0: Vítězné ostravské hnutí ANO oznámilo, že dál bude vyjednávat v dvojbloku se starosty pro Ostravu. Ve dvojici vládnout městu ale nechtějí a budou hledat třetího partnera. Podle lídra ANO Richarda Vereše to může být buď hnutí Ostravak nebo motoristé.
1: Dohromady tvoříme 30 zastupitelů, to znamená máme většinu v zastupitelstvu a naším cílem je v těch následujících dnech a týdnech nalézt třetího partnera, který by tu koalici doplnil. Bude nás zajímat jejich představa o možné spolupráci, jejich priority a jejich představa o zapojení do vedení města.
0: S koalicí Srdcová, složenou z ODS, Lidovců, TOP 09 a Nestraníků, už nově vytvořený dvojblok o účasti v koalici jednat nechce. V Jablonci nad Nisou bude v následujících 4 letech pokračovat stávající koalice starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů a nezávislých. Včera podepsali memorandum. Primátorem má zůstat občanský demokrat Miloš Vele, přestože jeho strana skončila ve volbách třetí. Volby v Jablonci nad Nisou vyhrálo stejně jako před 4 lety hnutí ANO, to ale opět míří do opozice. Rusko druhý večer za sebou útočí na Kyjev balistickými raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že protivzdušná obrana ani tentokrát nedostala od svých západních partnerů informace o vystřelení 4 raket včas.
2: Večer se Kyjevem opět rozléhaly výbuchy. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociálních sítích napsal, že Rusko zasáhlo 9podlažní bytový dům a sklady v Desňanském obvodu. Proudové drony zaútočily na nákupně zábavní centrum Adrenalin City v Lutsku na západě Ukrajiny. Střecha budovy začala hořet, ale nikdo nebyl zraněný, uvedla lutská záchranná služba. Počet zraněných po včerejším útoku na univerzitu v Rivnem dosáhl 30, oznámila státní služba pro mimořádné situace. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfina dnes od 6 do 16 hodin nepojedou tramvaje ani autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti po Čechův most bude uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 pojedou odklonem přes Malostranskou a zastavovat nebudou u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objedou uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita, jsou prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech se soupeři z Azerbajdžánu prohrál. S výkonem svých svěřenců nebyl po zápase spokojený ani trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
3: Nedokážeme se dotknout nějakého svého maxima a jednoznačně soupeři gratuluju vítězství, podal jako kvalitní výkon, ale na rovinu musím říct, že to je soupeř, kterého bychom měli porazit a v některých fázích toho zápasu se to jednoznačně ukazovalo a to, že jsme to nezvládli, je naše chyba.
0: V dalším kole Pražané nastoupí příští týden v úterý v Istanbulu proti Fenerbahce.
4: Omezení na D1 u Ostravy a nehoda v Náchodě. Dálnice D1 je už v tunelu Klimkovice u Ostravy průjezdná. Po přestavbě dopravního značení a dvou dalších technických uzavírkách se opět jezdí oběma směry. A provoz je ale obousměrně převedený do tunelu na Brno. Na dálnici D10 je omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru se pracuje na vozovce a je tam uzavřený levý pruh. V Náchodě opatrně na příjezdu z Polska po silnici 33. V části Bělovez v Polské ulici před kruhovým objezdem u nákupního centra havarovalo vozidlo, průjezd je omezený. A v Praze skončila uzavírka z Líchovského tunelu. Ten byl neprůjezdný kvůli údržbě od Barandovského mostu na Smíchov. A teď už se jezdí oběma směry bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V Čechách teploty klesají na 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 6 až 1 stupeň. Přes den pak čekáme zataženo až oblačnou, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně ustávání srážek a místy polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Nechal nás tu jako sirotky, konstatovala kapela 100 zvířat před 3 roky, když zemřel její zakladatel a zpěvák Jan Kalina. Sirotci se hlásí o slovo albem nazvaným Žádná poezie a na Plusu začínají hovory se zpěvačkou kapely 100 zvířat Janou Jelínkovou. Při poslechu vás vítá Petr Vizina.
5: Hovory.
4: Dobrý den a vítejte.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Já jsem vás uvedl jako sirotky, nevím, jestli si tak připadáte stále.
6: No, vnímali jsme to úplně přesně takhle, jako sirotci, protože si taky každý, kdo osiří, říká, co teď bude s námi, co teď bude s námi, co se bude dít dál. A vlastně jsme byli nejdřív strašně paralyzovaní, ale pak jsme... Tenkrát jsme vydávali desku Noční ptáci a...
4: On zemřel těsně předtím, než...
6: než ta deska jako spatřila světlo světa. Nicméně on stihl ještě se setkat s tím masteringem, prostě ještě než to byl vylisovaný, tak stihl se setkat se všemi novináři, kterým to chtěl ukázat, jako kdyby to tušil, si myslím trochu. Že si je zval k sobě domů, pouštěl jim to, vyprávěl si s nima o tom a tak prostě, takže tohle to všechno on tu práci udělal a my jsme přesně věděli, že na nás je, že to musíme pokřtít tak, jak ty křty byly domluvené v Olomouci, v Brně a v Praze a taky jsme to pokřtili a pak jsme si říkali a uvidíme, co se bude dít dál.
4: Jaké bylo Jano odcházení Jana Kaliny, kterému jsme oba říkali Honzo, byl to takový chlapík při těle, veselý, zábavný, živý, jaké bylo jeho odcházení?
6: On vlastně s námi o tom moc nemluvil. On vlastně vždycky říkal, byl jsem na kontrole a všechno je v pořádku, všechno je v pořádku, no trochu ty ledviny a játra, ale jako to nic není prostě. No.
4: To je rockerský život.
6: Takový prostě rockerský život. Takže on vlastně se nám vůbec nesvěřoval. Myslím si, že on byl jediný, který opravdu věděl, jak na tom skutečně je. My to netušili, ale viděli jsme na něm, že prostě jako chátrá, že prostě je hubné a je prostě čím dál tím slabší. No.
4: Ptám, protože nechci být sentimentální, ale o Češích se říká, že neumějí truchlit a neumějí se vyrovnávat s faktem, že jsme smrtelní. Že to je takové, jako, myslíš, že to tak je?
6: Myslíš si, že to je jenom otázka Čechů? Já nevím teda, jako jestli... Já přesně, jako když to vezmu podle sebe, tak jsem na něj nejdřív, jsem byla úplně paralyzovaná, pak se to přeměnilo, takově ta prostě ta bolest strašná se přeměnila v obrovský vztek. Jakože, proč nám to neřekl, že jsme mohli něco udělat, že jsme mu mohli pomoct, že něco prostě, že něco. A vlastně nakonec se to přerodilo v to, že jsem před ním klobouk smekla, že do poslední chvíle dokázal dělat legraci, být prostě furt státotvornej, furt něco vymýšlet, furt prostě jako něco někam hnát to dál. A i nás prostě jako furt jako motor, furt byl tím motorem. Takže se to tak jako přeměňovalo tohleto celé, až je to prostě obdiv a to, že my, pokud chceme pokračovat, musíme pokračovat tak, že ho furt máme za hlavou a musím si furt říkat, jak by se to líbilo Jendovi.
4: Ty jsi použila slovo státotvorný, tak abychom to přiblížili. Od roku 1990 jste spolu byli v kapele. Myslím, že teďka je to 17. album, to se těžko počítá, jsou mezi tím různé živé nahrávky, a tak těžko říct, ale prostě spousta desek. Abychom ještě přiblížili, tak jako asi nejslavnější song je Ty vole na základní škole, což trošku je spjaté s vaším příběhem, protože vy dva jste učitelé a poznali jste se ve sborovně.
6: No, my dva úplně jsme se poznali ve stejné škole, prostě ve sborovně, ano, ale jinak vlastně z té zakládající party jsme tam byli 4 učitelé, protože pianista Arnoš Krátký, tenkrát dneska už Hanf, byl taky učitel, Tomáš Belko, že jo, saxofonista a textař, taky učitel, Honzík, já jsme byli taky, jsme učitelé, že jo, jako, a z nich jako nejdýl to dělám já samozřejmě, ještě pořád, ale oni z toho tak postupně jako odcházeli. No, ale od Ty vole na základní škole to třeba nám říkal náš kamarád, který prostě taky učil na učňáku fotografii a něco a že měli nějaké sympózium a že se tam pohoršovali ti kantoři a říkali, no kdo tohle to může prostě napsat takhle, takže je uklidnil a říkal, no to napsali právě lidi, kteří tu práci dělají.
4: Čili ty jsi zároveň ještě
7: Stále učitelkou?
6: Stále učitelkou. A musím říct, když jsme už zmínili ty vole na základní škole, tak v té době, když to vyšlo, což je jako hodně dávno, tak za mnou chodili deváťáci, pláceli mě po zádech a říkali, paní učitelko, ty vole na základní škole, to je dobrá píseň, můžeme to mít za hymnu? Já jsem říkala, já jsem za, dohodněte se s panem řídícím. No, neprošlo to.
7: Neprošlo to.
6: Neprošlo to.
7: Jak vy už tedy máte několikátou generaci jako publika, ty máš několikátou generaci svých prvňáčků, ty jsi učitelka první.
6: No, já učím první až pátý, z kraje kariéry učitelské jsem učila spíš jako od čtvrtou, pátou, třetí, čtvrtá, pátá, takže jsem to měla různě. A to bylo ze začátku a pak jsem se přerodila na tu elementaristku, že vlastně jdu od první do třetí, od první do třetí.
7: No a řekni mi, často bývá, bývají takové, jakoby, řekněme, úvahy, že ta generace je příliš citlivá, příliš prostě na sebe, o sebe pečující. Jak to vidíš ty, jaká je generace tvých současných posluchačů, tedy lidí kolem 20 a taky současných dětí, které učíš?
6: Myslím si, že skutečně jsou jako citliví, někdy možná přecitlivělí. Myslím si, že to je dané tím, že mají kolem sebe strašně moc informací, ty mantinely mají strašně široké, že by potřebovali je zúžit, aby věděli, že se v tom těžko orientujou. A o tom to je, to člověk, aby mohl někam růst, tak si myslím, že potřebuje nejdřív užší mantinely, které se postupně rozšiřují a oni rovnou nastupují do širokých mantinelů. Je na ně kladen velký, jako velká odpovědnost za jakékoliv rozhodování těch možností, kolik oni mají, a to si myslím, že je strašně jako matoucí.
7: Potřebuješ někoho, kdo ti udělá takový předvýběr ze světa.
6: Malinko, no.
7: Vaši, jak vypadají vaši posluchači, jak vypadají vaši fanoušci? Vy jste zvláštní případ kapely, která rozhodně není učitelská, čili nekouká se na lidi z vrchu a neříká jim, co mají dělat. Jsou to hořkosladké texty, patří do nich i to odcházení, kterým jsme dneska začali, patří do nich černý humor, teď tematizujete manželské krize a tak dál. Tak jak se změnili, jací jsou ti vaši dnešní posluchači? Jsou to lidé, kteří se vás pamatují z dřívejška, nebo jsou je to jejich děti už?
6: No, je to právě báječné v tom, že když se podíváme na naše publikum, tak tam jsou lidé, kteří chodili už kdysi dávno, pak tam jsou lidi, kteří třeba řeknou, my jsme dneska poprvé a je to báječné, budeme chodit, protože to je energie, to je prostě skvělé. A pak tam jsou ti, kteří chodí taky už nějaký čas a vodí s sebou ty malé děti, které nám dorůstají postupně. Takže je tam taková směsice věkových vrstev prostě a to je na tom to skvělé.
7: Hele, jak bys nazvala to, co jste s Honzou Kalinou a s Tomášem Belkem, textařem a s ostatními vytvořili? Co to je vlastně takové to perpetuum mobile, které tedy se valí dál, přestože Honza Kalina odešel?
6: Já si myslím, že to je prostě... Že je strašně vidět na tom pódiu, že my jsme dobrá parta, že to mezi náma hezky ladí jako lidsky a to se tak jako přetaví přes tu muziku, která je takový, my jsme tomu říkali vždycky s Honzou, mongolský státní cirkus, že to je takový jako veselý, takový rozverný prostě a tak. A že to přeskočí na tu protější stranu a ty lidi na to se naladějí a vracejí to zpátky. Je to taková reciproční, energetická prostě rachanda a mě to hrozně baví, když se tohle stane.
7: A ty jsi říkal, že děti tě vyšťaví a koncerty tě nabíjí. Funguje to takhle ve tvém životě?
6: Funguje to. No. A zase na druhou stranu, že jo, ten koncert tě tak jako dostane někam do vejšek a pak tě ta škola stáhne za ty hnáty zase do života zpátky, že to jako je... Že nelítáš v oblacích, prostě víš, že ta realita je tak i tak prostě.
7: Hostem hovoru je zpěvačka kapely Sto zvířat a učitelka na základní škole Jana Jelínková.
5: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Jak se kapela s Janem rozloučila? My jsme začali, ty se ptala, jestli to je české specifikum, když někdo najednou není.
6: Rozloučili jsme se s ním klasicky, že jo, ve Strašnicích, ale když to vzpomenu, tak když bylo po obřadě a vyšli jsme ven z té síně, tak jako kdyby zaplakal, protože sprchlo pár kapek a úplně mi to tak přišlo. Pak jsme třeba hráli v Liberci, já jsem si pak prohlížela fotky z toho klubu a když jsem to zvětšila, tak tam byl v koutě jedné fotky takhle stín a to bylo úplně jako obličej Jendy s brejlem a s doutníkem, jak jako nás pozoruje. A pak jsem to našla ještě na nějaký fotce z nějakého venkovního hraní, něco podobného. A oni už mi říkali, že jsem strašidelná, že proč to furt hledám. Já říkám, to nehledám, já jenom si to zvětším, tu fotku a prostě to tam je. Takže jsem furt jako říkám, že ono nás hlíží, že kouká, že sleduje, jako, jak si vedeme.
7: Kdyby tohle byla písnička od 100 zvířat, tak by byla z části mystická, jak říkáš ty, a z části byste si hned v další sluce z toho udělali legraci, že jo? Patří to k vám?
6: Patří to k nám.
7: Jaký je ten životní pocit vlastně, který ta vaše hudba, která je skočná, vy tomu říkáte rychlá polka, ale znalci by tomu říkali ska, že to taková jako černošsko-běložská hudba, tak jaký je ten hlavní pocit, který si myslíš, že tam pořád je?
6: Já si myslím, pro mě hlavní pocit je radost a právě taková ta taškařice v těch textech Tomášových.

0: že to není nic řečeno úplně napřímo, ale že si v tom člověk musí hledat ty kličky, co tím jako on chtěl říct. Jsou to takový jako fakt někdy komický, někdy tragikomický příběhy. On vždycky říká, já si myslím, že jsem napsal veselou písničku a pak mi prostě doma Péťa řekne, manželka mi řekne, hele, to je zase smutný. Ale jemu to tak nepřijde, nám taky ne. Je to prostě podle toho, jak to kdo přečte. A hlavně, myslím si, že ty texty, když je vnímáte jako mladší, chodíte na koncerty, tak pak je jinak vnímáte ve středním věku a jinak zase potom. Prostě myslím si, že to má takovýhle vývoj. No, že...
1: A teď řekni, já, když tady sedíš proti mě, já tě vnímám jako šansonjerku, zvlášť taky díky tvojí solové desce Dáma s čápem, což je úžasná písnička.
0: No, děkuji.
1: A tak je to generační záležitost. Že? Tak jako rock and roll býval hudbou teenagerů, mladých lidí. Ty tady sedíme jako příslušníci generace, jako pumři, jak se říká. Tak jak se stárne s rock'n'rollem?
0: Já si myslím, že to je taky zase spojené s těmi texty hodně, že vlastně dřív byly, jestli se to tak dá říct, bezstarostnější, anebo prostě o obyčejnějších věcech. A dneska tím, jak vlastně i ten Tomáš s námi stárne a prostě tak nějak jdeme společně, tak už bilancuje, někde jsou to prostě nějaké takové to, co tě v životě potká a teď to jakoby chceš buď schodit, anebo prostě jako podpořit. Tak jako myslím si, že v tom to je celý prostě. No,
1: no a když to vemu generačně, tak co vás, u kapel se to pozná podle toho, o čem se baví v tom autě, kterým jede na koncert, jo. Tak co vás nejvíc zaměstnává v tom bilancování, o čem se bavíte?
0: No právě, že se někdy smějeme, že vlastně dřív jsme se bavili, jako pánové říkají, no dřív jsme se bavili o ženských a teďko o nemocech, že jo.
1: A ne o vaření,
0: no, tak jako taky někdy vlastně, no, protože Beruška taky dobře vaří, jako že dneska už i muži prostě rádi vaří a to, ale no tak je to, že se to mění, no kam půjdeme zapařit bylo dřív a teďko je to prostě, kdy si už odpočinem a jaký lék jsem si ještě nevzal.
1: Jak to působí potom na tu pódiovou prezentaci? Máš dojem, jako, že jste se tak nějak jako změnili na pódiu, tak ty jsi pořád ta zpěvačka, která je trošku sarkastická, zároveň má ten krásný hlas, prostě, která se tak utahuje v těch textech. Změnilo se nějak postupem času, jaká jsou zvířata na pódiu?
0: Tak asi, když jsme byli mladší, tak jsme toho vyřádili víc trošku, měli jsme bláznivější nápady, ale myslím si, že co se předávání energie nebo nějakých věcí, to se moc nemění, ono je totiž to pódium, je taková jako zvláštní, mysteriální prostora, protože kolikrát člověk je, buď má nějakou chandru, nebo tě něco bolí, nebo to, a teď vylezeš tam na tu věc, proti co by, tobě jsou ty lidi. A jako kdyby si to z tebe všechno spadlo, úplně na to, na všechno zapomeneš a jedeš a je to prostě báječná jízda a pak zase slezeš a uděláš. Jako zase to z tebe, na tebe naskočí. Ale v tu chvíli prostě, když jsi na tom pódiu, a to je přesně, si vzpomínám úplně na Jendu, že vlastně taky jako když byly ty poslední jeho koncerty, tak taky jsme si říkali, kruce, jestli to dá vůbec dneska ještě jako to. A úplně jiný člověk, když to tam se člověk narovná prostě a jede.
1: Hele, to jsou přece podobné situace. Ty stojíš před třídou děcek, taky je máš nějakým způsobem zaujmout, pobavit, vtáhnout do něčeho. Tak v čem je ten hlavní rozdíl pro tebe?
0: Jako na pódiu a ve třídě? Já si myslím, že moc rozdílu mezi tím není. Je to prostě pořád, je to divadlo. Jedno i druhé je divadlo. A jenom se bavíme asi na jiné téma, že jo, s těma mrňousama a než na tom koncertě. A spíš na ně mluvím, než bych jim zpívala, že jo. Ale jako jinak je to asi jako co se toho principu týče, tak vlastně jsi vždycky za Kašpárka a Šmidru.
1: Hádáte se někdy v kapele o politice? To bývá zvlášť pro naši generaci velmi palčivé téma, pro ty, kteří zažili dobu státního socialismu, nesvobody a teď jim připadá, že ta svoboda, že jim někdo tu svobodu kazí. Tak to bývá hořké někdy. Tak jak to vychází u sta zvířat?
0: Politiku vůbec jako nechceme tahat, už vůbec nechceme se veřejně vyjadřovat jako kapela k politice.
1: To není vaše téma prostě.
0: To není naše téma. A mezi sebou my jsme vzácně zajedno. Takže my si tak jako říkáme, že si žijeme v té své bublině a že vůbec necháváme ten okolní svět, jak je možné, že někdo zvolil toto, když prostě tak spíš jako takhle se... My jsme tak jako vzácně zajedno, že jako jsme se tak hezky sešli, že se nemusíme hádat. My tak nějak se
1: shodneme. A když se ptáte, jak je možné, že někdo zvolil toto, tak co to je to toto, co vás jako štve na politice?
0: Budu mluvit za sebe, nebudu mluvit za kapelu. Když to vnímám, tak se strašně mně připadá, že se vracíme do toho, z čeho jsme v 89. Utekli. A to mě hrozně jako bolí, zraňuje a vůbec, když jsem mluvila, kdo volí toto, tak právě toto mě vadí. Že mi přijde, že lidi mají strašně krátkou paměť, že si nepamatují, jaké to bylo, když to tady nešlo nic. A teď jako jde, ale oni nám to zase berou ze všech stran, ať už přes média, přes cokoliv prostě, vytváří si zákony podle svýho tak, aby to prostě mohli s čím dál víc vykrádat a víc prostě jako a z toho já jsem smutná.
1: Hostem hovoru je zpěvačka kapely Sto zvířat a učitelka na základní škole Jana Jelínková. Hudební scéna se za těch 637 let úplně proměnila. Máte dost hraní? Změnilo se nějak způsob, jak se dostáváte k lidem?
0: Myslím si, že dřív jsme víc jezdili po klubech. Dneska je to složitější, protože spousta klubů se třeba zavírá a hodně se to změnilo, myslím si, po té covidové jako eskapádě. Že některé kluby po tom covidu nevydržely a možná se i lidé odnaučili chodit do těch klubů. Těžko říct, proč jako je ten důvod. Tak je to možná tím, že od května do září je spousta venkovních akcí.
1: Jsou ty městské slavnosti.
0: A městské slavnosti jsou, právě, kde vlastně ty lidi, to mají jako vstup zdarma, takže se jako zdá, že svoji kapelu vždycky někde uvidí. Tak je to takové složitější, ale my se nevzdáváme a pořád jezdíme a budeme jezdit i letos kluby na podzim a zase na jaře a prostě i ty venky a všechno prostě snažíme se jít furt dál.
1: Já jsem se snažil pečlivě poslouchat vaši novou desku Žádná poezie, tak Žádná poezie chápu ve smyslu moc si to nemalujte, Holenkové, jak ten život chodí. Co bys tak řekla, že je podstatné, jako téma té desky?
0: Taková bilance, bych řekla, prostě jako životní. To je, jak to prostě nese čas, tak i ten Tomáš, to tam vlastně je zajímavé, že hodně těch písniček se týkají vlastně, když jsem byl malej, když bylo nějaké, jak to bylo předtím a jak je to dneska. No, co vlastně, takový, jako by se i Tomáš sám vyrovnával s nějakými příkořími z toho dětství třeba, ale přesto to umí říct s nadsázkou, s humorem a prostě jako udělat si z toho legraci. Situace, které člověka potkávají, manželství, nějaké...
1: Já přemýšlím, jestli by se člověk ženil nebo vdal, když slyší vaši desku. Připomíná mi to ten známý bodmot, že každé nešťastné manželství je nešťastné nějakým svým vlastním způsobem. Tak jste spíše skeptičtí, když se podíváte zrovna na tenhle životní projekt ve svém okolí? Nebo je to varování?
0: Já bych řekla ani tak, je to prostě jenom nastavení zrcadla a ať si každý prostě jako řekne, jestli to je jeho téma nebo není, nebo jestli to má jinak, nebo jak to má on. Že i tak to může být.
1: Řekni mi, jestli, to jsem se taky snažil nějakým způsobem jako zjistit, jestli ten Jan Kalina, ten veselý chlapík, který před 3 roky dost nečekaně odešel, jestli se nějak propsal do těch textů, jestli ho tam někde můžu potkat.
0: Myslím, že kousek jeho v každé z nich, jakože každý kousek se ho tam týká. Tomuhle, co se ty ptáš, by se vázala spíš písnička z té předposlední desky Noční ptáci, Kámoši. Tam vlastně si myslím, že i to naspíval Honza a myslím, že to byl i jako jeho osobní výkon, jakože ji naspíval velmi krásně. A že je to právě proto, že on už tušil prostě, jako jak to bude. A
1: on
0: to
1: si zpíval epitaf?
0: V jistém smyslu.
1: Co říká vlastně v té písničce?
0: Prostě, že kamarádi, že jsme byli, budeme a že prostě tě překvapí, když ti odejdou. Víceméně. Ale že přesto jako musíš být rád, že jsi měl, že jsi je potkal, že jsi je mohl zažít.
1: Mě překvapilo, že v té úvodní písničce nové desky vlastně tematizujete víru, která se toho vlastně týká, o čem se bavíme, víru, že tohle není všechno, to, co tady žijeme, s kým se potkáme a když to někdo odejde, tak to ještě není celý ten příběh. Jo, tak jo. Je tohle téma pro vás?
0: Jo, jedno z mnoha témat. Jsem říkala, že vlastně já toho Honzu furt někde vidím, furt nějak jako vnímám jeho to. Myslím si, že to nekončí úplně tím, že odejdeme, ale že je něco mezi nebem a zemí, které prostě těžko říct. No.
1: Dobře, dobře. Řekni, jestli máte nějaké kamarády, vrstevníky, kteří ještě působí jako aktivní muzikanti, protože jste, teď mluvím o tom, že kapely z počátku 90. let, tak utrpěly nějaké ztráty, nežije frontman Dunaje, nežije frontman Psích vojáků, o tomhle mluvím. Jestli máte někoho, s kým se celou tu dobu potkáváte a rozumíte si? Nebo jestli už jsou to úplně jiní lidé, jiné generace?
0: No my se jako vlastně s těmi, se kterými jsme se potkávali kdysi, s Migy a s různými, s Vysacím zámkem a to, tak se s nima teďko už moc nepotkáváme, protože se míjíme v těch různých akcích, že se...
1: Že to už nefunguje jako kdysi.
0: Že to už nefunguje jako kdysi, no. Nehrajeme na těch festivalech, kde jsme kdysi hrávali, tak jako... Nevím, proč se to stalo celé.
1: Jedno říká se, že spisovatelé se doma nebaví o literatuře, tak já si říkám, jestli muzikanti se někdy baví o hudbě, zrovna v té dodávce, když jdete na koncert, nebo jestli ty doma se bavíš o hudbě, jestli je to pro tebe téma.
0: No, pro mě vlastně, já se přiznám k tomu, že tím, jak jsem dopoledne ve škole a pak zhusta bývám prostě i na těch koncertech, tak moje nejlepší hudba mého ucha je poslední dobou ticho v podstatě, že toho moc neposlouchám, až je to barbarské, jako, že vlastně nemám moc přehled teďko jako v tom, co se děje, ale v kapele určitě jo. Jako,
1: ale ty máš nejraději ticho.
0: Já mám nejraději ticho, no, v podstatě.
1: Čili to, co je před začátkem té desky a po ní, když se hostem hovoru byla zpěvačka kapely Sto zvířat a učitelka na základní škole Jana Jelínková. Moc děkuju za čas.
0: Já děkuju za pozvání.
1: Ať se daří na pódiích, ve školních třídách i na koncertech.
0: Já děkuju a poprosím diváky, aby chodili na naše koncerty a budeme mít křest alba nového. Ať si to najdou, kdy to bude.
1: Tak já posluchače taky zdravím a děkuji jim za poslech.
2: Na východ i na západ. Do obou geopoliticky významných oblastí vás každou středu dopoledne vezmou dva podcasty Českého rozhlasu Plus. V podcastu Na východ se Josef Pazderka a Ondřej Soukup zaměřují na dění v postsovětském prostoru. A další týden je vystřídá americký podcast Přes Atlantik Jany Ciglerové a Jana Kaliby. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině dopoledne nebo kdykoli na plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Úlomky ze dvou sestřelených raket jemenských povstalců Husíů zranili v Riádu 4 lidi a poškodili 15 domů. Informovala o tom saúdská státní agentura SPA s odvoláním na mluvčího civilní obrany. Na území Saúdské Arábie zasáhla balistická raketa taky komplex státní ropné společnosti Saudi Aramco v Zahránu, uvedlo to ministerstvo energetiky. Jestli šlo o přímý zásah nebo na něj dopadly úlomky rakety, zatím není jasné. Při incidentu nebyl někdo zraněný. Vedení pražského stanu chce mít jasno o podobě nové koalice příští týden, řekl to lídr stanu Petr Hlaváček. Včera o případné spolupráci jednal s uskupením Praha Sobě a s Piráty. Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by chtěl Hlaváček podepsat v listopadu. Rozpočet státní agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Asociace cestovních kanceláří uvedla, že zatím jediný návrh počítá se 70 miliony korun na příští rok. Agentura přitom letos měla rozpočet přes 400 milionů. Czech Tourism přechází od listopadu pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Ministerstvo průmyslu a obchodu škrty v rozpočtu na příští rok potvrdilo. Neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Resort zároveň sníží počet pracovních míst v agentuře, chce ale zachovat její odbornost. A dnes naposledy můžou jezdit lidé v Brně na sdílených kolech na účet města. Magistrát od března proplácel 2,5hodinové jízdy denně u obou poskytovatelů služby. Radnice na to vyčlenila 4 miliony 800 tisíc korun, které už lidé projezdili. Tentokrát zhruba o 2 týdny dřív než loni. Hokejistů Mannheimu bude v NHL 6 až 8 týdnů chybět útočník Ryan Poehling. 27-letý americký center si v sobotním utkání na ledě Calgary poranil po nárazu do brankové konstrukce vnitřní postranní vaz v koleni. Hokejový klub o tom informoval na svém webu.
4: Omezení na D1 na Novou Jičínsku i na D5 u Stříbra. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy zpomalíte za odbočkou na Nový Jičín. Na kilometru 333,5 je poškozená vozovka. Kvůli opravě bude až do dopoledne uzavřený pravý pruh. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně počítejte s omezením u Stříbra. Mezi Stým a Stým 11. kilometrem se kvůli opravě vozovky a výstavbě dopravního značení se má až do víkendu projíždět pouze jedním pruhem. A na D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku pojedete s úžením před sjezdem na Třinec. Mezi 65. a 64. kilometrem budou až do konce října pracovat na mostě. Levý pruh je tam uzavřený už teď. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přeháňky, odpoledne postupně ustávání srážek a místy polojasno, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: O povolebním vyjednávání v obcích a městech, o hledání lídra parlamentní opozice, o opakovaných útocích na letiště v Saúdské Arábii. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
5: Ruský prezident má větší zájem dohodnout se na ukončení konfliktu než hlava ukrajinského státu. Alespoň to prohlásil americký prezident. Donald Trump na otázku dodržování jím oznámeného energetického příměří řekl, že jeho porušování vidí na obou stranách. Jak lze vnímat slova amerického prezidenta? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
6: Dobrý den.
5: Z nejnovějších výroků amerického prezidenta by se mohlo zdát, že pod větším tlakem je ukrajinský prezident a ne ruský.
6: To rozhodně je v současné době. Tato otočka u Donalda Trumpa, ne první, se dala vysledovat už trochu dopředu, kdy Donald Trump začal obviňovat Ukrajinu z vysokých cen ropy a především nafty, což je v Americe velmi pro něj citlivé téma nyní před volbami. A je to samozřejmě nesmysl. Vidíme to na světových trzích, ceny ropy, ceny nafty stouply poté, co Donald Trump s Izraelem zaútočili na Irán a nastala dodnes nevyřešená situace v Perském zálivu. A od té doby se drží na nějaké obdobné úrovni a stoupají a

0: Nyní před volbami midterms, tedy volbami v polovině prezidentského období, čelí situaci, kdy jeho republikánům hrozí debakl. Do voleb je ještě měsíc, takže nemůžeme úplně předjímat, do té doby se může stát opravdu mnoho, ale podle současných průzkumů opravdu republikáni zřejmě si nepovedou úplně dobře a je možné, že opravdu velmi, velmi, velmi oslabí, a to i ve svých baštách. Na tom se projevuje množství i Trumpových chyb vůči voličské základně právě v těchto baštách. A jednou z nich, i když nevím, jestli se to dá nazvat zase úplně chybou, protože je to prostě důsledek jeho iránské války, jsou vysoké ceny nafty, které jsou na dvojnásobku toho, co byly, když se Trump dostal k moci. To velice dopadá na americké farmáře, dopadá to na řidiče kamionů a třeba právě na Středozápadě farmáři vždycky byli republikánskou oporou a nyní jsou značně naštvaní. Jsou naštvaní i kvůli různým americkým clům, které vyvolaly potom odvetné reakce a oni nyní nemohou vyvážet tak, jak byli zvyklí.
1: Nakolik se dá očekávat, že by se postoj Donalda Trumpa k dění na Ukrajině, k tomu řešení konfliktu mohl změnit právě po těch volbách, které Ameriku zhruba za měsíc čekají?
0: Vzhledem k tomu, jak Donald Trump je nevypočitatelný, tak opravdu těžko říci, protože v současné době to, co on tvrdí, jsou prokazatelně nepravdy, kterým on ale zřejmě nějakým způsobem věří nebo alespoň doufá, že jim bude věřit svět. To už je třeba to energetické příměří. Donald Trump řekl, že s příměřím souhlasily obě strany. Ovšem, ukrajinský prezident Zelenský říkal, my jsme o tom ale vůbec nevěděli, a Rusko vlastně říká, my s žádným příměřím nepočítáme, nás zajímá jenom případná celková dohoda. I zdroje z Kremlu, agentury Reuters, říkají, že Putin má zájem pouze vůbec sednout ke stolu až po dobytí Donbasu, ke kterému se ale zatím neblíží. Pokud bude chtít Donald Trump opravdu ukázat se jako mírotvůrce, tak v současné době k tomu nemá příliš podmínky.
1: Tolik Petr Schwarz.
0: Díky, naslyšenou.
1: Komunální volby skončily. Mandáty v jednotlivých zastupitelstvech byly rozdány. Nyní následuje další fáze. Proměnit volební zisky v podíl na vedení jednotlivých obcí a měst. V některých případech se ukazuje, že vítěz může skončit nakonec v opozici. Více už politolog Lukáš Jelínek.
2: Voliči svoje hlasy v boji o radnice odevzdali a ostatní je na politicích. Ne nadarmo se o komunálních volbách říká, že i oni mají dvě kola. To druhé ale probíhá v zákulisí, kam občan nesmí při vyjednávání koalic. V něm přitom přežívá několik nešvarů. K nejvážnějším patří obcházení vítězů. Hnutí ANO se toho teď obává například v Pardubicích, kde ostatní porazilo. Bez tak co nevidět, od Andreje Babiše opět uslyšíme, jak se všichni spojují proti němu a ignorují názor voličů. Pro ten případ si přibližme dění v 70-tisícovém Havířově. V barvách ANO by tam donedávna vyhrála i Babišova kšeltovka. Tentokrát ale první na pásce skončilo, i když těsně, hnutí Havířov sobě. Přesto bude mít primátora hnutí ANO. Rychle se totiž domluvilo se středopravicovými stranami, o něž se jindy nevybíravě otírá, avšak v Havířově s nimi léta spolupracuje, že vítěze obejdou pěkně spolu. Asi nezaznamenali vzkaz, který od občanů zazněl napříč republikou. Oslabila velká část politického spektra. ANO, ODS, Piráti i SPD. Naopak hlasy ve velkém sklízela místní hnutí a nezávislé kandidátky. Důvěra lidí v etablované celostátní strany je totiž podlomená. Vidí a slyší, jak se hádají ve sněmovně i mimo ni a jak práce stojí. Od starostů ale vyžadují výsledky. Ostatně i proto je mají z politiků v největší úctě. Logicky se potom domnívají, že městům a jejich problémům se budou svědomitěji věnovat ti, kteří kandidují za pestré subjekty z lokální působnosti. Přiznejme ale hnutí ANO, že se stává obětí antikoalic nejčastěji. I letos mnohé vzniknou. Centrály středopravicových partají to vesměs popírají, ale jejich tlak na kolegy v regionech, aby respektovali souboj s Babišovou koalicí na ústřední úrovni, je zjevný. Stejně jako v

0: případě obcházení jiných vítězů jde o nebezpečné pohrdání vůli občanů. Oni se nejdřív jasně vyjádří, avšak jejich verdikt zvolené strany obratem zvrátí. Jak lidi motivovat k účasti u voleb příště, když vidí, že na nich příliš nezáleží? Zmatení mohou být i ze širokých koalic, které vznikají ze všech stran v zastupitelstvu, nebo aspoň z jejich drtivé většiny. Taková se chystá i pro Brno, opět bez hnutí ANO. Situace, kdy za jeden provaz musí tahat odlišní Piráti a Lidovci, nebo třeba Zelení a Občanští demokraté, nepochybně existují. Tahle to však není. Spíš jde o ukázku pohodlnosti nebo vypočítavosti. Jakoby úplně nestačilo, že v řadě míst dostali voliči jen jednu kandidátní listinu, takže bylo předem jasné, kdo na radnici usedne. Nestalo se tak ale jenom v obcích, kde je málo voličů a málo zájemců o mandát. Podobnou praxi šlo zaznamenat i v některých pražských městských částech. Zastupitelé si tam patrně řekli, že jim to spolu klape, že se mají rádi a že si přejí pokračovat dohromady. Pak se řadili na jednu kandidátku zástupce všech zúčastněných stran a doufali, že se při sčítání potvrdí, jak těžké je preferenčními hlasy měnit její podobu. Na takových místech byly volby skoro zbytečné. Politika je dynamická, přesto by si její aktéři měli vyhýbat krokům, které se voličům špatně vysvětlují. V sázce totiž nejsou jen konkrétní mandáty, ale i důvěra v politiku, ústavní a volební systém. Nahlodávat ji v době, kdy je oslabována i spoustou jiných faktorů, zavání hazardem.
1: To byl Lukáš Jelínek. S výsledky komunálních voleb a prvního kola senátních mohou být nejspokojenější Starostové a nezávislí. Není divu, že se v posledních dnech začalo mluvit o tom, že parlamentní opozice našla svého lídra. Měl by jím být momentálně předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Zde je názor komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
2: Víc než půl roku vládní strany označovaly za lídra opozice prezidenta Pavla. Patrně s tím přišli jako první motoristé sobě rozezlení, že hlava státu nechce jmenovat jejich čestného prezidenta, ale nikoli člena, ani ministrem životního prostředí, když už se jakž tak smířili s tím, že je poslanec Turek na post šéfa diplomacie snad přece jen kontroverzní a premiér Babiš pro jeho instalaci nehnul prstem, v čemž pokračoval i později. Ale i on načas převzal ocejchování Petra Pavla jako vůdce protivládního bloku, jakkoliv to nemělo žádný věcný podklad, protože prezident sice má v některých otázkách jiný názor než koalice a naopak podobný jako bývalé vládní strany, nicméně s nimi nikterak nespolupracuje ani je nekoordinuje. Koncem léta však Babiš po konfliktu ohledně summitu NATO s hlavou státu odmítající hovořit, změnil postoj a ohlásil, že se schůzky obou státníků budou konat podle potřeby a na konkrétní dotaz odpověděl, že prezidenta opozičním lídrem už dlouho netituloval. Čímž ho této nálepky jakoby oficiálně zbavil, takže oni mohli začít usilovat jiné persony, opravdu z opozičního tábora. A jelikož v komunálních volbách potvrdili Starostové a nezávislí delší dobu pozorovatelný trend usadit se před ODS na špici opozice, přirozeně by se nyní mohl za jejího předáka považovat předseda Vít Rakušan. Podle některých politických pozorovatelů si také hned v sobotu po sečtení výsledků nadějných prostan i do druhého kola senátního klání o opoziční lídrovství v podstatě řekl. A mohlo by to být i akceptováno, protože k vládě kritická část veřejnosti cítí, že předseda Občanských demokratů Kupka má sice mnohé přednosti, ale vlastnosti politického tahouna mezi ně zatím nepatří. Zatímco Rakušan je v komunikaci s veřejností ostřílenější. Zkušenosti sbíral mimo jiné roku 24 při v podstatě hospodských setkáních s občany různých částí republiky pod titulem Debaty bez cenzury, i když se to neobešlo bez výhrad. Také kauza Dozimetr, zhruba půl roku po vstupu do vlády prostan v létě 22, značně nepříjemná, zvolna odeznívá. Vždyť v případu proběhla soudní jednání těsně před volbami stan evidentně nepoškodila. A výrazný post ve veřejném prostoru, čili pražské primátorství, má velkou šanci obsadit urbanista ze STANu Petr Hlaváček. I když víme z posledních let, že lze být metropolitním primátorem také takřka neviditelným. Což je mimochodem asi jeden z důvodů, proč ODS v hlavním městě neuspěla podle svých představ. Jinými slovy, STAN i předseda Rakušan mají k pozici opoziční jedničky nakročeno a v preferenčním šetření se to do konce roku možná ukáže ještě výrazněji. Ale ODS bude muset na nevalný výsledek voleb reagovat a kdo ví, jestli v dohledné době nenalezne ve svých řadách nějakou dynamickou perspektivní figuru do šéfovského křesla z mladších ročníků narození. 36-letý ostravský podnikatel Radim Ivan už zkoušel kandidovat na předsednický post a třeba to znovu bude opakovat. Další adept na figuru vůdce opozice, lidovecký předseda Jan Grolich, už dvojnásobným hejtmanem na Jižní Moravě, dělá dojem, že je k tomu málem stvořen. Nejen hravě získal senátorský mandát v prvém kole, ale patrně napomohl i úspěchu KDU v brněnských komunálkách. Jeho handicapem je ovšem zatím značný rozdíl v průzkumech mezi lidovci a STANem. Reprezentant modernějšího proudu uvnitř KDU nejprve musí stranu dovést nad 5%, a to stabilních, což nelze učinit obratem ruky, do kterém ale budoucímu senátorovi, tedy už v centrální politice, leco zhraje. Například včetně pádu vsetínského starosty Čunka.
1: Myslí si Ondřej Konrád.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Letiště v hlavním městě Saúdské Arábie se stalo opakovaně terčem ostřelování ze strany jemenského hnutí Husiů. Zemi to stálo řadu životů, velký kus prestiže a také spoustu peněz. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
4: Nebylo to poprvé, co Husíové ostřelovali Saudskou Arábii, přičemž v minulosti například zasahli ropovod, který spojuje východ a západ země, tedy trasu, která obchází Hormuzský průliv. V poslední době je patrné, že Husíové mají stále pokročilejší zbraně, pravděpodobně od Iránu. Situace se vyhrotila v minulých týdnech, kdy se Husíům podařilo obsadit část pobřeží Rudého moře poblíž průlivu Bab al-Mandab, tedy další úžinu kritickou pro dopravu zboží, včetně ropy, mezi Asií a Evropou. Saúdská Arábie je nyní zasažena v několika oblastech. Provoz na riádském letišti je zastavený nejméně na týden a vláda nemá příliš dobrou obhajobu před vlastní veřejností. Ukazuje se, že armáda nemá dostatek munice do protiraketových systémů. Současně není Saúdská Arábie schopna zasáhnout proti samotným Husíům jinak než letecky, což má v podobném konfliktu jen omezený účinek. Nemá dostatečně silnou pozemní armádu, která by mohla být nasazena v těžko přístupných jemenských horách, ani dost vůle snášet vše, co by taková operace obnášela. Její předchozí pokus Husíje zlikvidovat nebo alespoň zastrašit selhaly. Podporuje alespoň mezinárodně uznanou jemenskou vládu a její armádu ve snaze Husíje zatlačit od Bab al-Mandábu. Jemenský stát ale evidentně není dost silný a konsolidovaný, aby zbytek jemenského území obsadil a začal ovládat. Momentálně neovládá ani hlavní město Sana. Také se ukazuje, že nedávno bombasticky ohlášená Saúdská aliance s Tureckem a Pákistánem, zeměmi s velkými a dobře vyzbrojenými armádami, jí s husijským problémem nepomůže. A už před časem přímo vojenskou pomoc odmítl i Donald Trump. Nechce se mu před volbami vstupovat do nové nepopulární války, navíc na bojišti, kde je těžké zaznamenat hmatatelné vítězství. Trump nyní udržuje příměří ve válce s Íránem. Doufá, že tato nedokončená válka zůstane alespoň ještě měsíc mimo zorné pole předvolební Ameriky. Také počítá s tím, že se daří Hormuz postupně zprovoznit a současně držet Irán pod ekonomickým tlakem. Hraje tady o čas a chce klid. Je to také jeho dlouhodobým záměrem nechat regionální spojence, aby si vyřizovali své záležitosti sami, i když pokud možno zbraněmi nakoupenými ve Spojených státech. Husijské ostřelování saudského území je nicméně pravděpodobně také součástí americko-íránské války. Írán se může od věci distancovat, ale ovládnutí Bab al-Mandábu by vyvinulo tlak na Washington, aby přistoupil alespoň na část íránských podmínek. Přispívá také k přesvědčení části americké politické elity, že se dlouhodobě nevyplatí udržovat vojenskou přítomnost na Blízkém východě a íránský režim Ameriku ve svém regionu nechce. A krátkodobě zvyšuje ceny ropy, což Trumpa před volbami evidentně zajímá ze všeho nejvíc. Americký prezident kvůli tomu dokonce uzavřel zarážející dohodu s Ruskem o dodávkách tamních paliv s výhledem, že ceny alespoň dočasně klesnou. Vyhlásil dokonce energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, tedy moratorium na útoky proti ropovodům a rafinériím, které ale ani jedna z těchto zemí nehodlá dodržovat, takže ceny benzínu jen tak neklesnou. Trumpovi ale ani zdaleka nejde o tolik jako saudskému princi Mohamedovi. Jeho neschopnost ochránit území, včetně Mekky, na kterou Husíové už také střídali, ho kompromituje před vlastními poddanými. Ohroženy nejsou jen krátkodobé příjmy, ale i dlouhodobý plán nahradit roli ropy v ekonomice jinými obory, leteckou dopravou, turismem a také na spotřebu energie náročnými datovými centry. Saúdská Arábie je velká, bohatá a křehká a Husíové, stejně jako Íránci, to vědí.
1: Tvrdí Jan Fingerland. Umělá inteligence a další technologie mohou podle prezidenta Petra Pavla přinášet obrovské výhody, ale zároveň vytvářet rizika, kterým lidé ještě plně nerozumí a neví, jak je kontrolovat. Řekl to v předtočeném videu na úvod mezinárodní konference Forum 2000. Dosavadní prudký rozmach umělé inteligence vyvolává podobné obavy, co je může zmírnit podle publicisty Luboše Kreče.
5: Od chvíle, co před 4 lety odstartoval boom umělé inteligence, se řešilo i to, co ho může zbrzdit. Nedostatek čipů, elektřiny, peněz. Málo kdo by si ovšem vsadil na to, že o ním pomyslným úzkým hrdlem nakonec nemusí být technologie či finance, ale docela obyčejný sousedský odpor. Tedy to, že lidé prostě nechtějí mít obří datacentrum za humny. Přesně to se nyní děje a možná ještě překvapivější je, odkud ta vlna přichází. Ne z Evropy, která má pověst kontinentu, kde se regulace a protesty pěstují skoro jako národní sport, ale ze Spojených států, ze země, která dnešní umělou inteligenci stvořila, vydělává na ní nejvíc a ráda o sobě říká, že se v ní dá stavět rychle a ve velkém. Jen za první měsíce letošního roku tam ale protesty místních zablokovaly nebo zdržely na 70 projektů datacenter za více než 100 miliard dolarů. Podle průzkumů nechce datové centrum ve svém okolí zhruba 7 z 10 Američanů. A z lokálních sporů o územní plány se stalo silné politické téma, které jde napříč stranami. Republikánský guvernér Texasu výstavbu nových center pozastavil, jeho demokratický kolega z Pensylvánie ji podmínil souhlasem místních. Blíží se volby do kongresu a nikdo nechce být tím, kdo voličům vysvětluje, proč jim roste účet za elektřinu. I o to totiž jde. Data centra spotřebovávají ohromné množství energie a vody. Zabírají pole a lesy, pracovních míst přitom přinášejí pomálu. Navíc roste frustrace a strach i z toho, že právě pracovní místa bude AI postupně nahrazovat. Tato vlna už dorazila i do Evropy, ve Finsku, které si na levné čisté elektřině vybudovalo pověst potenciálního ráje pro datacentra, oznámil Google investici za 13 miliard eur. Na místo oslav přišla občanská iniciativa volající po přísnějším dohledu, která za 3 dny nazbírala desítky tisíc podpisů. Takže se jí teď musí zabývat parlament. Technologické firmy dosud počítaly s tím, že stačí sehnat čipy, pozemek a vyřešit elektřinu. Teď ale zjišťují, že potřebují i něco, co se koupit tak snadno nedá. Podporu lidí, kteří vedle jejich hal žijí. A dokud jim nedokážou srozumitelně vysvětlit, co z toho budou mít, může budoucnost umělé inteligence narážet i na docela obyčejný zahradní plot.
1: To byl Luboš Kreč. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
6: Začalo to 2 Indy s velkými kufry. které jsem našla dřepět na patách na trávníku před naším kostelem. Byli špinaví, ale ne tou zažranou špínou dlouhodobých bezdomovců. Vypadali jako čistotní lidičkové, kteří se už pár dní neměli šanci umýt, ani si odpočinout. Řekli mi, že už pět nocí nespali. Posedávají, kde se dá, a čekají, až jim home office, britské ministerstvo vnitra, zařídí cestu domů. Tihle dva bráchové z Kerali přijeli do Londýna a požádali o azyl. Zatímco čekali na rozhodnutí, nesměli sice pracovat, žádná banka jim neotevřela účet a tak dále, ale měli nárok na základní lékařské ošetření a hlavně pokoj v hotýlku pro žadatele o azyl. Měli kam složit hlavu. Když ani po 6 letech azyl nedostali, rozhodli se, že se vrátí domů. Británie ochotně zaplatí cestu navrátilcům a když o něj požádají, můžou dostat i finanční příspěvek. Tihle dva o peníze nežádali. Vyplnili online žádost o dobrovolnou repatriaci a obratem obdrželi odpověď, že formulář byl přijat a během 6 až 8 týdnů bude žádost vyřízena. Nezbylo jim, než čekat. Nejdřív se dočkali vyhození z hotýlku. Neměli už status žadatelů o azyl a tím pádem ani nárok na ubytování. Mnoho peněz neměli, vždyť 6 let nesměli pracovat pod pohrůžkou deportace. A navzdory přesvědčení mnohých turistů, kteří navštívili Indii, mají Indové se žebráním velký problém. Mají dokonce problém přijmout jakoukoliv pomoc od lidí, které neznají a kterým se nemůžou nijak odvděčit. Pokaždé, když jsem jim donesla kafe nebo pišingr, 10 minut mi děkovali. Naši dva Keralané nakonec dopadli dobře. Vzpomněla jsem si, že jedna z krojdonských trhovkyň mluví malajalam a seznámila je s ní. Díky svým krajanům mohli na letenky čekat v místnůstce o rozměrech běžné koupelny, ale pod střechou. Ne každý má takové štěstí. Čím dál častěji potkává v naší čtvrti unavené a ušpiněné jedince, na kterých je znát, že ještě přednedávnem byli čistí. Sklesle posedávají vedle obrovského kufru. A když se s nimi dáte do řeči, dozvíte se, že požádali o dobrovolný návrat do vlasti a teď čekají na letenku. Z ubytovacího zařízení je vyhodili a tak teď nemají kde bydlet. V Londýně je řada charit, které pečují o bezdomovce. Tohle ale nejsou ti praví bezdomovci. Vyřešit jejich problém je úkol home office. A tak jim charity nepomůžou. Jak jim můžeme pomoct my, obyčejní lidi? Pokud pro ně nemáme ubytování, můžeme jim aspoň věnovat trochu peněz, spacák, stan. Případně se nabídnout, že jim vypereme a usušíme šaty. Máme štěstí, že většina z nich nemá kriminální sklony. Kdyby něco provedli, byli by po odpykání trestu bez prodlení deportováni do vlasti. Byli by, jak se říká, hostem jeho veličenstva a už nikdy by se v Anglii neoctli na ulici.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
3: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Zavedení speciální daně pro rafinerie prošlo ve sněmovně prvním čtením. Papež Lev XIV. Podstoupil operaci plíce, lékaři mu zjistili zhoubný nádor. Pardubičtí hokejisté vyhráli v lize mistrů na Tvechě 2-1 v prodloužení. A dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně až polojasno, teploty do 18 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Poslanci podpořili v prvním čtení zavedení speciální daně pro rafinerie. Ministerstvo financí chce jejím výběrem kompenzovat náklady na státní rozpočet způsobené zastropováním cen pohonných hmot a snížením spotřební daně na naftu. Podle lidovců to může způsobit ránu předvídatelnému podnikatelskému prostředí. Hnutí STAN podle svého místopředsedy Lukáše Vlčka bude chtít o návrhu diskutovat.
8: Tato daň určitě nesníží ceny pohonných hmot v České republice, spíše naopak. Pokud stát uvalí daň na rafinérie, tak rafinérie mohou právě tuto daň přenést na konečné spotřebitele a tím tedy zvýšit cenu pohonných hmot. Je tam řada dalších otázek, ať je otázka zpětného výběru daně, předvídatelnosti tržního prostředí, anebo jenom to, že to míří právě na jednu jedinou firmu.
7: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je daň koncipovaná tak, že pokud nebudou mít rafinérie v roce 2027 vyšší zisky díky vysokým cenám pohonných hmot, tak se vybírat nebude. Ministerstvo kultury chce přehodnotit finanční podporu a smlouvy s velkými akcemi. Zrevidovat chce třeba spolupráci s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem. Nové podmínky mají podle resortu odpovídat prioritám státní kulturní politiky. Obsahovat mají konkrétní úkoly a způsob hodnocení výsledků. S Pražským jarem už resort jedná například o dostupnosti programu nebo vzdělávacích aktivitách. Úřad ministra Oty Klempíře za motoristy zdůrazňuje, že cílem není spolupráce ukončit, ale nastavit je účelněji. Lékaři papežovi Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic, oznámil to Vatikán. Během naplánované operace mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež je po zákroku při vědomí a v římské nemocnici se bude zotavovat přibližně týden.
9: 71-letému papeži lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic neboli adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. Zákrok podstoupila hlava katolické církve včera v Gemelliho nemocnici. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá, jak řekl ve svém nedělním projevu. Anabelio, Radiožurnál.
7: Fará Lutovárny z Polana v Neratovicích na Mělnicku budou dnes od 8:30 do 15. hodiny cvičit přes 200 policistů. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se budou připravovat na ostrý zásah při demonstracích. Lidé žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem a případnými komplikacemi v dopravě. Hokejisté Pardubic si připsali na závěr základní části Ligy mistrů 5. výhru v tomto ročníku. Švédský tým Vechje porazili 2-1 v prodloužení. V něm rozhodl svou trefou Jáchym Kondelík. Východočeši už měli jistý postup do play-off. Trenéři tak výrazně obměnili sestavu. Řada zkušených hráčů dostala volno a místo nich naskočili hráči B týmu. Jejich výkon v zápase chválil brankář Roman Will.
10: Za mě to bylo velmi kvalitní utkání. Myslím, že fanoušci si to užili a pro nás to byl skvělý test a myslím si, že mladí kluci, kteří naskočili, tak mají důvod být na sebe hrdý a odehrali velmi dobrý utkání a já jsem rád, že jsme ho nakonec zvládli.
7: Pardubicím v zápase chyběli mimo jiné Čerešňák, Červenka, Smejkal, Tomášek Stránský a další hráči.
11: Překážka na D1 s Humpolcem a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Humpolcem. Na 83. kilometru stojí kamion. Zasahuje do odbočovacího pruhu k odpočívce z Peřice. Některá vozidla v místě vybočují tak opatrně. Na dálnici D10 je omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. A na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště na 16. kilometru odbočujte opatrně na Barrandov. Ve sjezdu stojí nákladní souprava, není výrazněji označená. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme zataženo až oblačeno, místy občasní déště nebo přehánky. Odpoledne postupně ustávání srážek a místy polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Jak žili Kubánci po přelomu tisíciletí a jakými způsoby se snažili ulehčit si svou existenci v zemi, k kterou od konce 50. let minulého století drží v klepetech komunistická strana vedená Fidelem Castrem a jeho následovníky? Jak na ostrově fungovala tajná policie, symbolizovaná takzvanými výbory na obranu revoluce? Jak se kubánský disident dostane k dopisu od Václava Havla? A co zbylo z castrismu dnes? Asi nejkomplexnější obraz Kuby v současné české literatuře přináší kniha novináře Eduarda Freislera nazvaná Kubánské tango v rytmu blues. Rozhodně je unikátním cestopisem a zároveň drsnou reportáží o břemeni života na Kubě v posledních 25 letech. Kniha vyšla v roce 2025 v nakladatelství deníku N a autor za ní získal ocenění Cestopis roku, udělované v rámci 8. ročníku cen Hanzelky a Zikmunda. Knihu vám představí a k poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
13: Ex Libris.
12: Eduarda Freislera jsme samozřejmě pozvali k mikrofonu a začali jsme tím, jak a kdy se autor poprvé s kubánským prostředím setkal, protože v jeho případě jde evidentně o mnohaletý vztah.
14: Já jsem s Kubou začal v roce 2000, když jsem tam přijel na jeden takový výlet a pak mě to tam zavedlo profesně jako novináře, později taky jako manžela od rodiny, takže i soukromně jsem tam jezdil. A určitě to je jako moje srdeční záležitost, ale já jsem pak za ty léta samozřejmě se podíval i do spousty dalších zemí, protože mi přijde škoda ten svět nepoznat, když člověk na to má čas a třeba i nějaký peníze, tak je, myslím, dobrý se podívat do všech možných krajů.
15: Podle čeho jste si vybíral lidi, jejichž osudy budete chtít do knihy zpracovat?
14: Podle síly a intenzity toho jejich příběhu. A navíc mě tam samozřejmě, když jsem pak zjistil, že už jsem s nimi v kontaktu 5, 6, pak 10, 15 let, tak jsem se těchto těch lidí držel, abych vlastně mohl udělat takový trošku časozběrný dokument o nich a zjistit, kam oni se vlastně v tom systému posunuli. A jelikož ta knížka se vlastně zaměřuje na tu kubánskou mysl a co to s ní dělá, když žije 70 let ve stejném systému, tak jsem to potom mohl vlastně tak nějak soukromně empiricky pozorovat na některých těch osudech, kam se posunuli nebo neposunuli, jak spíš se teda neposunuli. No.
15: Za těch 25 let, kdy máte možnost pozorovat, jak se to tam vyvíjí, ten vývoj, řekněme, k horšímu, jako výrazně akceleroval.
14: Všem. Určitě tenhle rok, protože Donald Trump prostě uvalil na ostrov ropnou blokádu a ti lidé prostě se nemůžou nikam dostat, protože není samozřejmě palivo. Omezil se provoz úřadů, škol, nemocnic také bohužel. Takže je, myslím, důležitý říct, že na Kubě už pár měsíců umírají lidé, protože zvlášť lokální nemocnice, které nemají nějaký generátor, když jim vypnou elektřinu, tak si asi umíte představit, lidi někde na jibkách to nepřežijí.
12: V celkem 14 kapitolách Eduard Freisler vykreslil svá setkání na Kubě, která v jeho životě zanechala trvalé stopy. Třeba se 14-letou dívkou jménem Lucia, která žila v takové bídě, že jí matka doslova prodávala na trhu jako prostitutku. S lékařem Ricardem, kterého poslali pracovat do spřátelené Venezuely, a teprve tam se mu začaly otvírat oči ohledně podstaty kubánského režimu. A nebo s hudebníkem Niněm, jakýmsi prominentem režimu, který ačkoliv si o castrismu nedělá žádné iluze, patří k nemnoha Kubáncům, kteří požívají privilegie jezdit do ciziny a přivést tak na Kubu nějakou tu cenou valutu.
16: Niño kráčí s neochvějnou jistotou člověka určitého postavení. Patří totiž k lidským vývozním artiklům kubánského režimu. Vedle doutníků a rumu totiž Fidel kasíroval i za vývoz svých profesionálů. Do světa za tučnou finanční odměnu či dodávky ropy vysílal zubaře, vojenské velitele, agenty tajných služeb, elektrikáře, vodohospodáře, inženýry, architekty, animátory či stavaře. Ti všichni tvořili mise, jež měli na pomoci k přežití revoluce. Většinou byli neviditelní. Nakonec ale šlo i o pozitivní pověst země. A tady přišel na řadu jiný export. Výjimeční sportovci, lékaři samaritáni a zcela jedineční muzikanti. Zdraví a zábava. Lákavé duo exotické Kuby.
17: Skupina Buena Vista Social Club a její následovníci cestovali ale hlavně na západ, kde dokonce dosáhli světového věhlasu. Na západě nás mají rádi. Hudbu Compaye Segunda, Rubéna Gonzálese nebo Ibrahima Ferrera dobře znají a naše generace k tomu přináší i trochu exotiky a rytmu, říká Niño. Snad poprvé, ale také naposledy vážně dodá, že si uvědomuje svoji roli v rámci státní mašinerie. Upsal jsem se ďáblu, vím to. Hudbou bych se ale jinak neuživil a já prostě potřebuju hrát. Hudba je pro mě jako vzduch, který dýchám.
15: Co Kubánci a Československo, Češi, jak vlastně se na nás dívají?
14: Tak tohle mi otevřelo hodně dveří k těm Kubáncům, protože oni vás samozřejmě berou za gringa, jste Běloch, tak všichni podle nich jsou hned Američani, ale pak zjistí, že jsem žil v tom Československu a teď žiju vlastně v Evropské unii svým způsobem nebo v kapitalistické společnosti. Takže jsem pro ně vlastně hrozně zajímavý, protože chtějí po mně hned porovnání, jaký to bylo před a po a do dneška narazí to na Kubánce, kteří dokáží s váma mluvit česky. Což je samozřejmě vtipný klidně v nějaké zapadlé oblasti. Akorát, že ten jejich slovník je, jako kdybyste poslouchal komunistické zprávy z 80. let, protože si to přivezli, že jo? Takže mluví třeba o ČKD, která už samozřejmě neexistuje, o socialistickém supermarketu Prior, který už také neexistuje. Tak jsem se úplně musel rozpomínat na to dětství a chtěl jsem jenom jako říct, že to už mluví o době, která byla před 30-40 lety.
15: Čili to nebylo naopak tak, že jste byl podezřelý, protože jste z toho Československa, které už je nám vzdálené. Jak jste vlastně jako novinář vlastně z České republiky měl nebo neměl pocit jako ohrožení na tom ostrově?
14: Tak ohrožený jsem byl několikrát, to určitě. Já jsem tam zažil takzvanou kampaň veřejného zapůzení, kdy jsem tam s jednou disidentkou, nebo ani to není, nebyla disidentka, manželka disidenta zavřeného, taky nějaký 20 let. Tak tam ten kubánský režim a dodneška to teda provozuje, srotí svoje příznivce před domem takového nepřítele režimu, řekněme. No a ti lidé na vás prostě pořvávají a hází na váš dům schnilé potraviny a výkaly a je to opravdu nechutný. Tak tam jsem opravdu měl strach těch 10 minut zavřený s ní v tom domě. Jenom si pak uvědomí člověk, že ona v tom žila léta. Ale co se týká jako jinak těch obyčejných lidí, tak tam jsem se vždycky cítil vítaný skoro jak v další a další rodině.
15: Jedna z těch kapitol vaší knihy je nadepsána Oslava práskačů. A s tím se pojí ta zkratka CDR. Co to znamená?
14: Comité de Defensa de la Revolución, což je vlastně výbor na obranu revoluce. Myslím, že my jsme je tady taky měli pouliční výbory, kde nám vždycky ten nějaký chlápek nebo ta žena v baráku řekla, že třeba máme vyvěsit sovětskou československou vlajku do oken, že už se to blíží. A tihleti lidé měli tu práci, že se starali o určitou jím přidělenou ulici nebo blok, zónu, městskou, vesnickou, nebo třeba i o jeden jediný barák, který stál vedle toho dotyčného člověka. Oni samozřejmě dělali spoustu jako i prospěšných věcí. Zajišťovali třeba úklid ulice, sestavovali nějaké plány, únikové plány před hurikány, očkovací kampaně, ale taky psali ty politické posudky na každého toho člena té ulice a když ten posudek samozřejmě nebyl pozitivní, tak tomu člověkovi to mohlo opravdu zničit i profesní nebo profesní kariéru i život a klasika, jeho děti nemohli vystudovat a podobně.
15: Byli schopni dostat člověka do vězení bez problému, je to tak?
14: I na popraviště.
15: O tom, jak mohli ještě před 20 lety takzvané CDR neboli Výbory na obranu revoluce pořádně zavařit i turistovi z ciziny, vypráví další historka z knihy Kubánské tango v rytmu blues. Edward Freisler se v roce 2006 pokusil dovést jedné disidentské rodině léky a peníze do městečka Guantánamo. Pro kontext dodejme, že na této cestě autora doprovázel jeho švagr, Kubánec jménem Vladimír, zvaný Valdy.
17: Konečně narazím na dům hledané rodiny. Ohlédnu se směrem k Vladimirovi, abych naznačil, že jsem adresu našel. Nevidím ho. Zaklepu tedy na dveře a čekám. Znovu se bez děky zadívám do tmy. Tentokrát Valdyho spatřím. Spoza jednoho ze stromů živě gestikuluje, ve tváři má vystrašený výraz. Svůj omyl si uvědomím téměř okamžitě. Na dveřích je totiž přibitá cedulka Prezident CDR.
18: Ve tmě jsem se prostě spletl a omylem zaklepal na dům šéfa pouličního výboru. Už se nedá nic dělat. Na dveře jsem zabušil silně a teď už nelze utéct. Otevře malá, starší žena. Zalapám po dechu, než ze mě vypadne. Dobrý večer, bydlí tady Rodrigo? Kdo? Zeptá se žena a zkoumavě si mě prohlíží. Rodrigo, zopakuju a vysvětlím, že je to kamarád, kterého jsem se během svého cestování touto částí ostrova rozhodl navštívit. Žena na mě dál pozorně hledí a tak ke své lži přidám ještě pár detailů, abych působil nenuceně. Takový vysoký chlápek s černými vlasy, svalnatý, popisuju svého imaginárního kamaráda. Žena roztaje úsměvem. Překročí práh, otočí se a zavře za sebou dveře. Tak ten bydlí pár bloků odsud, zavedu tě tam, pronese. Spadne mi čelist. Vladimírův výraz se ze zděšení mění v údiv. Tuším, že teď zřejmě horečně uvažuje, jak mě z prekérní situace dostat. Zmateně mrká a oběma rukama si mne hlavu. Po cestě se k nám přidávají lidé. Usuzuju, že je musel zaujmout běloch, vykračující si středem jejich městečka s šéfkou CDR. Ta se mě začne vyptávat, odkud Rodriga znám. Kdysi jsme se tady potkali, říkám opatrně, abych se do svých lží příliš nezamotal. Navíc vůbec nemůžu vědět, kolik toho žena o nebohém Rodrigovi, k jehož dveřím jsem teď vedl snad půlku města, měla v záznamech. Lidé kolem mě špitají a odhadují, co jsem zač. Spekulují i o jejich sousedovi, kterého možná měli za úplně jiného člověka. Rodrigo zná Gringa, to bych do něj neřekl, zaslechnu. Jiná žena se vyptává, co se to vlastně vůbec děje. K teď už poměrně početnému davu se přidala později. Má průšvih? Chce vědět. Nevím, jestli mluví o mně nebo o Rodrigovi.
15: Vy jste měl možnost se setkat s někým, kdo byl na svobodě, ale zároveň bylo jasné, že je prostě disident, že je odpůrce toho režimu, nebo se k takovým lidem vlastně vůbec nelze dostat?
14: No, jsou vlastně dvě skupiny. Já jsem se samozřejmě dostal k těm nejvyšším politickým špičkám v té opozici, jestli se to tak dá říct. Můj starý dobrý přítel Osvaldo Paya, kterého zřejmě nechal Fidel Castro odstranit v roce 2012, Osvaldo Paya zemřel při takové velmi podivné autonehodě, do něj najel vůz státní bezpečnosti. To bylo opravdu hrozně tragický, takže s ním jsem se znal moc dobře. Dokonce jsem mu jednou i nesl dopis od Václava Havla, což do dneška byl pro mě velký zážitek, protože jsem na tom Osvaldovi viděl, jak mu v tu chvíli hned narostly křídla a byl takový prozářený a pak se to pojí s takovým dramatem, jak mu chtěl odepsat. A tak jsme se pak scházeli, opravdu to bylo jak někde nějaké detektivce v temných ulicích Havany a on vystoupil zpoza z toho stromu a teď mi takhle tam dal ten dopis. A pak jsou samozřejmě, bych řekl, jako takový ti tiší disidenti v té společnosti. A oni vám hned, teď už tedy se i tohle trošku změnilo, ale třeba na začátku toho tisíciletí, tak vám vlastně nikdy neřekli Fidelovo jméno, jenom naznačili ten jeho plnovous, ale jako tiše reptali na všechno kolem nich a na jaký ten systém štve, jak se ho chtějí zbavit. Takže si myslím, že většina té společnosti už dávno byla proti té revoluci, ale když jsem se zeptal, tak proč nejdete do ulic a nic s tím neuděláte, tak přišla vždycky úplně ta stejná odpověď, že oni nechtějí být v té první linii, protože na Kubě, když vás zavřou, tak znovu to není na týden, na 14 dní, ale na 20, 30 let a myslím si, že člověk, který mu je třeba 30, tak nechce víc vězení jako stařec, no. A myslím, že současný prezident Miguel Díaz-Canel se s tím taky moc nemaže a teďka v roce, no ty, už je to pár let, 2021 v červenci, tam byly poslední velké pouliční protesty a do dneška ve vězení sedí nějaký 2000 lidí.
19: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: V dnešním pořadu hovoříme o knize Kubánské tango v rytmu blues s jejím autorem Eduardem Freislerem, který křížem krážem procestoval takzvaný Ostrov svobody a svá setkání s jeho obyvateli popsal formou poutavých reportáží. Fidel Castro tu vládl nekonečné půl století a zalehl Kubu jako obrovský neodstranitelný balvan, okolo kterého se uctivě chodí a neustále se o něj zakopává, ale se kterým prostě nejde hnout. V následující ukázce si můžete vychutnat, jak Eduard Freisler umí propojovat různé roviny textu. Reflexy děsivého vládnutí Fidela Castra s ospalou atmosférou nádražní čekárny, kde spolu se svým kubánským švagrem Vladimírem čeká na vlak jedoucí na kubánský venkov.
20: V čekárně je zapnutá televize. Přenáší projev Fidela Castra. Televizor nemá zvuk, tak mohu jen tušit, o čem El Comandante mluví. Většina pasažérů v čekárně vůdci nevěnuje pozornost, jen tu a tam sklouzne po obrazovce osamělý pár očí. Fidel se za řečnickým pultem právě napřímil, promnul si ústa, zvedl svůj dlouhý ukazovák, nahrbil se a zúžil oči do jestřábího pohledu. Opět se mohu jen dohadovat. Vyhrožuje, poučuje nebo jen varuje? Podívám se k peronu. Je uzavřen za velkou branou s řetězem. Nástupiště je opuštěné. Ze svého místa nevidím ani jeden vlak. Chybějí zaměstnanci nádraží. Za nějakých 20 minut bychom přitom měli vyjet. Mrknu na Valdyho, sedícího na jednom z baťohů, jen se zazubí a pokývá hlavou. Koupil jsem mu doutník, z něhož teď pomalu ukuřuje. Asi to nejede na čas, co? Nadhodím. Valdy odpoví se smíchem. Prý kontrolují lokomotivu. Opět se zadívám na televizní obrazovku. Fidel teď působí žoviálně, snad i hravě. Dokonce tu a tam nabízí úsměv. Na jedné ze zdí zašlé čekárny s opadanou omítkou a popraskanými či vyrvanými sedačkami visí portrét Camila Cienfuegose, jednoho z generálů Fidelova partizánského vojska. Che Guevara Camila kdysi nazval tím nejlepším velitelem, kterého El Comandante kdy měl. Rozhlížím se po čekárně a říkám si, kolik lidí tu zná příběh jiného generála gerilového boje, Ubera Matose. Toho nechal Fidel zavřít na 20 let do vězení za velezradu. Matos, nejvyššímu vůdci, totiž už v říjnu roku 1959, poslal otevřený dopis, v němž ho kritizoval za příklon ke komunismu. Chtěl bych o Uberu Matosovi vyprávět Valdimu, ale kolem je příliš mnoho uší, byl by to zbytečný risk. A co když ten příběh někdo v okolí pozná? Opět mrknu na televizi. Fidel si teď mne plnovous a zadumaně přemýšlí, než ho popadne záchvat vzteku. Televizi z nějakého důvodu začne fungovat zvuk a nenadálý příval hněvu burácejícího z televize vytrhne několik lidí z letargie.
12: Snad mohu prozradit, že vlak nakonec přijel a pak se po 30 kilometrech zastavil. Pro poruchu lokomotivy. Následoval parný den v polích, dokud nepřijel náhradní stroj. Inu americké embargo, argumentoval průvodčí. Už tu na začátku byla řeč o hudbě, jako úniku do radosti a do prostoru, kam Fidelova všudy přítomná moc nemůže zasahovat. A s hudbou je samozřejmě spojena další oáza svobody, totiž tanec.
20: Na nevelkém dvoře, tu v útrobách schátralého domu, pod otevřeným nebem, tancují desítky párů. Mezi nimi dovádějí děti a k tanci se tu a tam přidávají i staří lidé. Nehraje tu žádná živá kapela, písně a rytmy pouští místní DJ. Přehání to z basy, až mám obavu, že vibrace zboří chatrné domy kolem. Rumba party pokračuje do hluboké noci a když DJ svoji soupravu zbalí a odejde, několik párů zůstává ještě dlouho v tanečním obětí. Jiné stále zkouší dynamické kreace, jako kdyby se jednotliví partneři nemohli nabažit vzájemné tělesné blízkosti a vychutnávali si své souznění. Tento pocit vychází z neuvěřitelné předvídatelnosti. Řada tanečníků dokáže vytušit nadcházející krok, obrat či figuru partnera. Nerozpadají se. Naopak jsou jedním tělem, splynou. Nemají to přitom naučené, pouze a jen improvizují a užívají si spontánnosti. Takhle se tady lidi často seznamují. Pokud ti to takhle jde při tanci, kdy dokážeš toho druhého intuitivně vycítit a vést k harmonii, možná ti to bude klapat i ve vztahu, řekne mi jeden z tanečníků. Rozpovídá se o rozdílu mezi kubánskou salzou a stylem, který se tančí v New Yorku či Los Angeles, kde údajně dává taneční hodiny. V Americe je to všechno o tom předvést se, všechny kolem oslnit. Je to tam hlavně o show. Tady na Kubě je to víc o dialogu, o seznamování, o vytváření pouta.

0: Asi nejznámějším symbolem předkastrovské Kuby, který dodnes žije v ulicích Havany, ale i na kubánském venkově, jsou stará americká auta. A jeden příběh z knihy Eduarda Freislera se váže právě k tomuto fenoménu. Spravovat své vlastní americké auto z doby před Castrem představuje kousek vlastního světa. Malý ostrůvek, kam se lze schovat před zhoubnou castrovskou revolucí.
1: No mě nejvíc asi zasáhnul osud Jorge Felixe. To byl člověk, který 10 let opravoval starého Chevroleta, kterého svým způsobem zdědil po svém otci, který se mě malé vyboural, takže to auto byl úplný vrak. A on sice dělal na farmě a další různé práce, aby se nějak uživil, takže na Kubě mě vždycky přijde, že každý druhý člověk s něčím šmelí nebo dělá nějaké melouchy. Ale vlastně, když pracoval v té kůlně, tak si tam připadal svobodný, protože k něčemu jakoby směřoval. A to bylo to, že jednou to bude skvostný bourák, s kterým pak on vyjede a buď mě bude jezdit jako nějaký král, nebo se třeba tím bude živět a bude vozit jednou turisty. Ten příběh bohužel skončí tragicky, tak trošku Hemingwayovsky, až bych řekl. Shodou okolností teda on žil v městečku Kohimar, kde Ernest Hemingway žil a pracoval a psal své knihy. Ale on v té kůlně vlastně byl v tom svém světě a něco tam opravdu jako budoval a viděl tam nějaký progres. Tak to jsou takové samozřejmě drobné radosti, ale myslím si, že nějaké ty vnitřní svobody se ti Kubánci i tak dostanou, i když jsou opravdu, jak říkáte, ten manévrovací prostor je uší a uší a i když se, jakoby, zdá se, v posledních letech rozšířil, protože po Fidelově smrti jeho bratr Raul zkusil nějaké takové dílčí reformy, ale teď si zase svrknul i tedy díky, bohužel, Donaldu Trumpovi.
0: A jak to nakonec s majitelem Chevroletu Jorgem Felixem a jeho autem dopadlo, nebudu prozrazovat, přečtěte si sami. A tím už pro dnešek končí procházka knihou Eduarda Freislera Kubánské tango v rytmu blues. Vydalo ji nakladatelství Deníku N v roce 2025. A my ji představujeme v rámci série Ex Libris Češi na cestách. Radosti i úskalí světa za hranicemi. Ukázky z knihy interpretoval Ivo Timer, dramaturgii měla Naďa Reviláková, za technické spolupráce Valérie Racmanové a Juliana Buša. S autorem rozmlouval a za poslech Ex Libris vám děkuje Jan Sedmidubský.
2: Knihu, kterou jsme vám v Ex Libris přiblížili, najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Na východ i na západ. Do obou geopoliticky významných oblastí vás každou středu dopoledne vezmou dva podcasty Českého rozhlasu Plus. V podcastu Na východ se Josef Pazderka a Ondřej Soukup zaměřují na dění v postsovětském prostoru. A další týden je vystřídá americký podcast Přes Atlantik Jany Ciglerové a Jana Kaliby. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině dopoledne nebo kdykoliv na plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Břeclav povede další 4 roky koalice Hnutí ANO a Mladí a neklidní Břeclav. Obě uskupení po komunálních volbách podepsala koaliční smlouvu a v 27 členem zastupitelstvu budou mít 16 mandátů. Starostou se má stát Martin Marták z Hnutí ANO. Polostátní ČES se bude u soudu bránit proti zablokování svých podílů v Lucembursku. Radiožurnálu to napsal premiér Andrej Babiš z ANO. Tamní soudy ke kroku přistoupily kvůli sporu Česka s firmou Diag Human, který trvá od 90. let. Firma chce od státu 17 miliard korun za zmařený obchod s krevní plazmou. Premiér Babiš řekl, že stát nadále neuznává nárok firmy na odškodnění a bude se dál bránit. ČES uvedl, že zablokování podílů se nedotkne zákazníků. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Demokratické republice Kongo přesáhl 9 tisíc. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. V souvislosti s nemocí zemřelo více než 4 300 lidí. Současnou epidemii krvácivé horečky způsobuje kmen Bungi Bugio. Proti němu neexistuje specifická léčba ani vakcína. A na letišti v Hradci Králové v 9 hodin začne rozsáhlé taktické cvičení záchranných složek. Hasiči, policisté a zdravotníci si vyzkouší zásah při fiktivní nehodě na letecké přehlídce, kdy po srážce dvou strojů zůstane mezi diváky zhruba stovka zraněných figurantů. Do akce se zapojí jednotky z několika krajů. V okolí letiště proto lidé musí počítat se zvýšením pohybem vozidel s majáky. Karin Grofová jako jediná ze šesti českých stolních tenistů uspěla na mistrovství Evropy v kvalifikaci dvouher a zajistila si účast v hlavní soutěži. Doplní v ní Lubomíra Jančaříka, který měl na šampionátu v Lublani účast v pavouku pro 64 nejlepších mužů jistou. První kolo je na programu dnes. Jančařík se utká s Torem Haugem. Grofovou čeká 20. evropského žebříčku. Lopuleskuová ze Srbska.
4: Omezení na D1 u Ostravy a nehoda u Velkých Popovic. Na D1 počítejte s omezeným provozem v tunelu Klimkovice u Ostravy. Po přestavbě dopravního značení se teď jezdí obousměrně v tunelu na Brno a v obou směrech je teď plynulý provoz bez kolon. U Velkých Popovic zpomalte na silnici 107 k dálnici D1. Asi v polovině cesty v zatáčce havarovalo osobní auto. Částečně překáží provozu, je to ale s opatrností průjezdné. A na nehodu pozor také v červeném újezdu u Prahy. Na silnici 101 do Unhošti havarovalo osobní auto. V Unhoštské ulici narazilo do sloupu. I tam čekejte omezený průjezd a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy občasní déšte nebo přehánky, odpoledne postupně ustávání srážek a místy polojasno, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Je pondělí 12. října, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
6: Když se podíváte na přijímací testy na střední školy, tak je tam velká řada úloh, které testují právě schopnost žáka porozumět textu.
7: Ta čtenářská gramotnost není jenom v oblasti, která by se měla rozvíjet v češtině, ale že se to má rozvíjet napříč předměty.
8: Vidím, že oni třeba ty znalosti mají, ale neumí to přesně aplikovat.
9: Zlepšování kvality vzdělávání na těchto školách, že to je určitý příspěvek k ochraně demokracie a budování nějaké odolné, sebevědomé, tolerantní společnosti.
5: Jak si 15-letí žáci a studenti vedou v mezinárodním srovnání v matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti? To testuje pravidelně v zemích OECD mezinárodní šetření s názvem PISA. Nejnovější výsledky byly zveřejněny v září 2026. Jak v nich dopadly čeští studující a co přesně v praxi znamená ona čtenářská gramotnost, na kterou se testy tentokrát zaměřily? Co vlastně šetření PISA měří, si na začátek vysvětlíme s Nikolou Šrámkovou, analytičkou organizace Eduin. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Jak tedy ty výsledky chápat?
10: U PISA testování je podle mě důležité vlastně zmínit, že netestuje, jestli 15-letí žáci umí přesně to, co máme napsané v našem kurikulu, ale spíše, jestli dokážou získané znalosti a dovednosti použít v situacích, kterými se setkávají v běžném reálném životě. Čili v případě té čtenářské gramotnosti nejde o to, zda ten žák umí číst a psát, ale jestli to rozumí tomu textu, jestli z něj dokáže získávat informace, vyhledávat je, propojovat je, posuzovat vlastně i přemýšlet o záměru toho autora, proč ten text vlastně píše, v jaké době ho píše, jestli tam je i nějaká provazba do současné situace, jestli ten text je stále aktuální a také samozřejmě i důvěryhodnost toho zdroje. Jestli vlastně ten text je spíše odborný, faktický, anebo to je jenom pouze něčí domněnka či názor.
5: Co jsem tak sledovala, když ty výsledky těchto srovnávacích testů vyšly, tak v evropských médiích od Španělska po Dánsko převládalo, nechci říct zděšení, ale takové trochu překvapené reakce.

0: což v případě čtenářské gramotnosti bylo v tom letošním testování až nějakých 27%, což je obrovská skupina žáků. Dále, co je pro český školský systém typické a bohužel nikoliv překvapivé, jsou velké rozdíly mezi žáky dle socioekonomického zázemí. U nás velmi silně záleží na tom, do jaké rodiny se člověk narodí, a tedy to rodinné zázemí má silnější vliv na ty vzdělávací výsledky, než je to v jiných zemích OECD, a také dle typu škol, kdy vidíme velké rozdíly jak regionálně, ale také dle typu škol, kdy žáci z víceletých gymnázií dlouhodobě dosahují excelentních výsledků. Oproti nim jejich vrstevníci z nematuritních oborů se pohybují velice nízko. A velká část také těch žáků na těch nematuritních oborech nedosahuje té základní funkční gramotnosti, ale to neznamená, že ten problém vzniká až na těch středních školách. Spíše, že se nám do těchto oborů koncentrují žáci, kterým se nepodařilo se tuto základní dovednost osvojit již na jejich základní škole. Co se týče toho nějakého delšího časového hlediska, tak my jsme se poprvé zapojili do testování čtenářské gramotnosti v roce 2000. A to průměrné skóre bylo 490 bodů přibližně. A dlouhodobě, až do roku 2025, my jsme si tu hranici takhle průměrnou drželi stabilně. Vždycky se nám to lehce zhoršilo, někdy lehce zlepšilo, kdy právě i v roce 2018-2022 jsme se pohybovali stále okolo těch 490 bodů. A ten sešup dochází tady mezi lety 2022 až 2025 v tomto testování. A vlastně zatím právě ještě nevíme, proč tomu tak je. A dochází k tomu zhoršení napříč ostatními zeměmi OECD. Protože PISA nám především přináší informaci o tom, jak ten vzdělávací systém funguje jako celek. Říká nám, že se něco děje, ale už neříká, co je následek, co je příčina. Spíše nám předává nějakou informaci, hele, něco se děje, měli byste to nějak řešit, a už je na nás, na národních státech, abychom to více zkoumali, hledali nějakou příčinu a zaujímali nějaká opatření.
1: A naopak v tom letošním srovnání, v tom letošním kole, hodně vyletělo nahoru Estonsko. Lze tam říct, jestli přišli na nějaký model, který by byl inspirativní třeba i pro Česko, proč tam dosáhli tak dobrých výsledků?
0: Estonsko je dlouhodobě vysoko, dlouhodobě patří mezi top vzdělávací systémy i s tím svým průměrným výsledkem testování PISA, spadá mezi top země v tom žebříčku. Myslím si, že to bude kombinace více faktorů. Jednak Estonsko je poměrně docela hodně inkluzivní tím svým systémem, kdy žáci se společně vzdělávají po celou dobu základní školy, tedy nemají víceletá gymnázia či nějakou obdobnou formu, a zároveň umí pracovat jak s nadanými žáky, včas je identifikovat a nabídnout jim podporu, a zároveň i s těmi, kteří jsou slabší a také umí včas identifikovat a nabídnout jim podporu. Tudíž v tom PISA testování mají málo žáků, kteří nedosahují té základní úrovně, a zároveň mají hodně velmi úspěšných žáků, kteří dosahují těch vysokých úrovní. Možná dalším jako faktorem je, když koukáme na ty PISA testy, tak oni ještě obsahují dotazníky pro žáky, kde se jich ptají například na jejich náležitost se školou, vztahy s učiteli, ptají se jich na jejich nějaké postoje ke škole, jestli mají pocit, že je škola připravila do toho života, jestli vlastně škola má smysl, na nějakou jejich i sebedůvěru. Jestli věří, že tím učením a úsilím a nějakou zpětnou vazbou se vlastně mohou rozvíjet. A čeští žáci na tady tyhle kategorie odpovídají víc negativně. My v těchto kategoriích máme opravdu velmi špatné výsledky oproti těm žákům z toho Estonska, kteří například z nějakých 80, téměř 5% si věří, že vlastně ty své schopnosti mohou neustále rozvíjet tím svým vlastně úsilím. A ty vztahy s učiteli hodnotí více kladně, mají větší pocit, že když potřebují pomoc, tak ten učitel jim pomůže, že jim tu látku bude tak dlouho vysvětlovat, dokud ji nepochopí každý žák. Čeští žáci tenhle pocit tak silný nemají, jako mají ve Estonsku. Takže myslím, že to jsou oblasti, kterými se ve Estonsku můžeme inspirovat, ve kterých se potřebujeme zlepšovat.
1: O mezinárodním srovnání OECD, takzvaných testech PISA, jsme mluvili s Nikolou Šrámkovou, analytičkou organizace Eduin. Děkujeme.

0: Také děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
1: Kam má rozvoj čtenářské gramotnosti každého žáka ideálně dovést a jak tuto dovednost zabudovat do školních vzdělávacích programů, vysvětlila na Českém rozhlase Plus v pořadu Hovory lingvistka Kateřina Šormová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
2: Aby dokázal napsat lepší text, aby dokázal se lépe vyjadřovat, aby dokázal porozumět lépe třeba mluvenému slovu nebo psanému textu, což je ten hlavní cíl. Když se dneska podíváme i do kurikulárních materiálů, dneska už se nehovoří o učebních osnovách, ale o rámcových vzdělávacích programech a školních vzdělávacích programech, tak tam nemáme nikterak vyjmenované přesně všechny tyto gramatické kategorie, ale sledujeme tam právě ty výstupy učení a ty vzdělávací cíle, které by měly být na konci té cesty a ne pro všechny žáky je nezbytně nutné, aby se naučili například vyjmenovat všechny slovesné třídy, protože je to pro ně možná zbytečně pokročilé, zbytečný detail.
1: Tolik Kateřina Šormová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Kde se dnešní mladí lidé 100% setkávají s texty? Ano, jsou to sociální sítě a internet. Čtenářská gramotnost je proto hodně provázaná s kritickým myšlením a mediální gramotností. Jak tohle všechno vměstnat do výuky, si teď ukážeme s Věrou Oherovou, vyučující českého jazyka na druhém stupni základní školy Métis v Praze. Vítejte v reparátu.
3: Dobrý den.
4: Máte také svůj instagramový profil knihovna češtinářky, tak vás možná zná širší veřejnost. A vy se hodně zabýváte čtenářskou gramotností. Jak se konkrétně ve škole buduje, jakými technikami?
3: Já se snažím pro ty žáky na druhém stupni, aby měli možnost se potkávat s různými typy textů, které pro ně nejsou takzvaně uměle třeba vytvořené. Hodně často prostě šahám do běžných textů, se kterými se můžou setkat. Ať to jsou různé obaly, letáky, příspěvky na sociálních sítích, různé jako texty a s tím pak nějak pracujeme. Předvídáme třeba, o čem to bude, nebo vybíráme jenom klíčová slova a myslím si, že i zásadní obyčejná věc je, že si přečtou další článek a musí to shrnout do pár vět a to je poslední dobou asi zásadní problém, protože jakýkoliv další text, když ho vidí puberťák, tak ho prostě jako orosí a představa, že to má přečíst a ty to najednou shrnou do 4 vět. Oni neumí být minimalisti v tomhle.
4: Tahle technika mi připomíná dost známý prompt umělé inteligenci. Shrni mi to do pár vět. Jak zapojujete umělou inteligenci a jak umělá inteligence může pomoct budovat čtenářskou gramotnost a jak ji naopak brzdí?
3: Tak já se přiznám, že když byl ten nástup umělé inteligence, tak nejdřív asi jako všichni učitelé jsem se jí trošku bála, ale pak mi časem došlo, že prostě učím na druhém stupni a bude to součást našeho života a hlavně té výuky, takže já se s ní snažím postupně kamarádit, mluvím o ní otevřeně se svými žáky, ráda ji jako využívám, ale určitě v nějakých mezích. Jinak jim samozřejmě říkám často, což je teď jakékoliv úzkojelí, cokoliv psát na doma a tyhle věci, já všechno se svými žáky píšu ve škole.
4: Rukou,
3: přesně, protože oni nepíšou skoro vůbec, pořád něco jenom vyplňujou a já prostě mám ráda to psací písmo, i když na druhém stupni píšou po různu, ale snažím se jim hlavně ukazovat, že ano, jak se říká, že je dobrý sluha, ale může nám uškodit ta umělá inteligence a hlavně, s čím nejvíc bojuju je, že oni strašně moc věří. Takže nějak jako kriticky hlavně k tomu přistupovat, nehanit.
4: A to nás vede k tomu, že čtenářská gramotnost souvisí s kritickým myšlením, takže jestli to můžete rozvést, jak to, co vy učíte své žáky v hodinách češtiny, i právě s ohledem na to nevěřit těm textům, které nám například předloží umělá inteligence, jak se to potom dá využít v hodinách vašich kolegů v dalších předmětech?
3: Tak já si myslím, že čtenářská gramotnost není dominantou jenom v hodinách českého jazyka. Bohužel dřív to tak jako bylo, hodně na to byl kladen důraz, co bychom si četli v matice, ale ač nerada, zmíním Cermat, přijímací zkoušky na střední školy, ten je celý o čtenářské gramotnosti a já často, i když jsem soukromně doučovala, nebo připravuju teď momentálně svoje žáky v 9. třídě ve škole, tak vidím, že oni třeba ty znalosti mají, ale neumí to přesně aplikovat, nebo si neumí přečíst zadání, co po nich chceme. A s tím vlastně i souvisí třeba ta matika, když to řeším s kolegou matikářem, slovní úlohy a takovéhle věci, oni to nedočtou. A pak tím pádem to ani nespočítají, i když ten postup jako umí. A je to hodně slovíčkaření, protože tam zrovna včera jsme řešili, že tam máte najít větu, která neodpovídá, oni si přečtou jenom, že mají najít nějakou větu.
4: Je problém tady to, že nedočítají, když vidí, jak říkáte, dlouhý text, tak ano, se ho leknou, nebo že nejsou soustředěni na to čtení, nebo tam je potřeba ještě pár let a dospět do nějakého věku, aby si četli text pečlivě?
3: Jo, já si myslím, že má největší zkušenosti, že prostě se ta čtenářská gramotnost v těch školách tolik jako nepodporuje. Já nechci mluvit plošně, ale učila jsem už na pár školách a můžu to prostě porovnávat. Když dostanete takovou osmou třídu, kterou si nevedete třeba od šesté třídy, tak je horko těžko naučit té podporu čtenářské gramotnosti a to, aby četli s chutí a s radostí. Takže tam bohužel je páka přesně jako ty přijímací zkoušky a ty texty jsou na ně jako dlouhé a hodně často jsou nezáživné, neaktuální a je tam spoustu třeba cizích slov, nebo to jsou odborné články, které když já jako píšu s nima na nečistu, tak i já si ho musím přečíst třeba několikrát a to mě zaráží, že prostě já dospělá, vystudovaná, zkušená a musím si s tím nějak poprat na to 15-letý dítě, který třeba opravdu za celou školní docházku přečetlo 2-3 knížky a do toho se počítá slabikář.
4: Přijímací zkoušky jsou určitě velký motivační faktor a kdybyste to měla říct šířeji, k čemu je vlastně čtenářská gramotnost v životě?
3: No k tomu, aby jsme se úplně nestratili a když přijdeme o chytré telefony a budeme bez internetu cokoliv, tak aby jsme si jako uměli poradit a aby jsme hlavně asi pochopili, co pro nás ty různé texty chtějí. Jak říkám, snažím se to trošku brát spíš prakticky, že když dostaneme nějakou první smlouvu nebo jdeme na brigádu, přečteme si nějaký návod, tohle je všechno čtenářská gramotnost, plus samozřejmě čtení nějaké beletrie, která by měla být pro radost, ale to u puberťáků moc nehraje. Záleží samozřejmě na třídě. Mám děti, které rády čtou, čtu s nima a pak se o tom bavíme a je to moc jako fajn, protože musíte rozečíst na beletristických knížkách a na příbězích, aby pak dokázali číst ty praktické věci. Pro mě je největší radost, když rozečtu takzvaného jako nečtenáře nebo slabého čtenáře. Já si myslím, že jsem hodně jako v tomhle progresivní. My, když si s dětma v hodinách čteme v rámci dílen čtení, tak pro mě každá kniha je prostě plnohodnotná kniha, takže oni jsou v šoku, že můžou číst mangy, komiksy, protože to pro spoustu češtinářů je stále jako, nevím, zatracená literatura. Takže musím postupně asi nějakýma krůčkama tu čtenářskou gramotnost a samozřejmě se snažím, aby pak viděli, že se jim to hodí do budoucna. Musí prezentovat třeba, o čem četli a prostě mluvit spatra, ráda dávám mluvní cvičení. Asi to souvisí i se slovní zásobou. Všechno souvisí se vším v češtině.
4: Jak jsme slyšeli, šetření PISA se testovaných žáků a studentů ptá taky na jejich vztah ke škole a k hodnotám, které jim předává. Na spokojenost českých středoškoláků se školou a s životem se od roku 2009 pravidelně dotazují také průzkumy vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Čerstvé zářijové výsledky šetření ve spolupráci s agenturou STEM teď v reparátu okomentuje Karel Strachota, ředitel Jednoho světa na školách. Vítejte ve studiu.
5: Dobrý den.
4: Vy se dotazujete mladých lidí, kterým je mezi 15 a 20 roky a víc než polovina oslovených byla letos spokojena s kvalitou vzdělávání na své škole. Co ti nespokojení, v čem hlavně viděli problém?
5: Víc jak polovina dětí dala své škole jedničku nebo dvojku, ty, co dali horší známky. Nejčastější důvod, proč nejsou se školou spokojeni, uvádí, že se vlastně ve škole učí věci, které potom nevyužijí v reálném životě a na druhém místě je nespokojenost s tím, jak výuka vypadá, že vlastně ta výuka není podávaná atraktivní formou. Tady, a to platí vlastně u všech otázek nebo u všech odpovědí, je poměrně velký rozdíl mezi tím, jak odpovídají studenti, studentky z gymnázií a na druhé straně žáci odborných učilišť a odborných škol.
4: To také ten váš průzkum ukázal, že existují výrazné rozdíly mezi různými typy střední škol. Co k němu můžete říct? Vy jste totiž výsledky v této sekci dokonce označil za znepokojivé. Proč?
5: Tam je vidět, že žáci odborných škol, týká se to mnoha odpovědí, jednak jsou daleko nespokojenější s tím, jak výuka vypadá, jsou vlastně i nespokojenější s tím, jak funguje, řekněme, demokracie, jako nepovědí, považují třeba tuhle tu formu zprávy věcí veřejných, jsou daleko méně aktivní, jsou méně mediálně gramotní a to potom má jako celou řadu dalších jako důsledků. Tam ještě jako jednu věc bych rád zmínil. Když se ptáme středoškoláků, co očekávají od školy, co by se chtěli naučit, tak na prvním místě jmenují finanční gramotnost, kritické myšlení, mediální vzdělávání. Zkrátka uvědomují si, že by měli umět pracovat s informacemi, kterými jsou zahlceni, a zase tohle to platí daleko víc pro gymnazisty než pro učně nebo pro studenty středních odborných škol.
4: Také vyšlo, že část studujících nebo jenom část studujících věří, že může ovlivnit dění ve svém okolí. Můžou školy pomoct překlenout tu vzdálenost mezi tím, si na něco udělat názor a potom mohu něco aktivně změnit?
5: Je pravda, že to je necelá polovina žáků a žákyň, což já jako nevnímám. Jo, můžeme na jednu stranu říct, že je to málo, na druhou stranu, když to srovnáme s dospělejší populací, tak mladí lidé jsou v tomhle směru jako optimističtější nebo věří víc než dospělí lidé, že mohou ovlivnit. No, jako jedno číslo u dospělé populace, 20% lidí, to je výzkum CVM z roku 2024, jenom 21% dospělých věří, že může ovlivnit řešení problémů v České republice, takže ti mladí lidé jsou v tomhle směru plnější víry. Škola by měla přispět, je to něco, na co jako zase dlouhodobě poukazujeme, v České republice chybí koncept občanského vzdělávání, tohle by měla být součást občanského vzdělávání. My od roku 2009 pořádáme studentské volby, volby na nečisto, které právě poukazují na to, že jako to první právo nebo základní právo, které má každý občan České republiky, právě jak ovlivnit správu věcí veřejných, je to, že má svůj hlas a ten hlas někomu, nějaké straně, nějakému politikovi dá, tak studentské volby nebo vůbec připomenutí těchto z těch principů zastupitelské demokracie je jedna z možností. Tady si dovolím ještě jako jednu věc, která nám udělá radost. 80% žáků středních škol studentské volby zná. Jo? Jako je to něco, polovina škol naposledy dělala studentské volby, a pak je celá řada možností, jak mladým lidi vést k tomu, aby se snažili ovlivnit svět, ve kterém žijí, co se my snažíme, co se nám nějak jako osvědčuje, ukazovat jim určité vzory, jako udělujeme ocenění Gracias Divi, což je ocenění právě pro třech kategorií, pro mladé lidi, kteří se právě jako něčeho sami zhostili, a často zaznívá, že to může být pro ně jako inspirace, ale ono to jde a přináší to třeba nějaké uspokojení, nějakou radost.
4: A vy také máte různé výukové materiály. Můžete zmínit některé, které mohou pomoct právě při rozvoji kritického myšlení v hodinách, aby se děti učili základům věcné debaty, naslouchat proti argumentům a podobně.
5: My provozujeme portál jesls.cz, který obsahuje přes 550 výukových lekcích, a ano, platí, že pro nás tou nejprioritnější tematickou skupinou a tím okruhem je jako mediální vzdělávání. Mimo jiné, jedna, která se snažíme vyučujícím pomoci ve zprostředkování tohle tématu mladým lidem, a zároveň nemůžeme nereagovat na to, že pro mladé lidi je kyberprostor, prostředí sociálních sítí tím místem, kde se v druhé části výzkumu tohle se potvrdilo, a nepřekvapivě opět, je to to místo, odkud jako čerpají informace, a byť si oni sami uvědomují, že sociální sítě jsou prostředí problematické, tak přesto často přiznávají, že jsou jako těmi sítěmi tak jako lapeni a ambicí jako mediálního vzdělávání nebo informačního vzdělání v našem podání, ale ne v našem podání, je poukazovat na způsoby, jak zpracovávat informace obezřetněji, věci k tomu například, aby si informace ověřovali. Mluvíme o prostředí, které má jako velmi polarizační charakter, tak aby si uvědomili, jako, že za sociálními sítěmi jsou algoritmy, že tam je nějaká práce s emocemi, a to, že se vracím k tomu výzkumu, to, že jako jmenují práci s informacemi jako to, co by je měla škola naučit, je jako jenom potvrzení, že vědí, že tady je určitý problém, že jsou tady dovednosti, znalosti, které jim pomohou zpracovávat informace, které k ním od rána do noci putují, a věřím, a vlastně vidím to i na nějakých datech, že přibývá vyučujících, kteří se rozhodli mediální gramotnost svých a finanční gramotnost svých žáků posilovat.
4: Jeden svět na školách má za sebou 25 let práce se školami. Co je tedy pro následující období pro vás ta největší výzva, na co se chcete zaměřit?
5: Platí, že se dál budeme věnovat mediálnímu vzdělávání, finanční gramotnosti, moderním dějinám, to jsou pro nás ta nejzásadnější témata. Posouváme se směrem k nižším ročníkům základní škol a budeme mít i nabídku pro předškoláky, protože všichni víme, že i takhle malé děti už se ocitají velmi, velmi brzy jako v prostředí internetu a pořád platí odborné vzdělávání na odborných školách, odborných učilištích, velká výzva. A já jsem přesvědčený o tom, že zlepšování kvality vzdělávání na těchto školách, že to je určitý příspěvek i k ochraně demokracie a budování nějaké odolné, sebevědomé, tolerantní a svobodné společnosti.
4: To říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Děkujeme, že jste přišel do studia.
5: Děkuji za pozvání.
4: To je vše z dnešního reparátu. Dalších teď už více než 100 dílů s tipy na dobrou praxi ze zdejšího školství po celém Česku najdete v našem audioarchivu na stránkách plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Příští díl věnujeme aktuálnímu tématu bezpečnosti na školách. Z toho dnešního vás za celý tým zdraví Daniela Vrbová.
6: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
7: Generál Jan Syrový byl národním hrdinou, velitelem československých legií v Rusku, ale i předsedou vlády v době Mnichovské dohody. Řadu let také strávil ve vězení.
8: Vojenskou kariéru sice začal v rakousko-uherské armádě, ale ještě před první světovou válkou ji opustil. Po vypuknutí konfliktu se přihlásil jako dobrovolník do ruské armády. V průběhu války byl několikrát povýšen a vyznamenán. Mimo jiné se účastnil bitvy u Zborova. Tam byl vážně raněn a přišel o oko. I přes zranění se dál bojů účastnil. Později se stal velitelem československých legionářů a bojoval na Sibiři proti bolševikům.
7: Do vlasti se Jan Syrový vrátil v roce 1920 už jako uznávaný hrdina a dále stoupal na žebříčku vojenské hierarchie. V roce 1925 se stal náčelníkem hlavního štábu Československé branné moci a o dva roky později získal hodnost armádního generála. V roce 1933 byl však vystřídán generálem Ludvíkem Krejčím a sám byl jmenován do funkce generálního inspektora Československé branné moci. V bouřlivém roce 1938 byl donucen přijmout funkci premiéra, kterou vykonával jen několik měsíců. Za jeho působení byly přijaty podmínky Mnichovské dohody.
8: V roce 1939 se Syrový už jako ministr národní obrany podílel na poklidném obsazení zbytku Čech a Moravy německou armádou. Pak se uchýlil do ústraní. Po válce byl zatčen a na základě pochybných obvinění odsouzen k 20 letům vězení. Propuštěn byl na amnestii v roce 1960.
7: Nebyl mu přiznán důchod a nesměl být zaměstnán. Nakonec si ale našel práci jako noční hlídač a v období pražského jara mu byl přidělen i důchod. Jan Syrový zemřel v roce 1970 ve věku 82 let.
6: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Olomouc v následujících 4 letech nejspíš povede 5koalice. Saúdská Arábie sestřelila několik husijských raket, jejich úlomky zranily 4 lidi a poškodily budovy. Fotbalista Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. Za tým bude hrát do léta 2028 a dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně i polojasno, teploty do 18 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: V Olomouci se dohodli na vytvoření nové radniční koalice zástupci hnutí STAN, Pro Olomouc, KDU-ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. V 45 členem zastupitelstvu města by měli dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě.
10: Nakonec to složení, které znám, z toho vyšlo vzhledem k největším průnikům v našich programových záležitostech. Je to, co vidíte, to znamená STAN pro Olomouc jako další nejsilnější strana, KDU společně a TOP 09. V nejbližších dnech budeme připravovat materiály směřující ke koaliční smlouvě, k programovému prohlášení a budeme ladit detaily.
9: V Hradci Králové po komunálních volbách povládne trojkoalice. Složená bude z koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09, koalice Pirátů a starostů a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Po jejich jednání to uvedli představitelé HDK a TOP 09. Strany ještě budou řešit, jestli se čtvrtým členem koalice stane ODS. Kandidátkou trojkoalice na primátorku bude dosavadní primátorka Pavlína Springerová z HDK. Tři strany mají v 37 členem zastupitelstvu 20 mandátů. Z ODS by koalice měla 24 křesel. Úlomky ze dvou sestřelených raket jemenských povstalců Husíů zranili v Riádu 4 lidi a poškodili 15 domů, informovala o tom saúdská státní agentura SPA s odvoláním na mluvčího civilní obrany. Na území Saúdské Arábie zasáhla balistická raketa taky komplex státní ropné společnosti Saudi Aramco v Zahránu, jak uvedlo ministerstvo energetiky. Jestli šlo o přímý zásah nebo na něj dopadly úlomky rakety, zatím není jasné. Při incidentu nebyl nikdo zraněný. Saudové zase včera útočili na ropný terminál u jemenské metropole Sanaa, kterou Husíové kontrolují. Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při papučovém dni. Právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba i vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit také finančně nebo při benefičních akcích po celém Česku. Fotbalový záložník Tomáš Souček bude hrát i v příští sezóně za anglický West Ham. Bývalý kapitán české reprezentace se s londýnským klubem dohodl na prodloužení smlouvy do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po aktuálním ročníku. Souček hájí barvy aktuálně druholigového West Hamu od ledna 2020. Odehrál za něj 285 zápasů a vstřelil 47 branek a ke své budoucnosti v Londýně pro klubový web řekl.
11: Po podpisu nové smlouvy mám nové ambice, jak pro sebe, tak pro klub. Tou první je, že se chceme okamžitě vrátit do Premier League. West Ham pro mě znamená opravdu hodně. Upřímně můžu říct, že se stal mým domovem a místem, kde se cítím opravdu hrdý. Jít do West Hamu bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem udělal.
9: Před přestupem do Anglie působil Souček ve Slávii.
12: Nehody na D1 za Hvězdonicemi i na silnici u Velkých Popovic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor za odbočkou na chodce Rady. Na kilometru 31,5 havarovala dvě nákladní auta. Je to nehoda se zraněním, budou tam zasahovat záchranáři. Zatím je uzavřený pouze pruh pro pomalá vozidla. Na silnici 107 na přivaděči k dálnici D1 od Velkých Popovic havarovalo v zatáčce osobní auto. Částečně překáží provozu, je to ale s opatrností průjezdné. A následky nehody překážejí také v červeném újezdu u Prahy. Na silnici 101 do Unhošti havarovalo osobní auto. V Unhoštské ulici narazilo do sloupu, i tam je průjezd omezený, tak dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: V Čechách teploty klesají na 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 6 až 1 stupeň a přes den čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně ustávání srážek a místy polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Proč Československo v roce 1947 odmítlo účast na takzvaném Marshallovu plánu? Měl výrazně pomoci s obnovou válkou poničené Evropy. Pomohl, ale jak komu? Více v repríze dokumentárního pásma Ondřeje Housky.
6: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.
13: Nemusím vám říkat, pánové, že světová situace je velmi vážná. To musí být zřejmé všem inteligentním lidem. Odhadli jsme správně, čeho bude třeba k obnově Evropy s ohledem na ztrátu lidských životů, viditelnou zkázu měst, továren, dolů a železnic, avšak za poslední měsíc se ukázalo, že viditelná destrukce je pravděpodobně méně závažná než rozrušení celé sítě evropského hospodářství. Po celých posledních 10 let byly podmínky zcela abnormální. Obchodní struktura Evropy se za války úplně zhroutila. Obyvatelé měst mají nouzi o potraviny a palivo, proto jsou vlády nuceny použít cizích valut a úvěrů k nákupu tohoto zboží v cizině. Toto počínání však vyčerpává fondy, kterých je nezbytně třeba k rekonstrukci. Tak se vyvíjí velmi vážná situace, v níž není nic dobrého pro svět. Moderní systém dělby práce, na němž spočívá dělba statků, hrozí zhroucením. Pravda je, že pro příští 3-4 roky budou potřeby Evropy, zejména pokud se dovozu potravin a jiného zboží z Ameriky týká, o tolik větší, než je její platební schopnost, že se jí musí dostat buď vydatné a soustavné hospodářské pomoci, nebo ji čeká politická a sociální zkáza. Je třeba rozlomit tento začarovaný kruh a vrátit evropským národům důvěru v hospodářskou budoucnost jejich zemí a Evropy jako celku. Nehledíc ani k demoralizujícímu účinku na celý svět a k vyhlídkám na nepokoje, které vznikají ze zoufalství jmenovaných národů, musí být všem zřejmé, jaké následky by takový stav měl pro hospodářství Spojených států. Je logické, že Spojené státy by měly učinit vše, co je v jejich silách, aby napomohli světu k dosažení normálního hospodářského zdraví, bez něhož není možná politická stabilita ani zajištěný mír. Naše politika není zaměřena proti žádné zemi ani doktríně, nýbrž proti hladu, chudobě, zoufalství a chaosu. Jejím účelem má být oživení takového hospodářství ve světě, které by umožnilo vytvoření politických a sociálních podmínek, v jakých mohou existovat svobodné instituce. Jsem přesvědčen, že taková pomoc nesmí být podávána po kousíčkách podle toho, jak se jednotlivé krize budou rozvíjet. Každá pomoc, kterou tato vláda bude moci v budoucnu poskytnout, musí být spíše lékem než úlevou. Každá vláda, která je ochotna pomoci při provádění úkolu obnovy, nalezne, jak jsem přesvědčen, plnou spolupráci na straně Spojených států. Avšak vláda, která se snaží bránit ozdravění jiných zemí, nemůže očekávat od nás pomoci. A dále vlády politické strany nebo skupiny, které se snaží prodlužovat a udržovat lidské utrpení, aby z něho politicky nebo jinak těžili, setkají se s odporem ze strany Spojených států. Již nyní je zřejmé, že dříve než Spojené státy přikročí ve svém úsilí o ulehčení situace a poskytnutí pomoci Evropě na cestě k obnově, musí se evropské státy dohodnout mezi sebou o tom, co situace vyžaduje a jakou úlohu tyto státy sami převezmou, aby jakýkoliv počin Spojených států byl v skutku účinným. Nebylo by ani vhodné, ani účinné, kdyby vláda Spojených států sama načetla jednostranný plán, podle něhož by se Evropa hospodářsky postavila opět na nohy. To je věcí Evropanů. Domnívám se, že iniciativa musí přijít z Evropy. Úloha naší země se má po mém soudu skládat z přátelské pomoci při rýsování evropského programu a z pozdější podpory tohoto programu potud, dokud to bude pro nás proveditelné. Program má být společný, na němž se dohodnou mnohé, ne-li všechny evropské státy. Podstatnou částí úspěchu činnosti Spojených států je pochopení, které bude mít americký lid pro povahu problému a prostředky, kterých k léčení užíváme. Politické vášně a předpojatost nemají zde mít místa. Budeme-li moci čelit velké odpovědnosti, kterou historie zřejmě vložila na naši zemi, s prozíravostí a ochotou našeho lidu, obtíže, které jsem narýsoval, mohou být a budou překonány.
12: Dobrý večer a příjemný poslech vám ze studia Českého rozhlasu přeje Ondřej Houska. V dnešním dokumentu se vydáme do letních měsíců roku 1947, tedy do doby, kdy už atmosféra v mezinárodních vztazích pomalu zhoustla k nedýchatelnosti. A rozhodně to nebylo jen začínajícím letním horkem. Podobně to vypadalo i s vnitřními poměry v Československu. Komunisté se začali drát k moci a demokratické strany najednou nevěděli, co dělat.
14: V této situaci přistoupil 5. června v aule Harvardské univerzity k mikrofonům americký ministr zahraničí George Marshall a pronesl projev, jehož část jsme slyšeli. Winston Churchill si krátce předtím povzdechl. Co je teď Evropa? Hromada trosek, hřbitov, semeniště moru a nenávisti. George Marshall Evropě nabízel záchranné lano. Podstatou Marshallova plánu byl program hospodářské pomoci Evropě ve výši 17 miliard dolarů po dobu 4 let. Tuto sumu pochopitelně Američané nenabízeli z čistého altruismu. Dobře věděli, že hlad a bída jsou živnou půdou, v níž se daří komunistické totalitě. V Rakousku a v západních okupačních zónách Německa se denní příděly potravin snížily sotva na 1000 kalorií, tedy na samou hranici hladové smrti. Komunistické strany byly mimořádně silné ve Francii a v Itálii, kde Chile organizovaly masové stávky. Evropa se ocitala na šikmé ploše politického a sociálního rozvratu. Jakákoliv jednání se Sověty navíc skončila ve ztracenu. Sám Marshall, do té doby optimistický, se o tom přesvědčil 2 měsíce před svým harvardským projevem během konference Rady ministrů zahraničních věcí v Moskvě. Stalin na všechny podněty reagoval okázalým nezájmem a jako obvykle si červenou tuškou kreslil vlčí hlavy. Tuto zkušenost shrnul John Foster Dulles, pozdější šéf americké diplomacie. Bylo to pro nás jako kužel reflektoru, který osvětlil temnou a bouřlivou scenérii. Jako nikdy předtím jsme uviděli velikost úkolu – zachránit Evropu pro západní civilizaci. Jak jsme už slyšeli, Marshall Evropany vyzval, aby se sami chopili iniciativy a dohodli se na tom, jakou pomoc budou od Washingtonu požadovat. Británie a Francie proto oslovili Moskvu a sovětský ministr zahraničí Molotov se vydal do Paříže. Sověti si však mysleli, že Marshallův plán bude jen pokračováním válečného programu na základě zákona o půjčce a pronájmu. Organizovanost pomoci a nutnost vytváření konkrétních projektů jim byla podezřelá a Molotov odmítl zveřejnit jakékoliv údaje o hospodářské kondici své země. 2. července po konzultaci se Stalinem město nad Seinou demonstrativně opustil. Jeho kolegové Bevin a Bidault však na připravovanou hospodářskou konferenci pozvali všechny evropské země, kromě frankistického Španělska. Pozvání tedy dostala také Praha.
13: Pane ministře, je mi ctí učiniti vám toto sdělení podle pokynů, kterých se mi dostalo od mé vlády. Vláda Jeho Veličenstva Spojeného království a francouzská vláda prozkoumaly návrhy, jež byly obsaženy v řeči, kterou pronesl ministr zahraničních věcí Spojených států na Harvardské univerzitě dne 5. června. Obě vlády uznávají, že Evropa musí se chopit iniciativy ve věci rekonstrukce a že za tímto účelem je nezbytně nutné vypracovat jak možno nejrychleji program, který by obsahoval jak zdroje, tak potřeby Evropy. Podle názoru obou vlád musí být vybudována dočasná organizace za tím účelem, aby snesla potřebná data, o něž se takový program bude opírat. Všechny evropské státy s dočasnou výjimkou Španělska se současně zvou ke spolupráci podle jejich svobodné vůle ke práci, jež má být takto podniknuta. Tato organizace má sestávati z výboru pro spolupráci, který by usměrňoval práci zvláštních podvýborů, které se mají obírati některými zjevy nebo úseky hospodářské činnosti. Výbor pro spolupráci skládal by se ze zástupců Spojeného království, Francie a některých jiných evropských států. Tento výbor by měl, jak navrhl sám americký ministr zahraničních věcí, vyhledat přátelskou podporu Spojených států při vypracování tohoto programu. Jsou se přesvědčeny, že návrhy pana Marshalla jsou v zájmu Evropy jako celku, že dílu evropské rekonstrukce by se dostalo podstatné pomoci ze strany Spojených států amerických, že tato pomoc závisí od úsilí, které vyvinou evropské národy, aby spolupracovali a pomáhali jeden druhému. Vláda Jeho Veličenstva a francouzská vláda mají čest pozvati vládu Československa k účasti na administrativním zřízení, které by si přáli vidět uskutečněné. Za těchto okolností obě vlády si obzvláště přejí znáti, je-li možno před 10. červencem odpověď vlády Československa. Návrh zřízení, které má být ustaveno, jest uveden v příloze k této notě. Používám této příležitosti, abych opětně ujistil vaši excelenci o své hluboké úctě.
14: Českoslovenští komunisté byli zmateni. Dolarová vidina byla samozřejmě lákavá i pro ně a uvědomovali si, že veřejné mínění je nakloněno přijetí pozvání. Co tomu ale řekne Sovětský svaz? Naštěstí pro ně se moskevský maják včas rozsvítil.
15: 12. července zvou Anglo-Francouzi na poradu představitele evropských států, aby se posoudili pravděpodobně tytéž otázky, o kterých se jednalo na pařížské poradě. Tentokrát se sovětská vláda porady nezúčastní. Některé země spřátelené se Sovětským svazem chtějí zřejmě účast na této poradě odříci ze stejných důvodů, z jakých se porady nezúčastní Sovětský svaz. Myslíme si, že by bylo lepší účast na poradě neodmítat, ale poslat tam své delegace s tím, aby přímo na poradě ukázali nepřijatelnost anglo-francouzského plánu a aby nepřipustili jednomyslné přijetí tohoto plánu. A poté poradu opustili a odvedli sebou co nejvíce delegátů z dalších zemí. Tuto šifrovanou zprávu zasíláme jenom vůdcům komunistických stran, aby se jí řídili, až bude vláda přijímat rozhodnutí.
14: Strategie tedy byla jasná. Východoevropské země se měly pařížské konference zúčastnit, ale jen proto, aby odhalili imperialistické pikle a poté svorně práskly dveřmi. Důležité však je, že sovětská instrukce radila pozvání přijmout. To samozřejmě nevědomky hrálo do karet i demokratickým politikům.
13: Ohledně takzvaného plánu Maršalova je mé stanovisko toto. Pokládáme souhlas naší vlády s naší účastí na jednání v Paříži, na něž jsme byli od vlády britské i francouzské pozváni, za samozřejmé a nutné z těchto důvodů. Hospodářská situace našeho státu s celou jeho činností závisí nejméně mezi 60 až 80% od pomoci ze strany západních států a od vzájemné součinnosti a hospodářské spolupráce s těmito státy. Věřím, že v té či oné formě a dříve nebo později i Sověty budou postupovat tak, aby se do této spolupráce mohli zapojit. Kdybychom se my z tohoto zapojení sami hned na počátku a dobrovolně vyřadili, budou nakonec Francie, Anglie a Amerika spolupracovat sami a docela určitě přijmou do spolupráce také Německo ve formě, kterou oni uznají za vhodnou a do níž my nebudeme moci zasáhnout. Je pro nás nezbytné, abychom nenechali za těchto okolností pomáhat Německu bez nás a bez Polska a bez řady ostatních menších států evropských. V dopise ze dne 5. července zaslaném našemu ministerstvu zahraničí uvádí velvyslanec Nichols výslovně, že v návrhu francouzsko-britském není ani stínu toho, že by tato spolupráce ze strany československé mohla involvovat jakékoliv se dotčení nebo porušení naší státní suverenity. Mají se jen probrat možnosti, do jaké míry a v jaké formě vedle pomoci nám by i vlastní prostředky mohly přispět ve vzájemné spolupráci se státy jinými, bez jakéhokoliv tlaku a pod naší vlastní zodpovědností. Je to všecko tudíž úplně v naší moci, jak o své spolupráci rozhodneme. Přitom se výslovně zdůrazňuje, že nebudou nám kladeny žádné podmínky nebo omezení v našich dosavadních obchodních smlouvách a v našich dohodách bilaterálních nebudou vyžadovány žádné derogace. Což všecko má pro nás fundamentální význam nejen hospodářsky, nýbrž i politicky. Pokládal bych tudíž za zásadní chybu, kdybychom nešli na schůzi do Paříže a přímo nevyslechli všechny nabídky nebo plány o vzájemné pomoci jednotlivým státům a o vzájemném přispění jich samých mezi sebou. Zůstáváme přitom naprosto volní o nabídkách a plánech sami uvážit a pak se eventuálně rozhodnout. Ve sdělení Sovětského svazu našemu ministerstvu je jen odůvodnění, proč Molotov nepřijal v Paříži návrh francouzsko-britský na spolupráci Sovětů. Není tam ani jediného nepříznivého slova o tom, jak se dívá Sovětský svaz na účast naši nebo polskou v rámci vzájemné hospodářské pomoci a spolupráce asi 18 až 20 států. Není tím také nějak řečeno, že návrh, který bude vypracován v Paříži na schůzi nové, bude slepě od 18 států přijat s nějakými politickými nebo jinými podmínkami a že my se mu musíme podřídit. O tom rozhodne naše vláda sama, až jí plán v Paříži vypracovaný bude předložen. Vše mluví tudíž proto, abychom se my schůze pařížské účastnili a pak dle další diskuse a jejich závěrů rozhodli. Já sám bych v každém případě souhlasil s tím, aby vláda v tomto smyslu se rozhodla.
14: Prezident Edvard Beneš tedy byl pro přijetí pozvání. Stejně smýšleli i zástupci nekomunistických stran. Také oni se však na celou věc dívali s jistou opatrností. Je známo, že českoslovenští demokraté se ze všeho nejvíc obávali nového vzestupu Německa. Chtěli se vyhnout tomu, aby je Maršalův plán izoloval od Sovětského svazu, který pokládali za hlavního garanta československé bezpečnosti. I s tímto drobným ale však pražská vláda pozvání přijala. Dokument. Stalin si však nebyl jist loajalitou některých spřátelených vlád. Pokušení americké pomoci bylo příliš velké, zvláště v Praze a Varšavě, kde komunisté ještě neměli absolutní moc. Stanovisko Kremlu se proto náhle změnilo. Už ne účast na konferenci a následný demonstrativní odchod. Moskva požadovala, aby Praha svou účast rovnou odmítla.
15: Soudruhu Gottwaldovi. Nejnovější zprávy o charakteru pařížské porady z 12. července, která sovětská vláda dostala, ukázaly dvě nové okolnosti. Za prvé, iniciátoři porady, Angličané a Francouzi, nehodlají dělat ve svém plánu hospodářské obnovy Evropy žádné změny bez přihlédnutí k zájmům suverenity a ekonomické samostatnosti malých zemí. Za druhé, pod záminkou vypracování plánu na obnovu Evropy chtějí iniciátoři porady ve skutečnosti vytvořit západní blok, do něhož by bylo začleněno západní Německo. Vzhledem k těmto okolnostem ruší ústřední výbor VKSB svůj telegram z 5. července a navrhuje účast na poradě odmítnout, to znamená neposílat na poradu delegace. Důvody odmítnutí může každá země uvést podle vlastního uvážení.
14: Gottwalda a spol. Dostala změna moskevského postoje do obtížné situace. Nebyla vůbec řeč o tom, že by stanovisko sovětských soudruhů nerespektovali. Premiér však před sovětským chargé d'affaires Bodrovem naříkal, že přijetí pozvání už bylo oficiálně oznámeno a zveřejněno a komunisté nemusí pro tento náhlý zvrat získat ve vládě dostatečnou podporu. Tato váhavost Stalina rozzuřila a požadoval okamžitý příjezd československé delegace do Moskvy. Premiér Klement Gottwald, ministr zahraničí Jan Masaryk, ministr spravedlnosti Prokop Drtina a generální tajemník ministerstva zahraničí Arnošt Heydrich tedy ráno 9. července nastoupili do leteckého speciálu a vydali se na cestu do Canossy.

0: Sovětský vůdce nejprve mezi čtyřma očima 5 hodin umýval Gottwaldovi hlavu a teprve poté přijal celou vládní delegaci. Takto jednání zachytil československý záznam.
1: Předseda vlády Gottwald uvedl, že jsme na pozvání do Paříže odpověděli sice kladně, ale s četnými závažnými výhradami, které nám dávají možnost volného rozhodování. Vláda Československa byla rozhodnuta ihned odvolat svého zástupce, kdyby se ukázalo, že toho je třeba. Nyní však nastala nová situace tím, že jsme jediný ze států slovanských a jediný ze států východoevropských vůbec, který pozvání do Paříže přijal. Proto by si československá vláda přála znát stanovisko Sovětského svazu. Generalisimus Stalin řekl, po návratu Molotova z Paříže dostala vláda Sovětského svazu zprávu o stanovisku Jugoslávie. Potom podal dotaz Tataresku. Sovětská vláda zpočátku neodpovídala a soudila, že by bylo správnější jít na konferenci a potom ukáže-li se nutnost konferenci opustit. Když však došly zprávy velvyslanců Sovětského svazu, vytvořil se názor jiný. Úvěry, o nichž se mluví v Marshallově plánu, jsou velmi nejisté a ukázalo se, že pod formulí úvěrů se velmoci pokoušejí vytvořit západní blok a izolovat Sovětský svaz. Proto vláda Sovětského svazu poslala telegramy Tatareskovi, Jugoslavii a Polákům. Poláci zpočátku kolísali, ale potom se rozhodli pozvání nepřijmout. Proto byla vláda Sovětského svazu překvapená naším rozhodnutím přijmout pozvání. Generalisimo Stalin pokračoval. Pro nás je tato věc vapros družby. Bez prostředních výhod z účasti na konferenci byste neměli. Jistě nechcete kulbánie kredity, úvěry, které by ohrožovaly naši suverenitu hospodářskou i politickou. Podmínky úvěrové budou jistě špatné, řekl generalisimu Stalin a dodal. Pokládáme tuto věc za otázku zásadní, na níž závisí naše přátelství se Sovětským svazem. Půjdete-li do Paříže, dokážete, že chcete spolupůsobit při akci na izolaci Sovětského svazu. Všechny slovanské státy odmítly, i Albánie se nebála odmítnout a proto soudíme, že byste měli své rozhodnutí zrušit. Ministr Masaryk poukazuje na to, že u nás byla při rozhodování o účasti na pařížské konferenci situace dána všeobecným míněním, že v surovinách jsme ze 60 až 80% odkázáni na západ. Správcové národních podniků nepřestávali říkat ministru Masarykovi, že je třeba jít do Paříže, aby se snad nepropásla nějaká příležitost dostat nějaké úvěry. Když minulý týden přijela do Prahy polská vládní delegace, ministr Masaryk se tázal spontánně a neoficiálně jednotlivých členů, jak polská vláda rozhodne o účasti Polska na pařížské konferenci. Polští hosté vesměs odpovídali, že Polsko do Paříže půjde a že se tam dá zastupovat přinejmenším svým velvyslancem. Ministr Masaryk prosí, aby z této poznámky nevznikla snad domněnka, že se snad schováváme za své polské přátele. Pokud jde o možnou účast Československa na pařížské konferenci, říkal ministr Masaryk polským hostům, že přijmeme-li francouzsko-britské pozvání k účasti na pařížské konferenci, učiníme to s mnohými výhradami tak, abychom mohli kdykoliv z konference odejít, kdybychom zjistili, že to sovětské vládě není vítané nebo že naděje našeho průmyslu jsou klamné. Ministr Masaryk v závěru zdůraznil, že všechny politické strany jsou si zajedno v tom, že Československo nesmí podniknout nic, co by bylo proti zájmům Sovětského svazu. Delegace podá ihned do Prahy zprávu, že sovětská vláda považuje přijetí anglo-francouzského pozvání za čin namířený proti ní a ministr Masaryk nepochybuje ani v nejmenším, že československá vláda se podle toho ihned zařídí. Tu ale žádá ministr Masaryk, aby sovětská vláda nám pomohla v naší delikátní situaci. Nedělali jsme si velkých iluzí, snad by se věc dala zařídit tak, že by se jeden den na konferenci šlo a druhý den odešlo. Potom se generalisimo Stalin znovu vrátil k naší účasti v Paříži a řekl: účast na konferenci postaví vás do falešného světla. Je to poryv fronta, byl by to úspěch západních velmocí. Švýcarsko a Švédsko ještě kolísají, vaše přijetí jistě by působilo i na jejich rozhodnutí. Víme, pokračoval generalisimu Stalin, že jste naši přátelé, že ve vládě Sovětského svazu není nikoho, kdo by pochyboval o přátelství Československa k Sovětskému svazu. Ale svou účastí v Paříži byste skutkem osvědčili, že jste se dali zneužít za nástroj proti Sovětskému svazu. Toho by Sovětský svaz ani vláda nesnesli. Minister Detina nebude opakovat důvody našeho postupu ve věci pařížské konference, které řekl již minister Masaryk. Zdůrazňuje však, že také strana, do které on patří, by se neúčastnila ničeho, co by v oboru zahraniční politiky se jevilo jako čin namířený proti Sovětskému svazu. Vítá velice tuto příležitost, že to může na tomto místě zdůraznit. Chce, aby se vědělo, že také strana ministra Drtiny bude dělat důsledně takovou politiku, aby k takovým počinům nemohlo dojít. Avšak ministr doktor Drtina prosí, aby generalisimu Stalin a ministr Molotov uvážili jednu věc. Hospodářská situace Československa je jiná než ostatních slovanských států. Kromě Sovětského svazu ovšem takzvaná životní úroveň Československa závisí především na zahraničním obchodu. A tu bohužel je situace taková, že 60 až 80% našeho obchodu závisí na západu. Generalisimus Stalin poznamenává, že naše obchodní bilance se západem byla pasivní. Minister doktor Drtina říká, že je to možné, ale že objem našeho obchodu se západem je velký. Generalisimus Stalin podotýká, že náš vývoz na západ není tak velký, aby kryl náš dovoz, musíme-li platit valutami. Předseda vlády Gottwald řekl, že musíme platit valutami a že jich máme málo. Generalisimus Stalin se zasmál a řekl: víme, že valuty máte. A obrátil se k ministru Molotovovi a řekl s úsměvem: řekli si, že mohou dostat úvěry a proto nechtěli opomenout tuto možnost. Ministr doktor Drtina žádá, aby generalisimus Stalin pohlížel na situaci u nás pod zorným úhlem obavy, kterou má naše obyvatelstvo, aby totiž odpoutání od západu nemělo za následek všeobecné schudnutí. To by mělo vážné následky, nejen hospodářské, nýbrž i politické. Náš zahraniční obchod se Sovětským svazem, který loni dostoupil značné výše než nad předválečnou výši, letos opět poklesl. Ministr Drtina projevuje naději, že jednání, která se nyní v Moskvě zahajují, tento stav opět zlepší. Pokud jde o naši účast na pařížské konferenci, zařídí se vláda jistě podle toho, co jsme zde zjistili, podotýká ministr doktor Drtina a dodává, co je řekl ministr Masaryk, že vláda o naší účasti v Paříži rozhodla jednohlasně. Nakonec žádá, aby nám sovětská vláda usnadnila východisko ze situace. Ministr Masaryk prosí, aby generalisimu Stalin prominul, že mluví otevřeně a říká, že potřebujeme v nynější své situaci jakousi náplas. Gesto ze strany Sovětů. Generalisimus Stalin potom přešel na situaci hospodářskou a řekl: vaše situace je lepší než situace Francie a Anglie. Sovětský svaz je ochoten vám pomáhat ve věcech vašich hospodářských. Předseda vlády Gottwald se vrátil k naší účasti v Paříži a žádal generalisima Stalina i ministra Molotova, aby nám usnadnili cestu z obtížné situace. Pokud jde o vás, řekl generalisimu Stalin, mohli byste oznámit do Paříže toto. V poslední době se ukázalo, že přijetí pozvání by se mohlo vykládat jako rána proti Sovětskému svazu, zejména proto, že ze slovanských ani ostatních východoevropských států nikdo pozvání nepřijal. Generalisimu Stalin dodal: soudím, že čím dříve to učiníte, tím lépe.
0: Z Moskvy poté i hned odešla telegrafická instrukce, že československá vláda musí své původně souhlasné stanovisko ohledně účasti na pařížské konferenci změnit.
2: Panu prezidentovi, náměstku vlády Širokému, státnímu tajemníkovi Klementisovi. Byl jsem přijat dvakrát generalisimem Stalinem. Poprvé krátce po příjezdu, podruhé ve 23 hodin. Při druhé návštěvě byli přítomni z československé strany ještě Masaryk, Drtina, Horák, Heydrich a ze sovětské strany Molotov a Bodrov. Jednalo se o účasti na pařížské konferenci. Hlavně. Stalin se nejdříve zmínil o dotazech, které před svými rozhodnutími učinili v Moskvě vlády jihoslovanská, polská a rumunská. Stalin i Molotov neskrývali, že byli překvapeni rozhodnutím československé vlády přijmout pozvání do Paříže. Zdůraznili, že podle jejich přesvědčení pravým účelem Maršalova námětu a pařížské konference je vytvořit západní blok a izolovat Sovětský svaz vidinou úvěrů, které svolavateli této konference poskytnuty vůbec být nemohou a které, i kdyby snad v budoucnu mohly být poskytnuty Amerikou, nemohly by zůstat bez závazných vlivů na politickou a hospodářskou nezávislost percipientů. Vzhledem k této situaci by Sovětský svaz považoval naši účast za průlom fronty slovanských států a za čin namířený proti Sovětskému svazu. Stalin prohlásil, že zde jde o otázku, na níž závisí naše přátelství se Sovětským svazem. V sovětské vládě není nikoho, kdo by pochyboval o našem přátelství k Sovětům, avšak naše účast v Paříži by národům Sovětského svazu dokázala skutkem, že jsme se dali zneužít za nástroj proti Sovětskému svazu, což by ani sovětská veřejnost, ani sovětská vláda nesnesly. Proto soudí Stalin, že bychom měli naši účast odvolat. Domnívá se, že bychom to mohli odůvodnit poukazem na to, že se neúčastí ostatních slovanských národů a jiných východoevropských států vytvořila nová situace, při níž by naše účast mohla být snadno namířena proti přátelství se Sovětským svazem a ostatními našimi spojenci. Svolejte proto i hned všechny dosažitelné členy vlády a seznamte je s obsahem našeho rozhovoru se Stalinem a Molotovem. Považujeme za nezbytné, abyste se usnesli na odvolání naší účasti v Paříži, a oznámil je tak, aby zde bylo oficiálně do čtvrtka odpoledne.

0: Praze se okamžitě sešla vláda, která jednomyslně rozhodla podle Stalinových instrukcí. Diskuze ukazuje, že demokratičtí ministři si byli vědomi své bezmocnosti. Zároveň pro ně ale bylo spojenectví s Moskvou nespochybnitelným dogmatem. Za to komunistům se spíše ulevilo.
1: Ministr profesor doktor Jestránský soudí, že je třeba důkladně uvážit věc. Nejde o to, zda po sovětském vzkazu máme či nemáme konferenci obeslati. Otázkou je jenom, jak se má věc likvidovat a co se má odpovědět velvyslancům. Ministr soudí, že nikdo z řečníků, kteří k věci promluvili, nevycházel z toho, co má být východiskem. Československá vláda učinila jednomyslné usnesení o účasti na pařížské konferenci za předsednictví svého předsedy Klementa Gottwalda. Nyní bylo toto usnesení podrobeno ze sovětské strany přísné kritice. Je-li tato kritika správná, pak je třeba, aby se vláda ospravedlnila. Jde o to, učinila-li něco, co by mělo za následek utvoření dvou bloků, z nich pak jednoho protisovětského, čímž by byl izolován Sovětský svaz vidinou úvěrů. Řečník se domnívá, že toto obvinění je nespravedlivé. Československá vláda nic takového neudělala, a to ze dvou důvodů. Za prvé, kdyby se Československá republika zúčastnila pařížské konference, pak by spolu s ostatními účastníky nemohla tvořit i protisovětský blok, když o našich vztazích k Sovětskému svazu nemůže být pochyb. A za druhé, je obecně známo, že jsme se usnesením obeslati konferenci nechtěli angažovat k nějakým závazkům. Podle průběhu konference mohli jsme se dále rozhodnout. Ministr soudí, že jsme se octli v nemilé situaci. Vláda oznámila veřejnosti, že vyšle zástupce do Paříže a nyní pod cizím vlivem mění své stanovisko. Přitom Sovětský svaz ujišťoval nedávno světovou veřejnost, že na nikoho nečiní nátlak. Nyní je to tlak, kdyby Sověty spatřovali v našem postupu jednání proti spojenectví. Ministr spatřuje v odřeknutí účasti Československé republiky to, že se bourá vyhlídka na možnost dorozumění mezi Západem a Východem. Dnes poprvé se skutečně svět rozestupuje na dva bloky. Řečník nemyslí, že by to mohla být i dobrá politika. Po vzkazu sovětském musíme ovšem postupovat i tak, jak se sluší na sovětského spojence. Ministr doporučuje, abychom se vyjádřili tak, že jsme neučinili ani nemínili učinit nic, co by směřovalo proti Sovětskému svazu, a že od původního svého rozhodnutí ustupujeme jen pod tímto zorným úhlem. Dokument. Ministr V. Kopecký je toho názoru, že těžiště rozhodnutí bylo v předsednictvu vlády. Ministr má dojem, že se ve vládě chtělo poněkud chytračit. Konkrétní rozhodnutí se přenechalo předsednictvu. Předsednictvo vlády, iritováno různými okolnostmi, se dopustilo chyby. Nyní vidíme, jaká chyba se stala. Náš manévr byl neúspěšný. Řečník je přesvědčen, že zaujetím nového stanoviska udělá vláda jenom ránu do všech pokusů izolovat Sovětský svaz. Vnitropoliticky by došlo k rozdělení na dvě fronty. Do našeho politického života by byl vnesen nebezpečný chaos, jaký mají západní země. Pařížská konference má jenom přinést hospodářskou pomoc pro Německo. Řečník pochybuje, že by nám to mohlo být vítáno, objeví-li se Německo znovu na světových trzích. Bude to proti nám. Je velmi správné, zůstaneme-li věrni tomu, co jsme doposud dělali. Řečník vyslovuje subjektivní přesvědčení, abychom byli solidární se Sovětským svazem. Navrhuje proto jednomyslně schválení návrhu na odvolání naší účasti na pařížské konferenci. Je přitom přesvědčen, že se nic nezměnilo na vnitřní linii Československé republiky.
0: Na zítří vyšlo v tisku komuniké, kterým kabinet oficiálně svou účast na jednání o Maršalově plánu odvolal. Nemálo demokratům se v té chvíli zatmělo před očima.
2: Dne 10. července 1947 se konala mimořádná schůze vlády, která se znovu zabývala účastí Československa na pařížské konferenci o Maršalově podnětu. Bylo zjištěno, že pozvání k účasti na této konferenci nevyhověla řada států, zejména

0: na všechny státy slovanské a jiné státy střední a východní Evropy. Konference se tedy nezúčastní státy, s nimiž je Československá republika v úzkých hospodářských a politických stycích, spočívajících na smluvních závazcích. Za této situace byla by československá účast vykládána jako akt směřující proti přátelství se Sovětským svazem a ostatními našimi spojenci. Proto vláda jednomyslně rozhodla, že se této konference nezúčastní.
1: Nechtěl jsem proto věřit svým očím, když jsem 11. července 1947 četl úřední zprávu, že vláda odvolává svou účast na přípravách k Marshallovu plánu. Znění komuniké mě zarazilo, nerozuměl jsem jeho argumentaci. Četl jsem je několikrát a při každém dalším čtení jsem měl nepříjemnější pocity. Proč by přijetí pozvání na konferenci o přípravách k Marshallovu plánu mělo znamenat zpronevěření přátelství se Sovětským svazem? Proč zdůrazňovat, že všechny slovanské státy odepřely účast na konferenci? Byl jsem přesvědčen, že úřední komuniké neudává pravou příčinu, proč bylo pozvání zamítnuto. Politické důsledky odmítnutí Marshallovy pomoci byly mnohem vážnější. Opustili jsme Západ a dali mu důrazně najevo, že chceme zůstat v sovětské sféře, neboť pokládáme Sovětský svaz za základní kámen své státní a národní bezpečnosti a své zahraniční politiky. Učinili jsme tak způsobem, který vylučoval každou pochybnost. Nejdříve jsme přijali pozvání na konferenci, pak jsme je na Stalinův rozkaz odvolali. Diktátor Sovětského svazu se stal diktátorem československé zahraniční politiky. Vláda Národní fronty uznala Stalina za svého nejvyššího pána a velitele. Vystihl to Masaryk, když prohlašoval: do Moskvy jsem jel jako československý ministr, ale vrátil jsem se jako Stalinův pohůnek. Prvně to řekl Ivanu Herbenovi, když v Ruzyni vystupoval z letadla při návratu z Moskvy. Řekl to spontánně, aniž se ho Herben na cokoliv ptal. Oznámení, že pozvání bylo odmítnuto jednomyslně, muselo každého na Západě přesvědčovat, že si všichni političtí představitelé Národní fronty přejí být ve východní sféře. Technicky bylo znění komuniké správné, ale politicky neodpovídalo pravdě, protože všichni ministři nebyli přítomni a nesouhlasili s rozhodnutím. Západ musel být také zmaten prohlášením Masarykovým k dopisovateli Associated Press, že on a Gottwald nepotřebovali poučení z Moskvy, aby si uvědomili, že Československo musí odvolat přijetí pozvání k pařížským poradám. Vzbudili jsme dojem, že jsme z vlastního přesvědčení opustili Západ, který nás už jednou v Mnichově zklamal a jemuž proto nevěříme. Odmítnutím Marshallova plánu se Československo octlo na nakloněné rovině a řítilo se stále rychleji do komunistické diktatury. Den 10. červenec 1947 je rozhodným datem druhé československé katastrofy. To je moje pevné přesvědčení.
2: Ladislav Karel Feierabend se mýlil. Vynucené odmítnutí Marshallova plánu nebylo příčinou československé katastrofy, ale spíše důsledkem vývoje několika předcházejících let. Hlavní úlohu však hrály geopolitické danosti, které Československo pevně svíraly ve východním táboře. Je známou skutečností, že Západ republiku už dávno odepsal a československým demokratům nehodlal v jejich nastávajícím zápase s komunisty významněji pomáhat. Někteří historikové proto soudí, že Marshallova nabídka nebyla ve vztahu k zemím za železnou oponou myšlena vážně. Ať je však skutečnost jakákoliv, nic to nemění na tom, že vynucené odmítnutí Marshallova plánu jasně demonstrovalo vazalský charakter Československa. Jak jsme ostatně už slyšeli, nekomunističtí politikové si toho byli vědomi. Stejně dobře ale věděli, že slovo mocného východního bratra prostě nejde nerespektovat. A možná také začali uvažovat o tom, zda jejich koncepce úzkých vztahů se Sovětským svazem sama nevylučovala přežití československé demokracie.
0: V sobotu 5. července převážilo hospodářství nad politikou. Ve čtvrtek 10. července zase politika převážela nad hospodářskými zájmy. Spojenectví a přátelství mezi Československou republikou a Sovětským svazem převážilo nad úvahami a přáními obchodními. Bylo by nesprávné vidět tam jen příliš ochotné komunistické přisvojení si sovětského názoru, že Pařížská konference je především politicko-strategický manévr a teprve v druhé řadě hospodářská porada. Vždyť vzkaz o nutnosti změnit původní kladné usnesení vlády nebyl přece podepsán jen Gottwaldem, ale též synem prezidenta osvoboditele Janem Masarykem a ministrem Drtinou alias Pavlem Svatým, jehož projevy proti rychle se přizpůsobivší protektorátní vládě jsou v živé paměti. Proto též rozhodnutí československé vlády bylo jednomyslné. Nemůže se Československo, chce-li zůstat věrno duchu i liteře Československo-sovětské smlouvy, zúčastnit konference, na níž není ani Sovětský svaz, ani jiný ze států, s nimiž nás ve východní Evropě váží spojenecké svazky. V tomto smyslu bylo také usnesení československé vlády přijato naší veřejností. Uvědomujeme si totiž, že jen v klidných a nenapjatých dobách může být hospodářským argumentům ponechán právě jen hospodářský význam. Čím je doba napjatější, čím je víc doba nabita elektřinou, tím snáze každý hospodářský počin dostává význam politický a vojenský. Koupí-li si stát v době hlubokého míru o něco více nafty než jindy, nikdo si toho nepovšimne. Stane-li se tak v době napětí, je v tom vidět válečná příprava. Koupí-li si stát v době hlubokého klidu o desetinu gramu více rádia, je to počin diktovaný zvýšenou péčí o zdraví lidu. Stane-li se tak v době dnešní, je to jasně příprava k výrobě atomové pumy. V době napjaté z obchodu se stávají obchvatné strategické manévry. A každý z nás, Čechů a Slováků, ví, že na cíli malého národa vtisknout hospodářské konferenci pařížské jen význam hospodářský. Jeví-li se Paříž politicko-vojensky, je to vlivem velmocenského sporu mezi Západem a Východem, který jsme nevyvolali, k němu jsme nepřispěli, ale jehož útraty, jak už bývá zvykem malých národů, možná poneseme. Neradi bychom, arci. Ministr Masaryk jednou v zahraničním výboru Národního shromáždění řekl, že se bude vždy snažit třeba s čepicí v ruce obcházet Západ a něco pro nás životní standard a jeho udržení vyškemrat. Dodal, že se bude snažit nijak nepřetrhat třeba tenčící se nitky, které nás hospodářskými zdroji Západu pojí. Jejich přetrhání by snížilo životní úroveň našeho krásného lidu, řekl Jan Masaryk. A dodal, a to by byla škoda. To by opravdu byla škoda.
2: Týdeník Obzory ve svém úvodníku přesně vystihl dilema malého státu uprostřed šachové partie velmocí. Za to komunistické Rudé právo si na nějaká dilemata nepotrpělo.
0: Už týdny podobá se Evropa bzučícímu úlu. Kolem pomyslného Marshallova plánu vedou se vzrušené diskuse pro a proti. Veřejné mínění uvnitř některých západoevropských národů se rozestupuje a došlo už také k povážlivému pokusu o rozdělení Evropy na dva protichůdné tábory. A přece, ať to zní jakkoliv paradoxně, takzvaný hospodářský plán Marshallově pomoci Evropě nebyl nikdy rozvinut a konkrétně vysloven. Ani ti, co se sjeli do Paříže, aby vypracovali návrhy k pomoci evropským zemím, nevědí, zda nestavěli domeček z karet. Jakživ svět neslyšel tolik hluku kolem těšínských jablíček jako nyní. Tak tedy vypadají věci ve světle skutečnosti. Čili Marshallův plán, který nikdy nebyl vysloven a o němž konkrétně dosud nikdo nic neví, způsobil prozatím více zla než dobra. Stal se jablkem sváru mezi národy, přivodil nebezpečné rozdělení evropského kontinentu na dvě části, porazil nohy Organizaci spojených národů a posadil evropskou reakci znovu na koně. Molotov, když odcházel z Paříže z nepodařené schůzky tří zahraničních ministrů, tuto situaci dobře předvídal a vážně před ní varoval. Třikrát v dějinách zasáhla Amerika do Evropy. Poprvé v letech 1916 až 1918, kdy americká vojska pomáhala zdolat imperialistický výboj kajzerovského Německa a kdy prezident Wilson proklamoval zásady sebeurčení národů. Podruhé se tak stalo v minulé válce, kdy Amerika, vedená prezidentem Rooseveltem, stala se spojencem a pomocníkem evropských národů, bojujících na život a na smrt proti nestvůrnému hitlerovskému fašismu. Není vedena proti výboji, ale sama je výbojem. Jeho ideologií je Trumanova doktrína namířená proti Sovětskému svazu a lidovým demokraciím Evropy. Jeho zbraní je dolar a jeho cílem je hospodářské proniknutí a ovládnutí Evropy. Tato poslední intervence Ameriky v Evropě není tentokrát protiněmecká, ale proněmecká. Nesměřuje k pomoci evropským národům, které prolili krev v boji proti tyranii, ale má postavit Německo znovu na nohy. Tak či onak, Marshallův plán vyvolal dosud v Evropě všechno jiné pojem nějaké plánovitosti. Vyvolal zmatek. Rozděluje Evropu, posiluje naděje evropské reakce a posiluje německou troufalost. Jak naproti tomu jinak věci vypadají ve východní Evropě, zejména ve vztazích mezi slovanskými národy. Zatímco v Paříži se sešly státy, které nemají plán ani ve svém vlastním vnitřním hospodářství a nejsou tudíž sto plánovat cokoliv v širším měřítku, je hospodářství východoevropských států, zvláště slovanských, založeno vesměs na plánu. Sovětský svaz splní s úspěchem svůj pětiletý plán, stejně i Jugoslávie. Poláci mají svou tříletku, my a Bulhaři dvouletku. Toto vnitřní plánování umožňuje pak plánovitý rozvoj hospodářských vztahů mezi všemi zeměmi východní Evropy. Svědčí o tom naše velkorysá hospodářská smlouva s Polskem, která obsahuje princip vzájemného hospodářského doplňování a dalekosáhlého plánování. A nejpádnějším dokladem toho je právě sjednávaná obchodní smlouva se Sovětským svazem, která už nyní, před svým uzavřením, nám přinesla tak skvělé výsledky. Tato konfrontace mezi mystickým Marshallovým plánem a konkrétním plánovitým hospodářstvím slovanských států je dost přesvědčivá. Ovšem zde na naší straně jsou lidově demokratické režimy, jejich základem je skutečný hospodářský plán a na druhé straně vidíme hospodářskou anarchii, připouštějící sice dočasné konjunktury, ale také hospodářské katastrofy a krize. Není pochyby o tom, že z této veliké soutěže systémů vyjde nakonec vítězně systém dokonalejší a tím může být jedině ten, který je založen na skutečném plánování, jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku.
2: A tak se tedy Československo za pár měsíců definitivně vřadilo do tábora míru a socialismu a podle rudě právních not se pustilo do velkého dohánění a předhánění k úpadku odsouzeného kapitalistického západu. Netřeba ztrácet slov o tom, kam toto soutěžení naši zem nakonec přivedlo. Západní země však začaly brzy prožívat hospodářský zázrak, na kterém se nemalou měrou podílela miliardová pomoc Marshallova plánu. Končí další díl z cyklu Dokument, který jsme dnes věnovali Marshallovu plánu a Československu. Na pořadu spolupracovali David Schneider, Hana Vohrysková a Dana Pohnánová. Hezký zbytek večera vám přeje a naslyšenou se těší Ondřej Houska.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Archiv Plus.
1: Přesadit spisovatele do cizí země znamená vždycky radikální změnu. Možností není mnoho vzdát se rodného jazyka a začít psát a přemýšlet v jiných řečech? Spolehnout se na exilovou tvorbu pro domov? Nebo úplně rezignovat na psaní a živit se jinak? Josef Škvorecký měl štěstí, že odjížděl v roce 1969 s nabídkou přednášet na Torontské univerzitě. Jeho žena Zdena Salivarová ovšem odjížděla prakticky do neznáma. Jejich nový domov, Kanada, je ale navzdory obavám přivítala s velkorysostí, kterou snad ani nečekali. Tady je malá část rozhovoru natočeného v roce 1992 v Praze.
2: Ono se říká, že anglosasové jsou chladní a že nemají emoce. To je možný, že to je na povrchu, že se tak jako hned tak nerozpláčou nebo hned nedají najevo pocity, ale jsou to lidi, kteří mají cit a kteří mají pochopení pro druhýho. Takže já nemůžu nic říkat než chválu na ty naše nové přátele a na naše nové teda spoluobčany.
3: Fakt je, že člověk musí ukázat, že něco umí. A když to ukáže, tak oni ho přijmou mezi sebe jako svýho. Já jsem začal učit na té univerzitě. Přirozeně jsem mluvil anglicky s akcentem, že jo, přirozeně jsem anglicky neuměl tak dobře jako česky, ale asi jsem říkal věci, které ty studenty zajímaly, takže mě nikdo nikdy nedal najevo, že snad jsem nějaký divnej, že mluvím s akcentem a tak. Ale samozřejmě historek bylo veliký spousty. Takový jeden zajímavý zážitek byl s mýma studentama. Jednou se hrál v Kanadě ten film Kosty Gavrase Confession, přiznání, nebo jak. To je film o Slánský Adě. No a já jsem svým studentům doporučil, aby na to šli a abych je jako nalákal, tak jsem řekl, že manželka jednoho z těch popravených je moje dobrá známá. No tak oni šli na ten film a já jsem se jich ptal, jak se jim to líbilo, a oni říkali, že to byl jako krásný film. A která ta herečka, že je moje známá? A já jsem říkal, no to není herečka, to je žena toho jednoho z těch popravených. A oni říkali, ale pane profesore, teď to je film. Je nenapadlo, že by někde na světě se mohly tak strašné věci dít, kromě ve filmu, kde si to někdo vymyslí.
0: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Sněmovna rozhodne o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. Rusko opět útočilo na Kyjev balistickými raketami. České fotbalistky si na mistrovství světa nezahrají. V baráži vypadly se Skotskem a bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 18 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
5: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
4: Pavel vrátil poslancům také doprovodnou novelu, která prezidentovi odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle opozice jde o protiústavní zásah do pravomocí prezidenta. Sdružení Rokytnice prozvažuje, že požádá o přepočítání hlasů v komunálních volbách v Rokytnici v Orlických horách. Českému rozhlasu to potvrdil starosta a lídr sdružení Jiří Štěpán. Sdružení získalo 3542 hlasů, tedy necelých 32%. 15 členem zastupitelstvu má tak 5 mandátů. K šestému mu podle jeho vyjádření chybělo 11 kandidátských hlasů. I jeden další hlasovací lístek se zaškrtnutou celou kandidátkou tak mohl změnit výsledek voleb. Návrh na přezkoumání voleb můžou kandidující subjekty podat do 10 dnů od vyhlášení výsledků. Rusko druhý večer v řadě útočí na Kyjev balistickými raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že protivzdušná obrana ani tentokrát nedostala včas od svých západních partnerů informace o vystřelení 4 raket.
6: Večer se Kyjevem opět rozléhaly výbuchy. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociálních sítích napsal, že Rusko zasáhlo 9podlažní bytový dům a sklady v Desňanském obvodu. Proudové drony zaútočily na nákupně zábavní centrum Adrenalin City v Lucku na západě Ukrajiny. Střecha budovy začala hořet, ale nikdo nebyl zraněný, uvedla lucká záchranná služba. Počet zraněných po včerejším útoku na univerzitu v Rivnem dosáhl 30, oznámila státní služba pro mimořádné situace. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Více než 200 policistů budou cvičit v areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se budou připravovat na ostrý zásah při demonstracích. Lidé žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
7: Přibližně od 8:30 do 3 odpoledne mohou lidé v okolí areálu Spolany zaznamenat větší pohyb policistů a policejních vozidel i hluk spojený s výcvikem. Cvičení může také krátkodobě zdržet dopravu v okolí. Cvičení se zúčastní všechny krajské a speciální pořádkové jednotky a téměř 400 figurantů.
4: Dnes naposledy mohou Brňané využít sdílená kola na účet města. Magistrát od března proplácel 2,5hodinové jízdy denně u obou poskytovatelů služby. Radnice na to vyčlenila 4 miliony 800 tisíc korun, které už lidé projezdili. Tentokrát zhruba o 2 týdny dříve než loni. Mistrovství světa fotbalistek bude příští rok bez české účasti. Ve Skotsku svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové prohrály 2-3 a po 2 porážkách z baráže o šampionát vypadly. Národní tým sice po gólech Veselé a Cahinové vedl, pak ale 3x inkasoval. A právě podle kapitánky Cahinové k prohře přispěla i řada individuálních chyb.
8: Myslím, že ten začátek jsme měli dobrý, pak sice oni vyrovnali, ale tu první půlku jsme byli lepší. V druhé půlce nás razily individuální chyby zase, no. To je něco, co se opakuje vlastně už několikátý zápas. Myslím, že nám chybí ta fyzická připravenost, kdy vlastně odejdeme vždycky v 60. v 70. minutě, to je něco, co se musí natrénovat. A pak větší zodpovědnost za ty individuální chyby a prostě za ten výkon. Každá si musíme šáhnout do svědomí.
4: A fotbalisté Slavie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Po bezbrankovém poločase otevřel skóre Paris a v závěru výhru pro domácí pojistil Mikels. V dalším kole nastoupí Pražané v Istanbulu v úterý proti Fenerbahče.
9: Nehoda na D1 za chodce Radia v Brně, uzavírka v Královopolském tunelu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za odbočkou na chodce Radia zasahují záchranáři u nehody. Na 32. kilometru havarovala 2 nákladní auta. Uzavřené jsou 2 pruhy, projíždí se teď pouze levým.
10: Provoz je minimální, je to plynulý, všechno v pohodě, ale myslím si, že se to bude časem měnit.
9: Na D1 počítejte také s omezeným provozem v tunelu Klimkovice u Ostravy. Po přestavbě dopravního značení se jezdí obousměrně v tunelu na Brno. V každém směru pouze jedním pruhem. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště na 16. kilometru odbočujte opatrně na Barrandov. A ve sjezdu stojí nákladní souprava, stojí vedle jízdního pruhu, není ale nějak označená. A v Brně je teď uzavřený Královopolský tunel. Údržba potrvá asi hodinu a týká se obou směrů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky od západu ustávat a místy se i vyjasní. Teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Jaké složení Senátu může přinést druhé kolo voleb, které se koná tento pátek a v sobotu? A co první kolo napovědělo o aktuálním rozložení politických sil v Česku? Začíná úterní Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
0: Interview Plus.
11: Hostem Interview Plus je ústavní právník a tajemník ústavní komise Senátu Jan Kysela. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Vy jste nedávno napsal, že fungování Senátu je v posledku stejně závislé na tom, kdo senátoři jsou. Jinými slovy, Senát je závislý na tom, jestli senátoři a senátorky ctí jeho smysl. Jak se vám z tohoto pohledu jeví kampaň a nově zvolení senátoři a senátorky? No, senátoři vlastně v tomto případě.
12: No, na hodnocení těch nových je ještě brzo, protože nevíme úplně přesně, kteří to jsou, a i tak to bude ještě nějakou dobu brzo, protože ono to popravdě řečeno úplně nepoznáte ani tak ze jména, ani tak ze stranické afiliace, ani tak z profese nebo z dosavadní životní zkušenosti, protože já měl pocit, nebo měl jsem to štěstí, že jsem před mnoha lety spolupracoval s řádkou senátorů, na kterých byste to taky nepoznal, to, jak blízko nebo daleko budou mít agendě ústavní, volební, popravdě řečeno i k trestnímu právu, protože velmi často to nebyli lidé, kteří byli právníky a přesto měli pocit, že byli posazeni do prostředí, kde by se sebou měli něco udělat, tudíž se do toho tak říkajíc obuli, a ten jeden se stal navzdory tomu, že nebyl právníkem, teda kvalifikovaným znalcem trestního práva, respektovaným napříč oběma komorami, a ten druhý, to byl první předseda ústavní komise, pro kterou pracuji už léta, Jiří Stodůlka, který byl vlastně prapůvodně elektrikář. A myslím, že se mu podařilo vykovat ze sebe konstitucionalistu. Jinými slovy, jde hodně o to, s čím vlastně do Senátu přicházíte, jestli se považujete za hotového, anebo jestli se sebou ještě hodláte něco udělat, nebo jste ochotný něco dělat, když se ocitáte v prostředí, v němž možná ta vaše dosavadní životní zkušenost nebo profese nemusí úplně dostačovat.
11: Když vyberu ten jeden příklad, který asi nejvíc zůstane v paměti, a to je souboj o Senát ve Vyškově mezi zdravotní sestrou Petrou Absolonovou za ANO a předsedu lidovců Janem Grolichem. Co vám v něm utkvělo? Jsou to oba kandidáti, kteří by splňovali ten váš nárok ze sebe něco vytvořit na té senátorské půdě?
12: Já neznám ani jednoho, ani druhého, tak nechci ani jednomu, ani druhému křivdit, ani nijak zvlášť fandit. Já myslím, že je to otázka spíš jako trendů, protože mi připadá, že ty první generace senátorů, když přicházeli do toho prostředí malostranských paláců, tak měli dojem, že je to významná změna v jejich životě, která mimo jiné spočívá v tom, že se ve zvýšené míře zaměřovali na výkon toho mandátu. Že když se díváte potom, jak se ten čas vyvíjel, tak bych řekl, že nejenom, že přibývá těch, kteří se toho jako mnohého nevzdali, když si k tomu přidali mandát, ale současně i těch, kteří si k tomu mandátu něco dalšího hledali. Takže když bychom jako volili tuhle perspektivu, tak je asi zřejmé, že paní Absolonová by teda zamýšlela být pouze senátorkou, zatímco pan Grolich přinejmenším po určitou dobu bude ještě hejtmanem, ale těžko z toho vyvozovat nějaké důsledky, prostě proto, že v současném senátu senátorů, kteří by byli jen a pouze senátory, už rozhodně není většina, bych si tak myslel.
11: Pozorujte nějak detailně kampaň senátní, protože tam se přece mohou ty motivy ukázat, nějakým způsobem se tam tedy ukáže, zdali splňují kandidáti předpoklady, o kterých mluvíte.
12: Je to spíš asi dojem, než nějaké systematické sledování, ale je to dojem, který je teda v zásadě zase umocněný tou zkušeností s tím, jak se Senát vyvíjí, protože to prapůvodní zdůvodnění toho, proč má být Senát volen většinovým volebním systémem v relativně malých obvodech, je očekávání hodně spojeno s tlakem Václava Havla, který bychom rozpoznali na samém počátku 90. let. tlakem v tom smyslu, že logickým důsledkem poměrného volebního systému je silná role politických stran a teď jde o to, jak moc jsou disciplinované. Každopádně ve chvíli, kdy jste Václav Havel, respektive přicházíte z prostředí, ze kterého přicházel Václav Havel, tak vám politické strany nemusí být úplně sympatické a jemu nebyly úplně sympatické. Takže když nejste spokojeni s poměrným volebním systémem a silnou rolí politických stran, tak máte dojem, že když opakem toho poměrného volebního systému je většinový volební systém, tak on přinese buď nutně, anebo při nejmenším se zvýšenou pravděpodobností šanci pro osobnosti, které za svůj úspěch nevděčí politické straně nebo nevděčí jenom politické straně a budou to osobnosti teda v zásadě jako nezávislé nebo osobnosti, které někdy bývají spojovány s tím typem druhé komory, to je jako kýžené rady moudrých a tyhle osobnosti vybrané v těch jednomandátových obvodech tím většinovým volebním systémem se potom budou moci pustit do toho, kvůli čemu senát primárně máme a to jsou právě ty dlouhodobé a obecné zájmy, to je ta starost o ústavnost, silnější role v zahraniční politice, posléze v evropské politice a tak dále. Co se nicméně v praxi stalo je to, že z toho většinového volebního systému ne, že by nikdy nevzešly osobnosti tohohle typu, které by si asi Václav Havel přál, ale že ty relativně nevelké volební obvody spíše vytvářejí bonus pro lokálně, respektive regionálně známé osobnosti, ale pokud jste někdo takový, spjatý s tím obvodem, s těmi svými voliči, ne tak úplně s ústavou nebo se zahraniční politikou, tak jim slibujete jiné věci těm svým voličům, než to, že budete pilířem ochrany ústavnosti nebo něco takového a spíš se zaměřujete na ta regionální témata. A to se mi zdá, že je vlastně jako dlouhodobý trend i v těch volebních kampaních, že když ty kandidáty posloucháte, tak se vlastně jako trumfují v tom, co jsou schopni udělat pro volební obvod nebo pro region. A teď do to, co to přesně znamená, přivezu peníze nebo otevřu si dveře na ministerstva a něco na ten způsob.
11: To jsem se chtěl zeptat, jestli tenhle slovník, vy jste zmínil radu moudrých a pilíř a tak, jestli když se díváte na letošní kampaň a díváte se na ty kandidáty, jestli to platí? Jestli bychom neměli tenhle slovník vlastně odložit, protože už nějak nepřiléhá k tomu, co vidíme před očima.
12: To si myslím, že máte pravdu, ale taky se mi zdá, že k radě moudrých se vztahuje už poměrně málo kdo, protože ono popravdě...
11: To zní podezřele.
12: Jednak to možná zní podezřele, když by to o sobě někdo tvrdil, tak budete mít pocit, že třeba jako vykazuje nějaké psychopatické stránky osobnostní, což ale v české politice současné by zase nebylo úplně výjimečné, ale každopádně, když se na senát díváte, tak se nemůžete neubránit dojmu, že vypadá už poměrně dlouhou dobu trošku jinak, než možná ústavodárci zamýšleli. A teď jde o to, v jaké míře vám to vadí, že už když bychom se podívali na konec 90. let, tak o tom tehdy mluvil Petr Pithart, že vlastně považuje za správné, že se v senátu objevují starostové, že starosty chápe jako takové jako štiky v rybníku, které tu vysokou politiku můžou provzdušňovat tím, že tam přinášejí problémy ze spoda z běžných lidí. Jenomže ve chvíli, kdy teda ten rybník naplníte jenom štikami, no tak potom pochopitelně ten ekosystém tím trošičku trpí. Takže nejde o to, že by měl být problém, jestli má za sebou někdo zkušenost komunální politiky, to jistě problém není, ale trochu problém je asi silné slovo, ale prostě nemůže se neprojevit ve fungování senátu, když místo těmi havlovskými kandidáty je naplněný typicky těmi lokálními nebo regionálními osobnostmi, protože jejich zájmy budou tlačit trochu jiným směrem, než byl ten, se kterým kalkulovali tvůrci ústavy.
11: Já přemýšlím nad tím obrazem rybníku plného štik, jestli ten náš ústavní systém pak bude fungovat, když budete mít rybník.
12: To by jistě nefungoval, proto taky ta metafora je taková jako jenom z části k využití.
11: Dalším symbolickým momentem říjnových voleb byla avizovaná zprvu neúčast prezidenta Petra Pavla v komunálních volbách, pak se vrátil z Maroka tryskáčem k volbám v obci Černouček, přišel a uznal, že to je chyba. Co vám utkvělo z tohoto příběhu?
12: Utkvělo mi, že to je skutečně chyba, alespoň v mých očích, a když bych teda přemýšlel o dosavadním působení prezidenta Pavla jako prezidenta, tak se mi zdá, že to je jedna z nemnoha chyb, které udělal, respektive asi chyba, která by mi jako nejvíce utkvěla v paměti, protože když byste se mě ptal na jiné, tak bych vlastně jako nevěděl, které ty jiné chyby by to mohly být. Což považuji za nešťastné, protože musíme brát v potaz, že určitá část veřejnosti je vůči němu naladěna velmi negativně a že mu jistě budou vyčítat úplně všechno, včetně data narození. ale tím spíš byste měli být v situaci, kdy tedy jako nenabíháte na vidle, tím, že ne tu domnělou, ale skutečnou chybu uděláte. A chyba to není ani tak z toho důvodu, že by existoval nějaký jako zvlášť silný veřejný zájem na tom, jak je poskládáno zastupitelstvo v Černoučku, ale vnímáme-li prezidenta republiky jako prvního občana, tak on má významnou symbolickou roli, která zdaleka přesahuje výkon různých kompetencí, a tahle symbolická role mimo jiné teda praví, že když žijeme v demokratickém státě a demokratický stát znamená, že my si vládneme prostřednictvím zástupců, které si vybíráme, tak když ten první občan dává najevo, že o ten výběr tak úplně nestojí, tak to není ten dobrý vzkaz, jak se pěkně říká, tak není to ten dobrý vzkaz, message, zpráva, něco takového.
11: Když říkáte, že to je chyba, abychom ji pojmenovali, mají pravdu prezidentovi kritici, kteří říkají, že na tomhle příkladě se ukázalo, že on sám se nevnímá jako politického hráče, jako člověka politického, a že se to tímhle tom potvrdilo, že udělá chybu, která je významná symbolicky, a nedochází mu to?
12: Já si myslím, že se dost vyvinul během té doby, kdy je prezidentem republiky, tak by bylo s podivem, kdyby se nevyvinul, takže si ve stále větší míře uvědomuje, že politickým hráčem je. V tomhle ohledu mi připadá, že rozdíl Petra Pavla mezi jarem 2023 a podzimem 26 bude markantní. Já o té kauze vím pramálo, ale já si to popravdě řečeno vykládám jako střet loajalit. Protože zjevně existuje nějaká skupina kamarádů, bych odhadoval, která se domlouvala s velikým předstihem, mimo jiné díky kalendáři Petra Pavla, kdy budou moci vyrazit do Maroka. Ta skupina kamarádů asi pracně hledala nějaký termín, mohlo je to stát nějaké peníze, a Petr Pavel se s nimi patrně už na konci loňského roku domluvil. Řekl bych neprozíravě, protože už na konci loňského roku, kdyby to důkladně konzultoval se svojí kanceláří, mohl vědět, že v tomhle termínu budou volby, protože ten výběr volebního termínu už nebude na něm v tom období 30 dnů, ale je v zásadě fixovaný tím ústavním zákonem. Jinými slovy, zřejmě neprozíravě spoléhal na to, že se věci budou vyvíjet tak, jako si vyvíjeli dosud, a chápu to tedy jako určitý střet loajalit. Na jedné straně teda loajalita k té roli, důvolit v Černoučku, a na druhé straně loajalita k těm kamarádům. Ale můžu si to vymýšlet, třeba to tak vůbec nebylo.
11: To přiznání vlastní chyby od prezidenta, je to gesto, které je silné, nebo naopak laciné, jak ho vnímáte vy?
12: No, ptáte-li se mě, tak pokud se ptáte mě, tak já ho chápu jako výraz toho, že je to právě jako normální člověk s normální psychikou, s normální sebekritikou, takže pokud chybu udělám, a zjevně teda ji posléze nahlédli jako chybu, respektive možná ji vnímal od začátku jako chybu, kdy se to zjistilo, tak z ní vyvodí tenhle závěr. Myslím, že nic jiného už udělat nemohl, protože tak přijel volit a omluvil se, no, mohl si nechat uříznout prst třeba, ale nejsem si úplně jistý, jestli by to zase saturovalo tu patřičnou část společnosti.
11: Hostem Interview Plus je ústavní právník a tajemník ústavní komise Senátu Jan Kysela.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
11: Ještě podrobněji k probíhajícím senátním volbám. O 5 nových senátorech voliči rozhodli už v prvním kole. Je to běžné? Je to mnoho? Málo?
12: Je to spíš hodně. Já nemohu říct, že bych si pamatoval jedny každé volební výsledky, ale každopádně jsou poměrně četné volby, kde v prvním kole není zvolen nikdo. Najdeme volby, kde je jeden, dva. Mám pocit, že těch 5 je maximum, co kdy bylo. Mám pocit, že byly ještě jedny, ze kterých vzešlo 5 kandidátů v prvním kole, ale je to pocit, nikoliv jisté vědění. Takže je to spíš jako hodně na to, jak fungují senátní volby.
11: Můžeme z toho něco vyvozovat?
12: No, tak asi ti kandidáti budou mít pocit, že to jsou silní kandidáti. Může záležet na tom, kdo byli ti protikandidáti, a může záležet taky na tom momentu, popravdě řečeno. Jo? Protože ten případ Vyškova v mých očích je dosti podobný případu Jihlavy z doby před 4 lety, kdy z důvodů, které nezáleží bezprostředně na těch kandidátech, v jednom případě Miloš Vystrčil, v druhém případě Jan Gorolich, se najednou z toho obvodu, jinak v celku jako běžného, stane nějaké prvořadé válčiště, protože hnutí ANO, respektive jeho předseda, si to vybere jako prvořadé válčiště a míra podpory, kterou Andrej Babiš tehdy směřoval k paní Naďové a míra podpory, kterou vedení ANO tak směřovalo k paní Absolonové, je to, co z toho vlastně dělá atypické senátní klání. Taky když se díváme na tu volební účast, tak zjišťujeme, že v tomhle případě byla přes 50%. V případě té Jihlavy se, myslím, 50% blížila, ale tam si tím už nejsem úplně jistý. A v té chvíli se vám najednou z toho běžného senátního klání o to, kdo obsadí ten mandát, s tou běžnou voličskou účastí stává teda jako téma s výraznou symbolickou hodnotou, ale říkám znovu, neovlivní to ti kandidáti. Naopak v těch jiných případech to může být tak, že se ten kandidát propojí s nějakým tématem, které zrovna v tu chvíli, zase pěkně se říká, rezonuje, což může být třeba případ trutnovského senátora, pana senátora Sobotky, který se jako kriticky profiluje vůči současnému vedení Krkonošského národního parku, profiloval se kriticky vůči stavebnímu zákonu, což je zase docela dobře možné, že to těm voličům právě v tom daném obvodu připadá jako důležité téma a takhle bychom asi mohli jít kus od kusu. Takže obecně se dá říci, nejenom dobrý kandidát, ale záleží na tom, kdo jsou ti protikandidáti a nakolik se to spojí s tím momentem.
11: My jsme po prvním kole senátních voleb a po komunálních volbách viděli taky pokusy o to vykládat si volby jako úspěch nebo neúspěch pro kteroukoliv danou stranu, tak pro ANO. Vy jste zmínil, že Vyškov byl takovým symbolickým bojem, že tam se napřeli síly tedy ANO podpoře Petře Absolonové a bylo to pro ANO důležité. ANO říká, že uspěl v těchto senátních volbách a komunálních, tak jak to vidíte vy, jak byste vykládal úspěch nebo neúspěch?
12: No tak jestli uspěje v senátních volbách, to se teprve ukáže, protože je nemáme za sebou, no a z toho se asi dá teda lecos odvozovat, protože záleží na tom, jak si vymezujete ten cíl, pokud si ten cíl vymezujete tak, že buď jste chtěl připravit tu stávající většinu o většinu, nebo tu stávající většinu výrazným způsobem oslabit, nebo výrazným způsobem posílit svůj klub a tak to jako co to je. V některých odhadech jsem viděl až čísla třeba jako 12 kandidátů, to tak záleží na tom, uvidíme v sobotu odpoledne, kolik to bude, no a z toho se dá teda asi odhadnout, že ty senátní volby úspěšné byly nebo nebyly, protože popravdě řečeno, kolik nazbíráte voličských hlasů, není úplně podstatné, když se vám nepromítnou ty mandáty. A pak se samozřejmě můžete v těch jednotlivých volebních obvodech zabývat otázkou, jestli jste si dobře vybrali kandidáta, protože pokud by hnutí ANO v nějakých, řekl bych, kvalifikovaných průzkumech volebního mínění a i v předchozích volbách nebo srovnatelných volbách mělo 30% a ten kandidát dostal 22%, tak je evidentní, že nejenom, že tomu hnutí nic nepřinesl, ale ještě mu tedy jako navíc něco umázl. No a jde o to, jestli jako do budoucna z toho má vyplynout, že tohle typ kandidátů, který nám spíš teda ubírá, se máme vyvarovat a jestli to teda úplně poznáme nebo nepoznáme. A v těch obecních volbách, respektive v těch obecních volbách, tam existuje tolik kritérií, podle kterých se kdo může prohlašovat za vítěze, že je teda jako těžké říci, kdo jiný než teda ta klasická a nebo možná neklasická sdružení nezávislých kandidátů vyhrál, tak záleží na tom, co měříte. Jo? Takže jako někdo vám řekne, poslouchal jsem na tiskové konferenci pana místopředsedu Havlíčka, který se velice hlásil k tomu, že hnutí ANO uspělo v Plzni, ale už nezmínil úplně, že hnutí ANO absolutně přišlo o poměrně velký počet mandátů, takže záleží na úhlu pohledu, který si zvolíte.
11: Sněmovní opozice často říká, že ty letošní senátní volby a komunální byly příležitostí opozičních voličů vyjádřit postoj k vládě Andreje Babiše. Souhlasil byste s tím?
12: No jsou to první volby po těch prohraných volbách sněmovních, to znamená, že opozice k ním asi musela, řekl bych, jako nutně přistupovat s jistou nervozitou, protože jde o to, jestli to bude pokračující trend, ztrácíme, nebo jsme tak úplně nestratili, nebo dokonce jsme to obrátili, což ze senátních a komunálních voleb se nedá, řekl bych, jako vyvodit exaktně, protože senátní volby jsou prostě na třetině území, záleží na tom, v jakých obvodech se zrovna konají volby, záleží právě na těch konkrétních kandidátech a tak dále, ale to, že to asi pro opozici je vzpruha, to mi teda připadá jako konstatování, řekl bych, jako minimalistické a že to teda asi může být určitý typ vzkazu pro tu vládní koalici, to se mi zdá, že taky tak být může.
11: A vychází vám z těch voleb šéf stanovit Rakušan jako lídr opozice?
12: No jenom z těch voleb, to je zase otázka, jestli jako když hlasujete pro kandidáty STANu, jestli hlasujete jako pro STAN, což je relativně jako heterogenní uskupení, a jestli teda nutně hlasujete pro STAN Víta Rakušana, anebo jestli hlasujete pro pana Hlaváčka v Praze a někde jinde hlasujete pro pana Nováčka, jestli když hlasujete pro toho senátního kandidáta, tak jestli máte pocit, že mu za ramenem vykukuje Vít Rakušan, jako svého času téměř všem kandidátům ANO za ramenem vykukoval Andrej Babiš. Takže to si nejsem úplně jistý,
11: Když se vrátíme k tomu kurioznímu průběhu volby v senátním obvodu Žďár nad Sázavou, kde do druhého kola postoupil Josef Klement z KDU-ČSL o jediný hlas před Radkem Černým z ODS. Je to podle vás zaznamenání hodný případ? Bude mít nějakou dohru? Pan Černý to ještě zvažuje. Ten jeden hlas je přece jenom velmi těsné vítězství.
12: Jestli to bude mít dohru, to nevím, ale odhadoval bych, že ano, protože ten rozdíl je opravdu tak těsný, že bych se skoro divil buď tomu kandidátovi, anebo jeho politické straně, když by o to přepočítání nepožádali. Je to unikátní, vlastně málo pravděpodobné. V minulosti se mi zdá, že druhý takový nejtěsnější případ je dokládán u paní pozdější senátorky Jitky Chalánkové, která do druhého kola postoupila o 5 hlasů, a i to je vlastně jako tak málo, že byste nečekal, že se to stane, ale ono se to teda stane.
11: Bývalý prezident Miloš Zeman vyjádřil podporu, jestli jsem to dobře spočítal, 6 kandidátům za ANO, pro a za Stačilo. Do druhého kola postoupila pouze kandidátka ANO na Kolínsku. O čem to svědčí? Zápasí tady Miloš Zeman o svůj odkaz? Může ho nějakým způsobem taky promarnit?
12: No to si myslím, že už ho spíš promarnil, než že bychom ještě čekali na to, co dalšího se stane. Mně se zdá, že Miloš Zeman oproti očekávání mnohých těší se poměrně jako dobrému zdraví, vykazuje určité množství životní energie a trošku se nudí, protože když by to bylo jinak, tak se bude věnovat četbě svých knih, kterých má ještě mnohem více než Filip Turek a na co se dlouhá léta těšil, a tím, že jako neulpívá jenom na stránkách knih, ale vstupuje do toho veřejného prostoru. Mně se na Facebooku zobrazuje celá řada besed, kam vyráží s různými lidmi, s různými tématy, která mě nepřipadají úplně jako nejšťastnější, protože sice nemáme definovanou roli bývalého prezidenta, ale když bych od prezidenta očekával, že je teda šiřitelem naděje, dobré nálady, víry v otevřenou budoucnost, tak když budete poslouchat promluvy Miloše Zemana, tak v nich najdete teda spíš jako zapšklost, nebo jako hněv, nebo šíření strachu, takže v tomhle smyslu se mi nezdá, že by úplně teda prokazoval dobrou službu české společnosti, ale on to dělal už v dobách, kdy byl prezidentem republiky, proto se mi zdá, že ten odkaz už jako je definovaný, předdefinovaný a promarněný, pakliže bychom ho teda jako z hlediska nějaké snad pozitivnější substance spojovali s 90. lety, tak to už je podle mě dávno pryč. A trochu se divím vzhledem k tomu, jak Miloš Zeman působí a koho všeho v minulosti podpořil a jak to s tím někým dopadlo, že ještě někdo o tu jeho podporu stojí.
11: Hostem Interview Plus je ústavní právník a tajemník ústavní komise Senátu Jan Kysela. Ještě jednou k Senátu. Vládní koalice kritizuje Senát složený většinově ze stran současné opozice, že jim vrací návrhy zákonů s tím, že takto Senát za Fialovy vlády nefungoval. Dal byste stranám současné koalice za pravdu, že je prostě podjatý?
12: No, zaprvé už jsme si říkali, že Senát není tak úplně radou moudrých, ale spíš politickým tělesem, takže pokud politické těleso volíte ve volbách a je složené z politiků, tak se asi nedá úplně jako očekávat, že vytěsní politickou optiku z toho svého rozhodování.
11: A ta věcná stránka, to je věc.
12: No jistě, jo, ale pak jde teda o to...
11: Říká, jsou to zákony spíchnuté horkou jehlou?
12: Tak, no takže jde o to, proč to dělá. Když by to bylo tak, že přesto, že ten zákon je úplně příšerný, tak jelikož je od naší vlády, tak ho nechám projít. Zatímco přesto, že ten zákon je úplně úžasný, tak jelikož to není zákon od naší vlády, tak se ho pokouším zabít. Tak když by to takhle bylo, tak si budu moci říkat, že to není úplně jako nejšťastnější, protože kvůli tomuhle senát zřizovaný nebyl, ale on podle mě takhle nefunguje. V tom předchozím volebním období je tedy vcelku logické, že když je ta vláda vaše, tak vůči ní budete méně přísný, ale zase to neznamená, že by té vládě senát nikdy nic nevrátil. A řekl bych současně, že to jako zmírnění nároků hodně souviselo s poměry v poslanecké sněmovně, která byla výrazným způsobem blokovaná obstrukcí. Takže ve chvíli, kdy senátoři věděli, že každé vrácení zákona do sněmovny bude znamenat teda další martyrium pro ty jejich kolegy, pro to jejich stranické uskupení, tak asi byli zdrženlivější. Zatímco ve chvíli, kdy ty dvě komory interagují na bázi odlišných většin, tak je to vlastně jako to, kvůli čemu tu druhou komoru v té kontrolní roli máte. Když by vracela či zamítala každý zákon, tak si zase můžete říkat, že to jako není úplně správné, ale budete-li se dívat na ty statistiky, tak to tak pochopitelně není. A ty zákony, které jsou vraceny či zamítány, tak to jsou zákony, které jsou spojeny s takovou mírou veřejné pozornosti a takovou mírou veřejné kritiky, že vlastně málo kdo může být překvapený, že to Senát vrátil či zamítl.
11: Čili tady plní Senát tu nepopulární roli zpomalovače procesu.
12: No, kromě té veliké úlohy stabilizátora ústavního systému, ochránce těch základních pilířů, ústavních, volebních a tak dále, je Senát nějakým korektivem zákonodárného procesu, který dává najevo, tady jste to teda úplně jako nezvládli. Zvažte si to ještě jednou a vy si to teda zvážíte a buď ho přehlasujete nebo ne.
11: Vláda chce prosadit korunu jako národní měnu do ústavy. Je to podle vás dobrý nápad?
12: Myslím, že to není dobrý nápad, protože popravdě řečeno mě nenapadá žádné jiné zdůvodnění tohohle kroku, než to, že se chci posichrovat, abychom opravdu s maximálními možnými obtížemi, kdy se mohli dobrat euru, protože pak to bude otázka nejenom politická, ekonomická, ale ještě navíc ústavně právní. A já nemám na euro žádný teda vyhraněný vztah, ani pozitivní, ani negativní, ale mám dojem, že přesně tyhle politické střety se nemají teda jako petrifikovat tím, že se pokusíte něco na tu úroveň ústavní úpravy.
11: Myslíte, že by pro ten návrh změnit ústavu v této věci vláda sehnala těch 120 hlasů, které jsou nutné?
12: Nevylučuju, že určitá část ODS by tenhle názor mohla zastávat, což ale neznamená, že bude chtít dát své hlasy téhle vládě, a velmi podobné by to bylo v Senátu, protože to jsou jako témata, u kterých nemůžete říci, že je nějak jako jasně říznutý ti opoziční a ti vládní, ale vždycky si musíte říkat, když něco děláte, podívat se kolem sebe, kdo to taky dělá a jestli chcete být zrovna uprostřed těch lidí, kteří tohle dělají nebo hlásají.
11: Hostem Interview Plus byl ústavní právník a tajemník ústavní komise Senátu Jan Kysela. Já vám mnohokrát děkuji.
12: Rádo se stalo.
11: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
0: Následující pořad vysíláme v repríze.
13: O povolebním vyjednávání v obcích a městech, o hledání lídra parlamentní opozice, o opakovaných útocích na letiště v Saúdské Arábii. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
0: Názory a argumenty.
13: Ruský prezident má větší zájem dohodnout se na ukončení konfliktu než hlava ukrajinského státu. Alespoň to prohlásil americký prezident. Donald Trump na otázku dodržování jím oznámeného energetického příměří řekl, že jeho porušování vidí na obou stranách. Jak lze vnímat slova amerického prezidenta? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání na celé půl hodiny názorů a argumentů.
14: Dobrý den.
13: Z nejnovějších výroků amerického prezidenta by se mohlo zdát, že pod větším tlakem je ukrajinský prezident a ne ruský.
14: To rozhodně je v současné době. Tato otočka u Donalda Trumpa, ne první, se dala vysledovat už trochu dopředu, kdy Donald Trump začal obviňovat Ukrajinu z vysokých cen ropy a především nafty, což je v Americe velmi pro něj citlivé téma nyní před volbami. A je to samozřejmě nesmysl. Vidíme to na světových trzích, ceny ropy, ceny nafty stouply poté, co Donald Trump s Izraelem zaútočili na Irán a nastala dodnes nevyřešená situace v Perském zálivu. A od té doby se drží na nějaké obdobné úrovni a stoupají a klesají podle situace v Perském zálivu, nikoli podle situace na ukrajinské frontě nebo na situaci vlastně vyvolané ukrajinskými útoky na ruské rafinérie. Tyto útoky rozhodně mají svůj dopad. To je vidět právě z ruských reakcí, že zasáhly Kreml velice na citlivém místě. V Rusku také nastal nedostatek pohonných hmot a to se samozřejmě promítá na ruských obchodech a schopnostech financovat dále tuto válku. Donald Trump ale nyní před volbami midterms, tedy volbami v polovině prezidentského období, čelí situaci, kdy jeho republikánům hrozí debakl. Do voleb je ještě měsíc, takže nemůžeme úplně předjímat, do té doby se může stát opravdu mnoho, ale podle současných průzkumů opravdu republikáni zřejmě si nepovedou úplně dobře a je možné, že opravdu velmi, velmi, velmi oslabí a to i ve svých baštách. Na tom se projevuje množství i Trumpových chyb vůči voličské základně právě v těchto baštách a jednou z nich, i když nevím, jestli se to dá nazvat zase úplně chybou, protože je to prostě důsledek jeho iránské války, jsou vysoké ceny nafty, které jsou na dvojnásobku toho, co byly, když se Trump dostal k moci. To velice dopadá na americké farmáře, dopadá to na řidiče kamionů a třeba právě na Středozápadě farmáři vždycky byli republikánskou oporou a nyní jsou značně naštvaní. Jsou naštvaní i kvůli různým americkým clům, které vyvolaly potom odvetné reakce a oni nyní nemohou vyvážet tak, jak byli zvyklí.
13: Nakolik se dá očekávat, že by se postoj Donalda Trumpa k dění na Ukrajině, k tomu řešení konfliktu mohl změnit právě po těch volbách, které Ameriku zhruba za měsíc čekají?
14: Vzhledem k tomu, jak Donald Trump je nevypočitatelný, tak opravdu těžko říci, protože v současné době to, co on tvrdí, jsou prokazatelně nepravdy, kterým on ale zřejmě nějakým způsobem věří nebo alespoň doufá, že jim bude věřit svět. To už je třeba to energetické příměří. Donald Trump řekl, že s příměřím souhlasily obě strany. Ovšem, ukrajinský prezident Zelenský říkal, my jsme o tom ale vůbec nevěděli a Rusko vlastně říká, my s žádným příměřím

0: zisky v podíl na vedení jednotlivých obcí a měst. V některých případech se ukazuje, že vítěz může skončit nakonec v opozici. Více už politolog Lukáš Jelínek.
1: Voliči svoje hlasy v boji o radnice odevzdali a ostatní je na politicích. Ne nadarmo se o komunálních volbách říká, že i oni mají dvě kola. To druhé ale probíhá v zákulisí, kam občan nesmí při vyjednávání koalic. V něm přitom přežívá několik nešvarů. K nejvážnějším patří obcházení vítězů. Hnutí ANO se toho teď obává například v Pardubicích, kde ostatní porazilo. Bez tak co nevidět, od Andreje Babiše opět uslyšíme, jak se všichni spojují proti němu a ignorují názor voličů. Pro ten případ si přibližme dění v 70-tisícovém Havířově. V barvách ANO by tam donedávna vyhrála i Babišova kšeltovka. Tentokrát ale první na pásce skončilo, i když těsně, hnutí Havířov sobě. Přesto bude mít primátora hnutí ANO. Rychle se totiž domluvilo se středopravicovými stranami, o něž se jindy nevybíravě otírá, avšak v Havířově s nimi léta spolupracuje, že vítěze obejdou pěkně spolu. Asi nezaznamenali vzkaz, který od občanů zazněl napříč republikou. Oslabila velká část politického spektra. ANO, ODS, Piráti i SPD. Naopak hlasy ve velkém sklízela místní hnutí a nezávislé kandidátky. Důvěra lidí v etablované celostátní strany je totiž podlomená. Vidí a slyší, jak se hádají ve sněmovně i mimo ni a jak práce stojí. Od starostů ale vyžadují výsledky. Ostatně i proto je mají z politiků v největší úctě. Logicky se potom domnívají, že městům a jejich problémům se budou svědomitěji věnovat ti, kteří kandidují za pestré subjekty z lokální působnosti. Přiznejme ale hnutí ANO, že se stává obětí antikoalic nejčastěji. I letos mnohé vzniknou. Centrály středopravicových partají to vesměs popírají, ale jejich tlak na kolegy v regionech, aby respektovali souboj s Babišovou koalicí na ústřední úrovni, je zjevný. Stejně jako v případě obcházení jiných vítězů, jde o nebezpečné pohrdání vůli občanů. Oni se nejdřív jasně vyjádří, avšak jejich verdikt zvolené strany obratem zvrátí. Jak lidi motivovat k účasti u voleb příště, když vidí, že na nich příliš nezáleží? Zmatení mohou být i ze širokých koalic, které vznikají ze všech stran v zastupitelstvu, nebo aspoň z jejich drtivé většiny. Taková se chystá i pro Brno, opět bez hnutí ANO. Situace, kdy za jeden provaz musí tahat odlišní Piráti a Lidovci, nebo třeba Zelení a Občanští demokraté, nepochybně existují. Tahle to však není. Spíš jde o ukázku pohodlnosti nebo vypočítavosti. Jakoby úplně nestačilo, že v řadě míst dostali voliči jen jednu kandidátní listinu, takže bylo předem jasné, kdo na radnici usedne. Nestalo se tak ale jenom v obcích, kde je málo voličů a málo zájemců o mandát. Podobnou praxi šlo zaznamenat i v některých pražských městských částech. Zastupitelé si tam patrně řekli, že jim to spolu klape, že se mají rádi a že si přejí pokračovat dohromady. Pak se řadili na jednu kandidátku zástupce všech zúčastněných stran a doufali, že se při sčítání potvrdí, jak těžké je preferenčními hlasy měnit její podobu. Na takových místech byly volby skoro zbytečné. Politika je dynamická, přesto by si její aktéři měli vyhýbat krokům, které se voličům špatně vysvětlují. V sázce totiž nejsou jen konkrétní mandáty, ale i důvěra v politiku, ústavní a volební systém. Nahlodávat ji v době, kdy je oslabována i spoustou jiných faktorů, zavání hazardem.
0: To byl Lukáš Jelínek. S výsledky komunálních voleb a prvního kola senátních mohou být nejspokojenější starostové a nezávislí. Není divu, že se v posledních dnech začalo mluvit o tom, že parlamentní opozice našla svého lídra. Měl by jím být momentálně předseda starostů a nezávislých Vít Rakušan. Zde je názor komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
2: Víc než půl roku vládní strany označovaly za lídra opozice prezidenta Pavla. Patrně s tím přišli jako první motoristé sobě rozezlení, že hlava státu nechce jmenovat jejich čestného prezidenta, ale nikoli člena, ani ministrem životního prostředí, když už se jakž tak smířili s tím, že je poslanec Turek na post šéfa diplomacie snad přece jen kontroverzní a premiér Babiš pro jeho instalaci nehnul prstem, v čemž pokračoval i později. Ale i on načas převzal ocejchování Petra Pavla jako vůdce protivládního bloku, jakkoliv to nemělo žádný věcný podklad, protože prezident sice má v některých otázkách jiný

0: názor než koalice a naopak podobný jako bývalé vládní strany, nicméně s nimi nikterak nespolupracuje ani je nekoordinuje. Koncem léta však Babiš po konfliktu ohledně summitu NATO s hlavou státu odmítající hovořit, změnil postoj a ohlásil, že se schůzky obou státníků budou konat podle potřeby a na konkrétní dotaz odpověděl, že prezidenta opozičním lídrem už dlouho netituloval. Čímž ho této nálepky jakoby oficiálně zbavil, takže oni mohli začít usilovat jiné persony, opravdu z opozičního tábora. A jelikož v komunálních volbách potvrdili Starostové a nezávislí delší dobu pozorovatelný trend usadit se před ODS na špici opozice, přirozeně by se nyní mohl za jejího předáka považovat předseda Vít Rakušan. Podle některých politických pozorovatelů si také hned v sobotu po sečtení výsledků nadějných prostan i do druhého kola senátního klání o opoziční lídrovství v podstatě řekl. A mohlo by to být i akceptováno, protože k vládě kritická část veřejnosti cítí, že předseda občanských demokratů Kupka má sice mnohé přednosti, ale vlastnosti politického tahouna mezi ně zatím nepatří. Zatímco Rakušan je v komunikaci s veřejností ostřílenější. Zkušenosti sbíral mimo jiné roku 24 při v podstatě hospodských setkáních s občany různých částí republiky pod titulem Debaty bez cenzury, i když se to neobešlo bez výhrad. Také kauza Dozimetr, zhruba půl roku po vstupu do vlády prostan v létě 22, značně nepříjemná, zvolna odeznívá. Vždyť v případu proběhla soudní jednání těsně před volbami stan evidentně nepoškodila. A výrazný post ve veřejném prostoru, čili pražské primátorství, má velkou šanci obsadit urbanista ze stanu Petr Hlaváček. I když víme z posledních let, že lze být metropolitním primátorem také takřka neviditelným. Což je mimochodem asi jeden z důvodů, proč ODS v hlavním městě neuspěla podle svých představ. Jinými slovy, stan i předseda Rakušan mají k pozici opoziční jedničky nakročeno a v preferenčním šetření se to do konce roku možná ukáže ještě výrazněji. Ale ODS bude muset na nevalný výsledek voleb reagovat a kdo ví, jestli v dohledné době nenalezne ve svých řadách nějakou dynamickou perspektivní figuru do šéfovského křesla z mladších ročníků narození. 36-letý ostravský podnikatel Radim Ivan už zkoušel kandidovat na předsednický post a třeba to znovu bude opakovat. Další adept na figuru vůdce opozice, lidovecký předseda Jan Grolich, už dvojnásobným hejtmanem na Jižní Moravě, dělá dojem, že je k tomu málem stvořen. Nejen hravě získal senátorský mandát v prvém kole, ale patrně napomohl i úspěchu KDU v brněnských komunálkách. Jeho handicapem je ovšem zatím značný rozdíl v průzkumech mezi lidovci a stanem. Reprezentant modernějšího proudu uvnitř KDU nejprve musí stranu dovést nad 5%, a to stabilních, což nelze učinit obratem ruky, do kterém ale budoucímu senátorovi, tedy už v centrální politice, lecos hraje. Například včetně pádu vsetínského starosty Čunka.
1: Myslí si Ondřej Konrád.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Letiště v hlavním městě Saúdské Arábie se stalo opakovaně terčem ostřelování ze strany jemenského hnutí Husiů. Zemi to stálo řadu životů, velký kus prestiže a také spoustu peněz. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Nebylo to poprvé, co Husíové ostřelovali Saúdskou Arábii, přičemž v minulosti například zasahli ropovod, který spojuje východ a západ země, tedy trasu, která obchází Hormuzský průliv. V poslední době je patrné, že Husíové mají stále pokročilejší zbraně, pravděpodobně od Iránu. Situace se vyhrotila v minulých týdnech, kdy se Husíům podařilo obsadit část pobřeží Rudého moře poblíž průlivu Bab al-Mandab, tedy další úžinu kritickou pro dopravu zboží, včetně ropy, mezi Asií a Evropou. Saúdská Arábie je nyní zasažena v několika oblastech. Provoz na riádském letišti je zastavený nejméně na týden a vláda nemá příliš dobrou obhajobu před vlastní veřejností. Ukazuje se, že armáda nemá dostatek munice do protiraketových systémů. Současně není Saúdská Arábie schopna zasáhnout proti samotným Husíům jinak než letecky, což má v podobném konfliktu jen omezený účinek. Nemá dostatečně silnou pozemní armádu, která by mohla být nasazena v těžko přístupných jemenských horách, ani dost vůle snášet vše, co by taková operace obnášela. Její předchozí pokus Husíje zlikvidovat nebo alespoň zastrašit selhaly. Podporuje alespoň mezinárodně uznanou jemenskou vládu a její armádu ve snaze Husíje zatlačit od Bab al-Mandábu. Jemenský stát ale evidentně není dost silný a konsolidovaný, aby zbytek jemenského území obsadil a začal ovládat. Momentálně neovládá ani hlavní město Sana. Také se ukazuje, že nedávno bombasticky ohlášená Saúdská aliance s Tureckem a Pákistánem, zeměmi s velkými a dobře vyzbrojenými armádami, jich s husijským problémem nepomůže. A už před časem přímo vojenskou pomoc odmítl i Donald Trump. Nechce se mu před volbami vstupovat do nové nepopulární války, navíc na bojišti, kde je těžké zaznamenat hmatatelné vítězství. Trump nyní udržuje příměří ve válce s Íránem. Doufá, že tato nedokončená válka zůstane alespoň ještě měsíc mimo zorné pole předvolební Ameriky. Také počítá s tím, že se daří Hormuz postupně zprovoznit a současně držet Irán pod ekonomickým tlakem. Hraje tady o čas a chce klid. Je to také jeho dlouhodobým záměrem nechat regionální spojence, aby si vyřizovali své záležitosti sami, i když pokud možno zbraněmi nakoupenými ve Spojených státech. Husijské ostřelování saúdského území je nicméně pravděpodobně také součástí americko-iránské války. Írán se může od věci distancovat, ale ovládnutí Bab al-Mandábu by vyvinulo tlak na Washington, aby přistoupil alespoň na část iránských podmínek. Přispívá také k přesvědčení části americké politické elity, že se dlouhodobě nevyplatí udržovat vojenskou přítomnost na Blízkém východě a iránský režim Ameriku ve svém regionu nechce. A krátkodobě zvyšuje ceny ropy, což Trumpa před volbami evidentně zajímá ze všeho nejvíc. Americký prezident kvůli tomu dokonce uzavřel zarážející dohodu s Ruskem o dodávkách tamních paliv s výhledem, že ceny alespoň dočasně klesnou. Vyhlásil dokonce energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, tedy moratorium na útoky proti ropovodům a rafinériím, které ale ani jedna z těchto zemí nehodlá dodržovat. Takže ceny benzínu jen tak neklesnou. Trumpovi ale ani zdaleka nejde o tolik, jako saúdskému princi Mohamedovi. Jeho neschopnost ochránit území, včetně Mekky, na kterou Husíové už také střídali, ho kompromituje před vlastními poddanými. Ohroženy nejsou jen krátkodobé příjmy, ale i dlouhodobý plán nahradit roli ropy v ekonomice jinými obory, leteckou dopravou, turismem a také na spotřebu energie náročnými datovými centry. Saúdská Arábie je velká, bohatá a křehká a Husíové, stejně jako Iránci, to vědí.
1: Tvrdí Jan Fingerland. Umělá inteligence a další technologie mohou podle prezidenta Petra Pavla přinášet obrovské výhody, ale zároveň vytvářet rizika, kterým lidé ještě plně nerozumí a neví, jak je kontrolovat. Řekl to v předtočeném videu na úvod mezinárodní konference Forum 2000. Dosavadní prudký rozmach umělé inteligence vyvolává podobné obavy, co je může zmírnit podle publicisty Luboše Kreče.
4: Od chvíle, co před 4 lety odstartoval boom umělé inteligence, se řešilo i to, co ho může zbrzdit. Nedostatek čipů, elektřiny, peněz. Málo kdo by si ovšem vsadil na to, že o ním pomyslným úzkým hrdlem nakonec nemusí být technologie či finance, ale docela obyčejný sousedský odpor. Tedy to, že lidé prostě nechtějí mít obří datacentrum za humny. Přesně to se nyní děje a možná ještě překvapivější je, odkud ta vlna přichází. Ne z Evropy, která má pověst kontinentu, kde se regulace a protesty pěstují skoro jako národní sport, ale ze Spojených států, ze země, která dnešní umělou inteligenci stvořila. Vydělává na ní nejvíc a ráda o sobě říká, že se v ní dá stavět rychle a ve velkém. Jen za první měsíce letošního roku tam ale protesty místních zablokovaly nebo zdržely na 70 projektů datacenter za více než 100 miliard dolarů. Podle průzkumů nechce datové centrum ve svém okolí zhruba 7 z 10 Američanů. A z lokálních sporů o územní plány se stalo silné politické téma, které jde napříč stranami. Republikánský guvernér Texasu výstavbu nových center pozastavil, jeho demokratický kolega z Pensylvánie ji podmínil souhlasem místních. Blíží se volby do kongresu a nikdo nechce být tím, kdo voličům vysvětluje, proč jim roste účet za elektřinu. I o to totiž jde. Data centra spotřebovávají ohromné množství energie a vody. Zabírají pole a lesy, pracovních míst přitom přinášejí pomálu. Navíc roste frustrace a strach i z toho, že právě pracovní místa bude AI postupně nahrazovat. Tato vlna už dorazila i do Evropy, ve Finsku, které si na levné čisté elektřině vybudovalo pověst potenciálního ráje pro datacentra, oznámil Google investici za 13 miliard eur. Na místo oslav přišla občanská iniciativa volající po přísnějším dohledu, která za 3 dny nazbírala desítky tisíc podpisů. Takže se jí teď musí zabývat parlament. Technologické firmy dosud počítaly s tím, že stačí sehnat čipy, pozemek a vyřešit elektřinu. Teď ale zjišťují, že potřebují i něco, co se koupit tak snadno nedá. Podporu lidí, kteří vedle jejich hal žijí. A dokud jim nedokážou srozumitelně vysvětlit, co z toho budou mít, může budoucnost umělé inteligence narážet i na docela obyčejný zahradní plot.
1: To byl Luboš Kreč. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
5: Začalo to 2 indy s velkými kufry, které jsem našla dřepět na patách na trávníku před naším kostelem. Byli špinaví, ale ne tou zažranou špínou dlouhodobých bezdomovců. Vypadali jako čistotní lidičkové, kteří se už pár dní neměli šanci umýt, ani si odpočinout. Řekli mi, že už 5 nocí nespali. Posedávají, kde se dá, a čekají, až jim home office, britské ministerstvo vnitra, zařídí cestu domů. Tihle 2 bráchové z Kerali přijeli do Londýna a požádali o azyl. Zatímco čekali na rozhodnutí, nesměli sice pracovat, žádná banka jim neotevřela účet a tak dále, ale měli nárok na základní lékařské ošetření a hlavně pokoj v hotýlku pro žadatele o azyl. Měli kam složit hlavu. Když ani po 6 letech azyl nedostali, rozhodli se, že se vrátí domů. Británie ochotně zaplatí cestu navrátilcům a když o něj požádají, můžou dostat i finanční příspěvek. Tihle 2 o peníze nežádali. Vyplnili online žádost o dobrovolnou repatriaci a obratem obdrželi odpověď, že formulář byl přijat a během 6 až 8 týdnů bude žádost vyřízena. Nezbylo jim, než čekat. Nejdřív se dočkali vyhození z hotýlku. Neměli už status žadatelů o azyl a tím pádem ani nárok na ubytování. Mnoho peněz neměli, vždyť 6 let nesměli pracovat pod pohrůžkou deportace. A navzdory přesvědčení mnohých turistů, kteří navštívili Indii, mají Indové se žebráním velký problém. Mají dokonce problém přijmout jakoukoliv pomoc od lidí, které neznají a kterým se nemůžou nijak odvděčit. Pokaždé, když jsem jim donesla kafe nebo pišingr, 10 minut mi děkovali. Naši 2 Keralané nakonec dopadli dobře. Vzpomněla jsem si, že jedna z krojdonských trhovkyň mluví malajalam a seznámila je s ní. Díky svým krajanům mohli na letenky čekat v místnůstce o rozměrech běžné koupelny, ale pod střechou. Ne každý má takové štěstí. Čím dál častěji potkává v naší čtvrti unavené a ušpiněné jedince, na kterých je znát, že ještě přednedávnem byli čistí. Sklesle posedávají vedle obrovského kufru. A když se s nimi dáte do řeči, dozvíte se, že požádali o dobrovolný návrat do vlasti a teď čekají na letenku. Z ubytovacího zařízení je vyhodili a tak teď nemají kde bydlet. V Londýně je řada charit, které pečují o bezdomovce. Tohle ale nejsou ti praví bezdomovci. Vyřešit jejich problém je úkol home office. a tak jim charity nepomůžou. Jak jim můžeme pomoct my, obyčejní lidi? Pokud pro ně nemáme ubytování, můžeme jim aspoň věnovat trochu peněz, spacák, stan. Případně se nabídnout, že jim vypereme a usušíme šaty. Máme štěstí, že většina z nich nemá kriminální sklony. Kdyby něco provedli, byli by po odpykání trestu bez prodlení deportováni do vlasti. Byli by, jak se říká, hostem jeho veličenstva a už nikdy by se v Anglii neoctli na ulici.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
6: Nejvyšší patra americké politiky.
7: This is only the dawn of the golden age of America.
6: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
8: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
9: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Ciglerová.
10: Ceny v benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
6: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
11: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
9: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: Interview Plus. Opoziční ODS, STAN a Piráti by v případě konání parlamentních voleb v září společně získali těsnou většinu 101 hlasu, uvádí průzkum agentury NMS zveřejněný v tomto týdnu. Doplácejí tak koaliční strany na to, že nesou vládní odpovědnost? Jak se v oblíbenosti stran projeví výsledek komunálních a senátních voleb? Petr Vizina se zeptá analytičky NMS Terezy Fridrichové.
3: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
12: Je 6 hodin středa 14. října, vstáváte ve společnosti Ranního Plusu, zřejmě proto, že chcete kompletní servis informací a ten vám dnes předají Tomáš Pavlíček
13: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas Plus.
13: A čím začneme, co domluvili české firmy na podnikatelské misi s ministrem Havlíčkem v Indii?
12: Jak moc zesílili vzájemné útoky Saúdské Arábie a jemenských povstalců?
13: A co plánují změnit na inkluzi ve školství koaliční partneři hnutí ANO?
12: Nejdřív má pro vás ale čerstvé zprávy Ondřej Látal.
14: Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. Je to nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvykle.
15: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40 miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
14: V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili skoro 301,5 miliardy korun. Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
16: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
14: Prezidentovi novela odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Indie má zájem o české firmy. Ty se svými indickými partnery navázaly v dílí spolupráci v energetice, průmyslu a nebo dopravě. Desítky českých společností provází na cestě po Indii ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. A na místě je i náš reportér. Spojíme se s ním hned po zprávách v Ranním Plusu.
2: Český rozhlas Plus. když chcete vědět proč.
14: Rusko druhý večer za sebou útočí na Kyjev balistickými raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že protivzdušná obrana ani tentokrát nedostala od svých západních partnerů informace o vystřelení 4 raket včas.
17: Večer se Kyjevem opět rozléhaly výbuchy. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociálních sítích napsal, že Rusko zasáhlo 9podlažní bytový dům a sklady v Desňanském obvodu. Proudové drony zaútočily na nákupně zábavní centrum Adrenalin City v Lucku na západě Ukrajiny. Střecha budovy začala hořet, ale nikdo nebyl zraněný, uvedla lucká záchranná služba. Počet zraněných po včerejším útoku na univerzitu v Rivnem dosáhl 30, oznámila státní služba pro mimořádné situace. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
14: Policie v Paříži rozehnala studentský protest proti špatným podmínkám ve školství. Při střetech s demonstranty použila slzný plyn a vodní děla. Podle středoškolských organizací včera po celé Francii protestovalo skoro 500 000 lidí. Podle ministerstva vnitra to bylo asi 160 tisíc lidí.
18: 10 000 studentů v Paříži v úterý odpoledne vyrazili na protestní pochod směrem k invalidovně. Na místě se někteří z nich střetli s policií, na kterou házeli pyrotechniku. Ta odpověděla slzným plynem a vodními děly a po několika hodinách protest rozehnala. Proti nedostatku učitelů, špatnému technickému zázemí škol nebo netransparentnímu systému přihlášek na vysoké školy studenti protestují už čtvrtým týdnem. Po vládě požadují další investice do školství za téměř 250 miliard korun. Vláda premiéra Sebastiana Lecornua tvrdí, že si to státní rozpočet kvůli vysokému deficitu nemůže dovolit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
14: Lékaři papežovi Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali, oznámil to Vatikán. V římské nemocnici se bude papež zotavovat přibližně týden.
19: 71letému papežo lékaři diagnostikovali adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. O plánované operaci informoval papež své příznivce v nedělním projevu.
20: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok, a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit, aby mi uzlík odstranili.
19: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Někteří na jeho příjezd čekali i několik hodin. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Anna Belio, Český rozhlas.
14: Ve středu 14. října posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Přejeme dobré ráno. V pražské Lucerně dnes vystoupí hudební skupina Opět a Radeček. Na klubovém koncertě pokřtí i novou desku.
21: Radečci, jak si hudebníci přezdívají, spoluhrají už od roku 1994. Jejich tvorba se za více než 30 let vyvinula od folku až k modernímu popu. Nemáme to za... Vedle největších hitů šumperské kapely zazní v pražské Lucerně některé písně naživo vůbec poprvé. Hostem koncertu bude zpěvačka Aneška Binková. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
14: 6:30 po 6. ráno, doprava na Plusu. Na D1 ve směru z Prahy do Brna vzniká kolona za sjezdem na chodce Rady na 29. kilometru. Příčinou je nehoda na kilometru 30,5. Po srážce dvou kamionů se projíždí pouze levým pruhem. Čekejte teď 10 minut navíc. Na D4 na trase s Příbrami do Prahy se brzdí před omezením u Jíloviště. Do kolony vjedete na 11. kilometru, i tam se zdržíte do 10 minut. Provoz začíná v Praze zlehka houstnout v Kbelské ulici směrem z Hloubětí na Doletňan, a to před omezením u sjezdu do Veselské ulice. Jede se tam pouze jedním pruhem, odbočka na Letňan je navíc uzavřená. Hlavně kamiony zpomalují za nájezdem od Novopatské ulice. Osobní auta zatím zdržení nenaberou. A Kbelská se plní i ve směru na Hloubětín. Tradiční fronta popojíždí zatím jen v kratším úseku mezi Kolmenovou a Poděbradskou ulicí. Dobře, dojeďte. Čeká nás zatažený až oblačný den, místy se slabým deštěm anebo přehánkami. Během dopoledne čekáme od západu ustávání srážek, odpoledne pak postupně místy až polojasno. Teploty dnes přes den 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří kolem 8, na Šumavě to bude až 12 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
13: A to v 6 hodin a 8 minut přejeme vám dobré ráno. Indie má zájem o české firmy, ty se svými indickými partnery navázaly v Dillí spolupráci v energetice, průmyslu nebo dopravě. 30 českých společností provází na cestě po Indii ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Po dvoudenní zastávce v indickém hlavním městě pokračuje dnes podnikatelská mise v indickém městě Bengaluru. Na místě všechno sleduje zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Dobrý den. No, v čem se ta dnešní jednání na jihu Indie liší od jednání v Dillí nebo v Novém Dillí?
0: No tak zatímco včera a v pondělí v Dillí to bylo o tom velkém biznisu, o těch velkých zakázkách, tam ty hlavní, řekněme, témata jsou dodávky letadel aerovodochody pro indickou armádu, to jsou ty nové Skyfoxy, to by bylo jistě velmi zajímavé, a potom jsou to také železniční vagóny pro indickou železnici od Škoda Transportation, to jsou věci, ale které jsou rozjednané, byly tam ty schůzky na té ministerské úrovni, kdežto tady v Bengaluru je to, řekněme, o patro níž, protože toto je jihoindický stát, který ale bývá často označován jako za, nebo to konkrétní město, tedy je označováno za jakési Silicon Valley Asie nebo přinejmenším Indie. Tady to je spíš o těch menších technologických firmách, o startupech, ale i takové střední a menší firmy tady v té podnikatelské misi teď jsou.
13: Tak to by bylo pěkné, kdyby na těch slavných indických železnicích, o kterých tady často píše Ondřej Himmer, tak jezdili české vlaky. No ale jaké...
0: Ano, dokonce by to měly být ty slavné lůžkové vlaky, ano, ale to dokonce se uvidí ještě.
13: No a jakou pověst mají české podniky v Indii?
0: Já bych řekl, že dobrou, ono české nebo spíše československé firmy tady mají dlouhou tradici, tady v Indii, já se jezdím dlouhé roky, tak pořád vlastně rezonuje to Československo. I když teď trochu občas někdo slyší na ten název Czech Republic a z něho komolí, ale to Československo a ty výrobky jsou tady stále docela známé. Firma Baťa je tady na každém rohu, někde ještě jezdí motocykly Java nebo traktory Zetor, ale to už je všechno historie, nebo víceméně historii, ale dneska je to v Indii především mladoboleslavská Škodovka, ta je tady velmi úspěšná, ale obecně zaznělo tady opakovaně od ze všech vlastně těch úrovní, od včera ministra průmyslu indického, ale i od těch obchodníků nebo obchodních zástupců. Ty české výrobky Indové vědí, že jsou kvalitní a vědí, že jsou, řekněme, o něco přece jenom levnější nebo za realističtější cenu než výrobky srovnatelné třeba německé. Teď už chybí jenom to poslední dostat i na ten indický trh.
13: No, do konce roku by měla být podepsaná obchodní dohoda mezi Indií a Evropskou unií. Nakolik by mohla usnadnit ten český export do Indie?
0: No, je to určitě přelom, protože i když především z té indické strany je potřeba ještě něco doladit, ale ta smlouva je o tom, že se sníží nebo úplně zruší cla na více než 90% zboží, které přichází do Indie ze zemí Evropské unie. Ta dohoda zlepšuje přístup i na indický trh v oblasti služeb, takže opravdu je to přelomová věc a i pro české firmy se tím otevírají velké perspektivy.
13: Tak tolik Jaromír Marek, děkuji, naslyšenou. Omlouváme se za zhoršenou kvalitu našeho spojení a jenom bych podotkl, že před 7:45 budeme mluvit o tomto tématu, ale i šířeji o indické politice s indologem Zdeňkem Štiplem.
12: Teď je 6 hodin 12,5 minuty, posloucháte Ranní plus a vracíme se k domácí politice. Zástupci vlády by měli dnes znovu jednat o novele, která se týká inkluze ve školách. Motoristé požadují její zásadní revizi. Návrh, který upravuje přidělování a financování asistentů pedagoga, je ale podle ministra školství Roberta Plagy za ANO dobře připravený. Pokud se koaliční experti na inkluzi do pátku shodnou, v pondělí o ní bude opět jednat vláda.
20: Současný návrh ministerstva školství od září příštího roku počítá s tím, že základní školy budou zaměstnávat počet asistentů určený hlavně podle velikosti školy a počtu žáků se speciálními potřebami. Asistentů by tak ve školách ubylo. Stát by tím měl ušetřit zhruba miliardu korun ročně. Tato podoba revize inkluze ale nestačí SPD a motoristům. Ministr školství Robert Plaga za ANO v pondělí řekl, že pokud se koalice na novele neshodne, tak jeho koaliční partneři budou zodpovědní za pokračování systému ve školách, který nikomu nevyhovuje.
4: Pokud by pak následně si mysleli, že pouze stačí na to nedat peníze, tak je upozorňuji, že v té chvíli ty asistenti pedagoga podle současně platného zákona, pokud nepřistoupí na mou variantu, budou placeni z odměn pro učitele, což rozhodně nepovede ke zlepšení situace ve školách.
20: Součástí revize inkluze by měly být podle motoristů třeba speciální třídy, říká jejich poslanec a místopředseda výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport Miroslav Krejčí.
5: Sice mohou vznikat a mají vznikat, ale reálně nevznikají. My chceme vytvořit mechanismus toho, aby kraj, který za to je zodpovědný, vytvořil dostatečné množství kapacit v těchto třídách a dnes na mnoha místech rodiče těchto žáků by chtěli, aby jejich děti mohly chodit do speciálních tříd, ale kraj na to nevytvoří kapacity.
20: Motoristé podle Krejčího navrhují taky spádovost poraden nebo možnost pro ředitele běžných škol odmítnout dítě, které má 4. nebo 5. stupeň podpůrného opatření, tedy závažnější zdravotní postižení.
5: Pokud ředitel té školy není schopen mu za smysluplných podmínek zajistit jeho potřeby, tak bude mít právo ho odmítnout. Určitě to nemůže být postavené tak, že ředitel bude odmítat plošně všechno na základě toho, že někdo má uspůsobení 4 nebo 5.
20: Podle analytika ve společnosti PAK Research Karla Garguláka nejsou změny motoristů jasně vysvětlené a v určitých případech můžou popírat právo na vzdělávání dětí. U 4. a 5. stupně podpůrného opatření jde zhruba o 3000 dětí, které ale mají velmi specifické potřeby, říká Gargulák.
22: Jsou to často jakoby žáci, kteří mají, dejme tomu, nějaké těžké zrakové postižení, tělesné postižení, eventuálně jsou, dejme tomu, na nějakým poruše autistického spektra. To znamená, je to velmi široké spektrum žáků a vlastně jakoby i pan poslanec Krejčí, když to odůvodňuje, tak vlastně hovoří o různých jako žácích, které by někam jako řadil, jenomže tady v těch stupních podpory vlastně najdeme všechny ty cílové skupiny, i ty, které on říká, že v té běžné třídě a škole mají být.
20: Motoristé dál navrhují omezit kapacity víceletých gymnázií, možnost vyloučit dítě ze vzdělávání až na 30 dnů a nařídit rodiči, aby s ním byl doma, nebo vytvoření krizových a diagnostických tříd, kam by šlo na omezenou dobu přesunout dítě, které není v běžné třídě zvladatelné. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že se s návrhy motoristů stotožňuje.
23: Potom se přidala i SPD, ty připomínky k tomu návrhu, který jsme diskutovali a přerušili na vládě, mají paní ministryně Mrázová, paní Schillerová, motoristé sobě, oni všichni mají za úkol do konce týdne víceméně to projednat, pokud se domluví, tak v pondělí to znovu bude na programu vlády.
20: Změna, kterou připravilo ministerstvo školství podle šéfa rezortu Roberta Plagy směřuje k vyšší kvalitě podpůrné činnosti ve školách, stabilitě a předvídatelnosti pro všechny žáky. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
24: Čas nám pokročil, je 6 hodin 16 a téměř půl minuty. Ale vody v Husinecké přehradě ubývá a změny jsou znát i na řece Blanici. Nádrž na Prachaticku se kvůli suchu dostala na nejnižší provozní hladinu a její zásobní prostor už je vyčerpaný. Do řeky teď odtéká jen něco přes 200 litrů vody za sekundu. Dopad to má nejenom na život v přehradě, ale taky na ryby v řece Blanici i navazující rybniční soustavu.
25: Není žádná hloubka tady bývalo přes 2 metry, je to zanesený, třeba je tu 0,5 metru do metru vody, jo. To je málo pro tu rybu. A kdyby přišly nějaký ty mrazy, tak to zůstane pod ledem. No.
26: Václav Kůs je bývalý předseda Českého rybářského svazu, místní organizace Bavorov. My jsme teď u řeky Blanice v Bavorově.
25: Zítra mi mají přivez zase rybu a pomalu ji nemáte kam dát, protože není voda. Když jsme to dávali tamhle nahoru do horního toku, To je stará řeka, tam není voda vůbec, tak teď to musím dávat tady dole. Ale to víte, je to na nic.
26: Běžně tady teče poměrně hodně vody.
25: Prostě není tam potrava, není nic. Je to na ten jejich organismus nápor, jo? Že málo vody je málo kyslíku zase. Jo?
26: Kromě toho, že je málo vody v Jablanici, tak vás trápí i její přítoky, které jsou velmi vyschlé.
25: Dubský potok není, že jo? Zlatý potok, tam máte jenom takové loužičky. Jo? Jsme nevysazovali, nelovili rybníky, jo? Protože stejně nám, když to řeknu, nenatečou. Jo?
26: S vedoucím střediska vodňanských rybářů Miloslavem Vaničkem jsme na vodňanských sádkách. I sem teče voda z Blanice.
1: Hlavním zdrojem rybníků a tady na sádkách na Vodňansku je řeka Blanice, která pramení na Šumavě. V minulém týdnu, řekněme, v úzovkách vyschla, nebo snížil se přítok, či byla dotována z Rusinecké přehrady. My jsme to teda obezřetně sledovali, čekali jsme, jaká nastane situace tady. Je pravda, že kdyby tohle nastalo v létě, tak by to bylo pro nás hodně krizová situace. Ten odpar z těch rybníků byl intenzivní, takže tam nás ta Blanice zachraňovala.
26: Situaci vodňanským rybářům usnadňuje i nadcházející zima.
1: Dneska už jsme se tady potkali trošku v mrazu, tak je příjemnější, ten výpar se snížil, i ta potřeba na ty rybníky, řekněme, nižší, mnohem nižší, takže tam jsme zastavili přítoky do těch rybníků, tlačíme tu vodu tady do náhona, snažíme se nechat průtok v řece Blanici a budeme se připravovat na výlovy a potom to sádkování ryb tady na sádkách.
26: Návrat k běžné hladině řeky Blanice bude záviset především na tom, kolik vody přinesou další srážky a jaké budou přítoky do Husinecké nádrže. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
6: A sledujeme i další události a ty vám předkládáme teď. Sněmovna bude dnes znovu schvalovat nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Koaliční většinou zřejmě přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla, jenž se obdobně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Hlava státu vrátila poslancům k opětovnému posouzení také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Útoky jemenských povstalců Husíů si v noci na dnešek vyžádali 4 zraněné v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu. Zasažena byla také budova patřící státní ropné společnosti Saudi Aramco. Informovala o tom dnes agentura Reuters odvoláním na místní úřady. A lékaři diagnostikovali u papeže Lva 14. zhoubný nádor plic. Informoval v úterý pozdě večer podle agentury Reuters Vatikán. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež se má zotavovat přibližně týden.
24: A ještě jedna zpráva. Americký prezident Donald Trump má po 6 týdnech novou mluvčí. Ta předchozí od něj odešla náhle. Katie Zakariová se včera poprvé představila i novinářům na briefingu v Bílém domě. Bývalá komentátorka konzervativních televizí se otevřeně hlásí k hnutí MAGA. Ještě před nástupem jí ale dohnaly staré příspěvky ze sociálních sítí, kde šířila konspirační teorie a lži o očkování. Kdo je tedy nová tvář Trumpovy administrativy a do jaké míry v jejím angažmá hrálo roli to, že oddanou členkou hnutí MAGA. To bezprostředně po jejím vystoupení popsala v rozhovoru s Renatou Kropáčkovou naše washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová.
7: Loyalita byla velkou kvalitou a předností nové mluvčí Bílého domu. Donald Trump říká, že ona ho podporuje od samého začátku. I ona říká, jak se prezidentovi líbilo, že za něj umí bojovat. Katie Zakariová je vystudovaná právnička, posledních pár měsíců radila Trumpově mediální firmě, letos pracovala krátce i jako mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti, ale Američané ji znají hlavně jako komentátorku z Fox News, z Newsmaxu, z těchto konzervativních televizních stanic, objevovala se i na CNN. Její 41 let, má 4 malé děti, žije v Kalifornii a jak dneska řekla na tom briefingu, tak se kvůli práci bude s celou rodinou stěhovat do DC, do Washingtonu.
8: Ano. Dnes se poprvé postavila za řečnický pult a tiskové místnosti Bílého domu bylo plno. Jak se své nové práce zhostila, jak to posuzuješ?
7: Tak takováhle věc je samozřejmě nová mluvčí, to je pro novináře velká věc, takže byla tisková místnost podle očekávání úplně plná. Je to takový nový začátek. Ona sama přišla a začala tím, jak moc pro ní znamená pracovat pro Donalda Trumpa. Poslechněme si ji.
9: I am so honored to work for President Trump and the American people.
7: On tady totiž formální briefing nebyl vlastně od začátku září, od té doby, co odstoupila jí předchůdkyně. A to je pro novináře v podstatě nová tvář. Začala tady s asi čtvrthodinovým zpožděním, působila nervózně na poprvé, ale nastoupila s tím, že její práce je propagovat Donalda Trumpa, jeho úspěchy, jeho úžasnost, to cituju tohle slovo, a jako první, a to je možná vypovídající, vyvolala Breitbart, to je konspirační médium, které nedodržuje žurnalistické zásady. Druhou otázku dala bývalému kolegovi z Fox News, to je zase Trumpovi nakloněná televize, a on, když se jí zeptal na otázku ze zahraniční politiky, tedy jestli Spojené státy přestaly dodávat zpravodajské informace Ukrajině, velmi důležitou věc, tak sama nevěděla, řekla, že to zjistí. Po 15 minutách a třech otázkách briefing k překvapení mnohých ukončila.
8: Těsně před nástupem vyplavaly na povrch její staré příspěvky, jak jsme zmínili, část z nich prý smazala. Víme, co v nich psala?
7: Ty její sociální sítě si prošly jak investigativní servery, tak i televize CNN, a z nich je tedy vidět, že je ochotná tvrdit lecos i nesmysly úplné. Například to, že vlivní demokraté jsou pedofilové a s hollywoodskými elitami zneužívají a pojídají děti, že jsou kanibalové. Tvrdila také vyvrácenou lež, že 8 z 10 žen po očkování proti covidu potratilo. V televizi pak tvrdila, že potratová pilulka obsahuje stejné chemikálie jako plyn z nacistických vyhlazovacích táborů. Nevím, kam na to chodí. Každopádně zkušení američtí novináři od ní pravdivé informace nečekali a po dnešku to, co ona tam říkala, asi ani nejspíš čekat nebudou.
8: Její předchůdkyně Caroline Levitová byla nejmladší mluvčí v historii. Už se ví, proč v srpnu tak náhle odešla. Co dělá teď?
7: Tak ona, Caroline Levitová, v květnu porodila druhé dítě, takže měla malinké miminko a v srpnu napsala a odůvodila to tím, že nedokáže být dobrou mámou a zároveň věnovat práci mluvčí tolik času, kolik vyžaduje. To, co je na tom zajímavé, že její odchod následoval několik dní poté, co Donald Trump ji nevzal sebou do toho letadla, ve kterém prchal před tím chystaným atentátem, a nechal ji v tom, na které Irán ten atentát podle informací, které americká tajná služba měla, chystal spáchat. Caroline Levitová ale nelení, ona hned dostala místo na televizi Fox News, kde je teď komentátorkou.
8: Trumpova obliba je podle průzkumu na rekordním minimu a za necelý měsíc jsou volby do kongresu. S jakým úkolem tedy nová mluvčí nastupuje? Může něco změnit?
7: Tak 3 týdny před volbami do kongresu toho asi nezmění moc. Její práce je velmi náročná, ona se jí teprve učí a asi se jí i následující týdny učit bude. Je to nejtěžší chvíle Trumpova prezidentství. Lidé se stěžují na drahotu, na válku s Íránem, která nekončí. Trumpova obliba je na minimu. A ona, jak říká, tak její úkolem je propagovat úspěchy prezidenta. A to je od té původní náplně mluvčí Bílého domu určitý informační posun.
24: Tak to byla naše washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová. Otázky kladla Renata Kropáčková.
3: Teď ale dostane slovo anesteziologka Kateřina Benešová, která má za sebou první misi s Lékaři bez hranic. Ve Středoafrické republice působila 3 měsíce. V nemocnici v Bangásu se setkala s pacienty s nejrůznějšími chirurgickými diagnózami. Od zánětu slepého střeva přes průstřely až po císařské řezy. Co si z mise jako lékařka odnesla, i o tom s ní mluvila vědecká reportérka Andrea Skalická.
9: Byla to vaše první mise. S čím jste tam odjížděla a jak se to pak lišilo od té reality?
10: Já jsem odjížděla s tím, že teda jako budu muset improvizovat a budu muset dělat věci, na které nejsem úplně zvyklá. Ale asi jsem se úplně nedokázala představit tu realitu místních lidí. Žijí s nemocí a se smrtí v každodenním kontaktu. To si myslím, že minimálně ze začátku bylo ohromující.
9: Byla to jediná nemocnice široko daleko. Jaké tam bylo vybavení?
10: Měla jsem k dispozici ventilátor, takže jsem pacienta mohla uvést do celkové anestezie. Měla jsem k dispozici monitor, který mi ukazoval tlak, EKG a množství kyslíku v krvi. Takže základní vybavení bylo, ale že bych si mohla moc vymýšlet, co všechno u pacienta chci měřit, to zase úplně ne.
9: Pracovala jste, řekněme, s podobnými léky jako tady v Česku? Měla jste jich dostatek?
10: Plejáda léků byla velmi podobná. Co se týče množství, tam člověk musí být velmi opatrný, kolik toho použije, protože veškeré léky se na místo dostávají letecky. Tam vlastně není vůbec žádný přístup po zemi, takže rozhodně není na místě jakékoliv plýtvání.
9: Ale ta práce té anesteziologky se tolik nelišila od té praxe tady v Česku.
10: Konkrétně anesteziologická práce úplně moc ne, akorát ty kulisy toho operačního sálu byly poněkud odlišný.
9: A ty kulisy, jak jste to vnímala?
10: Ona je to jednoduchost a do jisté míry nevybavenost, ale na druhou stranu to nikdy není, že bychom něco základního neměli. Improvizujeme, dám příklad, máme speciální nástroj na dechovou rehabilitaci, kde jsou takový tři balónky v trubičce, oni se tak jako různě nadzvedávají, aby ten pacient dostatečně profukoval plíce třeba po operaci. To je věc, kterou nemáme k dispozici na misi. No a místo toho jsme vymysleli to, že jsme uřízli stříkačku, do té jsme dali rukavici a pacienti naši po operaci nafukovali balónek.
9: A mělo to stejný efekt.
10: A efekt to mělo ve finále stejný a měli jsme to potvrzený i pak rentgenem po operačním, kdy ty plíce se rozfoukly úplně parádně.
9: Který konkrétní příběh konkrétního pacienta nebo pacientky vám uvízl v hlavě?
10: Moje úplně první pacientka na misi byla hnedka v den příletu. Ještě ten večer mě volali k urgentnímu císařskému řezu. Miminko v břiše mělo moc pomalé srdíčko, takže se muselo co nejdřív z dělohy vytáhnout. To je velmi kritická situace i v Čechách. Vytáhli jsme malinkou holčičku, srdíčko už jí netlouklo vůbec. Protože jsme věděli, že ještě před jako relativně nedávnou chvílí to srdíčko fungovalo, tak jsme zahájili resuscitaci. A byla to velká bojovnice, proč se povedlo. Srdíčko naskočilo a začala dýchat. Poté, co se zaléčila novorozenecká pneumonie, zápal plic, odcházela s maminkou v pořádku domů.
9: To jsou příběhy, ze kterých mrazí, stačí to jenom poslouchat. Co vám vlastně ta mise dala jako lékařce? S tím jste se vrátila?
10: Přijela jsem s tím, že přestože v Evropě to tak nevnímáme, tak smrt je součástí života, že role mě jako lékařky není preventovat smrt. Moje role je léčit toho pacienta, jak nejlépe to jde. A pokud nám to už medicína a naše současné možnosti neumožňují, tak se o něj starat tak, jak bych si přála, aby bylo postaráno o mě nebo o moje nejbližší. Paradoxně, v takhle extrémní situaci jsem si našla daleko bližší vztah k paliativní medicíně. Na místě, kde máte omezené možnosti, omezené vybavení i přinášení úlevy pacientovi a rodině ve smyslu té úlevy psychické a vědomí, že se o ně někdo zajímá, je veliká věc.
11: Dává ke své misi s Lékaři bez hranic ve Středoafrické republice anestezioložka Kateřina Benešová, Andrea Skalická, Český rozhlas.
15: Radiokniha.
16: Dům, který pamatuje velké dějiny a lidé, kteří s nimi museli žít. O tom je román Dům pod náměstím. Markéta Hejkalová v něm popisuje historii obchodu na malém městě na Vysočině. Zaznamenává jeho prosperitu, válečnou dobu, znárodnění, ale také nové začátky po roce 1991. Dům je tak symbolickou nadějí, že se podaří smířit přítomnost s minulostí.
15: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
24: A teď v 6 hodin a 30 minut otvírá knihu zpráv Ondřej Látal.
15: Český rozhlas Plus.
17: Sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Podle vládní koalice by změna měla urychlit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice naopak varuje před slabší ochranou úředníků před politickým vlivem. Britský premiér Andy Burnham dnes přijme v Londýně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Británie tím chce podle britské vlády vyjádřit neochvějnou podporu Ukrajině. Burnham pověřil ministry přípravou dalších protiruských sankcí. Číňan obžalovaný ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu dnes stane v Praze před soudem. Za neoprávněnou činnost pro cizí moc mu hrozí až 5 let vězení. Zároveň je prvním člověkem, který je v Česku za tento paragraf stíhaný. Podle obžaloby sbíral citlivé informace od politiků anebo třeba akademiků. V Německu začne první soud o sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin.
0: O vině bude rozhodovat soud v Hamburku. Sergeje Kuzněcova tam loni vydala ke stíhání Itálie. Bývalý voják účast na sabotáži odmítá. Plynovod Nord Stream zajišťoval přímý dovoz ruského zemního plynu do Německa přes Baltské moře před 4 lety, asi 7 měsíců po napadení Ukrajiny, ale pachatelé poničili 3 ze 4 jeho potrubních větví. Nord Stream zůstává součástí německých politických debat. Strany AfD a spojenectví Sáry Wagenknechtové požadovaly minulý měsíc před zemskými volbami obnovení jeho provozu a návrat k levnějším ruským energiím. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: 2 minuty po 6:30 přidáme v Ranním plusu taky čerstvé dopravní informace. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna trvají potíže v okolí sjezdu na Choceradi. Kolona vzniká už kus před ním na 27. kilometru. 20 minut se popojíždí k nehodě na kilometru 30,5. Po srážce dvou kamionů se stále projíždí pouze levým pruhem. Na D4 ve směru s Příbrami do Prahy čekejte první část kolony u sjezdu na Řitku na 14. kilometru. 10 minut pojedete na 13. kilometr, kde je po srážce osobního auta s divokým prasetem průjezdný pouze jeden pruh. Následně se brzdí na 12. kilometru a čtvrt hodiny se jede krokem k omezení u jíloviště. V Praze před Gbleskou ulicí už se začíná plnit i Novopatská směrem z Černého mostu. Zatím od viaduktu za Satalicemi odtud nahoru k omezení je to na čtvrt hodiny. Od Hloubětína se jede zatím v celku plynule. Ve směru z Letňan do Hloubětína trvá zdržení v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou ulicí. Dobře dojďte. Čeká nás zatažený až oblačný den, místy se slabým deštěm anebo přeháňkami. Během dopoledne od západu ustávání srážek, odpoledne postupně místy až polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří kolem 8, na Šumavě to bude až 12 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
13: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to necelé 4 minuty po 6:30. Dobré ráno vám stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. No a to je tedy také čas, tedy ty 4 minuty po 6:30, kdy se díváme pravidelně, o čem píší domácí noviny. Dnes je za nás pročetla zajímavé články, vybrala zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin Michaela Ryšová. Dobré ráno.
14: Dobré ráno.
3: V povolebním týdnu jsou média plná politiky, takže předpokládám, že nechybí ani ve vašem výběru. Co vás tedy zaujalo?
14: Ano, je to tak, dneska to bude striktně politické. Mě zaujal první text, který jsem vybrala i u nás Hospodářských novin. My jsme se dopodrobna věnovali změně dotačních podmínek pro umělce. Ministr kultury Otto Klempíře představil se už pondělí večer, ale my jsme včera mluvili s řadou lidí z kultury, z různých odvětví a ti teprve popisovali, co ta změna podle nich znamená a jak na ně dopadne. Oni tam jsou dva takové důležité body. Ten první je podle nich takový široce uchopený odstavec, který tam předtím nebyl nikdy a který zakazuje, aby peníze z dotace byly jakkoliv spojeny s politickou kampaní, agitací nebo jednáním, které by mohlo znevýhodnit konkrétní politické strany nebo subjekty. A to mezi umělce vyvolává obavy a tvrdí, že to je odstavec, který je napsaný tak, aby kdokoliv, kdo bude ministra kritizovat, tak potom později mohl být popotahován a mohla být zahájeno nějaké řízení o odebrání dotace. Označí to jako novou normalizaci, která je má utěšit a má reagovat na tu vlnu kritiky, která se na ministra v poslední době snesla. No a druhá věc, to je zabránění, takový odstavec o zabránění střetu zájmu u těch odborných komisí. Ty posuzují jednotlivé žádosti o veřejnou podporu a vlastně hodnotí nějak kvalitu projektu, doporučují, které ty projekty by měly získat peníze. Jsou složeny převážně z zástupců těch profesních organizací, tedy samotných umělců. A pokud se rozhoduje o dotaci pro konkrétní soubor, kde ten daný umělec působí, tak je z hlasování vyloučen a nepodílí se na něm, ale nově by v té komisi vůbec nemohl zasedat nikdo, kdo je spojen, napojen na nějakou organizaci, která o tu žádá o tu dotaci, což podle těch od expertů by znamenalo, že by prostě ty profesní organy nebo ty komise úplně nemělo doobsadit. Někteří mi říkali, že z 9členné komise by tam třeba zůstali 2 lidé. Obávají se, že lidé, kteří to nesledují, nebudou zkrátka odborníci a nebudou se v tom tolik pohybovat, nebo tomu rozumět. Ten umělecký svět je v Česku podle nich tak malý, že že každý, kdo tomu rozumí, je v nějakém střetu zájmu. Opoziční politici to téma chtějí nyní vyzvednout ve sněmovně, chystají interpelace, ale ty dotace, ty podmínky té dotace už platí a je zřejmé, že se jen tak nezmění.
3: To se tedy dočteme v Hospodářských novinách. Z Mladé fronty dnes jste vybrala článek s nadpisem Starostové couvají z boje o Vystrčila. Co se v něm dočteme?
14: Ano, to je článek o snaze ovládnout Senát, nebo alespoň podle Mladé fronty dnes. Ještě před senátními volbami se totiž spekulo o tom, že by Starostové mohli chtít po volbách připravit Miloše Vystrčila po 6 letech o křeslo předsedy Senátu a šéf Stan Vít Rakušan připouštěl, že na to mají dobré lidi, například zmiňoval Jiřího Drahuše. Ale po prvním kole volby ale obrátil a prohlásil, že žádný útok nechystá, že to teďka není na pořadu dne, oni to odmítají i ty samotní senátoři, zjistila Mladá fronta dnes, a Stan si tak podle deníku nechce tímto bojem ODS v tuto chvíli naštvat. Takže Miloš Vystrčil míří k rekordu v Senátu, pokud ve funkci vydrží ještě 2 roky, překoná dosavadní rekord Milana Štěcha.
3: I deníku Právo dominuje politika, tak co by nám nemělo utéct z jejich článků?
14: Tam vlastně přibližují informace o nespokojenosti v SPD, kteří přišli o více než 60% zastupitelů a nezískali ani jedno senátorské křeslo. Tak ono se už delší dobu mluvilo o tom, že se tam chystá jakási výměna předsedy Tomé Okamury, ale teď po volbách to vlastně zaznívá velmi intenzivně. On o tom hned ten volební den mluvil Radim Fiala, ale deník Právo přináší informace poslanců a dalších lidí kolem hnutí, které říkají, že opravdu je potřeba, aby se pan Okamura stal čestným předsedou, aby se svolala mimořádná konference a vyvodily se silné důsledky, a velmi kritizují, říkají, že vlastně hnutí doplácí na účast Babišově vládě a také nepovedenou volební kampaň.

0: Siskem, ANO, SPD i motoristů jsou hlavně neúčast jejich voličů a že výrazně měnili preference bývalí voliči Spolu. Jen polovina zůstala věrná původním stranám, čtvrtina přešla ke STAN a skoro 20% k Praze sobě. No a ještě hůř dopadly Piráti, které znovu volilo jen 44% těch loňských voličů.
1: Tak to byl autorský výběr zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin Michaely Ryšavé. Děkujeme za něj, naslyšenou.
0: Tak díky, hezký den.
2: A teď v 6 hodin 39 minut pojďme na světovou scénu. V hlavním městě Saúdské Arábie Riádu zranili noční útoky jemenských povstalců 4 lidi. To je nejnovější výsledek znovu rozvířené jemenské občanské války. V té proti sobě bojují Íránem podporovaní husíští povstalci a mezinárodně uznávaná jemenská vláda, za kterou stojí koalice vedená Saúdskou Arábií. Detailněji to probereme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Vítej.
3: Dobré ráno.
2: Jak to tedy v noci vypadá? V Riádu.
3: Dvě rakety vyslané husijskými povstalci, které zranily ty 4 lidi, se saudsko-arabské vzdušné obraně podařilo zasáhnout a zničit. Trosky ale dopadly na zem a kromě těch 4 zranění taky poškodily 15 domů v saudsko-arabském hlavním městě. Zraněné mají být podle mluvčího civilní obrany 2 ženy, 1 muž a 1 dítě. Terčem útoku Husijů se mimo jiné stala administrativní budova státní společnosti ropného giganta Saudi Aramco ve městě Dahrán, taky na východě země. Balistická střela tam způsobila menší požár a 3 nejvyšší patra kancelářské budovy jsou poškozená, ale nikdo tam zranění neutrpěl. V té zasažené budově má být operační centrum Aramca, největší ropné společnosti světa, takže se odtud dohlíží na rozsáhlou síť ropných vrtů a ropovodů. I v Dahránu podle Saudů dopadly na obytné budovy trosky raket zlikvidovaných protivzdušnou obranou.
2: Tak vzhledem k tomu, co se v téhle oblasti v poslední době děje a jak pokračují ty přestřelky z jedné a z druhé strany, tak předpokládám, že těmto husijským útokům předcházely nějaké útoky Saúdské Arábie proti nim. Je to tak?
3: Ano, televizi Husijů Al-Masíra nebo televize uvedla, že Saudy vedená koalice zaútočila na jejich ropnou společnost Yemen Petroleum Company, konkrétně na centrální stanici Sabah na předměstí jemenského hlavního města Sana, které mají povstalci pod kontrolou. Útok potvrdila i saudsko-arabská koalice s tím, že mířila i na další cíle, jejichž zneškodnění má Husijům znemožnit, aby hrozili Saúdské Arábii, Jemenu a taky lodím na mezinárodních trasách. Mohamed bin Salman, saudsko-arabský korunní princ a de facto vládce země, který saudsko-arabskou koalici vede, předtím pohrozil, že Husijové ponesou zodpovědnost za četné útoky proti jeho zemi v poslední době.
2: No oni přitom Husijové na důležitá místa v Saúdské Arábii intenzivně útočí už asi týden. Můžeš nám připomenout, co se dělo?
3: Ano, Husijové útočí balistickými střelami i drony a má to zase být odveta za podporu, kterou Riád poskytuje vládním silám ve válce v Jemenu. Mezinárodní letiště v Riádu se stalo terčem 4 takových útoků a při jednom z nich v sobotu dokonce zahynulo 13 lidí. V úterý pohrozili Husijové tvrdou a bolestivou odvetou za údery saudsko-arabské koalice na jejich metropoli Sana. Mluvčí povstalců Yahya Sari už tehdy uvedl, že mezi možnými cíly je právě ústředí Saudi Aramco v Dahránu a ropná rafinerie v Riádu.
2: No ale tahle válka, pokud to dobře počítám, tak trvá už 12 let. Proč se vlastně teď ty boje ještě vystupňovaly?
3: Tak napětí mezi Saúdskou Arábií a Husí zrostlo v červenci i jako následek americko-izraelské války proti Íránu, kdy jemenské vládní síly v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v Sana. Husijové spojenci Iránu pak oznámili námořní blokádu Saúdské Arábie a v posledních týdnech Riad ty útoky zintenzivnil na podporu jemenské vlády, aby jí pomohl vymazat územní ztráty z posledních týdnů, kdy se Husijům dařilo postupovat podél pobřeží Rudého moře k průlivu Bab al-Mandab, kudy tedy proplouvá mezinárodní lodní doprava k Suezskému průplavu.
2: Na celé jsme to probrali s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
3: Díky, hezké ráno.
1: Ještě 6 hodin 43 minut posloucháte Ranní plus a my pokračujeme v informacích, které jsou ekonomické, abyste měli kompletní přehled. Světová ekonomika by letos měla růst víc, než se čekalo. Česká ekonomika naopak letos i příští rok míň. To je ve zkratce nový odhad Mezinárodního měnového fondu. Hrubý domácí produkt Česka se podle nové prognózy MMF zvýšil o 1,8%. Na přes rok by pak měl jeho růst mírně zrychlit. zrychlit o 0,1%.

0: V jarní prognóze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech 2,2%. České ministerstvo financí je optimističtější. Srpnová předpověď předpokládá letos růst 1,9% a v příštím roce má zrychlit dokonce na 2,4%. Co vedlo MMF k zhoršení výhledu české ekonomiky, na to se moderátorka Věra Štechrová zeptala hlavního ekonoma ČSOB Jana Bureše.
1: Jsou to primárně vyšší ceny energií v základním scénáři Mezinárodního měnového fondu, který předpokládá, že krize v Hormuzském průlivu se natáhne minimálně do března příštího roku a bude nějakým způsobem ovlivňovat světové energetické trhy nejméně do podzimu příštího roku. Takže tento předpoklad vedl k tomu, že jsou takzvaně byty ty ekonomiky, které jsou energeticky náročné na jedné straně a na druhé straně nemají potenciál tolik těžit z boomu, který nastartovala v některých ekonomikách umělá inteligence, respektive investice do infrastruktury spojené s umělou inteligencí. K těm Česko nepatří, takže se ho daleko více týká právě ten zhoršený energetický výhled.
2: K té umělé inteligenci se ještě vrátíme, ale naše ekonomika podle MMF letos zaostane za Polskem a dokonce i za Maďarskem. Všechny země přitom čelí podobným problémům, o kterých jste mluvil, tedy kvůli mezinárodní situaci, jako je zdražení paliv a energií, tak proč je ten růst ekonomiky v Polsku letos výrazně vyšší?
1: V prvé řadě bych podotknul, že za Maďarskem prakticky nezaostane. Tam jsou
2: tam jedna desetina procenta, tuším.
1: Prakticky stejná a Maďarsko se probouzí z velice dlouhodobé letargie, takže tam se jedná i o určité dohánění vlastně promeškaných let. Ale to srovnání s Polskem je relevantní. Polsko je jednak strukturálně jiné. Je to daleko uzavřenější, méně otevřená ekonomika, daleko více se může opřít o solidní domácí poptávku. Ta je u nás taky slušná, ale nemá takovou váhu v ekonomice. Tak to je jeden důležitý rozdíl. Ten druhý, který bych vypíchl, je daleko větší vlastně rozhazovačnost polských veřejných financí. Daleko výraznější schodky, ty se pohybují kolem 7% hrubého domácího produktu. A také kvůli tomu vlastně Polsko dostalo snížený rating. Co se týká vlastně ještě nějakých dodatečných faktorů, tak je důležité si uvědomit, že Polsko také daleko více investuje do obrany a i tím vlastně nějakým způsobem podporuje svůj domácí průmysl.
2: Naše ekonomika by tedy podle MMF měla mít horší růst, než předpokládalo české ministerstvo financí. Pokud by se naplnil ten výhled MMF, jak výrazně by se to odrazilo třeba na tom rozpočtu a na jeho schodku? Teď mluvím o tom rozpočtu pro rok 2027, který se teď schvaluje.
1: No tam je skutečně ten výhled na rok 2027 patří k těm pesimističtějším na trhu, když se díváme na tu poslední revizi od měnového fondu. My jsme také skeptičtější než ministerstvo financí, ale ne tolik. Čekáme, že ten růst bude někde v blízkosti 2%. Pokud by mělo dojít na ten scénář Mezinárodního měnového fondu, tak já se obávám, že by v rozpočtu chyběly dodatečné nižší desítky miliard korun. A pokud by se nic nezměnilo, vláda by dodatečně někde nešetřila nebo nescháněla nové zdroje, tak by se ten deficit mohl pohybovat spíše v blízkosti 400 miliard korun.
2: Světová ekonomika podle MMF sice proti loňsku zpomalí, ale méně než se čekalo a příští rok by měla růst, a to navzdory válce na Ukrajině a na Blízkém východě. Tak čím to je, že ta světová ekonomika poměrně dobře odolává?
1: Dobrá otázka. Tak na jednu stranu si myslím, že to je tím, že vlastně přes ten uzavřený hormuzský průliv nakonec nějakými alternativními cestami tečou přece jenom energie. Mezinárodní měnový fond sám říká, že víceméně, kdyby se tak nedělo, tak ten výkon světové ekonomiky je daleko horší. Tak bychom se pohybovali někde v řádově v blízkosti zhruba 2,5%. Druhá věc, kterou bych podtrhl a zdůraznil, je právě vliv umělé inteligence. To je velmi pozitivní nabídkový faktor, který táhne některé ekonomiky směrem vzhůru. Problém je, že disproporčně to, co vidíme, je vlastně daleko vyšší koncentrace toho růstu do několika ekonomik, které jsou schopné z toho boomu umělé inteligence profitovat.
2: Nemůže být navíc ten růst díky AI jaksi krátkodobou záležitostí?
1: To se velmi složitě odhaduje. První věc je samozřejmě ten sektor AI jako takový, investice spojené s rozvojem tohoto sektoru. Druhá věc je vlastně pozitivní dopad na produktivitu ve všech ostatních sektorech v ekonomice, zejména v segmentu služeb, kde se očekává vlastně od nasazení umělé inteligence poměrně výrazný pozitivní přírůstek do produktivity. Ten zatím nepozorujeme, ale můžeme ho pozorovat časem. Tak za mě se ty věci velmi složitě odhadují. To, co vidíme teď, tak je extrémně pozitivní dopad vlastně na podniky, které se podílí na investicích do umělé inteligence, na investicích do té infrastruktury. A tam je samozřejmě otázka, jak dlouho to vydrží. Asi nikdo nečeká, že věčně, protože to tempo těch investic bylo v posledních kvartálech překotné a i tempo ostatně zadlužování těch velkých technologických hráčů, a to asi dlouhodobě udržitelné není.
0: Tolik tedy hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš.
3: A ve světě financí zůstáváme i v titulcích. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za víc než 35 miliard korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Proti srpnu se ale objem hypoték zvýšil o 3%.
0: Úrokové sazby u hypoték v průměru stouply na 5,1% ze srpnových 5%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor.
3: A americké akcie v úterý mírně oslabily, ztrácely především technologické firmy vyrábějící čipy, a to kvůli pochybnostem o návratnosti vysokých investic do tohoto odvětví.
0: Češi si oblíbili nakupování takzvaných fast tech produktů. Jde o levnou elektroniku z internetu, která ale toho příliš mnoho nevydrží. Podle nového průzkumu agentury Ipsos ji loni nakoupilo asi 78% lidí a víc než polovině z nich takový výrobek nevydržel ani půl roku. Problém pak nastává při likvidaci.
4: Tady už stojíme u jednoho z kontejnerů na elektroodpad. Uvnitř vidíme například pračku, sušičku, mikrovlnnou troubu, vysavač a nebo sporák.
5: Provádí sběrným dvorem v hlavním městě mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický. Češi sice třídí elektroodpad ve velkém, někdy jim ale dělá problém rozlišit, co všechno ještě do červeného kontejneru patří a co už ne. Všímá si toho Roman Tvrzník, předseda představenstva společnosti Elektrovin, která v Česku provozuje asi 12 000 kontejnerů na elektroodpad.
6: Patří tam věci, o kterých by člověk ani neřekl, že jsou elektroodpadem. Takovým klasickým příkladem jsou jednorázové cigarety. Dalším jsou různé hračky, různé svítilny malé, powerbanky.
5: Ale taky třeba mluvící přánička k narozeninám nebo svítící klínky z festivalů. Mezery Čechů ukázal i zářijový průzkum, který si společnost nechala zpracovat od agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Hned 41% z nich nevědělo, že do elektroodpadu patří právě jednorázové elektronické cigarety. A třeba takové vánoční světelné řetězy by tam správně zařadilo jen 28% respondentů.
6: Řeší to tak, že to hodí do popelnice, no, z větší části. Polovina lidí v podstatě řekla tohle, no.
5: Takzvané fast tech výrobky, tedy levnou elektroniku, která dlouho nevydrží, si přitom loni koupilo alespoň 78% dotazovaných. Víc než 6 elektrošuntů mělo doma 44% lidí. Nejčastěji je pořizují na asijských online tržištích, což samo o sobě může být problematické. Důvody přibližuje Roman Tvrzník.
6: Na tom výrobku by měl být symbol přečtvrt té popelnice, který je na všech elektrozařízeních. Je to obecně problém u těch malých výrobků, že se to tam prostě fyzicky nevejde a obal se vyhodí, že jo.
5: Že takové označení hlavně na produktech z čínských tržišť chybí nebo se objevuje pouze na příbalových letácích, potvrzuje i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
7: Problém výrobků z čínských tržišť je v tom, že často nejsou správně označené, není na nich uvedeno, že je to například elektroodpad, což může způsobovat velká rizika při zpracování směsného odpadu. Nejsou tam často pokyny k tomu, jak výrobky recyklovat.
5: Čísla jsou přesto pozitivní. Zatímco v roce 2006 vytříděl každý Čech v průměru 2 kg elektroodpadu, v roce 2024 už to bylo téměř 18 kg, říká obchodní manažer společnosti Rema System David Chytil.
8: Když se na to podíváme, v rámci nějakých procent jsme na míře sběru kolem 67%. A cíl evropský, který nám legislativa ukládá, byl 65%. Takže můžeme říci, že jsme v roce 2024 poprvé splnili evropský cíl.
5: Pro srovnání, Evropa se jako celek pohybuje ve sběru elektroodpadu okolo 40%. Podle odborných firem by rozdíl mohl být ještě výraznější. V Česku by pomohl ještě větší důraz na osvětu mezi dětmi školního věku. Dominik Hron, Český rozhlas.
9: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: Evropa vstupuje do roku chromé kachny, tak nazval svůj pravidelný komentář publicista Petr Holub.
10: Zrušte demokratické volby. Tak zoufalá úvaha člověka napadne, když si uvědomí rizika, která celé Evropě přináší nadcházejících 12 měsíců, během kterých proběhnou parlamentní, případně prezidentské volby ve Španělsku, Francii, Finsku, Řecku, Polsku a Itálii, tedy v zemích, kde žije víc než polovina obyvatelstva Evropské unie a které, zjednodušeně řečeno, trápí největší dluhy. Volby podkopou i to málo odhodlání, které Evropě zbývá k přijímání nepopulárních kroků, shrnul vyhlídky týdeník The Economist. Vraťme se do Česka. Odhady tuzemského hospodářského růstu postupně klesají. A pokud Česká národní banka ještě počátkem roku předpovídala růst poblíž 3% hrubého domácího produktu, dnes už mohou analytici spekulovat, že centrální bankéři odhad brzy sníží pod 2%. Tato zpráva může posloužit za ilustraci, jaké časy nadcházejí, nejen v České republice. Hospodářský vzestup, který by definitivně překonal důsledky minulého krizového období, se stále nechce dostavit a kdo ví, jestli nenastane nějaká další krize. Příčinám hospodářského zpomalení nepochybně patří vysoká cena ropy a pohonných hmot, vyvolaná válečnými událostmi na Blízkém východě. Ovšem tím se zdaleka nevysvětluje všechno. Zřejmě ještě vážnějším důvodem je celkově neuspokojivý stav Evropy. Evropa by měla být komplexem, který by soutěžil s Amerikou a Čínou o to, kdo světu nabídne nejlepší řešení v oboru umělé inteligence. Místo toho však Evropané čelí neočekávaným nákladům, které vyvolala válka na Ukrajině, a navíc ještě složitě řeší otázky spojené s vyhlídkou, že Amerika nebude nadále ručit za jejich bezpečnost. Před nadcházející zimou jsou plynové zásobníky naplněny jen na 74%, tedy nejméně za posledních 15 let. Evropa se marně brání laciným dovozům z Číny, které ruinují domácí výrobní potenciál, a pokud by chtěli členské státy zavést nějaká rozpočtová opatření na podporu vlastní konkurenceschopnosti, pak s tím musí počkat, protože se jejich vlády nedokážou dohodnout na evropském rozpočtu pro příštích 7 let. Teď by se tedy měli sejít nejlepší evropští státníci a vymýšlet cestu, jak dostat světadíl z prekérní situace. Jenže k tomu nedojde, protože zmínění státníci mají jiné starosti. Španělský premiér Pedro Sanchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby a jeho hlavní starostí se stává otázka, jestli se udrží ve funkci. To bude v průběhu roku následovat i v dalších zemích, které přitom mají společnou jednu věc, totiž že jejich dluhy patří v Evropě k nejvyšším a to jim brání v jakékoliv ambiciozní hospodářské politice, ať na domácí nebo na evropské úrovni. S ohledem na své znovu zvolení jistě nezačnou vymýšlet úsporná opatření, jak dluhy omezit, zvlášť když jsou někteří z nich v čele s Francouzi vystaveni protestům žádajícím naopak vyšší výdaje. Prezidenti a premiéři řady důležitých zemí mají před volbami a dostali se tedy do pozice chromé kachny, která už nemá sílu na jakékoliv budovatelské projekty a nebude jí mít celý nadcházející rok. Depresivní text Economistu i další podobné články jiných médií mají jen jeden pozitivní rozměr. Evropané si navykli produkovat nepřetržitý proud stížností, jaké katastrofy se z okolního světa na jejich kontinent řítí. Teď ve volebním roce si aspoň uvědomí, že jádrem problému je sama Evropa, nevýkonná, žijící nad poměry a neochotná na tom něco změnit.
3: Petr Holub.
0: Netradičně derniérou opery Osud začal včera jubilejní 10. ročník festivalu Janáček Brno. Mezinárodní hudební přehlídka potrvá na několika místech města až do 17. listopadu a nabídne kompletní Janáčkovo operní dílo.
11: máme rádi operu a Janáčka.
12: Chodíme každý rok, dá se říct. On je, Janáček, tak složitější trošku si ho naposlouchat, ale jakmile člověk pronikne trošku k němu blíž, tak už se ho nevzdává, snaží se ho poslouchat stále víc a víc.
13: Tyto divačky už viděly 8 Janáčkových oper a chyběla jim jediná, Osud, kterým začal festival Janáček Brno. Taktovky se ujal Tomáš Hanus.
14: Dirigovat Janáčka je vždycky určitý fenomén, který se nedá úplně k něčemu připodobnit. A dirigovat ho v Brně, se kterým je Janáčková hudba srostla, je pro mě dost silná káva v tom nejlepším slova smyslu.
13: Podle Tomáše Hanuse je Osud dílo s velmi komplikovaným dějem. Janáček ho zkomponoval po její pastorkyni a ohlíží se v něm za životem skladatele.
14: Osud provázelo komplikované přijetí a i do těchto dnů jsou vlastně názory, které tomuto dílu vyjadřují poměrně nedůvěru.
13: Na jubilejním 10. ročníku festivalu zazní všechny Janáčkovy opery a s některými z nich, včetně Osudu, se brněnská operní scéna rozloučí, říká ředitel přehlídky Martin Glázer.
15: Začnou vznikat nové verze jejich pastorky, věcí Makropulo z výletu páně Broučkových a aby tomu tak mohlo být, tak se musíme s některými inscenacemi rozloučit.
13: Program festivalu je nejširší v historii. Patrně největší zájem je o koncert Bamberských symfoniků s dirigentem Jakubem Hrušou.
15: Díky tomu, že v tom operním hudebním světě mají významné místo dirigenti, kteří se narodili v naší zemi, tak je to, řekněme, snadnější. Ale samozřejmě to, že se nám do Brna podařilo kromě Bamberských symfoniků získat letos Mnichovskou státní operu, je samozřejmě jako další takový zářez do historie toho festivalu, na který jsme nesmírně pyšní.
13: Dodává Martin Glázer. Kromě divadelních budov a koncertních sálů festival letos zavítá také například do Vodojemů na Žlutém kopci. Z Brna Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Také v 7 hodin posloucháte Ranní plus, ve středu 14. října vás ním provází Šárka Feniková
0: a Tomáš Pavlíček.
9: Český rozhlas plus.
0: A na co se budeme ptát dál? Například na to, jak pokračuje povolební vyjednávání ve velkých městech a kolik stran nakonec povede Prahu.
3: A nebo za co dostal státní podnik Lesy České republiky 17-milionovou pokutu od antimonopolního úřadu.
0: A proč protestuje indická strana Švábů proti změnám ve volebních seznamech?
3: Tak tomu všemu ale předcházejí zprávy Ondřeje Látala.
16: Přeju dobré středeční ráno. Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel vrátil návrh sněmovně kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadila mu taky doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný počítá s tím, že koaliční většina 108 hlasů bude opět stačit a změny projdou.
17: Zákon by měl platit i přes veto pana prezidenta, pokud samozřejmě ho přehlasujeme zde ve sněmovně, což se limitně blíží 100% šanci od 1. ledna příštího roku.
16: Opozice už oznámila, že se v případě přehlasování veta obrátí na ústavní soud. V Hradci Králové povládne nová trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se na spolupráci dohodla s Piráty, Hnutím STAN a Sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Do pátku má být rozhodnuto o tom, jestli do vlády přiberou i čtvrtou ODS. Ta by k dosavadní většině 20 hlasů v 37 členem zastupitelstvu přinesla další 4 mandáty. Doplňuje dosavadní primátorka Pavlína Springerová z Hradeckého demokratického klubu.
18: ODS přišla se svým návrhem, aby uvolněným náměstkem byl Martin Soukup, potom ještě požadují jednoho radního a my jsme si teďka vzali čas a slíbili jsme kolegům z ODS, že se jim do 2 až 3 dnů ozveme a budeme jednat dál, buď v rámci tedy té tříkoaliční spolupráce, anebo i s ODS.
16: A jak vypadá povolební vyjednávání v dalších městech, řekneme v Ranním plusu hned po zprávách.
9: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
16: Generální tajemník NATO Mark Rutte navštíví vojenskou leteckou základnu Amari v Estonsku. Ta je důležitým opěrným bodem pro misi Aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Sejde se taky s představitele země, novou prezidentkou Ile Madisovou anebo premiérem Kristenem Mihalem.
19: Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte při návštěvě Estonska také vystoupí na Tallinské technologické univerzitě. Mluvit a debatovat se studenty bude o inovacích v obranném průmyslu. Šéf NATO bude o bezpečnosti jednat také s představiteli Estonska a jeho obrany. Estonsko například v posledních měsících přijalo novou obranou strategii, v jejímž rámci posiluje vojenskou infrastrukturu v blízkosti hranic. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
16: Úlomky ze dvou sestřelených raket jemenských povstalců Husijů zranili v Riádu 4 lidi a poškodili 15 domů. Informovala o tom saúdská státní agentura SPA. Na území Saudské Arábie zasáhla balistická raketa taky komplex státní ropné společnosti Saudi Aramco v Zahránu. Saudové zase včera útočili na ropný terminál u jemenské metropole Sanaa, kterou Husijové kontrolují. Studentské spolky na Cornellově univerzitě nesmí až do konce školního roku pořádat ve svých domech večírky. Vedení prestižní americké školy tak reaguje na žalobu studentky vystupující pod pseudonymem Jane Doe. Ta tvrdí, že ji před 2 lety na večírku omámilo a znásilnilo několik mužů. Univerzita kvůli případu čelí protestům i kritice, že ženy v kampusu nechrání.
20: Studenti a studentky Cornellovy univerzity protestovali křikem proti způsobu, jakým se slavná univerzita k obvinění z hromadného znásilnění studentky postavila. Obvinění muži tvrzení studentky Jane Doe popírají a brání se žalobě i postihu. Jeden z nich žádá, aby byla z vyšetřování kauzy stažena speciální prokurátorka Letitia Jamesová, kterou dosadila guvernérka státu. Další o Jane Doe tvrdí, že tu noc prý sexuálně zneužila ona jeho. Mezitím se objevily další případy obvinění ze sexuálního násilí na amerických univerzitách. Naposledy bylo včera nahlášeno sexuální napadení na Chicagské univerzitě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
16: Tady jsou zprávy Ranního plusu, přejeme hezkou středu. Městský soud v Praze začíná dnes projednávat případ Číňana zadrženého v Česku na začátku letošního roku. Podle obžaloby měl muž novinářské krytí, sbíral ale citlivé informace od politiků anebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Je prvním obžalovaným v Česku podle paragrafu zvaného činnosti pro cizí moc, který platí od loňského února. Muži hrozí až 5 let vězení.
21: Podle dřívějších informací Českého rozhlasu jde o čínského novináře Yanga Yiminga. Jeho články se objevovaly na více čínských serverech, primárně ale pracoval pro prorežimní čínský deník Kuangming Daily. Od roku 2024 měl akreditaci udělenou ministerstvem zahraničí. Ve stejném roce dělal podle serveru Seznam zprávy rozhovor třeba s tehdejším europoslancem za ODS Janem Zahradilem. Muže odhalila bezpečnostní informační služba. Policisté ho zadrželi 17. ledna. Od té doby je ve vazbě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
16: V lesích okolo Čerchova na Domažlicku začala podzimní výsadba stromů. Lesníci musí nahradit stromy zničené kůrovcem a taky stromky vysazené na jaře, které přes léto uschly. Vysadí asi 50 tisíc sazenic, hlavně buky, duby a smrky. Pokračuje ředitel městské společnosti Josef Forst.
22: Na jaře jsme sázeli poměrně hodně, sázeli jsme 60 tisíc sazenic, ale měli jsme zhruba 50% ztráty na těch spodních úsecích. Je to více než jindy, po tom sázení od půlky května nepršelo, že? Takže v podstatě nebyla voda a ta úchytnost byla malá. Určitě to, co se neuchytlo, tak budeme vylepšovat i na podzim, že chytneme vlastně celou tu zimní vláhu.
16: Doprava Českého rozhlasu Plus. Dálnice D4 s Příbrami do Prahy je teď ucpaná už kousek za Mníškem pod Brdy z 18. kilometru. Na trase jsou hned dvě potíže. Nejprve na 13. kilometru po srážce osobního auta s divočákem je průjezdný jenom jeden pruh. Potom vás čeká kolona kvůli omezení u Jíloviště. Čekejte tak více než půlhodinové zdržení mezi 17. a 11. kilometrem. Na D5 na příjezdu do Prahy ve směru z Plzně popojíždí kolona před Rudnou ze 7. kilometru. Zpomalují jak kamiony, tak osobní auta a sunou se až ke sjezdu na okruh. Na D1 z Prahy do Brna trvá silnější provoz už těsně za sjezdem na Benešov na 21. kilometru. Pomaleji se jede až k omezení na Šmejkalce, prudce se brzdí až do zastavení a pak se brzdí za mostem přes Sázavu na 27. kilometru. A v Praze je dnešní radní špička v plném proudu, ucpaná jsou tradiční místa kvůli omezení Kbelská z Hloubětí na Doletňan, kolona popojíždí Novopatskou od sjezdu na Satalice. Dobře dojďte. A bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť anebo přehánky. Během dopoledne čekáme od západu ustávání srážek, odpoledne bude postupně místy až polojasno a teploty 13 až 18 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
9: Posloucháte Ranní Plus.
3: Přesný čas 7 hodin a 8 minut. V Česku po komunálních volbách dál pokračují vyjednávání o koalicích. Jasno je po včerejšku o složení magistrátu v Olomouci a Jablonci nad Nisou, nebo taky radnic třeba v Rychnově nad Kněžnou, Písku a Jičíně. Naopak jednání ve třech největších českých městech Praze, Brně a Ostravě dál pokračují. No, my to teď podrobně probereme s Lucí Špetovou z domácí redakce. Dobrý den.
0: Hezké ráno.
3: Tak pojďme nejdřív na krajské město, jaká koalice vzniká v Olomouci.
1: V následujících 4 letech nejspíš povede 5koalice. Dohodli se na ní zástupci hnutí STAN, Pro Olomouc, KDU, ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. Jedním z hlavních důvodů byla podle nich programová schoda, pokračuje lídr KDU ČSL Matouš Pelikán.
2: Jsem rád, že to směřuje pravděpodobně k úspěšnému složení koalice, která pro Olomouc bude znamenat podle mě dobré změny, které budou k lepšímu, a myslím si, že i v tom týmu, který máme, a v programech, se kterými jsme šli do voleb, tak tu shodu jako nacházíme jako velice ve spoustě oblastí a gescí.
1: Post primátora má obsadit lídr STAN Marek Zelenka. Podle něj začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě. Hnutí ANO, které v uplynulých 4 letech v Olomouci vládlo a vyhrálo i tyto volby, tak zřejmě skončí v opozici.
3: Další město, kde vyhrálo hnutí ANO a přesto vládnout nebude, je skoro 50-tisícový Jablonec nad Nisou. Jaká tam vznikne koalice?
1: Pokračovat bude stávající koalice Starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů a nezávislých. Primátorem má zůstat Miloš Veles, ODS, i když jeho strana skončila ve volbách třetí. ANO tu tak opět skončí v opozici. Podle jeho lídra Milana Kroupy může být důvodem postoj jabloneckých politiků k předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi.
4: Vyjádření ODS, když jsme s nimi jednali, bylo, že prostě by s námi jako rádi spolupracovali, ale že s námi nemůžou být, protože mají prostě velký výhrady samozřejmě k našemu šéfovi. Stejně tak jako nemůžou spolupracovat s SPD, protože mají výhrady k zase její šéfovi.
1: Tady připomenu, že po krachu jednání mezi hnutími STAN a ANO vzniká široká koalice bez něj největší vládní strany i v Pardubicích. ANO tam přitom páteční a sobotní komunální volby taky vyhrálo.
3: A jaká je aktuální situace v Praze a Brně?
1: V Praze se včera postupně sešli zástupci vítězného hnutí STAN s Prahou sobě a Piráty. Takhle to komentoval lídr Starostů Petr Hlaváček.
23: Řekli jsme si vlastně takový základní rámec případné spolupráce, probírali jsme i gesce, ne personálně, ale máme vlastně dostatek materiálu pro to, aby jsme nad tím mohli pracovat.
1: V pondělí Hlaváček jednal s představiteli Spolu pro Prahu, které tvoří ODS a TOP 09. O koalici by podle něj mohlo být jasno už příští týden. V Brně o spolupráci dál jedná vítězná koalice lidovců a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí Za Lužánky. ANO, které skončilo ve volbách třetí, skončí zřejmě v opozici. Primátorem by se měl stát lídr lidovců a Starostů Jakub Hruška.
3: No, posun po včerejšku sledujeme i v Ostravě a právě to mělo do hru i ve sněmovně. Co se stalo?
1: Vítězné ostravské hnutí ANO oznámilo, že dál bude vyjednávat v dvojbloku se Starosty pro Ostravu. Ve dvojici vládnout městu ale nechtějí a budou hledat třetího partnera. Podle lídra ANO Richarda Vereše to může být buď hnutí Ostravak nebo Motoristé. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan ve sněmovně řekl, že mu to radost nedělá. Podle něj mohla v Ostravě vzniknout i koalice bez vládního ANO. Do jednání ale zasahovat nebude.
24: Tohle je vůle voličů, která v tomhle případě je odlišná od mé vůle. A já nebudu předsedou, který bude zasahovat do každého vyjednávání po téhle zemi, pokud k tomu mají naši představitelé nějaký důvod a jsou schopni v takovém uskupení, aniž by to dělalo předsedovi radost, prosazovat svůj program.
1: A na závěr ještě dodám, že z velkých českých měst se už krátce po volbách dohodli na koalici v Plzni, Liberci, Havířově, Frýdku Místku nebo Karlových Varech.
3: Tak to byla Lucie Špetová z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: A do vysílání zveme Václava Dolejšího, politického reportéra serveru Seznam zprávy. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Tak lídr pražského STAN Petr Hlaváček chce příští týden představit podobu dojednávané pražské koalice. Jaká je podle vás ta nejpravděpodobnější varianta? Bude to trojčlenka a kdo by případně mohl být tím třetím vzadu?
5: No, myslím si, že nakonec to trojčlenka bude a že se vlastně trochu hraje o to, jestli ke Starostům a k Spolu, tedy řekněme primárně k ODS a TOP 09, přibude buď Praha sobě, anebo to budou Piráti, právě že Starostové a ODS mají k jednomu či druhému velké výhrady a k druhému sympatie, tak to se mi zdá, že o to se teď bojuje.
3: A jak rozumíte těm údajným nabídkám ze strany Prahy sobě, která měla podle Seznam zpráv obejít Starosty a nabídnout primátorský řetěz Tomáši Portlíkovi jakési potenciální koalici s Piráty?
5: No, ona je to vlastně taková taktika velmi častá, obvyklá. Ostatně myslím, že v Praze se v uplynulých letech stala už dvakrát, tedy že druhý, třetí a třeba čtvrtý obejdou takzvaně toho vítěze, domluví se a dají to dohromady tu většinu v zastupitelstvu. A tady Praha sobě zkrátka dobře sází na to, nebo snaží se, řekl bych, nalákat ODS a Tomáše Portlíka na to křeslo pro primátora, ale zatím Tomáš Portlík dává najevo, že o to nestojí a myslím si, že důvodem bude i to, že v té Praze je mezi těmi politiky dlouhodobě velká řevnivost, velká rozhádanost, někdy až jako nenávist. A právě jedinou výjimkou je ten vztah Portlík-Hlaváček, takže já myslím, že i proto tohle duo určitě vznikne, bude si asi i rozumět a pouze nemají shodu na tom, jestli si k sobě mají přibrat Piráty, jak by si přáli Starostové, anebo spíš Prahu sobě, jak by si přála ODS.
3: Tak teď pojďme na tu celostátní úroveň. Hnutí ANO po volbách zdůrazňovalo, že vyhrálo komunální volby v 6 krajských městech, ale někde už to vypadá, že jeho ostatní strany obejdou, jak jsme slyšeli, takže je možné, že nakonec hnutí ANO zdaleka nebude mít tolik měst, jak by odpovídalo tomu, kde vyhrálo volby?
5: Ano, já myslím, že to je docela pravděpodobné. A je to taky daný i tím, že ANO je teď vládní stranou, vládní hnutím, tak prostě, tak jak to bývá, ti voliči v těchto mezivolbách tolik nechodí a opravdu hnutí ANO vlastně ve všech městech, těch krajských, kromě Plzně, ztratilo mandáty, ztratilo hlasy, ztratilo procenta, takže má slabší pozici, takže ty opoziční strany ho daleko s nás obcházejí. No ale přesto, jak jste říkali vlastně v předchozím vstupu, tu a tam se objevují města, kde prostě jsou některá z těch opozičních stran, která jinak celostátně vede tu antibabišovskou retoriku, schopna tomu hnutí ANO skočit do náruče.
3: No právě a slyšeli jsme, že se to nelíbí třeba předsedovi Rakušanovi, ostatně i předseda ODS Kupka se vyjádřil v tomto směru, takže je to z hlediska třeba parlamentní opozice reputační problém pro opoziční strany, ta aliance s ANO v nějakém velkém městě?
5: No, přiznám se, nechci to úplně přeceňovat, že nevím, protože už doteďka byla právě spousta měst, kde třeba ODS vládla s ANO, to třeba byla Praha 4, Praha 5, a kde vlády Starostové s hnutím ANO, a to třeba byla ta Plzeň, kde se to obnovilo, což je čtvrtý největší město. Takže tam pokračují spolu dál. Nově spolu budou v Ostravě, kde Starostové, opravdu je to divné, ale je to tak, mají velmi blízko k tamnímu hnutí ANO. A ani ty výzvy předsedů nepomáhají a ukazuje, že prostě jediný jako problém, který je takový symbolicky hodně řešený u nás v médiích a kde by asi ti předsedové bouchli do stolu a nepřipustili to, je prostě magistrát hlavního města Prahy. To je nějaká symbolika, ale na samotných těch městských částech, které mají teda 100 000 obyvatel, čili jsou velká a krajská města, tak to těm předsedům až tolik nevadí.
3: No a když tedy by ANO mělo ještě o něco horší výsledek, než to vypadalo po sečtení těch výsledků voleb, tak jak zareaguje na to, jak ty volby dopadlo? Protože předseda Babiš říká, říká, že ne všichni makali, jak podle něj měli. Krajští lídři zase upozorňují, že měli málo peněz na kampaň. Uškodit jim podle nich mohlo i vládní postavení ANO. Čili jaké jsou příčiny a jak to zúčtování může dopadnout?
6: No, já jsem vlastně ty příčiny naznačil v té předchozí odpovědi, že prostě ono to tak bývá, že ta strana, která je zrovna u vlády, tak prostě prohrává nebo neuspěje tolik v těch volbách, které jsou uprostřed toho vládnutí, což jsou často volby komunální, senátní anebo krajské. Je to takové železné pravidlo české politiky, kdy lidé to té vládě nějak spočítají, která třeba nemusí být v tu chvíli buď populární, jako se to stalo Fialově vládě, anebo se těm voličům nezdá, že plní všechny sliby, jako se to teď stává u hnutí ANO. No a pokud je o to zúčtování, no možná se Andrej Babiš, jak on je zvyklý, jako nekompromisně zbaví některých lidí v některých městech, ale možná taky sám zjišťuje, že prostě už nestačí jenom ta značka ANO a to, že si s tím lidi spojí Andreje Babiše, jeho příznivci, kteří ho mají rádi, že prostě je dobré pro ta města, nebo třeba i do těch senátních okrsků najít opravdové osobnosti, zajímavé tváře, někoho, za kým lidi půjdou, i když tam za závorkou, nebo to, že budeme za závorkou hnutí ANO, bude už trošku méně významné.
3: Jednou ze stran, která oslabila ODS, nezískala primátorské křeslo v Praze ani v Brně, to jen z těch nejviditelnějších, kde kdysi dominovala. Jaká je vlastně budoucnost předsedy Martina Kupky?
6: Tak myslím, že příští víkend bude mít vedení ODS nějaké takové výjezdní zasedání někde v horách, téměř na tajném místě, téměř bez telefonu a budou se vlastně o té strategii a co dělat dál, budou se bavit. Tu a tam zazní v ODS, jestli Martin Kupka je tím vhodným lídrem pro ty opoziční časy, kdy možná někteří občanští demokraté čekají jakoby většího takového rafana. A zároveň se budou bavit i o tom, jestli jim funguje ta strategie, tedy ten nekompromisní antibabiš, tedy něco, co teď změnili starostové a lidovci, že trochu ubrali na té rétorice, na té agresivitě, které možná už lidi mají napříč trochu dost, to ukázali ostatně ty volební výsledky. No a pak se také občanští demokraté budou bavit o tom, jestli nějak nezměnit svůj program, který tam je často takové to volání po té staré dobré pravici z 90. let, ale evidentně je to přežité a evidentně je to něco, na co mladší voliče prostě se jim nedaří nachytat. Takže o tom všem bude řeč, ale myslím, že Martin Kupka to nakonec přežije, protože přece jenom neúspěch v komunálních volbách ještě nikdy žádného předsedu žádné politické strany úplně nepovolil.
3: Tak to byl Václav Dolejší, politický reportér serveru Seznam zprávy. Děkujeme, naslyšenou.
6: Hezký den.
0: V komunálních volbách už lidé rozhodli. Mezi senátory je jasno zatím v 5 obvodech. Na Vyškovsku v prvním kole uspěl jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL. Na Rychnovsku mandát obhájil Jan Grulich z TOP 09. Jasno už je taky na Trutnovsku, Strakonicku a Děčínsku. V dalších 22 obvodech si nové senátory vyberou voliči tento pátek a sobotu.
7: O pár desetin procenta uniklo vítězství v prvním kole Jiřímu Padevětovi za STAN. O senátorské křeslo se tak v obvodu Praha 1 utká s Janem Čižinským z Prahy sobě. Zhruba 1% bod dělí na Kladensku Adélu Sucharda Šípovou za Piráty a Petra Patáka z ODS. Podobně jsou na tom na Přerovsku i Jakub Navařík z ODS a Petr Vrána z Hnutí ANO.
8: Ve druhém kole zvítězí ten kandidát, který získá většinu hlasů. Volby vypadají stejně jako minulý týden. Voliči si vyberou lístek svého favorita a v obálce ho vhodí do urny. Tentokrát ale lístky nedorazí lidem domů, varuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
10: Budou k dispozici až ve volební místnosti, budou to dva lístky, kdy budou zase šedivé, protože tam už není od čeho je barevně odlišovat, takže dostanou šedivou úřední obálku a dva hlasovací lístky a zvolí tedy kandidáta.
7: V Senátu sedí celkem 81 zákonodárců. Jejich složení se mění každé dva roky. Voliči svými hlasy vždy obměňují 1/3.
8: Letos jich přišlo v prvním kole hlasovat asi 43%. Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
11: Volební účast ve druhém kole senátních voleb, které již probíhá bez souběhu s jinými volbami, od roku 2012 nepřesáhla hodnotu 20%.
7: Senát je přitom jedním z pilířů našeho politického systému. Projednává naprostou většinu zákonů, které schválí sněmovna. Spolu rozhoduje i o ratifikaci mezinárodních smluv, změnách ústavy nebo volebních zákonů.
19: Na rozdíl od sněmovny se taky nedá rozpustit a v případě, že dolní komora přestane fungovat, přebírá dočasně její roli. Senátoři zároveň kontrolují prezidenta a můžou ho žalovat pro velezradu. O složení senátu na další 2 roky rozhodnou voliči v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Teď je 7 hodin 22 a půl minuty, posloucháte Ranní plus. Radiožurnál získal rozhodnutí antimonopolního úřadu, kterým potrestal státní podnik Lesy České republiky 17-milionovou pokutou. Plyne z něj, že podnik cíleně narušil hospodářskou soutěž, když na 3 roky zakázal firmě CB Eco, která od něj kupuje klestí, obchodovat s členskými státy Evropské unie. S uloženou pokutou 17 milionů korun ale Lesy České republiky nesouhlasí a podali rozklad. Podrobnosti má reportérka Kristýna Šopfová. Dobré ráno.
12: Dobré ráno.
0: Čeho se ta zakázaná dohoda vlastně týkala?
12: Podnět na zakázku podala už před lety konkurence firmy CB Eco. To totiž vadilo, že firma zakázku dostala na nezvykle dlouhou dobu, konkrétně na 10 let a navíc bez soutěže. K zakázce se firma CB Eco dostala i díky tomu, že souhlasila s tím, že nebude prodávat vyrobenou štěpku zahraničním partnerům. Lesy České republiky mají na trhu se dřevem klíčové postavení a starají se o téměř polovinu všech lesů v Česku. Z rozhodnutí úřadu ale vyplývá, že k omezení exportu nebyl žádný důvod. Pokračuje místo předseda úřadu Kamil Nejeschlep.
13: Dohoda jednoznačně omezovala hospodářskou soutěž, respektive možnost společnosti CB Eco dřevní štěpku exportovat do jiných zemí EU, což je standardně považováno za hardcore proti soutěžním ujednání.
12: V rozhodnutí, které jsme získali, firma CB Eco tvrdí, že cílem zakázky bylo zajištění dlouhodobých dodávek biomasy pro několik českých elektráren a tepláren, mimo jiné i ČES. Ten uvedl, že k tomu nemá co říct a biomasu bere od několika dodavatelů.
0: A jak se k tomu staví firma, která klestí nakupuje?
12: Firma CB Eco je dceřinka energetického holdingu Carbo Union. Od začátku se podle majitele Carbo Union Petra Pauknera počítalo se zaměřením na český trh. Maximální hodnota 10leté rámcové smlouvy je 3,5 miliardy korun. Dosavadní zisky ale podle Pauknera významně nižší, mluví o desítkách milionů korun. Získání zakázky připisuje své iniciativě a informovanosti o vývoji na zahraničním trhu. V roce 2018 ale vypracoval Paukner pro ministra financí, toho času Andreje Babiše z Hnutí ANO, zdarma analýzu těžby hnědého uhlí. Že by mu to později pomohlo k získání zakázky se státními lesy, ale odmítá.
0: A víme, kdo tehdy smlouvu uzavřel?
12: Byl to současný ředitel Lesů České republiky Josef Vojáček, který byl v roce 2021 z funkce odvolán a letos se do ní opět vrátil. Situaci nekomentoval, čeká na pravomocné rozhodnutí. Smlouvu uzavřel tehdy bez výběrového řízení. Mluvčí lesů Eva Jouklová ale později uvedla, že to zákon nevyžadoval. Vše konzultovali s ministerstvem zemědělství a pokutu odmítají.
14: S rozhodnutím ÚOHSu nesouhlasíme, považujeme ho za protiprávní a v září jsme proti němu podali rozklad.
12: O osudu Vojáčka se ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD bavit nechtěl, i ministerstvo s komentářem čeká, až bude řízení u konce.
0: A Kristýno, co se bude dít dál?
12: Případ teď dostane na stůl předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Na začátku prosince mu ale končí 6letý mandát a zatím není jasné, zda mu ho vláda ještě prodlouží anebo vypíše výběrové řízení. Protikorupční organizace také tvrdí, že je Mlsna nejmocnějším úředníkem v zemi a jeho rozhodování by mělo být pod větší kontrolou. Může totiž sám rozhodnout o snížení pokuty bez ohledu na doporučení rozkladové komise nebo rozhodnutí svého úřadu.
0: Tolik tedy Kristýna Šopfová z naší investigativní redakce a více se můžete dočíst na irozhlas.cz. Děkujeme.
12: Naslyšenou.
3: My se teď díváme na hodiny, je 7 hodin 26 minut. V Brně se tento týden učí studenti i špičkoví vědci nahlížet do světa, který lidské oko nikdy samo nespatří. Na podzimní škole elektronové mikroskopie zkoušejí nejmodernější přístroje přímo v laboratořích a hledají nové možnosti, jak je využít ve vlastním výzkumu. Moderní mikroskopy jim pomáhají odhalit detaily, které mohou vést k novým materiálům a k lepším lékům.
15: Tak, V ruce aktuálně držíte krabičku, vnímáte dva vzorky.
17: Tady máme vzorky hadí kůže z krajty královské, vzorek vášky, respektive křídel vášky, a potom tady máme netkané textilie nanovlákené.
18: Ukazuje mi svůj výzkum Václav Peroutka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mladý vědec a účastník podzimní školy elektronové mikroskopie.
17: Tyhle vzorky jsou zajímavé tím, že mají specifickou mikro- nebo nanostrukturu, které potom by mohly těm materiálům dát výhodné vlastnosti pro ať už v medicíně nebo například při výrobě potravinových obalů a podobně.
18: Zkoumá, jak mikroorganismy, například bakterie, reagují na specifický povrch různých materiálů.
17: To tady mám jako druhý vzorek, jsou to vzorky netkaných nanotextilí.
15: Ano, máte v ruce zkumavku a vypadá to, jak kdyby tam byly malé takové lístečky papíru.
17: Přesně tak, je to nastříhané na malé části, ale když se potom budeme dívat na tu nanostrukturu toho vzorku, tak uvidíme, že mají na sobě výčnělky, které imitují povrch té hadí kůže.
15: Na co bychom třeba takové vlákno mohli využít?
17: Takové struktury omezují schopnost mikroorganismů sedat si na ty povrchy a jak je dále infikovat nebo na nich tvořit biofilmy, zůstávají dále čisté a využití by to potom mohlo najít například v léčení kožních poranění nebo v obvazech.
15: Ten mikroskop v tom hraje vlastně jakou roli?
17: Potřebujeme mít nástroj na to, abychom byli schopni vidět tyto struktury a bez elektronové mikroskopie jsme v těchto rozměrech poměrně slepí.
18: A právě teď jeden z elektronových mikroskopů chystá školitelka podzimní školy Barbora Fousková.
20: Jenom si velice jednoduše odstřiháme kus listu.
15: Ano, ten teďka držíte v pinzetě.
20: A pomocou automatické pipety si nejprve nastojem nanesem kvapku vody.
15: Takže kapete na místečko, kam přijde vzorek a jemně ho pokládáte.
20: A to je kompletná vlastně úprava vzorky. Můžeme zavřít komoru.
15: Ano, zavíráte komoru elektronového mikroskopu.
20: Teraz spustím vyčerpávání komory.
15: Klikla jste na políčko pump.
21: Já bych možná doplnil, že tento vzorek je zobrazován vlastně jedinečným mikroskopem na světě, který jsme tady přestavili, a je to environmentálně rastrovací elektronový mikroskop, který umožňuje zobrazovat vzorky třeba i živé.
18: Vysvětluje hlavní organizátor podzimní školy Vilém Neděla z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd.
21: Podzimní škola je unikátní projekt spolupráce mezi akademickými a firemními partnery v rámci Brna.
18: Škola už 25 let učí v Brně studenty i zkušené vědce pracovat elektronovými mikroskopy a seznamuje je s novými metodami výzkumu.
21: Je zde unikátní prostředí špičkových vysokých škol a špičkových výrobců elektronových mikroskopů, které vzájemně spolupracují, a to jsou ideální podmínky pro elektronovou mikroskopy.
18: To potvrzuje i Václav Peroutka.
17: Přihlásil jsem se, chtěl jsem se v těch metrách zase dál zdokonalovat, protože to člověka posouvá.
18: Letošní ročník má přes 100 účastníků. Studenti, vědci i další odborníci mohou navštívit více než 25 laboratoří po celém Brně. Marek Hencl, Český rozhlas.
0: A je 7:30 a zprávy má Ondřej Látal.
9: Český rozhlas Plus.
16: Poslanci by dnes měli mimořádně projednat prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel návrh nové normy vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Zákon by měl podle vlády umožnit rychlejší výměnu úředníků a systém přiblížit zákoníku práce. Objem hypoték v Česku v září vzrostl. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. Je to nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z nejnovějšího hypomonitoru České bankovní asociace. Vzrostla i průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Ruské balistické rakety v Kyjevě zasáhly energetická zařízení, uvedl to starosta města Vitalij Kličko. Zemřeli nejméně 3 lidé, z toho jedno dítě, informovala o tom ukrajinská státní záchranná služba. Dalších 21 lidí je zraněných, kvůli bombardování ve městě vypadává elektřina. Kolumbie dnes otevírá velvyslanectví v Jeruzalémě. Stává se tak 10. zemí, která zřídí diplomatickou misi v hlavním městě Izraele. Většina zemí má svá velvyslanectví v Tel Avivu, připomíná to web Al Jazeera. O Jeruzalém vedou Izraelci dlouhodobý spor s Palestinci, kteří ho taky považují za své hlavní město. Dnes je papučový den. Jako každý rok na začátku října upozorňuje na možnost péče o umírající v domácím prostředí. Na podporu domácích i mobilních hospiců můžou lidé vyrazit ven anebo do práce v papučích. Akci je možné podpořit taky finančně nebo na benefičních akcích po celém Česku. Čerstvá ranní doprava na Plusu. Na D4 cestou z Příbrami do Prahy teď naberete velmi dlouhé zdržení. Kolona se vleče od Mníšku z 18. kilometru. Téměř 50 minut strávíte po pojížděním okolo nehody na 13. kilometru až k omezení u Jíloviště na 9. Dálnice D5 ve směru z Plzně je zaplněná od Rudné z 5. kilometru. Zdržení se týká kamionů i osobních aut. Ta jedou na okruh za Ořech na 18. kilometr asi 40 minut. Nákladní soupravy o mnoho déle. Na D1 z Prahy do Brna po pojíždí kolona od sjezdu na Benešov z 21. kilometru. Přes omezení na Šmejkalce až k nehodě na 30,5. kilometr strávíte půl hodiny. D7 ze Slaného do Prahy, tam čekejte zdržení od sjezdu na Kladno. Ze 7. kilometru k omezení u letiště pojedete asi 15 minut. A přímo v Praze, v Novopatské, směrem z Černého mostu, čekejte kolonu z D10 k omezení nahoře v Kbelské pojedete přes půl hodiny. Kbelská už je zaplněná i z Hloubětí na odkřížení s Poděbradskou ulicí. Šťastnou cestu a dobře dojeďte. Středa 14. října slibuje zataženou až oblačnou oblohu, místy se přidá slabý déšť anebo přehánky. Během dopoledne čekáme od západu ustávání srážek. Odpoledne postupně místy až polojasno, teploty 13 až 18, na horách většinou kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
9: Posloucháte Ranní Plus.
3: A dnes k vám promlouvá hlasy Šárky Finikové a Tomáše Pavlíčka. Teď je 7 hodin a téměř 34 minut. Sněmovna znovu projedná návrh zákona o státních zaměstnancích. Po přehlasování senátorského veta chce dnes koaliční většina přehlasovat i veto prezidenta Petra Pavla. Ten předlohu poslancům vrátil v polovině září. Proč se návrh do sněmovny vrací opakovaně? To teď probereme s Lucí Špetovou z domácí redakce. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
3: Tak s čím tedy tento návrh zákona počítá?
2: Jde o návrh koaličních poslanců, který počítá hlavně s jednodušším propouštěním i zaměstnáváním státních úředníků. Jejich pracovní poměr by se měl podobat víc běžnému zákoníku práce. Například by úředníci, jejichž místo se zruší, odcházeli rovnou s odchodným. Neplatila by tedy ta tříměsíční doba, po kterou pobírají až 4/5 platu. Na vedoucí pozice ve státní správě by nově stačilo bakalářské vzdělání a řadovým úředníkům pak středoškolské. Koalice si od změn slibuje efektivnění státní správy, říká poslanec za hnutí SPD Libor Vondráček.
4: My bychom měli tedy 101 přehlasovat toto veto a díky tomu bude moci i ten státní rozpočet v této oblasti, ve státní správě, chod státu, chod všech orgánů, úřadů, ministerstev, bude moci být efektivnější a bude moci i uspořit právě na tom provozu.
2: K tomu návrhu jsou ale načtené i související tisky. Ten, který mezi poslanci rezonuje nejvíc, počítá s omezením pravomoci prezidenta. Konkrétně na pověřování a odvolávání vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Pravomoc by přešla na ministra zahraničí. Zároveň je v něm ale třeba i související tisk, který počítá s vyplácením rent pro sociálně slabé olympioniky v důchodu.
3: Tak to je opravdu hodně věcí najednou. Ale proti tomu návrhu vystupovalo už při běžném projednávání hodně opozičních poslanců, jaké jsou jejich výtky?
2: Podle nich návrh umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky, které by šlo vyměnit s každou novou vládou. Předloha tak spěje podle opozice k destabilizaci státní správy a proto chce podat stížnost u ústavního soudu, jak o tom mluvila poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová.
22: Budeme dál bojovat za to, aby státní správa fungovala co nejprofesionálněji a nejefektivněji a nikoliv jenom jako trafika pro kamarády vládních politiků a političek. My proto finalizujeme již podání k ústavnímu soudu, tak jak jsme avizovali v minulosti, že se o to pokusíme.
2: K ústavnímu podání, jak ho Piráti připravují, se podle Stojanové přidají i zástupci dalších opozičních stran TOP 09 a Starostů. I ODS zvažuje, že se na ústavní soud obrátí. Protiústavní jsou podle ní zásahy do kompetencí prezidenta.
3: No a z jakých důvodů k tomu vetu přistoupili senátoři a prezident?
2: Prezident taky vnímá tu možnost destabilizace státní správy a oslabení její odolnosti vůči politickým tlakům. Své veto prezident Pavel zdůvodnil v polovině září takto.
1: Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak. Součástí zákona je i odebrání pravomoci prezidentu republiky jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat.
2: A ze stejných důvodů do sněmovny vrátili návrh taky senátoři.
3: Tak toliko Lucie Špetová z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: A já dodám, že my se tématu budeme věnovat po 8. hodině v duelu s Radkem Vondráčkem, jedním z předkladatelů z hnutí ANO, a také s Kateřinou Stojanovou z Pirátů, kterou jste měli před chvílí možnost slyšet. To ale až po 8. hodině, teď je 7 hodin 37 minut, posloucháte Ranní plus, a my se podíváme do deníku, tentokrát těch zahraničních. Jak chce vláda francouzského premiéra Sebastiana Lecornua prosadit rozpočet v parlamentu, ve kterém nemá většinu? Deník Libération píše o nemožném úkolu. Vláda se navíc potýká s rozsáhlými protesty středoškoláků, kteří podle deníku Le Figaro hnutí přirovnávají k nepokojům z května 1968. A jak pařížská radnice hodnotí snížení rychlosti na pařížském okruhu 2 roky poté, tak to jsou právě hlavní témata dnešního francouzského tisku, který za nás pročetl náš tamní zpravodaj Marcel Faltis. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Deník Libération se věnuje rozpočtu na příští rok, který včera začala vláda projednávat v parlamentu. Podaří se kabinetu zákon prosadit?
5: Středopravá vláda premiéra Sebastiana Lecornua nemá v Národním shromáždění většinu a podporu musí hledat u dalších stran, jenže poslanci ve výborech text odmítli, předali k němu 1500 pozměňovacích návrhů a prakticky rozmetali úsporná opatření. Prosazení zákona ve vůči vládě nepřátelsky naladěném parlamentu tak považuje deník Libération za téměř nesplnitelný úkol. Pokud tedy nechce premiér využít článku 43

0: který sníží deficit na 5% HDP, zatímco na konci letošního roku se očekává schodek 5,4%. Ministr hospodářství Roland Lescure dokonce v neděli zopakoval, že chce rozpočet prosadit, ať to stojí, co to stojí. I kdyby to mělo znamenat pád vlády, dodává deník Liberation. Vláda se navíc snaží prosadit rozpočet v době, kdy se snaží ujistit mezinárodní věřitele a zároveň ujistit protestující studenty, že bere jejich požadavky vážně.
1: No a právě středoškoláci, kteří už čtvrtý týden protestují proti špatným podmínkám ve školství, svoje hnutí často přirovnávají k protestům z roku 1968. Fenoménu si všímá deník Le Figaro. Co píše?
0: Když jde člověk jako novinář na demonstrace, tak je pravda, že to srovnání s rokem 68, že z toho nejde nevšimnout. Na protestech se objevují jako transparenty jako 2026, je 1968 nebo díky dědo přebíráme štafetu. Francouzští studenti, kteří už přes 4 týdny protestují v ulicích, se právě často přirovnávají k nepokojům z května 1968. Tehdy masové demonstrace a stávky ochromili celou Francii. Dnešní mladí lidé kritizují především špatné podmínky ve školách, nedostatek učitelů nebo policejní násilí. Deník Le Figaro ale píše, že podle historiků jsou ale mezi oběma generacemi zásadní rozdíly. Zatímco v roce 1968 mladí lidé bojovali především proti konzervativní společnosti a za větší osobní svobody, dnešní studenti mají hlavně obavy o svoji budoucnost. Podobně to vidí i pamětníci tehdejších protestů, s kterými deník Le Figaro mluvil. Někteří současné studenty podporují a připomínají, že dnešní mladá generace má třeba mnohem těžší přístup k zaměstnání poté, co dokončí studia. Jiní naopak kritizují násilnosti při demonstracích nebo podle nich slabší politický a kulturní rozhled studentů. Historici navíc upozorňují, že květen 1968 byl mnohem rozsáhlejší. Ke studentům se tehdy přidalo 10 milionů stávkujících dělníků a země se ocitla v hluboké politické krizi. Takových rozměrů současné protesty zatím podle Le Figaro nedosáhly.
1: No a do třetice deník Le Parisien píše o rychlostním limitu pro motoristy na pařížském okruhu samozřejmě. Čemu přesně se věnuje?
0: Na pařížském okruhu 2 roky platí omezení rychlosti 50 km za hodinu, dřív mohly jet auta 70. Soud v úterý zamítl žalobu pařížských motoristů, kteří požadovali návrat k rychlostnímu limitu 70 km za hodinu, který platil do října 2024. Podle pařížské radnice ale omezení přináší pozitivní výsledky, počet dopravních nehod klesl o 44% a řidiči tráví v kolonách o 14%. Méně času. Výrazně se snížil taky hluk v noci téměř o 3 decibely. Koncentrace oxidu dusičitého podle analýzy klesly o 6%. Část pařížských motoristů se ale podle deníku Le Parisien dál stěžuje na dopravní zácpy a požaduje alespoň v noci návrat k vyšší rychlosti. Pařížská radnice s tím ale nesouhlasí a naopak plánuje další změny z tohoto frekventovaného okruhu, po kterém denně projede přes 1 milion aut, chce postupně vytvořit městský bulvár, který nebude tolik oddělovat centrum Paříže od předměstí, dodává deník Le Parisien.
1: A nejen tento deník pročetl náš francouzský zpravodaj Marcel Faltis. Děkujeme za to, naslyšenou.
0: Díky, hezký den, naslyšenou.
2: A teď 2 minuty před 7:45 krátká připomínka hlavních událostí. Rusko zasáhlo balistickými střelami energetická zařízení v Kyjevě. Jeden člověk zahynul, ve městě nastaly výpadky dodávek elektřiny, uvedl dnes ráno starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za 34 miliard 400 milionů korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Proti srpnu se objem hypoték zvýšil o 3%. A lékaři diagnostikovali u papeže Lva 14. zhoubný nádor plic, informoval v úterý pozdě večer podle agentury Reuters Vatikán. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Teď posloucháte Český rozhlas Plus. Indická policie zadržela v místě Jantar Mantar v Dillí několik představitelů protestního hnutí Švábí lidová strana, kteří požadovali odstoupení předsedy indické volební komise Gyaneshe Kumara. Důvodem nepokojů měla být kontroverzní revize volebních seznamů, kvůli které mělo dojít k vyškrtnutí až desítek milionů jmen. Volební

0: Komise i vládní strana Narendry Modiho obvinění odmítají. V těchto dnech je právě v Indii na oficiální návštěvě český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, kterého doprovází skupina podnikatelů. Podrobnosti teď rozebereme s indologem Zdeňkem Štiplem z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jaká je momentální politická situace v Dillí? Dá se odhadnout, jakou podporu nebo nakolik rozšířené je to protestní hnutí Švábí lidové strany, o které jsme mluvili v úvodu?
1: Tak můžeme soudit podle toho, co se odehrálo tento víkend. Skutečně masivní protesty, které zachvátily Dillí, de facto ho znehybnily, protože odpověď vlastně centrální vlády, nebo řekněme vlády v Dillí, tak byla taková, že se zastavilo částečně i metro, přestali do metropole jezdit vlaky z okolních svazových států, byl nefunkční internet a tak dále. Takže minimálně pokud jde o hlavní město, tak ty protesty jsou skutečně obrovské a pokud jde o mladé lidi, tak možná ještě více.
0: No, oficiální počet zadržených policie nezveřejnila, na veřejnost pronikly informace, podle kterých bylo zatčeno asi 2000 lidí, agentura AFP píše o 5000. Je známo, co se s nimi stalo?
1: Oni byli poměrně rychle propuštěni, nicméně zabouřilo to, řekněme, i světovým povědomím, protože i OSN vyzvala k propuštění těchto zadržených. Včera ovšem došlo k dalšímu zadržení, tentokrát aktivistů, nebo řekněme takových hlav toho protestního hnutí Švábí indická strana, když ona to ve skutečnosti strana skutečně není to politická strana. Došlo k jejich zadržení, protože oni porušili policejní předpisy a jak jste uváděl v úvodu, tak vlastně pronikli na protest do takového komplexu historických staveb, který se jmenuje Jantar Mantar v centrálním Dillí, a proto je tedy policie zadržela.
0: No a když jsme mluvili o tom, že právě tou příčinou nepokojů má být revize volebních seznamů a že mělo dojít až k vyškrtnutí desítek milionů jmen, což je obrovské číslo z našeho pohledu, tak je možné, že jsou ta obvinění z těchto jakoby machinací předvolebních podložená?
1: Ono asi nejde úplně o předvolební machinace. Tohleto vyškrtnutí, hypotetické tedy řekněme, protože skutečně nikdo žádná konkrétní čísla neví, tak by k ním mělo dojít v rámci revize volebních seznamů. Tuhleto revizi pravidelně podniká centrální volební komise, takový velký orgán, který vlastně má přípravu a uskutečnění voleb v Indii na starosti. Měl by být samozřejmě apolitický a teď se spekuluje o tom a padají obvinění, že on tak apolitický úplně není. Týkalo by se to hlavně toho hlavního komisaře Janeše Kumára, jehož jste opět představil v úvodu, a že by tedy tento Kumár měl podléhat tlaku indické vládní strany BJP, konkrétně tedy samozřejmě jejímu vůdci Narendru Modímu, a vlastně na jeho přání, nebo jak to říci přesně, po jeho vůli, tak by se z těch volebních seznamů vypadli lidé především, kteří by teoreticky mohli volit někoho jiného. Jo? Spekuluje se o muslimech, samozřejmě vyhledávání podle muslimských jmen, protože to se dá poměrně snadno poznat. A kolik jich bylo, to je otázka. Ono tohleto téma takzvaných ukradených voleb, tak nebo volebních hlasů, tak je poměrně už delší dobu trvá, už před rokem po něm volali nebo se ozývali některé opoziční strany v čele s Indickým národním kongresem. A teď se do těch protestů zapojili tedy aktivisté z tohoto nového hnutí z té Švábí strany.
0: No, začátkem roku by tedy měly v Indii proběhnout důležité volby. Jak by teoreticky mohly dopadnout, jak jsou teď rozvržené síly a může v téhle souvislosti protestní Švábí se lidová strana obvinit a ovlivnit jejich výsledek?
1: Já si myslím, že tohleto téma s těmi ukradlými nebo propadlými volebními hlasy nebo voliči de facto, kteří vypadli vlastně z toho systému, tak spíš je téma nikoli Švábí strany, ale Indického národního kongresu a opozičních stran. Jednak už jsem zmiňoval, oni už to téma zvedli před rokem, teď se vlastně jenom vrátilo, protože se to obvinění kolem Janeše Kumara skutečně zkonkretizovalo. A řekl bych, že Švábí hnutí tomu může tak jako trošku přikládat do ohýnku, ale hlavní téma je to skutečně pro kongres.
0: Tak tolik indolog Zdeněk Štipl z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Díky, naslyšenou.
1: Děkuju taky, naslyšenou.
2: A domluvili jsme s ním v 7 hodin 49 minut a nabízíme vám v tuto chvíli v Ranním plusu další téma. Po srpnovém zpomalení český trh s hypotékami v září opět ožil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. Objem hypoték se proti srpnu zvýšil o víc než 5% a zároveň překonal obvyklá zářijová čísla. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Detaily probereme s hlavním ekonomem asociace Jaromírem Šindelem. Dobré ráno.
3: Dobré ráno i vám.
2: Čím si vysvětlujete zářijový nárůst objemu hypoték? Jak už jsme zmínili, jejich počet stoupl i oproti běžným zářijovým hodnotám.
3: Pravděpodobně to odráží stále silnou poptávku nebo i stále ještě silnější realitní trh. Na druhou stranu možná si ještě stále lidé chtějí v úzovkách předzásobit nějakou nižší úrokovou sazbou, protože vlastně viděli jsme, že tržní úrokové sazby i během léta a vlastně i během podzimu pokračovaly v růstu, takže to může být další faktor a vlastně tyhle si dva faktory stále ten solidní trh jakoby na realitním trhu a hypotečním trhu v kombinaci snahou se ještě využít nebo táhnout si na nějakou nižší rokovou sazbu pravděpodobně stály za tímto relativně solidním zářijovým číslem, protože tam jsme viděli, že v tom září se ty čísla vrátila na trošku vyšší úroveň. Už nejsme na takových těch velice silných číslech, která jsme viděli na jaře, kde vlastně mezi březnem a červnem se poskytly vlastně měsíční objemy v průměru bezmála 40 miliard korun.
2: V září se zvýšila taky průměrná výše jedné hypotéky oproti srpnu o 80 tisíc korun. Je to hlavně kvůli pokračujícímu zdražování nemovitostí nebo vidíte i jiné příčiny?
3: Já se domnívám, že tomu tak asi bude, protože když se podíváme zpátky jako na časové řady a proložíme si průměrnou výši hypotéky a vlastně i ceny nemovitostí, ať už bytů nebo i včetně rodinných domů a pozemků, tak vidíme, že tyto časové řady spolu silně souvisí a z toho úhlu pohledu lze říci, že vlastně ta stále vyšší průměrná výše hypotéky, která vlastně v září dosáhla bezmála 4,7 milionu korun, souvisí právě převážně s tímto faktorem. A vlastně, když to na to podíváme, tak opět jsme viděli, že jsme polevili se týče srovnání s jarem, kdy vlastně na jaře ta průměrná výše hypotéky dosahovala 4,9 milionu korun.
2: Několik měsíců po sobě roste taky průměrná hypoteční sazba. V září byla 5,1%. Co její výši nejvíc ovlivňuje?
3: Tak je to převážně vývoj tržních úrokových sazeb ceny peněz na trhu. Vidíme, že vlastně peníze, za které se vlastně banky zajišťují to, že poskytují fixace svým klientům, v současné době tříleté fixace jsou nejvíce požadovány, tak vidíme, že tato cena peněz v září a v říjnu dále vystoupala. Když se podíváme na současná čísla, tak je to 4,9%, takže vidíme, že třeba oproti září se ten rozdíl zúžil na 0,3%, což je velice nízký rozdíl a právě ten nárůst těch tržních úrokových sazeb v tom září i v tom říjnu bude pravděpodobně tlačit na ten hypoteční trh nadále a bude tlačit vlastně na ty úrokové sazby. Tak by muselo dojít k rychlé otočce vlastně na tom tržním, na těch tržních úrokových sazbách.
2: 1. října to bylo půl roku od doby, kdy Česká národní banka zpřísnila podmínky hypoték na investiční byty. Dá se už říct, jestli se tento krok výrazně projevil na zájmu o úvěry?
3: Právě zatím ještě úplně ne, protože musím říct, že jsme možná bych očekával, že tam ten propad vlastně po tom velice silném jaru bude trošku výraznější. Na druhou stranu ta čísla o těch objemech jsou skutečně zkreslena i pokračujícím růstem cen nemovitostí. A pokud se podíváme vlastně na počty nových hypoték, která se poskytla v posledních měsících, tak tam jsme už na dlouhodobém průměru. Se pohybujeme okolo 6400 kusů nových hypoték měsíčně, což je dlouhodobý průměr, ale bohužel díky tomu, jak nám rostou stále ceny nemovitostí, tak ty objemy se drží na těch vyšších úrovních. Takže vidíme tam do jisté míry nějaké zpomalení, vidíme to i v charakteristikách těch úvěrů, že právě ta průměrná výše té nové hypotéky přece jenom v porovnání s tím jarem poklesla a vlastně, když se podíváme do nějaké analýzy centrální banky, tak tam vidíme, že právě ty takzvané investiční hypotéky jsou přece jenom spojovány s vyšší průměrnou výši hypotéky a tohle je ten jeden z faktorů, který vlastně to vidíme, že to propisuje, ale pravděpodobně detailnější čísla možná uvidíme, až Česká národní banka vydá zprávu o finanční stabilitě v listopadu.
2: No a právě vývoj inflace asi zesiluje očekávání, že ČNB v listopadu opět zvýší sazby. Co to udělá s hypoteční sazbou?
3: Uvidíme hlavně na komunikaci centrální banky. Ta reakce těch tržních úrokových sazeb a hypotečních sazeb se bude odvíjet od té komunikace, vlastně od schopnosti a víře v to, že centrální banka bude schopna tlumit inflační tlaky v ekonomice. Ono to sice ty úrokové sazby, ty tržní úrokové sazby, ta cena peněz na trhu roste vlastně i díky globálním faktorům. Ten faktor je tam velice důležitý. Ceny ropy, energií, které tlačí celosvětovou inflaci v eurozóně, ale i v České republice výše, ale promítá se do toho i jádro. Inflace. Včera vlastně byly publikovány detaily ohledně jádrové inflace a ta bohužel zrychlila na 3,1% meziročně a zatím nám teda to tempo ani to meziměsíční nenaznačuje, že bychom se měli přibližovat inflačnímu cíli. Ale právě ta reakce těch tržních úrokových sazeb bude do jisté míry pravděpodobně omezená z toho důvodu, že už dneska ty tržní úrokové sazby předpokládají relativně velké zvýšení úrokové sazby centrální banky až na 4,75%. A z toho úhlu pohledu právě se vracím k tomu začátku, že bude záviset na té komunikaci, ale osobně se domnívám, že by ta reakce těch tržních úrokových sazeb neměla být nikterak silná, pokud teda centrální banka se v listopadu odhodlá ke zvýšení úrokové sazby na 4%.
2: Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace, byl hostem Ranního plusu. Děkuji, naslyšenou.
3: Děkuji vám, naslyšenou všem.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
0: A do 8 hodiny se vejde ještě jedno téma. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dnes navštíví Estonsko, zamíří například na leteckou základnu EMARI. Ta je důležitá pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru, kterou nyní v rámci rotace zajišťují turecké F-16. O pobaltských státech se v posledních měsících znovu mluví jako o možných terčích potenciální ruské agrese vůči evropským zemím. Litvě, Lotyšsku a Estonsku taková pověst ale vadí. Více si povíme se zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den, Katko.
5: Dobré ráno.
0: Co přesně je tedy na varování před případnou ruskou agresí podle pobaltských států nejproblematičtější?
5: Samotná ta varování jsou podle Litvy, Lotyšska a Estonska v pořádku. Sami ty státy varují například před rostoucí hrozbou diverzních útoků na sídla firem podnikajících v obraném průmyslu a spolupracujících s Ukrajinou. Vadí jim ale ta varování před omezenou invazí. Ta se například opírají o takzvaný narvský scénář, vypracovaný Institutem pro studium války. Podle toho hypotetického scénáře by Rusko mohlo napadnout nějakou oblast, například třeba ruskojazyčnou Narvu, obsadit ji a pak požadovat stažení vojsk výměnou za konec podpory Ukrajiny. Ta studie promítá to, co se přesně stalo na Krymu a na Donbase v roce 2014 do Pobaltí, včetně i aktivit takzvaných spících agentů nebo zelených mužíků. Představitelé států v Pobaltí ale stále opakují, že nejsou východ Ukrajiny, není to otevřená pláň, ale hustě zalesněné území s bažinami, s řekami. Také nepředpokládají, že by Rusko dvakrát sáhlo po stejné taktice. Litva, Lotyšsko a Estonsko navíc mají velmi silné zpravodajské služby a vazby na zpravodajské služby severských států, třeba Švédska a Norska. A od nich ani od svých služeb nemají žádné důkazy o tom, že by hrozilo vážné narušení hranice.
0: No a teď se objevily podrobnosti k incidentu na lotyšské hranici, kdy ozbrojená skupina narušila bezpečnost lotyšské hranice a poškodila její zabezpečení.
5: Ano, to je pravda, to se stalo z 5. na 6. října. Ozbrojená skupina natlačila z Běloruska skupinu lidí, kteří se chtěli dostat do Evropy bez potřebných dokumentů na lotyšské území. A pak ta skupina údajně také sama překročila hranici a přitom poškodila lotyšský kamerový systém. K incidentu se teď přihlásila na Telegramu skupina Černí Rusy. Skupina k tomu připsala, že takové činy bude opakovat a to všechno povede ke zhroucení Evropské unie a Severoatlantické aliance, které podle nich stojí na hliněných nohách. Lotyšské ministerstvo vnitra ten čin označilo za mimořádně agresivní. Pravděpodobně jde o skupinu fungující pod běloruskými a ruskými službami, jak uvedla veřejnoprávní mediální skupina LRT. Podle jejich expertů šlo o část informační války, ale také o další důkaz běloruskem vytvářeného migračního tlaku na hranici. Ale i tak Lotyši tvrdí, že mají situaci na hranici pod kontrolou.
0: No a já se teď vracím k té původní otázce, proč ta varování před možnou invazí do pobaltských států vadí.
5: Ty státy se obávají, že ta varování poškodí ekonomiku, odliv zahraničních investorů, zapříčiní odliv zahraničních investorů nebo i domácích podnikatelů. Ty státy se totiž v posledních 10 letech snažily vytvořit prostředí pro to, aby přilákaly různé firmy, startupy, aby se v Pobaltí vybudovaly sídla a výrobní kapacity. Estonsko třeba spustilo e-rezidenci, tedy něco jako digitální občanství pro podnikatele, kteří chtějí mít firmu a podnikat v Evropské unii. Obávají se ale taky poškození ekonomického rozvoje východních, tedy pohraničních regionů, těch regionů, které jsou i nejvíc ohrožené třeba právě informační válkou a propagandou z Běloruska a Ruska. Proto v neoficiálních rozhovorech diplomaté vyzývají partnerské státy, aby se zdrželi komentářů o omezené invazi nebo bezprostřední invazi.
0: Tak tolik zpravodajka Kateřina Havlíková. Děkujeme, naslyšenou.
5: Naslyšenou, hezký den.
4: Interview Plus.
6: Opoziční ODS, STAN a Piráti by v případě konání parlamentních voleb v září společně získali těsnou většinu 101 hlasu, uvádí průzkum agentury NMS zveřejněný v tomto týdnu. Doplácejí tak koaliční strany na to, že nesou vládní odpovědnost? Jak se v oblíbenosti stran projeví výsledek komunálních a senátních voleb? Petr Vizina se zeptá analytičky NMS Terezy Fridrichové.
4: Interview Plus Petra Viziny dnes po 12:30 na Plusu.
2: A teď bylo 8 hodin, je středa 14. října, stále jste na ladění na Ranní Plus. Od jehož mikrofonu vás zdraví Tomáš Pavlíček
0: a Šárka Feniková.
4: Český rozhlas Plus.
0: Krátký pohled do scénáře příští hodiny. Nehrozí České republice postih od Evropské komise, pokud prosadí nový zákon o státních zaměstnancích navzdory vetu prezidenta.
2: Proč se část Američanů obává, že letošní volby do kongresu nebudou svobodné a spravedlivé?
0: A jak pokračuje zbližování Ukrajiny a Moldavska s Evropskou unií?
2: To vše probereme, ale nejdřív dostane slovo Ondřej Látal a jeho zprávy.
7: Přeju vám z Plusu dobré ráno. Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
8: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
7: Prezidentovi novela odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Budeme o tom detailně mluvit po zprávách v Ranním Plusu s Radkem Vondráčkem, poslancem Hnutí ANO, místopředsedou sněmovny a taky Kateřinou Stojanovou, poslankyní z Pirátské strany. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. Je to nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvykle.
9: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40-miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
7: V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Evropská unie otevřela další části přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem v procesu jejich možného vstupu do unie. Po jednání v Lucemburku to oznámilo irské předsednictví rady. Konkrétně Brusel začal s oběma kandidátskými zeměmi vyjednávat o sladění vnitřního trhu a konkurenceschopnosti.
10: Otevření dalších tematických bloků ve vyjednávání s Ukrajinou následovalo poté, co Maďarsko proces přestalo blokovat. Budapešť své veto stáhla v reakci na rozhodnutí ukrajinského parlamentu, který tento týden schválil legislativu týkající se práv maďarské menšiny. Právě to byl dlouhodobý požadavek Maďarska. Nyní už tak Evropská unie s Ukrajinou i Moldavskem vyjednává dohromady o 4 tematických blocích ze 6. Irské předsednictví rady ocenilo, že se Ukrajina Ukrajině daří provádět potřebné reformy, přestože dál čelí ruské agresi. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
7: V Německu dnes začne první soud o sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin.
11: O vině bude rozhodovat soud v Hamburku. Sergej Kuzněcova tam loni vydala ke stíhání Itálie. Bývalý voják účast na sabotáži odmítá. Plynovod Nord Stream zajišťoval přímý dovoz ruského zemního plynu do Německa přes Baltské moře před 4 lety, asi 7 měsíců po napadení Ukrajiny, ale pachatelé poničili 3 ze 4 jeho potrubních větví. Nord Stream zůstává součástí německých politických debat. Strany AfD a spojenectví Sáry Wagenknechtové požadovaly minulý měsíc před zemskými volbami obnovení jeho provozu a návrat k levnějším ruským energiím. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
7: Lékaři papežovi Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali, oznámil to Vatikán. V římské nemocnici se bude papež zotavovat přibližně týden.
12: 71-letému papeži lékaři diagnostikovali adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. O plánované operaci informoval papež své příznivce v nedělním projevu.
13: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok, a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit, aby mi uzlík odstranili.
12: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Někteří na jeho příjezd čekali i několik hodin. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Anna Belio, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Ranního plusu. Dobrý den. Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 dnes zahájí 67. ročník. Příznivci krátkých filmů během něj až do neděle uvidí několik projekčních bloků, které předvedou 50 krátkých snímků od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je pokračovat v tradici podpory tvůrců krátkých a studentských filmů. V závěru festivalu odborná a studentská porota rozdělí několik cen. Možnost hlasovat budou mít i návštěvníci po skončení projekcí, vysvětluje ředitel festivalu Milan Šimánek.
14: Přímo, když chodí na filmy, tak budou dostat hlasovací lístky, nepotřebují propisku, oni se to vždycky natrhnou, vyberou svůj oblíbený film na tom bloku a tímhle způsobem hlasují. Ceny jsou finančně hodnocené, je to určitě tak, že hlavně právě těm filmařům krátkého filmu určitě jim to vždycky pomůže a udělá radost.
7: Ve zprávách na Plusu přidáme ještě čerstvé dopravní informace. Tady jsou na D1 směrem z Prahy do Brna trvá zdržení od sjezdu na Benešov z 21. kilometru k nehodě za Chocerady na kilometru 30,5. Pojedete asi 30 minut. Na D4 z Příbrami do Prahy vyjdete do kolony za Mníškem pod Brdy na 17. kilometru. Do zúžení u Jíloviště, kde se jede pouze pravým pruhem, pojedete více než 40 minut. Na trase navíc řeší i nehodu, na 13. kilometru je průjezdný pouze jeden pruh. A D5 z Plzně do Prahy stále plná před Rudnou ze 7. kilometru. Kamiony i osobní auta jedou chvílemi jenom krokem, a to až na okruh za Ořech na 18. kilometr. A přímo v Praze trvá silný provoz mimo jiné na jižní spojce směrem na Smíchov. Od podjezdu magistrály pojedete k Mrázovce asi 40 minut. Pokračuje taky výrazná regulace vjezdu do tunelů na městském okruhu. Kolony tak čekejte i v Liberecké ulici, z konce u Cínovecké a v Povltavské nebo Trojské od zámku. Dobře dojeďte. Před námi je zatažený až oblačný den, místy se slabým deštěm anebo přeháňkami. Během dopoledne čekáme od západu ustávání srážek. Odpoledne postupně místy až polojasno, teploty 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří většinou kolem 8, na Šumavě to bude až 12 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Ranní plus.
2: A to 8 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Poslanecká sněmovna bude dnes na mimořádné schůzi opět hlasovat o zákonu o státních zaměstnancích, který v září vetoval prezident Petr Pavel. Normě vytýkal zejména to, že jde proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Státní správa má být podle prezidenta profesionální, neutrální a odolná vůči politickým tlakům. Koalice hnutí ANO, SPD a motoristů je připravená prezidentovo veto přehlasovat. Opozice už avizovala, že v takovém případě se obrátí na ústavní soud. Do vysílání zvu jednoho z předkladatelů zákona místopředsedu poslanecké sněmovny z hnutí ANO, Radka Vondráčka. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
2: A na druhé lince je s námi ve spojení místopředsedkyně Pirátské strany poslankyně Kateřina Stojanová. Dobré ráno i vám.
16: Dobré ráno vám i posluchačům.
2: Pane Vondráčku, jak se stavíte k těm výhradám prezidenta? Nenarazí nové znění zákona u Evropské komise, protože právě kvůli požadavkům Evropské unie a větší ochraně státních úředníků zákon v roce 2014 vznikal?
15: Samozřejmě respektuji právo pana prezidenta vetovat zákon. Stejně tak my máme ale právo jej přehlasovat, zvlášť za situace, kdy ten zákon už má nabýt účinnosti 1. listopadu, to je opravdu za chvíli. A je opravdu potřeba rozlišovat mezi porušením práva Evropské unie a případnými doporučeními. Já naprosto souhlasím s tím, že každý politik potřebuje vedoucí funkci, potřebuje neutrální profesionální úředníky. Ty se vyvažují zlatem. Ale tady se opravdu argumentuje až škodlivě něčím, co se neděje. My máme k dispozici analýzu a ono paradoxně se to až za stolik nezmění na postavení těch jednotlivých zaměstnanců. My jenom měníme systém z veřejnoprávního na soukromoprávní a ubyde papírování.
2: Ale tam ubydou i ty zákonné lhůty, po které je ten člověk nějakým způsobem chráněný a právě kvůli tomu vznikala...
15: Ubude to ano. Správní rozhodování, ubydou nějaké lhůty. My jsme před tou důvodovou zprávou měli nějaké analýzy, že nabrat nového člověka mohlo trvat až 100 dní. Ten systém byl strašlivým způsobem neefektivní, navíc se museli vydávat opravdu správní rozhodnutí. Ne každý to uměl napsat na těch úřadech.
2: Rozumím. Vracím se ještě k otázce.
15: Že ohroženo, že budeme propouštět, jak budeme chtít zaměstnance. To je demagogie opoziční, to je v pořádku.
2: Dobře, a promiňte, že vám do toho vstupuji, moc se omlouvám. Já se vrátím ještě k té Evropské komisi. Vy jste říkal, že je to doporučení, ale přece jenom ten zákon vznikal na základě nějakých požadavků. Čili podle vás ty požadavky se nenaruší tímto novým zákonem?
15: Samozřejmě na pracovní úrovni během projednávání toho zákona, který byl podán už loni v prosinci. Samozřejmě jsme nějak komunikovali i s úředníky Evropské komise. My nejsme jediný případ, kdy se to měnilo z veřejnoprávního na soukromoprávní, jako příklad uvádím třeba Nizozemí. A některým doporučením bylo vyhověno, také jsme přijali celou řadu pozměňovacích návrhů.
2: Paní Stojanová, jak vy reagujete, nebo co říkáte tomu, že pan Vondráček tvrdí, nebo říká, že konzultovali s evropskými úředníky ty změny, že je potřeba zefektivnit státní správu? Jak vnímáte tyto argumenty?
16: Já bych tu analýzu strašně ráda viděla, protože jedna z těch našich ústředních výtek hned úvodu byla, že tenhle zásadní zásah do podoby státní správy, který se dotkne několika tisíců našich úředníků, by měl být předkládán nikoli v poslaneckým, ale vládním návrhem zákona. To znamená, že by prošel celým tím meziresortním připomínkovacím řízením, kdyby ho zhodnotili ty odborné subjekty, které tento stát má k dispozici, mimo jiné proto, aby právě objektivně posoudili, zda je v rozporu nejen s evropským právem, ale třeba právě i s ústavním právem. A protože předkladatele, jejichž tedy členy je i tady pan kolega Vondráček, se na tuhle cestu, omluvte mě za tohle slovo, vykašlali a předložili ho tou poslaneckou cestou, tak my tyhle poctivé analytické podklady k dispozici nemáme a tím pádem se domníváme, že opravdu to zrušení záruk, které doteď zajišťovaly nezávislost té státní správy, takže byly vykostěny takovým způsobem, že se to do té rozpornosti dostat může, a proto my se i obracíme na ústavní soud, aby toto posoudil.
2: To, že to takto podobně funguje třeba třeba v Nizozemí vás taky nepřesvědčuje?
16: Tak my od začátku neříkáme, že státní úředníci nemůžou být pod zákoníkem práce. Prosím, ať to tak je, byť ten argument flexibilizace státní správy pro mě tedy není silným argumentem, protože my jsme v roce 2024 přijali takzvanou flexinovelu, která vlastně zpružnila ten systém fungování státní správy, tak aby bylo nejen jednodušší přijímat úředníky, ale aby ty, kteří neodvádí dobrou práci, bylo i možné rychleji vyhazovat. Nicméně to, co je podstatné, zkrátka je, že i když budou pod zákoníkem práce jako privátní zaměstnanci v soukromém sektoru, tak by měli mít určité pojistky ochrany před tím, aby politici nemohli v rámci své libovůle zasahovat do jejich rozhodování. Já jenom připomenu, že státní úředníci nejsou lidé, kteří jenom dávají razítka na papíry, ale rozhodují třeba o tom, komu bude přidělena ta která veřejná zakázka, komu bude přidělena ta která dotace, a přeci takové úředníky musíme chránit před tím, aby na ně politici mohli uplatňovat v podstatě libovolný tlak.
2: Pane Vondráčku, paní Stojanová vlastně vznesla další námitku, kterou měl i prezident, když vetoval tento zákon, a sice, že byl předložen jako poslanecký návrh bez nutnosti projít standardním připomínkovým řízením. Proč jste se rozhodli touto cestou?
15: Je to rychlejší, paní redaktorko, to je velice stručná odpověď, ale...
2: To opravdu byl ten zákon tak nefunkční, že bylo nutné vlastně neposkytnout tu možnost právě o něm diskutovat?
15: To si tady řekneme na fér, já myslím na férovku, myslím, že to nepotřebuje ani kolegyně. Opravdu, jak se vyvinul ten zákon a jak postupně přibíralo byrokratizace v rámci služebního zákona, to věděli všechny strany poslanecké sněmovny. To vám nikdo nepopře. Takže my se jenom vlastně potom přeme o to, jakým způsobem to řešit. My jsme to vyřešili tou soukromoprávní cestou, zákoníkem práce. Já nemůžu souhlasit s tím termínem vykašlali. Já jako poslanec mám zákonodárnou iniciativu, které jsem využil. A je to opravdu spíš úsměvné, když víte, že ten služební zákon, ten, který jsme nahradili, tak vznikal v podstatě naprosto stejně. Vznikl komplexním pozměňovacím návrhem, předloženým ve druhém čtení, kde se dokonce změnil i název toho zákona. Takže jsme vlastně měli i o čtení míň. Ten zákon jsme tenkrát, a já byl u toho, my jsme zkrátka nepředpokládali, že bude chráněno, že se to tak komplikuje, že přibude tolik těch správních rozhodnutí. A ani se nepředpokládalo, že se to bude stahovat na všechny.
2: Ale dobře, tak ale teď proč to muselo být takto rychle? Protože jste nechtěli čekat?
15: No samozřejmě, my si přejeme efektivní, moderní státní správu.
2: Paní Stojanová...
15: Soukromoprávní s velkými, nebo řekněme se silnými veřejnoprávními prvky, systemizace je zachována, výběrová řízení jsou zachována. A pamatuju si první debatu úplně a ve vašem Českém rozhlase a s paní kolegyní, když jsme řešili tu komisi, která původně neměla být vůbec a kterou jsme nějakým způsobem tu hodnotící zachovali.
2: Čili paní Stojanová, vy byste byla ochotná diskutovat o změně zákona, pokud by byla předložena standardní cestou a měla jste všechny ty analýzy, o kterých jste mluvila? Nebo o kterých mluvil pan Vondráček?
16: Ano. Ano, to my říkáme od začátku. Mm-hmm. Ta diskuze o podobě státní správy je legitimní. Ostatně ten služební zákon byl několikrát novelizován. To, co my od začátku říkáme, je dělejte to poctivou odbornou cestou. To, co vám následně vytýká předběžně Evropská komise, tady nelátejme těmi dílčími pozměňovacími návrhy. Ani neřknu, že spousta z nich byla ještě takzvanými přílepky, to znamená, že třeba s podobou státní správy vůbec nesouvisela a my jsme o nich hlasovali. A pojďme se bavit na základě odborných dat, protože to si přece podoba státní správy, která je financovaná občany a občankami a má sloužit občanům a občankám, zaslouží.
2: Těch přílepků, o kterých mluví paní poslankyně Stojanová, je opravdu hodně, asi 30. Pane Vondráčku, součástí je tedy například i rušení dozorčí komise Národní sportovní agentury. Proč? Jak to souvisí se zákonem o státních zaměstnancích?
15: Ten zákon, protože já to teda rozdělím na dvě části. Ta dozorčí komise, a tam byl těch, myslím, pozměňovacích návrhů 3, které se týkaly Národní sportovní agentury, nebo 2, tak zase všichni se shodnou na to, že to funkční nebylo, že to bylo v podstatě zbytečné nebo špatně řešené. A teď jde jenom o to, když ten zákon byl otevřen, jestli to můžeme spravit nebo nemůžeme. Byla to iniciativa našeho koaličního partnera, jestli se nepletu.
2: Ano, pana Libora Vondráčka. Ne, Boris Časný, promiňte, ano.
15: Ne, to byl Boris Časný tady v této části. A nějakým způsobem jsme to opravili. Je to legální, to jsou, prostě to je opět právo toho poslance podávat pozměňovací návrh.
2: A promiňte, ano, a kdo bude tedy teď kontrolovat?
15: Ústavního soudu, ano. Toto přílepek nebyl. Nebyl ten pravý přílepek toho.
2: Dobře, a kdo bude tedy teď nově kontrolovat peníze, které odchází ze státního rozpočtu do Národní sportovní agentury, když to nebude dozorčí komise?
15: Ta dozorčí komise to kontrolovala spíše formálně. Teď už si to nevybavím z hlavy, kolikrát oni se sešli, nesešli. To bylo zkrátka řešení, které se nasvědčilo.
2: A kdo to bude tedy fakticky kontrolovat?
15: Základní kontrolní činnost nebo oprávnění má neustále parlament. Já bych ty věci opravdu vrátil do parlamentu, protože to, jak to fungovalo teď několik let, a já to přiznávám, že to byl zákon, který přijímalo hnutí ANO, ale že ta praxe se vyvinula jiným způsobem, a pak si to umějme přiznat, umějme napravit chyby a snažíme se o to, aby to rozhodování bylo efektivní.
2: Dejme prostor ještě paní poslankyni Stojanové. Bude parlament efektivnější než dozorčí komise? Bude lépe kontrolovat peníze, které půjdou Národní sportovní agentuře ze státního rozpočtu?
16: Já tenhle pozměňovací návrh vůbec z tohoto hlediska nedokážu tímhletím způsobem zhodnotit, protože, jak říkám, tematicky vůbec nesouvisel s tou vedenou podobou o státní správě. Pan ministr pro sport si ho pouze tímto způsobem zhodnotil opět bez jakékoliv odborné debaty a bez vyhodnocení těch dopadů, takže tohle pravděpodobně uvidíme v praxi, ale myslím, že to ukazuje na úroveň té debaty ve chvíli, kdy vy pracujete takhle s přílepky, to znamená s nesouvisející úpravou zákonů ve věci, která s tím probíraným tématem nemá vůbec nic společného. A jediné, k čemu to samozřejmě povede, bude k nekvalitě našeho právního řádu i k fungování těch institucí, tak jak my to říkáme od začátku.
2: Témat by bylo samozřejmě ještě mnohem víc, ale náš čas pro tento rozhovor vypršel, proto děkuji místopředsedkyni Pirátské strany poslankyni Kateřině Stojanové. Děkuji, naslyšenou.
16: Děkuji, hezké ráno všem.
2: I předkladateli návrhu místopředsedovi sněmovny z hnutí ANO Radku Vondráčkovi. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
0: V 8 hodin a 20 a půl minuty posloucháte Ranní plus. Teď krátce důležité a aktuální zprávy. Při ruských nočních útocích na Ukrajinu bylo zabito nejméně 6 lidí, píše agentura AFP s odvoláním na tamní úřady. Lékaři diagnostikovali u papeže Lva 14. zhoubný nádor plice. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. A ve Zlíně se v povolebním vyjednávání spojili ODS Společně pro Zlín a Zlín srdcem a Piráti. Trojblok má 12 mandátů v zastupitelstvu s 41 členy. 3 týdny zbývají do konce amerických kongresových voleb, tedy do volebního dne v úterý 3. listopadu. Kromě hlasování v předtermínu pokračuje také zapojení prezidenta Donalda Trumpa do kampaně. V noci na dnešek se zúčastnil mítinku dokonce až na Aljašce, pokračuje do Montány a Arizony. Zároveň se velká část Američanů obává, že letošní volby nebudou svobodné a spravedlivé. Věnuje se tomu dnešní díl našeho podcastu Přes Atlantik. Jeho spoluautorem je Jan Kaliba, náš bývalý zpravodaj ve Spojených státech. Vítej.
17: Dobré ráno.
0: Povězme si nejdřív, jaké jsou 3 týdny před volebním dnem vyhlídky republikánů na udržení převahy v kongresu?
17: Nejsou nijak růžové, je velká pravděpodobnost, že přijdou o většinu ve sněmovně reprezentantů, tam to není nic výjimečného, prezidentova strana víceméně pravidelně po 2 letech vládnutí o tu většinu přichází, sněmovna se obměňuje celá, ale ve hře je teď i to, že republikáni ztratí senát, což ještě před půl rokem vypadalo jako skoro nemožné, vzhledem k tomu, ve kterých státech se letos volí, tam se obměňuje 1/3 senátorů, průzkumy, loňské volby, tedy reálná čísla i průběžná čísla o stranické příslušnosti hlasujících před termínu nebo poštou ukazují i možnost velkých republikánských ztrát, což tak nakonec mít nemusí, ale že jsou republikáni ve velké defenzivě, ukazuje to, že investují velké peníze na uhájení křesel i v oblastech, kde předloni Donald Trump vyhrál o 10-20% bodů a že prezident vede kampaň ve státech právě jako Aljaška nebo Montana.
0: My už jsme uvedli, že z průzkumu univerzity v San Diego vyplývá, že méně než polovina Američanů věří tomu, že že letošní volby budou svobodné a spravedlivé. Proč to tak je?
17: I ta čísla ukazují, že různé skupiny k tomu mají různé důvody. Na republikánské straně je to třeba nedůvěra k hlasování poštou, které Donald Trump, jak známo, dlouhodobě torpéduje, šíří o něm konspirace, stejně jako třeba o tom, že výsledky ve velkém ovlivňují cizinci, kteří hlasují neoprávněně. To má vliv na důvěru hlavně Trumpových příznivců ve férovost voleb, i když to vyvrací například i průzkum Trumpovi velmi nakloněné Heritage Foundation, a tohle říká osobní zkušenost naší americké zpravodajky Jany Ciglerové.
18: Neumím si představit situaci, kdybych já jako cizinka v téhle zemi, že bych šla a udělala něco tak závažného, jako je volební podvod. To znamená, šla bych a registrovala bych se a šla bych vhodit ten jeden jediný hlasovací lístek za sebe, kterým bych vůbec nikomu nepomohla, ale sebe bych vystavila riziku velkého postihu a zároveň bych se vystavila zcela reálnému riziku, že mě z téhle země deportují.
17: Říká Jana Ciglerová v dnešním novém dílu pořadu a podcastu Přes Atlantik, který už můžete stahovat.
0: Na čeho se obávají další části americké společnosti?
17: Velká část lidí i expertů na volební bezpečnost se obává dalšího možného pokusu Donalda Trumpa o neuznání a zmanipulování výsledků voleb, poprvé od podobného pokusu po volbách 2020 a útoku jeho příznivců na Kapitol. Je Trump znovu v Bílém domě a zároveň jemu, nebo v tomto případě jeho straně, hrozí zásadní volební porážka, a to je podle mnoha Američanů důvod k obavám. Takhle mi ty svoje popsal jeden z nich, Sherman Teichman.
19: My fervent fears. Wow.
20: Čeho se obávám, páni? Že budou agenti ICE vyslaní k volebním místnostem, aby zastrašovali voliče, nebo jak moc se Trumpovi podařilo dosadit na pozice důležité pro schvalování výsledků jeho patolízaly a lidi, podle kterých v roce 2020 volby vyhrál. Ministerstvo spravedlnosti a nejvyšší soud se staly Trumpovými mocenskými nástroji a já mám úzkostné obavy z toho, co se bude v listopadu dít a jestli vůbec nějaké volby budou.
19: To the extent of even will we have elections.
17: O co všechno se Donald Trump může během voleb nebo po nich pokusit a jak odolné jsou vůči tomu letos americké instituce, i to rozebíráme s Janou Ciglerovou v našem podcastu Přes Atlantik. Poslechnout si ho můžete ve vysílání Plusu po 11. hodině nebo v delší verzi už teď v podcastových aplikacích nebo na webu.
0: No a řekl nám to tady všechno spoluautor podcastu Jan Kaliba. Díky, naslyšenou.
17: Díky, naslyšenou.
2: A my vám teď řekneme, co se píše v tuzemských novinách. Ty pro nás dnes pročetla zajímavé články, vybrala zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin Michaela Ryšavá.
21: První text, který jsem vybrala, je u nás Hospodářských novin. My jsme se dopodrobna věnovali změně dotačních podmínek pro umělce. Ministr kultury Otto Klempíře představil se už pondělí večer, ale my jsme včera mluvili s řadou lidí z kultury, z různých odvětví, a ti teprve popisovali, co ta změna podle nich znamená a jak na ně dopadne. Oni tam jsou dva takové důležité body. Ten první je podle nich takový široce uchopený odstavec, který tam předtím nebyl nikdy a který zakazuje, aby peníze z dotace byly jakkoliv spojeny s politickou kampaní, agitací nebo jednáním, které by mohlo znevýhodnit konkrétní politické strany nebo subjekty. A to mezi umělci vyvolává obavy a tvrdí, že to je odstavec, který je napsaný tak, aby kdokoliv, kdo bude ministra kritizovat, tak potom později mohl být popotahován a mohla bum být zahájeno nějaké řízení o odebrání dotace. Označí to jako novou normalizaci, která je má utěšit a má reagovat na tu vlnu kritiky, která se na ministra v poslední době snesla. No a druhá věc, to je zabránění, takový odstavec o zabránění střetu zájmu u těch odborných komisí. Ty posuzují jednotlivé žádosti o veřejnou podporu a vlastně hodnotí nějak kvalitu projektu, doporučují, které ty projekty by měly získat peníze. Jsou složeny převážně z zástupců těch profesních organizací, tedy samotných umělců. A pokud se rozhoduje o dotaci pro konkrétní soubor, kde ten daný umělec působí, tak je z hlasování vyloučen a nepodílí se na něm, ale nově by v té komisi vůbec nemohl zasedat nikdo, kdo je spojen, napojen na nějakou organizaci, která o tu žádá o tu dotaci, což podle těch od expertů by znamenalo, že by prostě ty profesní organy nebo ty komise úplně nemělo doobsadit. Někteří mi říkali, že z 9 člené komise by tam třeba zůstali 2 lidé. Obávají se, že lidé, kteří to nesledují, nebudou zkrátka odborníci a nebudou se v tom tom tolik pohybovat, nebudou tomu rozumět. Ten umělecký svět je v Česku podle nich tak malý, že každý, kdo tomu rozumí, je v nějakém střetu zájmu. Opoziční politici to téma chtějí nyní vyzvednout ve sněmovně, chystají interpelace, ale ty dotace, ty podmínky té dotace už platí a je zřejmé, že se jen tak nezmění.
2: To se tedy dočteme v Hospodářských novinách. Z Mladé fronty dnes jste vybrala článek s nadpisem Starostové couvají z boje o Vystrčila. Co se v něm dočteme?
21: Ano, to je článek o snaze ovládnout Senát, nebo alespoň podle Mladé fronty dnes. Ještě před senátními volbami se totiž spekulovalo o tom, že by Starostové mohli chtít po volbách připravit Miloše Vystrčila po 6 letech o křeslo předsedy Senátu a šéf STAN Vít Rakušan připouštěl, že na to mají dobré lidi, například zmiňoval Jiřího Drahuše. Ale po prvním kole volby ale obrátil a prohlásil, že žádný útok nechystá, že to teďka není na pořadu dne, oni to odmítají i ty samotní senátoři, zjistila Mladá fronta dnes a stanci tak podle deníku nechce tímto bojem ODS v tuto chvíli naštvat. Takže Miloš Vystrčil míří k rekordu v Senátu, pokud ve funkci vydrží ještě 2 roky, překoná dosavadní rekord Milana Štěcha.
2: I deníku Právo dominuje politika, tak co by nám nemělo utéct z jejich článků?
21: Tam vlastně přibližují informace o nespokojenosti v SPD, kteří přišli o více než 60% zastupitelů a nezískali ani jedno senátorské křeslo. Tak ono se už delší dobu mluvilo o tom, že se tam chystá jakási výměna předsedy Tomia Okamury, ale teď po volbách to vlastně zaznívá velmi intenzivně. On o tom hned ten volební den mluvil Radim Fiala, ale deník Právo přináší informace poslanců a dalších lidí kolem hnutí, které říkají, že opravdu je potřeba, aby se pan Okamura stal čestným předsedou, aby se svolala mimořádná konference a vyvodily se silné důsledky a velmi kritizují, říkají, že vlastně hnutí doplácí na účast Babišově vládě a také nepovedenou volební kampaň.
2: To byl autorský výběr z denního tisku zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin Michaely Ryšavé.
0: Jenom se díváme krátce o tom, co bude vysílat v další půl hodině. Veterináři potvrdili další případ myxomatózy zajíců. Ten virus se rozšířil z Moravy až do Středočeského kraje.
2: Je 8:30 a čerstvé zprávy má pro vás Ondřej Látal.
4: Český rozhlas Plus.
7: Sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Podle vládní koalice by změna měla urychlit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice naopak varuje před slabší ochranou úředníků před politickým vlivem. Číňan obžalovaný ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu dnes stane v Praze před soudem. Za neoprávněnou činnost pro cizí moc mu hrozí až 5leté vězení. Zároveň je prvním člověkem, který je v Česku za tento paragraf stíhaný. Podle obžaloby sbíral citlivé informace od politiků a nebo třeba akademiků. Britský premiér Andy Burnham dnes přijme v Londýně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Británie tím chce podle britské vlády vyjádřit neochvějnou podporu Ukrajině. Burnham pověřil ministry mimo jiné přípravou dalších protiruských sankcí. V indickém státě Bihar se potopil říční člun. Zemřelo 13 dětí, 6 lidí se podařilo zachránit. Informovala o tom místní policie. Loď po řece Ganga přepravovala cestující na slavnost do sousední vesnice. Během plavby se převrátila a potopila. Spolek Kašpar dnes v pražské klubovně v Jindřišské ulici uvede premiéru Temné grotesky Brácha. Dramatický debut spisovatelů Igora Malijevského a Karla Kuny sleduje rodinu, do jejíž domácnosti vstoupí podivný cizinec. Inscenaci režíruje Barbora Mašková, v obsazení jsou například Petr Halíček, Jitka Nerudová anebo Marek Pospíchal. Máme taky dopravní informace v ranním plusu. Na příjezdu do Prahy po D7 ze Slaného teď počítejte se zdržením od sjezdu na Kladno ze 7. kilometru. K omezení u letiště se jede 15 až 20 minut. Dál na trase k D1 budete brzdit i za Karlovarskou okolo 26. kilometru. Odtud za Ořech na 18. ztratíte bezmála půl hodiny. Na plzeňské D5 před Prahou se sunou jak kamiony, tak osobní auta už před Rudnou z 6. kilometru. Ke sjezdu na okruh to trvá taky zhruba půl hodiny. Dálnice D4 směrem s Příbrami do Prahy zůstává značně ucpaná od Řitky ze 14. kilometru. Přes 40 minut budete popojíždět k omezení u Jíloviště. Aktuálně se tam jede v protisměrném pásu pouze jedním pruhem. V Praze Novopatskou od Satalic popojíždí kolony v obou směrech. Desítky minut se táhnou jak ke Kbelské, tak dál k omezení na jejím konci. A taky k Černému mostu a pokračují východní části okruhu až do Štěrbohol za Europark. Liberecká ulice směrem do centra Prahy zůstává ucpaná z konce Cínovecké k Bulovce, Povltavská mezi Čuprovou a Bulovkou. V Trojské ulici se nesouvisle popojíždí od Gymnázia. Dobře dojeďte. Dnes bude zataženo až oblačno, místy se přidá slabý déšť anebo přehánky. Během dopoledne od západu čekáme ustávání srážek. Odpoledne postupně místy až polojasno a teploty 13 až 18, na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní Plus.
0: Přesný čas jsou téměř 4 minuty po půl deváté. Ukrajina a Moldavsko se opět o krok přiblížili vstupu do Evropské unie. Státy 27. v úterý večer rozhodly o otevření dalších dvou tematických bloků v přístupových rozhovorech. Průlom přišel poté, co Maďarsko v čele s premiérem Petrem Maďarem přestalo jednání s Ukrajinou blokovat. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Co v praxi znamená otevření dalších dvou tematických bloků ve vyjednávání s Ukrajinou a Moldavskem?
3: Znamená to, že s nimi Brusel začne řešit slaďování legislativ v dalších dvou oblastech, tedy v oblasti vnitřního trhu a konkurenceschopnosti. V praxi tak Brusel s Kyjevem a Kišiněvem bude jednat o pravidlech volného pohybu zboží a pracovníků, řešit budou společná pravidla pro hospodářskou soutěž, ochranu spotřebitelů, měnovou politiku, vzdělávání a celou řadu dalších témat.
0: No a jak daleko v celém tom přístupovém procesu se tedy nyní Ukrajina a Moldavsko nacházejí?
3: Tak obě země už mají otevřené 4 vyjednávací bloky, takzvané klastry, s celkem 6. Kromě zmiňované konkurenceschopnosti a vnitřního trhu už v létě Evropská unie s Ukrajinou a Moldavskem otevřela klastry, které se týkají základních principů právního státu a zahraniční politiky. Irský ministr pro evropské záležitosti Thomas Byrne po úterní mezivládní konferenci velmi chválil Ukrajinu za to, jak zvládá reformy i ve válečném stavu a prohlásil, že pro irské předsednictví rady je to o to větší zodpovědnost udělat maximum pro posun přístupových rozhovorů.
20: Navzdory pokračující ruské agresi proti Ukrajině, jejímu civilnímu obyvatelstvu a civilní infrastruktuře, Ukrajina zvládá pokračovat v reformách, aby sladila svoji národní legislativu s legislativou Evropské unie. To vyžaduje neuvěřitelné úsilí a odhodlání ukrajinské vlády, parlamentu a lidu. Je to pozoruhodné.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti X poděkoval členským státům za tento posun. Je podle něho důležité, aby všichni stavěli na tomto impulzu a otevřeli do konce roku zbývající dva klastry. Nutno dodat, že důležitější než otevření vyjednávacích bloků je poté jejich uzavření, což znamená, že Evropská unie tedy předběžně považuje jednání o té dané oblasti za dokončené a za tu legislativu zkrátka za sladěnou. A v této fázi tedy ještě Ukrajina ani Moldavsko nejsou.
0: No, ta přístupová jednání s Ukrajinou dlouho blokovalo Maďarsko. Proč svoje veto nakonec stáhlo?
3: Maďarský premiér Petr Maďar po svém květnovém nástupu s Ukrajinou uzavřel dohodu o právech maďarské menšiny na Ukrajině. No a rozhodující průlom pak přišel tento týden, kdy ukrajinský parlament schválil novelu zákona, která posiluje možnosti vzdělávání v jazycích národnostních menšin. A Maďarsko tak tedy následně v reakci na tuto změnu umožnilo otevření dalších dvou vyjednávacích klastrů.
0: Pokud to dobře počítám, tak o vstup do Evropské unie usiluje celkem 10 zemí. Můžeš připomenout, které jsou v tom přístupovém procesu nejdál?
3: V čele toho procesu je jednoznačně Černá Hora a také Albánie. Obě dvě ty země už s Evropskou unii vyjednávají o všech těch tematických oblastech. Některé z nich už dokonce postupně uzavírají. A Cílem Černé Hory je vstoupit do Evropské unie v roce 2028 a stát se tak jejím 28. členským státem. Ovšem nic není samozřejmě jisté, přestože si Černá Hora na té cestě vede zatím velmi dobře, tak každý další krok musí ve finále vždy schválit jednomyslně všechny členské státy.
0: Tak to byla naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: A v 8 hodin na 38 téměř minut se podíváme, co píší zahraniční deníky, jak chce vláda francouzského premiéra Sebastiana Lecornua prosadit rozpočet v parlamentu, ve kterém nemá většinu. Deník Liberation píše o nemožném úkolu. Vláda se navíc potýká s rozsáhlými protesty středoškoláků, kteří podle deníku Le Figaro hnutí přirovnávají k nepokojům z května 1968. Podrobnosti z dnešního francouzského tisku shrnula zpravodaj ve Francii Marcel Faltis.
5: Středopravá vláda premiéra Sebastiana Lecornua nemá v Národním shromáždění většinu a podporu musí hledat u dalších stran, jenže poslanci ve výborech text odmítli, předali k němu 1500 pozměňovacích návrhů a prakticky rozmetali úsporná opatření. Prosazení zákona ve vůči vládě nepřátelsky naladěném parlamentu tak považuje deník Liberation za téměř nesplnitelný úkol. Pokud tedy nechce premiér využít článku 43.9 francouzské ústavy, díky kterému by sice mohl zákon prosadit bez schválení v parlamentu, ale opozice by poté mohla vyvolat hlasování o nedůvěře. Aby tak mohl Lecornu zákon o státním rozpočtu prosadit a nemusel hledat podporu u krajní pravice, tak bude muset podle Liberation se zřejmě obrátit na socialisty. Ti ale budou podle deníku požadovat ústupky a manévrovací prostor premiéra je přitom oproti loňsku dost omezený. Letos totiž nemůže nabídnout pozastavení třeba důchodové reformy jako loni. Vláda navíc tvrdí, že chce za každou cenu

0: Marcel Faltis.
1: A ještě jeden, dá se říct, appendix přehledu zahraničního tisku. My jsme vybrali zprávu, které se věnují světové agentury, weby a deníky, a to je zdravotní stav papeže Leva 14. Lékaři mu diagnostikovali rakovinu plic. Papež už podstoupil úspěšnou operaci, při kterému lékaři odstranili dolní lalok plíce. Podrobnosti přináší například agentura Associated Press.
0: Ve svém rozboru přináší jak informace z Vatikánu, tak podrobnosti o typu rakoviny či historii papežova zdravotního stavu. Vatikán uvedl, že zákrok proběhl bez komplikací a lékaři odstranili celý dolní lalok pravé plíce ve snaze odstranit veškerou podezřelou tkáň. O případné chemoterapii nebo jiné léčbě zatím nerozhodli.
1: AP popisuje, že papež strávil na operačním sále přibližně 3 hodiny. Samotná operace trvala 90 minut. Do římské nemocnice Gemelli přišel hlavním vchodem a zamával desítkám shromážděných příznivců. Po operaci se vrátil na pokoj, nikoli však do tradičního papežského apartma, které prochází rekonstrukcí, uvádí agentura.
0: Zatím není jasné, zda papež bude moci začátkem listopadu odcestovat do Jižní Ameriky. Lékaři přitom po podobných operacích často doporučí alespoň 3 týdny nelétat. Podle tokijského kardinála Kikuchiho, který se s papežem setkal v pondělí, se Lev 14. rozhodl i proto podstoupit operaci co nejdříve, aby nemusel měnit své plány budoucích zahraničních cest, píše americká tisková agentura AP.
1: A s tím odkládáme zahraniční noviny a nabídneme něco úplně jiného. Češi si oblíbili nakupování takzvaných fast tech produktů. Jde o levnou elektroniku z internetu, která ale příliš dlouho nevydrží. Podle nového průzkumu agentury Ipsos ji loni nakupovalo asi 78% lidí a víc než polovině z nich takový výrobek nevydržel ani půl roku. Problém pak nastává při likvidaci.
2: Tady už stojíme u jednoho z kontejnerů na elektroodpad. Uvnitř vidíme například pračku, sušičku, mikrovlnnou troubu, vysavač a nebo sporák.
3: Provádí sběrným dvorem v hlavním městě mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický. Češi sice třídí elektroodpad ve velkém, někdy jim ale dělá problém rozlišit, co všechno ještě do červeného kontejneru patří a co už ne. Všímá si toho Roman Tvrzník, předseda představenstva společnosti Elektrovin, která v Česku provozuje asi 12 000 kontejnerů na elektroodpad.
4: Patří tam věci, o kterých by člověk ani neřekl, že jsou elektroodpadem. Takovým klasickým příkladem jsou jednorázové cigarety. Dalším jsou různé hračky, různé svítilny malé, powerbanky.
3: Ale taky třeba mluvící přánička k narozeninám nebo svítící kelímky z festivalů. Mezery Čechů ukázal i zářijový průzkum, který si společnost nechala zpracovat od agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Hned 41% z nich nevědělo, že do elektroodpadu patří právě jednorázové elektronické cigarety. A třeba takové vánoční světelné řetězy by tam správně zařadilo jen 28% respondentů.
4: Řeší to tak, že to hodí do popelnice, no, z větší části. Polovina lidí v podstatě řekla tohle. No.
3: Takzvané fast-tech výrobky, tedy levnou elektroniku, která dlouho nevydrží, si přitom loni koupilo alespoň 78% dotazovaných. Víc než 6 elektrošuntů mělo doma 44% lidí. Nejčastěji je pořizují na asijských online tržištích, což samo o sobě může být problematické. Důvody přibližuje Roman Tvrzník.
4: Na tom výrobku by měl být symbol přeškrtnuté popelnice, který je na všech elektrozařízeních. Je to obecně problém u těch malých výrobků, že se to tam prostě fyzicky nevejde a obal se vyhodí, že jo.
3: Že takové označení hlavně na produktech z čínských tržišť chybí nebo se objevuje pouze na příbalových letácích, potvrzuje i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
5: Problém výrobků z čínských tržišť je v tom, že často nejsou správně označené, není na nich uvedeno, že je to například elektroodpad, což může způsobovat velká rizika při zpracování směsného odpadu. Nejsou tam často pokyny k tomu, jak výrobky recyklovat.
3: Čísla jsou přesto pozitivní. Zatímco v roce 2006 vytříděl každý Čech v průměru 2 kg elektroodpadu, v roce 2024 už to bylo téměř 18 kg, říká obchodní manažer společnosti Rema System David Chytil.
6: Když se na to podíváme, v rámci nějakých procent jsme na míře sběru kolem 67%. A cíl evropský, který nám legislativa ukládá, byl 65%. Takže můžeme říci, že jsme v roce 2024 poprvé splnili evropský cíl.
3: Pro srovnání, Evropa se jako celek pohybuje ve sběru elektroodpadu okolo 40%. Podle odborných firem by rozdíl mohl být ještě výraznější. V Česku by pomohl ještě větší důraz na osvětu mezi dětmi školního věku. Dominik

0: Hebron, Český rozhlas.
1: Je 8 hodin 45 minut přesně a přinášíme další zprávy, které sledujeme. Při ruských útocích, nočních útocích na Ukrajinu bylo zabito nejméně 6 lidí, píše agentura AFP s odvoláním na tamní úřady. V Kyjevě Rusko zasáhlo balistickými střelami energetická zařízení. Ve městě nastaly výpadky dodávek elektřiny, uvedl dnes ráno starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za 35,4 miliardy korun ve srovnání s loňským zářím, to znamená pokles o 6%. Proti srpnu se objem hypoték zvýšil o 3%. A ve Zlíně se v povolebním vyjednávání spojili ODS společně pro Zlín a Zlín srdcem a Piráti. Trojblok má 12 mandátů v zastupitelstvu s 41 členy.
2: Původ totalitarismu Eichmann v Jeruzalémě, zpráva o banalitě zla, Vita aktiva anebo o činném životě. Tituly spisů, které patří k významné německo-židovské politické teoretičce a publicistce Hanna Arendtové. Narodila se právě před 120 lety, 14. října 1906. Připomeneme si ji s Terezou Matějčkovou, filozofkou a spisovatelkou, která publikuje na serveru Echo 24. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Stojí Hannu Arendtovou dnes číst a proč?
3: No určitě stojí za to číst, zkrátka protože otevírá témata, která jsou živá i dneska. Vy jste zmínil už původ totalitarismu, tak to samozřejmě jsou politické otázky i dneska. A ona, my ji dneska už máme Hannu Arendtovou, chápeme jako takovou klasičku. Ona tehdy ve své době byla mimořádně také kontroverzní, už jenom tím, že vlastně řekla, no stalinismus i nacismus, to vlastně byly obojí totalitní vlády, což mezi tehdejšími intelektuály nebylo tak úplně samozřejmé, že stalinismus takto můžeme označit, zkrátka protože je tam ten emancipační boj. Ale vlastně nejde jenom o to, že uvažovala o těchto politických nejenom pojmech, ale i realitách, ale jakým způsobem. A tam si myslím, že můžeme velmi dobře navázat. Ona třeba zdůraznila, že pro demokracii je extrémně problematická osamělost člověka, že se zkrátka uzavře do sebe a není schopnej vnímat vlastně svět z různých pozic, z plurality hlediska, pluralita byla její hlavní slovo nebo jedno z jejich klíčových pojmů, tak to myslím, že vlastně ztráta společného světa, osamělost je pro ní ztráta společného světa a to si myslím, že je něco, co můžeme vidět i dneska právě v digitálních světech.
2: S její knihou Eichmann v Jeruzalémě, zpráva o banalitě zla, tedy záznamu z procesu s nacistickým zločincem Adolfem Eichmannem, která vyšla v roce 1963, se většinou pojí přídomek kontroverzní. Po jejím vydání se dokonce objevily výzvy k jejímu vyhoštění ze Spojených států. Kritizovala ji řada intelektuálů, představitelů židovských komunit, včetně těch, kteří přežili holokaust. V čem je největší spor?
3: Těch sporů je tam více. Jednak banalita zla byla chápáno jako ten pojem byl chápán jako problematický v tom smyslu, že vlastně řekne, že to zlo je nějakým ohledu směšné nebo malé. Ale to je pochopitelně neporozumění. Jo. Ona jako samozřejmě zdůrazňovala, že to zlo Eichmanna je extrémně nebezpečný, ale zároveň také říkala, že zlo je ze své podstaty vždycky nějakým způsobem povrchní, směšné. Dobro je radikální, ale zlo je směšné. Ale mnozí chápali to, že nějakým způsobem vlastně umenšuje vinu nebo zesměšňuje tu katastrofu, která se stala. To byla jedna věc. A druhá věc potom byla, že ona kritizovala takzvané židovské rady za to, že v nějakém ohledu mohly vlastně spolupracovat s nacisty v tom ohledu, že dávali některé židovské rady k dispozici seznamy židovských obyvatel, díky kterému potom nacisté mohli lépe své konečné řešení uskutečňovat. Takže to byla další věc. No a ono, tam jsou skutečně jako některé pasáže zarážející v knize Eichmann v Jeruzalémě, kde se například podivuje, proč vlastně ti Židé, když byli v koncentračních táborech v takové převaze, vlastně nebyli schopni nějakým způsobem vzít tu moc do své ruky a osvobodit se.
2: A takže můžu tady... omlouvám se, že vás přerušil, ano. Ale ještě abych se dostal k poslední otázce. Ona se velmi zabývala i povahou moci politické, zejména vztahu moci a morálky. Jak tenhle problém vnímala, pokud se to tady vůbec dá říct stručně?
3: Dá se to říct stručně tak, že ona skutečně chápala politiku jako střet hodnot, střet zájmu, nikoliv jako otázku pravdy. V momentě, kdy politiku chápete skrze pravdu, tak začnete moralizovat a začnete vlastně dívat se na druhého člověka jako nikoliv svého politického soupeře, ale jako špatného člověka. A tady už právě zase začíná nebezpečí, narušení vztahu, narušení společného světa a neschopnost uznat to, že se na svět každý, že nikdo nevidí celý svět a že se na každý na svět dívá z jiné perspektivy.
2: Tak to byla Tereza Matějčková, filozofka a spisovatelka, která publikuje na serveru Echo 24. Moc krát vám děkuji, mějte se hezky.
3: Já děkuji vám, nashledanou.
1: A v 8 hodin téměř 51 minut měníme téma. Nebezpečná agresivní nákaza zajíců, myxomatóza, se dál šíří. Nedávno ji veterináři potvrdili ve Středočeském kraji, konkrétně v okrese Mělník. V minulosti tahle nákaza téměř vyhubila populace králíka divokého a způsobila komplikace v chovech domácích králíků. Pro člověka nebezpečná není. Virus se v České republice objevil už loni na Moravě a letos bylo zatím zaznamenáno 6 případů. Co vše se dá dělat pro omezení šíření nemoci, to už budeme teď probírat s ředitelem veterinární sekce státní veterinární správy Petrem Šatránem. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Nejprve na začátek bychom měli asi připomenout, jak se myxomatóza přenáší a jaké příznaky se objeví u nemocného zajíce nebo divokého králíka.
0: Tak myxomatóza je virové onemocnění, které jsme dříve znali hlavně u domácích králíků a divokých králíků. V posledních letech se vytvořila nová varianta, která se šíří právě i u zajíců. A ten virus se přenáší především krev s zajícím hmyzem. Je to takzvané vektorové onemocnění, i když samozřejmě možný je i přímý přenos, to znamená kontaktem mezi nemocnými zvířaty. A jaké jsou příznaky toho onemocnění, je charakteristické tím, že se tam vytváří vazivové uzly a dochází k otokům v oblasti hlavy. To znamená, že to zvíře má výrazně oteklá víčka, okolí nosu. Kolikrát ti zajíci mají oči zavřené, protože ty oteklá víčka ty oči zavřou. Samozřejmě to vede k tomu, že zvíře ztrácí plachost a postupně chřadne a ti zajíci potom i králíci uhynou.
1: Domácí králíci, pokud se nemýlím, musí být očkováni proti této nemoci. Jak se dá ale omezit nákaza u těch divoce žijících zvířat?
0: Ano, u domácích králíků dlouhodobě probíhá vakcinace, která je poměrně velice účinná. U těch volně žijících zvířat je to vždycky velký problém, protože tam tu vakcinaci k dispozici nemáme. A vlastně jediným takovým opatřením je snížení infekčního tlaku, ke kterému můžeme využít to, že odstraňujeme uhynulé zajíce z prostředí. To je tak zhruba všechno, co s tím můžeme dělat. V žádném případě například intenzivní lov by nevedl ke snížení výskytu té nákazy a v podstatě tam musíme počítat s tím, že ta populace se časem proimunizuje a vznikne takzvaná populační imunita, to znamená, že dopady té nákazy se časem sníží.
1: Když jste říkal, že vlastně odstraněním toho nemocného kusu se dá eliminovat to onemocnění, mají to dělat lidé, když takhle najdou v přírodě uhynulého zajíce nebo divokého králíka, nebo co mají dělat?
0: Ne, určitě ne. Pokud lidé najdou uhynulého zajíce nebo králíka, tak by s ním neměli manipulovat. Nejlepší je, pokud mají kontakt, tak oznámit to místnímu mysliveckému sdružení a potom myslivci už ví, co mají dělat a jak s tím zacházet. Oni dneska mají možnost v případě, že neznají ještě nákazovou situaci, spojit se s veterinární správou a ty zajíce nechat vyšetřit, ale v žádném případě by lidé v lese neměli manipulovat s uhynulými zvířaty.
1: Odkud se ten virus vlastně v Česku opět objevil a jaká je ta situace teď v okolních zemích?
0: ten virus byl poprvé zjištěn v roce 2018 na Pyrenejském polostrově, kde se dostal z Ameriky, a od toho roku 2018 postupně prochází přes Německo, Nizozemsko, Rakousko, až se v roce 2025 objevil u nás na jižní Moravě. Samozřejmě je to nákaza, kterou šíří hmyz, to znamená, že my přesně nevíme, jaké byly ty cesty postupu, nicméně je jasné, že ta nákaza prostupuje celou Evropou dneska a musíme počítat s tím, že v blízké době bude promořeno celé území Evropy.
1: A vedle myxomatózy byl v Říčanech potvrzen také mor králíků. Jak se tato dvě onemocnění liší a co by měli udělat chovatelé domácích králíků, aby je ochránili před tím morem?
0: Myxomatóza, jak jsem říkal, je onemocnění, které vytváří ty vazivové uzly, otoky na hlavě, výtoky z nosu, kdežto ten mor králíků způsobuje náhlé úhyny, záněty jater, krvácivost. Je to velice rychle probíhající onemocnění. Ti králíci kolikrát uhynou bez nějakých významných klinických příznaků, takže určitě u toho moru králíků nenajdeme otok hlavy a podobně. Co se týká prevence, tak tam opět existuje poměrně efektivní vakcína, a dokonce v dnešní době chovatelé králíků mohou využívat kombinovanou vakcínu, která v sobě má právě myxomatózu i mor králíků. To znamená, že jednou vakcinací ochrání ta zvířata proti oběma nákazám.
1: Radí ředitel veterinární sekce státní veterinární správy Petr Šatrán. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Duane Davis, který se podle soudu podílel na vraždě amerického rapera Tupaca před 30 lety, stráví zřejmě zbytek života ve vězení. Někdejšího gangstra známého jako KVD shledala porota vinným v srpnu. Šedesátníkovi aktuálně soudkyně vyměřila trest nejméně 40-letého vězení. Odsouzený se nicméně odvolá. Z detaily je ve studiu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobrý den.
5: Dobrý den. Okresní soudkyně Carly Kearneyová v Las Vegas přidělila Davisovi dva po sobě jdoucí 20-leté až doživotní tresty odnětí svobody, jeden za vraždu prvního stupně, druhý za použití smrtelné zbraně. To znamená, že o předčasné propuštění by mohl KVD požádat po 40 letech, kdy mu bude kolem stovky. Odsouzený soudkyni vyslechl se spoutanýma rukama v tmavě modrém vězeňském oblečení a neprojevoval emoce. Předtím se krátce hádal kvůli tomu, kolik trestu už mu má být uznán. Ano, jako odslouženého, ve vazbě je 3 roky, prohlásil, že se určitě odvolá. U soudu včera mimo jiné vystoupila sestra Tupaca Sekiua Shakurová, která mluvila o tom, jak jejich matka Tupaca vychovala k lidskoprávnímu aktivismu a dnes by mohl měnit svět, kdyby před 30 lety nebyl zastřelen.
2: No ale ono se neprokázalo, že by to byl Davis, kdo na legendárního rapera Tupaca v roce 1996 střílel, že ne?
5: Ne, a žalobci se to ani nesnažili prokázat. Nevadské zákony umožňují z vraždy obvinit člověka jako spoluúčastníka. Po tom, co se vraždu Tupaca dlouhé roky nedařilo nějak vyřešit a nikoho potrestat, se KVD dostal do problémů sám, když o svých činech začal po letech mluvit v médiích. Jako vůdce Los Angeleského gangu Crips v září 1996 v Las Vegas mstil svého synovce, pobytce s Tupacem a s ním spojenými muži z konkurenčního gangu Bloods. V bílém Cadillacu, ze kterého byl Tupac zastřelený, měl Davis podat smrtící zbraň skutečnému střelci. Kdo to byl, se neví, ale kromě Davise je už celá údajná posádka Cadillacu po smrti.
2: A připomeňme si na závěr krátce Tupaca, kdo to byl?
5: Jeden z nejvlivnějších raperů historie. Už ve svých 20 letech pobláznil svět energickou hudbou a hlubokými texty, dokázal spojit drsný styl ulic s citlivostí a poetičností, ostatně je považovaný i za básníka a taky herce. Ve skladbách se Tupac nebál náročných témat jako sociální nespravedlnost, chudoba, rasismus nebo úcta k ženám, a jeho vražda, stejně jako vražda Biggieho Smallse, se považuje za vrchol hiphopové rivality mezi americkým západním a východním pobřežím.
2: Dominik Tesár, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
4: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu.
6: Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pribohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: V 9 hodin jste ve společnosti Ranního plusu a také Šárky Fenikové
2: a Tomáše Pavlíčka.
4: Český rozhlas plus.
2: Kterými tématy naplníme tuto půl hodinu? Můžou se kvůli kauze Diag Human zabavovat kromě podílu ČES v lucemburských firmách i další české majetky v cizině?
1: Co očekávat od hlavního soudního líčení s Číňanem, který je obžalovaný z takzvané činnosti pro cizí moc?
2: A jak se staví vládní koalice k výhradám prezidenta vůči služebnímu zákonu?
1: A zprávy teď průběžně celé ráno aktualizuje Ondřej Látala. Výsledek si můžete poslechnout právě teď.
7: Přeju dobrý den. Městský soud v Praze začne už za půl hodiny projednávat případ Číňana zadrženého v Česku na začátku letošního roku. Podle obžaloby měl muž novinářské krytí, sbíral ale citlivé informace od politiků anebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Je prvním obžalovaným v Česku podle paragrafu zvaného činnosti pro cizí moc, který platí od loňského února. Muži hrozí až 5 let vězení.
8: Podle dřívějších informací Českého rozhlasu jde o čínského novináře Yanga Yiminga. Jeho články se objevovaly na více čínských serverech, primárně ale pracoval pro prorežimní čínský deník Kuangming Daily. Od roku 2024 měl akreditaci udělenou ministerstvem zahraničí. Ve stejném roce dělal podle serveru Seznam zprávy rozhovor třeba s tehdejším europoslancem za ODS Janem Zahradilem. Muže odhalila bezpečnostní informační služba. Policisté ho zadrželi 17. ledna. Od té doby je ve vazbě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
7: V Ranním plusu chystáme další podrobnosti, uslyšíte o nich krátce po zprávách. Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovou veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel vrátil návrh sněmovně kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadilo mu taky doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný počítá s tím, že koaliční většina 108 hlasů bude opět stačit a změny projdou.
9: Zákon by měl platit i přes veto pana prezidenta, pokud samozřejmě ho přehlasujeme zde ve sněmovně, což se limitně blíží 100% šanci od 1. ledna příštího roku.
7: Opozice už oznámila, že se v případě přehlasování veta obrátí na ústavní soud. Na novém zákonu kritizuje taky snadnější propouštění státních úředníků, kteří by podle ní nebyli nezávislí na vládnoucích politicích.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
7: Rusko hlásí sestřelení více než 900 dronů, informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Ukrajinská armáda cílila na energetický sektor v Saratovské oblasti, včetně metalurgického závodu a na datacentrum Sberbank. Ruské úřady nezveřejnily konkrétní škody. Rakety a drony v noci mířily i z Ruska na Ukrajinu. Moskva potvrdila, že nočními údery masivně cílila na ukrajinskou energetickou a dopravní infrastrukturu. Policie v Paříži rozehnala studentský protest proti špatným podmínkám ve školství. Při střetech s demonstranty použila slzný plyn a vodní děla. Podle středoškolských organizací včera po celé Francii protestovalo skoro 500 000 lidí. Podle ministerstva vnitra to bylo asi 160 tisíc lidí.
10: 10 000 studentů v Paříži v úterý odpoledne vyrazili na protestní pochod směrem k invalidovně. Na místě se někteří z nich střetli s policií, na kterou házeli pyrotechniku. Ta odpověděla slzným plynem a vodními děly a po několika hodinách protest rozehnala. Proti nedostatku učitelů, špatnému technickému zázemí škol nebo netransparentnímu systému přihlášek na vysoké školy studenti protestují už 4. týdnem. Po vládě požadují další investice do školství za téměř 250 miliard korun. Vláda premiéra Sebastiana Lecornua tvrdí, že si to státní rozpočet kvůli vysokému deficitu nemůže dovolit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odlétá na pracovní cestu do Bruselu. Zítra a pozítří se tam zúčastní jednání Evropské rady. Ta bude řešit posílení unijní konkurenceschopnosti, evropskou bezpečnost anebo opatření na zmírnění dopadů vysokých cen energií. Na programu má premiér taky setkání předsedů vlád zemí V4 anebo summit skupiny Patrioti pro Evropu, které je hnutí ANO součástí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Brně se tento týden koná podzimní škola elektronové mikroskopie. Studenti i zkušení vědci se na ní seznamují s nejnovějšími přístroji a metodami výzkumu. Ty můžou pomoct třeba při vývoji nových materiálů anebo léčiv. Dnes od 18 hodin se na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně koná taky program pro veřejnost, říká hlavní organizátor školy Vilém Neděla.
11: Budou takové speciální přednášky lidí z praxe, kteří používají mikroskopy elektronové i světelné, a budou zde lidi, kteří používají matematicko-fyzikální simulace pro výpočty a bude zde například lékař, který léčí epilepsii v Praze.
7: Máme taky informace pro řidiče v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus. Dálnice D1 na příjezdu do metropole ve směru z Brna se plní od průhonic ze 6. kilometru. Nesouvislá kolona pokračuje jak do Spořilovské a dál jižní spojkou směrem na Černý most, tak i ve směru do centra Prahy. Magistrála je ucpaná až ke sjezdu k Brumlovce, tedy do Vyskočilovy ulice. Na D4 s Příbrami do Prahy přetrvává dlouhé zdržení od Řitky ze 14. kilometru. Okolo půl hodiny se budete sunout k omezení u Jíloviště a projíždí se tam pouze jedním pruhem. Dálnice D5 z Plzně do Prahy počítejte s kolonou od Rudné z 5. kilometru. Na okruh za Ořech na 18. kilometr pojedete 40 minut. A přímo v Praze Liberecká ulice směrem do centra zůstává ucpaná z konce Cínovecké k Bulovce, Povltavská mezi Čuprovou a Bulovkou. V Trojské se nesouvislé popojíždí od gymnázia. Dobře dojeďte. A jak bude? Zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm anebo přeháňkami. Během dopoledne od západu čekáme ustávání srážek. Odpoledne postupně místy až polojasno. A teploty 13 až 18 stupňů, na horách naměří kolem 8, na Šumavě až 12. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Ranní Plus.
1: Od jehož mikrofonu vám 7 minut po 9. hodině přejí dobré ráno Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Téměř 35 let od roku 1991 se táhne kauza Diag Human, ve které se podnikatel Josef Šťáva domáhá odškodnění od českého státu za ušlý zisk. V pondělí zablokoval lucemburský soud podíly české polostátní firmy ČES v tamních firmách, přes které ČES vlastní distributora plynu Gasnet. ČES s tímto krokem nesouhlasí s tím, že nemá s celým sporem nic společného. Premiér Andrej Babiš včera potvrdil, že se česká energetická společnost bude bránit u lucemburského soudu. Stát podle něj nikdy nepřipustil legitimitu nároku Diag Human. Podle Babiše jeho vláda vždy dělala maximum, aby ve sporu uspěla, zpochybnil ale postup bývalých ministrů financí Zbyňka Stanjury z ODS a Miroslava Kalouska dříve za KDU ČSL, respektive TOP 09. Odškodnění se z úroky za dobu sporu vyšplhalo na zhruba 17 miliard korun. Ve vysílání teď vítám Roberta Břešťana, šéfredaktora serveru Hlídací pes, který celou kauzu dlouhodobě sleduje. Dobré ráno.
12: Dobré ráno.
1: V loni potvrdil nároky podnikatele Šťávy na odškodné londýnský odvolací soud. Víme, proč jsou aktuálně ve hře podíly ČESu v lucemburských firmách?
12: No, jednoduchá odpověď je, že je to proto, že se od té doby nic neděje, respektive no, se nic neděje celých těch, ne teda 35, ale řekněme posledních 10, kdy už jsou vlastně verdikty soudů, včetně toho londýnského, který říká, ano, Diag Human má dostat odškodnění, takže tohle je, řekl bych, lehce zoufalá snaha Diagu Humana nějakým způsobem přimět stát k jednání, když už má v ruce vlastně dva rozsudky, které říkají státe plať.
1: Tuším, že před 15 lety byly kvůli kauze soudně zablokované 3 obrazy z českých sbírek v Rakousku. Ty se povedlo vrátit. Dá se ten postup vůči ČESu srovnat, tedy kromě toho, že jde o násobně větší částky?
12: No, dá se srovnat v té snaze vlastně upozornit na ten problém a zase přimět stát k jednání. Já myslím, že že záměrem Diagu Human rozhodně tehdy nebylo vzít obrazy, vydražit je a uspokojit, já nevím, nějaké procento své pohledávky po státu, ale spíš říct, podívejte, máme nějaké zbraně, pojďme se v klidu dohodnout, protože jsme přesvědčeni, že právo je na naší straně viděno očima Diagu Human. Stát to samozřejmě vidí jinak.
1: A dá se taky předpokládat, že to v tomto případě dopadne pro Českou republiku opět, takže jako u těch obrazů, tedy vlastně pozitivně, že se jenom upozorní na to, že se tady něco neřeší, ale že se domůže Česká republika nebo ČES těch částek?
12: To se samozřejmě, tam nejde o částky, tedy o zablokování majetkového podílu, takže dá se očekávat, že to nějak dopadne, řekněme, že soud ke kterému se ČES obrací, řekne, toto se tohoto sporu netýká, exekuce na to neplatí. Ale já myslím, že je podstatné teda vidět to, že sice stát se brání, nicméně měli bychom asi vidět, že měli bychom akceptovat existenci právního státu a pokud tu existuje nějaký právní doklad, ať už rozhodčí řízení a jeho výsledek, nebo výsledek soudu v Lucemburku, nebo výsledek arbitráže v Londýně a tvář se stát se tváří, že se o to absolutně netýká, že žádné peníze platit nebude, tak je to taky otázka, jak stát přistupuje k tomu, že má plnit to, co mu soudy nařídí.
1: No ono během těch let byly na stole i nabídky smíru, například v roce 1997 nebo 2000. V roce 2024 pak společnost Diag Human v časově omezené nabídce žádala odškodné ve výši, kterou stanovil arbitrážní soud z května 22 bez úroků, tedy 8 miliard 330 tisíc milionů korun. Nikdy ale na tu dohodu nedošlo, nepodařilo se jí uzavřít. Kde je hlavní příčina?
12: No, v neochotě státu o tom mluvit. Jo. Já samozřejmě jako daňový poplatník se mi taky nelíbí představa, že najednou z již tak napjatého rozpočtu odplyne teď 17 miliard. Jo. Na tom sporu je opravdu pozoruhodné, jak se v čase neustále navyšuje ta cena úroky. To je prostě dáno nějakým koeficientem, nějakým výpočtem. A ano, v roce 2002 to bylo dnešního hlediska pouhých 8 miliard a byly časy, kdy Diagu Human stačilo nějakých 200 milionů. Takže taky myslím, že je úplně na místě se ptát, když jednou ty peníze český daňový poplatník bude muset zaplatit, tak proč platíme 17 nebo příště třeba už 18 miliard, když jsme mohli kdysi zaplatit 300, anebo z dnešního hlediska vlastně směšných 8 miliard, respektive směšných o 50% menších. A čí je teda vina to, že platíme o tolik miliard víc a myslím, že to se jednou řešit bude, protože i politici musí jednat s péčí řádného hospodáře a tohle. Jestli jednou zaplatíme, tak za to někdo má zaplatit politicky.
1: Ty tu kauzu sleduješ dlouhodobě. Povedlo se ti rozplést, kde se stala ta základní chyba? Stát nereagoval včas nebo podcenil svět mezinárodních arbitráží nebo co to bylo?
12: To je tak strašně stará story, že vlastně váš posluchač, kterému je dnes nějakých 35 a méně, tak ta kauza je starší než on. Jo. Takže dobrat se úplně začátku je těsně těžké. Třeba pan Babiš a jiní politici říkají, na začátku byla chyba, že se stát rozhodl jít cestou rozhodčího řízení nikoli soudu. Souhlasím, že po 35 letech by soudy určitě byly už u konce a všechno by bylo jinak. Jo. Ale říct, kde je chyba, no tak asi se někde chyba stala a asi měla být nějaká větší vstřícnost v čase, kdy se ten spor dal vyřešit rychle a za výrazně méně peněz. No, ale to je přesně případ, že po bitvě je každý generál, ale každopádně teď máme nějakou účtenku na 17 miliard a kdo ví, jak to dopadne.
1: Tedy, už to tady zaznělo několikrát, těch 17 miliard plus úroky, tedy ta arbitrážní částka plus úroky, to tedy dohromady činí těch 17 miliard, nabíhají ale dál ty úroky. Může se Diag Human obrátit na soudy v zahraničí kdekoliv, aby podobně jako v Lucembursku zablokoval majetek českého státu?
12: No, Diag Human je skálopevně přesvědčen a má na to i teda soudní rozhodnutí, že vykonavatelnost toho arbitrážního rozhodnutí je, to znamená, že on může vlastně žádat a zkoušet exekuovat nebo blokovat majetek České republiky kdekoliv, kde přistoupí k takzvané New Yorkské úmluvě o vzájemném uznávání arbitrážních nálezů. Takže v podstatě je to z velké míry celý vyspělý západní svět, takže tahle ta story rozhodně nekončí a řekl bych, že tenhle ten lucemburský prvek a snaha trošku znepříjemnit život státu skrze ČES, že je jenom další epizoda před tím, co nás ještě vás poručeká.
1: Ta epizoda, jedna z těch, které sleduje Robert Břešťan, šéfredaktor serveru Hlídací pes. Díky. Naslyšenou.
12: Taky děkuji, příjemný den.
2: Teď máme skoro 9:45, zhruba za 15 minut začne soud projednávat případ zadrženého Číňana. Podle obžaloby měl pod novinářským krytím v Česku roky sbírat citlivé informace pro čínskou tajnou službu. Jde o první využití nového paragrafu činnosti pro cizí moc, který v Česku platí asi rok a půl. Na Městském soudu v Praze je taky naše reportérka Františka Rohlíčková. Dobré ráno.
13: Dobrý den. Podle dřívějších informací Českého rozhlasu jde o čínského novináře Yanga Yiminga, který pracoval pro prorežimní čínský deník Kuangming Daily a od ministerstva zahraničí měl od ledna 2024 akreditaci. Tomu rezort prodlužoval. Dostával se díky ní do kontaktu s politiky, ale i lidmi z akademického prostředí a z biznesu. Yanga odhalila bezpečnostní informační služba, podle které byl příslušníkem čínské zpravodajské služby, řekl v lednu mluvčí BIS Ladislav Šticha.
14: Shromáždili veškeré informace a následně policie mohla konat, protože BIS nemá výkonné pravomoci, to znamená ty úkony, to znamená to zadržení a obvinění, to už musí dělat policejní složka.
13: Právě policisté zadrželi Yanga letos 17. ledna.
2: A co vlastně v Česku Yang zjišťoval? Víme třeba, s kým mluvil, od koho se snažil získat informace?
13: Podle serveru Seznam zprávy se Yang setkával už v roce 2024 třeba s tehdejším europoslancem ODS Janem Zahradilem a stýkat se měl opakovaně taky s redaktorkou komunistického týdeníku Naše pravda Helenou Kočovou. Jak činnost takového člověka vypadá, popsala na začátku roku analytička z Asociace pro mezinárodní otázky Ivana Karásková.
15: Čínská zpravodajská služba potřebuje člověka s nějakým legitimním důvodem pobývat v dané zemi a zároveň s dobrým důvodem k tomu, aby se scházel s určitými zájmovými osobami. Takže Číňané často volí novináře, ale volí také obchodníky nebo studenty, akademiky, zkrátka někoho, kdo má právě tenhle ten legitimní důvod pobývat a scházet se.
13: Muž je teď skoro už 9 měsíců ve vazbě, stíhaný na svobodě nyní, aby se nemohl skrývat nebo odjet z Česka, řekl po zadržení státní zástupce Martin Bílý.
16: U ní shledalo důvodnou obavu, že tato osoba by mohla být pro orgány činné v trestním řízení nedostupná, jedná se tedy o takzvaný útěkový důvod vazby a dále, že tato osoba by mohla opakovat trestnou činnost, pro které bylo zahrnuto trestní stíhání.
13: V srpnu pak Vrchní soud v Praze rozhodoval o stížnosti Bílého proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, který řekl, že se má případ vrátit policii k došetření a muž propustit. To se nakonec nestalo a dnes tak začne hlavní líčení.
2: A co Yangovi hrozí? Řekli jsme, že je obviněn z činnosti pro cizí moc.
13: Ano, nový paragraf trestního zákoníku platí od února 2025, prosadila ho tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Činnost popisuje jako kroky s úmyslem ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky. A za to hrozí 5leté vězení. A zákon potom pokračuje s přísněním, třeba pokud by Česko bylo ve válečném stavu. Potom hrozí až 15 let za mřížemi. Současná podoba má ale kritiky. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO měla dokonce zrušení paragrafu ve svém programovém prohlášení. Zákon je podle něho příliš vágní a proto zneužitelný. Na konci léta ale řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO, že vláda půjde spíš cestou zpřesnění a doplnění paragrafu.
2: A celé nám to od Městského soudu v Praze odvyprávila naše reportérka Františka Rohlíčková. Děkujeme. Naslyšenou.
13: Naslyšenou.
1: A vracíme se k tomu, o čem bude jednat poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi. Dnes bude opět hlasovat o zákonu o státních zaměstnancích, který v září vetoval prezident Petr Pavel. Normě vytýkal zejména to, že jde proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Státní správa má být podle prezidenta profesionální, neutrální a odolná vůči politickým tlakům. Vláda je připravená prezidentovo veto přehlasovat. Opozice už avizovala, že v takovém případě se obrátí na ústavní soud. O zákoně v našem vysílání mluvil jeden z předkladatelů, místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Radek Vondráček. Podle něj požadavky Evropské komise nenarušuje.
17: Opravdu potřeba rozlišovat mezi porušením práva Evropské unie a případnými doporučeními. Já naprosto souhlasím s tím, že každý politik, potřebuje vedoucí funkci, potřebuje neutrální profesionální úředníky. Ty se vyvažují zlatem. Ale tady se opravdu argumentuje až škodlivě něčím, co se neděje. My máme k dispozici analýzu a ono paradoxně se to až za stolik nezmění na postavení těch jednotlivých zaměstnanců. My jenom měníme systém z veřejnoprávního na soukromoprávní a ubyde papírování.
1: Radek Vondráček také uvedl, že zákon během projednávání poslanci probírali s úředníky Evropské komise a že Česko není jediný případ. Státní úředníci pracují podle soukromého pracovního práva například v Nizozemsku. Podle místopředsedkyně Pirátské strany Kateřiny Stojanové opozici nevadí samotný fakt, že by státní úředníci měli spadat pod zákoník práce jako v privátním sektoru, ale že by měli mít pojistky, aby politici nemohli zasahovat do jejich rozhodování.
18: Já bych tu analýzu strašně ráda viděla, protože jedna z těch našich ústředních výtek hned úvodu byla, že tenhle zásadní zásah do podoby státní správy, který se dotkne několika tisíců našich úředníků, by měl být předkládán nikoli v poslaneckým, ale vládním návrhem zákona. To znamená, že by prošel celým tím mezirezortním připomínkovacím řízením, kdyby ho zhodnotili ty odborné subjekty, které tento stát má k dispozici, mimo jiné proto, aby právě objektivně posoudili, zda je v rozporu nejen s evropským právem, ale třeba právě i s ústavním právem. A protože předkladatele, jejichž tedy členy je i tady pan kolega Vondráček, se na tuhle cestu, omluvte mě za tohle slovo, vykašlali a předložili ho tou poslaneckou cestou, tak my tyhle poctivé analytické podklady k dispozici nemáme.
1: Radek Vondráček z hnutí ANO postup hájil tím, že je rychlejší a zcela legitimní způsob využití zákonodárné iniciativy a připomněl, že za Fialovy vlády prošla změna tehdejšího zákona o státní službě také iniciativy poslanců koalice. Opozici vadí také velké množství nesouvisejících pozměňovacích návrhů. Jedním z nich je například návrh na zrušení dozorčí komise Národní sportovní agentury. Podle Radka Vondráčka nebyla funkční a protok peněz z rozpočtu do agentury podle něj stačí parlament.
17: Dozorčí komise to kontrolovala spíše formálně. Teď už si to nevybavím z hlavy, kolikrát oni se sešli, nesešli. To bylo zkrátka řešení, které se nasvědčilo. Základní kontrolní činnost nebo oprávnění má neustále parlament. Já bych ty věci opravdu vrátil do parlamentu.
1: Podle Kateřiny Stojanové z Pirátů je návrh příkladem právě přílepku, který se zákonem tematicky nesouvisí.
18: Pan ministr pro sport si ho pouze tímto způsobem zhodnotil opět bez jakékoliv odborné debaty a bez vyhodnocení těch dopadů, takže tohle pravděpodobně uvidíme v praxi, ale myslím, že to ukazuje na úroveň té debaty ve chvíli, kdy vy pracujete takhle s přílepky, to znamená s nesouvisející úpravou zákonu.
1: Reagovala místopředsedkyně Pirátské strany Kateřina Stojanová.
2: V 9 hodin 22 a půl minuty se řekneme, co se právě děje. Společnost SpaceX v noci omezila na Ukrajině některé služby družicové sítě Starlink. Narušilo to bojové operace, protože armáda o tom dopředu nevěděla. Uvedl to dnes poradce ukrajinského prezidenta Serhij Bezkresnov. Firma SpaceX miliardáře Ilona Muska se k tomu zatím nevyjádřila. Ve Zlíně se v povolebním vyjednávání spojili ODS společně pro Zlín a Zlín srdcem a Piráti. Trojblok má 12 mandátů v zastupitelstvu s 41 členy. A čínský vývoz v září zrychlil meziroční růst na 36,3% ze srpnových 25%. Obchodní přebytek za celý rok se přiblížil biliony dolarů a je na cestě překonat loňský rekord navzdory rostoucímu napětí s klíčovými obchodními partnery.
1: Dále sledujeme také, jak se po komunálních volbách skládají radniční koalice po celém Česku. Situace je teď napínavá, například v Ostravě. V Moravskoslezské metropoli to sleduje reportérka Marta Pilařová. Dobrý den.
19: Dobrý den. Hnutí ANO se v Ostravě spojilo se starosty pro Ostravu a vyhlásili, že odteď koalici vyjednávají jako dvojblok a hledají k sobě třetího. Vybírají si mezi hnutím Ostravak nebo motoristy. V úterý vyhlásili lídři Richard Vereš z ANO a Aleš Boháč ze starostů pauzu na uklidnění emocí s tím, že jednat znovu začnou v pátek. S koalicí srdcova složené z ODS, lidovců, TOP 09 a nestraníků se už ale potkat nechtějí. Srdcova to ale podle lídra Jana Dohnala z ODS nevzdává a chce zkusit sestavit koalici bez vítězného ANO. Dál jedná s Ostravakem a chce znovu pozvat k jednání i starosty pro Ostravu.
1: Marto, a kde v kraji ještě o vedení měst jednají?
19: Jestli vznikne koalice s hnutím ANO nebo bez něj, se teď řeší i v Novém Jičíně a v Opavě. V Opavě už byl na spadnutí vznik stejné koalice, jako vládla doteď, a to ANO, místní sdružení a zelení. Teď se ale řeší možnost ANO obejít a spojit se s ODS. A záleží to na dvou mandátech zelených. No a zelení hrají velkou roli taky v Novém Jičíně. Tam liberální blok vypověděl memorandum o pokračování dosavadní široké koalice v čele s hnutím ANO a jednají s místním sdružením Náš Nový Jičín, které volby vyhrálo, a zatím je to otevřené.
1: Tolik tedy reportérka Marta Pilařová. Děkujeme, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
1: A z Moravskoslezského kraje se teď přesuneme do Zlínského kraje, kde, jak už jsme slyšeli ve zprávách, se ve Zlíně už domluvili. Vše sleduje reportérka Michaela Kočendová. Dobrý den.
20: Pěkný den. Ve Zlíně je vyjednávání o nové koalici po včerejším večeru prakticky znovu na začátku. Původně předběžně dohodnutá spolupráce vítězného hnutí ANO současného primátora Jiřího Korce z Zlína 21 a ODS už totiž neplatí. Zlín 21, v jehož čele stojí prezident zlínského filmového festivalu Čestmír Vančura, a který skončil ve volbách třetí, totiž včera pozdě večer uvedl, že jednání o této koalici končí a začne se znovu vyjednávat s dalšími subjekty. Zlín 21, který byl v předchozích čtyřech letech hlavní opozicí proti vládnoucímu ANO, se totiž dostal pod výrazný tlak svých voličů. Ti mu vyčítali dohodu s ANO a několik stovek lidí podepsalo výzvu, aby se Zlín 21 vyjednávání s ANO vzdal. O vytvoření koalice bez ANO usilují výrazně posílení starostové a nezávislí. Ti skončili ve volbách těsně druzí a získali 9 mandátů. Právě dnes mají jednat s ODS. Dnes ráno zároveň ODS oznámila, že se spojila s Lidovci a Piráty. Společně mají 12 mandátů a v prohlášení také píší, že budou jednat s relevantními partnery, kteří pro ně jsou Zlín 21 a STAN. ANO je tak v tuto chvíli mimo vyjednávání o vedení radnice.
1: A jak vypadá povolební vyjednávání v dalších městech Zlínského kraje, konkrétně v Uherském Hradišti a ve Vsetíně?
20: V Uherském Hradišti už mají jasno. O složení nové koalice je poměrně překvapivé. Vítězní hradišťáci se totiž dohodli s hnutím ANO a občanskými demokraty a nezávislými osobnostmi, tedy se subjekty, které v uplynulých čtyřech letech z opozice ostře kritizovali. Přesto se všechny tři strany dokázaly dohodnout poměrně rychle a už v pondělí večer podepsali koaliční smlouvu. Novým starostou by se měl stát lídr hradišťáků Michal Dvouletý, který vystřídá dosavadního starostu Stanislava Blahu z ODS. Ten ale ve vedení města zůstane jako místostarosta. Nová koalice bude mít pohodlnou většinu 18 z celkových 27 zastupitelů. Naopak ve Vsetíně se stále vyjednává, tam komunální volby přinesly výraznou porážku dlouholetého starosty Jiřího Čunka z KDU-ČSL. Volby vyhrálo nově vzniklé hnutí VS21, které kandidovalo vůbec poprvé a získalo 10 z 21 mandátů. Vítězné hnutí tak má téměř polovinu zastupitelstva a hledá další partnery pro vytvoření širší koalice. Jeho lídr Martin Metelka chce ve funkci starosty vystřídat právě Jiřího Čunka. Ten už oznámil, že se po volebním neúspěchu nebude ucházet o žádnou funkci ve vedení města. Hnutí VS21 chce jednat se všemi subjekty, které se dostaly do zastupitelstva. Jasněji o složení nové koalice by podle Martina Metelky mohlo být ve středu příštího týdne.
1: Vyjednávání ve Zlínském kraji sleduje Michaela Kočendová. Děkujeme, naslyšenou.
20: Naslyšenou.
2: A jak může dopadnout zúčtování komunálních voleb u velkých stran? To jsme v našem vysílání probírali s politickým reportérem serveru Seznam zprávy Václavem Dolejším, podle kterého muselo vládní hnutí ANO počítat s tím, že nemá úspěch zaručen.
21: Ono to tak bývá, že ta strana, která je zrovna u vlády, tak prostě prohrává nebo neuspěje tolik v těch volbách, které jsou uprostřed toho vládnutí, což jsou často volby komunální, senátní anebo krajské. Je to takové železné pravidlo české politiky, kdy lidé to té vládě nějak spočítají, která třeba nemusí být v tu chvíli buď populární, jako se to stalo Fialově vládě, anebo se těm voličům nezdá, že plní všechny sliby, jako se to teď stává u hnutí ANO. No a pokud je o to zúčtování, jednání, no možná se Andrej Babiš, jak on je zvyklý, jako nekompromisně zbaví některých lidí v některých městech, ale možná taky sám zjišťuje, že prostě už nestačí jenom ta značka ANO a to, že si s tím lidi spojí Andreje Babiše, jeho příznivci, kteří ho mají rádi, že prostě je dobré pro ta města, nebo třeba i do těch senátních okrsků najít opravdové osobnosti, zajímavé tváře, někoho, za kým lidi půjdou, i když tam za závorkou, nebo to, že budeme za závorkou hnutí, ano, bude už trošku méně významné.
2: Důvod k oslavám ale nemá po komunálních volbách ani opoziční ODS, ztratila primátorské křeslo v Praze i Brně. Jak můžou výsledky ovlivnit budoucnost předsedy Martina Kupky? Podle informací Václava Dolejšího by už příští víkend mělo mít vedení ODS výjezdní zasedání, kde by se mělo o další strategii bavit.
21: Tu a tam zazní v ODS, jestli Martin Kupka je tím vhodným lídrem pro ty opoziční časy, kdy možná někteří občanští demokraté čekají jakoby většího takového rafana. A zároveň se budou bavit i o tom, jestli jim funguje ta strategie, tedy ten nekompromisní antibabiš, tedy něco, co teď změnili starostové a lidovci, že trochu ubrali na té rétorice, na té agresivitě, které možná už lidi mají napříč trochu dost, to ukázali ostatně ty volební výsledky. No a pak se také občanští demokraté budou bavit o tom, jestli nějak nezměnit svůj program, který tam je často takové to volání po té staré dobré pravici z 90. let, ale evidentně je to přežité a evidentně je to něco, na co mladší voliče prostě se jim nedaří nachytat. Takže o tom všem bude řeč, ale myslím, že Martin Kupka to nakonec přežije, protože přece jenom neúspěch v komunálních volbách ještě nikdy žádného předsedu žádné politické strany úplně nepovalil.
2: Říká politický reportér serveru Seznam zprávy Václav Dolejší.
1: A my jsme se v Ranním plusu dostali až k kulturní tečce. Bídníci mají další filmovou podobu. Do francouzských kin dnes vstupuje nová adaptace románu Viktora Iga. Nadčasový příběh o vině, odpuštění a druhé šanci má víc než 50 filmových a televizních zpracování po celém světě. Nemluvě o divadelních a rozhlasových adaptacích. Alžběta Havlová z kulturní redakce připomene, čím osudy bývalého trestance Žána Valžána dodnes umělce přitahují.
0: Nádeník Jean Valjean ukradne bochník chleba pro hladové děti své sestry. Za to dostane 5 let galejí. Kvůli opakovaným pokusům o útěk si nakonec odpiká 19. Tak začíná příběh bídníků a vězně s číslem 24601.
3: Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent.
0: Po propuštění se Valjeana ujme biskup Myriel, který mu nabídne jídlo a střechu nad hlavou. Valjean mu přesto ukradne stříbro a uteče. Když ho četníci přivedou zpátky, biskup prohlásí, že mu stříbro daroval a přidá ještě 2 svícny. Biskupova důvěra změní celý Valžánův další život. Druhou šanci, kterou dostal, se snaží splatit pomocí druhým.
22: Nařizují, aby byla propuštěna, a to okamžitě.
0: Viktor Hugo vydal Bídníky v originále Les Misérables už v roce 1862. Vedle Valžána sledujeme osudy svobodné matky Fantiny, její dcery Kozety i Gavroše, chlapce žijícího na pařížských ulicích. Ukazuje, jak chudoba, nespravedlnost ničí lidské životy.
23: Vous ne pouvez pas être Jean Valjean, puisque le vrai Jean Valjean a été arrêté.
0: Proti Valžánovi stojí inspektor Javert, který se bezmezně řídí zákonem. Hlavní hrdina mu ale svou pomocí druhým ukazuje, že bývalý trestanec může být dobrým člověkem a tím otřásá vším, čemu Javert doteď věřil.
23: Jean Valjean is a thief. He attempted to escape 4 times. He must be exposed and punished.
24: Inspector Javert is here to see you.
0: Takový střet láká filmaře znovu a znovu. V roce 1958 dal Valžánovi tvář Jean Gabin. Další cestu k divákům si překvapivě našla hudební verze Bídníků. Francouzský skladatel Claude Michel Chenbert proměnil v roce 1980 Igův román v muzikál. O 5 let později vznikla přepracovaná anglická verze, která odstartovala jeho světový úspěch. Filmaři se mezi tím dál vraceli k románu. V roce 1998 hrál Valžána Liam Neeson, kterému byl v patách Javert Geoffreyho Rushe. A v roce 2012 se na plátno dostal i slavný muzikál. Hugh Jackman jako Valžán, Russell Crowe jako Javert a Anne Hathawayová jako Fantina. Žena, které život postupně vezme práci, důstojnost i naději. Za tuto roli získala Hathawayová Oscara. Český bídníci poprvé zazněli v roce 1992 v Pražském divadle na Vinohradech. Texty přebásnil Zdeněk Borovec. V roce 2003 se muzikál vrátil do Prahy, tentokrát do Goya Music Hall v produkci Františka Janečka. A výraznou kapitolu napsalo i Městské divadlo Brno. Bídníky uvedlo v roce 2009 a Petr Gazdík získal za Žána Valžána cenu Thálie. Letos v lednu se titul na brněnskou scénu vrátil. Nový francouzský film režiséra Freda Cavaillého teď vrací příběh k činohernímu vyprávění. Valžána hraje Vincent Landon. Čeští diváci film uvidí až v lednu příštího roku. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: A příběh Ranního plusu s datem 14.10. je u konce. Za pozornost vám děkuji.
1: Šárka Feniková.
2: A Tomáš Pavlíček, hezký den.
7: Bylo 9:30.
4: Český rozhlas Plus.
7: Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. Je to nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvykle.
5: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40 miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
7: Poslanci by dnes měli mimořádně projednat prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel návrh nové normy vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Zákon by měl podle vlády umožnit rychlejší výměnu úředníků a systém přiblížit zákonníku práce. Prezident i opozice ale oponují, že změna oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Společnost SpaceX omezila na Ukrajině některé služby sítě Starlink. Podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského to narušilo některé bojové operace. Ukrajinská armáda o omezení sítě dopředu nevěděla. Zdroj agentury Reuters v ukrajinské armádě potvrdil, že vojáci zaznamenali výpadky služeb i na frontě. Firma amerického miliardáře Elona Muska se k tomu zatím nevyjádřila. Přesně před 100 lety vyšla první kniha o medvídkovi Pooh od anglického spisovatele A.A. Milna. Britská královská pošta při té příležitosti vydala novou sadu známek. Sběratelské kousky kromě medvídka zobrazují i zbylá zvířátka z příběhu a Krištůvka Robina. Na D4 na trase s Příbrami do Prahy čekejte až půlhodinové zdržení od Řitky ze 14. kilometru. Důvodem je omezení u Jíloviště. Dnes se na Prahu jede pouze protisměrným pásem v jednom pruhu. Od Prahy zdržení nenaberete žádné. Jedete-li do metropole plzeňskou D5, kolonu čekejte za sjezdem na Rudnou zhruba ze 4. kilometru. Na okruh k Ořechu pojedete okolo půl hodiny. A na D1 před Prahou směrem z Brna trvá silnější transitní provoz za Průhonicemi. Kamiony zpomalují na 4. kilometru a pokračují až do Spořilovské. Následně jižní spojkou směrem na Černý most. Dobře dojeďte. A bude zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm nebo přeháňkami. Teď během dopoledne čekáme od západu ustávání srážek a teploty 13 až 18 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Středeční plus.
6: Český rozhlas nabízí i letos duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 20 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 75 Karviná. Ve studiu proto vítám vítězku prvního kola, kandidátku hnutí ANO, dosavadní starostku města Orlová Lenku Břiškovskou. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: A spolu s ní do druhého kola postoupil kandidát hnutí Osobnosti pro kraj, ředitel Slezského divadla v Opavě Petr Kazík. Dobrý den.
9: Dobrý den.
4: Volby 2026, senátní duel.
6: Předesílám, že tento duel předtáčíme v pondělí 12. října odpoledne, což znamená, že nemůžeme reagovat na případné pozdější události a informace. V Karviné letos do Senátu kandidovalo 7 lidí. Jak už jsem říkal, první kolo vyhrála Lenka Břiškovská z hnutí ANO, a to s výrazným náskokem. Měla 33,6% hlasů. Druhý Petr Kazík získal 14,3% hlasů a bylo to jen o necelou stovku hlasů víc než další dva kandidáti z Pirátů a z Občanské demokratické strany. Při tom rozdílu v prvním kole nebojíte se, paní Břiškovská, že někteří vaši voliči mohou brát to druhé kolo jako formalitu, nepřijít a že potom ty hlasy mohou chybět?
8: Tak především bych chtěla poděkovat všem voličům za důvěru, protože získat více než 8 tisíc hlasů, to mě mile překvapilo. Nicméně snažím se všem voličům říct, že tímto nic nekončí. První kolo je za námi a začínáme prostě od nuly, a to je důležité a každý hlas se počítá.
6: Pane Kazíku, vidíte šanci to ve druhém kole otočit, když ten rozdíl byl tak velký? Předpokládáte, že se vám podaří přilákat voliče třeba těch dvou kandidátů, kteří skončili opravdu velmi těsně za vámi?
9: Ano. Přiznám se, že jako zcela nezávislý, bez podporou tedy osobnosti pro kraj, které na Karvinsku nějak nepůsobí, jsem ten výsledek

0: lepší senátor nebo senátorka než váš soupeř nebo soupeřka. Co odpovídáte, paní Břiškovská?
1: Že samozřejmě proti kandidáta nechci hodnotit, to je na voličích a já jim můžu říct to, co jim nabízím já, a to je každodenní praxe ze samosprávy, z vedení města, kdy v praxi se setkávám to, co eventuálně i tomu městu, i regionu chybí, v čem je možnost v tom senátu víceméně pro ten region být nápomocná, a to je, myslím si, že to je to důležité, skloubit tu praxi přímo v tom senátu a vlastně pomoct v legislativě, když to takhle můžu říct.
0: Co na tu otázku, v čem by byl lepším senátorem, odpovídá Petr Kazík?
2: Moje výhoda je asi v mojí největší slabině, to tak bývá. Předtím, že jsem politiku nedělal, byť jsem byl celý život velmi angažovaný, ale prostě ne politicky, tak mám jistou výhodu v tom, že a chci být tím propojovatelem, protože já jsem první krok udělal ten, že jsem navštívil všechny starosty, všechny ne tedy, vynechal jsem
0: Orlovo. Tak teď budeme mít nové starosty.
2: Ale, jasně, ale tehdy já jsem se šel zeptat, jak ten senátor funguje, jak jsou spokojeni. Když ho mám někoho nahradit nebo mám pokračovat něčem, tak v dobrém ať pokračuji a v tom méně šikovném ať to dělám jinak. A zaznělo hlavně od všech, že senátora v podstatě za celých 6 let pořádně neviděli. Což mě překvapilo a považuji to tedy za velmi nešikovné. Ale na druhou stranu rozumím tomu, že ve chvíli, kdy senátor je ctí, řekl bych, barvy své strany, no tak samozřejmě prioritně podporuje věci, které jsou zajímavé pro tu stranu. Já chci zastupovat 9 obcí a chci, abychom podporovali ten region, nikoli v politické zájmy.
0: Oba jste říkali, že chcete podporovat region, tím se dostáváme k vašim záměrům. Kdybyste měli říci v bodech 3 priority, se kterými kandidujete do Senátu, které to jsou, tentokrát začněme panem Kazíkem.
2: Tak zase samozřejmě chci se věnovat tomu, čemu se profesionálně věnuji celý život, což je oblast vzdělávání. Protože jsem byl 20 let akademikem a učil jsem na vysokých školách a učil jsem od 40 let učím. Byl jsem podnikatelem, měl jsem vzdělávací firmu a jsem ředitelem divadla, čili mám dlouholetou manažerskou zkušenost, takže vzdělávání a kultura, to je jasný. A pak tím, že jsem pracoval s lídry, s mnoha firmami, tak mám bohatou zkušenost v této oblasti a tam bych byl schopen pomáhat hledání zdrojů, hledání podnikatelských aktivit pro ten region, protože prostě v celé republice znám desítky, možná stovky manažerů a majitelů firm.
0: 3 priority, které by v horní komoře parlamentu chtěla prosazovat nebo dělat Lenka Břiškovská?
1: Tak je to hlavně budoucnost Karvinska po ukončení těžby, dostupnost zdravotní péče a samozřejmě i bezpečnost, protože to jsou ty oblasti, které nás trápí, jako když to řeknu, samosprávy nejvíce. Můžu říct, že v rámci Svazu měst a obcí Karvinska tak všichni starostové jsou vlastně členy toho takzvaného smoku a můžu říct, že hodně tady tohleto diskutujeme. Já jsem moc ráda, že v rámci smoku je tam i pan senátor Vícha a prakticky velmi často za námi dochází i pan senátor Feber, kterého já právě prakticky tím, že už nechtěl dál pokračovat, tak ho vlastně budu za značku ano, jsem za něho kandidátem. Takže můžu říct, že v rámci smoku opravdu to jsou asi ty největší bolístky, které nás v rámci regionu trápí.
0: Když teď u těch priorit zůstaneme trochu detailněji, paní Břiškovská v prvním bodě na webu, na sociálních sítích, ve sítích píše o tom, co už říkala před chvílí, že skončila těžba a Karvinsko prochází zásadní proměnou, že bývalé důlní areály musí dostat nové využití. Jaké by to využití mělo být?
1: Tak hlavně by mělo přinášet znova dávat práci. Protože víme, že historicky šachty dávaly několika tisícům, ne-li 10 000.
0: Pardon, že do toho skáču. V praxi, co to znamená? Co tedy v těch místech může být?
1: Já myslím, že ať to nejsou jenom montovny. Rozhodně by to měly být, když to řeknu, měli by přijít investoři, kteří by nabídli, když to řeknu, práci od klasické dělnické profese až po střední management, až po ten vrch.

0: vrcholový management, protože to je všechno to, co ty lokality, co ty areály, co ty šachty nabízely i v minulosti, protože na složení, když se podívám na složení občanů celého našeho regionu, tak nejenom inovativní centra, ale opravdu tu práci jako takovou v tom širokém spektru, v tom širokém spektru. Takže já to vidím v praxi sama na Lazích, kde velmi komunikujeme, co se týče města, státu, ministerstva průmyslu, SIRS, Diama a dalších soukromých vlastníků, a můžu říct, že právě tam komunikujeme to, aby prostě ten areál znovu ožil a znovu to Karvinsko, když to řeknu, bylo na výsluní republiky.
1: Pan Kazík jako první prioritu uvedl vzdělávání. Když jsem se díval na váš web a na sociální sítě, tak vy tam máte řadu podbodů. U vzdělávání mimo jiné píšete, že by se měla změnit státní maturita, aby byla jedna zkouška pro ukončení střední školy i přijetí na vysokou. Jak to jako senátor chcete zařídit? To byste univerzitám a vysokým školám přikázal?
2: Tak to vůbec nefunguje. Univerzity, zaplať pán Bůh, jsou zcela samostatné a Karvinská
1: svoboda
2: funguje.
1: Tak jak chcete jako senátor naplnit to, co slibujete?
2: Relativně jednoduše, a ono, já jsem byl u mnoha projektů, které jsme realizovali v rámci kvality vzdělávání, a bohužel životnost ministra školství je rok a půl, a tudíž vždycky se něco vymyslí. Mezi náma nápad Cermatu a státních maturit byl na začátku skvělý a navazovalo to na SCIO, které prostě přišlo vlastně s úplně novým pohledem na to, jak se můžou dělat přijímačky. Zafungovalo to. Většina vysokých škol na to přeskočila. Když jsem byl prorektorem na Ostravské univerzitě, tak jsme přijímali díky SCIO testům studenty. Pak se přišlo na to, že by to měl mít teda přece jenom ne právě.
1: Vznikl Cermat a to bychom tady mohli být hodně dlouho, kdybychom to rekapitulovali. Mě zajímá, když budete tak senátorem, tak jak toho docílí?
2: No, ve chvíli, kdy se naplní ta myšlenka toho projektu, tak jak ten Cermat měl vzniknout, čiže bude jedna zkouška.
1: Ale jak zařídíte, že se naplní ten?
2: Ve chvíli, kdy ta maturita bude kvalitní a ten systém bude kvalitní, já tam dávám příklad.
1: Rozumím, ale jak k tomu přispějete jako senátor?
2: No, tím, že můžu zaprvé se bavit s řediteli škol, ze zástupci vysokých škol, které naštěstí máme vysokou školu zastoupenou i v našem regionu. A samozřejmě komunikovat s ministerstvem školství, a tam já vidím tu možnost toho senátora, protože on v tom senátu z hlediska toho politického života sedí nejdéle. A senátor by mohl být, údajně podle statistiky je životnost senátora 9,5 roku, oproti tomu rok a půl je ten ministr a 4,5 roku je poslanec, takže ten senátor by mohl ty moudré, chytré projekty, a máme jich spoustu, uvádět do života.
1: Kandidátka hnutí ANO Lenka Břiškovská o tom už také mluvila a má to ve svých prioritách, konkrétně v bodu 3, že chce zajistit jasná a vymahatelná pravidla. Píšete, že obce potřebují účinnější možnosti řešit opakované porušování pravidel a situace, kdy sankce ztrácejí svůj účinek. Jak si to představujete?
0: Tak otevřít debatu, právě to jsou zase ty zkušenosti z té obce, otevřít debatu v tom, že když eventuálně někdo pobírá i sociální dávky a dluží státu, ale i městu, protože my můžeme říct, že v rámci města máme opravdu několik desítek milionů dlužníků, a teď se nebavím čistě jenom za bydlení, ale právě za rušení toho veřejného pořádku, a svým způsobem, když ten dotyčný nezaplatí tu pokutu a dostane další sankci, tak už to není sankce, protože mu je to svým způsobem jedno.
1: Pardon, tomu rozumím, ale zajímá mě jako senátorka, co byste s tím udělala?
0: Otevřít debatu o tom, jestli i tady se nedá na širším plénu, samozřejmě, jestli se i tady nedá udělat to, že svým způsobem, tak jak dneska, když někdo neposílá děti do školy, tak se přijde o dávky, tak jestliže někdo porušuje pravidla, tak i tohle by byl ten nástroj, kdy prostě nedostanou dávky.
1: A je to řešení?
0: Já myslím, že
1: nedostane
0: ano.
1: Nedostane se ještě do horší situace, nebude potom třeba alternativou kriminální činnost?
0: Tak víceméně to je přesně na té širší debatě otevřít, jestli je to vůbec možné, ale já si myslím, že vždycky nějaké řešení se dá nalézt a nemusí být příliš složité. Je potřeba si sednout s odborníky, je potřeba si ale otevřít tu debatu vůbec, že opravdu ty města, a když i vidí městská policie, že někdo neřeší a je to hříšník, který je jako kdyby recidiva, tak i oni vlastně ztrácí smysl v té svojí práci a opravdu tohle téma by se právě mělo otevřít, že je to velký problém.
1: Petr Kazík, kandidát Hnutí osobnosti pro kraj, jako prioritu uváděl také kulturu. Když jsem si díval do podbodů, tak mě tam zaujalo, že tam máte podbod Organizace multikulturního mezinárodního festivalu. Kde by byl, s jakým počtem návštěvníků byste počítal?
2: My jsme dokonce připravovali projekt na světový festival v tomhle regionu a to by mohlo být, my jsme na takovém festivalu byli už několikrát s Permoníkem a tam je 15 000 účastníků. Tak a měli jsme ten projekt připravený, jenom jsme nedosehnali podporu, tedy dostatečnou podporu státu. Jednal jsem tenkrát i s ministrem financí a vůbec na to neslyšeli, ale já trochu tady jsem v rozporu, přivést nové investory je sice dobrý nápad, ale to fakt bude tak za 6 let. My můžeme dělat ty věci daleko rychleji, takže jsou tady projekty a už je to vlastně načrtnuto a mohlo by se to velmi rychle realizovat. Konkrétní příklad, šachta Barbora, která už je udělána a měla by být Gabriela, taky doupravena jako kulturní multicentrum s 900 posluchači a Permoník může pozvat z celého světa, koho chce. A všichni za náma přijedou z New Yorku, ze Singapuru, z Jižní Afriky, přijedou rádi, ale nemají kde zpívat. Takže ve chvíli, kdy budeme mít kulturní zázemí, a to může být v těch brownfieldech se to dá vybudovat a peníze na budování
1: Já si
2: program.
1: Toho říkám, je potřeba k tomu, abyste uspořádal něco takového být senátorem? Je to práce pro senátora?
2: Samozřejmě zase senátor může a musí pomoci přinést ty peníze z toho centra, vůbec aktivovat, aby takováhle nabídka byla, byly takové projekty. Že ano.
1: Tak je to myšleno. Posloucháte senátní duel kandidátů ve druhém kole voleb ve volebním obvodu Karviná. Ve studiu jsou Lenka Břiškovská z Hnutí ANO a Petr Kazík z Hnutí osobnosti pro kraj.
3: Volby 2026, senátní duel.
1: Jako člen horní komory parlamentu bude jeden z vás v příštích 6 letech rozhodovat, které zákony projdou, které naopak neprojdou. Já se vás teď zeptám na několik konkrétních věcí, o kterých diskutují současní ministři, poslanci nebo senátoři. Zajímá mě, jak byste se k ním postavili. Začnu ústavním zákonem o celostátním referendu, u kterého nemůže sněmovna přihlasovat senátory. Vláda navrhuje, že referendum bude možné vyhlásit na základě petice alespoň 300 000 lidí nebo návrhu parlamentu, aby výsledek byl závazný, muselo by hlasovat pro vítěznou odpověď alespoň 35% oprávněných voličů. S těmito parametry takovýto návrh byste podpořil, pane Kazíku?
2: Ne, určitě ne. Já jsem hluboký demokrat a myslím si, že zastupitelská...
1: Hluboký demokrat, který nechce referendum?
2: No pozor, referendum už tu bylo a řešilo se speciálním zákonem, čili vstup do NATO, odchod z Evropské unie, samozřejmě tam ať projde referendum, ale na to se dá udělat speciální zákon, ale všechno ostatní by měla, myslím, že na to má Česká republika dostatečně kvalitně udělanou ústavu a systém, který je schopen o těch věcech rozhodovat.
1: Lenka Břiškovská by podpořila s těmito parametry návrh ústavního zákona o celostátním referendu?
0: Nemyslím si, nemám ho úplně načtený, tenhle ten zákon, nicméně já pro referendum jsem, ale s jasnými pravidly. Pokud se mě někdo zeptá, jestli eventuálně referendum o vystoupení třeba z NATO, tak proto nejsem. Myslím si, že nemělo by se týkat právě referendum by se nikdy nemělo týkat například základních práv a svobod, daní, státního rozpočtu. U tady těchto otázek tam třeba proto referendum nejsem. Nicméně vždycky je to na tom, jak je ta otázka položena a pokud budou mít jasná pravidla, proč ne?
1: Měla by se snížit věková hranice trestní odpovědnosti? paní Břiškovská?
0: Umím si představit snížení věkové odpovědnosti, ale ne plošně. Určitě u závažných trestných činů mladistvých, tam si to asi dovedu představit.
1: A na kolik?
0: Já si nemyslím, že bychom se měli bavit o věku. Proč 13, proč 12, proč 11? Myslím si, že pokud by to měl být...
1: Jako nějaký věk musí být stanovený.
0: Určitě, ale je to taky o té debatě právě těch odborníků. Já si právě myslím, že když bychom to udělali plošně, tak si nemyslím, že by to bylo dobré v rámci našich dětí. Nicméně, pokud někdo, a tam by to ti odborníci měli právě posoudit...
1: Rozumím, mohli bychom pokračovat dlouho, kdybychom měli čas, musím vám do toho skočit. Petr Kazík, jak vy se stavíte k debatě o tom, jestli nesnížit věkovou hranici trestní odpovědnosti?
2: Já tady souhlasím v tom, že měli by to definovat odborníci jednoznačně, děti dospívají dříve, takže určitě ta hranice by se snížit mohla. Na jakou úroveň, to by určitě sociologové byli schopni jasně vydefinovat a reagovat na to, že prostě se vyvíjí dneska i mladý člověk trochu rychleji, než to bývalo před lety.
1: Senát letos slaví 30 let své existence. Jenom stručně, je pojistkou, osvědčil se za těch 30 let, pane Kazíku?
2: Já jsem přesvědčen, že určitě ano. Jo, už to, že ústavní změny nemohou proběhnout bez Senátu, to je to nejdůležitější a občas i to vrácení toho zákona může mít efekt.
1: Paní Břiškovská?
0: Určitě ano. Senát vnímám každopádně jako důležitý druhý pohled na zákony.
1: Blížíme se k závěru. Otázka, protože jeden z vás je ředitelem divadla, druhá je starostkou Orlové, což samozřejmě teď vás čeká vyjednávání, ale dopadli jste tak, že součástí toho vyjednávání jste. Pokud budete senátorem na plný úvazek, paní Břiškovská?
0: Já jsem se nikdy netajila tím, že pro mě je důležité město a právě v tom vidím to propojení senát, město, dávat do toho senátu opravdu i tu praxi, tak samozřejmě bych skloubila tyhle ty dvě, jsem jenom člověk, takže v tuto chvíli říkám ano, chci to skloubit, protože přinést právě při tvorbě zákonů tu
1: rozumím,
0: praxi.
1: Skloubit oboje. Pan Kazík?
2: Mám to podobně, já jsem to moc neplánoval v tuhle politickou kariéru, nepřipravoval jsem se na to, přišlo to nečekaně. Myslím si, že první dva roky senátor sbírá zkušenosti, ostatně jako všude. Dva roky, abych dotáhl některé věci v divadle, které jsem začal před 3 lety, by měly stačit a pokud bude ta funkce náročnější, tak samozřejmě pak dát přednost tomu, kde mě bude víc potřeba.
1: Takový byl další senátní duel, a sice duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v senátním obvodu číslo 75 Karviná. Našimi hosty byly Lenka Břiškovská z Hnutí ANO, díky, nashledanou.
0: Také děkuji a nashledanou.
1: A Petr Kazík, kandidát Hnutí osobnosti pro kraj, díky, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Doplním, že k tomuto duelu, stejně jako k ostatním před druhým kolem letošních senátních voleb, se můžete vrátit na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Volby 2026. Senátní duel.
4: Nejvyšší patra americké politiky.
5: This is only the dawn of the golden age of America.
4: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
6: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
7: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová.
8: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
4: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
9: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
7: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
10: Dobré dopoledne, 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Sněmovna rozhodne o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. V Hradci Králové povládne trojkoalice v čele s HDK a TOP 09. Doplnit by je mohla ODS. Rusko opět zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Je středa 14. října. Naladili jste si Plus a zprávy s Ondřejem Látelem. Sněmovna projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
11: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
10: Prezidentovi novela odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. V Hradci Králové povládne nová trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se na spolupráci dohodla s Piráty, Hnutím Stan a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Do pátku má být rozhodnuto o tom, jestli do vlády přiberou i čtvrtou ODS. Ta by k dosavadní většině 20 hlasů v 37 členém zastupitelstvu přinesla další 4 mandáty. Doplňuje dosavadní primátorka Pavlína Springerová z Hradeckého demokratického klubu.
12: ODS přišla se svým návrhem, aby uvolněným náměstkem byl Martin Soukup, potom ještě požadují jednoho radního a my jsme si teďka vzali čas a slíbili jsme kolegům z ODS, že se jim do 2 až 3 dnů ozveme a budeme jednat dál, buď v rámci tedy té tříkoaliční spolupráce, anebo i s ODS.
10: Břeclav povede další 4 roky koalice Hnutí ANO a Mladí a neklidní Břeclav. Obě uskupení po komunálních volbách podepsala koaliční smlouvu a v 27 členem zastupitelstvu budou mít 16 mandátů. Starostou se má stát Martin Marták z Hnutí ANO, který chce navázat na dosavadní práci předchozího vedení města.
13: Určitě se chci zaměřit především na investice do dopravy, školství, parkování, sportu, veřejného prostoru, tak jako to bylo doposud, aby za námi po 4 letech byly vidět konkrétní výsledky.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Rusko druhý večer za sebou útočilo na Kyjev balistickými raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že protivzdušná obrana ani tentokrát nedostala od svých západních partnerů informace o vystřelení 4 raket včas.
14: Večer se Kyjevem opět rozléhaly výbuchy. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociálních sítích napsal, že Rusko zasáhlo 9podlažní bytový dům a sklady v Desňanském obvodu. Proudové drony zaútočily na nákupně zábavní centrum Adrenalin City v Lucku na západě Ukrajiny. Střecha budovy začala hořet, ale nikdo nebyl zraněný, uvedla lucká záchranná služba. Počet zraněných po včerejším útoku na univerzitu v Rivnem dosáhl 30, oznámila státní služba pro mimořádné situace. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
10: A Rusko hlásí sestřel více než 900 dronů, informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Ukrajinská armáda cílila na energetický sektor v Saratovské oblasti, včetně metalurgického závodu a na datacentrum Sberbank. Studentské spolky na Kornilově univerzitě nesmí až do konce školního roku pořádat ve svých domech večírky. Vedení prestižní americké školy tak reaguje na žalobu studentky vystupující pod pseudonymem Jane Doe. Ta tvrdí, že ji před 2 lety na večírku omámilo a znásilnilo několik mužů. Univerzita kvůli případu čelí protestům a kritice, že ženy v kampusu nechrání.
15: Studenti a studentky Kornilovy univerzity protestovali křikem proti způsobu, jakým se slavná univerzita k obvinění z hromadného znásilnění studentky postavila. Obvinění muži tvrzení studentky Jane Doe popírají a brání se žalobě i postihu. Jeden z nich žádá, aby byla z vyšetřování kauzy stažena speciální prokurátorka Letitia Jamesová, kterou dosadila guvernérka státu. Další o Jane Doe tvrdí, že tu noc prý sexuálně zneužila ona jeho. Mezitím se objevily další případy obvinění za sexuálního násilí na amerických univerzitách. Naposledy bylo včera nahlášeno sexuální napadení na Chicagské univerzitě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
10: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při papučovém dni. Právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba taky vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit i finančně, anebo při benefičních akcích po celém Česku. Pro rodiny pečující o nevyléčitelně nemocného blízkého je důležité říci o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michála Čeřovská.
16: Ta rodina moc nemá sama šanci to poznat, k tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje.
10: V pražské Lucerně dnes vystoupí hudební skupina Opět a Radeček. Na klubovém koncertě pokřtí i novou desku.
17: Radečci, jak si hudebníci přezdívají, spoluhrají už od roku 1994. Jejich tvorba se za více než 30 let vyvinula od folku až k modernímu popu. Nemáme to za pár, ale za tři. Vedle největších hitů šumperské kapely zazní v pražské Lucerně některé písně naživo vůbec poprvé. Hostem koncertu bude zpěvačka Aneška Binková. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
10: Tady jsou dopravní informace na Plusu. Na D4 směrem s Příbrami do Prahy už se zdržení před omezením u jíloviště o trochu zkrátilo. Kolona sice stále popojíždí od Řitky ze 14. kilometru, ztratíte v ní už ale maximálně 20 minut. Taky na dálnici D5 z Plzně do Prahy provoz slábne, teď už jen nesouvislá fronta převážně kamionů se posouvá od Rudné ze 6. kilometru na okruh k Ořechu, jedou 20 minut. A na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace výjezdu do obou tunelů, brzdí se za sjezdem na Vestec na 3. kilometru, potom i na výjezdu z Lochkovského tunelu. Dobře dojeďte. Bude zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm nebo přehánkami, později odpoledne může být až polojasno, na teploty 13 až 18 stupňů. To byly zprávy, je s vámi Středeční Plus.
18: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
19: Jemenští povstalci Husijové znovu zaútočili na Saudskou Arábii.
20: Attack on Saudi Arabia's international airport.
21: Husijové údery na Saudskou Arábii odůvodňují saudsko-arabskou podporou jemenské vlády.
22: Íránem podporovaní Husijové vyhrožují, že v útocích budou pokračovat.
23: V oblasti jde o nejkrvavější úder proti spojencům USA od začátku války s Íránem.
24: Okopávači kotníků, nástroj Íránu, jemenští rebelové, povstalci, Husijové. Proč útočí na letiště v saudském Riádu? Jak moc komplikují obchod s ropou? Kde se vzali? A za co bojují? Ptám se Břetislava Turečka, experta na Blízký východ z Metropolitní univerzity. Dnes je středa 14. října. Dobrý den, Břetislave, vítejte u nás ve Vinohradské 12, díky, že jste dorazil.
25: Dobrý den.
24: Dvojice raketových útoků Husijů na několik dní uzavřela saudsko-arabské mezinárodní letiště v Riádu. O víkendu tam zemřelo nejméně 14 lidí, stovky lidí byly zraněny. Své lety do oblasti pozastavují taky některé velké evropské aerolinky. Jak velký zásah pro saudsko-arabskou ekonomiku to je, tyhle ty útoky?
25: Určitě veliký, protože Saudové se snažili v uplynulých letech dohnat, řekněme, takové letecké velmoci, jako byly Emiráty, jako je Katar a tak podobně. Vy jste zmínil evropské nebo západní nějaké aerolinky, ale ono se
24: Lufthansa,
25: to týká i těch, ale ono se to týká i těch asijských, které jsou možná pro Saudskou Arábii ještě důležitější, protože nejenže dopravují pasažéry, ale dopravují i třeba levnou pracovní sílu na saudsko-arabský trh, takové země jako Srí Lanka, Indie a tak podobně. Takže ten zásah je veliký a vy jste zmínil, že ten vzdušní prostor byl uzavřen na několik dní. Ono je
24: to
25: otázka.
24: Letiště.
25: Ano, letiště, ale ty aerolinky některé uzavřely do nadcházejícího víkendu, ale vlastně nikdo neví, co bude nového po novém víkendu. Dá se říci, že za týden od teď bude saudsko-arabský vzdušní prostor bezpečnější.
24: No, to je otázka.
25: To je velká otázka, takže uvidíme, jak dlouho ta krize bude celá trvat.
24: Protože to nejsou jediné útoky, které Husijové v posledních dnech a týdnech provedli. Není to tak dávno, co udeřili i na ten dlouhý ropovod východ
0: pod západ vyvádějící ropu z Perského zálivu do Rudého moře, pak tankery směřují ty nádrže plné ropy do Evropy a tak dále. Atakují Husijové taky ropné rafinerie Saudi Aramco. Jak je možné, že Saudové nejsou schopni tyhle ty útoky jim zamezit, bránit se, protože mají přeci velký zbrojní arzenál i od Spojených států, mají ty rakety TAT, mají Patrioty a stejně Husijové jsou úspěšní.
25: Přesně tak. Já bych řekl, že odpovídat by se dalo dlouho a v mnoha rovinách. Především Husijové mají jakousi ideologii, mají morálku bojovou daleko lepší než Saudská Arábie, která si na mnoho věcí týkající se její vlastní obrany musí vlastně najímat zahraniční síly. To je jedna věc. Druhá věc, znovu opakuje se to pořád jako přes kopírák. Je to jasná tendence podceňovat zdánlivě vizuálně slabšího nepřítele. Já připomenu, že Saudská Arábie začala bojovat v Jemenu v březnu roku 2015 a slibovala tehdy, že Husie porazí během 3 týdnů. V roce 2015 ta země, která nakupuje zbraně za miliardy dolarů ročně od Američanů. Takže na co se teď ptáte, to, co sledujeme, je vlastně jenom poslední epizoda, kdy Husiové do určité míry okopírovali přístup Iránců. Útočíte na nás, fajn, my budeme útočit zpět, ale tak, aby i vás to skutečně bolelo. A už vlastně někdy na začátku října Husijové jasně řekli, varovali ty mezinárodní letecké společnosti, nelétejte do Saudské Arábie, protože tamní letiště jsou pro nás legitimní cíl, a v podstatě kopírovali i to, realita, že Saudská Arábie v uplynulých letech mnohokrát útočila na letiště přímo v Jemenu, kdy měla za cíl prostě nějakým způsobem omezit možnosti Husijů zasáhnout území, která Husijové měli pod kontrolou nebo mají pořád.
0: Bojuje se taky o klíčový průliv Bab el-Mandab, kterým směřují tankery, když nejde ropa zrovna přes ten velký ropovod, tak kterým tankery směřují do Rudého moře. Jemenské vládní jednotky po značné ofenzivě v oblasti před pár dny oznámily, že tu cestu do Rudého moře už kontrolují oni. Ale s tím zase Husijové nesouhlasí. Jak velké, jak silné, jak krvavé boje se o ten průliv vedou?
25: No já připomenu, je to vlastně měsíc a pár dní, kdy Husijové zcela překvapivě obsadili toto pobřeží, obsadili i několik ostrovů přímo v té úžině Bab el-Mandab. A vlastně poté, co Írán do velké míry pořád kontroluje Hormuzský průliv, který uzavírá cestu do Perského zálivu, tak teď se ukázalo, že vojenská síla napojená na Írán nebo do určité míry koordinovaná s Íránem, má možnost uzavřít další strategickou vodní cestu na Blízkém východě, a to je přístup do Rudého moře, potažmo do Suezského průplavu. Z toho byli všichni v šoku a vlastně po 2 týdnech, řekněme z kraje minulého týdne, přišla teprve nějaká protiofenzíva, o které vy mluvíte, to znamená, že ty jemenské vládní nebo provládní síly, aktuálně provládní, kdo ví, komu budou lojální za měsíc, tak vlastně s leteckou podporou Saudské Arábie tvrdí, že vytlačují zase Husie z těchto strategických oblastí. A jak vlastně sám říkáte, my nevíme, jak je to doopravdy, a i kdybychom to věděli, tak nemáme jistotu, že to tak bude za týden.
1: Kritická situace zůstává u vnitrozemského města Taiz, které se snaží Husijové dobít.
2: Během jediného dne provedly naše ozbrojené síly 4 operace s pomocí všemohoucího Alláha.
0: Husijové ovládají poměrně velkou část severozápadního Jemenu. Kde se tam vzali?
25: Já především, když se podíváme na mapu, ona je zavádějící. Oni ovládají, řekněme, čtvrtinu, třetinu území Jemenu, ale žije tam asi 3/4 populace jemenské. Oni neovládají tu liduprázdnou téměř poušť na východě země například.
0: Směrem k Ománu potom.
25: Přesně tak. A toto území, no kde se vzali? Prostě je to etnicko-náboženská skupina, jsou to kmeny různé, které po stovky let obývají severozápad Jemenu a v rámci velice roztříštěné, já třeba svým studentům ukazuji kmenovou mapu Jemenu, to jsou desítky různých barviček, ostrůvků, různých jemenských kmenů, které se potom spojují do kmenových svazů, federací a tak dále. To v tom také hraje roli a prostě některé vyznávají šíitské náboženství, některé vyznávají sunnické, to je jedno. jedna rovina, druhá věc je ta etnicita a třetí věc je rovina politická, to znamená přístup a podíl na moci. A Husiové zkrátka, můžeme říci, že šíité vždy bývali menšinou na Blízkém východě a vždy byli jakousi odbojnou disidentskou povstaleckou, řekněme, entitou v různých částech regionu. Nejinak tomu bylo v Jemenu a zkrátka, když někdy před 12 lety v roce 2014 usoudili, že jejich podíl na moci neodpovídá jejich zastoupení v populaci, tak obsadili hlavní město Sanaa a tím vlastně začala tato nová krize, o které teď hodně mluvíme, protože se stala součástí geopolitického souboje. Za Husie se v podstatě postavil Írán, zatímco Saudská Arábie se postavila za tu svrženou jemenskou vládu, poskytla jí útočiště a tak dále.
0: Tehdy se jemenská vláda, kterou podporuje Saudská Arábie i Spojené státy americké, stáhla do toho přístavu Aden na jihu země a když mluvíte o těch událostech před 14 lety, tak oni navazovali tenkrát na arabské jaro, které bylo v roce 2011 a tehdy bylo velké zemětřesení v mnoha státech v severní Africe na Blízkém východě.
25: Přesně tak a víte, to bychom opravdu, kdybychom to všechno měli rozebírat, já třeba zmíním, arabské jaro svrhlo prezidenta Sáliha v Jemenu. Jenže prezident Sálih se v jednu chvíli přidal k Husijům a bojoval sám proti centrální jemenské vládě, takže to je opravdu nesmírně spletité a opravdu tam neplatí takové to naše dělení dobří naši, zlí na druhé straně, protože ta lojalita se mění. Třeba ta součást proti husijovské, řekněme, aliance ještě nedávno podporovala, najednou se obnovilo jihojemenské povstalecké hnutí separatistické. Naši posluchači mnozí vědí, že existoval před desítkami let jižní a severní Jemen a ono to tam pořád doutná. Další rovina těch konfliktů uvnitř Jemenu, o kterých se můžeme bavit.
0: To znamená Husiové jako takový, začal jste tu historii, tu stručnou od roku 2014 dál, předtím, když existovali, protože mluví se o nich od počátku 90. let zejména, byli už tehdy jako radikální bojovníci, už tehdy je považovali mnohé státy světa za teroristy jako dnes?
25: Nebyli o nic radikálnější než mnohé jiné skupiny v Jemenu. Vždyť tam máme do dneška buňky Islámského státu, Al-Káidy, máme tam různé kmenové milice a Husiové prostě dostali nálepku teroristů, která mimochodem zdaleka není univerzální a platná všude. Prostě protože začali bojovat proti zájmům, řekněme, Izraele, Spojených států a jejich spojenců v regionu. No. To je všechno.
0: No, oni to mají ve sloganu. Ne? Ten slogan zní smrt Izraeli, smrt Americe, ale to je, vítězství islámu.
25: To je jejich aktuální prostě mobilizační slogan, který před 20 lety bez pochyby neměli. V tuto chvíli se stali součástí této geopolitické hry a kdyby stejnými zbraněmi, stejnými postupy bojovali za jemenskou vládu, tak bychom jim říkali nějaká státotvorná povstalecká milice. Neliší se příliš od těch, kteří jsou třeba v jižním Jemenu, jak jsem zmínil.
0: Za co bojují? Co je jejich cíl vlastně?
25: Já si myslím, že v poslední době se můžeme říci namlsali, teďka to trošku zvulgarizuji, vidinou, že to budou jednou oni, kdo bude uznán jako legitimní jemenská vláda. To znamená, oni se ukázali, vidíme to, čelí obrovské vojenské přesile a mají prostě, myslím si, ambici ukázat, my jsme ti, kteří mohou Jemen ovládat. Nebojovalo se pořád, byly i různé pokusy o politické řešení, o dohodu, ale ty z různých důvodů čas od času prostě zkrachovaly. A to je, myslím si, podstata jejich snažení v tuto chvíli.
0: Takže chtějí zlikvidovat tu uznávanou jemenskou vládu a chtějí vládnout Jemen.
25: Uznávaná jemenská vláda je uznávaná kým? Ano, má pořád mezinárodní uznání, tak. Ale jak vidíme, to jsou věci, které se prostě postupem doby velice rychle mohou měnit. Podívejme se na Afghánistán. Kdo uznává hnutí Talibán? Nikdo a přesto reálně je to afgánská vláda. Takže něco podobného do určité míry vidíme třeba v Jemenu.
0: Jak zásadní je napojení Husijů na Teherán, na Irán?
25: Irán je používá ke svým geopolitickým cílům. Tak jako Izraelci používají své milice, dneska se odvolávají na drůzy, na křesťany v Libanonu, na utlačované menšiny tam či onde. Podobně mají Kurdy třeba používají ke své geopolitické hře. Podobně to dělají Spojené státy, Saudská Arábie, dělá to i Irán. A Husijové v podstatě v tuto chvíli jsou pro ně dobrým nástrojem, jak okopávat kotníky té protiíránské alianci v regionu. Ve chvíli, kdy se dohodnou Iránci s Američany, tak iránská podpora Husijům v Jemenu může velice klidně rychle skončit. Aha. Když se Iránci a Saudové v roce 2023 dohodli na obnovení vztahů, na uklidnění vzájemné krize a to za patronátu Číňanů, tak vlastně se ukázalo, že i ta jemenská válka může být uložena k ledu. Začalo se jednat o mírovém řešení konfliktu a válka vlastně celé to vyústilo v příměří. Hmm. My se teď bavíme o nové válce, která přišla vlastně jako součást. Husijové se nejprve mobilizovali poté, co Hamas napadl Izrael a začala tato válka a v posledním
0: začali
25: roce...
0: Začali raketově ostřelovat Izrael a začali se zapojovat vlastně do těch bojů.
25: Přesně tak, jakože se solidarizují s Palestinci a teďka naprosto aktuálně a ta nejvyhrocenější forma, kterou vidíme, to je vlastně součást toho, že Írán byl napaden Izraelem a Spojenými státy a samozřejmě logicky Iránci mobilizovali, co mají v rukávu oni.
0: No a jak silné to napojení je? Skutečně to je tak, že třeba Iránci dovážejí zbraně Husijům, že cvičí jejich bojovníky?
25: Určitě se toto nedá vyloučit, spíše záleží na množství. Mluví se třeba o tom, že Husie cvičil libanonský Hizbalah. Když začala...
0: To je ta osa odporu vlastně, že jo? Irán,
25: Hizbalah, Husijové. Teď je silně zdecimovaný, o tom není sporu, ale přeci jenom jeho bojové zkušenosti Hizbaláhu byly enormní ve srovnání s mnoha jinými skupinami v regionu, takže Íránci už nemuseli přímo cvičit jemenské bojovníky a obsluhu zbraní a tak dále, mohli si na to najmout v podstatě nebo vyslat nebo delegovat tuto práci k libanonskému Hizbaláhu. Takže tam není nutné, aby Íránci dováželi ve velkém zbraně.
0: Mluví se o překladišti zbraní třeba v přístavu Hudajda, že jo, na západě země. Já jsem o těch zbraních mluvil z toho důvodu, že já nevím, jestli jste to zaznamenala, mě pobavilo docela to, co jsem četl ve Financial Times, že Husijové využívají umělou inteligenci Anthropic, Claude, ten model, k vývoji balistických střel. Nicméně podle americké společnosti se jim to úplně nedaří, což poznali podle promptu, kdy Husijové psali do toho chatu, nám se to nedaří, jak to zlepšit. Což mi přišlo docela zajímavé, že jsou jako nápadní.
25: Já jsem to zachytil, no jasně, to jsou takové atraktivní články pro západní publikum, o tom nepochybuji, že se něco takového může dít, ale určitě na tom to celé nestojí. Věc, která Jemenu rozhodně nechybí, jsou zbraně. V podstatě si vůbec nemyslím, že je potřeba je tam nějakým způsobem dovážet. Já už jsem zmínil Sálih, bývalý prezident, když se přidal k Husijům, to není jenom on jeden člověk, to jsou celé jeho milice, to jsou celé ozbrojené složky, které prostě mění aliance a samozřejmě nepřecházejí jenom bojovníci, ale přecházejí i prostě jejich arzenály. To tak je v Jemenu a vždycky bylo.
0: Právě kvůli tomu množství zbraní, které je Husijů, tak z toho důvodu jemenská vláda i Saudská Arábie, ta koalice vedená Saudskou Arábií a do toho obranného paktu teď nově spadá třeba Pákistán, Turecko, na pomoc přišla Francie, Británie, Saudské Arábie, tak z toho důvodu nejsou schopné tyto země Husije porazit? Protože ta válka je silně asymetrická.
25: No je, a důvodů, proč nejsou schopni je porazit, je celá řada. Především bych nepřeceňoval tu dohodu z Mekky, kdy Saudská Arábie uzavřela nějaký obranný pakt s Pákistánem a s Tureckem.
0: Letos, je to pár týdnů.
25: Ano, bylo to v srpnu a ty země ale jasně říkají, že se nezapojí do války proti Husijům, že maximum, které ten pakt nebo ta dohoda je zavazuje, je obrana Saudské Arábie, to znamená obraná výzbroj, instruktoři, obrané jednotky, nikoliv útok a likvidace Husijů v Jemenu. Na to si dávají pozor. Další věc, proč Spojené státy se do toho nezapojí? O tom se teď hodně mluví, no, protože by to v podstatě bylo otevření nové fronty. Vždyť vidíme, Američané rozpoutali s Izraelem válku proti Íránu a teďka sklízí na celém světě téma vaší poslední Vinohradské, to znamená, že najednou musí nakupovat, nebo Trump se dohodl s Ruskem, že bude nakupovat ropu. Proč? No, protože není ropa z Blízkého východu. Takže toto vytloukání klínu klínem za této situace ještě rozjet novou válku v Jemenu, kdy slyšíme ty pohrůžky a varování, prostě Husijové řekli, zaútočí na nás Američané, vy nevíte, co přijde, jak budeme útočit my zpátky. Hmm. Mluví se o narušování datových kabelů v Hormuzském průlivu a tak dále. To jsou věci, které my si neumíme představit. A ve všech těchto věcech platí jedna důležitá věc. Husijové mají daleko méně co ztratit než Američané a jejich západní spojenci, kteří pronášejí bojovné projevy na různých pódiích západních think tanků a podobně.
0: Mluvíte o tom, že Amerika rozpoutala s Izraelem tu válku proti Iránu, což je bez pochyby pravda, nutno k tomu dodat, že ta historie těch vztahů mezi těmi zeměmi je mnohem složitější a tam je zase ta podpora toho Hizbaláhu váhu od Iránu, podpora Hamásu, všechno se to velmi vyhrotilo po těch teroristických útocích Hamásu 7. října.
25: Ale těmi to také nezačalo, ale to také
0: víme. No tak to samozřejmě víme, že ta historie je mnohem složitější. No já se ptám na to, proč jemenská vláda a Saudská Arábie, celá ta koalice není schopná Husie porazit i z toho důvodu, že za pár týdnů má v Saudské Arábii konat prestižní Davos v poušti, velká konference Future Investment Initiative, na které Saudům velmi záleží, mají přijet hosté z celého světa. A teď jsou asi poměrně silné obavy o bezpečnost těch hostů, když v Riádu je zavřené letiště. Není to jediné letiště, na které Husiové zaútočili.
25: Přesně tak, minulý týden útočili i na další jiná v regionech, ano.
0: No, tak vy byste se taky bál o bezpečnost Saudské Arábie teď?
25: Víte, co tady vůbec nejde o bezpečnost? Tady jde o to, kde jestli prostě Husiové řeknou, my budeme dál střílet na letiště v Saudské Arábii, tak Saudové třeba mohou ujišťovat, všechno je bezpečí, všechno už je v pořádku, v sobotu jsme to všechno napravili, ale vy jako ředitel nějaké letecké společnosti evropské pošlete tam letadlo s 200, 300 lidí.
0: To
25: je otázka. Takže ona ta hrozba vůbec nemusí být reálná. Ono stačí prostě jenom nějaké riziko, že se něco takového může stát. A já znovu říkám, myslím, že to bylo 5. října, Husiové řekli, vaše saudsko-arabská letiště jsou pro nás legitimním terčem. My můžeme dneska spekulovat o tom, jestli to je nebo není válečný zločin, zda a nakolik ta letiště byla využívána i třeba k vojenským aktivitám.
0: No, trefili civilní terminál číslo 3 na tom riádském letišti.
25: Přesně
0: tam
25: tak,
0: zahynuli normálně
25: přesně
0: turisté.
25: Tak, ale když Saudové útočili na letiště v Saná, tak také říkali, útočíme na teroristy a také zasahovali přeci civilní struktury v zemi, pozabíjeli 10 000 lidí Saudové, civilistů v Jemenu, jo, a také říkali, že je to namířené proti bojovníkům. Takže my víme, jak to bývá v každé válce složité, a i kdyby se nakrásně řeklo, že útok na letiště krále Chálida byl válečný zločin, tak je to úplně jedno, prostě ta hrozba trvá dál a to je na tom to nejpodstatnější, ne jak to budeme definovat.
0: Íránský ministr zahraničí teď nabídl, že Teherán zprostředkuje diplomatická jednání mezi Saudy a Husí. Je něco takového reálné, na co by třeba Saudská Arábie přistoupila?
25: Je to reálné. Je reálné, že Írán uklidní Husie výměnou za nějaké protislužby, řekněme nějaké protinabídky, politické zisky pro Husie v Jemenu, politické zisky pro Íránce v Hormuzském průlivu. To je všechno právě nesmírně propletené. A vracíme se znovu k té válce, která nezačala, vy teda řeknete 28. února, tím, že Izrael a Američané napadli Írán, ale je to vyhrocení té krize bezesporu a vidíme, že především Američané nejsou schopni ukončit tuto válku a Írán toho využívá ve všech možných ohledech, se kterými nikdo nepočítal, včetně třeba podpory a ponoukání Husijů a teď vlastně jejich jménem. Teherán říká v podstatě, že bude jednat se Saudskou Arábií. Znovu se dostává, snaží se dostat do centra dění teheránský režim.
0: No tak tady na tom i vidíme, nakolik je ta husijská klika prodlouženou rukou právě teheránského íránského režimu.
25: To je otázka. Víte co, má to další rovinu. Teďka třeba jsme se mohli dočíst v izraelských novinách, že se nabízejí Izraelci, že pomůžou Saudské Arábii v boji proti Husijům. A otázka je, přijme to Saudská Arábie, když proti službou by mělo být, že Saudská Arábie uzná Izrael. Přistoupí Saudská Arábie na to, že si najme židovské vojáky, aby bombardovali muslimy v Jemenu? To jsou všechno otevřené věci. Uvidíme, jak to celé dopadne.
0: Dobrá, díky, že jste přišel a udělal v tom pro tentokrát jasno.
25: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska spolu se mnou Břetislav Tureček, expert na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha a taky bývalý blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu. Řešili jsme útoky Husijů na saudské letiště v Riádu, taky napojení na Irán, komplikace ve světovém obchodě s ropou a tak dále a tak dále. Tuhle epizodu jsme chtěli udělat už delší dobu, ale odsouvali jsme ji kvůli komunálním a senátním volbám. Ještě nějaké takové díly máme v záloze, takže se k ním postupně dostaneme. Nicméně mluvit budeme v nadcházejících dnech i o druhém kole hlasování do Senátu, to je jasné. Vybrali jsme pár zajímavých duelů, které stojí za to sledovat a brzy vám o nich něco řekneme. Naslyšenou zítra.
4: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně,
5: vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu.
10: Je 10:30.
5: Český rozhlas Plus.
10: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Vadí jim příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Goláň z ODS. Sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Podle vládní koalice by změna měla urychlit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice naopak varuje před slabší ochranou úředníků před politickým vlivem. Ukrajinské drony zasáhly největší datové centrum ruské Sberbank v Saratovské oblasti. Provoz to podle náměstka ředitele závodu nenarušilo. Ruská protizdušná obrana hlásí sestřel více než 900 dronů. Rakety a drony v noci mířily i z Ruska na Ukrajinu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odlétá na pracovní cestu do Bruselu. Zítra a pozítří se tam zúčastní jednání Evropské rady. Ta bude řešit posílení unijní konkurenceschopnosti, evropskou bezpečnost anebo opatření na zmírnění dopadů vysokých cen energií. Spolek Kašpar dnes v pražské klubovně v Jindřišské uvede premiéru Temné grotesky Brácha. Dramatický debut spisovatelů Igora Malijevského a Karla Kuny sleduje rodinu, do jejíž domácnosti vstoupí podivný cizinec. Inscenaci režíruje Barbora Mašková, v obsazení jsou například Petr Halíček, Jitka Nerudová anebo Marek Pospíchal. Máme taky čerstvou dopravu 2 minuty po 10:30 na Plusu. Na D4 s Příbrami do Prahy popojíždí kolona před omezením u Jíloviště. Zpomalíte na 13. kilometru, zdržíte se asi 15 minut. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se zdržení naopak opět prodloužilo. Fronta hlavně kamionů začíná už za Loděnicí na 9. kilometru. Nesouvisle pokračuje až na okruh za Ořech. Na pražském okruhu směrem k D1, z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do tunelů. Nákladní soupravy brzdí u Jesenice, osobní auta až u sjezdu na Vestec na 3. kilometru. Přímo v Praze Kbelská ulice před omezením směrem k D8 zůstává hodně zaplněná. Jako to Hloubětína, tak i trasa od Černého mostu do Novopatské ulice. Předtím i východní část okruhu od nájezdu z Hradecké D11. Před omezením na Ohradě v Praze přetrvává dlouhé zdržení v Hartigově do centra. Od Vápenky čekejte až 20 minut navíc. Podobné zdržení naberete v ulici Jana Želivského z úrovně Hřbitovů. A v Českobrodské před Jarovem se stále brzdí u odbočky na Malešice. Provoz vázne kvůli omezení ve spojovací ulici. Na uvedené trase čekejte 15 až 20 minut navíc. A dobře dojeďte. Dnes bude zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm anebo přeháňkami. Teď během dopoledne čekáme od západu ustávání srážek. Odpoledne postupně místy až polojasno. Teploty dnes přes den 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 8. Na Šumavě naměří až 12 stupňů a vát má mírný západní, postupně až severozápadní vítr. To byly zprávy a tady už je Osobnost Plus.
6: Skoro všichni pláčou. ANO, když zjistilo, že nejvíc hlasů ještě nemusí znamenat vítězství. ODS, když vidí, že její někdejší bašty už nejsou nedobytné. Nebo Piráti, když zjistili, že sen o návratu do primátorského křesla v Praze byl velkou utopií. Komunální volby skončily, ale skutečný boj o moc. teprve teď vrcholí. Kdo nakonec ovládne velká města a co povolební vyjednávání prozrazují o stavu české politiky? Osobnost Plus je tu a Bohumil Pečinka, spoluautor podcastu Keci a politika, taky. Vítejte, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
8: Osobnost Plus.
6: Ještě pořád to někoho překvapuje, že mít nejvíc hlasů nemusí znamenat vítězství na těch radnicích. Nepřekvapuje vás to, že to tolik lidí překvapuje, včetně politiků?
7: I přece v poslanecké sněmovně rozhoduje, kdo vytvoří tu většinu. To je první věc. To, že je ještě druhé kolo voleb, tedy to sestavování, to tady víme už od roku 90, kdy byly první komunální volby. Tam jde o to, že by se mělo respektovat právo vítěze, pokud ten vítěz zvítězí nějakým výrazným rozdílem. Například o třetinu má víc než ten druhý v pořadí, tak tam je to výrazný. Kdyby totiž platilo tady to, co říkáte, tak tam vždycky je nějaká část toho politického spektra je někdy sjednocená, jak to bylo například v minulosti pod hlavičkou ČSSD, napravo zase pod ODS, a jsou zase doby, kdy je jedna část toho politického světa roztříštěna a naopak ta druhá sjednocená. Teď je situace taková, že tu jednu část toho politického spektra sjednotilo hnutí ANO a ta druhá je roztříštěná. Takže říkat, že z toho automaticky vlastně vyplývá, že by ANO mělo vládnout všude, kde třeba zvítězilo jenom o jeden mandát, napadá mě teď rozdíl mezi prvním a druhým v Opavě byl jeden mandát a teď tam budou vlastně rozhodovat Zelená pro Opavu, což je malé uskupení s dvěma mandáty. Takže jenom chci říct, že vždycky se to musí posuzovat v nějaké perspektivě. Nebo další příklad vám řeknu. Jablonec, kde sice zvítězilo hnutí ANO, ale bude v opozici, protože v minulém volebním období se po několika měsících v čele města tak strapnilo svou nevýkonností a nefunkčností. Všechny strany řekly, že raději utvoří jako koalici širší než toto.
6: Ale můžu. Totiž možná bychom se všichni měli, včetně politiků, sjednotit na tom, co znamená slovo vítězství. Slovo vítězství přece neznamená získat nejvíc hlasů. V tomhle případě. Slovo vítězství znamená usednout ve vedení radnice a to dané velké město doopravdy řídit. Čili,
7: to jo, ale ten vítěz voleb by měl být opravdu respektován, pokud zvítězí opravdu silně a rozhodně, protože to je taky hlas určité části voličů.
6: Ne, bez pochyby, ale proč neříkáme, tenhle získal nejvíc hlasů a po tom druhém kole jednání říct, ale tenhle zvítězil v těch volbách. Rozumíte mi? Ten, kdo to řídí fakticky.
7: No, jasně, určitě. Na druhou stranu je strašně důležité taky neskreslovat to rozložení těch voličských hlasů. A kdyby někdo měl 40% a všichni by šli proti němu, tak to bych viděl jako velké zkreslení.
6: Ale i to je zákonný postup.
7: Je to zákonné, ale vyvolává to takovou pachuť v těch voličích a o ty jde, protože smyslem těch voleb je, aby tam získali ti lidé důvěru v to, že ten jejich hlas má váhu. Já nemám rád takovou tu tezi kritiku demokracie, že kdyby volby měli za něco stály, nebo volby měly nějaký smysl a význam, tak by je ve skutečnosti dávno zrušili. Ale tady se ukazuje, že fantasticky na těch volbách je, že vidíte, že řada velkých měst měla už memoranda většinou s hnutím ANO dopředu připravená, že s nima budou vládnout a najednou je šokovali jejich voliči, kteří rozhodli jinak a v řadě měst od těch, napadá mě Pardubice, ale i další města, Nový Jičín, od těch memorand ustupují a říkají, voliči chtěli změnu, my to cítíme a my se tomu přizpůsobíme.
6: Já teď nechci v dnešní osobnosti plus řešit jednotlivá města.
7: No ty ilustrují, ale tu obecnou tezi.
6: Já jsem ještě nedořekla otázku. A mě zajímají prostě nějaké, zda existují nějaké viditelné trendy při tom jednání, při těch jednáních, při těch už obsazení, už hotových dohod, kterých pár je.
7: Určitě.
6: Vidíte tam něco, co nám unikalo?
7: To je to, o čem mluvím, že v řadě měst byly předpřipravena memoranda o spolupráci, často se podepisovala ještě než byly sečteny výsledky těch voleb, jo, což působilo úplně děsivě a ano, ilustrovalo to tu tezi, že vlastně výsledek voleb není podstatný, podstatný je, jak se my předem domluvíme.
6: A kdo podepisuje? Jenom mi řekněte, kterých partají se to týká?
7: To ale to není kterých partají, no, kterých měst, jo?
6: Tak kterých měst?
7: Protože, no já nevím, Pardubice mě napadají, typický příklad. No a oni od toho pak ustoupili, stejně jako od toho ustoupili, jak jsem říkal, v tom Novém Jičíně a v dalších městech. Prostě byla tady, nikdo si nedovedl představit, že by výsledek voleb, a to jsem mluvil minulý týden, jsme byli na Moravě, mluvil jsem s desítkami lidí, nikdo si nedokázal představit jinou situaci, než že hnutí ANO potvrdí svou dominanci i na té komunální úrovni. A najednou oni vidí, že hnutí ANO, část voličů nepřišla a naopak byl namotivovaný ten druhý voličský svět. Ty volby prostě dopadly jinak, než lidé čekali a než čekali i dnešní vlastně strany té dnešní opozice. A najednou oni se s tím často nedokázali vlastně vyrovnat.

0: Absolutně pozitivní je, že to přihlíží k výsledkům voleb.
1: No.
0: Negativní je, že porcují medvěda ještě předtím, než byl uloven.
1: Je možné, či pravděpodobné, že by vedení jednotlivých větších partají mělo nějakou by kompaktní politiku směrem k tomu, s kým uzavírat koalice a s kým ne. Jinými slovy, kdo je fuj a kdo je nefuj.
0: Já jsem, jak říkám, naposled minulý týden jsem se sešel s řadou lidí i z té, jak říkáte, dnešní jako na vládní opozice a nikdo nedoufal v tento volební výsledek. To říkám jako s plnou vážností. Takže oni byli připraveni mentálně na to, že budou maximálně juniorním, až na výjimky v některých městech jako Prahu, ale že budou juniorním partnerem v nějaké koalici s hnutím ANO. A teď ti voliči jim vystavili úplně jiný účet.
1: Ne, dali tohle, jasně, ale pardon.
0: Tak co tohle, chcete? Tohle teď nevím, trošku.
1: Ne, já to upřesním možná. Ten dotaz. Mně jde o to, jestli vedení těch partají nějakým způsobem řeklo do velkých měst, například moment.
0: No neřeklo, protože si mysleli, že prohrají ty volby.
1: No jasně, ale
0: oni měli porážku v hlavě ještě minulý týden.
1: Jasně, ale teď už je snad zřejmé, že situace je jiná. Takže se ptám, máte pocit, že v tuhle chvíli, kdy ta jednání vrcholí...
0: Že se žaví, žaví v telefony z centra.
1: Ano,
0: já si myslím,
1: ano.
0: Že určitě, ale často... Na ně nemají dostatečné páky, protože není jasné, kdo je kdo. Typickým případem třetí největší město Ostrava, kde je paradoxní situace, že tam vznikla starostové pro Ostravu, ale tam není jisté, jestli jsou to STAN nebo ne. Oni mají teda i čo STAN, mají tu franšízu, ale ti lidé říkají, že vlastně se STANem a s Rakušanem nemají nic společného. A paradox je, že vynesli voliči v protestu nahoru, v protestu proti hnutí ANO a oni teď vlastně vytváří s hnutím ANO, které tam výrazně oslabilo, tak vytváří koalici, což je nemilé tomu hnutí STAN, což chápu. Podobně se to stalo v Kroměříži, ovšem tam v tom gardu zase byla TOP 09 a lidovci, kteří podporují tam takovéto rodinné vedení v čele s Radkem Vondráčkem, respektive on to tam jenom řídí a vlastně pomáhají dosazovat do vedení hnutí ANO. Takže ANO, telefony se žáví, oni ví, co by měli dělat, ale často na ně nemají dostatečné páky.
1: Jasně, a když říkáte, oni ví, co by měli dělat,
0: a
1: tak víme to, pardon,
0: často
1: víme
0: je to na sebrání licence, abych to
1: ale,
0: tak řekl.
1: Jasně, ale víme hnutím. To my, co mají dělat. Ne, rozumíte, jestli my tenhle ten, oni vědí, co mají dělat. A teď se vás zeptám, a co to je?
0: Obecně. Tady se hrálo o 61 tisíc zastupitelských mandátů a 81% získali různí nezávislí, kteří nemají vazby na centrální hnutí. Čili 81% jde mimo ty strany. Takže my se bavíme o 19%, tudíž se bavíme o, dejme tomu, největších městech, řekněme, okresních, kterých je asi 80.
1: No a jsou tam...
0: Takže bavíme se o nějaké dvourychlostní politice a my se bavíme o tom, u té části té politiky jenom.
1: Mě by zajímalo, protože vy léta, dekády, abych ano. byla úplně férová, sledujete ODSku, jo. ODS získala výsledek takový, jako řekněme, neslaný, nemastný. Žádné velké vítězství se nekonalo, ani se nečekalo. A já se vás ptám, jestli tyhle volby komunální, které právě skončily, ale nakonec i první kolo senátních, tak jestli... Říkají něco o tom, v jaké je kondici ODS?
0: No, analyticky viděno, ta strana měla nejparadoxnější volební výsledek, protože se tam dramaticky, jak to v minulosti vůbec nebylo, rozevřely nůžky mezi některými městy. Čili tam, kde byla ODS dobrá, Praha 9, Jihlava, Kutná Hora a tak dále, Blansko, tak získali přes 40%, čili šli nahoru. Tam, kde ale byla průměrná nebo lehce špatná, tak výsledek je ještě horší. Takže Liberec Kopřivnice se nedostali vůbec do zastupitelstva. Takže ten výsledek té strany je absolutně jako paradoxní a musí si to vyhodnotit protože ta ODS se jim vlastně v

0: tomto smyslu rozpadá na taky dvourychlostní ODS.
1: Možná nejen v tomto smyslu.
0: Jo, ano, no to určitě.
1: No a mě by zajímalo, jestli ta ODSka vašima očima
0: ano.
1: Je dnes prostě silnější, slabší nebo na stejné úrovni, jako byla před půl rokem třeba.
0: No tak ona je dlouhodobě v útlumu, jo. Celé vlastně za tu éru Petra Fialy odešlo 40% členů, tak to jako není, nehovoří o tom, že je v nějaké zvláštní kondici, jo. Akorát tentokrát si voliči toho opozičního tábora pro svůj protest nevybrali Spolu nebo ODSku s někým, ale vybrali si STAN. A tím ona dostala v řadě míst podprůměrný výsledek.
1: Je, možná jenom drobná poznámka. Podle počtu členů se nepozná úspěšnost partaje.
0: Ne, ale je to jedna z kritérií, která vám řekne, v jaké je kdo kondici.
1: Ne, co je dneska podle vašeho názoru vlastně tím největším problémem ODSky? Je to to, že nerozumí voličům, a nebo je to to, že nerozumí sama sobě?
0: Těch pár měst, které jsem vám vyjmenovala, mohl bych mluvit ještě o dalších, svědčí o tom, že svým voličům rozumí. Ale jsou další města, která jsou před rozpuštěním, před odebráním licence, kde se zakopala určitě bratrstva lidí, kteří jsou, nemají dobrou pověst a přivedli k úplnému bankrotu v těch volbách. Takže ano, tam se musí udělat radikálnější reformy a radikálnější zásah ze strany toho vedení toho nového předsedy.
1: A Martin Kupka je bude dělat ty reformy? Já se ptám.
0: No pokud je nebude, tak za rok na tom kongresu bude odvolán, jako Tak to je.
1: Vy si myslíte,
0: každý svého štěstí strůjce.
1: Ne, určitě, ale vy si myslíte, že Martin Kupka je-li hodnocen jenom za to svoje období po odchodu pana profesora Fialy, takže předvádí dobrou práci?
0: Je to 10 měsíců a já nevím, co je to dobrá práce, jestli dobrá práce opoziční, jako v poslanecké sněmovně, nebo dobrá práce jako předsedy. Je to složitý převzít po 12 letech stranu, z níž odešlo 40% členů, která nemá jasnou vizi a ideologii.
1: Tak já to zkusím jinak, jo. Mně jako tohle všichni víme, že je to těžké to po kýmkoliv přebírat za tu dobu. Ale změny, které se dějí s ODSkou pod vedením Martina Kupky, jsou z vašeho pohledu analytika politického.
0: No nedostatečné.
1: Takže, a ještě jeden dotaz. Vydrží tam, podle vašeho názoru, to je odhad, vydrží tam Martin Kupka?
0: Pokud neudělá radikální kroky dovnitř té struktury, ale také ven směrem k voličům, tak ne. Tak za rok si zvolí úplně jako jiného, bude to člověk o generaci mladší a ta partaj se bude formovat na úplně jiných základech.
1: Víte, jenom maně mě napadá, jestli Martin Kuba se svým naším Českem, abych tak řekla, jestli vlastně není důkazem toho, že problém ODS není v nedostatku pravicových voličů, ale je skutečně samotné ODS. Rozumíte mi?
0: Nerozumím vůbec.
1: No, ne, tak
0: no tak Martin Kuba celostátně neuspěl v těchto volbách.
1: Ne, ale nejde o celostátně, jde o ten jeho region.
0: Ano, ano.
1: Kde tak to totálně
0: Získal tam 170 mandátů, celostátně z toho 135 jenom v českém regionu. Tam ukázal už při těch sestavování těch městských koalic, že je to B-tým Andreje Babiš a že všude tam, kde oslabila nějak ANO, ho doplnil a vytváří vlády s hnutím ANO.
1: Čili není to na úkor ODSky, si myslíte?
0: Ale část bude, protože řada lidí má iluze o tom, že on bude nějakou pravicovou stranu a on ve skutečnosti buduje budoucí koaličního partnera pro hnutí ANO poté, až odejde a dojdou motoristé, případně SPD v té nějaké budoucí vládě a tyhle sestavování vlád, myslím, řadě lidí ukázali vlastně, do kterého toho voličského tábora se on staví.
1: Bohumil Pečinka, Kecia politika, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Ještě krátce, ano, myslíte si, že tyhle volby, u kterých už je zcela zřejmé, že prostě ano, nějakým způsobem není v rozletu, abych tak řekla. Zdá se vám, že je to nějaká zpráva pro vedení hnutí ano, anebo nemůžeme vlastně směšovat výsledky z jednotlivých velkých měst s tím, co nás čeká ve velkých volbách?
0: Platí jedno i druhé. V řadě měst, takových těch hlavních baštách, to hnutí ano vládlo už třetí volební období. Cheb, Sokolov, Pardubice a podobně. Lidé už jsou, i když, kdyby tam byl kdokoliv, tak po třech volebních obdobích jste přesyceni určitým způsobem politiky. Navíc Chomutov. V těchto městech Pardubice, Chomutov, ale i další, často ty primátory odvedla policie během toho volebního období. Takže ten přirozený prostě úpadek toho zájmu a toho zklamání vlastních voličů je jako evidentní. Když se podíváte na ty výsledky voleb, tak je evidentní, že část voličů hnutí ano a vůbec i těch dnešních vládních voličů nepřišla k těm volbám, jo? Z různých jako důvodů, a naopak ten druhý tábor byl namotivovaný tam přijít. Takže i takhle se ty volby musí hodnotit.
1: Jasně, ale byl to tedy, nebo to nebyl vzkaz vedení hnutí ano celostátně?
0: Ano, ten odlesk té vysoké politiky tam určitě byl taky. Protože, ale přece jenom u toho vládního kormidla jsou teprve 10 měsíců a ne všechny změny udělali, ale to, jak například u středostavovských voličů hnutí ano zarezonovalo ten deficit státního rozpočtu na příští rok, tak mě přesvědčil o tom, že ne všichni voliči ano jsou s tímhle srozuměni, že bude docházet prostě k takovéhle, dejme tomu, prostě rozpočtové rozvolněnosti. Takže ano, byla tam nespokojenost s těmi místními elitami i ten odliv vzhledem k vysoké politice.
1: Čekáte nějakou viditelnou reakci Andreje Babiše a vedení hnutí ano na to, co se stalo v těchto volbách?
0: No, on už to ohlásil, že se všemi těmi šéfy těch největších krajských měst, možná řekl největších měst, bude jednat a bude je vést k odpovědnosti za to, jestli dělali všechno pro to, aby uspěli. Protože podívejte, nejbolestivější pro hnutí ano je opouštět ten pás měst, kde, na kterých založili celou tu svou jakoby voličskou kariéru. Takže Ústí nad Labem, Cheb, Sokolov a další města, propad v Ostravě a tak dále, můžu jmenovat další. To je strašně bolestivý. A vždycky odliv té strany nastává, ne když prohraje v baště svého soupeře, ale když prohraje ve své hlavní voličské základně.
1: Ve své vlastní. Jasně, to se stane třeba republikánům v Americe teď. Ale víte, jak když jsem se ptala na reakci vedení ano, tak to pro mě není, nebo pro mnohé komentátory, to není žádná reakce, že budu s někým jednat. Reakce je, když něco změním.
0: A je pár dní.
1: Počkejte, ale co odhadujete? To jde o to, že jestli mě jde o nějakou systémovou změnu, já nevím jakou.
0: Já myslím, že bude tvrdá, že přijde, protože Andrej Babiš ví, že podívejte, on hrál o spoustu mandátů. On tak, jak sjednotil na té centrální úrovni ty hlasy bývalých voličů ČSSD a KSČM, tak teď mohl ještě dobrat zbylé zastupitelské mandáty po sociální demokracii a komunistech. Čili tam bylo nějakých ve hře třeba přes 1000 těchto zastupitelských mandátů. A očekávalo se, a minulý týden to očekávali vlastně všichni, že je získá hnutí ano. A tohleto nevítězství ukázalo, že naopak je vlastně opačný proces, že část voličů jim nepřišla, plus oni nemají důvěru na těch městech, nebo na části, větší části těch měst.
1: Kdy jste, teď odbočuji od Andreje Babiše, aby to bylo úplně jasné, já dívám se na české politiky jako celek, ano, a ptám se vás, kdy jste naposledy slyšel od českého politika nějakou novou myšlenku, nebo alespoň výraznou myšlenku, nebo alespoň dobrou myšlenku?
0: No, složitý. My jsme zrovna v etapě, kdy všichni jsou oslněni tím online marketingem a myslí si, že je to on, který vyhrává volby, což v čemž tomhletom přesvědčení je teď upevnil pan Grolich, který zvítězil jako s nápaditým marketingem, ale to je vlastně jenom první krok, nebo on má stále stojí v čele 2,5% strany. A získat širší podporu voličů, to neznamená jako dělat nějaké jako maškarní před senátníma volbama, kde rozhoduje 10 000 lidí nakonec, ale dělá to, je to komunikovat s lidmi o převážně ekonomických tématech a úplně lidským jazykem a schopnost říct jim realitu, jaká je. Podobně, jak to udělal Petr Hlaváček, který pravděpodobně budoucí primátor města Prahy, který řekl, že jednou z prvních věcí, co udělá, je zdražení jízdného v MHD a podobné věci. Takže
1: pamatujete si ještě, na co jsem se ptala? Jasně, ale pamatujete se, ptala jsem se na novou myšlenku, zaslechl jste ji?
0: Ne.
1: Tak, to bylo krátké a stručné. Kdybyste, a tohle už je opravdu jako poklusem, kdybyste měl vsadit vlastní peníze na to, která z existujících dnes českých politických stran bude významnější než dnes a která naopak bude méně významná než dnes, řekněme do 5 let. Jakou byste si vidíte tady prostě partaj, která je, cítíte, že perspektivní?
0: Ne, absolutně ne. Absolutně ne, ale cítím, že jejich voliči o to mají velký zájem. A pokud například v těch příštích sněmovních volbách znovu vyhraje Andrej Babiš a tahle ta skupina, tak všechny ty partaje v podstatě končí. A myslím, že pak bude mít, možná ještě před těmi volbami, nevím, velkou šanci člověk, který zvedne prapor a osloví tyhle voliče a oni prostě opustí ty své jako malé roztříštěné opoziční strany a půjdou za ním. Jo? To bude model Macron nebo model Maďar v Maďarsku. Prostě bude se to formovat nikoli přes ty politické strany roztříštěné, ale bude se to přes úplně jinou stranu, bude to hodně personalizované a takhle ten vývoj spíš vidím.
1: Podcaster Bohumil Pečinka byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Posloucháte Plus v 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Koalice hodlá přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Každý desátý člověk v Česku podniká, vyplývá to z dat statistického úřadu. Rusko vystřelilo na Kyjev a okolí rekordní počet nadzvukových raket. Dobré středeční dopoledne u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel vrátil návrh sněmovně kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadila mu taky doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný počítá s tím, že koaliční většina 108 hlasů bude opět stačit a změny projdou.
3: Zákon by měl platit i přes veto pana prezidenta, pokud samozřejmě ho přehlasujeme zde ve sněmovně, což se limitně blíží 100% šanci od 1. ledna příštího roku.
2: Opozice už oznámila, že se v případě přehlasování veta obrátí na ústavní soud. V Česku je přes 1 000 000 lidí, kteří aktivně podnikají jako fyzické osoby. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu za rok 2024. Aktivních podniků bylo celkem asi 1 360 000. Za stejný rok vzniklo zhruba 130 000 nových tuzemských firem.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Rusko v noci mohutně zaútočilo na Kyjev a Kyjevskou oblast. Ukrajinské úřady hlásí nejméně 3 mrtvé a přes 20 zraněných. Rusko použilo rekordní počet nadzvukových raket Zircon, asi 25.
5: Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na místě nočních útoků novinářům řekl, že ruské rakety zasáhly Desňanský, Darnický a Holosívský obvod města. Zasaženy byly bytové domy a energetická infrastruktura. V Kyjevě proto nastaly obrovské problémy s elektřinou a prakticky celý levý břeh města zůstal bez proudu. Exploze a 3 zraněné hlásí také Rivne na západní Ukrajině. Podle vedení ukrajinských železnic Rusko poškodilo depa, nádraží a další železniční infrastrukturu v celkem 5 oblastech Ukrajiny. Protivzdušná obrana sestřelila pouze 4 rakety z 39 vystřelených, ale téměř všechny z asi 120 nepilotovaných letounů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Generální tajemník NATO Mark Rutte navštíví vojenskou leteckou základnu Amari v Estonsku. Ta je důležitým opěrným bodem pro misi Aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Sejde se taky s představiteli země, novou prezidentkou Ile Madisovou nebo premiérem Kristenem Mihalem.
6: Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte při návštěvě Estonska také vystoupí na Tallinské technologické univerzitě. Mluvit a debatovat se studenty bude o inovacích v obranném průmyslu. Šéf NATO bude o bezpečnosti jednat také s představiteli Estonska a jeho obrany. Estonsko například v posledních měsících přijalo novou obranou strategii, v jejímž rámci posiluje vojenskou infrastrukturu v blízkosti hranic. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Úlomky ze 2 sestřelených raket jemenských postalců Husíů zranili v Riádu 4 lidi a poškodili 15 domů. Informovala o tom saúdská státní agentura SPA s odvoláním na mluvčího civilní obrany. Na území Saúdské Arábie zasáhla balistická raketa taky komplex státní ropné společnosti Saudi Aramco v Zahránu. Saudové zase včera útočili na ropný terminál u jemenské metropole Sana, kterou Husíové kontrolují. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 dnes zahájí 67. ročník. Příznivci krátkých filmů během něj až do neděle uvidí několik projekčních bloků, které předvedou 50 krátkých snímků od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je pokračovat v tradici podpory tvůrců krátkých a studentských filmů. V závěru festivalu odborná a studentská porota rozdělí několik cen. Možnost hlasovat budou mít i návštěvníci. Návštěvníci po skončení projekcí. Vysvětluje to ředitel festivalu Milan Šimánek.
7: Přímo, když chodí na filmy, tak budou dostat hlasovací lístky, nepotřebují propisku, oni se to vždycky natrhnou, vyberou svůj oblíbený film na tom bloku a tímhle způsobem hlasují. Ceny jsou finančně hodnocené, je to určitě tak, že hlavně právě těm filmařům krátkého filmu určitě jim to vždycky pomůže a udělá radost.
2: A tady jsou dopravní informace Českého rozhlasu Plus. Dobré dopoledne. Na D5 směrem z Plzně do Prahy brzdí kamiony už za Loděnicí okolo 8. kilometru. V dlouhé frontě se sunou až na okruh za Ořech na 18. kilometr. Na trase stráví více než hodinu. Na příjezdu do Prahy Ústeckou D8 čekejte kratší zdržení za Zdiby. Příčinou je v Cínovecké porouchané auto. Blokuje jízdní pruh před sjezdem na Březiněves. Na D4 s Příbrami do Prahy se zdržíte před omezením u Jíloviště. Opět se zkrátilo to zdržení, aktuálně se zpomaluje na kilometru 11,5, do zúžení se jede do 10 minut. A před Europarkem se popojiští na obou spojkách na jižní od Spořilova, z druhé strany je fronta hodně dlouhá, sune se nejen Šerboholskou, předtím i Novopatskou od Kbelské. Dobře dojeďte. a bude zataženo až oblačno, později odpoledne místy až polojasno, teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy.
8: Ahoj Jano, zdravím tě přes Atlantik z Prahy.
9: Ahoj Honzo, zdravím tě přes Atlantik z Washingtonu.
8: Já jsem Jan Kaliba.
9: A já jsem Jana Ciglerová a tohle je náš nový podcast. Pořad Českého rozhlasu Plus přes Atlantik.
8: A vy jste, Jano, jak všichni víme, v Americe už naplno zahájili volby do kongresu, které určí rozložení moci a sílu prezidenta na další dva roky.
9: Ano, je to fakt, už to tady začalo, už se otevřely první volební místnosti, v některých státech už se totiž volí v předtermínech a Virginie, ve které jsem zrovna teď já, začala jako úplně první.
8: Některé státy se ještě postupně přidávají, ale co je podstatné, Američani mají letos velké obavy, jestli ty volby budou svobodné a spravedlivé a jestli po volbách nenastane chaos, problémy s uznáním a schvalováním výsledků a jestli taky nedojde třeba na násilí. Americká vláda tentokrát také odmítla pozvat mezinárodní pozorovatele a mluví se o možném vyhlášení třeba i staného práva nebo o ozbrojených silách u volebních místností. My se vám dnes pokusíme udělat pořádek v tom, co se kolem voleb děje a co se skutečně může a co by se nemělo stát.
9: Musím říct, že ty obavy jsou mezi Američany velmi reálné. V podstatě každý, s kým mluvím, říká, když budou fair and free, tak uvidíme, ale to je otázka. Ale taky to odráží, tyhle jejich pochybnosti jsou vidět i v číslech. Výzkum od Univerzity kalifornské v San Diego říká, že míň než polovina Američanů věří, že letošní volby budou fair and free, to znamená svobodné a spravedlivé. Je ale zajímavé vidět, že jak demokrati, tak republikáni mají k těm svým obavám vlastně jiné důvody. Bojí se obě strany.
8: Pojďme si možná nejdřív říct na začátek, o co jde, kdo všechno se volí, kam se volí. Zásadní je, že ty volby organizují jednotlivé státy. Federální vláda by na ně měla mít minimální vliv, případně v nějakých detailech federální zákony samozřejmě platí. Ale jinak organizovány, sčítány jsou v jednotlivých státech, které pak reportují ty výsledky.
9: A kam se volí, Honzo, všude v těchto volbách?
8: Každé dva roky se obměňuje celá sněmovna reprezentantů, to znamená, tam končí všichni poslanci, teď budou zvoleni noví za celou Ameriku. Obměňuje se třetina senátu každé dva roky, to znamená i v tom neprezidentském roce, kdy se volí, tedy zrovna letos, těch takzvaných midterms. A potom samozřejmě jsou to volby guvernérů, státních legislativních orgánů, ale i velmi lokální volby, volí se třeba školní komise, ty výbory v jednotlivých školních okrscích, nebo třeba šerifové, takže opravdu od zhora až dolů, kromě prezidenta, všeobecné volby ve Spojených státech.
9: Já jenom ještě dodám, že tohleto jsou vlastně první Trumpovy volby od těch, které se pokusil zvrátit v roce 2020. A i proto je část Američanů, zejména těch, kteří ho volit nechtějí, docela v napětí, co udělá tentokrát. Opět je při moci a opět jsou tady volby.
8: A opět reálně může prohrát, což je právě ten okamžik, kterého se mnozí lidé bojí. On vlastně za to, o co se pokusil v tom roce 2020, což vyvrcholilo útokem na Kapitol, jeho příznivců tedy tažením, tak nenesl zodpovědnost. Soudní procesy, které běžely, ty vlastně skončily s návratem jeho do Bílého domu. Nebylo to dořešeno, nijak toho nezalitoval, co se tehdy stalo. Naopak neustále pěstuje tu svoji vyvrácenou teorii o ukradených volbách a o nedůvěryhodnosti toho volebního systému, pomáhá dosazovat také do důležitých funkcí lidi, kteří smýšlejí stejně, takže z toho plynou hodně ty obavy mnoha Američanů pro ten letošní rok. Říkají si, jak by takovýto pokus instituce tentokrát ustály. Ale jsou tu i obavy akcentované Donaldem Trumpem a republikány a tím možná můžeme začít.
9: Ona je to úspěšná strategie, to, co si právě popsal. Podle průzkumu 2/3 republikánů nevěřili tomu, že on ty volby skutečně prohrál. A to se teď odráží i v jejich důvěře vůči tomu, jak ty volby dopadnou, nebo jestli vůbec se budou konat férově a spravedlivě.
8: Dokonce je k tomu aktuální výzkum od YouGov a ten říká, že 28% dospělé populace ve Spojených státech věří tomu, že ty volby v roce 2020 byly ukradené, což je obrovské množství lidí, 75 milionů Američanů, kteří tomu stále věří a jsou tím pádem i náchylnější uvěřit tomu znovu. A Donald Trump to velmi dobře ví. Já si pamatuju, že i v tom terénu to bylo znát. Před tím rokem 2020 ti republikáni třeba i z těch lokálních odboček strany mi říkali před volbami 2020, no možná Donald Trump ano, zpochybňuje třeba tu volení poštou, ale my tady u nás v tomto místě na to spoléháme, u nás to funguje velmi dobře, takže všechno je z našeho pohledu tady lokálního v pořádku.
10: Ne, nezrazujeme lidi od hlasování poštou. Pomáháme jim, pokud mají nějaké dotazy. Máme i službu, kterou doručujeme žádosti lidí o korespondenční formu hlasování na úřad. Nevím, jak zbytek země, ale v našem okrese korespondenčnímu hlasování důvěřujeme.
8: O 4 roky později na těch samých místech v Pensylvánii mi ti lidé z těch odboček republikánské strany většinou říkali, když jsem se jich ptal, a kdyby zase bylo nějaké zpochybňování voleb, tak komu byste věřili, kdyby audity, přepočty, soudy řekly, že všechno bylo v pořádku a Donald Trump říkal, že volby jsou ukradené. I would like to see if it is a close race that we do a double check on everything to make sure. Oni mi většinou říkali, no, my bychom věřili Donaldu Trumpovi. But would I trust Donald Trump when he says he won? Yeah, I would, based on the prior history and what I know. Takže tam i v tom terénu byl vidět prostě ten posun, že ten volební systém prostě přichází o tu důvěru i těmito výroky Donalda Trumpa opakovanými.
9: Tak je to necelá třetina, je to vlastně více než čtvrtina, to znamená, to pokrývá zhruba tak ten podíl americké společnosti, který si říká MAGA, to znamená Make America Great Again, příznivci Donalda Trumpa, takové to tvrdé jádro. Ono se mu to daří ale i šířit vlastně napříč tou společností, samozřejmě spíše těmi konzervativními republikánskými voliči, a to, o co on se dlouhodobě snaží, je podkopat důvěru v hlasování poštou. On zpochybňuje jednak ty elektronické volební přístroje, zpochybňuje to, že ty hlasovací lístky potom s nimi není nějak manipulováno. Přitom proto nejsou vůbec žádné důkazy, přitom i ty průzkumy nebo ty analýzy volební, i republikánské volební analýzy, vyvracejí to, že by šlo o nějaké masové ovlivňování voleb. A tady jen taková vtipná odbočka, on velmi kritizuje hlasování poštou. V podstatě se mu nedá divit, protože když lidé nejvíc Američané hlasovali poštou během covidu, tak prohrál o nějakých 7 milionů hlasů. Ale zároveň sám velmi rád hlasuje poštou. V těch posledních volbách, kdykoliv on volil tak, že posílal svůj volební lístek.
8: Dokonce před těmi volbami 2020, kdy to pak kritizovali a Donald Trump to napadal u soudu, tak to byli republikáni třeba ve velmi diskutované Pensylvánii, kteří posilovali legislativně možnost volit poštou a pak to vlastně torpédovali po těch prohraných volbách. Ale Donald Trump teď i vyzýval zase k volbě poštou, takže někdy vysílá opravdu smíšené signály, ale i jemu poradci říkají, že volba poštou je samozřejmě jako zásadní podíl těch volebních hlasovacích lístků, takže není dobré úplně ve vlastních řadách odrazovat lidi, aby to používali.
9: My z těch průzkumů víme, že více demokratů volí poštou než republikánů. Nicméně to, kolik republikánů volí poštou, zejména starší populace, zejména ta rurální populace, která nemá vlastně z těch regionů takový snadný přístup do volebních místností, a to jsou voliči republikánů, o které strana nechce přijít, a teď vzhledem k těm preferencím, které Donald Trump má historicky jedny z nejnižších vůbec v historii, tak si to ani vlastně ta republikánská strana nemůže dovolit.
8: No, další takové podtéma, které Donald Trump rád zvedá, to je spolehlivé fungování nebo nefungování těch elektronických volebních strojů, protože jak víme, tak v těch volebních místnostech ve Spojených státech se ty hlasy nakonec zadávají do těch elektronických strojů, ty to potom zpracovávají, ale ty nejsou propojené s internetem, takže nějaké hackování na dálku by nemělo přicházet v úvahu, také je ten systém vždy před tím hlasováním kontrolovaný nadstranickými delegáty. A hlavně funguje tvrdá záloha těch dat, papírová záloha těch každého hlasu by měla fungovat a pokud ještě někde nefunguje, což už je velmi málo míst ve Spojených státech, tak je to hlavně z důvodu podfinancování a jediný stát, který plošně to ještě neměl zavedené třeba před 2 lety při volbách, tak je Louisiana a tu ovládají republikáni.
9: No ale to není všechno samozřejmě. Donald Trump kritizuje celou škálu těch způsobů, jakými lidé volí. V podstatě se dá říct, že se snaží omezit to, kdo volí, kolik lidí bude volit a jakými způsoby. A jedno takové velké téma, a to je hodně pro nás jiné, protože tady v Americe je tohle zrovna jinak než v České republice, je ten průkaz identity. On se o to snažil přijetím zákona Safe Act. Honzo, vysvětli prosím tě, o co šlo?
8: To bylo velké téma těch posledních 2 let. On se snažil prosadit zákon, který by vedl k přísnější identifikaci u amerických voleb, k prokazování se lepšími průkazy s fotografiemi, což samozřejmě nám přijde jako běžná věc, základní věc u voleb, ukázat tu občanku. Ovšem ve Spojených státech, jak ty víš, je tohle mnohem komplikovanější téma, než by se u nás mohlo zdát, protože tam občanský průkaz jako takový neexistuje, prokazuje se běžně řidičským průkazem, ten ale nemusí mít platnost federálního průkazu a pas ten spousta Američanů nemá. A je to velmi drahé ho získat, stojí to minimálně 3000 korun v přepočtu, což pro někoho můžou být opravdu velké výdaje. Takže proto se to hodně řešilo a kritici to vnímali jako naopak snahu znepřístupnit milionům a milionům Američanů volby a registraci k volbám. Ty námitky, které vnáší Donald Trump vůči tomu volebnímu systému, samozřejmě podrývají jeho důvěryhodnost u mnoha a mnoha milionů Američanů, ale zvlášť teď před těmito volbami jsou ty pochybnosti i na straně demokratů, na straně nezávislých, na straně mnoha dalších lidí úplně z jiných důvodů. A ty si tuším byla i nedávno na jedné akci ve Washingtonu, kde tihleti lidé přišli ty obavy vyjádřit.
9: Já jsem tam mluvila s jedním voličem, který je z Virginie a ten mi třeba říkal, že se bojí toho, že Donald Trump si vlastně v těch agentech ICE buduje takovou svoji osobní armádu neoficiální.
11: What people don't really understand is that ICE is Trump's personal militia thugs. He can use them in a number of ways to intimidate voters.
9: A že tihle lidé poté před těmi volbami vytvoří a před těmi volebními místnostmi, kde podle těch stávajících informací mají být, takže vytvoří chaos, vytvoří takovou nepřátelskou atmosféru, kdy se lidé budou bát a budou si říkat, no tak to tam radši nepůjdu, buchví, co by se mi tam stalo.
11: I really fear for what he's doing in militarizing our government. It's unprecedented.
9: A černoští voliči, ty mají zase strach z toho, že buď budou mít třeba volební místnost příliš daleko, nebo to bude v omezené době, kdy tam nebudou moc přijít, nebo tam před těmi volebními místnostmi budou dlouhé fronty a samozřejmě ne, každý si může dovolit stát několik hodin ve frontě na to, aby vůbec mohl vhodit svůj hlasovací lístek.
8: Já jsem teď při své nedávné návštěvě ve Spojených státech taky samozřejmě tohle to slyšel od různých lidí. Souvisle jsem o tom mluvil a vedl takový hlubší rozhovor s Shermanem Teichmannem, to je emeritní profesor Tavcovy univerzity a je to taky mimo jiné poradce Nadace pro lidská práva, mezinárodní organizace a spíš v takové osobní rovině jsme se o tom opravdu bavili a on mě tak prováděl celým tím procesem a říkal, jaké obavy má v těch jednotlivých fázích toho procesu. Říkal vyloženě, že má úzkostné obavy, jestli vlastně ty volby vůbec budou. Byť sám ví, že to řídí ty státy, ale obává se, že Donald Trump se může pokusit o to nějakým způsobem vyvolat situaci, aby ty volby vlastně neproběhly.
12: I'm tremendously anxious about what's happening in November to the extent of even will we have elections.
8: Nedovedl říct konkrétně, co by to mělo být, ale jmenoval také obavu z těch federálních ozbrojených sil v poblíž volebních místností, agenti ICE, že by se tam mohli pohybovat, což dává ta administrativa čas od času najevo.
13: How deep has Trump managed to put his sycophants and the people who insist that he won?
8: No a potom při sčítání a potvrzování těch výsledků tam viděl ta slabá místa, třeba obavy z toho, že vyznavači konspirací o těch údajných volebních podvodech, kteří byli během těch posledních 6 let zvoleni a dosazeni do důležitých lokálních funkcí, tak vlastně budou dohlížet na tyhle ty volby a to může být zásadní pro úspěšnější pokus případný Donalda Trumpa ovlivnit pak výstup těch voleb. No a taky říkal, že současné ministerstvo spravedlnosti, které by normálně mělo být garantem správného průběhu těch voleb, tak on považuje nikoli za nezávislý úřad, ale vzhledem k tomu, jak si lidé tam byli dosazeni za jakýsi nástroj moci Donalda Trumpa, a zkrátka řekl, že nejsem si jistý, že máme stejnou ochranu voleb jako v roce 2020.
13: What's absolutely astounds me is the fecklessness of the institutions, universities, things that we thought were immutable.
8: Je to člověk, který ve Spojených státech zažil období násilí atentátů, dobu vietnamské války, ale podle něj tehdy fungovaly základní morální zábrany a instituce a teď to tak podle něj tak docela není.
13: The Supreme Court has been taken over and newspapers have been seized and the Washington Post. I mean, a lot of the things we rely upon.
9: Tuhle obavu teď nedávno vyjádřila republikánská komentátorka, velká kritička Donalda Trumpa Anna Navarro v televizní stanici CNN, kde říkala, že je vlastně s podivem, že se o ty volby neobává kvůli nějakým vlivům zvnějška, ale že vlastně největší ohrožení volební neutrality přináší vlastní vláda a vlastní prezident. Říkala, že to jsou časy, kterých vůbec netušila, že se jako imigrantka z Nikaraguji někdy dožívá. Je. Honzo, ono totiž to omezení voleb je jednak to, co ti řekl profesor, ale zároveň vlastně další způsob omezení voleb je nepřipustit do těch volebních místností lidi, kteří by mohli hlasovat jinak, než chceme. A i v této části je vlastně taková velká série tak opatření, které třeba na první pohled nemusí být vůbec zřetelné. Jedním z takových příkladů je Souls to the Polls, to jsou autobusy, které odvážejí po nedělní mši z černošských kostelů voliče do volebních místností. Jak na to reagují v některých státech, například v Georgii se o to pokusili, uzavřou volební místnosti v neděli. To je na první pohled, no jo, no tak přece by někdo nechodil volit v neděli. Ale když znáš ten život tady, tak víš, že uzavřít volební místnosti v neděli znamená vlastně ty nedostat ty lidi, kteří jdou po mši volit do volebních místností.
8: Zavírání volebních místností obecně je vlastně téma v některých státech, třeba v Texasu je jeden z nejpočetnějších okresů, Tarrant County, tak tam úřady řekly, že letos nebude v provozu skoro třetina těch obvyklých volebních místností. Tuším, že se to ještě řeší u soudu. Jedna z těch místností měla být na místní univerzitě, takže studenti to měli mít pohodlné, ale ta byla také mezi těmi, co by mohly být nakonec zavřené. A gerrymandering, to bychom asi měli krátce vysvětlit, to je překreslování těch volebních obvodů vlastně politiky, což funguje většinou každých 10 let poté, co proběhne sčítání lidu, zjistí se, kolik vlastně v kterém státě žije reálně lidí a potom docházelo k tomu stranickému většinou překreslování těch obvodů. Ale teď k tomu přistoupili na přání Donalda Trumpa republikáni, nejprve v Texasu, pak i v dalších státech a pak se toho chytili někde i demokrati, aby to vyvážili ty ztráty potenciální těch křesel vlastně uprostřed toho 10letého období, aniž by se něco měnilo, co se týče sčítání lidu a velikosti populace. A takový bonmot, který občas v Americe slýchám, je, že normálně v demokracii si lidi vybírají své politiky, když to ve Spojených státech si politici vybírají své lidi, své voliče.
9: Tak ono i to zavírání volební místností. Samozřejmě, koho se to dotkne nejvíc? Dotkne se to nejvíc lidí, kteří nemají buď auto, aby mohli objíždět někde daleko vzdálenou volební místnost, chudí lidé, nebo lidí, kteří nemají čas, nemají možnost, když pracuješ v McDonaldu, tak nemáš volno na to, aby si šel volit, takže nemají možnost stát dlouhé hodiny. Jakmile omezíš počet volebních místností, tak se ti, dejme tomu, stejné množství lidí vlastně nacpe do těch domín místností, takže před nimi vznikají fronty. Z Ameriky známe, jsou mnohahodinové v některých případech. Toto se ale děje v těch chudších oblastech.
8: Ještě můžeme do toho výštu přidat to, že velký problém může být rušení registrací, že člověk vypadl z toho seznamu registrovaných a neví vlastně proč, a současná administrativa, ministerstvo spravedlnosti se pokoušelo získat voličské seznamy, které vedou ty jednotlivé státy, a mít vliv na to, kdo bude vyškrtnutý třeba pro podezření, že nemá oprávnění volit.
9: Tak to ti řeknu, Honzo, to není stejné jako u nás. Prostě tady, když přijdeš do volební místnosti a nejseš registrovaný, tak máš smůlu, protože registrace probíhá před volbami, takže jakmile se ti tohle nepovedlo, tak nemůžeš volit. A dozvíš se to v ten den.
8: Jenom výjimečně některé státy umožňují se registrovat i v den voleb, tuším, ale většinou to opravdu nejde. Také omezit hlasování poštou se znovu Donald Trump pokoušel, ale to řešil i nejvyšší soud a ten, řekněme, hlavní pokus zamítl. No a pak tady byly takové ty, řekněme, soft sliby, jako když Donald Trump pronesl, že dá $5,000 na osobu při republikánském vítězství v kongresových volbách každému dospělému Američanovi, anebo nedávno v Ohio pronesl něco ve smyslu, že když zvolíte demokraty, tak nepočítejte s podporou federální vlády pro váš stát, pro Ohio, ale to jsou tedy ty případné překážky, bariéry pro to, aby někteří lidé vůbec došli k těm volbám a volili. Z toho je obava v části americké společnosti, že může to naklonit rovinou u těch voleb, ale pak jsou tady ty věci, kterých se Američané obávají, že se mohou dít v den, volební den, což je 3. listopad, úterý, už opravdu zanedlouho, a nebo i po něm, při tom sčítání, schvalování a uvádění vlastně případných nových kongresmenů do funkcí.
9: Já nevím, jestli se vzpomínáš na ten moment, kdy v oválné pracovně Donald Trump si pozval tehdy Volodymyra Zelenského, to bylo to únorové fiasko, kdy se tam pohádali před kamerami, ale tam byl moment, kdy Zelenský mu řekl, že tím, že je válka, země je ve válce, tak nemá volby, nemůžou se vypisovat volby. A třeba tohle je jedna z těch věcí, o které lidé běžně tady mluví, že se bojí, že vyhlásí válku, aby vlastně se ty volby vůbec nekonaly.
8: Já zase slýchám hodně ty obavy, že ti agenti ICE budou kolem volebních místností a že se to dá využít potom i při nepříznivých výsledcích, které budou chodit z těch jednotlivých okresů, okrsků, tak v ten moment se hodně mluví a píše o tom, že by se mohl Donald Trump a jeho administrativa pokusit federálně zabavit v těch klíčových oblastech ty volební stroje nebo ty boxy s hlasovacími lístky, vyhlásit nějaký stav, který ohrožuje národní bezpečnost, že má podezření na zmanipulování těch voleb, což už od něj známe, a na základě toho vyhlásit nějaký výjimečný stav. Mluví se i o stanném právu, že někteří z těch volebních popíračů ho do toho docela přesvědčují. Zase jiná část lidí kolem něj ho o tohle opravdu zrazuje, aby se do něčeho takového pouštěl. Ale každopádně, že tam se můžeme dostávat opravdu na tenký led a asi v tuto chvíli kdokoliv říká, že ví, co se stane, pokud republikáni přijdou o sněmovnu, případně i o senát, tak o co se Donald Trump pokusí. Takže asi nemluví úplně pravdu, protože nikdo z nás neví, co se v tu chvíli může stát.
9: Tak teď jsme si vysvětlili to, co se může stát všechno před volbami, ale když si nás najdete v aplikacích nebo na webu, tak se ještě pobavíme o tom, co se děje v den těch voleb, jak probíhá sčítání a hlavně, co se může stát po těch volbách.
8: Mějte se pěkně a naslyšenou.
9: Ahoj přes Atlantik.
2: Dobrý den, 11:30.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. Je to nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé. Poslanci by dnes měli mimořádně projednat prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel návrh nové normy vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Zákon by měl podle vlády umožnit rychlejší výměnu úředníků a systém přiblížit zákoníku práce. Prezident i opozice ale oponují, že změna oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Evropská komise navrhla o rok odložit metanové nařízení pro dováženou ropu a plyn. O pozastavení pravidel usilovaly 20 států, 27, včetně Česka. Původně chtěla komise kontrolovat emise metanu v dováženém zkapalněném zemním plynu a ropě. A pravidla měla platit od ledna. Společnost SpaceX omezila na Ukrajině některé služby sítě Starlink. Podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského to narušilo některé bojové operace. Ukrajinská armáda o omezení sítě dopředu nevěděla. Zdroj agentury Reuters v ukrajinské armádě potvrdil, že vojáci zaznamenali výpadky služeb i na frontě. Firma amerického miliardáře Elona Muska se k tomu zatím nevyjádřila. Tady jsou taky další čerstvé dopravní informace, 2:30. Dobrý den. Na D5 na příjezdu do hlavního města směrem z Plzně se délka kolony kamionů průběžně mění. V těchto chvílích zpomalují před Rudnou na 7. kilometru a sunou se na okruh, jako obvykle za Ořech, na 18. kilometr. V Praze, v Brněnské, na úrovni Chodova směrem z D1 zastavují kamiony okolo 2. kilometru, následně plní Spořilovskou i sjezd na jižní spojku. Směrem na Černý most se pak nesouvisle posouvají pravým pruhem až do Štěrbohol. Dobrou zprávu teď máme z D4 ve směru s Příbrami do Prahy. Kolona před omezením u Jíloviště už se téměř celá rozjela, jenom chvílemi se zpomaluje těsně před zúžením na 9. kilometru. Silný provoz teď čekejte na trase před Běchovicemi, dál na východní části okruhu, v celé Novopatské k Belské ulici v Praze. Příčinou dlouhého zdržení je omezení u sjezdu na Letňany. A omezení na Ohradě zpomaluje provoz jak v Hartigově. Další kolona je pak ve směru do centra od Vápenky a postojíte i v ulici Jana Želivského od Hřbitovů. Dobře, dojeďte. Dnes má být zataženo až oblačno, místy slabý déšť a nebo přehánky, ty by měly teď dopoledne od západu ustávat. Odpoledne čekáme postupně místy až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů Celsia. To byly zprávy a začíná Interview Plus Petra Viziny.
14: Co ukázaly nedávné komunální volby a první kolo voleb do Senátu? Dá se odhadnout, jak by v současnosti dopadly volby do poslanecké sněmovny, kdo přízeň voličů získává a kdo ztrácí. Začíná středeční Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
4: Interview Plus.
14: Hostem interview je Tereza Fridrichová z výzkumné agentury NMS Market Research. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Kdybych se po nějaké době teď vrátil ze zahraničí a vy byste mi měla vysvětlit, co se přihodilo v nedávných komunálních volbách a v tom prvním kole voleb senátních, tak kde byste začala?
15: Asi bych začala tím, že určitě všichni vyhráli ty komunální volby. Vlastně ty komunální volby jsou specifické tím, že tam nemáme úplně jednoznačného vítěze. Můžeme sledovat několik proměných na jednou, počet hlasů, počet získaných mandátů, nebo kdo bude skládat koalice a tak dále. Kdo bude.
14: Já bych zareagoval tedy nevěřícně. Ty volby, ve kterých všichni vyhrají, mi nepřipadají reálné, ale vy asi narážíte na to, že každá strana, každé hnutí to vykládá jako vítězství.
15: Ano, samozřejmě, každá strana, každé hnutí si to vykládá jako vítězství, ale samozřejmě ta data ukazují jasně a to, že tím vítězem aspoň teda z řady těch stran a hnutí jsou Starostové, kteří samozřejmě dokázali výrazně navýšit počet svých zastupitelů a vlastně jsou jediná strana, která tak nějak jako získávala plošně.
14: Kdo ztratil?
15: Ztratili vlastně všichni ostatní trochu. Ztratilo hnutí ANO, ztratila ODS, ztratili Piráti, sociální demokracie. To byly pravděpodobně jedny z těch posledních, jedna z té poslední úrovně politiky, kde oni se ještě jako nějak drželi, takže ti taky ztráceli. Takže vlastně všichni ostatní napříč ještě hodně posílili nezávislí kandidáti, to je pro ty komunální volby typické, takže zase sledujeme další posílení vlastně tady těchhle typů
14: kandidátů. Teď od vítězství pro všechny pojďme k datům, které jste zkoumali. Váš průzkum pro server Noviniky.cz zkoumal, koho by lidé volili, pokud by se nyní konaly volby do poslanecké sněmovny. Průzkum proběhl začátkem října, tedy ještě před komunálními volbami a v prvním kolem senátních voleb. Pro představu, jak ten průzkum probíhá a kolik jste měli respondentů?
15: My průzkumy, vlastně tady tyhle volební modely, děláme pomocí online sběru dat, takže je to vlastně, oslovujeme vlastně respondenty na internetu, ale samozřejmě dovažujeme to na populaci České republiky, to znamená, že ten vzorek, který my ve finále získáme, je reprezentativní tomu, jak vypadá složení populace České republiky. A měli jsme přes 1000 respondentů, myslím, že 1034, pokud se nepletu, což je takový standardní vzorek, který se vlastně v tomhle typu průzkumu dělá. Je to vlastně nějaký kompromis mezi tou cenou, nějakým nákladem toho sběru a vlastně tou validitou a spolehlivostí těch výsledků, které my vidíme.
14: Pojďme tedy k těm datům, která jste získali. Hnutí ANO je stále hegemonem, má podporu téměř 28% dotázaných, což je ovšem zhruba o 4% body méně než před půl rokem. Člověka napadne, že to je běžné. Pokles preferencí u strany, která je momentálně u vlády, je běžný, prostě je méně populární, protože nese náklady toho vládnutí. Je to tak?
15: Je to do jisté míry běžné. Vlastně hnutí ANO se před volbami v roce 2025 podařila opravdu jako úžasná mobilizace voličů, takže vlastně ta jejich podpora v těch volbách bych skoro řekla, že dosáhla toho maxima, kterého mohla, takže odtud se samozřejmě pak jde jenom dolů. Ale hnutí ANO si vlastně první měsíce v tom roce 2026 drželo nějakou jako stabilnější podporu, kolem těch 30% na 30%, ale teď vlastně přes to léto, kdy jsme se trošku zaměřili na komunální volby a moc jsme se jakoby těm celostátním pohybům nevěnovali, jsme začali pozorovat, že ta podpora hnutí ANO začala tak postupně plíživě klesat.
14: A víte, čím to je?
15: No, máme teorie, ale...
14: Řekněte nějakou hlavní teorii.
15: Je to jako několik věcí. Samozřejmě proběhly komunální volby. Forte Andreje Babiše je ekonomika. Vlastně to říkal před těma volbama, s tím vyhrál volby. Bylo důležité prostě posílit ekonomiku. Ta teď úplně nešlape, plus vlastně...
14: Z důvodu, které taky nejsou, ale pouze domácí.
15: Ano, samozřejmě. Ovlivňuje to i mezinárodní situace. Plus samozřejmě v těch komunálních volbách všechny ostatní strany měly nějaké rozpočty na kampaň, takže byly viditelné, mohly nějak se svými voliči pracovat, mohly se snažit, nebo ne, mohly, snažili se ty voliče různě oslovit, nalákat, být vidět, všude byly billboardy. Takže vlastně možná souběh tady těchhle jako dvou událostí, trochu to hnutí ANO upozadil, oni jsou stále hegemon, jo, oni pořád mají 28,8%, takže jsou stále silní, ale pozorujeme tam možná jako mírné znepokojení, které plyne z té ekonomické situace, možná i z toho, že má hnutí ANO ve vládě partnery, jaké má, jo.
14: Mírné znepokojení, říkáte.
15: Mírné znepokojení. Ještě bych úplně nepanikařila, ale už bych začala jako...
14: Tak těm partnerům ani menší vládní strany nezaznamenaly významný pokles, jestli to dobře čtu, přestože v komunálních a senátních volbách spíš neuspěly. Znamená to, že jejich voliči jsou s vládou spokojeni, že například motoristé nebo SPD ve vládě dělají, co svým voličům slíbili?
15: No, to je možná ještě taková znepokojivější věc pro hnutí ANO, než by se mohlo zdát, protože dříve to bývalo tak, že hnutí ANO docela obratně dokázalo jakoby vysávat ty svoje koaliční partnery. Viděli jsme to u sociální demokracie, viděli jsme to u KSČM svého času. Takže vždycky to bylo tak, že ta podpora v té koalici někde klesala, ale někde zároveň stoupala u hnutí ANO. No a teď vidíme jako ten opačný princip, že hnutí ANO klesá a zároveň jeho partneři stagnujou, jo? Nikde nezískávají. Takže ty voliči neodcházejí někam jinam do té koalice, ale odcházejí jako někam úplně pryč. Mm-hmm. Takže to je vlastně možná takový vykřičník a tím důvodem voliči Andreje Babiše asi nemůžou odejít úplně k motoristům. To je vlastně trochu jiný typ strany. Myslím si, že to je takový jakoby sňatek z rozumu. Voliči nebo SPD je už pro tyto voliče možná trochu jako radikálnější, než by tihle voliči chtěli, protože Andrej Babiš, i když se to třeba běžnému divákovi politiky nezdá, tak má velké množství jakoby středových voličů, umírněných voličů, kteří opravdu jakoby jim záleží na té ekonomice, ale neřeší moc jako nějaké kulturní války nebo nějaké jakoby vládní spory, hádky a takové věci.
14: Rozumím tomu, jde o středového voliče, který se nenachází na těch okrajích.
15: Přesně tak.
14: A řekněte mi, vy jste naměřili volební preference u SPD 8%. Mm-hmm. Proč se podle vás ta podpora voličů SPD potom vašem výzkumu nepromítla do senátních voleb, kde je SPD pohoř?

0: Má strana relativně, nemají velký počet straníků, je pro ně složité pronikat do těch jako nižších pater té politiky. Jo, ta strana vlastně nemá takovou kapacitu si tam ty osobnosti hledat, takže tohle jsou všechno jako proměnné, které samozřejmě ovlivní pak ten volební výsledek v takhle specifických volbách.
1: Ale do poslanecké sněmovny, znovu opakuju, by se dostali, protože jste jim naměřili 8% bodů podpory. Přes 5% bodů voličské podpory přisoudil váš průzkum Motoristům sobě. Přesně je to 5,7. Je to tedy tak, že Filip Turek, co by řidič, nebo Petr Macinka, oklamaný falešným podcasterem. Tohle nic z toho voliče Motoristů neznepokuje, možná uspokojuje?
0: Já nevím, jestli to znepokojuje nebo ne. Vypadá to, že asi ne, protože pokračují v tom, jak dosud fungují, ale vlastně ty jejich voliče to částečně znepokojilo, ale u těch Motoristů vlastně máme takovou hypotézu, že se jim od začátku roku trochu vlastně ta voličská základna proměnila. Protože oni v těch volbách do poslanecké sněmovny v roce 2025 jeli hodně na to, my jsme nová levice, my jsme nová ODS.
1: Nová pravice.
0: Nová myslíte? Pravice, pardon. Nová pravice, ježiš, nová pravice. Takže to vlastně bylo to jejich jako ultimátní moto.
1: Čili jejich etos byl, my jsme tam, kde bývala ODS.
0: Přesně tak.
1: A pokud chcete volit pravicově, volte Motoristy sobě.
0: Ano. Ale pak bum, staly se volby, oni šli do koalice s Andrejem Babišem z SPD. A najednou vlastně nějaká pravicová témata už jsou taková okrajová, jediné, co jako nějakým způsobem dělají, je nějaká radikální, kontroverzní politika.
1: Myslíte na ministerstvo životního prostředí?
0: Nebo? Na ministerstvo životního prostředí i vlastně, ale nemyslím jenom vlastně jejich chování na ministerstvech, ale vlastně nějaké jejich veřejné vystupování jako takové. A my jsme vlastně pozorovali, že část těch voličů pravicových oni nahradili nějakým tím více antisystémovým radikálnějším voličem. Takže ta podpora vlastně opticky zůstává hodně podobná, ale myslíme si, že ten volič je jiný vlastně, takže...
1: Hostem Interview Plus je Tereza Fridrichová z výzkumné agentury NMS.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: V komentáři pro ČTK jste řekla, že podle vašeho průzkumu se ze starostů stává jasný lídr opozice. To ovšem rozporoval muž, který seděl včera na stejné židli jako vy, ústavní právník Jan Kysela. Podle něho jsou starostové příliš heterogenní, čili dost nesourodá strana na to, aby byla nějakým lídrem. A víte, Rakušan třeba má příliš nesourodé publikum v tomto směru. Tak co soudíte o téhle otázce?
0: Je rozdíl být lídrem opozice, kterým starostové podle mě teď v tuhle chvíli chtějí být a jsou jim. A je rozdíl mezi tím být lídrem opozice a být schopen vyzvat Andreje Babiše v dalších volbách, jo, být vlastně tím jeho hlavním soupeřem.
1: Promiňte, když říkáte tedy, že starostové jsou lídrem opozice, tím myslíte ty průzkumy, které vám vyšly, že by dostali největší podporu z těch opozičních stran?
0: V podstatě se bavíme o těch průzkumech, ale vidíme nějaké záblesky samozřejmě z těch komunálních voleb a myslím si, že i když jakoby čteme tu politickou situaci nějak jako obecně, takže oni se jako hodně stylizují a snaží se tím lídrem opozice být a zároveň jim v tom hodně pomáhají jejich sousedé v lavicích poslaneckých, kteří se moc nesnaží být.
1: To naznačujete mezi slepým jednoukým králem?
0: Vlastně asi trochu ano. Jo? Vlastně mě já jsem uvažovala nad tím, co říkal Jan Kysela a myslím si, že starostové jsou vlastně strana, která je prostě, má skvělé podmínky v tom vlastně být tím lídrem v tom mezivolebním období. Oni jsou slušní, jsou nekonfliktní, říkají ty správné věci, upozorňují na pochybení vlády a tak dále a tak dále, což všechno...
1: Vykonávají tu opoziční práci.
0: Ano, vykonávají tu opoziční práci, jsou vlastně vidět, hezky komunikují a vlastně celé se jim to teď takhle podařilo v tom posledním roce vlastně s těmi komunálními volbama, ale vždycky před těmi minulými volbami jsme viděli, že oni měli docela jako preference. Vypadalo to, že by mohli usilovat třeba o nějaký jako souboj o toho lídra opozice.
1: A ty naděje se pak...
0: A ty naděje

0: pak jako vyprchali. Jo? Takže teď jsme podle mě zase v tom období, kdy oni jsou vlastně pro mnoho lidí alternativou, vlastně pro všechny ty opoziční voliče. Každý opoziční volič do nějaké míry zvažuje, že by volil starosty, když se díváme na ty průzkumy, ale zatím se jim to nepodařilo nikdy moc přetavit jakoby v tu reálnou podporu u voleb. A teď je otázka, jakým způsobem se jim to může podařit.
1: Máte před sebou papíry z grafy a výsledky vašich výzkumů, tak mi řekněte, jak je na tom současná ODS z hlediska voličské podpory. Váš průzkum ukazuje 12,5% bodu. Koresponduje to podle vás potom se zisky v těch komunálních a senátních volbách v tom prvním kole?
0: Je to tak, je to 12,5% podpory. Já bych to úplně nespojovala s podporou v komunálních volbách, protože to je jako opravdu rozdílný typ voleb, trochu jiná disciplína. ODS je teď v takové jako složité situaci. Jak už jsem naznačila, oni se s novým předsedou tak trochu zatím hledají. Nemyslím si, že to je...
1: Kdo hledá, koho myslíte?
0: To je dobrá otázka, já nevím, možná se hledají tak navzájem, jo? Že vlastně tam je nějaké jako nenaplněné očekávání komunikační. Martin Kupka vlastně nebyl až tak vidět v těch komunálních kampaních, jak by možná pro člověka, který je tam krátce, se patřilo, slušelo, a zároveň prožívají nějaké jakoby vnitrostranické spory, toužila dlouhou dobu o euro a o to, jestli jsme spíše konzervativní nebo liberální strana, vlastně o tu pozici někde na tom hracím poli.
1: Nebo jestli je možné být konzervativně liberální strana.
0: Přesně, jestli je možné být konzervativně liberální strana. A vlastně poslední nebo nejnovější takovou jako ránou je samozřejmě naše Česko, které si vlastně ukouslo celý jeden jejich kraj a jako
1: bývalí lídři,
0: bývalí lídři ODS, jo, vlastně teď se jim hodně zadařilo v jeho českém kraji, takže tohle jakoby další taková rána do týla, ale není to ještě úplně důvod podle mě k panice v ODS, ale jsou to jako nějaké náznaky, že tu politiku musí dělat trochu jinak. Musí být jako lépe čitelný.
1: No, vy jste naznačila v analýze, že slabinou občanských demokratů je jejich komunikace. Jak to myslíte? Slabina v komunikaci znamená, že někdo něco má a neumí to sdělit. No, ale na to by vám někdo mohl namítnout, ale oni to nemají, tak nemají co sdělit. Tak jak to je?
0: Oni asi něco mají.
1: V případě ODS.
0: Já to jsou vlastně jako dva body. Já myslím, že jim chybí jako jasná témata, jasné myšlenky, které se jim podaří jakoby lépe prodat do toho veřejného prostoru. Já si myslím, že oni tam jako reálně jsou v té straně. To je stará strana, má velkou historii. To se nestane jenom tak. Jo? Ale přijde mi, že tam je opravdu trochu jako nesoulad mezi tím, kdo teď jsme a kým chceme být, kam směřujeme. Možná vyčkávají, jo? Teď je vlastně to období vyčkávat, nějak skonzolidovat síly, rozhodnout se, jak budu pokračovat dál.
1: Dovedete z vašich dat vyčíst, jaká očekávání voličů ODS jsou spojená s tou stranou?
0: To asi nedokážu říct. Minulých výzkumů nebo z toho z jiných výzkumů, které třeba děláme, často jako zaznívá, že ODS ztratila tu svoji pravicovost. Přesně jako to je ta výtka motoristů z minulého roku. Ale nedokážu jako konkrétně asi popsat, co by si pod tím voliči představovali.
1: Když zůstaneme u tématu komunikace, pokud jde o komunikaci lidovců, její zdařilost před těmi volbami, které teď byly, uznávají opoziční, dokonce i vládní strany. S tím byste souhlasila, předpokládám. Jana Grolicha jsme zaznamenali asi všichni. Tak proměnilo se to v nějakou větší podporu? Protože ta váš průzkum, když se konal, tak ta písnička už byla na světě, o které se ještě budeme bavit, Grolichová, celá ta kampaň byla na světě. Promění se to v reálnou podporu voličů?
0: Nechci samozřejmě předvídat, ale zatím v minulosti mám pocit, že jakoby se nikdy tyhle jako krátkodobě zaměřené kampaně na jednoho člověka především promítly zrovna u těch lidovců do nějaké jako větší podpory.
1: Čili zatím to vnímáte, že celá ta kampaň je zaměřená na Jana Grolicha, na lídra lidovců, nikoli na tu stranu jako celek?
0: Asi spíš jo. Asi je to spíše s kampaň jako jednoho lídra, která je jako velmi úspěšná a vynesla mu to senátorské křeslo, takže evidentně něco dělá opravdu správně, ale zároveň si nemyslím, že se to jako úplně dokáže překlopit do podpory té strany, protože my vlastně vidíme, že KDU ČSL v těch volebních průzkumech stagnuje na kolem těch 3% vlastně už od
1: to
0: těch voleb.
1: To bývá ta výtka. Máte sice hezkou kampaň, pořád...
0: Ale vlastně ta strana zatím jako neumí nabídnout tomu voliči nic jiného, než vlastně pár těch osobností.
1: Pojďme ještě k Pirátům. Před loňskými sněmovními volbami jste v podcastu Vinohradská 12 konstatovala, že se rozpadlo jejich voličské jádro, že tedy nemají stabilní voličskou základnu. Teď, když máte po ruce čerstvá data, je to lepší s voličským jádrem Pirátů?
0: Moc ne.
1: 2% myslím, že to je.
0: 2% vlastně 2% rozhodně přesvědčených voličů, že by stranu volili, kdyby se teď konaly volby. Je to dlouhodobý problém Pirátů. Oni vlastně souvisí to podle mě přímo s tím nárůstem starostů v těch volebních modelech, kdy to jsou takové strany, které jsou hodně podobné, často sdílejí voliče a Pirátům se dříve dařilo vlastně možná i tím svým radikálnějším, aktivnějším nebo možná hlasitějším jako projevem ty voliče lákat k sobě.
1: Hřib zdá se, že je dost hlasitý, ale přesto jsme na 2%. Teďka, jak se vlastně stane, třeba v případě Pirátů, že se rozpadne to jádro voličů. Jak si to představit? Souvisí to nějak s identitou strany?
0: Já si myslím, že to souvisí s identitou strany.
1: Nebo s výrazným lídrem, jako byl Ivan Bartoš?
0: Já jsem dneska četla rozhovor s panem Portlíkem, že Piráti jsou vlastně poškozená značka a já bych s tím do jisté míry trochu jako souhlasila, protože vlastně ta očekávání od Pirátů vždycky byla vysoká, ale zatím i vlastně v tomhle volebním období 2025-26 nevidíme úplně, že by se jim dařilo jako doručovat, naplňovat. Je to podobně možná jako u té ODSky vlastně.
1: To říká pan Portlík, proč je nechce na magistrátu ve vedení. Je to tak? Naopak s přehledem nejstabilnější voličské jádro, 17%, oproti 2% bodům zmíněných Pirátů, má hnutí ANO. Jak si to vysvětlujete? Co vlastně stojí za tím, že hnutí ANO má takhle stabilní a pevné voličské jádro?
0: Andrej Babiš. To je podle mě alfa to omega toho úspěchu jejich už vlastně od počátku. On prostě dokáže velmi dobře jako navázat.
1: Je to ta jeho osoba tedy?
0: Kontakt s tím voličem, podle mě opravdu jako se mu daří, nebo já nevím, jestli je to jako na té osobní rovině, ale minimálně tak, jak to vypadá zvenčí, že se mu daří jako navazovat ty vztahy s těmi voliči jako na té osobnější úrovni. Jo? Oni mu věří, že on to zařídí, on doručil v minulosti ty výsledky, takže já si myslím, že ta jeho osobnost je opravdu jako tím hlavním tahákem.
1: Tím hnutí, tmelem.
0: Ano, tím tmelem. Jeho voliči jsou starší voliči, to nejsou úplně voliči známí tím, že by jako často přeskakovali od strany ke straně, oni si ho prostě vybrali.
1: Jsou věrní.
0: Věrní, doručili, on jim doručil nějaké ty sliby, které v minulosti sliboval a od té doby vlastně on takhle pořád se mu to vlastně daří táhnout na té hlavně.
1: Hostem interview je Tereza Fridrichová z výzkumné agentury NMS. Ještě k té komunikaci. Řekla byste, že ta volební píseň lidoveckého předsedy Jana Grolicha byla fenoménem těch letošních voleb. Jen na Instagramu má půl milionu shlédnutí. Odráží, my jsme si řekli, že ta pozornost na sítích se nutně nemusí odrazit potom v následných volebních preferencích. Tak, ale může se to povést?
0: Může se to povést výjimečně, myslím si, že se to může lépe povést v těch kampaních, které jsou silně personalizované, jako byla tahle kampaň Jana Grolicha do Senátu. Myslím si, že se to může hůř povést, když jde pak o nějaký jako celostátní výsledek strany. Tam samozřejmě stále jako bojujeme s tím, že ta viditelnost a vizibilita jako není ve finále ta moc, jo, jakože to, že máte hodně.
1: A tak mi řekněte, jaký vliv má na voliče ANO, mají ty pravidelné nedělní referáty Andreje Babiše na Facebooku? Tam se zdá, že se to povedlo přetlumočit tu mediální pozornost v to stabilní jádro.
0: Je to podle mě určitě jedna z proměnných, které do té podpory Andreje Babiše vstupují, ale zároveň je potřeba si říct, že on úplně nevyhledává jiný typ médií, kde by mohl sdělovat svým voličům.
1: Protože
0: názory.
1: To je bez oponentury,
0: ano,
1: tam máte
0: tak.
1: své okénko a
0: takže
1: řeknete,
0: tam má
1: co chcete.
0: Své okénko, pravidelnou svoji talk show, one man show.
1: A řekněte mi, stačí mít šikovný mediální tým, nebo je k tomu třeba potřeba mít na sítě i talent? Protože když jsme u Andreje Babiše a když jsme u Jana Grolicha, tak to jsou řekněme dva talenty, když jsme Petr Fiala se o to též bývalý premiér pokoušel a nevím, jak
0: já
1: to
0: myslím,
1: hodnotíte.
0: Že dobrý mediální tým je určitě základ, ale vy zároveň jako ta osobnost, jako ten politik musíte trochu chtít jakoby se předvádět před těmi svými voliči, co třeba Petr Fiala nemyslím si, že měl tuhle touhu, nebo Martin Kupka si nemyslím, že má tuhle touhu. A možná je to dobře, jo, protože některým typům politiků jako nesluší. Jo?
1: No, vy říkáte, možná je dobře nemít na to talent, je to tak?
0: Možná je dobře na to nemít talent a dělat tu politiku postaru. Já si myslím, že to není jako řemeslo, které je úplně ztracené. Ne všichni musí být showmeni na sociálních sítích. Samozřejmě pak v těch personalizovaných kampaních to může jako pomoct, jako to pomohlo Grolichovi.
1: A řekněte mi ještě jednu věc. Sociální sítě a podcasty postupně nahrazují vliv veřejných debat ve velkých médiích, kde mají politici oponenty. To už jsme se o tom bavili. Mají předvolební debaty ještě nějaký vliv na rozhodování voličstva? Zjistili jste něco v tomhle směru?
0: My jsme minulý rok po těch sněmovních volbách dělali velkou povolební studii i s ostatními agenturami, které jsou vlastně združeny ve sdružení SIMAR. A tam jsme vlastně jednu z těch otázek, kterou jsme si měřili, bylo, jestli voliči měli pocit, že ty finální předvolební debaty nějak ovlivnily jejich rozhodnutí. A třeba pětina nám řekla, že ano. Ale myslím si, že to rozhodnutí se dělá vlastně postupně. Část voličů ho dělá hodně dlouho dopředu, protože jsou k té straně nějakým způsobem ukotvení a část voličů samozřejmě se rozhoduje mezi několika stranami a třeba ta finální debata může být to těžítko na vahách, které je
1: to poslední kapka.
0: Poslední kapka, která je nakonec posune k jedné nebo druhé straně. Takže nějaký vliv mají asi nebude bezmezný.
1: No a myslíte, a úplně krátce vás poprosím, že nakonec podcasty a nemoderovaná okénka na Facebooku nahradí veřejné debaty?
0: Já doufám, že ne.
1: Hostem Interview Plus byla Tereza Fridrichová z výzkumné agentury NMS. Mnohokrát děkuji.
0: Taky děkuji.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr.

0: Česku začal první soudní proces v novodobé historii kvůli podezření ze špionáže. Spojené státy omezily služby satelitní sítě Starlink ukrajinské armádě. Hokejový útočník Martin Nečas přispěl v NHL 2 góly k výhře Colorado. Silnice 13 je po nehodě u Stráže nad Ohří neprůjezdná v obou směrech a počasí bude převážně oblačno až polojasno. Později se začne vyjasňovat a teploty až 18 stupňů. Je středa, 14. října. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: V Praze začal soud s čínským občanem podezřelým ze špionáže. Yang Yiming podle vyšetřovatelů pracoval pro čínskou zpravodajskou službu. Je to vůbec první obžaloba v Česku podle nového paragrafu neoprávněná činnost pro cizí moc. U pražského městského soudu je reportérka Františka Rohlíčková.
2: U soudu Yang Yiming obžalobu prostřednictvím obhájce odmítl, necítí se být vinen. Podle státního zástupce ale získával informace, navazoval vazby a mapoval vlivové prostředí v Česku. Své kontakty zval opakovaně na večeře nebo jim dával dárky. Všechno potom měl předávat čínské tajné službě a tím se dopustit neoprávněné činnosti pro cizí moc. Tento nový paragraf přibyl do trestního zákoníku v únoru 2025 a Yang je prvním člověkem obžalovaným v Česku podle tohoto paragrafu. Samotný zákon napadal na jednání i obhájce Yanga, podle kterého jeho prosazení před necelými 2 lety nebylo standardní. Zároveň požádal, aby líčení nadále pokračovalo bez přítomnosti novinářů nebo veřejnosti. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
0: Poslanci začali znovu projednávat zákon o státních zaměstnancích. Od listopadu má nahradit současný služební zákon. Předlohu poslancům v polovině září vrátil prezident Petr Pavel. Ve sněmovně je reportérka Adéla Burešová.
3: Návrh koaličních poslanců počítá hlavně s jednodušším propouštěním a zaměstnáváním státních úředníků. Předloha podle prezidenta ale spěje k destabilizaci a politizaci státní správy. To odmítl jeden z předkladatelů návrhu, poslanec Radek Vondráček z ANO.
4: Zákon neznamená, že bude možné bez správního důvodu propouštět každého, kdo se někomu politicky znelíbí.
3: Opozici vadí taky doprovodná novela, která prezidentovi odebírá pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle Karla Dvořáka ze Starostů nejde jen o malé personální změny.
5: Stálé mise zastupují Českou republiku například při Evropské unii, Severoatlantické alianci nebo Organizaci spojených národů.
3: Pravomoc by nově přešla na ministra zahraničí. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Koaliční lídři znovu jednají o novele školského zákona. Hnutí SPD a motoristé k ní mají výhrady. Ministr školství za ANO Robert Plaga ale změny v připravovaném zákoně odmítá. A podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
6: Novela se týká inkluze ve školách. Motoristé požadují její zásadní revizi. Zakládat chtějí třeba speciální třídy. Návrh upravuje přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb na místo financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO je novela dobře připravená. Už v pondělí řekl, že v jeho návrhu jsou zahrnuté koaliční kompromisy a pro větší debatu nevidí prostor. Pokud se koaliční experti na inkluzi do pátku shodnou, mohla by o ní v pondělí jednat vláda. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
0: Americká společnost SpaceX omezila služby družicové sítě Starlink ukrajinské armádě. Firma, která patří miliardáři Elonu Muskovi, se k tomu zatím nevyjádřila.
7: Ukrajinští operátoři dronů citovaní listem Ukrajinská pravda potvrdili, že Starlink v noci omezil práci terminálů na frontě. Při rychlosti vyšší než asi 160 km za hodinu se spojení s drony začalo ztrácet a mnoho důležitých misí bylo zmařeno. Ukrajinské ozbrojené síly od roku 2024 využívají službu Starshield, která jim na rozdíl od obyčejného Starlinku umožňovala operovat s drony ve vysokých rychlostech. Poradce ukrajinského prezidenta Sergej Bezkrest známý pod přezdívkou Flash, uvedl, že americká strana Ukrajinu na omezení služeb Starlinku předem neupozornila. Tyto kroky podle něj nejsou náhodné a souvisejí s aktuální politickou situací. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: V Německu odpoledne začíná soud kvůli sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin.
8: O vině bude rozhodovat soud v Hamburku. Sergej Kuzněcova tam loni vydala ke stíhání Itálie. Bývalý voják účast na sabotáži odmítá. Plynovod Nord Stream zajišťoval přímý dovoz ruského zemního plynu do Německa přes Baltské moře před 4 lety, asi 7 měsíců po napadení Ukrajiny, ale pachatelé poničili 3 ze 4 jeho potrubních větví. Nord Stream zůstává součástí německých politických debat. Strany AfD a spojenectví Sáry Wagenknechtové požadovali minulý měsíc před zemskými volbami obnovení jeho provozu a návrat k levnějším ruským energiím. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: V 5 krajských městech už vědí, kdo je po volbách povede. Dohody mají v Liberci, v Ústí nad Labem, Karlových Varech, Plzni a nově taky v Olomouci. Tam skončí vítězné ANO zřejmě v opozici. Základ koalice už je domluvený taky v Hradci Králové. Jednání tam sleduje reportérka Adéla Kavříková.
9: V Hradci Králové už platí neformální dohoda na vznik trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 našla shodu s Piráty, hnutím STAN a sdružením Změny pro Hradec, Zelených a KDU-ČSL. Dohromady mají většinu 20 hlasů. Na primátorku opět navrhují Pavlínu Špringrovou z HDK. Politici teď v klubech řeší, jestli k sobě pro pohodlnější většinu přiberou ještě čtvrtou ODS, která by koalici rozšířila na 24 mandátů. Jasno má být do pátku. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
0: V Cejli na Jihlavsku si místní obyvatelé už zase staví novou prodejnu. Ta původní, kterou vybudovali před 40 lety v akci Z, už nefunguje. A tak se obyvatelé domluvili s radnicí, že postaví další.
10: Nové prodejny jsou teď hotové, zatím základy na stavbu chodí například pan Adam, který pomáhal ukládat zemnič. Další brigáda pak byla na vylití betonu do základů.
11: A zatím víc brigád nebylo, budou pokračovat další.
10: Stavba teď čeká na dodávku cihel. Rozhlíží se po staveništi bezpartijní starostka Pavlína Nováková.
12: Bude tady do budoucna vystavěna celá nová lokalita, včetně těch nových rodinných domů. Do toho jsme zakomponovali i ten nový obchod.
10: Obchod má být hotový nejpozději příští rok v létě a bude fungovat jako bezobslužný. František Jirků, Radiožurnál.
13: Hokejista Martin Nečas ve svém druhém dvougólovém zápase v sezóně pomohl Colorádu k výhře 3-2 na ledě Dallasu. V 16 nočních duelech NHL bodovalo celkem 8 Čechů.
14: Svůj vůbec první gól v NHL dal při 6. startu obránce St. Louis Adam Jiříček. Jiříčkova trefa byla posledním gólem St. Louis při vysoké výhře 7-2 v Otavě. K vítězství Bostonu 6-3 v San Jose přispěl gólem Pavel Zacha a asistencí David Pastrňák. Adam Klapka dal branku golmanovi Anaheimu Lukáši Dostálovi a Calgary zvítězilo 4-2. Tomáš Hertl skóroval při výhře Vegas 5-2 na ledě Nashvillu. Asistence obránce Filipa Hronka neodvrátila porážku Vancouveru 2-3 v New Yorku proti Islanders. Krištof Kousal, Radiožurnál.
13: Fotbalisté Mladé Boleslavy se v dohrávce 6. kola šance ligy představí na stadionu Bohemians od 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a pokusí se tam vyhrát poprvé po 8 letech.
15: Zavřená silnice 13 u Stráže na Tohří a nehoda i na sedmičce u Slaného. Silnice 13 z Karlových Varů do Chomutova je u Damic neprůjezdná. Před odbočkou na Krásný les se srazilo osobní auto s kamionem. Silnice je zavřená v obou směrech, stojí tam kamiony. Objížďky jsou dlouhé pro osobní auta přes Božídar, kamionem až přes Žatec. Komplikace teď je na dálnici D7 na obchvatu Slaného. Po omezení u sjezdu na Smečnou zatím blíže nespecifikovaná nehoda, ale tvoří se už dlouhé kolony v obou směrech. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice se zdržíte u Bystřice za Benešovem. Silničáři opravují vozovku, projíždí se Kyvadlově. Teď je větší fronta z Prahy až na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Čekáme na severovýchodě zpočátku ještě zataženo a místy slabý déšť, jinak oblačno až polojasno, později začne ta oblačnost ještě ubývat, místy až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 8. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
16: Jak vládní koalice zdůvodňuje, že se chystá přehlasovat prezidentovo veto k zákonu o státních zaměstnancích? Proč podle sněmovní opozice může nová úprava oslabit ochranu státních zaměstnanců před politickými tlaky? A má pravdu Volodymyr Zelenský, když přetrvávající ruské údery na ukrajinská energetická zařízení označuje za okázalý projev toho, že Kreml Spojené státy nerespektuje? Za necelou hodinu by měla sněmovna znovu hlasovat o poslaneckém návrhu zákona o státních zaměstnancích. Předlohu v září vetoval prezident Petr Pavel. Podle předsedy poslanců KDU-ČSL Mariana Jurečky jde o vykostění služebního zákona, který chce koalice ANO, SPD a motoristů nahradit od listopadu zákonem o státních zaměstnancích. Sněmovna prezidentovo veto koaliční většinou zřejmě přehlasuje. Našimi hosty jsou Libor Vondráček, místopředseda sněmovního ústavně právního výboru za poslanecký klub SPD, předseda Svobodných, jeden z předkladatelů zákona o státních zaměstnancích. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: A první místopředseda TOP 09, poslanec, člen téhož výboru Jiří Pospíšil. Dobrý den.
18: Krásný den.
16: Státní správa má být profesionální, neutrální, odolná vůči politickým tlakům a také Evropská komise letos v Česku doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tak zdůvodnil prezident svoje veto, protože podle něj tento zákon přináší pravý opak. Pane Vondráčku?
17: Tak já jsem vlastně kromě toho, že jsem členem ústavně právního výboru, tak jsem také členem výboru pro evropské záležitosti. A když přijela nejvyšší úřednice pod evropským komisariátem paní Gauer do České republiky, setkali jsme se jako náš výbor i senátní výbor s ní a padla tam řeč směrem právě ke služebnímu zákonu a ona říkala, že ty věci samozřejmě monitorují, ale není nic konkrétního, co by Evropská komise, Evropská unie našemu zákonu, tak jak ho předkládáme, vytýkala z jejich pohledu. To znamená, já si myslím, že samozřejmě pan prezident použil stejné argumenty, jako používá opozice. Opozice hovořila i o této věci při projednávání tohoto zákona, ale nemyslím si, že by vlastně ty argumenty, které dneska slyšíme, byly nějak jako zajímavější nebo rozšiřovaly okruh toho, co jsme všechno vyvraceli v těch prvním, druhém, třetím a vlastně i v tom čtení po vetu Senátu. Takže já myslím, že to hlasování nakonec dopadne úplně stejně, jako když nám to vracel Senát.
16: Pane Pospíšile, s čím máte hlavní problém?
18: Tak podívejte, tady v této zemi platí více než 10 let služební zákon, který zavedl služební poměr. Ano, jsou určitě možné i jiné formy právního vztahu mezi úředníkem a státem, ale něco tady platí. A místo toho, abychom to vylepšovali, tak tady parta vládních poslanců, bez toho, že to předkládá ministerstvo vnitra, které je odpovědné za tuto formu legislativy, celý ten koncept, co tady platí více než 10 let, bourá a přichází úplně s jinou formou, jinou podobou a to je klasický pracovně právní vztah. Ten je možný, ale my odmítáme to, aby bez seriózní debaty, bez toho, že ministerstvo vnitra vyhodnotí, jak 10 let tady existuje a platí a co to přináší ten původní služební zákon, se přijímala úplně jiná právní úprava. To je zkrátka naprosto neprofesionální přístup. Něco tady máme a chceme to udělat úplně jinak a v zásadě nevíme proč. Tohle je ten důvod, proč my nepodporujeme tu iniciativu skupiny vládních poslanců. Já si nepamatuji, že by takto důležitý zákon, jako je zákon služební, zkrátka nebyl debatován vládou, ministerstvem vnitra, legislativní radou vlády a tak dále. Takže to krok neznámá. A by některé ty argumenty navrhovatelů já beru, tak celý ten princip toto hodit na stůl, neprojednat to odborně a měnit tím fungování české státní správy, já považuji za obrovsky rizikový. Povede to k menší odbornosti, politizaci, každá nová vláda vymění úředníky podle toho, jak se jí to bude líbit a ti mladí lidé, zdatní, kteří by mohli vstoupit do státní správy, nebudou motivováni. Proč by tam vstupovali, když je další vláda vyhodí a dá tam nějakého svého kamaráda s správnou stranickou průkazkou. No a pak je ten přílepek pana kolegy Vondráčka, který naprosto šílený.
16: Tomu se vrátíme. To je téma, ke kterému se taky dostaneme. Ale teď další citaci nabídnu. Zákon umožní úplné ovládnutí, politizaci a rozvrat státní správy, to prohlásila v dnešní rozpravě Kateřina Stojanová za Piráty. Pane Vondráčku, jaké máme záruky, že se to nestane?
17: No, není žádná záruka nebo žádný důvod, proč by se to mělo stát oproti tomu zákonu, který je tady dnes, protože ten dnešní zákon například umožňuje, aby čelní představitelé, vrchní úředníci, ředitelé sekcí, byli členy politických stran. To znamená, my naopak se snažíme tu státní správu odpolitizovat tak, aby tito nejvyšší úředníci neměli ty stranické průkazky. A já se trošku divím tomu, že tady tuto retoriku volí právě pan poslanec Pospíšil, protože když byl ministrem ve vládě Petra Nečase, tak právě tehdejší vláda Petra Nečase navrhovala zákon, který upravoval ten poměr mezi státem a státními zaměstnanci na pozici úředníků. Velice podobně k tomu, jak to upravujeme v tom našem návrhu. A naopak následně nastupivší vláda pod vedením sociální demokracie nachystala tento způsob vlastně služebního zákona, který zabetonoval státní správu na 12 let a tehdy proti tomu opozice protestovala, tehdy v roce 2014 blokovala celé léto projednání tohoto zákona a já jim vlastně dávám za pravdu, tehdejší jejich argumenty byly argumenty, které nás vedly k tomu, že chceme změnit tady toto postavení úředníku, tak aby se podobalo vlastně postavení úředníku samozřejmě správ vůči těm samosprávným celkům.
16: I podle předsedy klubu, určitě já můžu položit otázku. To s tím souvisí. Chci citovat předsedu vašeho klubu, TOP 09, Jana Jakoba, že stát by měl být výkonný, vyřizování žádostí by mělo být rychlejší, rozhodnutí srozumitelná a za chyby by se měla vyvozovat odpovědnost. Proč myslíte, že ten nový zákon tohle nepřinese?
18: No, pan kolega mě asi neposlouchal. Já jsem řekl, že se zvolilo před více než 10 lety určité řešení a místo, abychom tohle řešení kultivovali, tak ho tedy bez argumentace zabijíme. Situace Petra Nečase byla úplně jiná. To tu nebyl 10 let platný služební zákon. Volil tedy nějakou alternativu, já už v té době teda ve vládě nebyl, ale to není důležité. A ta alternativa tehdy neprošla, protože se rozpustila poslanecká sněmovna. Dneska jsme v situaci, kdy zde více než 10 let něco platí, přináší to pozitiva i určitá negativa a místo jemného vyladění a odborné debaty vy to sekirama rozbijete. Takže prosím, co bylo předtím za Petra Nečase, není srovnatelná situace. Jo? To byla úplně jiná doba, kdy jsme byli nuceni něco přijmout a kdybychom byli v bodě nula, tak já se také kloním k jiné právní úpravě, než ta, která tady platí. Ale my nejsme v bodě nula a likvidujeme to, co tady 12 je, bez toho, že aspoň to dobré z toho chceme zachovat. Jo? A to mi připadá opravdu jako obrovský
16: hazard. Pane Pospíšile, zkusil byste stručně odpovědět na tu otázku, kterou jsem položil. Proč myslíte, že ten nový zákon nepřinese to, co po něm žádáme?
18: No, protože žijeme v politické době, rostoucí hrubnutí politické kultury, snaha politických stran, které vládnou, zvláště této vlády, posílit vliv na státní správu je zřejmá. Je to zkrátka jiná doba, bohužel říkám. A je tedy pravděpodobné, že pokud snížíte ochranu klíčových státních úředníků, tak to politici využijí a dají tam svoje zpřízněné osoby po každé výměně vlády, po každých volbách a nějaká kontinuita a stabilita státní správy se ještě více oslabí. Takže to, co bylo před 15 lety, zkrátka není dnes. Doba se mění, bohužel negativně z mého pohledu. A já nechci, aby to byla zabetonovaná státní správa, ale nechci státní správu, která po každých 4 letech se vymění s novou vládou a přijdou tam jenom lidé se stranickými průkazkami, bez toho, že by kontinuitu a odbornost dlouhodobě drželi. Takže ta doba fakt taková dneska je.
16: Jasně. Pane Vondráčku, máte tady relevantní podklady k tvrzení, že státní správa bude fungovat rychleji a lépe, jak říkáte?
17: No tak v momentě, kdy se budou z tohoto fungování odstraňovat procedury typu zahajování správního řízení v momentě, kdy chcete s někým v normální firmě nebo na normálním úřadě městské části nebo nějakého města uzavřít pracovní smlouvu, tak uděláte klasické výběrové řízení a potom s ním máte nějaký pracovně právní poměr, ale tady se muselo zahajovat speciální správní řízení. Lidé, kteří toto speciální správní řízení uměli správně zahajovat, byli v omezeném počtu na těch všech úřadech a ministerstvech, protože to se netýká jenom ministerstev. A v momentě, kdy zrovna tito lidé byli nemocní, byli na dovolené a tak dále, tak třeba i ta možnost, jak ty lidi nabírat v momentě, kdy je to potřeba, tak prostě byla velmi, velmi paralyzována a podstatě se dá říct, že ať už jde o třeba dobrovolné ukončení pracovního poměru ze strany toho zaměstnance, nebo i zájem státu nabrat nějakého nového zaměstnance, tak toto všechno bude možné, aby probíhalo bez nějakých zbytečných úřednických balastů, bez té byrokracie, která vůbec nic nepřinášela. Ale jenom krátce ještě musím reagovat na to, co říkal pan kolega, že každé 4 roky se bude měnit na základě tohoto zákona reprezentace na úřadech. Já jsem byl tento zákon obhajovat v Senátu a četl jsem si stenozáznam, když v roce 2022 předkládal Marek Benda a další, když překládali to, že se budou přesoutěžovat všichni vrchní úředníci na úřadech. A on tam právě říkal, že to je proto, že s těmi lidmi se nedá vládnout a že prostě musí to přesoutěžit, protože nemůžou vládnout v rámci svého volebního programu. Zůstali tam vlastně lidi Babišovi z té předchozí vlády a tehdy jsem neslyšel od pana Pospíšila, že by někde hovořil o diskontinuitě těch úřednických aparátů.
19: Pane Pospíšil, vaše krátká reakce.
20: Já jsem tehdy byl v Bruselu, pane kolego, takže to není korektní, citujte mě. Já budu reagovat na své výroky, zatím si stojím, co řekl kolega Benda, to nebudu tady citovat. Na druhou stranu, pokud tam byli, jak vy teď jste sám uvedl, lidi z Babišova okolí, tehdejšího premiéra, nikoliv odborníci, tak asi snaha dát tam odborníky a ne pouze zbylé loajální osoby vůči tehdejšímu premiéru Babišovi byla logická. Ale já jsem mu
17: to říkal Marek Benda, že jsou to lidi Babiš.
20: No, říkám, já nevím, co ten Benda řekl, ale prosím vás, s celským rozumem, kdybyste to vylepšili, některé věci odstranili, i třeba trošku rozvolnili ten služební poměr. Bylo by to logické, já bych to podpořil. Ale vy fakt tady věc, která tady platí, rozbíjíte bez vyhodnocení, že něco dobrého zkrátka ten zákon přinesl. A mě to mrzí, takhle se ta země nemá řídit. Říkám to úplně teďko nestranicky, nepoliticky. No a to poslední, proč by to musíme to podpořit, je váš přílepek, pane kolego. Vy jste právník, šéf ústavní
19: komise. Pojďme k němu. Pane Vondráčku,
20: věc, která je protiústavní.
19: Vy jste autorem návrhu, vůči němu se prezident taky ohradil, hlavně tedy proto, že hlavě státu odebírá pravomoc prověřovat a odvolávat, ne prověřovat, ale pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Nejdete tak proti ústavnímu článku, jak teď naznačil váš rival, článku 63, podle nějž prezident...
20: Diskutér,
19: děkuju, pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, to je citace. Nerozlišuje mezi posty velvyslanců v jednotlivých zemích a u mezinárodních organizací. Můžete se k tomu vyjádřit?
17: Tato věc byla doslova zakotvená v zákoně o zahraniční službě, což je běžný zákon, nikoliv ústavní zákon, a my tento zákon měníme, my ho zpřesňujeme, přičemž pokud by teda názor ústavního soudu byl opačný, než jaký je názor nejrůznějších komentářů, které vychází z toho, že pokud jde o skutečně vyslance, které přijímá hlava státu, tak by je také měla vysílat hlava státu. Mám pocit, že je to článek 44 Vídeňské úmluvy a tato úmluva se nevztahuje právě na ty stálé delegáty u mezinárodních organizací a takto to má třeba upravené i Rakousko, Švédsko, Finsko, je poměrně dost států, které to mají tak, jak to navrhujeme my. V rámci dělby moci, moc výkona je taky dělená vertikálně mezi různé aktéry výkonné moci a my si prostě myslíme, že není nutné a není to takto striktně ani řečeno v ústavě, že tím, kdo tuto roli má plnit, je právě pan prezident. Ale pokud si opozice v tuto chvíli myslí, že je to v rozporu s ústavou, tak samozřejmě podá ústavní žalobu. Já jsem sám zvědavý, jak se tedy bude vypořádávat třeba ústavní soud s těmi komentáři, kdy 3 nejcitovanější komentáře k naší české ústavě vlastně nám dávají za pravdu.
19: Pane Pospíšile?
20: Ne, tak divák, aby to nezapadlo.
19: Posluchač.
20: Slyší, že řešíme otázku, promiňte, posluchač, ovalo se Český rozhlas, slyší posluchač, že řešíme státní zaměstnance. No a pan kolega mezi problematiku státních zaměstnanců, která, jak vidíte, je složitá, nalepí, přilepí něco, co se týká prezidenta republiky. No tak kde je tady kvalita legislativního procesu? Jo? A ještě ta změna nepřímo novelizuje článek 63 ústavy a vyvolává to politický spor a problém tam, kde v praxi žádný problém není. Nikdy jsem nezaznamenal, a byl jsem v několika vládách, že by byl spor mezi prezidentem a jakoukoliv vládou o to, kdo jmenuje vedoucí diplomatických misí. Nebyl to problém. Vládní koalice z toho problém dělá z toho válku, skončí to ústavního soudu, zbytečný spor a to už samo o sobě je důvod, proč my podporujeme prezidentské veto, protože takhle se legislativa, solidní legislativa zkrátka nemá dělat.
19: Tak my budeme dál sledovat, jak to bude pokračovat. Děkuju, to byl první místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil a Libor Vondráček, předseda Svobodný.
20: Děkuji a všem, krásný den.
19: Mějte se hezky, naschledanou.
20: Naslyšenou,
17: hezký den.
19: Nejméně 3 lidé přišli v Kyjevě o život při další vlně ruských raketových a dronových náletů zaměřených především na ukrajinskou metropoli a Charkov. 3 oběti na životech si útoky vyžádali v Dněpropetrovské a v Záporožské oblasti. Ukrajinská protivzdušná obrana oznámila, že se podařilo sestřelit 4 z 39 ruských raket. Prezident Volodymyr Zelensky napsal, že při několikahodinovém útoku bylo poškozeno 30 energetických zařízení a nejméně 600 tisíc lidí se tak ocitlo bez dodávek elektřiny. Na lince z Kyjeva je nezávislý novinář Adam Sibera. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
19: Můžeme upřesnit, jaké cíle zasáhly ruské střely v noci na dnešek a jaké škody způsobily?
2: No, tak ten poslední nálet vlastně letělo 39 raket, balistických raket po celé Ukrajině, z toho přes 20 na samotný Kyjev a Rusko zároveň vyslalo kolem 130 dronů. V Kyjevě, kde se nacházím já, za co můžu mluvit, tak zasáhlo 3 hlavní teplárny, několik desítek energetických objektů a i 9-patrový obytný dům v Deňanském distriktu nebo čtvrti na levém březu Kyjeva a je několik desítek, myslím teď při tom posledním vyšetřování bylo potvrzeno několik přes 40 zraněných a nejméně 5 potvrzených mrtvých. A jak už jste říkal v té původní otázce, 600 tisíc lidí zůstalo bez elektřiny, což je zhruba pětina Kyjeva.
19: Prezident Zelensky řekl, že Ukrajina už druhou noc za sebou neobdržela od zpravodajských služeb včasné varování před nálety balistických raket. Američtí činitelé o minulém víkendu varovali, že Trumpova administrativa by mohla zastavit sdílení zpravodajských informací s Kyjevem. Sám Trump ale popřel, že už by se tak stalo. Jak se tedy orientovat v těchto protichůdných vyjádřeních?
2: Ano, musíme se nejdřív podívat na to, co je určitě potvrzené, protože těch spekulací kolem toho je hodně. Potvrzené, a to můžu potvrdit i z vlastní zkušenosti, že včera skutečně proběhly výbuchy předtím, než přišlo jakékoliv varování, to znamená, že nebyl poplach, což by naznačovalo, že Ukrajina skutečně včasné varování před prvních z těch několika vln ruských balistických raket nedostala. Nicméně zatím neexistuje žádný důkaz, že Američané informace zadrželi záměrně. Každopádně takové i vlastně dneska byly, i armáda hlásila výpadky s řízením Starlinku a v době politického tlaku, kterému Kyjev čelí, tak samozřejmě tyhle události vyvolávají velmi vážné otázky. Jsou představitelé, jako například minister zahraničí Andrej Sibiha, který řekl, že oficiálně intelligence, zpravodajské informace pokračují, A ani americká strana nemluví o úplném zastavení. Nicméně, když se podíváme na události, na širší geopolitický kontext, tak musíme počkat ještě na víc potvrzených informací, ale ty otázky jsou na místě.
19: Je už po dalších ruských náletech tedy úplně jasné, že takzvané energetické příměří mezi Ukrajinou a Ruskem, které před pár dny ohlásil Trump, zkrátka neplatí?
2: Rusko pokračovalo ve svých útocích a ve své letecké kampani proti ukrajinské energetické infrastruktuře bez přestávky měsíc. Minimálně z ruského pohledu žádné příměří nikdy nenastalo. Samo to oznámilo a samo vlastně celý rok opakuje, že bude pokračovat ve válce a dokud nenaplní své maximální cíle. Takže Rusko fakticky ukazuje, že není ochotné přestat ničit ukrajinskou energetickou infrastrukturu ani přistoupit na jakékoliv příměří. Myslím si, že Donald Trump nebo představitelé hnutí MAGA se tím splňují nějaký svůj vnitropolitický boj, ale o příměří se v žádném případě mluvit nedá.
19: Jenom velmi stručně, jak klíčový je právě Starlink pro ukrajinskou armádu?
2: Velmi. Ne, jako jsou i alternativy, ale obzvlášť navádění dronů, které lítají v rychlostech více než 160 km za hodinu, tak vlastně přerušení Starlinku tyto dronové operace narušuje, což opět se vracíme k tomu, že v širším kontextu by to nahrávalo verzi, že to není náhoda, jelikož právě ukrajinské dronové operace s drony dlouhého doletu a takovou rychlostí tak nejvíce ničí vlastně ty ropné rafinérie v Rusku.
19: Ano.
2: A to, jak je i součást toho amerického tlaku na Ukrajinu.
19: Říká z Kyjeva Adam Sibera. Děkuju vám. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
4: Hezké odpoledne, je půl jedné.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Poslanci začali jednat o prezidentem vetovaném zákonu o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel návrh nové normy vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Zákon by měl podle vlády umožnit rychlejší výměnu úředníků a systém přiblížit zákoníku práce. Prezident i opozice ale oponují, že změna oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Ukrajinské drony zasáhly největší datové centrum ruské Sberbank v Saratovské oblasti. Provoz to podle náměstka ředitele závodu nenarušilo. Ruská protivzdušná obrana hlásí sestřel více než 900 dronů. Rakety a drony v noci mířily i z Ruska na Ukrajinu. Moskva potvrdila, že nočními údery masivně cílila na ukrajinskou energetickou a dopravní infrastrukturu. Německá AfD a BSV chtějí zrušit protiruské sankce a zastavit vojenskou i finanční pomoc Ukrajině. Obě strany se na tom plánují shodnout na mimořádném zasedání Sasko-anhaltského sněmu. O sankcích a zbrojní pomoci Ukrajině ale rozhoduje spolková vláda, případně Evropská unie. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzinu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Vítězná koalice Jedno Ústí bude v Ústí nad Labem vládnout sama. Primátorem bude dosavadní šéf městských služeb nezávislý Tomáš Vohryska. Jedno Ústí získalo v komunálních volbách víc než 51% hlasů. Bude mít 22 ze 37 zastupitelských křesel. Do opozice míří hnutí ANO, ODS, koalice SPD s podporou Přísahy a Trikolory a Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov. Beethovenovy sonáty pro housle a klavír dnes zaznějí v pražském Rudolfinu. Koncertní mistr České filharmonie Jan Fischer a pianista Martin Kasík pokračují v uvedení všech 10 skladatelových houslových sonát. Tentokrát zahrají pátou, známou jako jarní, a také 6. a 7. Večer pořádá Český spolek pro komorní hudbu. Ve Dvořákově síni začne v 7:30. Na dálnici D7 mezi Prahou a Chomutovem pozor na kolony. S obou stran na obchvatu Slaného na 21. kilometru zasahují uvážné nehody a na D5 se z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Rudnou na 5. kilometru zastavují kamiony. Fronta pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr a popojíždí tam také osobní auta v levém pruhu. Přejeme klidnou jízdu. Na oblačné až polojasné obloze bude během odpoledne ubývat mraků, místy až do vyjasnění a teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni. Zítra zůstanou podobné a po rozpuštění možné mlhy bude slunečno. To byly zprávy a teď už si poslechněte názory a argumenty.
21: Ukrajina nedostává zpravodajské informace od Spojených států. Hnutí ANO na komunální úrovni někde spolupracuje i s opozicí. Trvalé nebo skutečné bydliště dělá velký rozdíl. Odložené palestinské volby anebo Trumpovy předvolební otočky, to jsou pracovní titulky komentářů středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázím ze studia Ondřej Konrád. Dobrý den.
1: Názory a argumenty.
21: Naši partneři nás opět předem nevarovali, napsal ukrajinský prezident Zelenský na síť X po ruském útoku z úterka na středu a mínil tím, že už druhý den za sebou neměla ukrajinská obrana informace od Spojených států. A to je téma, o kterém hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem. Buď zdrav.
3: Dobrý den.
21: Dodávám ještě, že podle Zelenského Ukrajina dodržuje energetické příměří, jednostranně vyhlášené o víkendu prezidentem Trumpem, zatímco Rusko v útocích na energetická ukrajinská zařízení pokračuje.
3: Ano.
21: Čili co to všechno znamená?
3: Tak je to opravdu situace poněkud zvláštní v tom, že Donald Trump tvrdí, že zpravodajské informace se dále předávají. Ovšem na Ukrajinu z nějakého důvodu nedorazily. Může to samozřejmě být i technický problém, ale na druhou stranu v souvislosti s tím, co se kolem onoho energetického příměří dělo, právě není divu, že Ukrajinci poněkud ztrácí důvěru či ztratili důvěru ke Spojeným státům. Nejde pouze o zpravodajské informace. Podle dnešních zpráv z ukrajinské strany byl i omezen Starlink pro Ukrajinu. Omezen tak, že vlastně funguje jenom do 160 km za hodinu, to znamená, že vlastně rychlejší střely, drony a tak dále nejsou Starlinkem podporovány, což vadí ukrajinským operacím. Prezident Trump, americký prezident, vyhrožoval Ukrajině, že pokud neomezí, či lépe řečeno nezastaví útoky na rafinérie, to je ono energetické příměří, které vyhlásil, takže právě zpravodajské informace nebudou ze Spojených států na Ukrajinu proudit. Zároveň američtí činitelé pohrozili, že by mohlo Spojené státy i zastavit dodávky zbraní, které pro Ukrajinu nakupuje Evropa za poměrně vysoké peníze. V souvislosti se Starlinkem to opravdu vypadá, že Spojené státy, Trumpova administrativa nyní tvrdě na Ukrajinu tlačí. Podle zpráv z Bílého domu se ono energetické příměří má týkat právě útoků na rafinérie. To je to, co Trumpa nyní nejvíce trápí kvůli cenám nafty ve Spojených státech. Ukrajinské útoky na ruské rafinérie omezují ruské možnosti financovat válku. Na druhou stranu na Ukrajině v současné době není jediná rafinérie, která by byla v provozu. Poslední po ruských útocích velmi omezila provoz už v roce 2022 a vlastně nevyráběla benzín a naftu a v loňském roce její provoz byl zastaven úplně. To znamená, to příměří je velice, velice nevyrovnané. Pouze by Ukrajina měla zastavit své akce, Rusko vlastně by to neomezilo. A z toho samozřejmě mají Ukrajinci velkou obavu, co Donald Trump v tomto ohledu vlastně sleduje.
21: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
3: Díky, naslyšenou.
21: Prezidenti a premiéři řady důležitých zemí mají před volbami a dostali se tedy do takzvané pozice chromé kachny, která už nemá sílu na jakékoliv budovatelské projekty a nebude jí mít celý nadcházející rok. To je téma komentáře publicisty Petra Holuba.
5: Zrušte demokratické volby. Tak zoufalá úvaha člověka napadne, když si uvědomí rizika, která celé Evropě přináší nadcházejících 12 měsíců, během kterých proběhnou parlamentní, případně prezidentské volby ve Španělsku, Francii, Finsku, Řecku, Polsku a Itálii, tedy v zemích, kde žije víc než polovina obyvatelstva Evropské unie a které, zjednodušeně řečeno, trápí největší dluhy. Volby podkopou i to málo odhodlání, které Evropě zbývá k přijímání nepopulárních kroků, shrnul vyhlídky týdeník The Economist. Vraťme se do Česka. Odhady tuzemského hospodářského růstu postupně klesají. A pokud Česká národní banka ještě počátkem roku předpovídala růst poblíž 3% hrubého domácího produktu, dnes už mohou analytici spekulovat, že centrální bankéři odhad brzy sníží pod 2%. Tato zpráva může posloužit za ilustraci, jaké časy nadcházejí, nejen v České republice. Hospodářský vzestup, který by definitivně překonal důsledky minulého krizového období, se stále nechce dostavit a kdo ví, jestli nenastane nějaká další krize. Příčinám hospodářského zpomalení nepochybně patří vysoká cena ropy a pohonných hmot, vyvolaná válečnými událostmi na Blízkém východě. Ovšem tím se zdaleka nevysvětluje všechno. Zřejmě ještě vážnějším důvodem je celkově neuspokojivý stav Evropy. Evropa by měla být komplexem, který by soutěžil s Amerikou a Čínou o to, kdo světu nabídne nejlepší řešení v oboru umělé inteligence. Místo toho však Evropané čelí neočekávaným nákladům, které vyvolala válka na Ukrajině, a navíc ještě složitě řeší otázky spojené s vyhlídkou, že Amerika nebude nadále ručit za jejich bezpečnost. Před nadcházející zimou jsou plynové zásobníky naplněny jen na 74%, tedy nejméně za posledních 15 let. Evropa se marně brání laciným dovozům z Číny, které ruinují domácí výrobní potenciál, a pokud by chtěli členské státy zavést nějaká rozpočtová opatření na podporu vlastní konkurenceschopnosti, pak s tím musí počkat, protože se jejich vlády nedokážou dohodnout na evropském rozpočtu pro příštích 7 let. Teď by se tedy měli sejít nejlepší evropští státníci a vymýšlet cestu, jak dostat světadíl z prekérní situace. Jenže k tomu nedojde, protože zmínění státníci mají jiné starosti. Španělský premiér Pedro Sanchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby a jeho hlavní starostí se stává otázka, jestli se udrží ve funkci. To bude v průběhu roku následovat i v dalších zemích, které přitom mají společnou jednu věc, totiž že jejich dluhy patří v Evropě k nejvyšším a to jim brání v jakékoliv ambiciozní hospodářské politice, ať na domácí nebo na evropské úrovni. S ohledem na své znovu zvolení jistě nezačnou vymýšlet úsporná opatření, jak dluhy omezit, zvlášť když jsou někteří z nich v čele s Francouzi vystaveni protestům žádajícím naopak vyšší výdaje. Prezidenti a premiéři řady důležitých zemí mají před volbami a dostali se tedy do pozice chromé kachny, která už nemá sílu na jakékoliv budovatelské projekty a nebude jí mít celý nadcházející rok. Depresivní text Ekonomistu i další podobné články jiných médií mají jen jeden pozitivní rozměr. Evropané si navykli produkovat nepřetržitý proud stížností, jaké katastrofy se z okolního světa na jejich kontinent řítí. Teď ve volebním roce si aspoň uvědomí, že jádrem problému je sama Evropa, nevýkonná, žijící nad poměry a neochotná na tom něco změnit.
21: Říká Petr Holub. Komunální politika má svoje specifika, patří k nim fungování koalic, které by na celostátní úrovni neměly šanci vzniknout a které se vedení stran a hnutí nemusí líbit. To aspoň říká ve svém příspěvku komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann a dokládá to na několika příkladech.
6: Vítězné hnutí ANO se v Ostravě dohodlo na spolupráci se starosty pro Ostravu. Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS.

0: města. To neznamená, že celostátní vedení stran a hnutí je z takovéto spolupráce úplně nadšené. V některých případech se snaží vyvíjet nátlak na své reprezentanty v daném městě, aby svůj postoj přehodnotili. Nevždy se jim to daří. Nechtějí-li kvůli tomu některé své členy vylučovat či místní organizace dokonce rušit, musí různá povolební spojení alespoň tolerovat. Komunální politika je přece jenom odlišný svět. Neplatí to pouze o problémech, které zastupitelé řeší. Týká se to také toho, že v některých místech by striktní dělení na vládní a opoziční tábor de facto bránilo vzniku nějaké většiny. Takže místním politikům nezbývá nic jiného, než se dohodnout, tak říkajíc, napříč politickým spektrem. V takovýchto případech často vstupují do hry osobní vztahy a vzájemná důvěra. Pokud koalice funguje, je občanům de facto jedno, zda ve vedení města spolupracují například reprezentanti ANO s Piráty nebo s občanskými demokraty, s lidovci či se starosty. Není proto divu, že takto vzniklé koalice dokáží někde přetrvat i po volbách, protože to jejich výsledky dovolí. Neplatí to pro všechna města. V některých koalice složené ze subjektů napříč politickým spektrem nevydrží celé 4 roky. Nemusí to být však pouze vinou špatné vzájemné spolupráce. Někdy jde o výsledek nátlaku ze zhora. Názorným příkladem mohlo být dění v Brně. Tam v roce 2022 vznikla poměrně široká koalice. Post primátora obsadili občanští demokraté a první náměstek připadl hnutí ANO. Jejich spolupráce fungovala až do momentu, kdy do ní vstoupilo vedení ANO. To se ostře vymezovalo proti tehdejší vládě Petra Fialy. Do jeho strategie příliš nezapadala spolupráce v Brně, tedy ve městě, kde měl na jeho chod zprostředkovaně vliv do bitcoinové aféry namočený občanský demokrat Pavel Blažek. Ve městě, kde také žil a žije tolik kritizovaný premiér Fiala. Proto usilovalo ANO o odchod zastupitelů tohoto hnutí do brněnské opozice. Prostřednictvím místopředsedkyně Aleny Schillerové vyvíjelo na své reprezentanty silný nátlak. Ten neúčinkoval zdaleka na všechny. 10 z nich bylo kvůli tomu z ANO vyloučeno. Hnutí tak do dalších komunálních voleb personálně oslabilo. Na jeho výsledku se to projevilo. ANO letos skončilo až 3. a na ambici vést Brno může zapomenout. Zkrátka, komunální politika má svá specifika. Patří k ním fungování koalic, které by na celostátní úrovni neměly šanci vzniknout a které se vedení stran a hnutí nemusí líbit.
1: U mikrofonu byl Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Palestinci, kteří doufali v návrat demokratického hlasování, mají důvod ke zklamání. Parlamentní volby, slíbené na konec listopadu, totiž nebudou. Není to první a možná ani poslední odklad. A hovoří o něm zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a náš redakční kolega Jan Fingerland.
3: Palestinci, kteří doufali v návrat demokratického hlasování, mají důvod ke zklamání. Parlamentní volby slíbené na konec listopadu nebudou. Není to první a možná ani poslední odklad. Francouzský prezident před rokem oficiálně uznal Palestinu jako stát a dokonce k tomu přiměl i další země. Od svého protějšku Mahmuda Abbase Emmanuel Macron očekával dlouho odkládané vyhlášení voleb, což by dokázalo, že Palestina je připravena fungovat jako dospělý stát. Palestinci si v roce 2005 skutečně celkem svobodně zvolili prezidenta a v roce 2006 i parlament. Jenže pak už se vždy našel důvod, proč je třeba hlasování odsunout. 90-letý Abbas je tak prezidentem už 21 let. Parlamentu v roce 2009 mandát vyprchal a neschází se. Macron má teď důvod být zklamán. Palestinci si možná, na rozdíl od francouzského prezidenta, nedělali iluze, že Abbas svůj slib splní. Posledním signálem byla schůzka vysokých palestinských představitelů v Káhiře, které se účastnil i Hamas.

0: Hamas a islámský džihád. A tématem byl právě odsun data voleb. A tak před několika dny Mahmud Abbas vydal dekret, podle kterého se parlamentní i prezidentské volby odehrají 11. září roku 2027. Problém není v tom, že by byl Abbas diktátor, spíše vládne v souladu se zájmy privilegované palestinské elity, která nemá zájem na ohrožení svého velmi výhodného postavení, pro ně samotné. S odložením voleb ovšem souhlasil i Hamas, který si sice udržuje určitou podporu, ale jeho situace je po válce v Gaze komplikovaná. Do příštího podzimu se mu možná podaří se skonsolidovat. Proti odkladu byly ojedinělé hlasy, například zástupci Malé demokratické fronty pro osvobození Palestiny. Abbas se přímo obvinili, že hlavním důvodem odkladů je jeho obava z prohry. Něco podobného si nepochybně myslí i mnozí řadoví Palestinci. Palestinská politika trpí řadou neduhů. Jedním z nich je skutečnost, že se odehrává jinde než v parlamentu. Hamas své soupeře fyzicky likviduje nebo zastrašuje. Tak to udělal i po volbách z roku 2006, kdy po krátké občanské válce vyhnal hnutí Fatah z Gazy. Mahmud Abbas své rivaly likviduje lidsky a politicky. Například technokratického expremiéra Salama Fayyada, kterého vytlačil z funkce už v roce 2013. Nebo Muhammada Dahlana, kterého dokonce obvinil z vraždy Yasira Arafata a vytlačil ho do exilu. Pragmatik Dahlan zatím čeká na svou příležitost ve Spojených arabských emirátech. Je v kontaktu s Palestinci, ale i Američany a Izraelci. A možná to jednou bude on, kdo se ujme moci. Jiným neduhem je s tím vším související dlouhodobá politická stagnace. Politický život si zmonopolizovala dvě hnutí, Fatah a Hamas, i když dnes už skoro polovina Palestinců nedůvěřuje ani jednomu z nich. Jenže palestinská občanská společnost nevygenerovala silnou alternativu. Pozoruhodnou novinkou předčasně ukončené předvolební kampaně byla aliance Hamasu, islámského džihádu se zmíněným Dahlanem, která hnutí Fatah pravděpodobně velmi znepokojila. Dahlan s Hamásem nemá skoro nic společného, s výjimkou odporu k Abbasovi a zájmu na jeho nahrazení a otevření nějaké nové etapy. Zatím se konec stagnace odsouvá do příštího září, pokud se ovšem do té doby nestane něco nečekaného, buď mezi Palestinci a Izraelci, nebo Palestinci samotnými.
1: A hovořil Jan Fingerland. A na chvilku zpátky domů. Při pohledu na výsledky komunálních voleb v některých obcích nezbývá, než si jenom typovat, jak reprezentativní opravdu jsou vzhledem ke skladbě lidí, kteří v daných obcích opravdu žijí. Což rozebírá Kateřina Smejkalová, vědecká pracovnice u německého veřejného think tanku Friedrich Ebert Stiftung.
2: Máme za sebou obecní volby, v souvislosti se kterými bylo tentokrát zůsta poukazováno především na to, že v mnoha zejména menších obcích lidé moc na výběr u urny neměli, protože se o jejich hlasy ucházela pouze jedna kandidátní listina. Podotýkalo se také, že mezi kandidátkami se trvale klesá počet těch stranických ve prospěch různých místních politických projektů, které jsou na etablovaných partajích nezávislé, čímž se ztrácí propojení komunální politiky s jejími vyššími patry. Existuje přinejmenším jeden další obecnější fenomén, který by stálo za to diskutovat, nicméně v debatě se neobjevil. A to ani v souvislosti s kauzou prezidentské účasti ve volbách, kdy jsme se dozvěděli, že má volební právo ve vesnici, kde přinejmenším poslední roky určitě většinu času nepobývá. Jsme zjevně natolik zvyklí na absurditu českého administrativního systému, v rámci kterého může mít člověk trvalé bydliště v podstatě kdekoliv, aniž by to mělo souvislost s jeho aktuálním životem, že už to nikomu ani nepřijde divné. Jistě lze argumentovat, že zrovna u prezidenta jde o zvláštní případ. Jedná se nicméně o širší problém. Stojí za to vypíchnout zejména situaci nájemníků a nájemnic, což často zároveň bývají ekonomicky hůře postavení a také mladší lidé. Mají tak své specifické problémy a zájmy, které by se do komunální politiky měly promítnout. Jenže oni mají často trvalé bydliště někde jinde, nezřídka ještě u svých rodičů, a to proto, že pronajímatelé si často hlášení trvalého bydliště do svých nemovitostí nepřejí. Souvisí to ale určitě i s v Česku obvyklými nájemními smlouvami na dobu určitou. Je pochopitelné, že se do komplikované výměny všech dokladů nechce lidem, kteří si nemohou být jistí, kde budou bydlet za rok, i kdyby jim pronajímatel problémy nedělal. Člověk si tak nemůže neklást otázku, jak by se asi lišily výsledky voleb zejména ve větších městech, kde je nájemníků vyšší podíl, kdyby v nich mohli volit všichni, kdo v nich skutečně žijí. A platí to i naopak. Aby dostali své občanské povinnosti, jezdí poněkud absurdně zjevně mnozí lidé volit do obcí, kde už dávno nebydlí. Nejde ale jen o volby, nýbrž o celou řadu dalších neméně důležitých věcí, například kalibrování veřejné infrastruktury na skutečný počet a strukturu lidí bydlících v daném místě, či rozpočtové určení daní pro jednotlivé obce. Kdybychom měli reálnou představu o tom, kdo kde skutečně žije, staly by se nad to celkem jednoduchými věci jako zmapování neobsazených bytů či regulace krátkodobých nájmů. Ku příkladu v Německu existuje povinnost nahlásit v řádu dní od přestěhování své nové bydliště, které se stává pro stát oficiální adresou člověka, od které se odvíjí vše další, například i právo volit v komunálních volbách. Vrátíme-li se k příkladu prezidenta, ten by si v německém systému v obci Černouček mohl po dobu výkonu své funkce nahlásit maximálně tzv. Druhé sídlo, zdržuje-li se většinu týdne v Praze. Po dobu své nepřítomnosti by ho například podle berlínských pravidel mohl pronajímat přes Airbnb. Jde o poměrně chytrou regulaci, využívající systém hlášení, kde se člověk doopravdy jak dlouho zdržuje k tomu, aby byly krátkodobé nájmy možné podle původní logiky jen u dočasně nevyužívaných prostor. Německé úřady automaticky ví, které to jsou a které ne. Určitě by však Petr Pavel v německém systému nemohl v malé obci, přinejmenším po dobu, kdy se tam většinu času fakticky nezdržuje, volit. Ať už bychom se zvolili německou inspiraci nebo nějakou jinou, je celkem zřejmé, že by si český systém nějakou reformu zasloužil. Jeho stávající podoba je totiž opravdu značně absurdní. Aktuálně nám při pohledu na výsledky voleb nezbývá, než si jen typovat, jak reprezentativní vzhledem ke skladbě lidí, kteří v daných obcích skutečně žijí, doopravdy jsou. Nájemnické zájmy přitom zůstanou podreprezentované zcela jistě.
1: To byla Kateřina Smejkalová. Blíží se volby do amerického kongresu a prezidentu Trumpovi poměrně reálně hrozí ztráta většiny. Snaží se tomu všemi způsoby zabránit a přitom provádí překvapivé obraty. O některých hovoří Tereza Zavadilová ze serveru Newsstream.
3: Americký prezident Donald Trump se otáčí jak korouhvička. Navenek to může vypadat, že jednou říká to, po druhé zase ono, ale strategii to má. Jako vrcholný politik, navíc těsně před volbami, se snaží uspokojit různé voličské zájmy. Obrátku si nyní vyzkoušeli na vlastní kůži šéfové největších amerických firem, takzvaných Big Techů. Poté, co si s nimi dal prezident nedávno v Bílém domě přátelský oběd a zatnul tipet všem kritikům AI, se k ním zase otočil zády. Na přátelském setkání plném úsměvů, fotografií a plácání po zádech prezident rozhodl, že nedopustí žádnou regulaci, která by zpomalila vývoj umělé inteligence, ať před její nekontrolovanou podobou hodně osobností varovalo. Z regulace udělal dobrovolnou samoregulaci a vložil ji do rukou šéfů firem Zuckerberga, Muska a spol. Dokonce prezidentským výnosem vymínil, že se nyní umělá inteligence bude nazývat superinteligencí, protože v tom bude Amerika hrát prim. A hned přišla otočka, která zcela jistě souvisí s předvolebním časem a také rostoucí kritikou těchto technologických gigantů, jinak také nazývaných hyperscalers. Na pomoc si vzal prezidenta J.D. Vance a po cukru přišel hned bič. Vance oznámil, že vláda pozastaví přístup k programu stále pracovní certifikace pro Microsoft a řadu dalších IT firem. Obvinil giganty, že zneužívají takzvaná H1B víza, tedy migrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky. Prý podkopávají platy amerických lidí a propouštějí je, zatímco sponzorují levnější zahraniční pracovní sílu. Pro hyperscalery, kteří spoléhají na tisíce špičkových zahraničních inženýrů a datových vědců, jde o citelný zásah do jejich náborové strategie. Víza H1B jsou tím, co už dlouho leží v žaludku tvrdému jádru hnutí MAGA, které je proti jakékoliv migraci do Spojených států. V zápětí přišla další rána. Vláda protlačila zákon, který říká, že chrání běžné domácnosti a malé firmy před zdražováním elektřiny. To se děje kvůli obrovské spotřebě ze strany velkých datových center a zařízení pro umělou inteligenci. Zákon přináší náklady na rozvoj AI čistě na bedra technologických firm. Ty budou hradit všechny náklady na novou výrobu, přenosové soustavy a rozvody elektřiny, které jsou potřeba pro připojení data center. Energetické firmy mají od Big Techů požadovat finanční záruky nebo rovnou příspěvky na krytí těchto infrastrukturních nákladů. Vláda tím říká, že přestože Trump podporuje expanzi data center v zájmu technologického závodu s Čínou, nedovolí, aby voličům před volbami rostly účty za energii. Během jednoho týdne tak v médiích proběhly dvě rozdílné zprávy. První byla totální kapitulace prezidenta při obědě s hvězdami Silicon Valley. A v zápětí druhá, že administrativa stupňuje tlak na hyperscalery. Buď si pro datová centra postaví a zaplatí vlastní elektrárny a vedení, nebo ponesou následky a navíc jim zakáže vozit si inženýry z Asie. Co se týče nákladů na energie, vláda vidí, že i skupina skalních voličů je nervózní ze zvyšující se inflace, kterou táhne válka v Iránu i horečná stavba datových center. Jestli to bude dost, je otázka. Rozvoj superinteligence, který prezident tak tlačí, sebou nese obří náklady na energetiku, které jeden zákon jednoduše nevyřeší. Za poslední pololetí zásadně vzrostl veřejný odpor k výstavbě datových center, a to i v táboře MAGA. Podle průzkumu magazínu Ekonomist mezi lidmi, kteří bydlí v jejich blízkosti, prudce roste politická podpora demokratů. Trumpova předvolební korouhvička zdaleka nemusí na jejich přesvědčení stačit, stejně jako předchozí rétorika, že kdo brání datacentrum, zůstane pozadu a chudý.
1: Příspěvek Terezy Zavadilové završil středeční názory a argumenty a ze studia Českého rozhlasu Plus se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
4: Slavné únosy.
5: V listopadu 83 byli v Amsterdamu uneseni šéf pivovaru Heineken i se svým řidičem. Za jejich vydání bylo zaplaceno rekordní výkupné kolem 15 milionů dolarů.
6: Heineken měl v tomto smyslu obrovské štěstí, že ti únosci ho nezabili hned na začátku a pak vlastně jenom nepožadovali výkupné, protože nikdo nemohl vědět, jestli je naživu nebo není.
5: Říká historik Jan Adamec.
4: Cyklus portrétů poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Část senátorů navrhuje ústavnímu soudu zrušení zákona o regulaci cen paliv. Ukrajinská armáda hlásí výpadky ve fungování služby Starlink. Divadelníci a nakladatelé kritizují nové podmínky dotačních řízení Ministerstva kultury. Hezké odpoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzinu pomocí vládního nařízení. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Českému rozhlasu to řekl Tomáš Goláně z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj navíc Česko v minulosti mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
8: Přesto všechno vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat tzv. Nařízení vlády.
7: Ústavní soud návrh dostal minulý týden, senátoři ho požádali o přednostní projednání. Ministerstvo financí návrh považuje za nezodpovědný a proti zájmu občanů. Stát podle rezortu musí mít možnost včas zasáhnout. Ukrajinská armáda hlásí omezené fungování a výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink. Informoval o tom poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Serhij Bezkrestnov. Podle něj přestalo vojákům fungovat spojení s objekty pohybujícími se rychleji než 160 km za hodinu. To údajně omezilo několik ukrajinských bojových misí. Bezkrestnov z nařízení výpadků obvinil administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajina podle něj také nedostala varování od amerických spojenců o ruských nočních raketových útocích. Starlink provozuje americká společnost SpaceX bilionáře Elona Muska.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Českým rozhlasem se obávají, že nejasné formulace mohou vést k autocenzuře. Snížená poptávka po teniskách se podle agentury Bloomberg projevuje i na světových trzích. Akcie výrobců bot, jako je Nike nebo Adidas, dlouhodobě oslabily. Podle agentury se v současnosti lépe prodávají formálnější druhy obuvi, jako jsou mokasíny, kterým se často říká loafersy. Nosit tenisky do kanceláří údajně už není in, dodává Bloomberg. Poptávka po sportovních botách, která rostla před pandemií covidu, kdy lidé začali vyhledávat pohodlnější obuv, teď znovu klesá. Na D1 z Vyškova do Brna opatrně za sjezdem na Slavkov u Brna na 208. kilometru se zastavuje. Fronta pokračuje až k nehodě na kilometr 205. Zdržíte se 10 minut a dálnice D7 mezi Prahou a Chomutovem je obousměrně neprůjezdná na obchvatu Slaného. V omezení na 21. kilometru zasahují uvážné nehody. Dá se to objet přes Slaný. I tam už ale počítejte taky se silným provozem. Dobře dojeďte. Dnes je oblačno až polojasno, později odpoledne se začne vyjasňovat a zítra bude po rozpuštění možné mlhy nebo nízké oblačnosti polojasno až skoro jasno, odpoledne místy až oblačno a teploty zůstanou po oba dny v okolí 15 stupňů. A po zprávách už začíná pořad Jak to vidí.
9: Dobrý den. V pravidelném čase je tady prostor pro pravidelný rozhovor v souvislostech. Mým dnešním hostem je Vít Hradil, hlavní ekonom investiční společnosti Investika. Buďte vítám, dobrý den.
10: Děkuji, dobrý den.
9: Zajímat mě bude především to, jaký dopad má roztříštěnost samospráv na českou makroekonomiku. Zda je návrh zavést mimořádnou daň na rafinerie krok správný a férový a jaká opatření fiskální a měnové politiky mohou zmírnit výkyvy ekonomiky. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
9: Inflace v Česku v září zrychlila na 2,5%. Podle České národní banky táhly hlavně dražší pohonné hmoty. Leží, pane Hradile, klíč k celé situaci nadále v Hormuzském průlivu nebo možná spíše v Bílém domě?
10: Částečně ano, ale myslím si, že už se z toho stává pomalu zodpovědnost spíš právě ČNB a obávám se, že ona bude pravděpodobně nakonec nucena k nějaké akci. Ona obecně, když se centrální banka sleduje inflaci, tak právě takovéhle věci, jakože někde někdo na Blízkém východě zaútočí na jinou zemi a nejenom vám zdraží pohonné hmoty, tak centrální banka standardně se snaží od toho odlížet, protože to je taková ta náhodná inflace, kde prostě na trhu něco se vychýlí nahoru a za 3 měsíce to zase spadne dolů a většinou centrální banka od toho odlíží. To znamená, kdyby ta naše inflace byla tažena jenom tím, že se jako vychýlily ceny pohonných hmot, tak by to nutně nebyl úplně důvod k obavám. V opačném směru působí něco podobného, tam nám teď pomáhají zlevňující potraviny, respektive meziročně výrazně zlevňující potraviny. To je podobný efekt. Centrální banka se obvykle snaží od tohohle odlížet, protože zase to v závislosti na počasí nebo na dodavatelských řetězcích lítá nahoru a dolů. A ještě tam máme jeden takový víceméně náhodný výkyv, a to, že za nás teď stát platí ty příspěvky nebo poplatky na obnovitelné zdroje energie, což taky není záležitost pro centrální banku. Takže ona, když se rozhoduje, tak se snaží si očistit tohle všechno pryč a podívat se na takovou tu podkladovou inflaci, my říkáme jádrová, a ta bohužel problematická je a zůstává. Ta je někde okolo 3%, táhnou jí služby, táhne jí realitní sektor a ty pohonné hmoty, byť jsem říkal, že kdyby to byl dočasný výkyv, tak to není nutné na to reagovat, ale oni, když to trvá dlouho, tak se začnou do té ekonomiky propisovat. Všechno je drahé rozvést, lidé se začínají zvykat na vyšší ceny, chtějí vyšší mzdy, firmy si zvyšují marže a tak dále. Takže já si myslím, že byť velká část toho, co jste říkala, je pravda, to znamená, ten původní důvod skutečně leží v Hormuzském průlivu a potažmo v té válce proti Iránu, tak teď už se z toho pomalu stává ta skutečná inflační hrozba a pak není jiná možnost, než aby centrální banka na to zareagovala zvýšením úrokových sazeb, které podle mě ještě do konce roku zažijeme.
11: Takže třeba na příštím listopadovém zasedání České národní banky lze očekávat tedy zvýšení těch sazeb.
10: Zbývají nám dvě, jestli se nemýlím, začátek listopadu a potom prosinec, ano. Takže ano, já bych čekal, že na jednom z nich se to stane a kdybych si měl vsadit na jedno z nich, tak bych se pravděpodobně skutečně klonil k tomu listopadu. A ten důvod je jednoduchý, oni v listopadu zveřejňují svoji pravidelnou čtvrtletní prognózu, což většinou je takový dobrý moment pro to udělat nějaké to politické rozhodnutí, protože v tu chvíli oni mají jako nejjasnější obraz o té ekonomice, protože zrovna dodělali tu svoji celou komplexní prognózu a pak na tom dalším zasedání už jim začíná většinou ta realita trošku odjíždět od predikce, čímž se nesnažím karikovat, to se stává každému, ale ten listopad se nabízí jako dobrý moment, ano.
11: Co kromě potravin, pane Hraděle, působí protiinflačně? Byť teda potraviny zlevňují čím dál méně, pokud se nepletu.
10: Ano, a ten efekt se pravděpodobně brzy vyčerpá začátkem příštího roku, do toho spíš začne promlouvat s tím opačným znamenkem a v podstatě to druhé je to, čeho jsem se dotknul, a to jsou energie. Jednak protože od nám skutečně odeznívá pořád ještě ten předchozí energetický šok, kdy prostě dobíhají ty fixace, které byly ještě relativně drahé a uzavírají se nové, takže z toho trochu pomalu mizí ty úplně šílené ceníky, které jsme byli nuceni uzavírat, když ty energie byly vyloženě drahé. A pak je tam ten vládní zásah. Ten sám o sobě tu inflaci přes energie, právě přes elektřinu snižuje o nějaké nízké desetiny procentního bodu. Což často vláda oslavuje jako úžasné protiinflační opatření, ono to ve skutečnosti jako s inflací nic reálně nedělá. Jo? To, že my to nezaplatíme na svojí složence, ale zaplatíme to přes daně, přes státní rozpočet, v podstatě nemění tu cenu elektřiny, ta zůstává stejná, jenom ji za nás zaplatí strýček stát a za rok, za dva si o ty peníze řekne zpátky z daní, ale technicky statistici to zaznamenají jako snížení inflace, protože je skutečně zajímá, co je napsané na té faktuře, kterou vám pošle dodavatel a tam ten poplatek prostě není. Takže tohle je druhý významný vliv. Jestli se nemýlím, tak tohle jsou třeba jediné potraviny a energie, které skutečně působí nějak významně s mínusem.
11: Jak by vláda mohla svou politikou ovlivnit tedy tu míru inflace?
10: Vláda s tímhle udělá velmi málo. Ono není náhodou, že my máme dokonce i v ústavě napsáno, že tohle je prostě záležitost centrální banky. Vláda, pokud by chtěla snižovat inflaci, tak by v podstatě měla dělat spíš opak toho, co většinou bývá ta reakce.
11: Nebo jakou politiku by měla dělat? Mohla?
10: Říkám, ona jako nedokáže tu inflaci skutečně ovlivnit, kromě toho, že ona by mohla jako zaškrtit ekonomiku. To znamená, v momentě, kdy rostou ceny, tak ona by mohla přijít jako s úsporným rozpočtovým plánem. To znamená naopak rozdávat méně peněz, méně toho za nás platit a tím, jak si omezit tu ekonomickou aktivitu a to, že lidé chodí do obchodu nebo nechodí a objednávají služby nebo neobjednávají, což samozřejmě politicky absolutně neprůchozí. Tohle jsou přesně naopak situace, kdy ta vláda typicky přijde a řekne, pro boha, zdražuje nám tady všechno možné, musíme těm lidem přisypat peníze, aby na to pořád měli. A v momentě, kdy děláte tuhle politiku, tomu se říká fiskální expanze, tak vy do té ekonomiky přisypáváte další peníze. A to je větší množství peněz, které se snaží soupeřit o pořád stejné množství zboží a služeb, takže vy tu inflaci vlastně posilujete. Kdybych měl vyloženě jako říct, co teda vláda má dělat v takovémhle, řekněme, představme si kritické období, jako byla ta energetická krize, tak zachraňovat vyloženě jenom ty, kteří to nezbytně potřebují, to znamená ty, kterým hrozí nějaký pád do chudoby nebo vyloženě jako existenční problémy. A všem ostatním říct, prostě já se omlouvám, ale já prostě nemůžu hnout s cenou elektřiny, to je kompletně mimo moji kontrolu. Kdybych vám přisypala peníze, tak všechno jenom zhorším. Budete to muset vydržet. Já teďka nechci se hlásit k žádnému politickému názoru, ale vzpomínám si, že tehdy a do dneška se to karikuje, bylo to ten výrok o dvou svetrech. Vemte si dva svetry, pokud je vám doma zima. Ono to samozřejmě, jako, já chápu, že politicky si ta autorka hodně naběhla, ale ekonomicky to dává smysl. Prostě vláda řekne, já se omlouvám, ale jako, já s tím nedokážu nic dělat. To nejlepší, co můžeme udělat, je prostě zatnout zuby a vydržet to.
11: Pane Hraděle, sněmovna podpořila včera vládní návrh zavést mimořádnou daň na rafinerie. Tím důvodem je nárůst marží. V důsledku situace na světovém trhu s ropou týkat se má jen velkých korporací. Dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, obě vlastní petrochemický gigant Orlen Unipetrol. Daň by měla do státního rozpočtu letos přinést asi 5,5 miliardy korun. Tak vnímáte to jako krok správným směrem, férový, když se podíváme na nastavení těch parametrů? Podle opoziční ODS je ten návrh principiálně špatně, protože se zákon zaměřuje jen na jednu firmu.
10: Což evokuje to, co jsme zažili tehdy s ČEZem, kdy ta Winfotex dopadla podobně. Takhle, já nemám ambici rozsoudit férovost rafinerského biznesu a jejich marží, to je skutečně trošku nad mojí expertízu. Co se k tomu dá říct ekonomicky, a to samé se dalo říct tehdy k té Winfotex, která nakonec dopadla na ten ČEZ, je, že ono v teorii tohle vlastně jako velice dobrý, chytrý, chcete-li způsob zdanění, pokud se to nastaví správně. A ta Winfotex, to znamená, pokud je to nastavené jako daň z neočekávaných zisků, tak ona má tu specifickou vlastnost, že právě cílí na ty neočekávané zisky, a to slovo je naprosto klíčové. My v ekonomicky, když koukáme na daně, tak si říkáme, jak moc oni mění chování těch tržních aktérů, na které dopadají. A to se říká, že je takový ten negativní vliv daní. Prostě někoho zdaníte a tím ho odrazujete od nějaké aktivity, kterou by on býval chtěl dělat. A on ji chtěl dělat, protože byla efektivní. V momentě, kdy ho zdaníte, tak se ho snažíte dotlačit do neefektivních rozhodnutí a neefektivních plánu. Tahle daň je kouzelná v tom, že vy vlastně seberete někomu zisk, který on neočekával v té minulosti a neočekává ho ani v budoucnosti, protože ono to z definice má cílit jenom na ten zisk, který ta firma prostě nemohla čekat. Pokud tohle správně nastavíte a pokud tohle skutečně tak bude fungovat, tak ta daň je kouzelná v tom, že ona nemění chování těch tržních aktérů. Znamená, z pohledu ekonomie je to jako velice čistá daň. A pak samozřejmě se dostáváme, to už je mimo ekonomickou disciplínu, k té spravedlnosti. To, tehdy ta argumentace byla podobná jako pravděpodobně teď. To znamená, vy tady máte nějaký moment, kdy někdo bez svého přičinění hodně vydělává a někdo naopak hodně trpí. A tam už právě od toho přichází nějaký ten hodnotící soud, který ekonomům nepřísluší, ve smyslu spravedlivější by bylo ty peníze přesunout z jedné hromádky do druhé, ale to už je spíš politická otázka.
11: Tou politickou otázkou je nejspíš mimo tu ekonomickou disciplínu, jak jste řekl, pane Hradile, také skutečnost, že se prezident Petr Pavel objevil v propagačním videu zmíněného petrochemického gigantu Orlen se závodníkem Martinem Prokopem, ale to asi bude otázka na politologa.
10: Nebo marketéry, ano.
11: Dobře. Co se týče ještě této daně, ministryně financí Alena Schillerová už připustila, že některé daně se budou muset zvýšit, tak jak vy se díváte na možný vhodný daňový mix v Česku, vzhledem k té situaci, kterou jsme vlastně popsali?
10: Zase obecně ekonomicky, a to je v podstatě podobné, nebo navazuje to na tomu i předchozí odpověď, a když se rozhodujete, co danit, tak právě typicky je dobrá ta otázka, koho a od čeho těmi daněmi odradíme. Kdykoliv jakoukoliv aktivitu nebo nákup zatížíte daní, tak v podstatě tím lidem říkáte, tohle nedělejte, nebo dělejte to méně, než byste to bývali dělali. A z toho pak vyplývá, že třeba zdaňovat práci nebo zdaňovat podnikatelskou aktivitu jsou spíše ty horší možnosti, protože tohle je něco, co jako vy chcete, aby ti lidé spíše dělali. A pak se hnedka dostáváte k těm nežádoucím věcem, které teda nechcete, aby lidé dělali, a ne náhodou už se objevují nápady na zvyšování spotřební daně, to znamená daně z neřesti, jsou takové ty věci, které nejenom, že se dobře politicky prodávají, přece nechcete, aby lidé pili nebo aby kouřili, navíc tam máte i tu obhajobu ve smyslu těch externalit, to znamená, to není jenom jeho věc, že kouří a pije, my máme veřejné zdravotní pojištění a pak to za něj budeme řešit právě z veřejných rozpočtů, takže tohle je vždycky ta jedna úvaha. A pak ta druhá bývá, jak snadno se z té daně dá vyvléct nebo utéct, to znamená nějakou optimalizací jí obejít. Tady narážíte na to, že třeba to zdaňování těch podnikatelských subjektů nebo velkých korporací, oni mají ty optimalizační možnosti relativně velké, oni dokáží často obejít tu daň nějakým způsobem. Naopak, kdo velmi těžko uteče, jsou zaměstnanci, proto často na ně nakonec dopadá to kladivo toho zdanění, protože na rozdíl od korporace nebo miliardáře, oni prostě se nemůžou jenom zbalit a odejít někam do daňového ráje a pracovat tam, oni prostě zůstanou pracovat tady ať je zdaňujete, jak chcete. A další, kdo nedokáže utéct, a proto se o tom taky tady často mluví, jsou nemovitosti. Prostě nemovitost je vázaná na to místo, kde je. Všichni o ní vědí, v katastru je naprosto zřetelně napsáno, kdo jí vlastní. Takže je to jako velice snadný způsob, jak zdanit něco, co nedokáže utéct. No a když jsem to takhle popsal, tak z toho pak vyplývají i ta doporučení, která často dostáváme, koho bychom měli zdaňovat u nás více. A ano, ne náhodou se prostě pořád objevuje to daň z majetku, typicky z nemovitostí, a pak přijdou na řadu ty neřesti. Jinak pokud jde o výroky paní ministryně, že si začíná pohrávat s možností zvýšení daní, jednak teda, což ale je zase politologická věc, jako kuriozní, že pořád ještě programové prohlášení vlády tohle naprosto zapovídá, ale to je jedna věc, ale druhá je, že vláda se ráda ohání tím fiskálně strukturálním plánem, který se dohodla s Evropskou komisí, což právě by měl být jízdní řád toho, jak se bude vyvíjet státní rozpočet v příštích letech. A tam se vláda zavazuje k docela drsné konsolidaci až v řádu nějakých 150 miliard v příštích dvou letech. A na to tohle je málo. Ty balónky, které teď vítají éterem, to znamená investiční nemovitosti, daně z neřesti, spotřební daň, to pořád se bavíme maximálně o nízkých, hodně nízkých desítkách miliard, jestli vůbec. Jestli vláda bude chtít naplnit ten svůj fiskálně strukturální plán, tak bude muset přijít s něčím dramaticky objemnějším, něčím podobným třeba tomu Fialovu konsolidačnímu balíčku, ten byl v podobných řádech, a zatím jsem nezaznamenal, že by tím vlastně vláda uvažovala.
11: Pohled Víta Hradila, hlavního ekonoma investiční společnosti Investika.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
11: Pokračuje sestavování koalic v jednotlivých městech a obcích po komunálních volbách v České republice. Jaký dopad mají vůbec, pane Hradile, samosprávy na makroekonomiku?
10: Vlastně hodně velký, ale asi si každý dokáže představit, že to je jako hodně atomizované, to znamená, ono jich je strašně moc těch obcí, takže to, co udělá každá jednotlivá z nich, zdánlivě nemá žádný efekt, což je pravda, protože oni jsou prostě v tom celém kontextu mrňavé. A když se na ně podíváte jako na systém, znamená na celou tu komunální politiku, tak oni jsou velice, velice silný hráč. Já, jestli se nemýlím, tak oni operují každý rok v součtu s rozpočtem nějakého půl bilionu, nějakých 500 miliard. To už si nezadá ani se státním rozpočtem, ten samozřejmě je výrazně větší, ten nějakých 2300 miliard, ale už hrajete podobnou ligu. Jo? To znamená, nikdo nepopírá, že stát je významný aktér, kam on nasměřuje peníze nebo nenasměřuje, tam skutečně je to potom znát. To též lze říct i o těch samosprávách. Prostě půl bilionu ročně korun je hodně a velice záleží na tom, kam to půjde. O investicích se tady často mluví a tam oni taky hrají velice významnou roli. Já mám pocit, že oni za rok proinvestují asi 160 miliard korun, stát má nějakých 250, takže tady už jsou vyloženě jako na podobném hřišti, takže je to strašně důležité. Navíc oni často zastávají věci nebo agendy, které mají velice silný ten ekonomický efekt, typicky třeba oni jsou zodpovědné za ty nejnižší úrovně vzdělávání, což my víme, máme to potvrzené x studiemi, že právě tam ta kvalita lidského kapitálu, to znamená, jak schopní zaměstnanci nebo podnikatelé se pak z těch lidí stávají, tak tam ten efekt je největší. Paradoxně větší než třeba u středních škol a vysokých škol. My si vždycky představíme, že jako největšího chytráka z člověka udělá Oxford nebo Cambridge nebo Harvard. No, samozřejmě tam je silný efekt, ale to, jak dobrou jste měla školku nebo první ročníky základní školy, paradoxně více určující pro to, Jak schopný člověk nebo zaměstnanec se z vás potom stane. A tohle je vlastně agenda, kterou zajišťují samosprávy, nebo věci, jako je podnikatelská aktivita, to jestli má kde podnikatel otevřít, ať už je to továrna nebo obchod nebo cokoliv, to znamená, co máte napsáno v územním plánu, jak dobře tam máte rozvinutou tu úplně lokální infrastrukturu. To jsou vlastně strašně důležité věci a tu ekonomiku ovlivňují velice zásadně, ale konkrétně u nás, ale ono to platí v jiných zemích, ale u nás je to teda skutečně do očí bijící, je právě ta roztříštěnost těch samospráv. To znamená, že my máme nějakých 6300 těch obcí, což je jako absolutně mimo veškeré tabulky. Jako říkám, nejsme úplně jediní, ale extrémně vynikáme v rámci OECD, v rámci Evropské unie. A jestli se nemýlím, tak naše průměrná obec je 16x menší než průměrná obec v Evropské unii, což je prostě úplně nepředstavitelné. Znamená, jestli představíte, jak jedete po venkově, a projela jste přes 16 cedulí, které oznamují novou obec, tak v průměrné evropské zemi byste pořád byla v jedné obci. To znamená, jako to nesnese ani srovnání.
11: Sloučil byste tady některé, nebo jak to řešit? Když narážíte na tu roztříštěnost.
10: Tam můžete do politiky, jak to řešit. Takhle, já si myslím, že to je strašná chyba, jo, že to je jako obrovský problém. A to z několika důvodů. Jednak, když si představíte, že to prostě stojí peníze úplně jednoduše, jo? Že prostě potřebujete 16 obecních úřadů, když by býval stačil jeden. To znamená, tam jenom utíkají prostě čistě účetně peníze. To je jedna věc. Druhá je ta koordinace. Když vy máte prostě záměr něco jako kanalizace nebo optické vlákno nebo cokoliv dalšího, tak když si představíte, že vy potřebujete 16krát lepší koordinaci než běžná evropská země, to znamená, u ní prostě ten magistrát nebo ten obecní úřad řekne, že to tak chce a na celém tom svém území potom je schopen zařídit, že teda všichni budou spolupracovat, že se to stane. U nás se musí dohodnout 16 na sebe nalepených obcí, že všichni to chtějí, jakmile to jedna nechce, nebo jedna chce něco úplně, co je v protikladu k tomuhle, tak ta koordinace je prostě strašně obtížná, až nemožná, a tím samozřejmě zhoršujete tu efektivitu. Další věc. Já si třeba představuju, že řízení města je jako velice specializovaná činnost, že na to potřebujete lidi, jako jsou právník, v nějakých případech ekonom, nebo nějaký inženýr, nebo urbanista, nebo něco podobného. A když si představíte, že vy máte obec, která má 100 nebo 150 obyvatel, jako opravdu je realistické předpokládat, že tam vůbec těch lidí je dost, že tam opravdu najdete toho člověka, který, a já říkám, že všude ne, pravděpodobně se to často povede, ale představuji si, že často se to taky nepovede. To je, jako kdybyste řekla, já potřebuju srdečního chirurga a potřebuju ho v téhle obci, jo? Jako je dost velká šance, že on tam nikdo nebude, tak to dáte nakonec Řezníkovi, protože je to jako podobné, nebo co s tím uděláte. A v neposlední řadě i vlastně jako ta demokracie jako systém, on trošku selhává v takhle maličkých obcích, kdy vlastně ta demokracie má být o tom, že my se rozhodujeme, jeden politik přijde s jednou vizí, druhý politik přijde s druhou vizí a my si máme mezi nimi vybrat. Znamená, má tam být ta možnost volby a ono to funguje jako disciplinující mechanismus pro ně, protože oni se musí snažit, musí tu vizi obhájit, například před kritikou a tak dále. A jestli se nemýlím, tak u nás snad třetina těch obcí má jednu kandidátku. To znamená, že tam není možnost volby. Vy prostě ten, kdo řekl, že to teda dělat bude, tak vlastně nemáte jinou možnost, než mu ten hlas dát, což podle mě dost oslabuje právě tu demokratickou soutěž ideí. Takže stručná odpověď, ano, já si myslím, že prostě je to problém, že nás to stojí peníze jednak účetně a jednak na těch nákladech příležitosti. Mimochodem věnoval se tomu i NERV, než ho tato vláda rozpustila, a ten to vyčíslil asi na 10 miliard korun ročně, tu potenciální úsporu, když jenom omezíme počet těch nejmenších obcí, těch pod tisíc obyvatel. To znamená, ne, že bychom udělali vyloženě skok na ten evropský průměr, ale že bychom jenom jako tu úplně nejkřiklavější případy nějak vyřešili, ale teď
11: takže co s tím? Ten schodek by přece jenom pak nakonec, kdybychom tohle připočetli nebo odečetli, mohl být taky nižší.
10: Jasně, už to jsou zajímavá čísla. Jo, pokud se vždycky v politice se říká, že pokud to nejsou miliardy, tak vás to nezajímá, že prostě se tam miliony ani nemá cenu se zaobírat, tak tady už to jsou ta zajímavá čísla, ale, a to už teda není vůbec moje ambice rozsoudit, jak to udělat. Že prostě představa, že to uděláte násilně, to znamená, že vyloženě jako řeknete, že se někdo musí sloučit, si myslím, že absolutně neprůchozí, to si nedovedu představit, že by s tím se lidé dokázali stotožnit, takže potřebujete nějakou pozitivní motivaci, něco ve smyslu, no a když tady se jako nějak dohodnete a například sloučíte, tak tam můžete dostat bonus nějaký peněžní nebo něco, ale jak účinné to bude, jak dlouho to bude trvat, asi nevím, netroufám odhadnout.
11: Říká Vít Hradil, hlavně ekonom investiční společnosti Investika.
4: Jak to vidí?
11: Mezinárodní měnový fond v nové prognoze zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos zvýší o 1,8%. Na přes rok by měl jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognoze přitom instituce odhadovala tempo hospodářského růstu v obou letech na 2,5%. Tak co přibržťuje, pane Hradile, růst?
10: Jestli se nevím, tak oni, Mezinárodní měnový fond, se tam nevyjadřuje konkrétně k České republice, takže kde přesně se ztratila ta naše čísla, můžeme jenom spekulovat, ale on jako duch celé té zprávy, tak jak já jsem ji včera pochopil, tak je, že to celé hodně souvisí právě s hormuzským průlivem a s tou krizí na Blízkém východě. To znamená, ať už přes energie nebo přes cokoliv dalšího, tak významné části světa teď se budou potýkat s inflací, respektive s tím, že všechno bude komplikovanější dělat, spotřebovávat, vyrábět, a z tohohle titulu ekonomické zpomalení logické. A ten letošek mě vlastně ani tolik nepřekvapil, nějakých těch 1,8, to si myslím, že už tak nějak se zhruba trefuje do toho všeobecnějšího konsenzu. A co je docela významný, je ten příští rok. A tam, že to spadlo na 1,9, tam, jak já si vybavuju, tak většina tuzemských institucí, ale i zahraničních, nám ještě donedávna věřila na nějakých 2,5, a rozdíl mezi teda 2,5 a 1,9, to už je docela dost, takže můj odhad je, že Mezinárodní měnový fond, on si určitě modeluje, které země jsou tomu energetickému šoku vystaveny více a které méně, a s největší pravděpodobností mu vycházíme jako ta ohroženější země, což dává smysl v tom smyslu, že jsme energetická náročná ekonomika, na každou korunu našeho HDP padne relativně hodně energií a typicky je to zemní plyn nebo ropné produkty, takže kdybych si měl tipnout, kde se nám ztratilo nejvíc z toho růstu, tak bych to hledal tady.
11: Podle hlavní ekonomky Mezinárodního měnového fondu začíná odolnost světové ekonomiky narážet na své limity. Souhlasíte s tím tvrzením?
10: No, evidentně jsem s ním nesouhlasil do takové míry, jako to vidí Mezinárodní měnový fond, protože já v té svojí tabulce doma taky do dneška mám nějaký 2,4% na příští rok, takže já jsem u nás doufal ještě ve větší odolnost. Já jsem to chápal, takže spíš my jsme byli překvapeni, jak odolní jsme vlastně byli s pohledem zpátky, protože třeba to, že se takhle relativně dobře vyrovnáme s těmi americkými cly a s tím, že vlastně ekonomika Německa už neroste někdo od roku 2018, že vlastně paběrkuje na místě, do toho ty zdražující energie a tak dále, tak to, že my jsme dokázali proti tomu protivětru takhle srdnatě relativně slušně růst v poslední době, to bylo překvapivé. A teď teda mě zklamal Mezinárodní měnový fond, že tvrdí, že už jsme narazili na svoje limity. Je to klidně možné, já bych pořád býval ještě doufal, že ne, že příští rok ještě zrychlíme, ale jako hypotéza je to určitě legitimní.
11: Ono je to i velké téma pro laureáty letošní Nobelovy ceny za ekonomii, kterou získali američtí vědci Robert Hall a Michael Woodford za výzkum mikroekonomických základů makroekonomické stabilizace. Řečeno stručněji, zabývají se tím, co by měly vlády a centrální banky dělat, aby se vyhnuli hlubokým krizím, vysoké nezaměstnanosti, nekontrolovatelnému růstu cen, a navrhují třeba, aby vláda podpořila spotřebu domácností, sazby se zvýšily, jinak se vymkne inflace, nebo centrální banka musí snížit sazby, aby nakopla ekonomiku. Tak jak vy se díváte na jejich názory?
10: Ano, já nechci teďka úplně zatěžovat tady posluchače těmi technikáliemi, protože oni vzali tuhle hypotézu nebo teorii a doplnili o právě technické, nějaké mikroekonomické vztahy a vliv očekávání a tak dále. Ale to, že vláda a centrální banka má jaksi vyhlazovat ten hospodářský cyklus, to znamená, že mají brzdit ekonomiku, když příliš roste a pak z toho máte inflační tlaky a tak dále, a přispěchat na pomoc teprve v momentě, kdy ta ekonomika klesá, tohle je všeobecně uznávaný ekonomický názor, je prostě lepší jít nahoru po takové jako přímé linii, než kolem ní kývat nahoru a dolů ve velkých cyklech. Problém pak, když se tohle má aplikovat do skutečné politiky, protože asi si dokážete představit, že tu část o tom podpořit ekonomiku, tu si politici velice rádi vezmou sebou, ale tu část o tom přiškrtit jí, když naopak se začíná přehřívat, do toho už se nikomu nechce. A pak z toho máte ten politický cyklus, kdy neustále hledáme důvody, proč zrovna teď potřebujeme přisypat, a pak se odvoláváme na ekonomické teorie.
11: Vysvětluje Vít Hradil, hlavní ekonom investiční společnosti Investika. Já vám děkuji za vaše názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
10: Děkuji, naschledanou.
11: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
7: Pěkné odpoledne, je 1:30.
4: Český rozhlas Plus.
7: Občan Číny Yang Jiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným z nového paragrafu činnosti pro cizí moc účinného od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím. V Hamburku začal proces s Ukrajincem podezřelým z útoku na plynovody Nord Stream ze září 2022. Muž kvůli podezření z úderu na civilní cíle čelí mimo jiné obžalobě z válečných zločinů. Ukrajinec účast na útoku popírá. Podezřelý sloužil v ukrajinské armádě. Podle obžaloby velel komando, které mělo několik měsíců po ruském útoku na Ukrajinu vážně poškodit plynovody spojující Rusko a Sever Německa. V Česku je přes milion lidí, kteří aktivně podnikají jako fyzické osoby. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu za rok 2024. Aktivních podniků bylo celkem asi 1 360 000. Za stejný rok vzniklo zhruba 130 tisíc nových tuzemských firem. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 5 let od založení bude fungovat jen půlka z nich. Ostatní postupně skončí. Tempo vznikání i zanikání nových subjektů je v Česku mírně nižší, než je průměr v Evropské unii. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl nová jednání s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Měla by se uskutečnit v nejbližších dnech. Washington v posledních dnech stupňuje úsilí o obnovu schůzek Kyjeva a Moskvy. Podle amerických zástupců měla Rusko k opětovnému jednání přimět dohoda umožňující vývoz ruské nafty. Kreml ale tuto interpretaci odmítl. Návrh na přezkum voleb v Kryrech na Lounsku řeší krajský soud v Ústí nad Labem. Podal ho Petr Ulke, nezávislý místostarosta města, které má zhruba 2300 obyvatel. Se svým uskupením získal 3 mandáty ve 13členném zastupitelstvu, stejně jako uskupení nezávislého starosty Václava Kadlečka, se kterým byli v minulém volebním období na stejné kandidátce. Ulke žádá o přezkum hlasování. Jak to vypadá na silnicích? Dálnice D7 mezi Prahou a Chomutovem zůstává na obchvatu Slaného obousměrně neprůjezdná. Na 21. kilometru zasahují u nehody, dá se to objet přes Slaný, tam už ale počítejte s kolanami. A na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Slavkov u Brna, na 210. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje až na kilometr 205, kde řeší nehodu osobního auta. Zdržíte se asi 20 minut. Šťastnou cestu! Odpoledne se má vyjasňovat, v noci a zítra bude polojasno až skoro jasno, nad ránem místy mlhavo, noční teploty klesnou na 5 stupňů až 0 a objeví se i četné přízemní mrazíky, zítřejší teploty se budou pohybovat mezi 12 a 17 stupni. To byly zprávy, teď už je tu Ondřej Látal, začíná Věda plus.
12: Vítejte ve středeční Vědě plus. Je 14. října. I dnes pro vás máme necelou půl hodinu nabitou vědeckými tématy. A tady je naše nabídka. Co můžou mít společného křídla vášky a obvazy bez bakterií? Odpověď může přinést elektronový mikroskop. Co všechno dokáže, teď zjišťují studenti i vědci v Brně. Více řekneme už za pár vteřin. Co kdyby strom sám upozornil na to, že má žízeň, zvíře dalo včas vědět, že se necítí dobře. Brněnští vědci zkoumají, jak můžou chytré senzory před těmito věcmi včas varovat. Improvizace při péči o pacienty a každodenní přítomnost smrti. To se vybaví anesteziologce Kateřině Benešové, když vzpomíná na misi s lékaři bez hranic ve Středoafrické republice. Nabídneme vám s ní rozhovor. Klidný poslech plusu vám přeje Ondřej Látal.
4: Věda plus.
12: V Brně se tento týden učí studenti i špičkoví vědci nahlížet do světa, který lidské oko nikdy samo nespatří. Na podzimní škole elektronové mikroskopie zkoušejí nejmodernější přístroje přímo v laboratořích a hledají nové možnosti, jak je využít ve vlastním výzkumu. Moderní mikroskopy jim pomáhají odhalit detaily, které můžou vést k novým materiálům i lepším lékům.
13: Tak. V ruce aktuálně držíte krabičku, vnímáte 2 vzorky.
14: Tady máme vzorky hadí kůže z krajty královské, vzorek vášky, respektive křídel vášky, a potom tady máme netkané textílie nanovlákené.
15: Ukazuje mi svůj výzkum Václav Peroutka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mladý vědec a účastník podzimní školy elektronové mikroskopie.
14: Tyhle vzorky jsou zajímavé tím, že mají specifickou mikro- nebo nanostrukturu, které potom by mohly těm materiálům dát výhodné vlastnosti pro ať už v medicíně nebo například při výrobě potravinových obalů a podobně.
15: Zkoumá, jak mikroorganismy, například bakterie, reagují na specifický povrch různých materiálů.
14: to tady mám jako druhý vzorek. Jsou to vzorky netkaných nanotextilí.
13: Ano, máte v ruce zkumavku a vypadá to, jak kdyby tam byly malé takové lístečky papíru.
14: Přesně tak, je to nastříhané na malé části, ale když se potom budeme dívat na tu nanostrukturu toho vzorku, tak uvidíme, že mají na sobě výčnělky, které imitují povrch té hadí kůže.
13: Na co bychom třeba takové vlákno mohli využít?
14: Takové struktury omezují schopnost mikroorganismů sedat si na ty povrchy a jak je dále infikovat nebo na nich tvořit biofilmy, zůstávají dále čisté a využití by to potom mohlo najít například v léčení kožních poranění nebo v obvazech.
13: Ten mikroskop v tom hraje vlastně jakou roli?
14: Potřebujeme mít nástroj na to, abychom byli schopni vidět tyto struktury a bez elektronové mikroskopie jsme v těchto rozměrech poměrně slepí.
15: A právě teď jeden z elektronových mikroskopů chystá školitelka podzimní školy Barbora Fousková.
16: Jenom si velice jednoduše odstříháme kus listu.
13: Ano, ten teďka držíte v pinzetě.
16: A pomocou automatické pipety si nejprve nastojan nanesem kvapku vody.
13: Takže kapete na místečko, kam přijde vzorek a jemně ho pokládáte.
16: A to je kompletná vlastně úprava vzorky. Můžeme zavřít komoru.
13: Ano, zavíráte komoru elektronového mikroskopu.
16: Teraz spustím vyčerpávání komory.
13: Klikla jste na políčko pump.
17: Já bych možná doplnil, že tento vzorek je zobrazován vlastně jedinečným mikroskopem na světě, který jsme tady přestavili. A je to environmentálně rastrovací elektronový mikroskop, který umožňuje zobrazovat vzorky třeba i živé.
15: Vysvětluje hlavní organizátor podzimní školy Vilém Neděla z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd.
17: Podzimní škola je unikátní projekt spolupráce mezi akademickými a firemními partnery v rámci Brna.
15: Škola už 25 let učí v Brně studenty i zkušené vědce pracovat s elektronovými mikroskopy a seznamuje je s novými metodami výzkumu.
17: Je zde unikátní prostředí špičkových vysokých škol a špičkových výrobců elektronových mikroskopů, které vzájemně spolupracují a to jsou ideální podmínky pro elektronovou mikroskopy.
15: To potvrzuje i Václav Peroutka.
14: Přihlásil jsem se, chtěl jsem se v těch metrách zase dál zdokonalovat, protože to člověka posouvá.
15: Letošní ročník má přes 100 účastníků. Studenti, vědci i další odborníci mohou navštívit více než 25 laboratoří po celém Brně. Marek Hensl, Český rozhlas.
12: A v Brně ve Vědě Plus ještě zůstaneme. Měkká náplast na listu rostliny může hlídat, jestli má dostatek vody a nebo ji napadla nemoc. Lehký ohebný obojek zase sleduje zdravotní stav zvířat. Takové miniaturní senzory teď vyvíjejí a možnosti jejich využití zkoumají vědci z Brna. Jak tato chytrá elektronika funguje a k čemu může v praxi posloužit? To si teď vysvětlíme s vedoucím výzkumného týmu z centra CEJTEC VUT a Martinem Pumerou. Přeju vám dobrý den.
18: Dobrý den.
12: Pane Pumero, jak si takové chytré senzory tedy můžeme představit? Jak vypadají a kam je na strom nebo na tělo zvířete umisťujete?
18: Tak chytré senzory si můžeme představit v prvním přibližení jako chytré hodinky, chytré senzory pro lidi. Vlastně na zvířata je umisťujeme typicky, nebo se umisťují typicky, protože existují komerční. My samozřejmě vyvidíme nové pokročilé senzory, které komerční nejsou, ale typicky se umisťují jako obojky, případně jako hrudní pásy například na závodní koně. A co se týče rostlin, tak se pomocí klipu například umisťují na stonek nebo na list.
12: To už je ta zmíněná náplast, o kterém jsem mluvil v úvodu.
18: To není nezbytně to? Na náplast, to jsou ty komerční senzory a vlastně ty senzory, které my vyvíjíme, protože ty klasické senzory, komerční i pro zvířata, pro rostliny, umožňují sledovat to, co vlastně sledují naše chytré hodinky, to znamená GPS, polohu, teplotu a případně nějaký tlak. Jo, to má fyzikální veličiny, které prostě umí normální hodinky chytré. A vlastně, co my vyvíjíme na chytré náplasti, případně chytré textilie, které mají vlastnosti vlastně analyzující to, co procesy v těle. To znamená, například u lidí si můžete představit úroveň hladinu cukru, u zvířat nebo u rostlin hladiny jiných biomarkerů a vlastně, když je dokážeme změřit včas, tak můžeme tu rostlinu, případně strom, zvíře léčit včas, než se to projeví nějakou další, třeba zvýšenou teplotou nebo umíráním rostlin, které se většinou odumíráním, které se projeví až několik dní potom, co vlastně se ty biomarkery v tom organismu zvýší. To znamená, vlastně se jedná o včasné varování předtím, než to zvíře nebo rostlina opravdu onemocní.
12: A vlastně chápu-li to správně, je to i taková prevence, řekněme.
18: Je to prevence, přesně tak.
12: Které z těchto technologií už se dnes používají v praxi?
18: Tak v praxi se v současné době používají komerčně dostupné. Můžete si koupit právě ty chytré pásy, případně obojky pro domácí mazlíčky, kde vám, nebo pro krávy, kde vám měří polohu, případně pohyb, a vy na základě nějakého algoritmu určujete, jestli to zvíře se chová typicky nebo netypicky. A právě to není dostatečné pro prevenci a pro analýzu vlastně těchto zvířat, už chovných nebo domácích, protože vlastně si to obrovské komerční ztráty, pokud vlastně léčíte až potom nějaké následné nemoci prostě u nějakých stát, tak si dokážete představit ty ekonomické škody versus nějaké včasné varování u jednotlivých kusů předtím, než se třeba nemoc rozšíří.
12: No a když se teď podíváme tedy do praxe, jak může to včasné varování změnit, řekněme, péči o les nebo o zvíře? Co díky tomu senzoru můžeme zjistit dřív, než by si člověk všiml toho problému?
18: Tak můžeme zjistit, jestli ta rostlina má dost vody předtím, než ještě začne odumírat list, nebo se to projeví tak, že se to dá zjistit jinými metodami, například snímkováním z dronů, prostě to už vlastně snímkujete, analyzujete už projevy té nemoci, kdežto my pomocí těch našich technologií dokážeme změřit vlastně ty biochemické procesy, které probíhají uvnitř těch organismů ještě dříve, než tedy to propukne. To znamená, tohle se předává ty informace, zase je to výzkum, to znamená, není to komerční, předává se lesníkům, případně veterinářům, a ty s těma informacema následovně pracují. A právě jelikož jsme v Brně, tak je tady vlastně v Brně obrovská koncentrace univerzit a výzkumných ústavů i

0: Máme třeba za měsíc máme malý workshop s investiční skupinou, která chce vidět ty naše nápady a samozřejmě oni dokáží udělat mnohem lepší market research, případně to posunout ke komercializaci. Takže ano, ta idea je taková, že my máme praktické problémy, na které vlastně vyvíjíme naše technologie, aby je dokázali řešit. A ty praktické problémy přicházejí právě od jak veterinářů, tak lesníků.
1: A ten časový horizont, kdyby se to mohlo zavést, řekněme, do široké praxe, je asi těžké teď odhadnout.
0: To je jako velice těžké, protože tam je opravdu obrovský impact obrovská nejistota ohledně komercializace, zase to s ním nám pomůže investiční skupina, průmyslový partner, který vlastně to propočítá tak, aby to dávalo smysl i jim a zavedením z té testovací fáze do praktické to jak můžou být roky a pokud je tam nějaká ještě agentura, například když máte centrum pro lidi, lékařské senzory, tak je tam zdravotnická agentura a tam je to jako v spíš desítkách let, než jako v letech, ale právě proto například u rostlin ty bariéry jsou nižší, takže my máme, jako doufáme, že se to z té testovací fáze posune do nějaké komercializace mnohem rychleji.
1: Držíme palce. O flexibilní elektronice pro hlídání zdraví lesa i zvířat jsme mluvili s Martinem Pomerou z centra Sejtek VUT. Díky a přeju hezký den.
0: Děkuji. Naslednou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Co dělat s uměleckými díly, která vznikla za komunistického režimu a někdy sloužila i jeho propagandě? Zachovat je jako součást kulturního dědictví anebo odstranit jako připomínku totality? Tato otázka se týká také mozaik, které dodnes zdobí školy, nádraží anebo kulturní domy. Některé mají značnou uměleckou a řemeslnou hodnotu, přesto postupně chátrají anebo mizí při rekonstrukcích budov. Jak jejich hodnotu posuzovat a jak můžou při jejich záchraně pomoci vědecké metody a moderní restaurátorské postupy. I o tom minulý týden v Praze diskutovali odborníci na mezinárodní konferenci Kámen, město, papír a naším hostem je Marie Foltýnová, vedoucí oddělení umění ve veřejném prostoru Galerie hlavního města Prahy. Vítejte ve Vědě Plus.
3: Dobrý den, přeji.
1: Máte za sebou pátý ročník konference Kámen, město, papír. Co považujete za, řekněme, nejdůležitější poznatek z toho setkání? Zazněly nějaké konkrétní návrhy, jak lépe chránit mozaiky, kterým dnes hrozí poškození nebo zánik?
3: Tak při představování celé škály výrazových a uměleckých prostředků a umělců, kteří se mozaice a mozaikovému umění věnovali vlastně v druhé polovině 20. století, se ukázalo, že mají celou řadu specifik, že je vlastně důležité to chápat jako svébytnou součást tehdejšího umělecké tvorby, uměleckého výrazu a že zhůsta jsou to díla, která jsou na vysoké umělecké úrovni a byly navrhovány nebo přímo prováděny vlastně významnými výtvarníky té doby. Takže pokud posuzujeme jejich výtvarnou kvalitu, tak většinou to nejsou žádná díla, která by byla podřadná. Pokud posuzujeme jejich kvalitu podle určitého třeba používání prostředků k propagandě, ať už to jsou nějaké symboly spojené s vládnoucí stranou, tak se s tím různé státy, různá města, různí vlastníci nebo správci vypořádávají různě. Tak to je tak ve zkratce.
1: Jak rozsáhlý je ten problém chátrání a odstraňování těchto, řekněme, děl? Můžete uvést třeba nějaké konkrétní dílo, které už zaniklo nebo je dnes ohrožené?
3: Tak oni mozaiky ve své zásadě jsou ohrožené vždycky při každé přestavbě, jak už jste uvedl. Důležité je také zmínit to, že v současné době v podstatě velkoplošné monumentální mozaiky nemají příliš šanci vzniknout, protože je to tak finančně náročný projekt, že často vlastně nejsou zařazeny vůbec do, ať už do těch rekonstrukcí, nebo tedy do vytváření nebo do stavby nových objektů, že prostě mozaika, ať už materiálově, nebo pak ve všech tvorbě, prostě tvoří velkou finanční zátěž. Proto by se ty stávající mozaiky, které ještě nebyly zničeny, by se měly tedy chránit už jenom prostě z toho důvodu, že dnes asi nemáme úplně

0: možnosť sa takto vyjadřovať. Bežne a co se týká záchrany mozaik, máme za sebou vlastně takový case, teda případní ten příklad záchrany mozaiky máme v Praze a prostě na základě tedy spolupráce s Akademií věd jsme i založili program, projekt na záchranu mozaiky orchidejí od Jitky a Květy Válových v Praze, kde vlastně hrozilo, že při plánované demolici objektů zanikne i tato velkoplošná mozaika, která má rozměr bezmála 3x5 metrů. A ta tedy dnes už je sejmutá, protože majitel objektu věnoval toto dílo hlavnímu městu Prahy a Praze a přes galerii hlavního města Prahy se připravuje její transfer. Takže se pak mohou lidé s touto mozaikou setkat později v novém sídle magistrátu na Václavském náměstí.
1: Díky za ten konkrétní případ. Můžeme si v tom vzít nějaký příklad od jiných evropských zemí, protože ona, ta konference Kámen, město, papír, se věnovala nejen socialistickému umění, ale také mozaikám z nacistického Německa nebo fašistické Itálie. Ukázaly se při jejich ochraně a novém výkladu nějaké zásadní rozdíly?
0: Příliš ne, ale ukázaly se některé způsoby řešení, jak se tedy vypořádat s tím. Byl tam případ ukrajinské mozaiky, tuším, že teď nevím přesně to město, se omlouvám, ale ukázalo se, že tam řešili velkoplošnou mozaiku, kterou tedy z ideologických důvodů jí hrozil zánik tím, že byly přesázeny ty plochy, kde se objevoval srp a kladivo, případně rudá hvězda, a mozaika slouží dál a jako ten námět, kde je různé folklorní zobrazení lidu a krojů, které prostě k té oblasti patří, tak vlastně dnes nevzbuzují už ten problematický význam.
1: Dodává ve Vědě Plus Marie Foltýnová, vedoucí oddělení umění ve veřejném prostoru Galerie hlavního města Prahy. Moc díky, že jste s námi byla ve Vědě Plus.
0: Děkuji pěkně a mějte se. Nashledanou.
1: Má za sebou první misi s Lékaři bez hranic. Ve Středoafrické republice působila anestezioložka Kateřina Benešová 3 měsíce. V nemocnici v Bangasu se setkávala s pacienty s nejrůznějšími chirurgickými diagnózami. Od zánětu slepého střeva přes průstřely až po císařské řezy. Co si z mise jako lékařka odnesla? I o tom s ní mluvila vědecká reportérka Andrea Skalická.
2: Byla to vaše první mise. S čím jste tam odjížděla a jak se to pak lišilo od té reality?
3: Já jsem odjížděla s tím, že to jako budu muset improvizovat a budu muset dělat věci, na které nejsem úplně zvyklá. Ale asi jsem se úplně nedokázala představit tu realitu místních lidí. Žijí s nemocí a se smrtí v každodenním kontaktu. To si myslím, že minimálně ze začátku bylo ohromující.
2: Byla to jediná nemocnice široko daleko. Jaké tam bylo vybavení?
3: Měla jsem k dispozici ventilátor, takže jsem pacienta mohla uvést do celkové anestezie. Měla jsem k dispozici monitor, který mi ukazoval tlak, EKG a množství kyslíku v krvi. Takže základní vybavení bylo, ale že bych si mohla moc vymýšlet, co všechno u pacienta chci měřit, to zase úplně ne.
2: Pracovala jste, řekněme, s podobnými léky jako tady v Česku? Měla jste jich dostatek?
3: Plejáda léků byla velmi podobná. Co se týče množství, tam člověk musí být velmi opatrný, kolik toho použije, protože veškeré léky se na místo dostávají letecky. Tam vlastně není vůbec žádný přístup po zemi, takže rozhodně není na místě jakékoliv plýtvání.
2: Ale ta práce té anesteziologky se tolik nelišila od té praxe tady v Česku.
3: Konkrétně anesteziologická práce úplně moc ne, akorát ty kulisy toho operačního sálu byly poněkud odlišný.
2: A ty kulisy, jak jste to vnímala?
3: Ona je to jednoduchost a do jisté míry nevybavenost. Ale na druhou stranu to nikdy není, že bychom něco základního neměli. Dám příklad. Máme speciální nástroj na dechovou rehabilitaci, kde jsou takový 3 balónky v trubičce, oni se tak jako různě nadzvedávají, aby ten pacient dostatečně profukoval plíce třeba po operaci. To je věc, kterou nemáme k dispozici na misi. No a místo toho jsme vymysleli to, že jsme uřízli stříkačku, do té jsme dali rukavici a pacienti naši po operaci nafukovali balónek.
2: A mělo to stejný efekt.
3: A efekt to mělo ve finále stejný a měli jsme to potvrzený i pak rentgenem po operačním, kdy ty plíce se rozfoukly úplně parádně.
2: Který konkrétní příběh konkrétního pacienta pacienta nebo pacientky vám uvízl v hlavě?
3: Moje úplně první pacientka na misi byla hnedka v den příletu. Ještě ten večer mě volali k urgentnímu císařskému řezu. Miminko v břiše mělo moc pomalé srdíčko, takže se muselo co nejdřív z dělohy vytáhnout. To je velmi kritická situace i v Čechách. Vytáhli jsme malinkou holčičku, srdíčko už jí netlouklo vůbec. Protože jsme věděli, že ještě před jako relativně nedávnou chvílí to srdíčko fungovalo, tak jsme zahájili resuscitaci. A byla to velká bojovnice, proč se povedlo. Srdíčko naskočilo a začala dýchat. Poté, co se zaléčila novorozenecká pneumonie, zápal plic, odcházela s maminkou v pořádku domů.
2: To jsou příběhy, ze kterých mrazí, stačí to jenom poslouchat. Co vám vlastně ta mise dala jako lékařce? S tím se vrátila.
3: Přijela jsem s tím, že přestože v Evropě to tak nevnímáme, tak smrt je součástí života, že role mě jako lékařky není preventovat smrt. Moje role je léčit toho pacienta, jak nejlépe to jde. A pokud nám to už medicína a naše současné možnosti neumožňují, tak se o něj starat tak, jak bych si přála, aby bylo postaráno o mě nebo o moje nejbližší. Paradoxně, v takhle extrémní situaci jsem si našla daleko bližší vztah k paliativní medicíně. Na místě, kde máte omezené možnosti, omezené vybavení i přinášení úlevy pacientovi a rodině ve smyslu té úlevy psychické a vědomí, že se o ně někdo zajímá, je veliká věc.
4: Dává ke své misi s Lékaři bez hranic ve Středoafrické republice anestezioložka Kateřina Benešová, Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Posloucháte Středeční vědu plus. Americké vozítko Perseverance překonalo rekord v délce jízdy na jiném vesmírném tělese než na Zemi. Na povrchu Marsu už ujelo přes 45 kilometrů a překonalo tak svého předchůdce Opportunity. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na NASA. Přístroj velikosti automobilu na Marsu sbírá vzorky půdy a pátrá po stopách dávného mikrobiálního života. O rekordu i průzkumu Marsu si teď budeme ve Vědě plus povídat s popularizátorem kosmonautiky a šéfredaktorem webu Cosmonautics Dušanem Majerem. Dobrý den.
5: Krásný den.
1: Pane Majere, tak jak významný je tento rekord v kontextu dosavadního průzkumu Marsu a dalších vesmírných těles?
5: Je to určitě dobrá zajímavost, ale že by se tím něco vyloženě měnilo pro misi roveru Perseverance nebo pro ostatní rovery, vyloženě technického, to ne. Je to krásná ukázka toho, že NASA skutečně odvedla během přípravy této mise velmi dobrou práci, že rover funguje, že to všechno zvládl a je to určitě příslib do budoucna, že se tyhle ty rekordy budou posouvat, ale vyloženě, že by to mělo nějaký přímý dopad na tu misi, že by teď měla něco mnohem jednodušší nebo tak to úplně ne.
1: A teď jenom, abychom si to dokázali představit, tak přes 45 kilometrů se tady z našeho zemského pohledu nemusí zdát jako moc velká vzdálenost ujetá za více jak 5 let. Jakou rychlostí se tedy vozítko pohybuje a jak obtížný terén musí překonávat?
5: Není to žádná závratná rychlost. Je potřeba si uvědomit, že to není závodní vůz typu Formule 1. Jeho úkolem není jezdit rychle, je to vědecké vozítko, to znamená, ono se přesouvá pomalu z jednoho vědecky zajímavého místa na druhé. A během té doby se ještě rozhlíží kolem, pořizuje fotografie, zjišťuje, jaké podmínky kolem něj panují. Dosavadní rekord roveru Perseverance v té rychlosti se měří nikoliv v kilometrech za hodinu, jak jsme zvyklí tady na Zemi, ale v metrech za den. Respektive za marsovský den, takzvaný sol, který je plus minus stejně dlouhý jako pozemský den. A v případě roveru Perseverance ten dosavadní rekord činí 412 metrů za den.
1: Aha. Až 90% jízd zvládne rover samostatně. Jak vlastně funguje jeho autonomní navigace a kdy se tedy řídí manuálně?
5: Takzvaná autonomní navigace Autonav, tak ona v podstatě funguje tak, že vozítko jede a během té doby snímkuje své okolí pomocí kamer, které má na své palubě, a jeho palubní počítač si vytváří trojrozměrnou mapu okolí a především překážek, které jsou kolem něj. A samo vybírá cestu mezi body, které mu určí pozemní tým. No a tohle je ten základ, samozřejmě je to složitý algoritmus, který potřebuje vstupy z kamer, potřebuje samozřejmě, aby mu pozemní středisko určilo, kudy má je, takové ty waypointy po cestě, průjezdní body. No a pak se sám musí rozhodovat o tom, co na těch kamerách vidí, jak to detekuje, složí to do trojrozměrného obrazu a řekne si, tohle je překážka, té se musím vyhnout, abych se dostal tady do toho bodu.
1: Na Marsu jezdí ještě vozítko Curiosity. Jak se od sebe liší tyto dva rovery?
5: Řekněme, že na první pohled jsou si velmi podobné. Jsou to v podstatě taková marsovská dvojčata a samozřejmě Perseverance je modernější, takže liší se třeba tím, že má kvalitnější kamery. Ty, které jsou na jeho hlavě, ty hlavní tak dokáží dokonce i zoomovat, což na kamery na roveru Curiosity neumí. No a co se týče dalšího přístrojového vybavení, tak je tam třeba zajímavé i to, že rover Perseverance je schopen odebírat jádrové vzorky kamenů a ukládat je do pouzder, která by se jednou mohla vrátit na Zemi v rámci nějakého vědeckého výzkumu.
1: Na závěr, pane Majere, prosím, připomeňte, jaký byl zatím největší objev vozítka Perseverance na Marsu?
5: Pro mě osobně určitě kámen pojmenovaný Chajava Falls, který vzbudil před tím 2 lety velký zájem nejenom odborné, ale i laické veřejnosti, protože bylo potvrzeno, že vznikal v prostředí, kde byla voda kapalná. A to je jeden ze základních předpokladů existence života, tak jak jej známe. No a když vozítko ten kámen prozkoumalo všemi svými dostupnými prostředky, tak se ukázalo, že je to horký kandidát na možný důkaz dřívější existence života na Marsu. Bohužel další informace o tomhle kamení samo vozítko zjistit nemůže, jak jsem říkal, použilo na něj veškeré přístroje, které mělo k dispozici, a s tou dopravou vzorku z Marsu to momentálně nevypadá úplně dobře, takže možná si budeme muset na rozřešení téhleté hádanky počkat ještě o pár let více.
1: Lehce přes 45 kilometrů, tak takovou hodnotu má nový mimozemský rekord v délce jízdy. Na Marsu tuto vzdálenost překonalo vozítko Perseverance. Nejenom o tom jsme v dnešní Vědě Plus mluvili s popularizátorem kosmonautiky Dušanem Majerem. Moc vám za to děkuju a přeju hezký den.
5: Rádo se stalo a krásný den i vám.
1: A to už je taky všechno ze středeční Vědy Plus. Za poslech děkuje Ondřej Látal. Teď je přesně 14 hodin, začíná středeční odpolední plus. Vítejte.
6: Český rozhlas plus.
1: Tady je naše tématická nabídka do 14:30 na plusu, jak pokračují povolební vyjednávání v Ostravě, Brně nebo v Olomouci. Lékaři papežovi Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali, oznámil to Vatikán. Jak dlouho se bude hlava katolické církve v římské nemocnici zotavovat? Za běžnými webovými stránkami se na internetu skrývá ještě spousta dalších služeb a občas i takové, u kterých asi není záměr, aby byly veřejně k nalezení. Ještě včera bylo například z internetu dostupných několik tisíc průmyslových chladících zařízení. Kontext přidáme po zprávách. Má je Monika Vrchotová.
7: Dobré odpoledne. Soudní líčení o údajném čínském spolupracovníkovi tajné služby bude z velké části neveřejné, rozhodl o tom dnes soud. Yanga Yiminga odhalila bezpečnostní informační služba. Napojený měl být na čínskou tajnou službu. Dopustit se měl neoprávněné činnosti pro cizí moc, která je od února 2025 trestná. Podle obhájce Yanga Michala Sýkory se cítí nevinen. V Praze pracoval jako novinář čínského deníku. Víc kvůli utajovaným informacím nemohl komentovat.
8: Ono je to velice těžké oddělit, co je utajované, co je neutajované, takže z opatrnosti zatím ani nevím, jak to dokazování bude probíhat. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
7: Ani státní zástupce, ani obhajoba zatím svědky předvolávat nechtějí. Jednání má soud naplánované do pátku. Pozemní antény americké satelitní služby Starlink u bulharské Sofie napadly žháři. Bulharský parlament o tom informoval premiér Rumen Radev. Podle něj je potřeba vyčkat na výsledky vyšetřování. Opozice incident označila za sabotáž, kterou spojuje s Ruskem. Omezené fungování a výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink hlásí od dnešního rána i ukrajinská armáda.
6: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
7: Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok. Počítá s prohloubením schodku veřejných financí skoro na 5% budoucího HDP. Předlohu kritizovala opozice, zaměstnavatelé i nezávislá rozpočtová rada. Podle ní kabinet premiéra Roberta Fica nesprávně a účelově uplatnil výjimku z takzvané dluhové brzdy. Slovenská vláda chce příští rok pokračovat v kompenzacích vysokých cen energií nebo plánuje zvýšit výdaje na obranu. Koalice prohlásila hlasovala také pozměňovací návrh, kterým 3 měsíce před volbami v červenci příštího roku zvedne státním zaměstnancům platy o více než 8%. Další města mají po komunálních volbách jasno o svém vedení. Třeba v Ústí nad Labem bude vítězná koalice Jedno Ústí vládnout sama. Primátorem bude dosavadní šéf městských služeb nezávislý Tomáš Vohryska. V Děčíně pak vzniká nová koalice složená ze 4 politických uskupení. Dosavadní vládnoucí hnutí ANO tak zřejmě skončí v opozici. Koalice složená z Volby pro Děčín, ODS, Našeho Děčína a Starostů a nezávislých by tak měla 16 hlasů v 27 členém zastupitelstvu. Kandidát na post primátora Martin Pošta z Volby pro Děčín potvrdil koaliční schodu.
9: Lídři volebních uskupení Volba pro Děčín, Náš Děčín, Občanská demokratická strana a Starostové a nezávislí se dohodli, že budou dále mezi sebou jednat o vytvoření nového vedení statutárního města Děčín. Našli jsme shodu na společné představě o budoucnosti. Nyní budeme podrobně dále jednat o společných programových bodech a obsazení orgánů města.
7: A my v Odpoledním plusu hned po zprávách rozebereme povolební vyjednávání v Brně, Ostravě nebo třeba v Olomouci. Jemenští povstalci Husíové zintenzivnili raketové a dronové útoky na Saúdskou Arábii. Trosky sestřelených raket zranili 4 lidi při útoku na hlavní město Riad. Husíové tvrdí, že v metropoli mířili na mezinárodní letiště a rafinérii. Výbuchy se v noci ozvaly i z blízkosti sídla saudsko-arabské ropné společnosti Saudi Aramco v Zahránu na pobřeží Perského zálivu.
10: Hlavní operační centrum společnosti Aramco dohlíží na rozsáhlou síť ropovodů, rafinérií, exportních terminálů a ropných plošin na pevnině i na moři. Podle saudského ministerstva energetiky útok způsobil menší požár budovy. Vojenská koalice vedená Saudskou Arábií uvedla, že v Zahránu zničila raketu a úlomky dopadly na obytnou oblast. Koalice včera ze vzduchu útočila na území v Jemenu pod kontrolou Husijů. Zasáhla ropné zařízení a sklad pohonných hmot západně od jemenského hlavního města Saná. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Plusu. O téměř 2 800 000 korun připravili stát podvodníci s dávkami pro uprchlíky z Ukrajiny. 70 žen slíbili pomoc s vyřízením příspěvků na bydlení a pak zneužili jejich údaje. Případ přes 3 roky vyšetřovali policisté z odboru hospodářské kriminality. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětínské má spis bezmála 5 000 stran.
11: Kriminalisté v těchto dnech vyšetřování končí a budou předkládat státnímu zástupci spis návrhem na podání obžaloby. U mužů je trestní stíhání zahájeno pro zločin podvodu a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti. Obviněným hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let.
7: Je papučový den. Typická domácí obuv společně s hřínovou kampaní s názvem Dožít doma upozorňuje na význam mobilních hospiců. Právě ty je dnes možné podpořit. Domácí hospicová péče je komplexní a reaguje tak na různé potřeby rodiny, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michála Čeřovská.
12: V tom týmu je lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psychoterapeut a duchovní a vlastně poskytují tu péči takhle komplexně, protože ten nemocný člověk i jeho rodina mají potřeby v celém tomto spektru a není to tak, že by si vybírali pacienti jenom nějakou část té péče.
7: Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody je s pomocí dobrovolníků přenášejí zpět do vody. Zachránili tak už desítky tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. I po dešti z posledních dnů zůstává voda nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže. Pokračuje koordinátorka sběru škeblí Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová.
13: V tuto chvíli už máme hlášeno více než 96 tisíc posunů škeblí zpátky do vody a do akce se zapojilo více než 580 dobrovolníků. Na 19 lokalitách podél břehů Slap jsou stále potřeba pomocné ruce.
7: D7 mezi Prahou a Chomutovem je na obchvatu Slaného dál neprůjezdná. Na 21. kilometru v omezení odklízejí následky nehody. Z obou stran jsou kolony zhruba na půl hodiny. Dá se to objet přes Slaný, tam už ale také počítejte se silným provozem. A na D1 z Vyškova do Brna opatrně u sjezdu na Slavkov u Brna. Na 211. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až k nehodě na 205. kilometr. Zdržení je více než půl hodiny. Přejeme klidnou jízdu. Zítra bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhavo, s teplotami mezi 12 a 17 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
6: Posloucháte Odpolední Plus.
1: 8 minut po 14. hodině, jsme za to rádi. Někde už je koalice domluvená, jinde se o ní ještě vyjednává. Povolební rokování pokračuje třeba v Brně. Tam jedná vítězná koalice lidovců a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí Zalužánky. V Ostravě se pravděpodobně na spolupráci se STAN dohodlo vítězné hnutí ANO. Podrobnosti teď v Odpoledním Plusu probereme s Pavlem Šaradínem z katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přeju vám dobré odpoledne.
14: Dobré odpoledne.
1: A začněme, pane Šeradíne, v Ostravě. Předseda starostů Vít Rakušan řekl, že nemá radost z dohody STAN z hnutí ANO v tomto městě. Podle něj mohla vzniknout i koalice bez vládního ANO. Jak by tedy mohla vypadat? Nabízely se nějaké jiné alternativy?
14: Nabízely se alternativy s, řekněme, občanskými stranami, jako je právě Ostravák. A některými dalšími menšími politickými stranami. Nicméně ta koalice by pravděpodobně byla vícečlenná, což mohlo být také do značné míry riziko, anebo bývá rizikem u takovýchto koalic. Nicméně to řešení bylo velmi rychlé, pravděpodobně už bylo nachystané před samotnými volbami a čekalo se na to, jakou pozici obhájí ty dvě velké politické strany.
1: A co to bude znamenat, pokud tedy ta koalice se skutečně podepíše, co to bude znamenat pro Ostravsko a také pro celostátní politiku? Bude-li něco?
14: My jsme zvyklí, že ta města, ta velká města připomínají politickou arénu na té parlamentní úrovni, že zde dosahují parlamentní strany větších výsledků, než je tomu někde jinde. To též platí samozřejmě pro Ostravu a je to do značné míry lakmusový papírek té vládní politiky, kdy, jak vidíme, oba dva subjekty se proti sobě zásadně vymezují a ta opoziční role STANu vůči ANO je opravdu velmi silná. Nicméně ta lokální úroveň je malinko jiná a je pravděpodobné, že hnutí STAN reprezentují lidé, kteří jsou, řekněme, více pragmatičtí a tu základní pozici STANu vůči ANO takovýmto způsobem nectí.
1: Čili to, že by se časem mohly mezi oběma těmito subjekty objevit nějaké rozepře, to spíš neočekáváte?
14: Já to neočekávám, protože ten program, když jsem se na to díval, tak ty hlavní výzvy zůstávají stejné a je tam pravděpodobně, nebo dojde k takové dohodě a to se také jedná o vstup nějakého dalšího partnera, rozhoduje se právě mezi motoristy a Ostravákem, které jedna z těch stran se k ním možná připojí, ale ty základní rozepře tam nejsou a ta vize zůstává u obou stejná.
1: Jaká témata jsou nejpalčivější v Moravskoslezském kraji? Co především je tam potřeba řešit a jaké možnosti k tomu bude mít ta vznikající koalice?
14: Ostrava, respektive Moravskoslezský kraj, je jedním z těch tří bývalých uhelných regionů. To znamená, že dostává i speciální peníze na tu transformaci a Ostrava jako taková z toho velmi čerpá. Pokud o ta hlavní témata, ta reagují samozřejmě na to, v jakém stavu je Ostrava, respektive Moravskoslezský kraj. Nicméně v Ostravě mezi ta hlavní témata patří určitě, tak jako v celé České republice, bydlení, také dostupnost zdravotní péče, to bylo velmi silné téma, přirozeně bezpečnost, parkování a spolu s tím bydlením tak souvisí i modernizace městských služeb, tak aby opravdu Ostravané se cítili komfortně, tak jak je tomu v jiných městech.
1: Já už jsem v úvodu mluvil o povolebním vyjednávání v Brně, tam by se měl stát primátorem lídr lidovců a starostů Jakub Hruška. Co o něm víme?
14: My o něm víme, že je poměrně úspěšný starosta jedné z těch brněnských částí, že dlouhodobě je odpůrcem hnutí ANO, proto preferoval koalici takovou, jakou jste na začátku pojmenoval a chce prostě být politikem úplně jiného střihu, chce velmi, ačkoliv lidovci byli součástí radniční koalice v Brně, tak on celou kampaň, bylo to vidět i v televizích, on se vymezoval vůči vlastně své straně také, která byla na té městské úrovni a slibuje úplně nový politický styl a opravdu jako razantní vládnutí, programově silně ukotvené a Brňanům chce zlepšit život.
1: Pokud to tedy tak bude, tak pokud se stane pan Hruška primátorem, jaké největší úkoly před ním tady v Brně budou stát? Ptám se stejně tak, jak v případě Ostravy.
14: Brno je jako úplně jiné město, ale s několika obrovskými problémy. Ono se razantním způsobem zvětšuje. Patří k městům velmi bohatým a patří ke také naší, řekněme, univerzitní a výzkumné špičce. To si myslím, že je obrovský potenciál, který také láká lidi ze zahraničí, aby bydleli v Brně. Je tam silná enkláva slovenských studentů, kteří dále zůstávají v České republice a spolu s tím souvisí ty dva hlavní problémy, které sice vidíme všude, ale v jiné intenzitě právě v Brně, to znamená bydlení, dostupné bydlení, které tam je enormně drahé. A tím druhou věcí je opravdu infrastruktura, která pokud jde například o dopravu, tak je naprosto jako v tragickém stavu.
1: Analýza Pavla Šaradína z katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Díky, že jste s námi byl v Odpoledním plusu. Přeju hezký den.
14: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: A skoro ve 14:15 měníme téma. V Odpoledním plusu papež Lev 14. leží po zákroku v Gemelliho poliklinice v Římě. Včera mu tam odoperovali zhoubný nádor na plicích. Papež má v nemocnici zůstat asi týden. A detaily má teď ve studiu plusu Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Zdravím tě.
15: Taky zdravím, hezké odpoledne.
1: V jakém je papež tedy stavu po operaci a jaká vyšetření ho teď čekají?
15: To, co víme, je, že se papež po té operaci normálně vzbudil sám od sebe, že ho potom přemístili do 10. patra té polikliniky a že si objednal, respektive že požádal o večeři, což je jistě dobrá zpráva. Pokud je o ta vyšetření, tak samozřejmě souvisí s tou operací, kterou papež absolvoval. Papežovi odoperovali adenokarcinom plic, což je ten nejčastější typ zhoubného nádoru plic. Lékaři teď budou taky nádor dál analyzovat, to znamená zjišťovat, jestli se ta rakovina nedostala, rozšířila dál do toho těla, udělají taky, odeberou vzorky DNA a jednoduše cílem je zjistit, jestli v jakém stádiu je ta rakovina a jestli se skutečně podařilo odebrat všechno, potažmo tedy potom ještě třeba nastavit tu další léčbu, zodpovědět otázku, jestli bude potřeba chemoterapie, která by zlikvidovala ty zbylé rakoviny a buňky, to všechno se teď bude zjišťovat.
1: No a jak se operace vydařila?
15: My víme, že ta operace proběhla alespoň podle Svatého stolce v pořádku. Ten tým čítal 7 lékařů. Operaci provedl, nebo šéfem té operace byl chirurg Stefano Margaritora. Trvala ta operace zhruba 90 minut. Papež zůstal zhruba 3 hodiny potom na pooperačním a pak už, jak už jsem říkal, ho převezli na ten jeho pokoj v 10. patře té polikliniky. Lékaři mu při operaci odoperovali adenokarcinom, což je tak ten termín, který jsme tady taky říkali, je to ten nejčastější typ toho zhoubného nádoru plic, ale mimo toho nádoru odoperovali taky lalok pravé plíce, čímž pádem papež přišel zhruba o 20% plicní kapacity, ale alespoň podle odborníků, například podle francouzského pneumologa, onkologa Jacques'a Cadrenela, by to nemělo mít výraznější tedy vliv na jeho další fungování, na práci nebo obecně na život papeže. Za papeže se přímo tedy v té poliklinice, tam je taky taková kaple, pomodlili lidé se modlili taky přímo dneska na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Tady je potřeba říct, že papežovi je 71 let a aspoň co víme, tak je to sportovec nebo má rád sport a dříve taky hrával tenis na škole. Ostatně loni se taky setkal se světovou tenisovou jedničkou Jannikem Sinnerem.
1: Papež Lev 14. se má v nemocnici zotavovat asi týden. Jaký bude jeho další program? Nehrozí, že budou muset zrušit třeba plánovanou cestu do Jižní Ameriky?
15: Na to ještě příliš brzy říct skutečně, jestli budou muset rušit nějaké další cesty. Jisté je, že ten program si papež vyblokoval minimálně na ty nadcházející dny. On se měl setkat třeba s biskupy z Nikaraguy, měl taky další naplánované setkání, takže tohle to všechno padlo, to bylo odvolané. Ta cesta do Jižní Ameriky je plánovaná dlouhodobě, co jsem tak pročítal italská média, jako třeba deník Corriere della Sera, tak ta cesta už je de facto připravená, hotová. Ta cesta by měla odstartovat 6. listopadu, měla by trvat do 17. listopadu a papež by měl postupně navštívit několik těch jihoamerických, latinskoamerických zemí od Uruguaye, Argentiny až po Peru. Mimochodem, co se týče Peru, tak jsem zaznamenal reakci zástupce církve právě v Peru, který uváděl, že teď je hlavní papežovo zdraví. Samozřejmě se tam všichni těší na papeže, ale je důležité, aby se dal do pořádku. Ostatně taky další lékaři jako Claudio Micheletto z Univerzity ve Voroně se zabývali taky tím, jestli ten čas na rekonvalescanci před tou cestou je dostatečný. On poukazoval na to, že to je náročná cesta, která potrvá, když to tak rychle spočítáme, 11 dnů od toho 16. do 17. listopadu, že to je cesta letadlem a spíš je tedy menší časový úsek na tu rekonvalescenci, ale ještě se uvidí.
1: Papež Lev 14. je po operaci, detaily nám v Odpoledním plusu řekl Martin Balucha ze zahraniční redakce. Já za to moc děkuju.
15: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den.
1: A teď nás na plusu zajímá ekonomika. Ministerstvo zdravotnictví podle ministra Adama Vojtěcha za ANO počítá s tím, že příští rok bude veřejné zdravotní pojištění hospodařit vyrovnaně navzdory nižší valorizaci plateb za státní pojištěnce. Řekl to na dnešním jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví. Většina jeho členů, včetně ministra, podpořila návrh, aby částka meziročně rostla jenom o 13 miliard korun místo plánovaných 21 miliard. Česká televize v příštím roce plánuje vynaložit na vysílání pro děti a mladistvé 180 milionů korun, což je nejvíc o vzniku kanálu ČTD. Do obsahu pro mládež na webu bude směřovat 45 milionů, tedy o 15 milionů korun víc než letos. Na jednání Rady České televize to dnes uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. A ziskovost evropských rafinérií se v posledních týdnech výrazně snížila kvůli růstu cen ropy a nákladů na její dopravu. Rafinérie by tak mohly přikročit k omezování produkce v době, kdy se Evropa potýká s růstem cen pohonných hmot. Píše o tom dnes na svých internetových stránkách list Financial Times. Nemovitosti zdražují a průměrná hypoteční sazba už přesáhla 5%. Ani to ale Čechy zatím neodrazuje. Data České bankovní asociace ukazují, že zájem o hypotéky v září rostl. Nových úvěrů bylo téměř 6 tisíc a banky na ně společně se stavebními spořitelnami poskytly 28 miliard korun. Je to o 5% víc než v srpnu. A detaily má v Odpoledním plusu redaktor Dominik Hron. Přeju dobrý den.
16: Pěkný den.
1: Potvrdil minulý měsíc stále vysokou poptávku po nemovitostech?
16: Podle hlavního ekonoma ČBA Jaromíra Šindela ano. Ta aktuální data ukazují, že zájem oproti slabšímu srpnu rostl, a to i přesto, že v září obvykle opadá. Lidé si pravděpodobně uvědomují, že domy a byty neustále zdražují a levněji už je neseženou. Pokud už mají na hypotéku našetřeno, tak nechtějí dál čekat. Jaromír Šindel pak dodává i další možný důvod.
17: Na druhou stranu možná se ještě stále lidé chtějí předzásobit nějakou nižší úrokovou sazbou, protože vlastně viděli jsme, že tržní úrokové sazby i během léta a vlastně i během podzimu pokračovaly v růstu.
16: Zatímco ještě v březnu byla průměrná úroková sazba u hypoték necelých 4,5%, tak v srpnu už to bylo 5% a v září se hodnota dostala na 5,1%. Jen kvůli tomu, že je sazba vyšší než loni v září, zaplatí lidé u průměrné hypotéky na měsíční splátce zhruba o 1500 korun víc. Rostoucí trend je tedy jasný a Jaromír Šindel přibližuje, co za ním stojí.
17: Ty úrokové sazby, ty tržní úrokové sazby, ta cena peněz na trhu roste vlastně i díky globálním faktorům. Ten faktor je tam velice důležitý. Ceny ropy, energií, které tlačí celosvětovou inflaci v eurozóně, ale i v České republice výše.
16: Podle České bankovní asociace byla v září průměrná výše hypotéky 4 miliony 700 tisíc korun, což při dnešních sazbách znamená, že lidé dají za měsíční splátku nějakých 26,5 tisíce. A jak už zaznělo, i přesto se jim to vyplatí, protože ten výhled do budoucna není moc optimistický.
1: Dominiku, my jsme zmínili, že nemovitosti zdražují. Jak moc?
16: Především ceny bytů pořád mírně rostou. V Praze a v Brně se pohybuje průměrné roční zdražování někde mezi 5-10%, říká to majitel realitní kanceláře Remax Štěpán Gjurič.
18: Meziročně nejvýrazněji rostou ceny především v levných regionech, jako je Ústecký kraj, kde ceny skočily až o 20%, ale přesto jsou nadále téměř 3x levnější než v Praze.
16: Největší zájem je teď o menší byty 1KK a 2KK, protože jsou finančně nejdostupnější. V hotovosti je kupuje jen malá část, naprostá většina je financuje právě tou hypotékou. Štěpán Gjurič potvrzuje i další dlouhodobý trend.
18: Výrazně pozorujeme stoupající poptávku po bydlení ve Středočeském kraji, kam se přelévá poptávka z Prahy kvůli nižším cenám. Jde zejména o větší města s dobrou dopravní dostupností do centra Prahy, zejména bych jmenoval Kolín anebo třeba Kladno.
16: Poptávka na trhu s bydlením stále převyšuje nabídku. Podle Gjuriče nepomohlo ani to, že se letos začalo stavět výrazně víc bytů než loni. A do budoucna se tak dá počítat s tím, že nemovitosti budou ještě dražší.
1: Redaktor Dominik Hron, díky, hezkou středu.
16: Naslyšenou.
1: A měníme list v odpoledním plusu 7 minut před 14:30. Ani člověk nemusí být nezbytně kyberútočník, aby na internetu našel ledacos. Třeba ovládání od průmyslových chladicích zařízení, anebo taky webkamery uvnitř domácností nebo v zabezpečených objektech. Švédská veřejnoprávní televize SVT to zkusila a našla tisícovky volně dostupných kamer. No a víc už nám teď řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Vítej.
19: Dobré odpoledne.
1: Jak je možné, že když si tedy pořídím třeba bezpečnostní kameru na garáž, tak se do ní někdo zvenku může dostat?
19: No trochu tam záleží na okolnostech, na připojení k internetu, na tom konkrétním zařízení, ale principiálně ta kamera má od výrobce nějaká nastavení, ta často jsou v nějakém výchozím stavu, jsou velmi otevřená, třeba protože se počítá s tím, že buď to bude to zařízení tedy na uzavřené síti, nebo že ho potom někdo nastaví. No a když to člověk neudělá, možná neví, že to má udělat, možná to neumí, nebo možná se pokusí to nastavit, ale neudělá to úplně správně, tak výsledek je potom ten, že když zadáte správnou adresu v prohlížeči, tak se dostanete buď k ovládání té kamery, anebo přímo k obsahu, k tomu, co tedy zabírá a vysílá potom někde po internetu.
1: No ve Švédsku jsou jich opravdu tisíce. Jak na to Švédové přišli?
19: No, švédská veřejnoprávní televize po nich aktivně pátrala, zkoumala IP adresy ve Švédsku. Ono to technicky není až tak složité, s návodem by to zvládl asi kdekdo. V některých případech to jde jenom tedy s pomocí vyhledávače, když ten najde všechny. No a našli asi 17 000 zařízení, které jsou na těch švédských IP adresách a jenom asi 6 až 7 000 z nich je od světa oddělených jenom účtem a heslem. No a tam ta hesla můžou být různá, často zůstávají ta výchozí nějaká, která jsou dohledatelná, typicky takovéto přihlašovací jméno admin, heslo 1234 nebo něco podobného. No a novináři se dostali přímo tedy k záběrům z některých těch kamer. V jednom případě, no v několika případech šlo o záběry u někoho přímo doma v obývacím pokoji. Jednoho z nich kontaktovali, ten byl dost překvapený a taky se dostali ke kamerám právě v chráněném objektu v přístavu v Norrköpingu, kde tedy ti správci přístavu říkali, že to není bezpečnostní riziko, ale krátce na to tedy po tom kontaktu tu kameru vypnuli nebo respektive znepřístupnili.
1: No v posledních dnech se mluvilo o různých kyberútocích, včetně třeba útoku na chladicí zařízení v supermarketech. To je podobný případ?
19: No ještě nemáme úplně všechny informace o tomhletom konkrétním případu, ale zdá se, že minimálně částečně to podobné je nebo může být. Zdá se totiž, že ta chladicí zařízení firmy Danfoss, které byly středobodem toho útoku, tak jsou takto dostupná z internetu, mají nějaké ovládací zařízení, tak aby třeba management nebo nějaká firma servisní se k ním mohla dostat i na dálku. Agentura Reuters to zkoušela a v úterý našla na internetu 4,5 tisíce takovýchto zařízení. To neznamená, že nutně se dal dostat dovnitř, ale dostali se k tomu, že tudy se dostat dovnitř jde, když má člověk heslo. No a nejspíš tady zároveň byla ještě nějaká bezpečnostní chyba. Právě na bezpečnostní chybu v srpnu upozorňovali bezpečnostní experti, že u tohohle zařízení ta chyba je. No takže útočníkovi se podařilo, tak jako Švédům kamery, ty chladicí zařízení najít snadno a pak s pomocí té bezpečnostní chyby pravděpodobně tedy ovládnout. Ale jsou známé i situace, kdy vlastně ta bezpečnostní chyba nebyla potřeba, kdy to bylo špatně zabezpečené a dostali se útočníci takhle k nějakému zařízení, třeba k nějakým datům, právě jenom tím, že odhalili, že taková služba někde na internetu, ne tedy veřejně, ale je, a dostali se k ní.
1: A v poslední minuce, která nám zbývá, dá se tomu nějak bránit v domácích podmínkách?
19: Určitě dá, ale jak to u kyberbezpečnosti bývá, znamená to nějakou práci navíc, nějakou kontrolu. Já bych začal tím, že bych zkontroloval, co všechno je doma je připojené k Wi-Fi routeru, které zařízení, obvykle je to vidět, když se člověk přihlásí do nějaké administrace toho Wi-Fi routeru, tak se tam jsou vidět všechna ta zařízení. Bylo by dobré taky zkontrolovat, že router nemá to výchozí heslo, to je taky dobrá věc. Varianta také je to heslo úplně změnit, tím se odstřihnou všechna zařízení a potom jenom postupně zase přidělovat tam, kde uznáme, že je to vhodné, aby tohle přistupovat internetu mohlo.
1: Užitečné rady přinesl do Studia Plusu Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Díky moc.
19: Naslyšenou.
1: Netradičně derniérou opery Osud začal večer jubilejní 10. ročník festivalu Janáček Brno. Mezinárodní hudební přehlídka potrvá na několika místech města až do 17. listopadu a nabídne kompletní Janáčkovo operní dílo. Do Brna zároveň přijedou hostovat nejprestižnější evropské operní domy.
20: Máme rádi operu a Janáčka.
21: Chodíme každý rok, dá se říct. On je, Janáček, tak složitější trošku si ho naposlouchat, ale jakmile člověk pronikne trošku k němu blíž, tak už se ho nevzdává, snaží se ho poslouchat stále víc a víc.
22: Tyto divačky už viděly 8 Janáčkových oper a chyběla jim jediná, Osud, kterým začal festival Janáček Brno. Taktovky se ujal Tomáš Hanus.
23: Dirigovat Janáčka je vždycky určitý fenomén, který se nedá úplně k něčemu připodobnit. A dirigovat ho v Brně, se kterým je Janáčková hudba srostla, je pro mě dost silná káva v tom nejlepším slova smyslu.
22: Podle Tomáše Hanuse je Osud dílo s velmi komplikovaným dějem. Janáček ho zkomponoval po její pastorkyni a ohlíží se v něm za životem skladatele.
23: Osud provázelo komplikované přijetí a i do těchto dnů jsou vlastně názory, které tomuto dílu vyjadřují poměrně nedůvěru.
22: Na jubilejním 10. ročníku festivalu zazní všechny Janáčkovy opery a s některými z nich, včetně Osudu, se brněnská operní scéna rozloučí, říká ředitel přehlídky Martin Glázer.
24: Začnou vznikat nové verze jejich pastorky, věcí Makropulo, z výletu páně Broučkových a aby tomu tak mohlo být, tak se musíme s některými inscenacemi rozloučit.
22: Program festivalu je nejširší v historii. Patrně největší zájem je o koncert bamberských symfoniků s dirigentem Jakubem Hrušou.
24: Díky tomu, že v tom operním hudebním světě mají významné místo dirigenti, kteří se narodili v naší zemi, tak je to, řekněme, snadnější. Ale samozřejmě to, že se nám do Brna podařilo kromě bamberských symfoniků získat letos Mnichovskou státní operu, je samozřejmě jako další takový zářez do historie toho festivalu, na který jsme nesmírně pyšní.
22: Dodává Martin Glázer. Kromě divadelních budov a koncertních sálů festival letos zavítá také například do vodojemů na Žlutém kopci. Z Brna Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Je půl třetí, za chvíli vám už v odpoledním plusu nabídneme nic osobního, prostě biznis. Teď zprávy a Monika Vrchotová.
6: Český rozhlas Plus.
7: Pěkné středeční odpoledne. Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují. Evropská komise navrhla o rok odložit metanové nařízení pro dováženou ropu a plyn. O pozastavení pravidel usilovaly 20 států, 27 včetně Česka. Původně chtěla komise kontrolovat emise metanu v dováženém skapalněném zemním plynu a ropě. Pravidla měla platit od ledna. Těžaři a dodavatelé ropy a plynu by podle nich měli kontrolovat a vykazovat emise metanu. Podle kritiků nařízení ale ve státech třetího světa často chybí měřiče a nezávislí ověřovatelé. Maximální povolená cena benzinu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. V prostorách německých nádraží bude od zítřka platit zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. Podstuženám, které rodili císařským řezem, představuje výstava Císařovny v pražské galerii Artwall. Projekt umělkyně Petry Janda zachycuje porodní jizvy ozdobené květinami, listy a dalšími přírodninami. Každá z účastnic si ozdobu vytvořila sama podle svého příběhu. Fotografie Johany Pošové tak připomínají nejen bolest, ale i odvahu, radost a lásku. Na pražském nábřeží kapitána Jaroše a Edvarda Beneše budou snímky vystavené do 15. prosince. Tak 7 mezi Prahou a Chomutovem zůstává na obchvatu Slaného obousměrně neprůjezdný. Na 21. kilometru odklízejí následky nehody. Policie odklání dopravu přes Slaný, tam počítejte s kolonami. A zdržení před odklonem je asi půl hodiny. A na silnici 3 mezi Prahou a Táborem brzdí provoz omezení u Bystřice. Projíždí se tam Kyvadlově. Kolona směrem do Tábora je asi na 15 minut. Směrem do Prahy je kolona kratší. A na pražském okruhu směrem na D1 opatrně u sjezdu na Stodulky na 21. kilometru je nehoda v levém pruhu, kolona se táhne už ze 23. kilometru, zdržení asi 4 hodiny. Šťastnou cestu! Zítra nás po rozpuštění možné mlhy čeká slunečný den. Bude polojasno až skoro jasno, odpoledne místy až oblačno, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty zůstanou podobné jako dnes mezi 12 a 17 stupni. Na horách bude kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů. To byly zprávy a teď už nic osobního, prostě biznis.
0: Nic osobního.
2: Prostě biznis.
0: Jana Klímová.
2: Petr Šumůnek.
0: Budeme se bavit o biznesu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
2: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska?
0: Čeští miliardáři investují do stavby varšavského mrakodrapu za 20 miliard korun. Proč Čechy v poslední době Polsko tak fascinuje? A žijí už Poláci opravdu lépe než Češi?
2: V Praze se předváděl český design. Může to být jedna z cest, jak se česká ekonomika změní od montoven k biznisu s většími maržemi?
0: Co zajímavého se dělo na další velké biznisové události, která byla pro změnu v Brně. A to mezinárodní strojírenský veletrh. Mimochodem tam od premiéra zaznělo, že Evropa, včetně Česka, by měla být soběstačná v těžbě plynu a ropy.
2: Češi budou financovat stavbu mrakodrapu ve Varšavě. Já, Petře, řeknu na začátek jenom pár nějakých faktů. Mm-hmm. O jaké Čechy jde? Je to společnost Akipia, kterou vlastní tři lidi. Jednak je to nejbohatší podnikatel, zbrojař Michal Strnad. Pak je to právník a bývalý spolupracovník někdejšího nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, a to je Tomáš Brzobohatý. A třetím mužem v té firmě je Marek Šmrha, což je bývalý dlouhodobý investiční ředitel Penty. Celý ten projekt má být v přepočtu asi na 20 miliard korun a Češi na to mají mít největší podíl, přesnější čísla zatím nejsou. Developerem bude polská firma, která je také obchodovaná na burze, a to je firma BBI spolu s další polskou firmou Liebrecht & Wood. No a k tomu mrakodrapu, mají to ultraluxusní dům, to tě určitě baví, veď?
3: To mě baví a samozřejmě mě baví i ty miliardáři zatím, jenom musím upřesnit, u té Akipie se taky neví vlastně, jak to tam mají majetkově rozdělené.
2: Já jsem se na to ptala, aha, jak to tam vlastně je. A je to tedy zatím neveřejná informace, ale hlasovací práva jsou údajně stejná pro všechny tři.
3: Při vší úctě k Tomáši Brzobohatému a Markovi Šmrhovi, myslím si, že tu hlavní palebnou sílu má někdo jiný, ten
2: ale
3: třetí.
2: Michal Strnad tam bude mít největší asi vklad, nebo já nevím, jak to říct.
3: To jsem si úplně jistý. Bez spekulací, ale zpátky k mrakodrapu. Nikdo ho ještě neviděl, jako jeho nákres, ten obrázek.
2: Ten bude až na jaře 2027.
3: Přesně tak, bude teprve představen. Co se ví, že bude 170 metrů vysoký, 48 pater má mít, 357 luxusních apartmánů, které bude designovat italské studio designové Pininfarina a bude mít 25-metrový bazén a příští rok se taky začne stavět.
2: Je tam ještě jedna zajímavost, která mně přijde fakt taková, nevím, vtipná není jako dobrý slovo, ale prostě zajímavost, že se na tom projektu celým podílí nadace, která se jmenuje Pro Bonum Foundation. A to je církevní nadace, ta věž, mimochodem se jmenuje Roma Tower, což znamená římská věž. Jo.
3: Že to je u nějakého náměstí,
2: je to u římského divadla, ale já. Zároveň je to poblíž kostela svatého Petra a Pavla, který bude součástí jako projektu, se bude opravovat. A vlastně i na tom území jsou nějaké církevní majetky a předtím dlouhou dobu tam byla z té komunity, kde se to má stavět, jako velký problém samozřejmě, jako tady s touhle tou obrovskou stavbou, ale nakonec právě i díky zapojení církve se to podařilo nějak dojednat a ten dům už má.
3: To se dostáváme úplně do biblických rozměrů, protože tam se píše o jedné věži, která se stavěla až do nebe.
2: Do nebes.
3: A jak to dopadlo? Zmatení jazyků, ale s Polákama si pořád docela rozumíme.
2: No, to je pravda. A když jsme se o tom spolu bavili, tak jsme si říkali, že to je takový určitý symbol, jakože nejbohatší Čech jde stavět mrakodrap zrovna do Polska. Proč ne třeba v Praze?
3: Proč ne v Praze? Tak kdo byl někdy ve Varšavě, tak na tuto otázku má odpověď. Varšava je úplně jiný druh města než Praha. Byla postižena druhou světovou válkou dramaticky, byla vybombardovaná skoro celá, takže tam jako to historická část nezbyla. Varšava nikdy, aspoň tak, jak já jsem ji zažil, nebyla krásné město. Člověk se tam necítil špatně, ale prostě Praha to rozhodně není. Takže při obnově nebo při teďka renesanci celkového polského hospodářství najednou začala kvést díky těm vysokým stavbám. Mimochodem těch mrakodrapů je tam 13. Staveb, které mají víc než 150 metrů. A staveb,
2: ani
3: které...
2: vlastně tenhle ten nový mrakodrap nemá být ten nejvyšší.
3: Ne, ten nejvyšší je 310 metrů vysoká věž, která se jmenuje Warsaw Tower. A tu pro změnu stavěl víš kdo?
2: Nevím.
3: Slováci. Respektive financovali HB Reavis, ty jsou za ní. Ale těch vysokých staveb je tam zkrátka hodně, přes 33 staveb, které mají víc než 100 metrů. V Česku jsou, myslím, takové stavby 3 nebo 4. V Česku, nejenom v Praze, ale v celém Česku. Takže z toho je to vidět. To je jedno vysvětlení. Druhé vysvětlení ale taky je, že Poláci mají daleko větší ambice a já nevím, jestli se to tak dá říct, ne, radši to neřeknu. Mají větší odvahu než Češi v tomhletom. V Praze se řeší panoráma, jak má vypadat podle metropolitního plánu, tady nesmí být stavby vyšší než 100 metrů v nějakém okruhu, i když teď se bude samozřejmě stavět nový pražský mrakodrap. Společnost Trigema staví Top Tower, tomu říkají, myslím si, že Top Tower v Nových Butovicích.
2: Jak kde to už... má být nějaký ten vrak té lodi, ne? V tom
3: přesně
2: zabudovaný.
3: Tak, David Černík tomu udělal vrak lodi, má to symbolizovat klimatickou změnu a bude mít 125 metrů. Myslím si, že už mají všechna povolení v ruce a že by se mělo snad příští rok začít stavět, ale je to na okraji města, není to v centru, tak jako je to ve Varšavě.
2: Já jsem se ptala vlastně na to, proč jdou Češi zrovna do Polska. Ona to není ojedinělá věc. Poslední dobou Češi hodně upírají právě na Polsko svoje zraky a srovnáváme se s Poláky, protože se začíná ukazovat, že Poláci nám bledčems utíkají, pokud jde o ekonomiku. Na druhou stranu ale zase jsou tady i varovné hlasy, že Poláci hodně žijí na dluh. Co ty si o tom myslíš, jak na tom Polsko vlastně dneska je ekonomicky?
3: Je to taková, je to klasická srovnávací věc, jako my jsme na Poláky dlouho koukali z patra. Startovací pozice při vstupu do Evropské unie samozřejmě byla úplně jiná. Česko byla vždycky o mnoho bohatší země.
2: Poláci byli hodně pod náma. No.
3: Přesně tak. Jako, zkrátka Polsko v posledních letech bohatne rychleji než Česko. To tempo je větší. Polsko je trh ze 37 miliony lidí, to je jedna věc, to znamená, že české firmy to tam přitahuje, protože to je čtyřikrát větší trh, než je v Česku. A Poláci prostě bohatnou a díky tomu mají trochu lepší náladu, protože vidí kolem sebe, že se věci mění. Česko roste, ale roste pomalu.
2: My jsme se právě moc neposunuli, právě, když to ty Poláci udělali obrovský skok, i když jsou pořád v přepočtu toho bohatství na hlavu pod náma, tak rostly mnohem rychleji vlastně než my.
3: Hlavně v těch posledních letech.
2: A
3: často se mluví o tom srovnání kvůli dálnicím. Polsko, když pořádalo mistrovství Evropy ve fotbale, tak mohutně stavilo nejenom stadiony, ale i infrastrukturu a má teď najednou 5600 kilometrů dálnic, když startovalo před nějakými 12-15 lety s nějakou 700 kilometrů dálnic, to znamená, že ten rozmach je obrovský. V Česku se dálnice naštěstí v posledních letech staví taky docela rychle, možná se dá tvrdit, že stejně rychle jako v Polsku, ale pořád se to nedá srovnat, když se člověk podívá prostě za těch posledních let. To tempo je ta věc a odvaha, s kterou Poláci staví. Poláci mají třeba ambici postavit obrovské letiště 40-50 kilometrů od Varšavy, které má být letištěm pro celou střední a východní Evropu. Stejně tak polské aerolinie LOT, které na rozdíl od českých aerolinií existují, tak mají taky ambiciozní plán, jak nakupovat letadla, kam lítat a tak dále. Takže už není úplně výjimka, že člověk letí do New Yorku, ne přes Amsterdam, ale přes Varšavu.
2: No a ještě jenom k těm číslům. Nedávno jsem četla, že nás začínají Poláci dohánět i v kupní síle nebo v hrubý mzdě, je to tak?
3: Poláci nás dohnali i v tomhletom, v paritě kupní síly. Mzdy v Polsku jsou stejné nebo o něco vyšší než v České republice, ale ty jsi tam řekla důležitou věc. Poláci si nehlídají tak úplně úzkostlivě

0: ale i v tomhle berou za příklad.
1: My jsme se rozhodli cestou Polska, to znamená podpořit investice, a nejenom investice do dálnic a obchvatu a nemocnic a přístrojů, ale...
0: Pořádně se zadlužit a roztočit to, ale já myslím, že tudy cesta fakt nevede a že Polsko na to ještě bohužel doběhne.
2: To nevíme, bude to zajímavé sledovat, je potřeba říct, že v tom velkém dluhu, který...
0: To potom rozkládá i politiku právě.
2: Ne, já jenom chci říct, v tom velkém dluhu, které Polsko má, nejsou jenom dálnice, infrastruktura a mrakodrapy, ale je tam taky obrana. Poláci vydávají zdaleka nejvíc na obranné výdaje v celé EU, přes 7% HDP, jestli si to dobře pamatuju, a to je potřeba vzít v úvahu. Prostě sousedí s Ruskem, vědí to a mají v tomhletom daleko citlivější radar, než má Česká republika.
0: To je pravda, no. A my právě budeme muset dohánět i svůj deficit tady v obraně a zužujeme si ten prostor právě zadlužováním na spotřebu. Tak máme tady téma číslo dvě a to je český design.
3: Začíná 28. ročník festivalu Design Block. Hlavním tématem je letos světlo.
4: Kde bude přes 200 výstav od etablovaných velkých zahraničních značek přes české velké světlařské firmy.
5: Hlavní roli tu ale mají samozřejmě stánky menších a větších tuzemských designových studií.
0: Petře, ty jsi tam byl, co tě tam zaujalo a dá se říct, že pro českou ekonomiku jako celou má český design nějaký větší význam?
2: Musím říct na začátku disclaimer, já český design a Design Block miluju, takže jsem v tom strašně zaujatý. Je to opravdu velikánská akce, na kterou přijde se podívat přes 50 tisíc lidí za ten týden a Praha opravdu vibruje tím designem. A ano, já si myslím, že to je strašně důležitá věc pro biznis, protože design je něco, když se bavíme o průmyslovém designu a o tom designu, který se odráží na těch koncových výrobcích, je to něco, co tě dokáže odlišit od konkurence. Je to něco prostě unikátního, co ty taky potom dokážeš líp prodat. Když se bavíme na různých konferencích Transformace 2.0 a já nevím, jak se všechny ty instituce jmenují, tak tohle to tam musí hrát zásadní roli. Je to prostě věc, která ti dovoluje finalizovat výrobek a jakmile děláš finální výrobek, máš taky větší marži. To znamená, že to jde přesně proti tomu, co se české ekonomice v posledních letech vyčítá, že to je ekonomika jenom subdodavatelská a že ty marže a ty hotové výrobky dodělává někdo jiný, Němci, Italové a tak dále, hlavně
0: zisk.
2: Němci. Ale design vede k tomu, že ty výrobky se dodělávají u nás a díky tomu může ta země bohatnout. To je prostě takováhle zkratka, to je.
0: A máme k tomu nějaké čísla třeba, že já nevím, když investuješ do designu, kolik se ti vrátí?
2: Tady samozřejmě jsou různé studie, McKinsey a podobné společnosti takové studie dělají. Jsou i studie o tom, jak se design podepisuje na procentech výrobku v HDP. U nás je 20% HDP nějakým způsobem dotčeno designem, zatímco v Evropské unii je průměr jenom 16%. To je dobrá zpráva, protože to číslo rozhodně roste a to, co tvrdí McKinsey, je, že firmy, které pracují s designem systematicky, tak za 5 let dosáhly o 32% vyššího růstu tržeb než firmy, které s ním takhle nepracují. Na Design Blocku se tahle čísla moc neprobírají. Tam se probírá samozřejmě design jako takový. Ale co se probírá čím dál tím víc, jak na konci dne design ovlivňuje tržby firm, jako je Lasvit, Rickel, Boma, LD Seating. V Česku design a business byl spojován jenom se sklářstvím a to už dávno není naštěstí pravda.
0: Nábytek věď ještě.
2: Právě. No. Čím dál tím větší váha je na nábytku, ale taky na průmyslových věcech, typu tramvaje a podobně, tam se všude ten design podepisuje a čím víc o tom mluví, tím větší šance je, že ty české firmy s ním budou takhle systematicky pracovat.
0: A napadá mě, že máme i na burze v Praze dokonce firmu, která je postavená na designu venkovního nábytku, MMCT.
2: MMCT, to je taky perfektní příklad toho, jak se dá vlastně absolutně systematickou prací s designem
0: postavit
2: prorazit a udělat z toho vlastně evropsky světově největší firmu ve svém oboru. Pojďme zůstat u biznesu, protože minulý týden to nebyla jediná akce Design Block, která byla signifikantně a důležitá pro český biznis. A tou druhou je strojírenský veletrh v Brně, kde si byla zase

0: Ty. A to pro tak? Mě to je úplně cesta do minulosti. Jako mě se úplně chvěje duše, když si vzpomenu na věc, jako je strojírenský veletrh. Mě upřímně překvapilo, že to ještě existuje. Jako to pro mě existuje. Něco jako...
1: Je to obrovský.
2: Téměř 1400 vystavovatelů z celého světa tam ukazuje nejen nové stroje, ale také roboty, umělou inteligenci nebo technologie, které mají firmám usnadnit práci.
3: Humanoidi jsou tady a teď jde o to, kdo je bude schopen naučit dělat něco velmi zajímavého, něco velmi užitečného.
4: Devín pracujem najmä v lobby, pomáham hosťom s informáciami a orientáciou.
1: Hodně lidí, obrovská účast zahraniční expozice, stroje, které by se ti fakt líbily normálně z budoucnosti.
0: S designem.
1: Jako, s designem jako a tak dále. Ale řeknu ti, protože vidím, že prostě podceňuješ tady strojírenství.
0: Strojírenství jako, ne.
1: Jako, nábytkáři dobrý, jako, jo, dobrý
0: ne,
1: jako
0: já
1: skláři.
0: Vím, že to je,
1: jo,
0: ale, jak říkali
1: hele,
0: Němci, butterbrot, chleba
1: jeden,
0: s máslem.
1: 11% podíl na celkovém exportu této země, prostě strojírenství a 29% na přidané hodnotě v celé ekonomice.
0: To je asi víc než nábytek.
1: Je to, vlastně, je to nadprůměrný, dokonce nad Evropskou unii, kde je průměr asi 19%. Jako. Takže je to prostě důležitý a je vlastně dobrý vidět a slyšet, že to nějak žije. Jo. Neříkám, že nemají problémy. Samozřejmě spousta firem fakt to žije v těch starých časech.
0: Já vůbec nespochybnuji strojírenství. Mě jenom zajímá ten formát. Veletr. Že prostě někdo vystaví bagry a traktory a on tam někdo se na to přijde podívat.
1: Nejenom to, tak tam byly jako, že jo, různý obchodní komory, Indové tam měly obrovské expozice.
0: No to je skvělý. Ale mě to připadá, když se bavíme o roce 1978.
1: Ale kdybys tam byl, tak by ti to nepřipadalo, jo, protože třeba například jedna z expozic, která tam přitahovala obrovskou pozornost, tak to bylo vystavení nového prvního českého humanoidního robota.
0: Aha.
1: Ty podle mě vůbec nevíš, že něco takového tady
0: no, nevím,
1: vzniká.
0: Český humanoid je pro mě robot Emil.
1: No, robot Emil. Protože všechny, jako ne, že by tady humanoidy už nebyly, že jo, jsou, ale všechny jsou z Číny, ale tady česká firma ze Zlína. Zlín, to je mimochodem zajímavé místo pro biznis, jak pro design, ale prostě Baťa tam zanechal fakt velkého ducha.
0: To je velká pravda, bohužel tam furt nejde vlak, ale...
1: Ale jako podnikatelé jsou tam zajímaví, takže česká firma ze Zlína založila firmu Robot George a vyrábí evropského humanoida, protože víš, co to znamená, že to má mít evropské součástky, protože jinak, jak jsem říkala, všechno je z Číny.
0: Robot George se ale... vracoval ve spořitelně, jo? Nebo?
1: Jako fakt je, že hned vedle byla jako stage český spořitelný, která má jako George, takže no nevím, jestli s tím má něco společného, ale vlastnicky, jako vlastnicky ne, jo? Protože vlastnicky to patří firmě Robot George a tu vlastní softwarový inženýr Jiří Pánek, což je vývojář, 17 let provozuje firmu Business Logic, zkráceně B-Logic.
0: A k čemu to je taková věc?
1: George a pak je tam ještě tak... jako, počkej, jenom jako zakladatel Martin Dvořáček, který právě je také z toho B-Logicu, takže vlastně je softwarář, jo.
0: Jenom mi řekni, k čemu taková věc je, jako jenom, že se tam George prochází po Brně, nebo...
1: No, tak on se ani neprocházel, tam byla jenom, on byl od pasu nahoru, jako neměl tam nohy, ale normálně má, alespoň tedy, když se podíváš na jejich webové stránky, ale byl tam od pasu nahoru, protože ty ruce jsou samozřejmě důležitý, jo. Ruce, hlava, vypadá jako fakt dobře, jo. Ale k čemu je,
0: no,
1: přesně,
0: dělá, no?
1: Protože normálně tady ty humanoidy najdeš všude, jako fakt na výstavách,
0: věc,
1: že jsou vtipný, přesně, no. Dělají tam srandu, tancujou, že jo, povědají si a tak dále, ale George teda je opravdu vyvíjený jako průmyslový robot, nebo jako robot na práci prostě a mají, jak jsem tam mluvila s lidmi z této firmy, už objednávky, měli by ho dodat příští rok do výroby a to pro Continental Barum, pro Hopi. Aha. A ještě jednu firmu. Měl by dělat asi prostě to, co, na co se ty humanoidi vyvíjejí, to znamená na nějakou práci, jakože vyndáváš něco z krabice na pás třeba, jo, nebo něco takového, ale potřebuješ prostě to někam přesně vyndat, určitou součástku, dát jí na přesné místo.
0: Kolik stojí takže taková věc?
1: No a to je právě zajímavé, protože George, si můžeš pořídit za baťovskou cenu 99 tisíc, jsi ze Zlína prostě, 99 tisíc eur, asi 2,5 milionu. Ale k tomu 100 tisíc euro ještě za implementaci toho, aby robot dělal to, co jako potřebuješ, jo, daného pracoviště, což jako to je samozřejmě to nejdůležitější.
0: 200 tisíc euro, 5 milionů za George, jo?
1: Což mi ale nepřipadá jako tak hrozné. Jo?
0: Nevím,
1: otázka je, jak rychle to stárne vlastně potom, jak rychle musíš implementovat třeba nový software nebo ale tak. Mě... Jo? Ale takže jako jaká je ta návratnost zatím,
0: asi záleží
1: nevíme.
0: Záleží toho, kolik máš krabic, který potřebuješ, aby vyložil. Že?
1: No, ale za mě zajímavý počin, protože to soustředuje...
0: Začínáš mě přesvědčovat, že strojírenský veletrh v Brně je opravdu soustředění budoucnosti, ale to, co mě vlastně přesvědčilo o tom, že ten můj názor je pořád stejný, to je vystoupení Andreje Babiše na téma, že máme být soběstační v ropě a plynu. Mně to přišlo jako, kdyby se jako na chvilku pomát.
1: No to bylo...
0: Nebo máme takový zásoby, o kterých nevíme.
1: Ne, tak on, ne, prostě premiér začne mluvit a jeho myšlenky se rozletí do neuvěřitelných koutů
0: no,
1: a zákoutí.
0: Tentokrát pod zem.
1: A tentokrát zajeli až pod zem. A on vlastně začal mluvit o tom, že je to jeho oblíbené téma, jo? Že prostě se tady ničí český průmysl prostřednictvím Green Dealu a hlavně povolenek ETS 1, že on proti tomu bude bojovat a že to vlastně dopadá i na to, že se omezuje kapacita rafinérií, málo nafty a prostě se dostal k tomu, že musíme být soběstační, jak v Evropě, tak my tady v Česku a je potřeba prostě začít těžit ten plyn a ropu. A že Rumuni už taky o tom uvažují. No, ne, takže, jako to... A pak potom odjel, takže nevíme žádný bližší detaily, ale...
0: Třeba ví o nějakém nalezišti, o kterém nevíme.
1: No právě, protože zatím teda jako víme, že se plyn a ropa samozřejmě v Česku těží. Těží Moravské naftové doly, které vystupují pod zkratkou MND.
0: A patří... Komárek, abych si ohřál svou miliardářskou polívčičku.
1: Je to tak, patří do skupiny Karla Komárka KKCG. A jinak teda ta ropa a plyn už se tady těží v Česku asi 70 let, jo, takže ono to taky pomalu ubývá.
0: Aha. A kolik jí vlastně máme?
1: No a teď kolik jí máme? Jo? Já nejdřív jako uvedu nějaké poměry, aby jsme věděli. Jo? Takže pokud je o plyn, tak v Česku se ho spotřebuje ročně asi necelých 7 miliard kubíků a MND vytěží a pošle do distribuce plynu do 100 milionů kubíků za rok. Jo, takže zlomek prostě. Mm-hmm. Jo. Celkové zásoby, pokud vím od MND, tak které oni tam mají identifikované na té Jižní Moravě, kde se těží, tak jsou asi miliarda kubíků, které budou těžit příštích 10 let.
0: Že jedna sedmina spotřeby
1: roční. Jako Česka, jo, takže to skoro nestojí za řeč. No a pokud je o ropu, tak tam jsou ty poměry úplně podobné. Roční spotřeba ropy Česka 6,5 milionu tun a těžba MND za rok je asi kolem 100 000 tun a adekvátně tomu asi milion tun jsou identifikované zásoby.
0: A jak jsem říkal, není třeba něco, co my nevíme a Andrej Babiš ví, že se třeba dá v Česku těžit břidlicový plyn nebo něco podobného?
1: A jak jsem se bavila s několika lidmi, kteří se v tom opravdu vyznají, tak fakt ne, protože nedá se říct, že by tady nebyly nějaké zásoby břidlicového plynu. Jsou tady samozřejmě, ale jsou hluboko v horninách. Jsme v Česku, jo. Vysoce obydlená oblast. Na přelomu roku 2011-2012, když vlastně nastala těžba břidlicových plynů v Americe, stalo se to velmi populární, tak se tady objevily dvě zahraniční firmy, které tady chtěly dělat průzkum a případně těžit břidlicové plyny. Kolem toho byl obrovský poprask. Obce samozřejmě byly proti. Vytipovala se tři území, Berounsko, Severčech, Valašsko, kde se měly dělat průzkumy. Nakonec se neudělalo vůbec nic. Bylo vydané nějaké povolení na průzkum, ale to pak bylo zrušeno prostě. A je to obrovský zásah do krajiny. Musí se udělat strašných vrtů, prostě hluboko
0: ale
1: do horniny.
0: Prostě nemáme
1: a nacpat, nalít do toho obrovská kvanta vody, aby se vůbec něco dalo těžit. Prostě ekonomika úplně mimo a tak dále.
0: O ekologii nemluvíme.
1: Mimochodem Poláci měli také v té době velké plány. Je to mnohem větší země. Byly tam velká ložiska břidlicových plynů. Víš o tom, že by se těžil v Polsku břidlicový plyn?
0: Nemám ponětí. Ne, já to zase tak úplně nesledu, myslím si, že Jano, my se blížíme ke konci našeho povídání o Brně, Varšavě a Praze a vlastně jsme na konci, ne?
1: Jsme, no. Co dodat? Drill, baby drill.
0: To říkal Andrej Babiš?
1: to říkal Donald Trump.
0: Tak to mají asi společného. No zkrátka, dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis. Uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
1: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv a všechny díly obou pořadů najdete v podcastových aplikacích.
0: Příjemný poslech plusu přejí Petr Šimůnek
1: a Jana Klímová.
5: Zaostřeno. Maďarsko má půl roku od přelomových parlamentních voleb. Premiér Péter Maďar sliboval po dlouholeté vládě strany Fidesz velkou změnu a demokratizaci země. Doslova mluvil o změně režimu. Jak svoje sliby mění v činy? Nepostupuje obdobně jako jeho předchůdce Viktor Orbán, jehož praktiky kritizoval? S občany Maďarska, ale i odborníky na právo a politologii natáčel Ladislav Novák.
6: Zaostřeno dnes po 8 hodině večer na Plusu. Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
7: Hodin, posloucháte Odpolední plus. Hezkou středu vám přeje Ondřej Látal.
8: Český rozhlas plus.
7: Na co se zaměříme v příštích minutách? Společnost SpaceX omezila ukrajinské armádě používání satelitního spojení přes Starlink. Jaký to má vliv na ukrajinskou obranu? Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u českého soudu vinu. V České republice ho policisté zadrželi 17. ledna. I to nás bude zajímat. A ještě jeden soud zmíníme do půl čtvrté. V Německu začalo první stání v případu sabotáže na plynovod Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Detaily přidá náš zpravodaj v Německu. Ještě předtím si poslechněte zprávy plusu, má je Monika Vrchotová.
9: Přeji pěkné odpoledne. Ukrajinská armáda hlásí omezené fungování a výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink. Informoval o tom poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Serhii Bezkrestnov. Podle něj přestalo vojákům fungovat spojení s objekty pohybujícími se rychleji než 160 km za hodinu. To údajně omezilo několik ukrajinských bojových misí. Detaily přidá v odpoledním plusu hned po zprávách náš stálý zpravodaj na Ukrajině. Skupina 34 senátorů navrhla ústavnímu soudu, aby zrušil zákon o regulaci pohonných hmot. Vadí jim, že úprava dává vládě příliš velké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před ztrátou. Podle nich stát může ceny paliv regulovat, ale jen za mimořádných okolností. Současný zákon proto považují za nadbytečný. S tím ale kabinet nesouhlasí. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO už oznámila, že vláda je připravená úpravu obhájit.
10: Je to mimořádně neodpovědný krok. Oni chtějí, aby ústavní soud zrušil opatření, které umožňuje vládě pomáhat lidem. Bezesporu připravíme podrobné stanovisko a jsme připraveni obhájit to před ústavním soudem.
9: Zákon umožňuje stanovit maximální ceny paliv až na rok a regulaci opakovat, pokud pro ně budou přetrvávat důvody.
8: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
9: Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se podařilo do návrhu prosadit některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
11: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
9: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda, pokud dohodu potvrdí koaliční rada. Evropská unie otevřela další části přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem v procesu jejich možného vstupu do Unie. Po jednání v Lucemburku to oznámilo irské předsednictví rady. Konkrétně Brusel začal s oběma kandidátskými zeměmi vyjednávat o sladění vnitřního trhu a konkurenceschopnosti.
12: Otevření dalších tematických bloků ve vyjednávání s Ukrajinou následovalo poté, co Maďarsko proces přestalo blokovat. Budapešť své veto stáhla v reakci na rozhodnutí ukrajinského parlamentu, který tento týden schválil legislativu týkající se práv maďarské menšiny. Právě to byl dlouhodobý požadavek Maďarska. Nyní už tak Evropská unie s Ukrajinou i Moldavskem vyjednává dohromady o 4 tematických blocích ze 6. Irské předsednictví rady ocenilo, že se Ukrajině daří provádět potřebné reformy, přestože dál čelí ruské agresi. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
9: Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Českým rozhlasem se obávají, že nejasné formulace můžou vést k autocenzuře. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Sdružení Rokytnice Pro zvažuje, že požádá o přepočítání hlasů v komunálních volbách v Rokytnici v Orlických horách. Českému rozhlasu to potvrdil starosta a lídr sdružení Jiří Štěpán. Sdružení získalo 3542 hlasy, což představuje necelých 32%. V 15členném zastupitelstvu má tak 5 mandátů. K 6. mu podle jeho vyjádření chybělo 11 kandidátských hlasů. I jeden další hlasovací lístek se zaškrtnutou celou kandidátkou tak mohl změnit výsledek voleb. 6. mandát by mohlo sdružení usnadnit vyjednávání o vedení města. V lesích okolo Čerchova na Domažlicku začala podzimní výsadba stromů. Lesníci musí nahradit stromy zničené kůrovcem a taky stromy vysázené na jaře, které přes léto uschly. Vysadí zhruba 50 tisíc sazenic, hlavně buky, duby a smrky, pokračuje ředitel městské společnosti Josef Forst.
13: Na jaře jsme sázeli poměrně hodně, sázeli jsme 60 tisíc sazenic, ale měli jsme zhruba 50% ztráty na těch spodních úsecích. Je to více než jindy, potom sázení od půlky května nepršelo, že jo? Takže v podstatě nebyla voda a ta úchytnost byla malá. Určitě to, co se neuchytlo, tak budeme vylepšovat teď na podzim, že chytneme vlastně celou tu zimní vláhu.
9: Ještě informace pro řidiče. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem už se po nehodě na obchvatu Slaného podařilo obnovit provoz v omezení. Kolony se tak dávají pomalu do pohybu. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh na 13. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje na 24. Zdržíte se půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona až na 21., kde je nehoda, zdržení půl hodiny. Dobře dojeďte. Zítra nás po rozpuštění možné mlhy čeká slunečný den s teplotami od 12 do 17 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
6: Posloucháte Odpolední Plus.
7: 7 minut po 15. jsme rádi, že jste s námi. Ukrajinská armáda si stěžuje na omezení družicové služby Starlink, která je důležitá pro ovládání dronů. Majitel Starlinku, americká společnost SpaceX, miliardáře Elona Muska v noci bez výstrahy snížila rychlost, při které je družicové spojení možné navázat. Omezila je na 160 km za hodinu. Na Ukrajině je náš stálý zpravodaj Martin Dorazín. Martine, dobré odpoledne.
14: Dobrý den.
7: Co takové snížení rychlosti Starlinku pro ukrajinské operátory dronů znamená v praxi?
14: Nejen pro operátory dronů, ale zejména ti to pocítili mezi prvními a také reagovali, protože ztratili vlastně spojení s těmi drony, které potřebují k ukrajinské obraně. To jsou drony výzvětné, drony útočné, to jsou drony interceptory a jak podotýkají vojenští experti, tak vlastně Starlink umožňuje velmi efektivně zachytit, zneškodnit, identifikovat a poté může protivzdušná obrana zneškodnit ty nejnebezpečnější typy dronů, které Rusko nasazuje ve stále větší míře, a to jsou drony proudové, které i dnes útočily po Ukrajině a například v Lucku na Volyni, tedy na úplném západě Ukrajiny, právě tyto drony plus samozřejmě další zabili 5 lidí a další zranili ve městě. Takže z toho je vidět, že ty informace přes Starlink jsou pro Ukrajinu doslova životně nezbytné, nejenom na frontě, ale také pro ochranu civilního obyvatelstva. A jestliže tedy ty drony budou létat tou rychlostí, která jim umožňuje spojení s družicí Starlink, to znamená do těch 160 kilometrů, tak zase nebudou schopné vlastně dostihnout ty rychlé ruské drony, které letí až 500 kilometrů rychlostí.
7: Vidí zatím Ukrajinci politický zásah amerického prezidenta Donalda Trumpa?
14: Určitě, hodně se o tom teď píše i na sociálních sítích a vyjadřují se k tomu nejrůznější experti, politici, například poradce ukrajinského prezidenta pro nové technologie a inovace Serhii Bezkresnov, známý tedy jako Flash, který často vystupuje a zabývá se touto problematikou, tak prostě napsal zcela jednoznačně, že tam jsou zcela jistě v pozadí politické motivy, politická situace, zejména ve Spojených státech, není žádným tajemstvím, že Elon Musk dělá zvláštní věci už od počátku vlastně toho konfliktu, té ruské invaze. Byly s tím problémy, objevovaly se různé otázky, nakolik vlastně ta jeho politika nahrává i Rusku a podobně. Ukrajinci po něm požadovali nebo prosili vlastně doslova, aby jim umožnil používat Starlink do té vzdálenosti třeba 200 kilometrů od ukrajinské hranice, aby mohli včas identifikovat a účinně se chránit před těmi ruskými střelami, před letadly, které se tam objevují v té zóně, a to právě jim Spojené státy a Elon Musk nepovolil.
7: No a jaký vliv má tohle opatření, Martine, na běžné uživatele Starlinku?
14: Na běžné uživatele, kteří jako já používají Starlink, buď mini Starlink v autě nebo na, někde na balkóně, na otevřeném prostranství, ten stacionární, tak to žádný vliv nemá, protože tady jde o tu rychlost, se kterým se ten Starlink, ten přístroj pohybuje, ať už je umístěný na autě, nebo potom na těch dronech, ten terminál prostě je takto snadno ovladatelný a bohužel Ukrajina nemá žádný jiný zdroj, který by to mohla vykrýt, jak podotýkají experti, je tady sice Eutelsat, ale ten má daleko horší parametry, než má Starlink.
7: Ukrajinci mezitím zaútočili na největší ruské datové centrum, to patří největší ruské bance Sberbank. Do jaké míry je poškodili?
14: Zdá se, že zatím nejsou zprávy o tom, že by Sberbank nějakým způsobem skolaboval. Je to opravdu největší ruská banka, je to vlastně obdoba naší spořitelny kdysi, takže spousta lidí tam má své účty nejenom v Rusku, ale v těch třeba okolních zemích a podobně, ale to centrum, které Rusko buduje, to největší centrum pro zpracování dat v Saratovské oblasti, tak je stále ve výstavbě. Některé jeho části už Sberbank spustil a pravděpodobně tam mířili ty drony, ale zatím ve Sberbanku všechno funguje a celkový rozsah poškození tedy není úplně přesně známý. Rusko to do detailu nezděluje tyto informace, ale rozhodně to zřejmě nebude poslední ukrajinský útok na toto citlivé místo.
7: Aktuální informace v Odpoledním plusu pro nás měl stálý zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín. Martine, díky.
14: Naslyšenou.
7: A my na téma teď navážeme s bezpečnostním analytikem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vojtěchem Bahenským. I vám přeju dobré odpoledne.
15: Dobré odpoledne.
7: Nakolik jsou ty ukrajinské bezpečnostní složky v tuto chvíli závislé na Starlinku? K čemu ho vlastně využívají především?
15: Jak jsme slyšeli v té předchozí reportáži, ty primární výhody vyplývající Starlinku je, že umožňuje rychlou komunikaci a přenos velkého objemu dat poměrně spolehlivě, což umožňuje, což hraje významnou roli jak ve velení a řízení a spojení mezi ukrajinskými jednotkami, tak i připojováním k různým softwarům a právě zmiňovanému velení, neřízení dronů a přijímání informací z nich. Víc se tady v tom případě jedná skutečně o ty větší drony, které jsou odbaveny tím Starlinkem.
7: On už, Martin Dorazín, mluvil o tom, že řada lidí na Ukrajině hovoří o tom, že by to mohlo být způsobené úmyslným pozastavením služeb. Dá se odhadnout, jestli to bylo úmyslné ze strany společnosti SpaceX?
15: Já bych asi nepoužíval slovo pozastavení. Skutečně jedná se o jako relativně konkrétní limitaci co do rychlosti pohybu toho terminálu.
7: Čili funguje, Starlink funguje, ale omezeně.
15: Ano, tak. Přičemž tyto omezení se uplatňovaly už dříve, a to i s cílem například omezit možnosti Ruska využívat terminály, ke kterým se dostalo. Pokud jde o tu motivaci, samozřejmě je pochopitelné, že vzhledem k tomu časovému sledu nynějšího napětí mezi Donaldem Trumpem a Zelenským a naopak nějakými pozitivními kroky Donalda Trumpa vůči Rusku, tak se to jako jedno možné vysvětlení nabízí. V tuhle chvíli bych se zdráhal říci, že to má nějakou vysokou míru jistoty. To, co situaci výrazně komplikuje, je, že americká strana ani společnost SpaceX nebo Elon Musk se doposud nevyjádřili k tomu, čím by ta změna mohla být způsobena.
7: Pokud by se ale čistě hypoteticky potvrdilo, že Starlink tedy skutečně Ukrajince od své služby nebo tu službu omezil pro ně cíleně, nemůže to potenciálně poškodit i firmu samotnou?
15: Samozřejmě v momentě, kdy bude dojem, že američtí dodavatelé služeb nebo vybavení jsou velmi citliví vůči politickému tlaku, může to celkově poškodit americký export, ať už těch služeb nebo vybavení, což ostatně vidíme ohledně aktivity Donalda Trumpa v dlouhodobě. Tedy, že čím více Spojené státy pod taktovku Donalda Trumpa využívají ekonomickou nebo technologickou závislost na Spojených státech jako zbraň, tak tím spíše jiné státy se snaží tu svoji závislost na nich logicky snížit. To znamená, že to je taktika, která možná vede ke krátkodobým ziskům, ale dlouhodobě, myslím, pozice Spojených států spíše oslabuje.
7: A pane Mahinský, čistě hypoteticky, kdyby Ukrajina o možnost využívat Starlink zdarma na dobro přišla, jak vážný by to pro ně byl problém, řekněme, z bezpečnostního pohledu?
15: Pravděpodobně velmi závažný, primárně v počátečních fázích. Samozřejmě, pokud vy využíváte nějakou technologii, stáváte se na ní do nějaké míry závislými. Pokud do technologie přijdete, pravděpodobně bude trvat nějakou dobu, než se najde nějaká náhrada, přičemž ta náhrada v tomto případě skoro určitě nebude 100%. To znamená, že Ukrajina by prostě přišla o některé schopnosti, které v tu chvíli má díky Starlinku.
7: A když teď pomineme ty bojové nebo ty bezpečnostní, řekněme, účely, nakolik Ukrajina Starlink využívá i k nevojenským účelům, například, řekněme, pro zdravotnictví?
15: Starlink bude používán všude tam, kde je zájem mít spolehlivý přesun, přenos informací nebo přístup k sítím. To znamená, že samozřejmě jako řada institucí, ostatně tak jako váš zpravodaj, budou používat Starlink k spojení s internetem, světem, jinými aktéry.
7: Vojtěch Bahenský, bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky za vaši analýzu.
15: Děkuji za pozvání.
7: Tady je Odpolední plus, minutu a půl po čtvrt na čtyři. Dobrý den. Případ Číňana Yanga, obžalovaného z činnosti pro čínskou tajnou službu, dnes začal řešit městský soud v Praze. Muž vinu odmítá, podle obžaloby měl sbírat citlivé informace pod novinářským krytím, třeba od politiků anebo akademiků. Čeští policisté ho zadrželi na začátku letošního roku. U soudního jednání byla Františka Rohlíčková. Přeju dobrý den.
16: Hezké odpoledne. Yang Yiming přišel dnes před 10. hodinou k soudu v Kukle a za doprovodu 6 těžkooděnců, někteří byli příslušníci vězeňské stráže. Yang je totiž ve vazbě v Praze na Pankráci. Další byli policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Právě oni 17. ledna po odhalení muže bezpečnostní informační službou Yanga zatýkali. A připomenu, že Yang přiletěl do Prahy na podzim 2022, kdy se podle obžaloby akreditoval u ministerstva zahraničí jako novinář. Oni mu tu akreditaci opakovaně prodlužovali.
7: Co všechno od té doby do zadržení dělal?
16: Stýkal se s politiky, akademiky, navazoval kontakty. Podle státního zástupce Martina Bílého je zval třeba na večeře nebo jim dával dárky. Mapoval tak vlivové prostředí v Česku. K odhalení použili i skryté vyšetřování, potvrdil Bílý.
17: Je to součást ještě neprovedených důkazů, nicméně v tom spisovém materiálu je skutečně lze rozlišit běžná činnost a činnost, která je vykonávána pro cizí moc.
16: co je obsahem těch audio nebo video záznamů, ale nevíme a ani to nezjistíme. Tahle část bude neveřejná, stejně jako byl dnešní výslech Younga.
7: No a Františko, jak na to reagoval sám Young?
16: Prostřednictvím obhájce hned dopoledne vinu odmítl, nesouhlasí ani s navrhovaným trestem. Ten popsal žalobce Bílý.
17: Ten návrh současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
16: Obhájce Younga potom požádal o vyloučení novinářů a veřejnosti. Soud mu vyhověl u výpovědi obžalovaného a také čtení některých těch utajovaných listin. Nedostatky má podle advokáta Michala Sýkory ale celá obžaloba.
18: Zcela bez ohledu na to, co se tady prokáže během dokazování. Jo. To dokazování bude probíhat v utajeném režimu, takže v těch detailech bych chtěl teďka příliš jako se jim věnovat, ale už ta obžaloba sama o sobě podle mě má zásadní nedostatky.
16: I při vyloučení ale mohl mít Young v soudní síni kromě obou obhájců taky jednoho nebo dva důvěrníky a to využil. Od rána totiž u soudu byly tři pracovníci čínské ambasády a dvě ženy zůstaly po celou dobu jednání. Vypadá to, že pečlivě poslouchali a dělali si zřízení poznámky. Kdo přesně jsou, ale to nevíme.
7: Připomeňme prosím ještě na závěr krátce ten samotný trestný čin. Činnost pro cizí moc je v trestním zákoníku totiž nově od února loňského roku, proto se taky řeší u soudu období od února 2025 do zadržení Younga v lednu 2026.
16: Ano, přesně tak. Nový paragraf trestního zákoníku je účinný od 11. února loňského roku. Prosadila ho tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Činnost popisuje jako kroky s úmyslem ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky. A za to hrozí až pětileté vězení. A zákon pokračuje s přísněním, třeba pokud by Česko bylo ve válečném stavu, potom hrozí až 15 let za mřížemi. Současná podoba má ale kritiky. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO měla dokonce zrušení paragrafu ve svém programovém prohlášení. Zákon je podle něho příliš vágní a proto zneužitelný. Na konci léta ale řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO, že vláda půjde spíš cestou zpřesnění a doplnění paragrafu.
7: Františka Rohlíčková z domácí redakce. Díky.
16: Naslyšenou.
6: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
7: Mnoho let vězení hrozí občanovi Ukrajiny, bývalému příslušníkovi jejich speciálních jednotek, kterému dnes začal soud v německém Hamburku. Serhij Kuzněcov je obžalovaný, že před 4 lety vedl skupinu, která na dně Baltského moře podminovala plynovod Nord Stream a přerušila tuto důležitou přímou trasu z Ruska do Německa. Víc si řekneme s naším zpravodajem v Berlíně, Tomášem Havlínem. Zdravím tě.
19: Dobrý den, pěkné odpoledne.
7: Jak to dnes vypadá u soudu v Hamburku? Jak začal proces se Serhijem Kuzněcovem?
19: Ten proces začal hodinu před polednem u Vrchního zemského soudu v Hamburku a jako první svého druhu v souvislosti s tou kauzou Nord Stream přitahuje v Německu velkou pozornost. Na místě jsou desítky novinářů, kromě jiných z Ukrajiny a z Ruska, ale taky demonstranti, a to jak odpůrci ruské agrese na Ukrajině, tak i zastánci toho, aby se ten plynovod opravil, proti ruské sankce se zrušily a obnovil se přísun levné energie do Německa. Státní zástupce zatím přečetl obžalobu, což mu trvalo ani ne 10 minut a obžalovaný Serhij Kuzněcov, který ve vazbě studuje němčinu, ten se k ní potom nevyjádřil, zatím mlčí, jak uvedl severoněmecký rozhlas a je otázka, jestli to tak nebude i po zbytek procesu, protože, jak řekl Kuzněcov v obhájce Ital Nikola Canestrini, tak Kyjev dal vojákovi, co si jako náhubek nesmí mluvit a vyjadřovat se k útoku, o kterém například dodnes není jasné, jestli o něm dopředu nevěděl třeba i samotný prezident Volodymyr Zelenský. A podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, tak například vlastně teď není jasné, vzhledem k tomu mlčení, jestli se Kuzněcov může účinně hájit a tím pádem, jestli celý proces je spravedlivý a férový, nebo spíš ne.
7: My už jsme se toho vlastně trochu dotkli, ale přesto můžeš připomenout, co má mít podle obžaloby Serhij Kuzněcov na svědomí?
19: Ano, podle prokuratury v září roku 2022 vedl asi šestičlenný tým, který se od pobřeží Německa vydal na člunu k dánskému ostrovu Bornholm a tam v hloubce asi 80 metrů nastražil výbušniny u plynovodu Nord Stream, které pak s odstupem asi 3 týdnů skutečně explodovaly a poničily 3 ze 4 potrubních větví plynovodu, čímž vznikla škoda, odhaduje se za stovky milionů eur. Nord Stream byl takovým dítětem někdejšího sociálně demokratického kancléře Gerharda Schrödera, který byl minulý týden v Moskvě slavit narozeniny ruského prezidenta Vladimira Putina. Německo tím plynovodem od roku 2011 získávalo levný zemní plyn po přímé trase, aniž by tedy musel procházet Ukrajinou nebo Polskem. A Rusko zase naopak peníze, nakonec i na vedení války na Ukrajině, protože ten útok na plynovod Nord Stream se stal vlastně až 7 měsíců poté, co začalo, jak se v Rusku s německou inspirací říká, polnomaštábnoje vtrženie.
7: Německo tvrdí, že Rusko proti němu vede stínovou válku a že musí stále častěji čelit ruským hybridním útokům. Zároveň ale je největším zahraničním podporovatelem Ukrajiny. Není vlastně paradoxní, že teď stíhá právě Ukrajince za útok na infrastrukturu, která vlastně sloužila ruským válečným účelům?
19: No i o tom se vlastně teď bude u soudu v Hamburku mluvit, protože podle obžaloby Nord Stream byl pořád ještě civilní infrastrukturou a útok na něj lze tím pádem klasifikovat jako válečný zločin. Jeho pachatelé navíc podle státního zástupce nelze vyvinit tím, že by byli bojující stranou konfliktu, protože v době té sabotáže neměli uniformy, ani na člunu nevlála ukrajinská vlajka, čili takové formality, ale samozřejmě celé to vyšetřování mohlo to vyústit i jinak. To, že už bývalý kancléř Německa Olaf Scholz trval na tom, že se všechno musí vyšetřit a odstíhat, protože jde přeci o terorismus, to třeba v Polsku, anebo taky v Dánsku, které ten případ samo vyšetřovalo, ale dopadlo to tam jinak, oživilo vlastně některé letité předsudky vůči Němcům. On už římský historik Tacitus psal, že Germáni mají sklon setrvávat s důslednou tvrdošíností i u špatných věcí a ještě to k tomu nazývat poctivostí anebo věrností.
7: No a nakolik je, Tomáši, pravděpodobné, že bude Kuzněcov v Hamburku odsouzený a jsou stíhaní taky další členové té údaje? Na ukrajinské skupiny, prosím už stručnější odpověď.
19: Ano, pokud jde o ten Kuzněcov, to odsouzení, ta obhájce tvrdí, že důkazy jsou jenom nepřímé, ale z německých médií to vypadá, že i tak by to mohlo stačit na prokázání viny, nicméně uvidíme. A zadržený je ještě jeden člověk od letošního srpna, ještě jeden Ukrajinec, který teď čeká, jestli bude vydán do Německa. Toho zadrželi v Chorvatsku, kde měl být jako poradce při natáčení hollywoodského filmu právě o sabotáži ruského plynovodu Nord Stream. Ten film ještě půjde do kin v hlavních rolích Adrien Brody a Sean Penn.
7: Zpravodaj v Německu Tomáš Havlín, díky moc a hezký den.
19: Děkuji, hezký den.
7: No a my v Německu částečně zůstaneme. Mohli školní prázdniny a volný víkend trávit doma na dovolené se svými koníčky, ale místo toho se skupina žáků z místní české školy Rhein-Main vydala mezi statisícový dav na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Zahráli si tam roli skutečných novinářů. Žáci ve věku 11 až 15 let tam celých 6 dnů natáčeli rozhovory s českými spisovateli.
20: Ty otázky znáš?
21: Jo, budeme teda dělat ty pauzy jak kdyby. Jako.
22: Nad stolem s nedojedenými svačinami, dárkovými balíčky a haldou papírů stojím a pozoruji českou učitelku Lindu, která se třemi kluky domlouvá, jak budou natáčet videorozhovor se spisovatelkou Dorou Kaprálovou. Jdeme před pavilon, aby byl trochu klid. Toho se ale nedočkáme. A než si upevní mikrofony, ptám se žáků Tomáše, Jindry a Jeníka, co je na veletrhu nejvíc zaujalo.
21: Já jsem Tomáš a hrozně se mi líbí, že prostě poznáváme autory a prostě si můžeme vyzkoušet jak kdyby práci v uvozovkách.
23: Práci novináře.
24: Jeník a líbí se mi pavilion.
25: Jindra a ty různí lidi, který potkám já.
23: Můžem to udělat tady, protože já tady mám...
22: Porty jsou přichycené, teď zvuková zkouška.
26: To je jenom tedy teďka o zkoušku zvuku.
24: Aha.
26: Zvuk.
24: Ok, tak něco, že?
26: Hele, to už po desátu.
24: Co se stalo v prase, kozu potrhala.
22: Jeník za kamerou dává symbolicky klapku a 11letý Tomáš začíná rozhovor. Jako dárek dostává Dora Kaprálová básničku.
27: Na tu básničku potřebuju mít brýle. Můžeš mi přečíst?
21: No. Ach, podzimní rostlina před zimou roste v podzimu, když jiné nerostou.
27: Pěkná básnička, to zapsal ty?
21: Ne, tady náš kameraman.
27: Krásný, moc mě to potěšilo. Můžu si to nechat? Děkuju.
22: Co by autorka poradila dítěti, které chce začít psát? A co by udělala s mouchou, která by jí do psaní mluvila? To jsou otázky asi v 8-minutovém rozhovoru, který přináší čerstvý pohled na literaturu, ale pohled zvenčí otevírá i otázku, proč vlastně děti z českých rodin žijících v Německu, kromě běžné německé školní docházky, po sobotách tráví čas v české škole. Celý projekt, nejen české školy Rhein-Main, ale i nápad na frankfurtské rozhovory, měla ředitelka Kateřina Špís-Velčovská.
0: Jsou to děti, které vyrůstají tady v Německu, nikdy nežili v České republice a v podstatě všechny svoje znalosti, dovednosti dokážou tady aplikovat, vedou rozhovory jako opravdoví žurnalisté a myslím si, že je to jedna vlastně z nejhezčích věcí jak pro ně, tak i pro jejich rodiče, že docházet každou sobotu několik let do školy, prostě má smysl.
22: A spolupráce mezi projektem Czechia 2026 a českou školou by nevypadala právě takhle, bez organizačních schopností české novinářky Judity Matyášové.
1: A studentská redakce je rozdělená do 3 týmů, vždycky je to vyučující a má k sobě 3-4 studenty, jsou ve věku 10 až 15 let a máme za den zhruba 6 rozhovorů, každá ta skupina, takže spoustu materiálu.
22: Rozhovor je natočený a co na něj říká žák, moderátor Tomáš?
21: No, já si myslím, že prostě jenom jsem si musel párkrát přečíst otázky, abych potom nemusel, abych se potom nezadrhával a abych se k tomu přizpůsobil vlastně. A myslím si, že jsem odvedl dobrou práci.
22: Celý projekt bude mít několik výstupů, mimo jiné ručně psaný a ilustrovaný časopis, který děti z české školy budou posílat třeba i českým seniorům. A i když pro ně možná novinařina v budoucím životě nakonec nebude cestou, všichni se shodují na tom, že obětovat prázdniny v ne úplně prázdninovém prostředí stálo za to. Z Frankfurtu nad Mohanem Kateřina Svátková, Český rozhlas.
7: Za chvíli vám už v repríze nabídneme Interview Plus. Hostem byla analytička NMS Tereza Friedrichová. Opoziční ODS Stana Piráti by podle průzkumu této agentury v případě konání parlamentních voleb v září společně získali těsnou většinu 101 hlasů. Doplácejí tak koaliční strany na to, že nesou vládní odpovědnost, zeptá se Petr Vizina. Teď už je tu Monika Vrchotová a v 15:30 vysíláme zprávy.
6: Český rozhlas Plus.
9: Pěkné odpoledne. Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle tvůrců má usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Podle kritiků naopak usnadní vládnoucí garnituře zbavovat se nepohodlných úředníků. Americké úřady zatkly 2 Američany podezřelé s pomoci Severokorejcům při krádežích identit a podvodném získávání zaměstnání v americké firmách. Muži z Pensylvánie a Texasu čelí obviněním z podvodů, praní špinavých peněz a krádeží identity. Úřady kromě nich obvinili dalších 14 lidí, z toho 10 působí v Číně. Vyšetřovatelé prohledali v Texasu víc než 40 takzvaných počítačových farem. Tato zařízení podle nich přinesla Pchjongjangu díky podvodům asi 65 milionů korun. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností obrátit kdokoliv až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud už se ale zaobíral třeba volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb a uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli velké odchylce výsledku v jednom okrsku. Německá AfD a BSV chtějí zrušit protiruské sankce a zastavit vojenskou i finanční pomoc Ukrajině. Obě strany se na tom plánují shodnout na mimořádném zasedání Sasko-Anhaltského sněmu. Pravicově extremistická AfD a populisticky levicová BSV mají v zemském sněmu po nedávných volbách většinu. Význam usnesení obou stran bude ale pouze symbolický. O sankcích a zbrojní pomoci Ukrajině totiž rozhoduje spolková vláda, případně Evropská unie. Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 dnes zahajuje 67. ročník. Příznivci krátkých filmů až do neděle uvidí několik projekčních bloků, které předvedou 50 krátkých snímků od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je pokračovat v tradici podpory tvůrců krátkých a studentských filmů. V závěru festivalu odborná a studentská porota rozdělí několik cen. Možnost hlasovat budou mít i návštěvníci po skončení projekcí. Na řadě je doprava na D1 z Prahy do Brna. Pozor za sjezdem na Pražský okruh. Na 14. kilometru se zastavuje, kolona se sune až na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržení 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary na 26. kilometru začíná kolona, která pokračuje až na 21. Tam řeší nehodu v levém pruhu. Celé je to asi na půl hodiny a plný je také příjezd po D5 z Plzně. Šťastnou cestu! Čtvrteční ráno bude místy mlhavé, jinak ale bude zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne místy až oblačno, hlavně na východě republiky, a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. A po zprávách už repríza Interview Plus.
2: Co ukázaly nedávné komunální volby a první kolo voleb do Senátu? Dá se odhadnout, jak by v současnosti dopadly volby do poslanecké sněmovny, kdo přízeň voličů získává a kdo ztrácí. Začíná středeční Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
3: Interview Plus.
2: Hostem Interview je Tereza Fridrichová z výzkumné agentury NMS Market Research. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Kdybych se po nějaké době teď vrátil ze zahraničí a vy byste mi měla vysvětlit, co se přihodilo v nedávných komunálních volbách a v tom prvním kole voleb senátních, tak kde byste začala?
4: Asi bych začala tím, že určitě všichni vyhráli ty komunální volby. Vlastně ty komunální volby jsou specifické tím, že tam nemáme úplně jednoznačného vítěze. Můžeme sledovat několik proměnných na jednou, počet hlasů, počet získaných mandátů, nebo kdo bude skládat koalice a tak dále. Kdo bude.
2: Já bych zareagoval tedy nevěřícně. Ty volby, ve kterých všichni vyhrají, mi nepřipadají reálné, ale vy asi narážíte na to, že každá strana, každé hnutí to vykládá jako vítězství.
4: Ano, samozřejmě každá strana, každé hnutí si to vykládá jako vítězství, ale samozřejmě ta data ukazují jasně, a to, že tím vítězem aspoň teda z řady těch stran a hnutí jsou Starostové, kteří samozřejmě dokázali výrazně navýšit počet svých zastupitelů a vlastně jsou jediná strana, která tak nějak jako získávala plošně.
2: Kdo ztratil?
4: Ztratili vlastně všichni ostatní trochu. Ztratilo hnutí ANO, ztratila ODS, ztratili Piráti, sociální demokracie. To byly pravděpodobně jedna z té poslední úrovně politiky, kde oni se ještě jako nějak drželi, takže ti taky ztráceli. Takže vlastně všichni ostatní napříč ještě hodně posílili nezávislí kandidáti, to je pro ty komunální volby typické, takže zase sledujeme další posílení vlastně tady těchto typů
2: Teď
4: kandidátů.
2: Od vítězství pro všechny pojďme k datům, které jste zkoumali. Váš průzkum pro server novinky.cz zkoumal, koho by lidé volili, pokud by se nyní konaly volby do poslanecké sněmovny. Průzkum proběhl začátkem října, tedy ještě před komunálními volbami a v prvním kole senátních voleb. Pro představu, jak ten průzkum probíhá a kolik jste měli respondentů?
4: My průzkumy, vlastně tady tyhle volební modely, děláme pomocí online sběru dat, takže je to vlastně, oslovujeme vlastně respondenty na internetu, ale samozřejmě dovažujeme to na populaci České republiky. To znamená, že ten vzorek, který my ve finále získáme, je reprezentativní tomu, jak vypadá složení populace České republiky. A měli jsme přes 1000 respondentů, myslím, že 1034, pokud se nepletu, což je takový standardní vzorek, který se vlastně v tomhle typu průzkumu dělá. Je to vlastně nějaký kompromis mezi tou cenou, nějakým nákladem toho sběru a vlastně tou validitou a spolehlivostí těch výsledků, které my vidíme.
2: Pojďme tedy k těm datům, která jste získali. Hnutí ANO je stále hegemonem, má pod podporu téměř 28% dotázaných, což je ovšem zhruba o 4% body méně než před půl rokem. Člověka napadne, že to je běžné. Pokles preferencí u strany, která je momentálně u vlády, je běžný, prostě je méně populární, protože nese náklady toho vládnutí. Je to tak?
4: Je to do jisté míry běžné. Vlastně hnutí ANO se před volbami v roce 2025 podařila opravdu jako úžasná mobilizace voličů, takže vlastně ta jejich podpora v těch volbách bych skoro řekla, že dosáhla toho maxima, kterého mohla, takže odtud se samozřejmě pak jde jenom dolů. Ale hnutí ANO si vlastně první měsíce v tom roce 2026 drželo nějakou jako stabilnější podporu, kolem těch 30% na 30%, ale teď vlastně přes to léto, kdy jsme se trošku zaměřili na komunální volby a moc jsme se jakoby těm celostátním pohybům nevěnovali, jsme začali pozorovat, že ta podpora hnutí ANO začala tak postupně plíživě klesat.
2: A víte, čím to je?
4: No, máme teorie, ale...
2: Řekněte nějakou hlavní teorii.
4: Je to jako několik věcí. Samozřejmě proběhly komunální volby. Forte Andreje Babiše je ekonomika. Vlastně to říkal před těma volbama, s tím vyhrál volby. Bylo důležité prostě posílit ekonomiku. Ta teď úplně nešlape, plus vlastně...
2: Z důvodu, které taky nejsou, ale pouze domácí.
4: Ano, samozřejmě. Ovlivňuje to i mezinárodní situace. Plus samozřejmě v těch komunálních volbách všechny ostatní strany měly nějaké rozpočty na kampaň, takže byly viditelné, mohly nějak se svými voliči pracovat, mohly se snažit, nebo ne, mohly, snažili se ty voliče různě oslovit, nalákat, být vidět, všude byly billboardy. Takže vlastně možná souběh tady těchhle jako dvou událostí, trochu to hnutí ANO upozadil, oni jsou stále hegemon, jo? Oni pořád mají 28,8%, takže jsou stále silní, ale pozorujeme tam možná jako mírné znepokojení, které plyne z té ekonomické situace, možná i z toho, že má hnutí ANO ve vládě partnery, jaké má. Jo?
2: Mírné znepokojení.
4: Mírné
2: říkáte.
4: Znepokojení. Ještě bych úplně nepanikařila, ale už bych začala jako...
2: Tak těm partnerům ani menší vládní strany nezaznamenaly významný pokles, jestli to dobře čtu. Mm-hmm. Přestože v komunálních a senátních volbách spíš neuspěly. Znamená to, že jejich voliči jsou s vládou spokojeni, že například motoristé nebo SPD ve vládě dělají, co svým voličům slíbili?
4: No, to je možná ještě taková znepokojivější věc pro hnutí ANO, než by se mohlo zdát, protože dříve to bývalo tak, že hnutí ANO docela obratně dokázalo jakoby vysávat ty svoje koaliční partnery. Viděli jsme to u sociální demokracie, viděli jsme to u KSČM svého času. Takže vždycky to bylo tak, že ta podpora v té koalici někde klesala, ale někde zároveň stoupala u hnutí ANO. No a teď vidíme jako ten opačný princip, že hnutí ANO klesá a zároveň jeho partneři stagnujou, jo? Nikde nezískávají. Takže ty voliči neodcházejí někam jinam do té koalice, ale odcházejí jako někam úplně pryč. Mm-hmm. Takže to je vlastně možná takový vykřičník a tím důvodem voliči Andreje Babiše asi nemůžou odejít úplně k motoristům. To je vlastně trochu jiný typ strany. Myslím si, že to je takový jakoby sňatek z rozumu. Voliči nebo SPD je už pro tyto voliče možná trochu jako radikálnější, než by tihle voliči chtěli, protože Andrej Babiš, i když se to třeba běžnému divákovi politiky nezdá, tak má velké množství jakoby středových voličů, umírněných voličů, kteří opravdu jakoby jim záleží na té ekonomice, ale neřeší moc jako nějaké kulturní války nebo nějaké jakoby vládní spory, hádky a takové věci.
2: Rozumím tomu, jde o středového voliče, který se nenachází na těch okrajích.
4: Přesně tak.
2: A řekněte mi, vy jste naměřili volební preference u SPD 8%. Mm-hmm. Proč se podle vás ta podpora voličů SPD potom vašem výzkumu promítla do senátních voleb, kde SPD pohořelo?
4: Ty senátní volby jsou hodně specifické tím, že tam máme vlastně většinou volbu a vlastně to, co vídáme, je, že se prostě za prvé, samozřejmě, musíte mít silného kandidáta, musíte mít dobrého silného kandidáta, který dokáže oslovit voliče. To je vlastně podmínka číslo jedna. A pak druhá věc je, že musíte být nějakým způsobem umírněný kandidát, protože ten většinový volební systém dvoukolový vlastně napomáhá tomu, že proti vám jdou vlastně hlasovat všichni ostatní umírnění voliči. Takže samozřejmě SPD jako to radikálnější strana v těchto volbách nebude mít tak dobré výsledky, ale to oni nemají ani v těch komunálních volbách. Je to malá strana relativně, nemají velký počet straníků, je pro ně složité pronikat do těch jako nižších pater té politiky. Jo, ta strana vlastně nemá takovou kapacitu si tam ty osobnosti hledat, takže tohle jsou všechno jako proměny, které samozřejmě ovlivní pak ten volební výsledek v takhle specifických volbách.
2: Ale do poslanecké sněmovny, znovu opakuji, by se dostali, protože jste jim naměřili 8% bodů podpory. Přes 5% bodů voličské podpory přisoudil váš průzkum motoristům sobě, přesně je to 5,7. Je to tedy tak, že Filip Turek, co by řidič, nebo Petr Macinka oklamaný falešným podcasterem. Tohle nic z toho voliče motoristů neznepokuje, možná uspokojuje?
4: Já nevím, jestli je to znepokojuje nebo ne. Vypadá to, že asi ne, protože pokračují v tom, jak dosud fungují, ale vlastně ty jejich voliče to částečně znepokojilo, ale u těch motoristů vlastně máme takovou hypotézu, že se jim od začátku roku trochu vlastně ta voličská základna proměnila. Protože oni v těch volbách do poslanecké sněmovny v roce 2025 jeli hodně na to, my jsme nová levice, my jsme nová ODS.
2: Nová pravice.
4: Nová myslíte? Pravice, pardon. Nová pravice, ježiš. Nová pravice. takže to vlastně bylo to jejich jako ultimátní moto.
2: Čili jejich etos byl, my jsme tam, kde bývala ODS.
4: Přesně tak.
2: A pokud chcete volit pravicově, volte motoristy sobě.
4: Ano. Ale pak bum, staly se volby, oni šli do koalice s Andrejem Babišem, z SPD. A najednou vlastně nějaká pravicová témata už jsou taková okrajová, jediné, co jako nějakým způsobem dělají, je nějaká radikální, kontroverzní politika.
2: Myslíte na ministerstvu životního prostředí?
4: Na ministerstvu životního prostředí i vlastně, ale nemyslím jenom vlastně jejich chování na ministerstvech, ale vlastně nějaké jejich veřejné vystupování jako takové.

0: a video na našem profilu na YouTube.
1: V komentáři pro ČTK jste řekla, že podle vašeho průzkumu se ze starostů stává jasný lídr opozice. To ovšem rozporoval muž, který seděl včera na stejné židli jako vy, ústavní právník Jan Kysela, podle něho jsou starostové příliš heterogenní, čili dost nesourodá strana na to, aby byla nějakým lídrem. A víte, Rakušan třeba má příliš nesourodé publikum v tomto směru, tak co soudíte o téhle otázce?
2: Je rozdíl být lídrem opozice, kterým starostové podle mě teď v tuhle chvíli chtějí být a jsou jim, a je rozdíl mezi tím být lídrem opozice a být schopen vyzvat Andreje Babiše v dalších volbách, jo, být vlastně tím jeho hlavním soupeřem.
1: Promiňte, když říkáte tedy, že starostové jsou lídrem opozice, tím myslíte ty průzkumy, které vám vyšly, že by dostali největší podporu z těch opozičních stran?
2: V podstatě se bavíme o těch průzkumech, ale vidíme nějaké záblesky samozřejmě z těch komunálních voleb a myslím si, že i když jakoby čteme tu politickou situaci nějak jako obecně, takže oni se jako hodně stylizují a snaží se tím lídrem opozice být a zároveň jim v tom hodně pomáhají jejich sousedé v lavicích poslaneckých, kteří se moc nesnaží být.
1: To naznačujete mezi slepými jednouký králem?
2: Vlastně asi trochu ano. Jo? Vlastně já jsem uvažovala nad tím, co říkal Jan Kysela, a myslím si, že starostové jsou vlastně strana, která je prostě má skvělé podmínky v tom vlastně být tím lídrem v tom mezivolebním období. Oni jsou slušní, jsou nekonfliktní, říkají ty správné věci, upozorňují na pochybení vlády a tak dále a tak dále, což všechno
1: vykonávají tu opoziční práci.
2: Ano, vykonávají tu opoziční práci, jsou vlastně vidět, hezky komunikují a vlastně celé se jim to teď takhle podařilo v tom posledním roce vlastně s těmi komunálními volbama, ale vždycky před těmi minulými volbami jsme viděli, že oni měli docela jako preference, vypadalo to, že by mohli usilovat třeba o nějaký jako souboj o toho lídra opozice
1: a ty naděje se spolu,
2: a ty naděje pak jako vyprchaly, jo, takže teď jsme podle mě zase v tom období, kdy oni jsou vlastně pro mnoho lidí alternativou, vlastně pro všechny ty opoziční voliče. Každý opoziční volič do nějaké míry zvažuje, že by volil starosty, když se díváme na ty průzkumy, ale zatím se jim to nepodařilo nikdy moc přetavit jakoby v tu reálnou podporu u voleb. A teď je otázka, jakým způsobem se jim to může podařit.
1: Máte před sebou papíry z grafy a výsledky vašich výzkumů, tak mi řekněte, jak je na tom současná ODS z hlediska voličské podpory. Váš průzkum ukazuje 12,5% bodu. Koresponduje to podle vás potom se zisky v těch komunálních a senátních volbách v tom prvním kole?
2: Je to tak, je to 12,5% podpory. Já bych to úplně nespojovala s podporou v komunálních volbách, protože to je jako opravdu rozdílný typ voleb, trochu jiná disciplína. ODS je teď v takové jako složité situaci. Jak už jsem naznačila, oni se s novým předsedou tak trochu zatím hledají. Nemyslím si, že to je...
1: Kdo hledá, koho myslíte?
2: To je dobrá otázka, já nevím, možná se hledají tak navzájem, no? Že vlastně tam je nějaké jako nenaplněné očekávání komunikační. Martin Kupka vlastně nebyl až tak vidět v těch komunálních kampaních, jak by možná pro člověka, který je tam krátce, se patřilo, slušelo, a zároveň prožívají nějaké jakoby vnitrostranické spory, toužila dlouhou dobu o euro a o to, jestli jsme spíše konzervativní nebo liberální strana, vlastně o tu pozici někde na tom hracím poli.
1: Nebo jestli je možné být konzervativně liberální strana.
2: Přesně, jestli je možné být konzervativně liberální strana. A vlastně poslední nebo nejnovější takovou jako ránou je samozřejmě naše Česko, které si vlastně ukouslo celý jeden jejich kraj a jako
1: bývalí
2: lídři ODS, jo, vlastně teď se jim hodně zadařilo v Jihočeském kraji, takže tohle jakoby další taková rána do týla, ale není to ještě úplně důvod podle mě k panice v ODS, ale jsou to jako nějaké náznaky, že tu politiku musí dělat trochu jinak. Musí být jako lépe čitelní.
1: No, vy jste naznačila v analýze, že slabinou občanských demokratů je jejich komunikace. Jak to myslíte? Slabina v komunikaci znamená, že někdo něco má a neumí to sdělit. No, ale na to by vám někdo mohl namítnout, ale oni to nemají, tak nemají co sdělit.

0: Je to, tak jak to je?
1: Oni asi něco mají.
0: V případě ODS.
1: Já to jsou vlastně jako dva body. Já myslím, že jim chybí jako jasná témata, jasné myšlenky, které se jim podaří jakoby lépe prodat do toho veřejného prostoru. Já si myslím, že oni tam jako reálně jsou v té straně. To je stará strana, má velkou historii. To se nestane jenom tak. Jo? Ale přijde mi, že tam je opravdu trochu jako nesoulad mezi tím, kdo teď jsme a kým chceme být, kam směřujeme. Možná vyčkávají. Jo? Teď je vlastně to období vyčkávat, nějak skonzolidovat síly, rozhodnout se, jak budu pokračovat dál.
0: Dovedete z vašich dat vyčíst, jaká očekávání voličů ODS jsou spojená s tou stranou?
1: To asi nedokážu říct. Z minulých výzkumů nebo z toho, z jiných výzkumů, které třeba děláme, často jako zaznívá, že ODS ztratila tu svoji pravicovost. Přesně jako to je ta výtka motoristů z minulého roku. Ale nedokážu jako konkrétně asi popsat, co by si pod tím voliči představovali.
0: Když zůstaneme u tématu komunikace, pokud jde o komunikaci lidovců, její zdařilost před těmi volbami, které teď byly, uznávají opoziční, dokonce i vládní strany. S tím byste souhlasila, předpokládám. Jana Grolicha jsme zaznamenali asi všichni. Tak proměnilo se to v nějakou větší podporu? Protože ta váš průzkum, když se konal, tak ta písnička už byla na světě, o které se ještě budeme bavit, Grolichová, celá ta kampaň byla na světě. Promění se to v reálnou podporu voličů?
1: Nechci samozřejmě předvídat, ale zatím v minulosti mám pocit, že jakoby se nikdy tyhle jako krátkodobě zaměřené kampaně na jednoho člověka především promítly zrovna u těch lidovců do nějaké jako větší podpory.
0: Čili zatím to vnímáte, že celá ta kampaň je zaměřená na Jana Grolicha, na lídra lidovců, nikoli na tu stranu jako celek?
1: Asi spíš jo. Asi je to spíše s kampaň jako jednoho lídra, která je jako velmi úspěšná a vynesla mu to senátorské křeslo, takže evidentně něco dělá opravdu správně, ale zároveň si nemyslím, že se to jako úplně dokáže překlopit do podpory té strany, protože my vlastně vidíme, že KDU-ČSL v těch volebních průzkumech stagnuje na kolem těch 3% vlastně už od
0: to
1: těch voleb.
0: To bývá ta výtka. Máte sice hezkou kampaň, pořád.
1: Ale vlastně ta strana zatím jako neumí nabídnout tomu voliči nic jiného, než vlastně pár těch osobností.
0: Pojďme ještě k Pirátům. Před loňskými sněmovními volbami jste v podcastu Vinohradská 12 konstatovala, že se rozpadlo jejich voličské jádro, že tedy nemají stabilní voličskou základnu. Teď, když máte po ruce čerstvá data, je to lepší s voličským jádrem Pirátů?
1: Moc ne.
0: 2% myslím, že to je.
1: 2% vlastně 2% rozhodně přesvědčených voličů, že by stranu volili, kdyby se teď konali volby. Je to dlouhodobý problém Pirátů. Oni vlastně souvisí to podle mě přímo s tím nárůstem starostů v těch volebních modelech, kdy to jsou takové strany, které jsou hodně podobné, často sdílejí voliče a Pirátům se dříve dařilo vlastně možná i tím svým radikálnějším, aktivnějším nebo možná hlasitějším jako projevem ty voliče lákat k sobě.
0: Hřib zdá se, že je dost hlasitý, ale přesto jsme na 2%. Teďka, jak se vlastně stane, třeba v případě Pirátů, že se rozpadne to jádro voličů. Jak si to představit? Souvisí to nějak s identitou strany?
1: Já si myslím, že to souvisí s identitou strany.
0: Nebo s výrazným lídrem, jako byl Ivan Bartoš?
1: Já jsem dneska četla rozhovor s panem Portlíkem, že Piráti jsou vlastně poškozená značka a já bych s tím do jisté míry trochu jako souhlasila, protože vlastně ta očekávání od Pirátů vždycky byla vysoká, ale zatím i vlastně v tomhle volebním období 2025-26 nevidíme úplně, že by se jim dařilo jako doručovat, naplňovat. Je to podobně možná jako u té ODSky vlastně.
0: To říká pan Portlík, proč je nechce na magistrátu ve vedení. Je to tak. Naopak s přehledem nejstabilnější voličské jádro, 17%, oproti 2% zmíněných Pirátů, má hnutí ANO. Jak si to vysvětlujete? Co vlastně stojí za tím, že hnutí ANO má takhle stabilní a pevné voličské jádro?
1: Andrej Babiš, to je podle mě alfa to omega toho úspěchu jejich už vlastně od počátku. On prostě dokáže velmi dobře jako navázat.
0: Je to ta jeho osoba tedy?
1: Kontakt s tím voličem, podle mě opravdu jako se mu daří, nebo já nevím, jestli je to jako na té osobní rovině, ale minimálně tak, jak to vypadá zvenčí, že se mu daří jako navazovat ty vztahy s těmi voliči jako na té osobnější úrovni. Jo? Oni mu věří, že on to zařídí, on doručil v minulosti ty výsledky, takže já si myslím, že ta jeho osobnost je opravdu jako tím hlavním tahákem.
0: Tím hnutí, tmelem.
1: Ano, tím tmelem. Jeho voliči jsou starší voliči, to nejsou úplně voliči známí tím, že by jako často přeskakovali od strany ke straně, oni si ho prostě vybrali.
0: Jsou věrní.
1: Věrní, doručili, on jim doručil nějaké ty sliby, které v minulosti sliboval a od té doby vlastně on takhle pořád se mu to vlastně daří táhnout na té hlavně.
0: Hostem interview je Tereza Fridrichová z výzkumné agentury NMS. Ještě k té komunikaci. Řekla byste, že ta volební píseň lidoveckého předsedy Jana Grolicha byla fenoménem těch letošních voleb. Jen na Instagramu má půl milionu shlédnutí. Odráží, my jsme si řekli, že ta pozornost na sítích se nutně nemusí odrazit potom v následných volebních preferencích, tak ale může se to povést?
1: Může se to povést výjimečně. Myslím si, že se to může lépe povést v těch kampaních, které jsou silně personalizované, jako byla tahle kampaň Jana Grolicha do Senátu. Myslím si, že se to může hůř povést, když jde pak o nějaký jako celostátní výsledek strany. Tam samozřejmě stále jako bojujeme s tím, že ta viditelnost a vizibilita jako není ve finále ta moc, jo, jakože to, že
0: rozumím.
1: Máte hodně.
0: A tak mi řekněte, jaký vliv má na voliče ANO, mají ty pravidelné nedělní referáty Andreje Babiše na Facebooku? Tam se zdá, že se to povedlo přetlumočit tu mediální pozornost v to stabilní jádro.
1: Je to podle mě určitě jedna z proměnných, které do té podpory Andreje Babiše vstupují, ale zároveň je potřeba si říct, že on úplně nevyhledává jiný typ médií, kde by mohl sdělovat svým voličům.
0: Protože
1: názvy.
0: To je bez oponentury,
1: ano,
0: tam máte
1: tak.
0: Své okénko a
1: takže
0: řeknete,
1: tam má své okénko, pravidelnou svoji talk show, one man show.
0: A řekněte mi, stačí mít šikovný mediální tým, nebo je k tomu třeba potřeba mít na sítě i talent? Protože když jsme u Andreje Babiše a když jsme u Jana Grolicha, tak to jsou řekněme dva talenty, když jsme, Petr Fiala se o to též, bývalý premiér, pokoušel a nevím, jak
1: já
0: to
1: hodnotíte. Já myslím, že dobrý mediální tým je určitě základ, ale vy zároveň jako ta osobnost, jako ten politik musíte trochu chtít jakoby se předvádět před těmi svými voliči, co třeba Petr Fiala. Nemyslím si, že měl tuhle touhu, nebo Martin Kupka si nemyslím, že má tuhle touhu. A možná je to dobře, jo, protože některým typům politiků jako nesluší. Jo?
0: No, vy říkáte, možná je dobře nemít na to talent, je to tak?
1: Možná je dobře na to nemít talent a dělat tu politiku postaru. Já si myslím, že to není jako řemeslo, které je úplně ztracené. Ne všichni musí být showmeni na sociálních sítích. Samozřejmě pak v těch personalizovaných kampaních to může jako pomoct, jako to pomohlo Grolichovi.
0: A řekněte mi ještě jednu věc. Sociální sítě a podcasty postupně nahrazují vliv veřejných debat ve velkých médiích, kde mají politici oponenty. To už jsme se o tom bavili. Mají předvolební debaty ještě nějaký vliv na rozhodování voličstva? Zjistili jste něco v tomhle směru?
1: My jsme minulý rok po těch sněmovních volbách dělali velkou povolební studii i s ostatními agenturami, které jsou vlastně združeny ve sdružení SIMAR. A tam jsme vlastně jednu z těch otázek, kterou jsme si měřili, bylo, jestli voliči měli pocit, že ty finální předvolební debaty nějak ovlivnily jejich rozhodnutí. A třeba pětina nám řekla, že ano. Ale myslím si, že to rozhodnutí se dělá vlastně postupně, část voličů ho dělá hodně dlouho dopředu, protože jsou k té straně nějakým způsobem ukotvení a část voličů samozřejmě se rozhoduje mezi několika stranami a třeba ta finální debata může být to těžítko na vahách, které je
0: poslední kapka,
1: která je nakonec posune k jedné nebo druhé straně. Takže nějaký vliv mají asi nebude bezmezný.
0: No a myslíte, a úplně krátce vás poprosím, že nakonec podcasty a nemoderovaná okénka na Facebooku nahradí veřejné debaty?
1: Já doufám, že ne.
0: Hostem Interview Plus byla Tereza Fridrichová z výzkumné agentury NMS. Mnohokrát děkuji.
1: Taky děkuji.
0: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Radioservis představuje audioknihu Petríši Džibniové Tajný večírek. Dnešní párty bude noc jejího života. Divoký mejdan, brutální vražda a další děsivý případ pro inspektorku Lottie Parkerovou. Straka, to jsem já. Schovávám se, ale chci, aby mě všichni znali. Tajný večírek. Dechberoucí krimi v podání Lukáše Hlavici v e-shopu radiotéka.cz.
3: I v 16 hodin posloucháte Odpolední plus. Zdraví vás Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
3: A naše témata v čase do půl páté. Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Budeme se tomu věnovat. 6 republikánských senátorů žádá amerického prezidenta, aby zrušil dohodu s Ruskem o naftě. Označují ji za zradu Ukrajiny. A už přes 10 let vydává Jan Štifter co 2 roky novou beletristickou knihu. Tentokrát nahlédl na dno vodní nádrže Lipno. Napsal knihu Vltavice. O čem je? Zeptám se v knize Dne plus. A jako každou půl hodinu pro vás i teď máme zprávy. Ve studiu Plusu už je Monika Vrchotová.
4: Hezké odpoledne. Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují. Podrobněji se tomu budeme věnovat v Odpoledním plusu už po zprávách. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
5: Bylo prováděno i skryté vyšetřování a záleží na předsedovi soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
4: Ze zbytku dnešního jednání byli novináři a veřejnost vyloučení. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhájců taky dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok. Vláda Roberta Fica ho prosadila nejtěsnější možnou většinou 670 hlasů. Opozice se do hlasování nezapojila a návrh kritizovala. Slovensko má totiž příští rok hospodařit s vyšším schodkem než letos, a to navzdory třem předchozím úsporným balíčkům.
6: Hlasování o rozpočtu předcházely hlasité protesty opozičních poslanců. Schodek státního rozpočtu má příští rok vzrůst v přepočtu na téměř 190 miliard korun, tedy o více než 60 miliard. Vláda Roberta Fica přitom slibovala snížit deficit celých veřejných financí na 3% hrubého domácího produktu. Místo toho má dosáhnout téměř 5%. Kabinet přesto mluví o rozpočtu dobrých zpráv, který zachová sociální podporu. Slovenská rozpočtová rada upozorňuje, že vyšší schodek znehodnocuje část úspor z předchozích let. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
7: a ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40-miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
4: V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili skoro 301,5 miliardy korun. To je o 66 miliard víc než ve stejném období loni. Švédská veřejnoprávní televize odhalila na internetu tisícovky volně dostupných bezpečnostních kamer. Některé z nich přenášejí obraz i ze střežených objektů, například z přístavu v Norrköpingu.
8: Investigativci objevili na švédských IP adresách přes 6 000 nedostatečně zabezpečených kamerových zařízení. Některá z nich snímala například obývací pokoje, areály nemocnic nebo vchody do průmyslových objektů. Představitelé přístavu v Norrköpingu, který je z bezpečnostních důvodů uzavřený veřejnosti, uvedli, že kamera byla určená k dohledu nad dodavateli a její záznam neznamená bezpečnostní riziko. Krátce poté, co se ozvali novináři, ale přístav přístup ke kameře zablokoval. Na téma volně přístupných zařízení na internetu nedávno upozornila agentura Reuters. Ta v úterý odhalila, že na internetu je přístupných několik tisíc chladicích zařízení od společnosti Danfoss. Bezpečnostní chybu v nich nedávno pravděpodobně zneužili útočníci k tomu, aby je přepnuli na zahřívání. Způsobili tak škody za desítky milionů eur. Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Posloucháte Zprávy Plusu. Primátorem Ústí nad Labem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska z jednoho Ústí. Volební koalice povede město sama. Hnutí ANO jde po 8 letech ve vedení města do opozice. Přidá se tak k hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov, SPD a koalici Spolu pro Ústí. Vítěz voleb opozici nabízí zastoupení ve finančním a kontrolním výboru. S některými zástupci opozice už se Vohryska setkal.
9: Všichni nás podpořej, když bude smysluplný směřování města. Máme velkou programovou průnik s koalicí Spolu pro Ústí. Nesetkal jsem se ještě se zástupci ANO, ale oni se teprve dohadují a dle neoficiálního vyjádření se chtějí se mnou setkat v pátek.
4: V Brně se tento týden koná podzimní škola elektronové mikroskopie. Studenti i zkušení vědci se na ní seznamují s nejnovějšími přístroji a metodami výzkumu. Ty mohou pomoct například při vývoji nových materiálů nebo léčiv. Dnes od 18 hodin se na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně koná také program pro veřejnost, říká hlavní organizátor školy Vilém Neděla.
10: Budou takové speciální přednášky lidí z praxe, kteří používají mikroskopy elektronové i světelné, a budou zde lidi, kteří používají matematicko-fyzikální simulace pro výpočty, a bude zde například lékař, který léčí epilepsii v Praze.
4: Teď pohled na silnice na D1 z Prahy do Brna. Za sjezdem na Pražský okruh na 14. kilometru začíná kolona, která pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržení 20 minut. Na silnici 3 mezi Prahou a Táborem brzdí provoz omezení u Bystřice, projíždí se tam Kyvadlově. Kolona směrem do Tábora je asi na půl hodiny, směrem do Prahy je kratší. A na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 26. kilometru. V koloně pojedete na 21., kde řeší nehodu v levém pruhu, zdržení půl hodiny a plný je i příjezd po D5 z 5. kilometru. Šťastnou cestu. Máme před sebou studenou noc, teploty klesnou na 5 stupňů až 0 a čekají se i četné přízemní mrazíky. Zítřejší denní teploty budou podobné jako dnes od 12 do 17 stupňů. No a obloha bude v noci a zítra polojasná až skoro jasná. K ránu se místy vytvoří mlhy. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
3: 8 minut po 16. hodině, přejeme dobré odpoledne. Změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků můžou začít platit. Poslanci znovu trvali na svém a přehlasovali i prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Podle koaličních politiků změna přinese pružnější státní správu, opozice se ale obává politizace. Jednání poslanců sledoval taky náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Vojto, zdravím tě, dobrý den.
11: Pěkné odpoledne ze sněmovny.
3: Jaké argumenty zaznívaly tentokrát?
11: V podstatě stejné jako při těch předchozích kolech projednávání. Ono jich bylo v podstatě v 5, protože ten návrh prošel 3 čteními, pak ho vrátili senátoři, no a nakonec taky ještě prezident. Opozice opakovaně varuje, že úředníci nebudou sloužit státu, ale vládním politikům. Podle místopředsedy ústavně právního výboru Karla Dvořáka z hnutí STAN nový zákon umožní nepohodlné úředníky odstranit.
12: Úřad vlády oznámil, že chce od příštího roku dát výpověď cirka 10% státních zaměstnanců nebo státních úředníků. Tak to pro nás je jasné, ale by proto právě ty nepohodlné lidi, kteří třeba mohou psát nějaké posudky, které se těm ministrům na jednotlivých úřadech nehodí, tak aby je mohli vyhodit, bohužel.
11: Koalice s tou kritikou nesouhlasí, že by šlo o politizaci, odmítá. Naopak podle Libora Vondráčka, dalšího člena ústavně právního výboru z klubu SPD, přinese opak, protože podle nového zákona nebudou moct být vedoucí pracovníci úřadů ani řadovými členy politických stran. Od změn si Vondráček taky slibuje, že státní správa bude fungovat lépe. Pracovní poměr státních úředníků se přiblíží pravidlům běžného pracovního poměru.
13: Je potřeba, aby ty úřady fungovaly pružněji, aby tam opravdu některé zbytečné procedury, zbytečná byrokracie, která nikomu a ničemu nepomáhá, prostě byla odbřemeněná, takže v tomto duchu já jsem vlastně od prvního čtení slyšel pořád dokola stejné argumenty.
11: Teď je tedy s legislativním procesem hotovo a změny by měly začít platit ještě letos na podzim.
3: Sněmovna znovu stála taky za souvisejícím zákonem, do kterého koalice vložila omezení jedné z pravomocí prezidenta. Připomeň prosím, o co přesně jde.
11: Jde o zrušení pravomoci pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. To omezení prosadili poslanci ANO, SPD a motoristů nejprve začátkem července, v září potom přehlasovali Senát, no a dnes tedy taky hlasy 104 ze 175 přítomných poslanců, taky to prezidentské veto. Opozice to označuje jako zákon Lex Pomsta, považuje to za protiústavní zásah do prezidentských kompetencí. Tenhle příběh pravděpodobně ještě nekončí, opozice totiž avizuje, že se kvůli tomu hodlá obrátit ještě na ústavní soud.
3: Kromě toho dnes se ve sněmovně jednali i zástupci koaličních stran o sporné školské novele. Dohodli se na nějakém koaličním kompromisu?
11: Částečně ano, převážně kvůli výtkám motoristů se o té novele v tomto týdnu sešla koalice hned dvakrát. Motoristé do návrhu prosadili několik změn, se kterými souhlasí i ostatní koaliční partneři. Na jednom z těch požadavků ale shoda zatím není. Motoristé chtěli například zavést povinnost rodičů dostavit se do poradny na žádost ředitele. Podle poslance motoristů a místopředsedy sněmovního školského výboru Miroslava Krejčího se koalice dohodla na kompromisu.
14: Ředitel školy bude moci vyzvat rodiče, aby se dostavili do poradny. Pokud toto neuposlechnou, půjde to cestou přes OSPOD a OSPOD nařídí bez dalšího šetření, zajistí vyšetření v poradně. Takže účel, kterého my jsme chtěli dosáhnout, bude splněn jenom trošičku jinou cestou.
11: Shoda dál platí na postupném rozšíření kapacit speciálního školství. Ta novela počítá se změnou financování asistentů pedagoga od příštího školního roku. Místo peněz přidělených na konkrétní děti by školy nově ze státního rozpočtu dostaly finance podle své velikosti a taky podle svých potřeb.
3: Informuje z dolní komory parlamentu zpravodaj Vojtěch Tomášek. Díky.
11: Naslyšenou, hezký den.
3: A v tématu teď budeme v odpoledním plusu pokračovat z evropského pohledu. Prezident totiž své veto tohoto zákona zdůvodnil mimo jiné tím, že zákon jde proti doporučení Evropské komise. Podle jednoho z předkladatelů, místopředsedy sněmovny Radka Vondráčka z ANO, ho poslanci s úředníky Evropské komise konzultovali. Co tedy evropské doporučení skutečně říká, nakolik se vztahuje na projednávaný zákon a jak je ochrana státních úředníků řešena v jiných evropských zemích? Zeptáme se výkonného ředitele a vedoucího bruselské pobočky think tanku Europeum Martina Bokálka. Přeju vám dobré odpoledne z plusu.
15: Dobrý den z Bruselu a moc díky za pozvání.
3: Prezident Petr Pavel tedy při tom vetování zákona připomněl letošní doporučení Evropské komise. On řekl, že Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy a že tento zákon dělá přesný opak. Co přesně Česku tedy vytýká, jaké změny doporučuje?
15: Tak tam je právě v první řadě důležité si uvědomit, že právě Evropská komise kritizovala už ten zákon služební, který byl v minulosti a který není reformován. Takže tam už byly prostě některé problémy, na které bylo upozorňováno. Týkalo se to například toho, že více než 40% vrcholového managementu ve státní správě na formálně nepolitických pozicích je obměňováno, kdy pokaždé, když se mění vláda, a tím se vlastně narušuje ta kontinuita těch jednotlivých ministerstev a úřadů a v podstatě není možné zajistit nějakým způsobem to kontinuální fungování. fungování, anebo to poukazovalo i na to, že například 46% těch vrcholových manažerů a expertů na vládních pozicích, manažeři a experti na vrcholových pozicích mají o 46% nižší platy, než mají jejich vlastně podobné pozice v soukromém sektoru, takže je tam velká diskrepance mezi tím, kolik si lidi vydělají ve státním a veřejném sektoru, a v poslední řadě vlastně kritizovalo i při té nové reformě a při tom reformním návrhu kritizovalo to, že chybí nějaké hodnocení dopadů a toho, jakým způsobem se to promítne do fungování státu a dodržování toho těch zásad fungování právního státu a v neposlední řadě i k trošku přeneseně toho, jakým způsobem je v České republice nakládáno s evropskými penězi.
3: A vztahují se ty výhrady k tomu, o čem dnes Česká poslanecká sněmovna rozhodovala, tedy ke konkrétním bodům? Vadí z evropského pohledu samotné převedení úředníků pod zákoník práce, anebo především to případné oslabení jejich ochrany?
15: Ne, vůbec nevadí to převedení na toho klasického zákoníku práce. Například Nizozemsko to takhle podobně má a prošlo to a funguje to, takže vlastně tam jde spíše o to, že vlastně je více ještě zasahováno do toho, že ti státní pracovníci prostě nejsou dostatečně chráněni před těmi politickými tlaky a politickými změnami. Zároveň vlastně je tam právě kritizováno to, že to jejich hodnocení minimálně finanční prostě neodpovídá tomu, jakou zodpovědnost například mají, a v neposlední řadě vlastně to vytýká to, jakým způsobem právě jsou ty pozice obměňovány. Je to těch 40%, o kterých jsem mluvil už prostě za minulé vlády, ale byly to i další vlády předtím, které prostě poměrně razantně při příchodu a převzetí ministerstvech a dalších úřadů, tak vyměnili ty pracovníky, a prostě to jsou ty hlavní body té kritiky. Nejde ani tak o to, jestli vlastně bude fungovat zákon o státní službě, anebo bude to pod nějakým služebním zákonem. Jak jsem říkal, například v Nizozemsku je většina těch státních pracovníků pod běžným zaměstnaneckým zákonem, ale ten zákon právě tam má některé vlastně výjimky nebo doplňky, které právě garantují to, že ti pracovníci nemůžou být prostě odvoláni bez nějakého pádného důvodu, jenom z politického rozmaru, a je tam zajištěná ta kontinuita toho, že při vládě se nestřídá prostě celý ten aparát.
3: Na druhou stranu Radek Vondráček z hnutí ANO, místopředseda sněmovny, tvrdí, že předkladatelé ten návrh konzultovali s úředníky Evropské komise a že jejímu doporučení podle jeho slov neodporuje. Tak jakou váhu takové konzultace mají? Jak si to přebrat?
15: Ty konzultace s Evropskou komisí jsou naprosto legitimní a jsou poměrně běžné, ale je to vlastně jako důležité pouze na té, řekněme, pracovní úrovni a na tom vlastně vyjasňování, ale rozhodně to neznamená, že pokud jako v jedné fázi komise například řekne, že možná toto by smysl dávalo, takže je to vyloženě ta carte blanche, kterou na základě které může prostě ta vláda postoupit a nebát se toho, že prostě tam bude problém. A další vlastně negativum toho to je, já nevím samozřejmě, jak probíhaly ty konzultace, které prostě nejsou většinou veřejné nebo nejsou ty výsledky minimálně ze strany pana Modráčka, pokud jim dostupné, tak určitě vlastně ty konzultace z toho, co já slyším, probíhaly někdy na jaře 2026 a ten nový poslanecký návrh poté prošel řadou změn a obměn, ačkoliv šel tím vlastně zkráceným legislativním procesem, tak rozhodně to, co pan Modráček možná konzultoval na jaře 2026, tak rozhodně to nemusí odpovídat tomu, co nakonec teďka v tuhle chvíli prošlo, a co je nejdůležitější, rozhodně to neznamená, že pokud možná komise nějakým způsobem říkala, že určité body můžou fungovat, tak to neznamená, že prostě bude komise spokojená s tím návrhem tak, jak to prošlo teďka, a může prostě podat nějaké, řekl bych, výtky k tomu.
3: To jsem se chtěl ještě doptat v poslední minutě, která nám zbývá. Doporučení Evropské komise samo o sobě vlastně není právně závazné. Co by tedy pro Česko znamenalo, kdyby se ten zákon skutečně ubíral opačným směrem?
15: Určitě to doporučení budou první kroky, ale pokud by se to opíralo opačným směrem a komise by vlastně shledávala, že je tady důrazné nějaké podezření na to, že není dodržováno evropské právo a nejsou zajištěny ty mechanismy garance nakládání s evropskými prostředky nebo celého toho fungování státu a není to sladěno s tím, jak fungují jiné členské státy, jak by podle evropského práva mohly fungovat, tak může vlastně eskalovat ty kroky, může právě právně šetřit to, jakým způsobem dochází k tomu potenciálnímu porušování nebo nedodržování toho evropského práva, a potom třeba i zájmu ochrany rozpočtu Evropské unie může se uchýlit poté k tomu například, že může mrazit a nebo zastavovat nějaké prostředky třeba z kohezních fondů do České republiky nebo tak, ale to je vlastně až velmi další, řekl bych, z několika dalších kroků, a to největší riziko, co tam hrozí, které může přijít, ale pokud k němu dojde, tak to bude trvat poměrně dlouho, bude muset česká vláda vysvětlovat, jak to myslela, jak je to nastaveno, a že chrání ty zájmy Evropské unie a to evropské právo, ale prostě když by došlo na to nejhorší, tak to může potom znamenat i nějaký určitý problém pro český státní rozpočet, respektive finance z rozpočtu EU.
3: Vysvětluje v Odpoledním plusu Martin Vokálek, výkonný ředitel a vedoucí bruselské pobočky think tanku Europeum. Díky moc a hezký den do Bruselu.
15: Díky za pozvání a zdravím zpátky do Česka. Mějte se hezky.
3: 16 hodin, téměř 19 minut, tady je Odpolední plus. 12 amerických senátorů, polovina z nich z Trumpovy republikánské strany, žádá prezidenta, aby zrušil dohodu s Ruskem o dodávkách nafty. Washington kvůli ní zmírnil sankce proti Moskvě a senátoři to v dopise označují za dar nepříteli a za radu spojenců. Tak otevřeně se Trumpovi v postupu vůči Rusku vlastní strana staví jenom výjimečně. A to 3 týdny před volbami do kongresu. Co to znamená pro Ukrajinu i pro jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. To nám teď řekne naše washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová. Jano, přeju dobré odpoledne.
16: Dobrý den.
3: Ten dopis podepsali bývalý dlouholetý šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell. Kdo další se k němu připojil a proč je to tak neobvyklé?
16: Kromě McConnella dopis podepsali ještě John Cornyn z Texasu, Susan Collinsová, Lisa Murkowská, Tom Tillis, Alan Armstrong z Oklahomy. V čele celou tu iniciativu vlastně vedl demokrat Richard Blumenthal. Republikáni Trumpa v zahraniční politice opravdu kritizují jen velmi výjimečně. Většinou, když si stěžují, tak si stěžují za zavřenými dveřmi. Proto je to takový rozdíl, protože Donald Trump dohodu se senátory vůbec nekonzultoval a i proto se vlastně ozývají další, a to včetně republikánů ve sněmovně, například Don Bacon z Nebrasky.
3: Prezident Trump tvrdí, že ruská nafta zlevní pohonné hmoty farmářům a řidičům kamionů. Jak drahá je nafta ve Spojených státech a opravdu to pomůže?
16: Galon nafty, to jsou necelé 4 litry, tady stojí přes $6. Kdybychom to přepočítávali na litr, tak to vychází nějakých 35 korun a to je rekord. Co žene ceny nahoru, je hlavně válka s Íránem a farmáři jsou Trumpovi nejvěrnější voliči a oni si stěžují, že je to naprosto ničí. Bílý dům jim teď slibuje úlevu, a to jak farmářům, tak ještě kamionákům a rodinám, ale analytici i samotní senátoři tvrdí, že ten dopad bude zanedbatelný, že ten objem té nafty, na kterém se dohodl s Vladimírem Putinem, tak bude stačit Americe na půl dne a nafta od pátku skutečně skoro nezlevnila. Když se podíváme na to, kdo v Americe tankuje naftu, tak jsou to hlavně právě kamiony, traktory, zemědělské stroje, vlaky, lodě, stavební technika. Proto se to zdražení promítá tak silně do cen dopravy i do cen potravin, do cen zboží a nejvíc dopadá na farmáře a dopravce, to znamená na velkou část Trumpových voličů.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tu dohodu nazval dárkem Putinovi k narozeninám a prezident Trump mu na to odpověděl, že Ukrajina potřebuje nového prezidenta. Jak jsou tedy na tom teď vztahy Washingtonu a Kyjeva?
16: Řekla bych, že jsou nejhorší, že to je vlastně nejhorší krize od roztržky v té oválné pracovně loni v únoru. Donald Trump dohodu s Putinem uzavřel za zády Kyjeva. Podle Bílého domu to bylo proto, že Zelenský ignoroval asi 6 žádostí, aby přestal útočit na ruské rafinerie a Trump mu vzkázal, ať s tím sakra přestane. Obvinil ho, že kvůli němu trpí američtí farmáři. Volodymyr Zelenský to odmítá, také Kyjev odmítá ukončit ty útoky a energetické příměří, které vyhlásil v neděli Donald Trump, Rusko podle Zelenského porušilo prakticky okamžitě.
3: No, senátoři taky připomínají, že prezident Trump teprve v září podepsal ten tvrdý zákon o sankcích proti Rusku. Neporušuje teď dohodu s Moskvou vlastní zákon?
16: Přesně tohle ti senátoři namítají. Ten zářijový zákon Trumpovi totiž dává nástroje ještě na tvrdší sankce, než byly dosud. A ta dohoda s Putinem jde vlastně úplně proti duchu toho zákona. Jiná skupina senátorů, včetně 4 republikánů, tvrdí, že Trump porušuje zákon i ten z roku 2022, který dovoz ruské energie do Spojených států zakázal úplně. A ještě začátkem října Donald Trump s ostatními lídry skupiny G7 sliboval, že sankce proti Rusku ustanou nebo že ještě přitvrdí.
3: Zpravodajka Jana Ciglerová, přeju ti hezké odpoledne do dopoledne vlastně do Washingtonu. Díky.
16: Pěkný den.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: Kde ležela Vltavice a co to vlastně tento název označoval. I takové otázky může vyvolat nový román českého autora Jakuba Štiftera s názvem Vltavice. Pozornost obrací k místu, které smetly dějiny 20. století. K Dolní Vltavici, vesnici, která skončila na dně vodní nádrže Lipno. V knize Dne vítám autora Jana Štiftera. Dobrý den.
17: Dobrý den, hezký den, tady Jan Štifter.
3: Neřekl jsem Jan?
17: Vy jste říkal původně, jste říkal Kuba Jakub, ale to je v pohodě.
3: Ježišmarja, tak to se vám omlouvám, to bylo nedopatření. Jan Štifter, dobrý den. Tak v té vaší knize vstupují dva hlavní hrdinové. Co je spojuje a naopak, v čem jsou rozdílní?
17: Ti hrdinové jsou v různých časových obdobích. Je tam hrdina Dor, což je kluk, který mu je 9 nebo 10 let, který vlastně vidí dál než ostatní, říká, že tady jednou okolo něj plavou ryby, oni mu nevěří. A v té druhé generaci my tam vidíme Emu, což je 60-letá žena, která přijíždí do Ltavice, protože k ní váže takový zajímavý pouto a ona ví, že tam musí objevit věci, které objasní některé okolnosti jejího života, ale i událostí v Dolní Vltavici. To, co je spojuje, tak je určitě místo a je to vztah k vesnici, která zanikla, aby tamto vesnici vidíme vlastně v několika formátech, vesnici pod vodou a vesnici, která ještě vesnicí byla.
3: Co symbolizují tyto dvě postavy, 10-letý chlapec a 60-letá žena?
17: Oni oba dva dohromady symbolizují tu vesnici. Každý vlastně trochu v jiné rovině. Oni vlastně jsou každý zástupce své generace, to znamená, vlastně my okolo nich vidíme ten jejich svět, který se nám dneska potkává de facto jenom jako ve značkách a v nápisech v mapě, protože ten Dor je člověk, který vlastně ještě vidí vesnici a tuší její zánik. Ta Emma zase je člověk, který vlastně už ten zánik vnímá, protože přichází v době, kdy už vesnice není, místo ní tam vidíme lip. No, a každý z nich tuší, že tady není jen tak pro ně za nic. Vlastně každý z nich nese nějaký úkol. A každý z nich je pro tu Vltavici důležitý.
3: Dolní Vltavice mývala kostel, školu i hřbitov, než definitivně pohltěla voda Lipna. Čím vás, pane Štifre, právě tato konkrétní zatopená jihočeská vesnice oslovila natolik, že jste o ní napsal celý román?
17: My tam v těch místech máme kořeny, protože ono i vlastně to příjmení Štifter se odkazuje ke všem vesničkám okolo Horní Planý, který se dřív jmenovali Štifty, dneska to jsou Lhoty, a tak všichni ze Štiftů byli Štiftři, takže vlastně máme tam kořen, máme tam předky, máme tam vlastně vlastní minulost a já okolo té vody chodím, jezdím, jako vlastně kluk jsem tam trávil každý prázdniny a člověk se dívá do vody a jenom tuší, co pod tou vodou bylo. My dneska to nejenom tušíme, my to tady vidíme, protože Lipno mizí, z Lipna už je polovina pryč. My jsme vlastně aktuálně na stavu asi 40% vody, co tam bývá při běžném stavu. Takže my se dneska na tu Vltavici, na tu zaniklou vesnici fyzicky díváme. A to je naprosto fascinující.
3: Na ta vaše kniha Vltavice má velmi výrazný vizuální rozměr díky ilustracím známého výtvarníka Jaromíra 99. Jak tato spolupráce vznikla, jak podle vás jeho kresby doplňují celkovou atmosféru románu?
17: Ta knížka vyšla v edici Tvář na nakladatelství Vyšehrad. A to je jedna z mála edičních řad, která má výtvarníky, nejenom ty autory, spisovatele, ale i ilustrátory, malíře, grafiky. A já jsem si tady řekl pro tuhle knížku o Jaromíra 99, Jaromíra Švědíka, chtěl jsem, aby on právě se stal vlastně tou vizuální, tou tváří tady toho románu, tady toho příběhu, protože mám moc rád jeho obrázky, mám moc rád jeho kopce, mám pocit, že nikdo lepší pro tuhle knížku nebyl. A moc si toho vážím, protože samozřejmě je to člověk, který je vytížený, který si vybírá, který knihy přijme, do kterých knih vstoupí. A pro mě osobně je to velká podsta, že Jaromír 99 tuhle knížku ilustroval a zároveň jsem rád, že se vlastně dívám na tu Vltavici i jeho očima, protože on se z toho vybral určitý momenty, určitý témata. A ta knížka má naprosto vlastně rovnej díl toho, čím je zajímavá. Jedna věc je text a druhá věc je právě ta obrazová příloha.
3: Vy se, pane Štiftre, ve vašich knihách opakovaně věnujete paměti místa složitým rodinným vztahům. V čem je podle vás bolest ze ztráty domova nebo nepochopení v rodině, řekněme, univerzální, bez ohledu na to, v jakém století žijeme?
17: Já si myslím, že to je právě o tom, že se neměníme, že společnost je vlastně pořád stejná, pořád společnosti hýbou stejné věci. to obecně asi bude asi láska a peníze. To jsou dvě věci, které hýbaly společností dneska stejně jako třeba v 19. století. A mě baví vlastně na tohle upozorňovat a jako říkat lidem, že nežijeme v iluzi, že naše babičky a dědečkové a prababičky a pradědové byly lepší lidi nebo že žili v lepší době. To je skutečně jenom jako iluze a klam. Ale to, co hejbe našimi životy, jsou vlastně pořád stejné věci. A zároveň mě baví propojovat ty dějové linky, to znamená nebýt jenom třeba v tom roce 1900, ale ten příběh provázat i s naší současností, čímž vlastně potom daleko s nás kontrastuje to, jak jsme vlastně úplně stejní.
3: A jak to vypadá, se můžete dozvědět i v novém románu Vltavice. Vydalo ho nakladatelství Vyšehrad, napsal ho Jan Štiftr. Moc vám děkuju, že jste s námi byl v Odpoledním plusu a přeju vám hezký den.
17: Taky děkuju, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Zaostřeno. Maďarsko má půl roku od přelomových parlamentních voleb. Premiér Péter Maďar sliboval po dlouholeté vládě strany Fidesz velkou změnu a demokratizaci země. Doslova mluvil o změně režimu. Jak svoje sliby mění v činy? Nepostupuje obdobně jako jeho předchůdce Viktor Orbán, jehož praktiky kritizoval. S občany Maďarska, ale i odborníky na právo a politologii natáčel Ladislav Novák. Zaostřeno. Dnes po 8. hodině večer na Plusu.
3: Po zásahu projektilem se v Hormuzském průlivu potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou. Další loď je poškozená. S odvoláním na bezpečnostní zdroje o tom informuje agentura Reuters a připravujeme další zprávy. V půl páté je má Monika Vrchotová.
2: Český rozhlas Plus.
4: Pěkné odpoledne. Pozemní antény americké satelitní služby Starlink u bulharské Sofie napadly žháři. Bulharský parlament o tom informoval premiér Rumen Radev. Podle něj je potřeba vyčkat na výsledky vyšetřování. Opozice incident označila za sabotáž, kterou spojuje s Ruskem. Omezené fungování a výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink hlásí od dnešního rána i ukrajinská armáda. Maximální povolená cena benzinu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. V prostorách německých nádraží od zítřka platí zákaz konzumace alkoholu. Oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. Plzeň stále nemá letošní vánoční strom. Zatím dostala 8 nabídek, všechny ale musela odmítnout. Nejčastěji kvůli tomu, že se ke stromu nedostane těžká technika. Nabídnutý strom by měl měřit zhruba 13 až 15 metrů. Důležitý je rovný kmen a taky pravidelná a hustá koruna. Zájemci se můžou ozvat telefonicky nebo e-mailem zprávě veřejného statku města Plzně. Beethovenovy sonáty pro housle a klavír zaznějí dnes v pražském Rudolfinu. Koncertní mistr České filharmonie Jan Fischer a pianista Martin Kasík pokračují v uvedení všech 10 skladatelových houslových sonát. Tentokrát zahrají 5, známou jako jarní, a také 6. a 7. Večer pořádá Český spolek pro komorní hudbu. Ve Dvořákově síni začne v 7:30. Na řadě je doprava na D1 z Prahy do Brna. Před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržení asi 40 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 popojíždí kolona od sjezdu na Karlovy Vary ke sjezdu na Stodůlky mezi 26. a 21. kilometrem. Tam řeší nehodu v levém pruhu, zdržíte se asi půl hodiny. Zpomaluje se také v opačném směru, kde se popojíždí od Lochkova, regulují proto vjezdy do obou tunelů a nárazově se tak zastavuje u sjezdu na Jesenici. V Praze na jižní spojce směrem na Smíchov se pak táhne kolona od křížení s magistrálou až do Dobříšské před Mrázovku. Tam je to zhruba na půl hodiny. Přejeme šťastnou cestu. 15. říjen slibuje příjemné podzimní počasí. Ráno bude místy zahalené mlhou, po jejím rozpuštění ale bude slunečno, polojasno až skoro jasno. Odpoledne může být místy hlavně na východě až oblačno a teploty vystoupí zítra na 12 až 17 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
3: Skoro 4 minuty po půl páté přejeme dobré odpoledne z Plusu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přistál v Bruselu, kde ho čeká schůzka se zástupci Patriotů pro Evropu i s lídry Vyšegrádské čtyřky. Ve čtvrtek pak začne dvoudenní summit lídrů Evropské rady. Jedním z hlavních témat budou podle Babiše vysoké ceny energií. Před odletem do Bruselu se opět vymezil proti systému emisních povolenek, které podle něj dopadají na Česko nebo Polsko mnohem silněji než na méně průmyslové evropské státy. Babišovu cestu bude sledovat bruselská zpravodajka Zdenka Trachtová. Přeju dobrý den.
18: Hezký den.
3: Co premiér Babiš od série jednání v Bruselu očekává?
18: Ještě dnes v podvečer bude jednat s lídry Patriotů, tedy mimo jiné s šéfkou francouzského národního sdružení Marine Le Penovou. Pozice pak bude večer před summitem ladit taky s lídry Polska, Maďarska a Slovenska. Babiš chce s lídry mluvit zejména o vysokých cenách energií a o jeho oblíbeném tématu, což jsou emisní povolenky. Před odletem do Bruselu dnes zopakoval, že Česko odmítá systém ETS 2, který se týká vytápění a silniční dopravy. Pokračuje Babiš.
19: My trváme na tom a chceme, aby to bylo odloženo, protože to vlastně způsobí další snížení kapacit rafinerií v Evropě. Takže za nás, pokud chceme rychle pomoci evropskému průmyslu a konkurenceschopnosti, tak je to samozřejmě ceny energií.
18: Důležitým tématem tohoto summitu bude také příprava nového víceletého rozpočtu Evropské unie na roky 2028 až 34. Babiš uvedl, že trvá spor mezi zeměmi, které jsou čistými plátci a čistými příjemci. Čeští diplomaté ovšem vítají, že v nejnovějším návrhu irského předsednictví tak tam jsou zachované finance na kohezi a zemědělskou politiku a právě o tomto návrhu, který v sobotu představilo irské předsednictví, tak o tomto návrhu rozpočtu budou lídři na summitu zítra jednat. V pátek pak budou mluvit také o migraci či o Ukrajině a do Bruselu by měl podle zatím neoficiálních informací dorazit také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
3: Organizace Transparency International dnes informovala o novém dopise, ve kterém Evropská komise potvrzuje Babišův střet zájmů. Zdenko, o co konkrétně jde a reagoval na to premiér?
18: Tak Evropská komise v tom dopise pro Transparency International v podstatě zopakovala své prohlášení ze září o Babišově střetu zájmu, jen tentokrát ještě o něco přímočařeji. V tom novém dopise už nemluví o potenciálním střetu zájmu, ale píše jednoznačně, že dospěla k závěru, že Babišova situace představuje střet zájmu a že opatření, která přijal, zkrátka nejsou dostatečná. Těmi opatřeními je míněno vložení koncernu Agrofert do svěřenského fondu. Premiér to ale dnes znovu označil za nesmysl a trvá na tom, že pro řešení svého střetu zájmu udělal mnohem více, než udělat musel.
3: Česko si dnes v Bruselu připsalo dílčí úspěch. Evropská komise totiž navrhla odklad metanového nařízení. Proč o to vláda usilovala?
18: Toto metanové nařízení má, připomínám, zavést přísnější pravidla pro emise metanu při těžbě a dovozu ropy a plynu do Evropské unie a platit mělo začít od začátku příštího roku. Nicméně Evropská komise dnes tedy nakonec navrhla roční odklad. O to dlouhodobě usilovalo Česko, které získalo pro tuto iniciativu podporu dalších skoro 20 členských států Evropské unie. No a tím důvodem jsou obavy, že by ty nové povinnosti pro firmy dovážející plyn a ropu mohly vést k tomu, že energie ještě více podraží. Premiér Babiš uvedl, že to je důležitý výsledek pro Českou republiku, ten odklad, a že firmy potřebují dostupné energie, aby mohly vyrábět, investovat a dávat lidem práci. Připomínám, že ten navržený roční odklad teď ještě musí projednat a schválit Rada Evropské unie a Evropský parlament.
3: V Odpoledním plusu s námi byla Zdeňka Trachtová. Díky, hezký zbytek středy.
18: Naslyšenou.
3: A měníme list. V Odpoledním plusu cenzura nebo jen přísnější kontrola výsledků finanční podpory. Ministerstvo kultury chystá přísnější dotační pravidla. Umělci ale mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Nejasná pravidla můžou ale vést podle některých kulturních pracovníků k autocenzuře.
20: Umělci mají právo na svůj názor, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Nemám právo jim určovat, co mají říkat nebo o čem mají tvořit.
21: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde.
20: Pokud ale někdo požádá o peníze na kulturní projekt a použije je místo toho na politickou kampaň nebo politický obsah, je to něco jiného. Proto chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmu při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
21: Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná, komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
22: Není úplně v pořádku to, aby si ministerstvo kultury dávalo do podmínek, co smí a co nesmí obsahovat umělecké dílo. To je nepřípustný, zavání to cenzurou a minimálně to nastavuje takovou atmosféru, která vede tvůrce potom k autocenzuře.
21: Také Lenka Havlíková za Asociaci nezávislých divadel dodává, že jsou požadavky rezortu nejasné.
23: Ten bod 17.2 se týká hanobení prostě různých skupin. V tom bodě nejsou uvedeny žádné konkrétní prováděcí mechanismy a je to velice široce formulováno, takže to zakládá obavu, že to může být neužito.
21: Na dotacích závisí velká část nezávislé kultury. Lidé v tomto sektoru pracují pod průměrnou mzdou a tak se tvůrci mohou raději vyhnout riskantním tématům, než aby o peníze přišli.
23: A potom jde o ten bod, který se týká toho takzvaného zákazu využívat prostředky z dotací na politické kampaně současných dotačních podmínek. Je zcela jasné, že dotace jsou určené na umělecké výkony. To považujeme za buzování klamné představy, jako by příjemci dotací chtěli dělat nějaké politické kampaně.
21: Resort kultury také slibuje, že posílí kontroly dotací. Plánuje vyhodnocovat také, jestli projekty opravdu dodali, co slíbili a jestli veřejné peníze přinesly skutečný výsledek. Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Na téma teď ještě v Odpoledním plusu navážeme. Naším hostem je výtvarný kritik týdeníku Respekt Jan H. Vytvar. Dobrý den.
24: Dobrý den.
3: Pane Vytvare, jsou podle vás nové dotační podmínky ministerstva kultury jasné a neomezují žadatele a tvůrce?
24: Jasný nejsou, ty podmínky vlastně nebyly ani sepsaný, jsou to všechno jako nějaký příspěvky na Facebooku nebo případně na síti X, takže člověk si z toho jako nemá úplně jasnou představu. Já sám jsem teď publikoval na našem webu k tomu komentář, kde se to snažím nějakým způsobem jako analyzovat. Mně z toho vyplývá jediná jasná věc, jako úplně zcela jednoznačně, a to je, že potom, co ministr kultury minulý týden, přesně před týdnem, byl vypískaný na zahájení frankfurtského knižního veletrhu při svém projevu, kdy potom to komentoval, že by si měli ty protestující uvědomit, že jsou na jejich podporu vynakládány velké částky, což znělo jako jasná výhruška, tak teď po týdnu k těm výhrušku začíná naplňovat tím, že teda zveřejňuje nějaký svý záměry, ze kterých se dá jako vyčíslet ascos.
3: No a co vy sám považujete za nejvíc problematickou část těch nových dotačních podmínek ministerstva kultury?
24: Já bych tomu neříkal podmínky, já bych tomu říkal právě jako výhrušky. Považuji za alarmující to, že vlastně chce vyhodit všechny lidi, kteří jsou spojení s organizacemi, který by měli daný rok žádat o nějakou podporu, což víceméně ze hry nemusí dostávat tolik lidí. Zároveň jako ty odborníci, kteří v těch dotačních komisech teď sedějí, tak vlastně v tu chvíli budou stát před rozhodnutím, jestli třeba náhodou příští rok nějaký nakladatelství, který třeba budou vydávat nějakou jejich knížku, tak jestli zrovna nežádá o podporu ministerstva kultury a v tu chvíli musí z té dotační komise teda odejít, což se doteď nedělo a dělalo se to prostě elegantně tím, že ty lidi nerozhodovali o těch svých vlastních věcech, tak jak se to dělá prostě v civilizovaném světě. Tam samozřejmě se vznáší hrozba, že chce ministr kultury vlastně udělat to, co se stalo na Slovensku, a to je vlastně vyházet odborníky z těch dotačních komisí a ovládnout je svýma vlastníma lidma, který teda ministerstvo nic nežádají, ale který prostě jsou s ním za dobře. Tak to beru jako velkou hrozbu. A co se pak týče těch politických věcí, tak tam je to teda jako úplně zmatený. Jo. Tam ta autocenzura samozřejmě hrozí. Ministr Klempíř na svém X-ku to vysvětloval tím, že když nějaký festivaly pořádají politické debaty, kterých mimochodem jako třeba zrovna já s respektem jsme jich jako pár takhle jako na nějakých festivalech dělali, takže vlastně tam nemůže být logo ministerstva kultury. Jo. Zároveň ale z toho jakoby je cítit, že on prostě nechce, aby se tam něco takového dělo. Jo, jenom na vysvětlení, když se nějaká taková debata tam dělá, jo, tak to není, že by jsme za to byli placení. To je, že ten festival prostě tam pořádá nějaký debaty s publikem, který samozřejmě, to publikum je zvědavý na to, co se v kultuře děje, i z hlediska politiky. Proto se tam dělají tyhle ty debaty, které jsou samozřejmě nehonorovaný a člověk prostě tím chce jakoby navázat nějaký kontakt s tím publikem, který je prostě zvědavý, co se v kultuře děje. Tak ministr Klempíř říká, že tohle to ne, a tváří se, jako kdyby tyhle ty debaty odčerpávaly nějaký jako drastický jako částky, což prostě není pravda, jo. Ale zároveň jako nedivím se té kulturní scéně, že to vnímá, že by se to mělo vztahovat i na samotnou tu uměleckou tvorbu, což já jsem teda nezaznamenal, že by o tom jako ministr Klempíř takhle jako adresně zatím zdůraznil mluvit.
3: Tak ministra Otto Klempíře tady nemáme, aby jaksi mohl odporovat tomu, co říkáte, ale na druhou stranu není přirozené, že stát prostě skrze finanční dotace podporuje takové akce, které jsou pro něj prospěšné.

0: Každopádně státu není od toho, aby řídil kulturu tím způsobem, že bude přispívat na kulturu pouze tu, která naplňuje politický cíle jedné partie, což je v případě České republiky teda strana Motoristé sobě, jejímž kandidátem tam Otto Klampíř je a jejíž vlastně politickou nějakou představu o tom, co by kultura měla být, protlačil do nyní schválený státní kulturní politiky, kterou říká, že teď by měli vlastně naplňovat doteďka nezávislý filmový, hudební a divadelní festivaly, což je naprosto absurdní a je to opravdu jako přesná kopie toho slovenského scénáře, před kterým jako kulturní veřejnost už dlouhodobě varuje hned po nástupu vlastně Babišovy vlády. A teď se prostě ta obava začíná jako naplňovat.
1: Názory Jana H., výtvarného kritika z Respektu.
0: Výtvarníka ne.
1: Moc vám za to děkuju, že jste s námi byl v Odpoledním plusu. Přeju vám hezký den.
0: Vám taky. Děkuju. Naschledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Rakouské úřady čelí sílícímu tlaku, aby vysvětlili zadržení dvou ukrajinských novinářů ve Vídni. Investigativní reportér a jeho kameraman skončili při natáčení reportáže v rukou ozbrojených policistů. Úřady je původně spojovaly s vyšetřováním špionáže. Nakonec je ale propustili. Ukrajinská redakce upozorňuje na rozpory ve vysvětlení zásahu a novinářské organizace požadují jeho nezávislé prošetření. A podrobnosti má zpravodajka Bára Vránová. Zdravím tě.
3: Dobrý den.
1: Co vlastně rakouskou policii tedy vedlo k tomu, že ukrajinské novináře zadržela?
3: Rakouská policie nejprve zadržela dva jiné Ukrajince podezřelé ze špionáže. Podle deníku Die Presse má jít o pracovníky ukrajinské vojenské rozvědky. Na základě dalších svědeckých výpovědí pak policejní komando zadrželo přímo v centru Vídně v autě také investigativního novináře Michaila Tkače a jeho kolegu Jaroslava Bondarenka. Průběh zásahu popsal Tkač deníku Ukrajinská pravda takto.
4: Asi půl hodiny jsem si myslel, že nás unesli. Přímo v centru Vídně nás přepadli ozbrojení muži. Napadlo mě, že to můžou být nějací bandité, nebo že si je někdo najal. Pak mě odtáhli do průchodu a jeden z nich mi tlačil obličej ke zdi, abych nemohl nic říct.
3: Druhého z novinářů Bondarenka navíc po zásahu museli podle listu Ukrajinská pravda ošetřit v nemocnici. Podle policie dvojici po více než 12 hodinách propustila, protože podezření ze spoluúčasti na špionáži se nepotvrdilo.
1: No a Báro, jak rakouské úřady ten zásah obhajují?
3: Státní zastupitelství tvrdí, že policisté při zásahu nevěděli, že zadržují novináře. Podezření vycházelo ze svědeckých výpovědí. Podle nich měli sledovat stejný objekt jako muži, které policie už dříve zadržela kvůli podezření ze špionáže. Tkač ale tvrdí, že vyšetřovatelé jeho totožnost znali. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner důvod ke kritice policejního zásahu nevidí, jak řekl i pro radiovou stanici Eins.
5: Zadržení nikdy není jednoduchá záležitost. Předpokládám ale a nemám důvod o tom pochybovat, že policie i v tomto případě postupovala přiměřeně a stejně tak přiměřeně provedla samotné zadržení.
3: Přestože policie oba novináře propustila, státní zastupitelství je podle ministra nadále vyšetřuje. Ukrajinská ambasáda už proto požádala rakouské úřady o vysvětlení. Novinářské organizace zase upozorňují, že policie musí objasnit nejen důvody toho zadržení, ale také použití síly proti novinářům.
1: A na čem vlastně oba novináři ve Vídni pracovali?
3: Oni pátrali po bývalém ukrajinském generálním prokurátorovi Ruslanu Kravčenkovi, který měl po korupčních obviněních uprchnout do Rakouska. Michailo Tkač totiž patří k nejznámějším ukrajinským investigativním novinářům. Dlouhodobě odhaluje korupční kauzy vlivních politiků a taky podnikatelů. To jeho zadržení tak vyvolalo pozornost i mimo Ukrajinu. Případ už se dostal také do rakouského parlamentu. Opoziční zelení například požadují od vlády vysvětlení toho policejního zásahu. A krajně pravicová FPÖ zase chce vědět, jestli policie nejednala na základě informací z Kyjeva. Požaduje dokonce předvolání ukrajinského velvyslance.
1: A je to zadržení ukrajinských novinářů v Rakousku ojedinělý případ?
3: Jen 4 dny před vídeňským zásahem policie zadržela také rakouského novináře Michaela Bonfalota. Ve městě Steyr chtěl natáčet demonstraci krajně pravicové scény. Policisté mu ale podle jeho výpovědi bránili v práci a při zásahu ho také měli zranit. Rakouský novinářský klub Concordia teď podle veřejnoprávní ORF upozorňuje.

0: zdůrazňuje, že oba ty případy mohou ukazovat na širší problém. Podle organizace si policisté dostatečně neuvědomují, jakou roli mají novináři při informování veřejnosti. Požaduje proto nejen důkladné prošetření obou zásahů, ale také opatření, která by podobným situacím předcházela.
1: Zpravodajka Bára Vránová, díky moc.
0: Naslyšenou.
1: A my se z Rakouska přesuneme do Maďarska. Tamní vládní strana TISA plánuje krok, o kterém se v mnoha zemích opakovaně jenom spekuluje. Premiér Péter Maďar chce zavést povinné testy poslanců na přítomnost omamných látek. Týkat se mají jak alkoholu, tak i nelegálních drog. Maďarsko by se tak stalo nejspíš jedinou evropskou zemí, která podobné testy vyžaduje. Navzdory mnohým neschodám se zdá, že Maďar může získat podporu i od maďarské opozice. A více řekne Ladislav Novák ze zahraniční redakce, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak by mělo testování poslanců vypadat?
2: Maďar oznámil na sociálních sítích, že testy by měly být povinné a že o nich poslanci předem nebudou vědět. Jestli zamýšlí plošné nebo jen namátkové testování jednotlivců a nikdo bude o provedení testů rozhodovat, to v příspěvku neuvedl. Zatím jen požádal poslanecký klub své strany TISA, aby připravil změny příslušných parlamentních pravidel a zákonů.
1: No je zatím návrhem nějaký konkrétní moment? Proč se o tom začíná mluvit právě teď?
2: Ano, maďarský premiér v tom svém příspěvku použil video, ve kterém se zaměřil na poslance Fidesu Jánoše Póče, který je podle něj, cituji, ve stále se zhoršujícím stavu, konec citace, a uvedl, že by ony testy mohly vyjasnit, čím to je. Poč přitáhl poslední dobou pozornost různými transparenty v parlamentním sále, kterými komentuje vystoupení vládních poslanců. Případně ho zachytili kamery, jak v sále s kolegy ze své frakce hraje bingo. Žádný důkaz, že by měl být Poč pod vlivem omamných látek, ale Maďar nepředložil. A Poč premiéra obratem vyzval, aby to on se podrobil testu na drogy. Ale ty spekulace a nejrůznější obviňování z užívání drog jsou mezi maďarskými politiky opakované. Provázely i předvolební kampaň, ve které se právě Maďar podrobil testu v certifikované laboratoři ve Vídni, aby tím dokázal, že žádné zakázané látky neužívá.
1: No a jak se k návrhu staví opoziční strana Fides? Už jsem naznačil, že asi nebude proti testům.
2: Je to tak, Fides novinářům ze serveru Telex napsal, že takovou iniciativu podporuje a že prý strana doufá, že se testy budou vztahovat i na premiéra Maďara. Podobným návrhem se maďarský parlament zabýval také v roce 2024, a to právě na návrh člena Fidesu Matej Kočiše. Ten tehdy žádal každoroční testy pro mladistvé nad 12 let, pro zvolené politiky a také pro novináře. Ten současný návrh by mohla podle svého prohlášení podpořit i třetí parlamentní strana Naše vlast. V maďarském parlamentu by tak mohla nastat v současné době vzácná shoda.
1: A platí podobné nařízení někde jinde ve světě?
2: Přestože se téma povinných testů pro poslance objevuje v řadě zemí, ostatně tu debatu známe i z Česka, tak jsem nedohledal žádnou evropskou zemi, kde by takové pravidlo platilo. Časté argumenty proti zavádění testů, zejména na alkohol, jsou, že by to naráželo na ústavní principy nebo na poslaneckou imunitu a svobodu výkonu mandátu. Parlamenty to proto často řeší nepřímo, například zákazem prodeje alkoholu v parlamentu nebo etickými kodexy. Ve vzdálenější cizině takové pokusy byly, například v Gruzii, ale tam se objevily kritika, že byly ve výsledku zneužívané k pronásledování opozice.
1: Informuje Ladislav Novák ze zahraniční redakce. Moc za to děkuju. Hezký den.
2: Naslyšenou.
1: Radio Wave vydává hraný seriál s názvem Tahle země není pro ženský. Pětidílnou road movie napsal a režíroval Tomáš Rališ. A v hlavních rolích uslyšíte Karolínu Knězu, Marii Anu Mišičkovou a Jana Hájka. O čem příběh je, čím je zajímavý a komu můžeme poslech hlavně doporučit, probereme za chvíli. Tady je z nového seriálu ukázka.
3: Je mi blbě. Jsem myslela, že je to easy.
4: No tak to tak easy není prostě.
3: Nemůžeme z toho teď couvnout. Aha. Hele, jestli chceš ještě někdy žít normálně, tak to musíme udělat. Nemůžeme se na to vykašlat, myslím, že by nás stáhlo z kůže. Aha. Když to zvládneme, tak budeme volní a to za to stojí, ne?
5: Budu zvracet.
3: Ne, nebudeš, dejchej.
5: Nemůžu dejchat.
3: Stáhni to okno a přestaň.
5: Nemůžu dejchat.
3: A co má říkat on? Ty aspoň nejsi v kufru.
1: Ve studiu Plusu už je se mnou vedoucí programu Rádia Wave Michála Sladká. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: O čem Tahle země není pro ženský je a s kým se v příběhu potkáme?
6: Tak tahle země není pro ženský, je road trip. Auto už jsme měli i možnost trochu slyšet. Má 5 dílů a je to takový rychlý, dynamický, zaprášený kus pro milovníky třeba právě, jak už název napovídá, i filmu nebo knihy Tahle země není pro starý. Slyšeli jsme dvě hlavní protagonistky, což byla Karolína Knězů a Marie Anna Mišičková. A tyhle dvě hrdinky se ocitají v takové zvláštní situaci. Obě trpí ztrátou paměti, zřejmě po nějaké události, a mají za úkol někoho zabít. Nevědí přesně koho, nevědí proč, ale ten úkol musí udělat, když chtějí zůstat naživu. Takže se ocitáme v takovéhle situaci a kam nás všude zavede, tak to právě doporučuju velmi k poslechu.
1: No a kdo by si ten váš seriál měl určitě poslechnout? Čím je inspirovaný?
6: Je to zmíněna, tahle země není pro starý, respektive já bych to moc doporučila lidem, kterým sedí poetika knih Cormaca McCarthyho, kdo mají rádi právě takovou poušť a kdo se rádi potkají s postavou sympatického šerifa. Určitě je potřeba říct nebo zmínit postavu Tomáše Rályše, což je už ne ani vycházející, ale dalo by se říct hvězda českých divadel, a je to scénaristický i režisérský velmi nadějný mladý tvůrce, a on se jako parádně a velice citlivě a angažovaně vcítil právě do téhleté poetiky, kterou třeba známe z tvorby bratrů Coenů, nebo můžeme trošku vlastně vzpomenout i seriál Fargo a nebo Quentina Tarantina.
1: V době, kdy si vlastně můžeme na mnoha streamovacích platformách vybrat a přehrát cokoliv, má vůbec smysl seriály takového druhu jenom poslouchat a nemít k ním vlastně ten obrázek?
6: Já si myslím, že to, že nemáte obrázek jako obecně uhraných seriálů, tak tady zejména je veliká výhoda, protože my jako Český rozhlas naservírujeme perfektní zvuk a ten vy doplníte ve své fantazii těmi nejkrásnějšími obrázky. Takže moje vyprahlá poušť a velmi drsní a zlí hrdinové budou vypadat trochu jinak než ti vaši, ale budou vždycky ta úplně nejlepší verze, který budeme schopní. A my se postaráme o ten skvělý zvuk a dohromady to udělá jako parádní zážitek a věřím tomu, že bude mnohem lepší, než kdyby pro vás ty obrázky někdo vyrobil.
1: Pokud posluchače takové hrané dynamické seriály zajímají, tak jaké další můžeme z produkce Radia Wave doporučit a kde je najdeme?
6: Radio Wave dělá dramatické seriály, nebo to, čemu se v rozhlasu říká audiohry, dlouho, a máme na kontě spoustu různých žánrů a různých děl, na který jsme moc pyšní. Z té úplně nějaké poslední doby, abych mohla doporučit třeba sci-fi s názvem Odcizení s Josefem Trojanem. Ten tam hodně září v takové, až bych řekla, strašidelné dvojroli. Kdo si rád poslechne spíš něco vztahového, tak máme Rozchod s Denisou Barešovou a Janem Nedbalem, u kterého si posluchači a posluchačky nakonec získali dojem, že ty dva lidi spolu opravdu žijí a mají spolu dítě, a bylo z toho vlastně taková meta událost. A nebo můžu doporučit Štěstí ASAP s Adamem Ernestem, to je zase takové nahlédnutí do hustle culture mladých lidí a toho, jak se snaží přes různé startupy přijít k penězům. Doporučuju poslouchat seriály jak na webu Radia Wave, tak určitě v aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno tohle na rozdíl třeba od zmíněných streamovacích platform úplně zadarmo.
1: Vedoucí programu Radia Wave Michaela Sladká byla s námi v závěru Odpoledního plusu. Já za to moc děkuju.
6: Děkujem za pozvání.
7: Interview plus. Čínský občan Yang Imin u pražského městského soudu odmítl obžalobu ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Jaké důkazy svědčí proti jeho tvrzení? Může probíhající pražský proces ovlivnit osudy Čecha Aleše K., zadržovaného v Číně kvůli údajné špionáži? Pavlína Nečásková se zeptá novináře z týdeníku Respekt Ondřeje Kundry, který proces sleduje.
8: Interview plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na plusu.
1: A to už je závěr Odpoledního plusu. Za pozornost děkuji za celý tým. Ondřej Látal. Po zprávách nabídneme debatu o tom, co rozhodne senátní duel v Plzni. Hezky.
9: Je 17 hodin.
8: Český rozhlas plus.
9: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Ukrajina při operaci Vivaldi osvobodila dalších 100 kilometrů čtverečních území na Donbase. Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Příjemný poslech zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon, má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Hase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
10: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokratický moloch, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu, skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
9: Hasově vadí mimo jiné pozměňovací návrhy v doprovodné novele, které se zákonem nesouvisejí. Jeden z nich počítá s omezením pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích, jako třeba u OSN nebo NATO. Koalice se shodla na novele školského zákona. V pondělí by ji měla projednat vláda. Výhrady k ní původně měli hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristé do novely prosadili některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Pokračuje ministr pro sport a předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
11: Tím konečným cílem musí být nějaká míra redukce té inkluze, tak jak potom volají samozřejmě pedagogové, jak potom volají samotní rodiče, ale i jak to samozřejmě někdy zaznívá i od dětí.
9: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby novela začala platit od září příštího roku.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Ukrajina hlásí osvobození 16 vesnic v Doněcké oblasti při čtvrté fázi rozsáhlého protiútoku. O územních ziscích v rozsahu více než 100 kilometrů čtverečních informoval velitel 3. armádního sboru ukrajinských pozemních sil Andrej Bilecký. Plán Moskvy na obsazení celé Doněcké a Luhanské oblasti se podle Bileckého ruské armádě nedaří naplňovat a ukrajinské jednotky na severu Doněcké oblasti převzaly iniciativu.
12: Klíčovým faktorem našeho úspěchu byla rychlost. Nedovolili jsme nepříteli obnovit kontrolu a vybudovat stabilní obranu. Nepřítel byl dezorientovaný a dělal chybu za chybou. Operace Vivaldi dokazuje, že ofenzíva je možná i s menšími silami díky asymetrickým akcím a zároveň, že je možné udržet v jiných oblastech stabilizovanou frontu.
9: Územní zisky pravidelně hlásí i Ruskom. Informace o pohybech fronty nelze nezávisle ověřit. Air France bude respektovat izraelské nařízení a pilotům a členům posádek z 31 zemí neumožní vstup do Izraele ani přelet přes jeho vzdušný prostor. Informovala o tom stanice Al Jazeera. Nařízení se týká zemí s převážně muslimským obyvatelstvem. Podle francouzské advokátky Clary Gandanové je případné vyloučení členů leteckých posádek na základě jejich státní příslušnosti přímou diskriminací. Francouzské aerolinky se hájí tím, že musí dodržovat vstupní předpisy zemí, do kterých létají. Izrael nařízení zveřejnil poté, co se koncem září ománský pilot společnosti Fly Dubai pokusil unést letadlo a havarovat s ním v Izraeli. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzinu pomocí vládního nařízení. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Českému rozhlasu to řekl Tomáš Goláň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj navíc Česko v minulosti mělo fungovat zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
13: Přesto všechno Vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat takzvaným nařízením vlády.
9: Ústavní soud návrh dostal minulý týden. Senátoři ho požádali o přednostní projednání. Ministerstvo financí návrh považuje za nezodpovědný a proti zájmu občanů. Stát podle rezortu musí mít možnost včas zasáhnout. Snížená poptávka po teniskách se podle agentury Bloomberg projevuje i na světových trzích. Akcie výrobců bot, jako je Nike nebo Adidas, dlouhodobě oslabily. Podle agentury se v současnosti lépe prodávají formálnější druhy obuvi, jako jsou mokasíny, kterým se často říká loafersy. Nosit tenisky do kanceláří údajně už není in, dodává Bloomberg. Poptávka po sportovních botách, která rostla před pandemií covidu, kdy lidé začali vyhledávat pohodlnější obuv, teď znovu klesá. A oživení šatníku se týká i spodního prádla. Akcie amerického výrobce oblečení Victoria's Secret vzrostly za posledních 12 měsíců o 200%. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Břeclav povede další 4 roky koalice Hnutí ANO a Mladí a neklidní Břeclav. Obě uskupení po komunálních volbách podepsala koaliční smlouvu a v 27členném zastupitelstvu budou mít 16 mandátů. Starostou se má stát Martin Marták z Hnutí ANO, který chce navázat na dosavadní práci předchozího vedení města.
14: Určitě se chci zaměřit především na investice do dopravy, školství, parkování, sportu, veřejného prostoru, tak jako to bylo doposud, aby za námi po 4 letech byly vidět konkrétní výsledky.
9: O téměř 2 800 000 korun připravili stát podvodníci s dávkami pro uprchlíky z Ukrajiny. 70 žen slíbili pomoc s vyřízením příspěvků na bydlení a pak zneužili jejich údaje. Případ přes 3 roky vyšetřovali policisté z odboru hospodářské kriminality. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětínské má spis bezmála 5 000 stran.
15: Kriminalisté v těchto dnech vyšetřování končí a budou předkládat státnímu zástupci spis návrhem na podání obžaloby. U mužů je trestní stíhání zahájeno pro zločin podvodu a zločin legalizace výnosu z trestné činnosti. Obviněným hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let.
9: Na Plusu teď máme ještě informace pro řidiče. Na pražském okruhu směrem na D1 se táhne kolona od sjezdu na Karlovy Vary z 26. kilometru až na 21. Tam je po nehodě stále blokovaný levý pruh, zdržíte se asi půl hodiny. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na jižní spojce v Praze směrem na Smíchov se popojíždí od křížení s magistrálou před Barandovský most až do Dobříšské před Mrázovku, zdržení asi půl hodiny. Vekbelské směrem do Hloubětína řeší nehodu u Mladoboleslavy. Kolona se táhne Cínoveckou už od konce D8, od sjezdu na Zdiby. Přejeme všem šťastnou cestu. V noci a zítra bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhavo, odpoledne pak místy až oblačno, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Noční teploty klesnou na 5 stupňů až 0 a čekají se i četné přízemní mrazíky. Zítřejší odpolední teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. To byly zprávy a teď už je před námi senátní duel.
16: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 9, Plzeň město, kde kandidovalo 8 uchazečů. Do druhého kola tady postoupil bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka za STAN. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: A náměstkyně plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová za ANO. Dobrý den.
18: Dobrý den.
19: Volby 2026, senátní duel.
16: Tento duel přetáčíme v úterý 13. října ve 13:30, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Armádní generál Karel Řehka, který kandiduje jako nestraník za STAN, získal v prvním kole skoro 33% hlasů. Náměstkyně plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová kandiduje za ANO a v prvním kole si připsala více než 27% hlasů. Proč se chcete stát senátorkou?
18: Tak já bych ráda využila své zkušenosti z komunální politiky i z vedení našeho města Plzně. Zároveň jsem aktivní paní učitelku na základní škole, takže asi nikoho nepřekvapí to, že bych se chtěla věnovat školské legislativě.
16: Proč se chcete stát senátorem?
17: Tak bych to hodně soubecnil, tak protože mi není lhostejné, co se tady děje v té zemi a myslím si, že nesměrujeme úplně dobrým směrem a já bych chtěl zase využít svoje předchozí zkušenosti a chtěl bych přispět na to k tomu, aby to prostě, aby to bylo lepší a samozřejmě, protože jsem se rozhodl žít v Plzni a na Plzeňsku, tak mě přijde logické kandidovat tady.
20: Paní Kantorová, jste v té kampani zdůrazňovala, že jste rodilá Plzeňačka, je to důležité?
18: Já si myslím, že je důležitý mít jako úzký vztah s městem, kde kandidujete, protože i za celou tu dobu, co tady já žiji, tak slýchávám to, co lidé potřebují. A pokud mám zastupovat naše město a naše občany, tak určitě čím více podnětů, tím lépe.
20: Pane Řecho, jaký vy máte vztah k Plzni?
17: Tak já jsem tady nevyrostl, nenarodil jsem se tady. Samozřejmě tím, že jsem sloužil jako voják, tak jsem pendloval na mnoha místech po republice a v zahraničí. Ale tady nějaké 2,5, necelé 3 roky tady žiju v regionu. A moje manželka tady pochází odtud, má tady rodinu. A takže já se tady přeženil vlastně a protože tady chci žít a záleží mi na tom, tak tady chci i kandidovat. No.
20: A díky čemu jste se, myslíte, dostal do druhého kola, respektive jste zvítězil v tom prvním?
17: Jo, no to je těžko říct, protože těch hlasů bylo, že nějakých, já nevím, 12,5 tisíce zhruba a každý ten hlas, ten důvod mohl mít jiný, takže já to takhle neumím odhadnout. Ale asi myslím si, že tam hraje roli i celorepubliková témata, tam hrají roli, ale myslím si, že i ty lokální a podle mě asi lidi taky cítí, že to chce nějakou změnu a že ta země nejde úplně dobrým směrem.
20: Proč myslíte, že jste se dostala do druhého kola?
18: Tak já pevně věřím, že to je mé vysvědčení za dobu své působnosti právě pro naše město, pro naše školy. Takže já to beru tak, že jsem dostala tu důvěru, protože lidi ví, jak pracuji, ví, že umím dotahovat věci do konce a že mi na našem městě opravdu záleží.
20: Je nějaký bod v vašich programech, kde jste se zásadně střetli? Kde se hodně lišíte? Kde jdete proti sobě, paní Kantorová?
18: Přemýšlím. Já nevidím úplně asi nic zásadního, tak je jasné, že pan Řehka, jeho silná stránka je bezpečnost, má stránka je školství, ale je to náš asi čtvrtý, pátý duel a nevím, jestli bylo něco zásadního, čím jsme se odlišovali.
20: Pane Řecho?
17: Já z toho, co jsem slyšel v těch duelech, tak vlastně v zásadě asi ne. Já samozřejmě se velmi odlišuju od hnutí Hana, za které paní Kantorová kandiduje, ale osobně, tak jak jsme se bavili, a co se bavíme i o těch bodech programu, tak tam nevidím nějaký zásadní rozpor.
20: A přislíbil vám někdo z neúspěšných kandidátů podporu a je to pro vás důležité?
17: Tak já jsem si všiml, že se vyjádřili, tuším, že chceme Plzeň, vím, že TOP 09, přiznám se, že jsem to teď úplně nestíhal sledovat.
20: Takže vy sám jste o ní neusiloval, tu podporu?
17: Tak já jsem samozřejmě rád za každou podporu, je to pro mě čest, když mi někdo jako dá důvěru a řekne, že mi nějak věří a že by mě rádi podpořili, ale já se snažím soustředit opravdu na ty volby, snažím se mluvit se všema lidma napříč spektrem, protože v konečném důsledku to není o tom, co vám řekne který stranický lídr, i když to nespochybnuju a vážím si toho, ale je to nakonec o tom názoru těch lidí a těch voličů a já se budu snažit oslovit všechny, upřímně soustředit se na kontaktní kampaň, na vysvětlování svých pozic, svých názorů, svých hodnot a myslím si, že tak to má být.
20: Vy, paní Kantorová, máte nějak podporu některých z těch, kteří neuspěli?
18: Já bych chtěla ještě zareagovat na pana Řehku, co řekl, že nesouzní s hnutím ANO. Já bych chtěla zmínit, že právě senátní volby jsou o personě, o tom člověku. A ještě neznamená to, že když kandiduju za hnutí ANO, že máme úplně ve všem stejné názory. To bych tady chtěla podotknout. A co se týče té...
20: Ale když už o tom mluvíte, vrátím se k té otázce. Jsou body, kde nesouhlasíte s tím, s tou linií hnutí ANO?
18: Určitě jsou nějaké
20: Například?
18: Body. Co se týče koncesionářských třeba poplatků, to jsme řešili společně, že bych, já teda preferuji to, aby veřejnoprávní média byla nezávislá, je to pro mě velmi důležitý osobně a tam samozřejmě jsou jako odlišnosti od hnutí ANO.
20: No a ta otázka zněla, jestli máte podporu někoho dalšího?
18: Samozřejmě vyjednávám. Já možná teď neskromně řeknu, že mám výhodu to, že ty lidi osobně znám. Já znám i velmi úspěšného pana stávajícího ještě senátora Aschenbrennera. My jsme spolu několikrát pracovali a to, že on vím, jaký má vztah k našemu hnutí, ale také vím, že mě zná velmi, velmi dobře a tím, že on tvrdí, že v senátu by rád viděl nějakého plzeňáka, označil plzeňačku, tak tím si trošku říkám, že ta podpora která by třeba mohla být, ale já nechci spekulovat, ale za každou podporu jsem ráda, hlavně když mi zvolí i občané našeho města.
20: Pane Řecho, když Lucie Kantorová mluvila o tom, že ne vždycky musí souhlasit s tou hlavní linií hnutí, za které kandiduje, vy jste ale i členkou hnutí, ano, tuším.
18: Jsem.
20: Vy jste nečlen za STAN. Jak důležitá je pro vás linie, kterou prosazuje toto hnutí?
17: Pro mě je důležité určitě, protože přijmout podporu nějaké strany nebo hnutí, tak samozřejmě tam nemůže být jako zásadní rozpor v hodnotách, což není. Mně hnutí STAN je hodnotově blízké, ale to neznamená, že si vždycky budeme muset shodnout úplně jako na každé věci v průběhu hlasování. To se může stát, je to legitimní, pokud se to pojmenuje veřejně a člověk zatím prostě normálně stojí a vysvětlíme si to. Tak si myslím, že to je naprosto v pořádku. No, ten STAN, ta zkratka znamená starostové a nezávislí. A ta myšlenka vlastně toho hnutí bylo sdružovat i nezávislé osobnosti. Já se řadím mezi ně. Já aspoň sám sebe takhle vnímám. A to, že mám podporu hnutí STAN, tak ještě neznamená nějaký slib věrnosti jako za všech okolností.
19: Volby 2026. Senátní duel.
20: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 9 Plzeň město Karla Řehky a Lucie Kantorové. Pane Řehko, v kampani jste sliboval, že uděláte z Plzně první město směrem na západ. Co tím myslíte?
17: Tak to je samozřejmě trošku heslo, jak z toho vyplývá, ale já z toho myslím, tím myslím to, že to heslo si myslím, že je trefné, protože ta Plzeň má prostě obrovský potenciál, který si myslím, že se může rozvíjet. A samozřejmě já nebudu předstírat, že tady budu stavit silnice a železnice, protože to prostě senátor nedělá. Myslím si, že by to nebylo fér tady tohle to slibovat. Ale Plzeň, tak jako už v minulosti, ještě předtím, než jsem se rozhodl vůbec jít do politiky, tak jsem zjišťoval třeba při své předchozí práci, kolik tady je vlastně nevyužitelného potenciálu. A já jsem sám se trochu začal seznamovat se Západočeskou univerzitou. Přijal jsem členství ve správní radě. Pomáhal jsem tady rozběhnout vlastně a podporoval jsem tady rozběhnout bezpečnostní konferenci, která třeba ku podivu tady do té doby nebyla, což si myslím, že bylo škoda, teď už má nějaké dva ročníky za sebou. A obecně, když jsem se více seznamoval s tím regionem, tak jsem pochopil, že ať už v té bezpečnosti nebo i v jiných věcech, ta Plzeň jako v mnohem si myslím, že má velký potenciál. Jednak to je ta geografie, je to blízkost na ten západ. Je to ta možnost rozvoje další spolupráce s Bavorskem, ale jsou tady také šikovné firmy, je tady šikovné prostředí pro vývoj a výzkum, je tady univerzita, která má technické i netechnické obory a umí je hodně kombinovat, ale i věci, které dělá město, ať už to je to středisko informačních technologií, centrum robotiky a tyhle ty věci si myslím, že jsou dobré. Senátor samozřejmě není ten, kdo to řídí, to není člověk v samosprávě, ale já bych chtěl tyhle věci propojovat, chtěl bych prošlapávat cestu a tam, kde můžu pomoct legislativně, třeba odstraňováním bariér, tak bych to chtěl dělat, ale tak to mám napsané i v tom programu, takže jsou tam i ty věci, které s tím pak souvisí, že? Jako je například ta doprava, to dostupné bydlení a podobně, protože bez toho prostě nejde tyhle věci dělat.
20: Paní Kantorová, vaší proklamovanou prioritou jsou bezpečné a moderní školy. Co tím přesně myslíte?
18: Tak bezpečné se bavíme i o budově škol, protože my jsme založili takový speciální fond, kdy zabezpečujeme čipově naše školy, aby se tam nedostal nikdo jiný, aby se propisovala i docházka těm žákům do elektronické třídnice, aby třeba měl i povědomí o případném nějakém záškoláctví rodič. Ale ta bezpečnost je myšlena i tím různými preventivními programy, kterými taky se snažíme doplňovat tu výuku. Ať už to jsou preventivní programy v rámci mediální výchovy, protože teď je velmi aktuální téma nějaká gramotnost mediální, aby žák dokázal kriticky myslet, aby dokázal přemýšlet a hledat jako v kontextech. Takže i rizika sociálních sítí, kyberšikana a tak dále. Takže určitě na to nezapomínat, protože to jsou velmi důležitá témata.
20: A co jste proto za 8 let v politice udělala, co se vám podařilo prosadit v komunálu?
18: A tak my jsme realizovali takzvané bezpečnostní audity, teď se bavíme o těch budovách právě těch škol, to znamená, že jsme udělali nějakou analýzu bezpečnosti, v momentě, kdy jsme zjistili, že tam je nějaký limit té školy, tak jsme se snažili udělat nápravná opatření, zjistili jsme, že nám velmi dobře funguje právě zabezpečení pomocí těch čipů, různé únikové vchody a tak dále. Takže opravdu jsme vytvořili budget na to, aby se naši žáci i rodiče cítili bezpečně v našich školách.
20: Pane Řehko, slibujete, a už jste o tom mluvil, že pokud dostanete důvěru, budete prosazovat změny, které městům usnadní výstavbu dostupného nájemného bydlení a doplňujete pro klíčové profese. Které to jsou?
17: Ta klíčová profese vždycky asi musí vyidentifikovat především to město, že jo? Protože to nemusí být všude stejně. Samozřejmě máme jako klíčové profese napříč asi celou republikou, které jsou důležité, ať už to je integrovaný záchranný systém, ať už to jsou prostě zdravotníci, policisté a podobně. Ale pokud to město se chce rozvíjet třeba některým směrem a chybí mu konkrétní daná oblast, ať už to budou technické, netechnické profese na základě toho, jaký tam je třeba průmysl nebo jaké tam jsou příležitosti, takže samozřejmě to můžou být i další. Ty hlavní, ty průřezové, řekněme, ať už to je učitelé, lékaři, všechny složky integrované za záchranného systému a bezpečnostní sbory, ty jsou jako neodiskutovatelné všude.
20: A jak tedy zvýšit dostupnost bydlení?
17: Tak já si myslím, že Plzeň v tom dělá dobré věci. Plzeň má strategii k tomuhle, má dané i přesně milníky, kde chce dosáhnout vlastně jakého počtu vlastně nájemních bytů. Já tomu fandím a samozřejmě pokud bude moc a bude cítit Plzeň, protože zase znovu říkám, senátor, prostě nepřestírejme, že senátor řeší jako místní problém, neřeší a není to jeho role. Ale senátor může usnadnit například využívání pozemků, které jsou vlastněné státem, dohlídnout třeba na financování, kde třeba, a zase nechci tady jako lacině, teď to není na paní Kantorovou, ale kde třeba je poměrně znepokojivé dneska prohlašování hnutí ANO o tom, jestli by nemohli šahat třeba si na peníze samospráv a podobně. Takže tam si myslím, že senátor může jako pomoct. Bavit se vůbec o způsobech financování, o té legislativě, protože ono je hezké říct, že samosprávám leží peníze na účtech, ale když se podíváte na způsob financování projektu, tak oni, kdyby je tam neměli, tak nejsou schopni nic udělat. A myslím si, že tady v tomhle senátor může pomoct. Prostě naslouchat, zjišťovat ty problémy, sledovat ty harmonogramy toho, kde stát konkrétně co slíbil pro ty regiony a tam, kde se to týká Plzně, tak to hlídat, pravidelně to zveřejňovat, tam, kde se neplní, tak na to upozorňovat, dostávat ty lidi k jednomu stolu a prošlapávat cestu, odstraňovat bariéry, protože to je všechno, co senátor vlastně může jako reálně pro samosprávu dělat.
20: Paní Kantorová, vaší domenou je školství. Jak se díváte na současný spor uvnitř vládní koalice ohledně inkluze, respektive změně financování asistentů pedagogů?
0: Je to zcela nešťastné. Já v tomto plně souzním s naším panem ministrem Plagou. Inkluze je rozjetá, je velmi důležitá. My potřebujeme integrovat žáky, potřebujeme asistenty pedagoga. Obzvláště potřebujeme nyní asistenty pedagoga, protože jsou přidělené do prvních tříd, vlastně ze zákona teďkon, protože se nám zrušily odklady. To je taky dost specifické téma, takže určitě v tomto souzním s panem ministrem a chtěla bych, aby to řádně pokračovalo i nadále.
20: Jak se to otázce staví Karel Řehka?
17: Já si myslím, že inkluze je důležitá, ale zároveň jako slyším i ty hlasy, které říkají, že prostě některé ty věci mají svoje limity ve smyslu, kde to ještě dává smysl i vůči těm dětem a kde je potřeba už nějaké třeba v některých případech třeba speciální zacházení, ale protože já nejsem odborník, který by v této oblasti dělal, tak samozřejmě jako senátor, pokud budu mít někdy možnost rozhodovat v této legislativě, tak samozřejmě vyslechnu nejdřív odborný názor, případně k tomu spořádáme nějaký seminář a podobně, protože myslím, že politik se nemá tvářit, že všemu rozumí, ale má být ochoten si ty informace zjistit.
20: Zdá se mi, že chcete něco dodat, paní Kantorová.
0: Protože inkluze je velmi důležitá v tom, a pokud my zajistíme to, že budou třeba dotační programy pro rozšíření základních škol a možnosti naše žáky více dělit, tak ta inkluze bude daleko jednodušší. Takže ono to úplně nestojí na těch asistentech pedagoga, ale i spíš na těch podmínkách přímo v těch školách.
20: Jaký je váš postoj k výši výdajů na obranu, tak jak je pojala koaliční vláda, pane Řehko?
17: Tak jak je pojímá současná koaliční vláda, tak to je v podstatě jedna velká tragédie. A to ne jako v tom, že nedává dostatek peněz na armádu, jenom takhle lacině to říct, ale znevěrohodně to Českou republiku prostě v očích spojenců. Tenhle stát přijal na politické úrovni, přijal nějaký závazek v summitu Vágu se všemi ostatními, protože se všichni zhodli na tom, že to je prostě nezbytně nutné udělat. Navíc my v tom máme obrovské dluhy z minula, takže my jako to dvojnásob potřebujeme. A pokud pak přijde k moci vláda, která první, co začne říkat, tak začne prohlašovat, že tyto závazky jsou závazky předchozí vlády. A byť to říká domácímu publiku, tak ti spojenci to samozřejmě taky slyší a poslouchají to. Tak to je prostě, to je špatně, to nás nevěrohodňuje. A neznevěrohodňuje nás to jenom v té obraně, ale promítne se to i do dalších oblastí. Takže za mě rozhodně bychom měli plnit závazky, ke kterým jsme se zavázali. Navíc oni jsou dneska opravdu nezbytně nutné k tomu, abychom se prostě vyhnuli nějaké možné tragédie v budoucnu. Ale samozřejmě reálná jako procenta HDP ještě neznamenají reálné schopnosti, takže je potřeba jako hlídat i za co ty peníze se utrácí. A vůbec netvrdím, že se nemá jako hlídat striktně efektivita těch nákladů.
20: Jak to vidí Lucie Kantorová?
0: Já samozřejmě nejsem odborník na bezpečnost, takže bych se nerada do toho pouštěla, ale když poslouchám svého protikandidáta, jaké vlastně ty závazky neplníme? Teď možná osvěta i pro mě.
17: No tak my je neplníme jako teď téměř žádné. My jsme ze starých, protože ty závazky, no tak za první, když se budeme bavit teda o procentech HDP, tak se tady šermuje číslem 2% HDP, že to konečně budeme plnit. To dávno není závazek. My jsme se zavázali k 3,5% tvrdých vojenských výdajů, 1,5% souvisejících. Ale jak říkám, není to o procentech. Ale už staré cíle výstavby schopností, které ještě nereagovaly na změnu bezpečnostní situace, na nové obranné plány, na novou strategii a na válku v Rusku, tak jsme těch cílů kvalitativních plnili zhruba 30% a kvantitativních zhruba 50%. Z těch nových cílů, které byly výrazně navýšeny všem členských zemí, neplníme ani to. V těch už schopnostech, už těch, které reálně vyčleňujeme, tak jak i Andrej Babiš řekl, že bychom posílali třeba dvě brigády, ono ve skutečnosti toho je víc, kdyby byl někdo napaden. Tak reálně v těch schopnostech konkrétně, které třeba on jmenoval, že by vyjeli v případě nějaké krize, máme podle aliančního hodnocení ve výstavbě asi 6 až 10 let zpuždění. A tím, že neplníme ten závazek současný, protože ten je opravdu potřeba takhle vysoko plnit, aby se to dohnalo, tak jenom navyšujeme ten dluh, který hrneme před sebou. A čím dál ho budeme hrnout, tím i vzhledem k demografii, i vzhledem k budoucímu předpokládanému zatížení státu na sociálních výdajích a podobně, tak to bude ještě těžší plnit. Takže teď je nějaké okno příležitosti, jak bezpečnostní, tak ale i reálně ekonomické pro nás to plnit. A tím, že to neděláme, tak to přenášíme do budoucna a zhoršujeme tu situaci.
0: A jak byste je naplnil, když říkáte, že je velký vysoký schodek státního rozpočtu?
17: No tak vysoký schodek je a myslím si, že některé jako populistická gesta typu jako rozdávání jednorázových balíčků a někde nedává smysl, ale samozřejmě obrana je jeden z věcí a já jsem to řekl už i v minulosti, kde i za cenu krátkodobého zadlužení to podle mě dává smysl a konec konců to je i ten důvod, proč Evropská unie nabízí třeba ty programy jako je SAFE a podobně, aby ty státy mohly mít třeba výhodně garantované půjčky a v případě i potřeby třeba se zadlužily. Ale my se tady nezadlužujeme v investicích do obrany nebo v jiných věcech. My se tady zadlužujeme i bohužel ve spotřebě.
20: Tak já, Lucie Kantorové, děkuji za spolumoderaci. Pojďme ještě k poslední otázce. Prvního kola voleb se ve vašem obvodu zúčastnilo více než 40% oprávněných voličů. Čím byste chtěli přesvědčit lidi v Plzni, aby znovu přišli k senátním volbám?
0: Protože každý hlas je důležitý a je důležitý ten svůj názor na politickou situaci i na to, jak reagovat na věci u nás v Plzni, tak aby přišli ten svůj názor tlumočit právě tím, že hodí lístek jednomu z nás.
20: Pane Řehko?
17: Já tady se naprosto zhodneme. Já si myslím, že prostě volit je obrovské privilegium, to právo volby. A zažil jsem situace a země při své službě, kde lidi to právo nemají. Na mnoho místech za to lidi umírají. My jsme v minulosti tady taky naši předkové za to umírali. A myslím si, že prostě bychom se měli snažit nenechat se znechutit, ať už to je z jedné nebo z druhé strany toho politického spektra, tím, co se děje a lidi by prostě neměli rezignovat na to, že budou rozhodovat o své budoucnosti. Takže rozhodně souhlasím a myslím si, že by maximum lidí mělo využít to právo.
20: Hosty byli Karel Řehka a Lucie Kantorová, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 9 Plzeň město. Oběma děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou.
17: Díky, nashledanou.
20: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
19: Volby 2026. Senátní duel. Radiokniha.
2: Dům, který pamatuje velké dějiny a lidé, kteří s nimi museli žít. O tom je román Dům pod náměstím. Markéta Hejkalová v něm popisuje historii obchodu na malém městě na Vysočině. Zaznamenává jeho prosperitu, válečnou dobu, znárodnění, ale také nové začátky po roce 1991. Dům je tak symbolickou nadějí, že se podaří smířit přítomnost s minulostí.
19: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
21: Kdyby peníze na vašem účtu mohly mluvit, řekli by vám, jak se o ně postarat v dnešní ekonomicky nejisté době. Ale protože mluvit nedokážou, zeptá se za vás Český rozhlas Plus renomovaných ekonomů, analytiků nebo národohospodářů. Poradí, kde šetřit, kam investovat, na co se připravit. Jak se chovat, abyste se nebáli podívat na účet, vám poradí týdeník Řečí peněz. každý čtvrtek po 11. hodině dopoledne, v repríze po 19:30 večer na Plusu a také na webu rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
9: Dobré odpoledne, je 17:30.
21: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jedná v Bruselu se zástupci strany Patrioti pro Evropu, včetně francouzské prezidentské kandidátky Marine Le Penové. Večer pak bude s lídry zemí Vyšegradské čtyřky ladit pozice před summitem Evropské rady. Před odletem do Bruselu Babiš prohlásil, že zásadní je najít řešení vysokých cen energií. Ukrajinská armáda se potýká s omezením satelitního spojení. Americká společnost SpaceX nečekaně snížila rychlost zvláštních služeb družicového internetu Starlink, poskytovaných ukrajinské armádě v rámci programu Starshield, což vedlo ke zmaření mnoha dronových operací. Po zásahu projektilem se v Hormuzském průlivu potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou. Další loď je poškozená. S odvoláním na bezpečnostní zdroje o tom informuje agentura Reuters. Podle singapurských úřadů jsou posádky obou plavidel v pořádku. Papež Lev XIV. Se zatím úspěšně zotavuje po úterní operaci zhoubného nádoru na plicích. Podle nejnovějších informací Vatikánu začal normálně jíst a chodit po nemocničním pokoji. Podstoupil také dechovou fyzioterapii. Na celkovou prognózu je ale podle lékařů zatím brzy. Poctu ženám, které rodily císařským řezem, představuje výstava Císařovny v pražské galerii Artwall. Projekt umělkyně Petry Janda zachycuje porodní jizvy ozdobené květinami, listy a dalšími přírodninami. Každá z účastnic si ozdobu vytvořila sama podle svého příběhu. Na pražském nábřeží kapitána Jaroše a Edvarda Beneše budou snímky vystavené do 15. prosince. Se teď podíváme na dopravu na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velké Popovice. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje u sjezdu na Karlovy Vary na 26. kilometru. Kolona pokračuje až na 21., kde likvidují nehodu z levého pruhu. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. A v Praze Vekbelské brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice. Kolona se táhne z Průmyslové, naberete asi půl hodiny navíc a plná je i Novopatská. Dobře dojeďte. Čtvrtek začne místy mlhami, jinak bude polojasno až skoro jasno, odpoledne místy až oblačno s teplotami od 12 do 17 stupňů, na horách bude zítra kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů. Ze zprávy to vše a teď už je připravená repríza Osobnosti Plus.
4: Skoro všichni pláčou. Ano, když zjistilo, že nejvíc hlasů ještě nemusí znamenat vítězství. ODS, když vidí, že její někdejší bašty už nejsou nedobytné. Nebo Piráti, když zjistili, že sen o návratu do primátorského křesla v Praze byl velkou utopií. Komunální volby skončily, ale skutečný boj o moc teprve teď vrcholí. Kdo nakonec ovládne velká města a co povolební vyjednávání prozrazují o stavu české politiky? Osobnost Plus je tu a Bohumil Pečinka, spoluautor podcastu Keci a politika, taky. Vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
21: Osobnost Plus.
4: Ještě pořád to někoho překvapuje, že mít nejvíc hlasů nemusí znamenat vítězství na těch radnicích. Nepřekvapuje vás to, že to tolik lidí překvapuje, ještě jedině politiků?
3: i přece v poslanecké sněmovně rozhoduje, kdo vytvoří tu většinu. To je první věc. To, že je ještě druhé kolo voleb, tedy to sestavování, to je, to tady víme už od roku 90, kdy byly první komunální volby. Tam jde o to, že by se mělo respektovat právo vítěze, pokud ten vítěz zvítězí nějakým výrazným rozdílem. Například o třetinu má víc než ten druhý v pořadí, tak tam je to výrazný. Kdyby totiž platilo tady to, co říkáte, tak tam vždycky je nějaká část toho politického spektra je někdy sjednocená, jak to bylo například v minulosti pod hlavičkou ČSSD, napravo zase pod ODS, a jsou zase doby, kdy je jedna část toho politického světa roztříštěná a naopak ta druhá sjednocená. Teď je situace taková, že tu jednu část toho politického spektra sjednotilo hnutí ANO a ta druhá je roztříštěná. Takže říkat, že z toho automaticky vlastně vyplývá, že by ANO mělo vládnout všude, kde třeba zvítězilo jenom o jeden mandát, napadá mě teď rozdíl mezi prvním a druhým v Opavě byl jeden mandát a teď tam budou vlastně rozhodovat Zelená pro Opavu, což je malé uskupení s dvěma mandáty. Takže jenom chci říct, že ta vždycky se to musí posuzovat v nějaké perspektivě. Nebo další příklad vám řeknu. Jablonec, kde sice zvítězilo hnutí ANO, ale bude v opozici, protože v minulém volebním období se po několika měsících v čele města tak strapnilo svou nevýkonností a nefunkčností. Všechny strany řekly, že raději utvoří jako koalici širší než toto.
5: Ale můžu. Totiž možná bychom se všichni měli, včetně politiků, sjednotit na to, co znamená slovo vítězství. Slovo vítězství přece neznamená získat nejvíc hlasů. V tomhle případě. Slovo vítězství znamená usednout ve vedení radnice a to dané velké město doopravdy řídit. Čili,
3: to jo, ale ten vítěz voleb by měl být opravdu respektován, pokud zvítězí opravdu silně a rozhodně, protože to je taky hlas určité části voličů.
5: Ne, bez pochyby, ale proč neříkáme, tenhle získal nejvíc hlasů a po tom druhém kole jednání říct, ale tenhle zvítězil v těch volbách. Rozumíte mi? Ten, kdo to řídí fakticky.
3: No, jasně, určitě. Na druhou stranu je strašně důležité taky neskreslovat to rozložení těch voličských hlasů. A kdyby někdo měl 40% a všichni by šli proti němu, tak to bych viděl jako velké zkreslení.
5: Ale i to je zákonný postup.
3: Je to zákonné, ale vyvolává to takovou pachuť v těch voličích a o ty jde, protože smyslem těch voleb je, aby tam získali ti lidé důvěru v to, že ten jejich hlas má váhu. Já nemám rád takovou tu tezi kritiku demokracie, že kdyby volby měli za něco stály, nebo volby měli nějaký smysl a význam, tak by je ve skutečnosti dávno zrušili. Ale tady se ukazuje, že fantasticky na těch volbách je, že vidíte, že řada velkých měst měla už memoranda většinou s hnutím ANO dopředu připravená, že s nima budou vládnout, a najednou je šokovali jejich voliči, kteří rozhodli jinak, a v řadě měst od těch, napadá mě Pardubice, ale i další města, Nový Jičín, od těch memorand ustupují a říkají, voliči chtěli změnu, my to cítíme a my se tomu přizpůsobíme.
5: Já teď nechci v dnešní osobnosti plus řešit jednotlivá města.
3: No, ty ilustrují, počkejte, ale tu
5: moment,
3: obecnou tezi.
5: Já jsem ještě nedořekla otázku. A mě zajímají prostě nějaké, zda existují nějaké viditelné trendy při těch jednáních, při těch už obsazení, už hotových dohod, kterých pár je.
3: Určitě.
5: Vidíte tam něco, co nám unikalo?
3: To je to, o čem mluvím, že v řadě měst byly předpřipravena memoranda o spolupráci, často se podepisovala ještě než byly sečteny výsledky těch voleb, jo, což působilo úplně děsivě, a Ano, ilustrovalo to tu tezi, že vlastně výsledek voleb není podstatný, podstatný je, jak se my předem domluvíme.
5: A kdo podepisá, jenom mi řekněte, kterých partají se to týká.
3: To ale podepisá. To není kterých partají, no, kterých měst, jo.
5: Tak kterých měst?
3: Protože, no já nevím, Pardubice mě napadají, typický příklad. No a oni od toho pak ustoupili, stejně jako od toho ustoupili, jak jsem říkal, v tom Novém Jičíně a v dalších městech. Prostě byla tady, nikdo si nedovedl představit, že by výsledek voleb, a to jsem mluvil minulý týden, jsme byli na Moravě, mluvil jsem s desítkami lidí, nikdo si nedokázal představit jinou situaci, než že hnutí ANO potvrdí svou dominanci i na té komunální úrovni. A najednou oni vidí, že hnutí ANO část voličů nepřišla a naopak byl namotivovaný ten druhý voličský svět. Ty volby prostě dopadly jinak, než lidé čekali a než čekali i dnešní vlastně strany té dnešní opozice. A najednou oni se s tím často nedokázali vlastně vyrovnat a jeli v tom starém módu. A najednou ti voliči na ně zatlačili a říkají, počkejte, my jsme hlasovali pro změnu. A oni od těch memorand, už často podepsaných, ustupují a říkají, no jasně, ty vlastně volby dopadly úplně jinak.
5: Takhle, ale pardon, můžu se zeptat jenom. Opět, prostě, jestliže pod vlivem výsledků faktických jakýchkoliv voleb někdo ustoupí od memoranda, tak to opět není jakoby, nebo je to negativní jev úplně?
3: Ne, je to absolutně, absolutně pozitivní jev, že to přihlíží k výsledkům voleb.
5: No.
3: Negativní je, že porcují medvěda ještě předtím, než byl uloven.
5: Je možné, či pravděpodobné, že by vedení jednotlivých větších partají mělo nějakou by kompaktní politiku směrem k tomu, s kým uzavírat koalice a s kým ne. Jinými slovy, kdo je fuj a kdo je nefuj.
3: Já jsem, jak říkám, naposled minulý týden jsem se sešel s řadou lidí i z té, jak říkáte, dnešní jako na vládní opozice a nikdo nedoufal v tento volební výsledek. To říkám jako s plnou vážností. Takže oni byli připraveni mentálně na to, že budou maximálně juniorním, až na výjimky v některých městech jako Prahu, ale že budou juniorním partnerem v nějaké koalici s hnutím ANO. A teď ti voliči jim vystavili úplně jiný účet.
5: Ne, dali tohle, jasně, ale pardon.
3: Tak co tohle, chcete? Teď nevím, ne, trošku.
5: Já to upřesním možná. Ten dotaz. Mě jde o to, jestli vedení těch partají nějakým způsobem řeklo do velkých měst, například moment.
3: No neřeklo, protože si mysleli, že prohrají ty volby.
5: No jasně,
3: oni měli porážku v hlavě ještě minulý týden.
5: Jasně, ale teď už je snad zřejmé, že situace je jiná. Takže se ptám, máte pocit, že v tuhle chvíli, kdy ta jednání vrcholí...
3: Že se žaví, se žaví v telefonní centra.
5: Ano,
3: já si myslím,
5: ano.
3: Že určitě, ale často na ně nemají dostatečné páky, protože není jasné, kdo je kdo. Typickým případem třetí největší město Ostrava, kde... Je paradoxní situace, že tam vznikla starostové pro Ostravu, ale tam není jisté, jestli jsou to STAN nebo ne. Oni mají teda i čo STAN, mají tu franchízu, ale ti lidé říkají, že vlastně se STANem a s Rakušanem nemají nic společného. A paradox je, že vynesli voliči v protestu nahoru, v protestu proti hnutí ANO a oni teď vlastně vytváří s hnutím ANO, které tam výrazně oslabilo, tak vytváří koalici, což je nemilé tomu hnutí STAN, což chápu. Podobně se to stalo v Kroměříži, ovšem tam v tom gardu zase byla TOP 09 a lidovci, kteří podporují tam takovéto rodinné vedení v čele s Radkem Vondráčkem, respektive on to tam jenom řídí a vlastně pomáhají dosazovat do vedení hnutí ANO. Takže ANO, telefony se žáví, oni ví, co by měli dělat, ale často na ně nemají dostatečné páky.
5: Jasně, a když říkáte, oni ví, co by měli dělat,
3: na sebrání licence, abych to
5: ale,
3: tak řekl.
5: Jasně, ale víme hnutím. To my, co mají dělat. Ne, rozumíte, jestli my tenhle ten, oni vědí, co mají dělat. A teď se vás zeptám, a co to je?
3: Obecně, tady se hrálo o 61 000 zastupitelských mandátů a 81% získali různí nezávislí, kteří nemají vazby na centrální hnutí. Čili 81% jde mimo ty strany. Takže my se bavíme o 19%, tudíž se bavíme o, dejme tomu, největších městech, řekněme okresních, kterých je asi 80.
5: No a jsou tam...
3: Takže bavíme se o nějaké dvourychlostní politice a my se bavíme o tom, u té části té politiky jenom.
5: Mě by zajímalo, protože vy léta, dekády, abych ano. byla úplně férová, sledujete ODSku, jo? ODS získala výsledek takový, jako řekněme, neslaný, nemastný. Žádné velké vítězství se nekonalo, ani se nečekalo. A já se vás ptám, jestli tyhle volby komunální, které právě skončily, ale nakonec i první kolo senátních, tak jestli říkají něco o tom, v jaké je kondici ODS?
3: No, ano.

0: vyhodnotit, protože ta ODS se jim vlastně v tomto smyslu rozpadá na taky dvourychlostní ODS.
1: Možná nejen v tomto smyslu.
0: Jo. Ano, no to určitě.
1: No a mě by zajímalo, jestli ta ODS-ka vašima očima
0: ano.
1: je dnes prostě silnější, slabší nebo na stejné úrovni, jako byla před půl rokem třeba.
0: No tak ona je dlouhodobě v útlumu, jo. Celé vlastně za tu éru Petra Fialy odešlo 40% členů, tak to jako není, nehovoří o tom, že je v nějaké zvláštní kondici, jo. Akorát tentokrát si voliči toho opozičního tábora pro svůj protest nevybrali Spolu nebo ODSku s někým, ale vybrali si STAN. A tím ona dostala v řadě míst podprůměrný výsledek.
1: Je, možná jenom drobná poznámka. Podle počtu členů se nepozná úspěšnost partaje.
0: Ne, ale je to jedna z kritérií, která vám řekne, v jaké je kdo kondici.
1: Ne, co je dneska podle vašeho názoru vlastně tím největším problémem ODSky? Je to to, že nerozumí voličům, a nebo je to to, že nerozumí sama sobě?
0: Těch pár měst, které jsem vám vyjmenovala, mohl bych mluvit ještě o dalších, svědčí o tom, že svým voličům rozumí. Ale jsou další města, která jsou před rozpuštěním, před odebráním licence, kde se zakopala určitě bratrstva lidí, kteří jsou, nemají dobrou pověst a přivedli k úplnému bankrotu v těch volbách. Takže ano, tam se musí udělat radikálnější reformy a radikálnější zásah ze strany toho vedení toho nového předsedy.
1: A Martin Kupka je bude dělat ty reformy? Já se ptám.
0: No pokud je nebude, tak za rok na tom kongresu bude odvolán, jako Tak to je.
1: Vy si myslíte,
0: každý svého štěstí strůjce.
1: Ne, určitě, ale vy si myslíte, že Martin Kupka je-li hodnocen jenom za to svoje období po odchodu pana profesora Fialy, takže předvádí dobrou práci?
0: Je to 10 měsíců a já nevím, co je to dobrá práce, jestli dobrá práce opoziční jako v poslanecké sněmovně nebo dobrá práce jako předsedy. Je to složitý převzít po 12 letech stranu, z níž odešlo 40% členů, která nemá jasnou vizi a ideologii.
1: Tak já to zkusím jinak, jo. Mně jako tohle všichni víme, že je to těžké to po kýmkoliv přebírat za tu dobu. Ale změny, které se dějí s ODS-kou pod vedením Martina Kupky, jsou z vašeho pohledu analytika politického.
0: Jsou nedostatečné.
1: Takže, a ještě jeden dotaz. Vydrží tam, podle vašeho názoru, to je odhad, vydrží tam Martin Kupka?
0: Pokud neudělá radikální kroky dovnitř té struktury, ale také ven směrem k voličům, tak ne. Tak za rok si zvolí úplně jako jiného. Bude to člověk o generaci mladší a ta partaj se bude formovat na úplně jiných základech.
1: Víte, jenom maně mě napadá, jestli Martin Kuba se svým naším Českem, abych tak řekla, jestli vlastně není důkazem toho, že problém ODS není v nedostatku pravicových voličů, ale je skutečně samotné ODS. Rozumíte mi?
0: Nerozumím vůbec.
1: No, ne, tak
0: no tak Martin Kuba celostátně neuspěl v těchto volbách.
1: Ne, ale nejde o celostátně, jde o ten jeho region.
0: Ano, ano.
1: Kde to totálně
0: získal tam 170 mandátů, celostátně 135 jenom v jihočeském regionu. Tam ukázal už při těch sestavování těch městských koalic, že je to B-tým Andreje Babiše a že všude tam, kde oslabila nějak ANO, ho doplnil a vytváří vlády s hnutím ANO.
1: Čili není to na úkor ODSky, si myslíte?
0: Ale část bude, protože řada lidí má iluze o tom, že on bude nějakou pravicovou stranu a on ve skutečnosti buduje budoucí koaličního partnera pro hnutí ANO poté, až odejde a dojdou motoristé, případně SPD v té nějaké budoucí vládě a tyhle sestavování vlád, myslím, řadě lidí ukázali,

0: vlastně do kterého toho voličského tábora se on staví?
1: Bohumil Pečinka, Keci a politika, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Ještě krátce k ANO. Myslíte si, že tyhle volby, u kterých už je zcela zřejmé, že prostě ANO nějakým způsobem není v rozletu, abych tak řekla. Zdá se vám, že je to nějaká zpráva pro vedení hnutí ANO? A nebo nemůžeme vlastně směšovat výsledky z jednotlivých velkých měst s tím, co nás čeká ve velkých volbách?
0: Platí jedno i druhé. V řadě měst, takových těch hlavních baštách, to hnutí ANO vládlo už třetí volební období. Cheb, Sokolov, Pardubice a podobně. Lidé už jsou... kdyby tam byl kdokoliv, tak po třech volebních obdobích jste přesyceni určitým způsobem politiky. Navíc Chomutov. V těchto městech Pardubice, Chomutov, ale i další, často ty primátory odvedla policie během toho volebního období. Takže ten přirozený prostě úpadek toho zájmu a toho zklamání vlastních voličů je jako evidentní. Když se podíváte na ty výsledky voleb, tak je evidentní, že část voličů hnutí ANO a vůbec i těch dnešních vládních voličů nepřišla k těm volbám, jo? Z různých jako důvodů, a naopak ten druhý tábor byl namotivovaný tam přijít. Takže i takhle se ty volby musí hodnotit.
1: Jasně, ale byl to tedy, nebo to nebyl vzkaz vedení hnutí ANO celostátně?
0: Ano, ten odlesk té vysoké politiky tam určitě byl taky. Protože, ale přece jenom u toho vládního kormidla jsou teprve 10 měsíců a ne všechny změny udělali, ale to, jak například u středostavovských voličů hnutí ANO zarezonovalo ten deficit státního rozpočtu na příští rok, tak mě přesvědčil o tom, že ne všichni voliči ANO jsou s tímhle srozuměni, že bude docházet prostě k takovéhle, dejme tomu, prostě rozpočtové rozvolněnosti. Takže ano, byla tam nespokojenost s těmi místními elitami i ten odliv vzhledem k vysoké politice.
1: Čekáte nějakou viditelnou reakci Andreje Babiše a vedení hnutí ANO na to, co se stalo v těchto volbách?
0: No, on už to ohlásil, že se všemi těmi šéfy těch největších krajských měst, možná řekl největších měst, bude jednat a bude je vést k odpovědnosti za to, jestli dělali všechno pro to, aby uspěli. Protože podívejte, nejbolestivější pro hnutí ANO je opouštět ten pás měst, na kterých založili celou tu svou jakoby voličskou kariéru. Takže Ústí nad Labem, Cheb, Sokolov a další města, propad v Ostravě a tak dále a tak dále. Můžu jmenovat další. To je strašně bolestivý. A vždycky odliv té strany nastává, ne když prohraje v baště svého soupeře, ale když prohraje ve své hlavní voličské základně.
1: Ve své vlastní. Jasně, to se stane třeba republikánům v Americe teď. Ale víte, jak když jsem se ptala na reakci vedení ANO, tak to pro mě není, nebo pro mnohé komentátory, to není žádná reakce, že budu s někým jednat. Reakce je, když něco změním.
0: A je pár dní.
1: Ne, počkejte, ale co odhadujete? To jde o to, že jestli mě jde o nějakou systémovou změnu, já nevím jakou.
0: Já myslím, že bude tvrdá, že přijde, protože Andrej Babiš ví, že... Podívejte, on hrál o spoustu mandátů. On tak, jak sjednotil na té centrální úrovni ty hlasy bývalých voličů ČSSD a KSČM, tak teď mohl ještě dobrat zbylé zastupitelské mandáty po sociální demokracii a komunistech. Čili tam bylo nějakých ve hře třeba přes 1000 těchto zastupitelských mandátů. A očekávalo se, a minulý týden to očekávali vlastně všichni, že je získá hnutí ANO. A tohleto nevítězství ukázalo, že naopak je vlastně opačný proces, že část voličů jim nepřišla, plus oni nemají důvěru na těch městech, nebo na části, větší části těch měst.
1: Kdy jste, teď odbočuji od Andreje Babiše, aby to bylo úplně jasné, já dívám se na české politiky jako celek, ano, a ptám se vás, kdy jste naposledy slyšel od českého politika nějakou novou myšlenku, nebo alespoň výraznou myšlenku, nebo alespoň dobrou myšlenku?
0: No, složitý. My jsme zrovna v etapě, kdy všichni jsou oslněni tím online marketingem a myslí si, že je to on, který vyhrává volby, což v čemž v tomhletom přesvědčení je teď upevnil pan Grolich, který zvítězil jako s nápaditým marketingem, ale to je vlastně jenom první krok, nebo on má stále stojí v čele 2,5% strany. A získat širší podporu voličů, to neznamená jako dělat nějaké jako maškarní před senátníma volbama, kde rozhoduje 10 000 lidí nakonec, ale dělá to, je to komunikovat s lidmi o převážně ekonomických tématech a úplně lidským jazykem a schopnost říct jim realitu, jaká je. Podobně, jak to udělal Petr Hlaváček, který pravděpodobně budoucí primátor města Prahy, který řekl, že jednou z prvních věcí, co udělá, je zdražení jízdného v MHD a podobné věci. Takže
1: pamatujete si ještě, na co jsem se ptala? Jasně, ale pamatujete se, ptala jsem se na novou myšlenku, zaslechl jste ji?
0: Ne.
1: Tak, to bylo krátké a stručné. Kdybyste, a tohle už je opravdu jako poklusem, kdybyste měl vsadit vlastní peníze na to, která z existujících dnes českých politických stran bude významnější než dnes a která naopak bude méně významná než dnes, řekněme do 5 let. Jakou byste si vidíte tady prostě partaj, která je, cítíte, že perspektivní?
0: Ne, absolutně ne. Absolutně ne, ale cítím, že jejich voliči o to mají velký zájem. A pokud například v těch příštích sněmovních volbách znovu vyhraje Andrej Babiš a tahle ta skupina, tak všechny ty partaje v podstatě končí. A myslím, že pak bude mít, možná ještě před těmi volbami, nevím, velkou šanci člověk, který zvedne prapor a osloví tyhle voliče a oni prostě opustí ty své jako malé roztříštěné opoziční strany a půjdou za ním. Jo? To bude model Macron nebo model Maďar v Maďarsku. Prostě bude se to formovat nikoli přes ty politické strany roztříštěné, ale bude se to přes úplně jinou stranu, bude to hodně personalizované a takhle ten vývoj spíš vidím.
1: Podcaster Bohumil Pečinka byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Slavné únosy.
3: V listopadu 83 byli v Amsterdamu uneseni šéf pivovaru Heineken i se svým řidičem. Za jejich vydání bylo zaplaceno rekordní výkupné kolem 15 milionů dolarů.
4: Heineken měl v tomto smyslu obrovské štěstí, že ti unosci ho nezabili hned na začátku a pak vlastně jenom nepožadovali výkupné, protože nikdo nemohl vědět, jestli je naživu nebo není.
3: Říká historik Jan Adamec.
2: Cyklus portrétů poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto na změně pravidel pro státní úředníky trvá.
6: Potřeba, aby ty úřady fungovaly pružněji.
5: Premiér Babiš chce na summitu v Bruselu řešit emisní povolenky a úlevy pro střední Evropu.
6: Pokud chceme rychle pomoci evropskému průmyslu a konkurenceschopnosti, tak je to samozřejmě ceny energií.
5: Fotbalisté Mladé Boleslavy hrají proti Bohemians o druhé místo v neúplné tabulce šance ligy. Kvůli porouchanému autu je kolona na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové v omezení za Sadskou. A počasí zítra bude nejdřív mlhavo, později většinou polojasno nebo skoro jasno a teploměry ukážou až 17 stupňů. Dobrý večer vám přeje Anna Horáčková.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků můžou začít platit. Vládní poslanci totiž znovu trvali na svém a přehlasovali i prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Podle koaličních politiků změna přinese pružnější státní správu, opozice se obává politizace.
7: Opozice varuje, že úředníci nebudou sloužit státu, ale vládním politikům, říká Karel Dvořák z hnutí STAN.
8: Se obáváme toho, že ta současná vládní koalice se chce zbavovat nepohodlných lidí.
7: To koalice odmítá, naopak podle Libora Vondráčka z klubu SPD změna pomůže depolitizaci státní správy.
9: My tam dokonce navrhujeme změnu v tom duchu, že vedoucí pracovníci nebudou smět být ani řadovými členy politických stran.
7: Státní správa bude podle koalice fungovat lépe. Zaměstnávání státních úředníků se přiblíží běžnému pracovnímu poměru. Změny taky mají přilákat k práci pro stát nové lidi. Zákon o státních zaměstnancích, který nahrazuje původní služební zákon, začne platit ještě letos na podzim. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
5: Čínský občan Yang Yiming dnes u soudu odmítl obžalobu ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Případ muže obžalovaného z trestného činu neoprávněná činnost pro cizí moc projednává pražský městský soud. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až 5 let vězení.
10: Yang Yiming pracoval v Praze od podzimu 2022 jako novinář čínského deníku Kuangming Daily s akreditací ministerstva zahraničí. Svou práci popsal dnes ve výpovědi u soudu, řekl jeho obhájce Michal Sýkora.
11: Vyloučil, že by tady vykonával neoprávněně nějakou činnost pro cizí moc ke škodě České republiky.
10: Práce novináře ale byla podle státního zástupce Martina Bílého zástěrkou pro spolupráci s čínskou tajnou službou.
12: Je to součást ještě neprovedených důkazů, nicméně v tom spisovém materiálu lze rozlišit běžná činnost a činnost, která je vykonávána pro cizí moc.
10: Bílý proto pro Yanga navrhuje vězení, peněžitý trest a vyhoštění z Česka. Soudní líčení bude pokračovat až do pátku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Bulharská policie vyšetřuje žhářský útok na pozemní vysílače americké satelitní sítě Starlink nedaleko hlavního města Sofie. Poslance o tom informoval bulharský premiér Rumen Radev, který zároveň vyzval k trpělivosti, než se případ vyšetří. Opozice ale tvrdí, že to byla sabotáž, za kterou stojí Rusko, a stěžuje si, že vláda mlčí.
13: Jako první o žhářském útoku na začátku týdne mluvil opoziční poslanec Ivajlo Mirčev. Podle něj 11 ze 17 antén zapálili dva maskovaní muži. Záběry z průmyslové kamery, zveřejněné webem Novinite, zachytily za jedním z vysílačů Starlinku šlehající plameny. Opoziční poslanci kritizovali premiéra, že dosud za pachatele útoku neoznačil Rusko. Připomněli zářijový požár u stanice Starlinku v Polsku, ze kterého Varšava obvinila Moskvu. Šéf bulharské kontrarozvědky Plamen Tončev před poslanci řekl, že jeho země bude v budoucnu zřejmě čelit pokusům o další sabotáže. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jedná v Bruselu se zástupci strany Patrioti pro Evropu, včetně francouzské prezidentské kandidátky Marine Le Penové. Večer pak bude s lídry zemí Vyšegrádské čtyřky ladit pozice před summitem Evropské rady. Před odletem do Bruselu prohlásil, že zásadní je najít řešení vysokých cen energií.
14: Babiš se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá daleko tvrději na průmyslové státy, jako je Česko či Polsko. Uvedl, že Evropská unie by to měla zohlednit.
15: Aby zkrátka pro tento region byla udělena nějaká výjimka, aby ten systém byl pozastaven, respektive aby skutečně bylo vnímáno, že je to úplně jiný region.
14: Premiér také ocenil rozhodnutí Evropské komise o rok odložit metanové nařízení, které klade další povinnosti na dovozce ropy a plynu. O odklad usilovala skupina bezmála dvou desítek zemí v čele s Českem. Z Bruselu Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: pěti krajských městech už dohodli povolební koalice. V Ústí nad Labem znají i budoucího primátora. Bude jim dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska z jednoho Ústí. Tohle volební uskupení povede město samo. V dalších městech vyjednávání pokračují. Třeba v Pardubicích to směřuje ke koalici bez vítězného hnutí ANO. A víc řekne reportérka Naďa Kubínková.
16: Je to tak, pětice uskupení, kterou tvoří ODS, STAN, Progresivní Pardubice, Naše Pardubice a Noví lidovci, se dnes v 17 hodin sešla už po druhé v tomto týdnu. V pondělí se zástupci stran zatím shodli na tom, že budou dělat kompromisy, především v oblastech, kde zatím nemají programovou shodu. A to se týká především rezortu a problémů v dopravě, které jsou na programu právě dnes. Jednání asi budou hodně složitá, a to proto, že představy jednotlivých stran o řešení dopravních problémů se výrazně liší. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Radiožurnál.
5: Koaliční lídři se dnes shodli na sporné novele školského zákona. Přitom pondělní koaliční rada skončila bez dohody. Výhrady k normě měli původně hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů ve školách.
17: Motoristé do návrhu prosadili několik změn, se kterými souhlasí i ostatní koaliční partneři. Například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle poslance za motoristy Miroslava Krejčího se koalice nakonec dohodla na kompromisu.
18: Já si myslím, že jsme prosadili všechno, co se v tomto čase prosadit dalo.
17: Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy byla debata věcná.
19: Probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
17: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda. Jana Čermáková, Radiožurnál.
5: Umělci kritizují nová dotační pravidla Ministerstva kultury. Profesní organizace se obávají o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu.
20: Chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmu při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
21: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde. Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná, komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
22: Ministerstvo kultury není orgán, který má nebo nemá obsahově kontrolovat a hlídat, jestli náhodou nějaký text nebo nějaká interpretace nevyjadřuje nějaký politický názor. To je nepřípustný, zavání to cenzurou.
21: Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
23: Fotbalisté Mladé Boleslavy právě hrají na hřišti Bohemians dohrávku 6. kola šance ligy. V případě vítězství se můžou bodově dotáhnout na druhý Liberec. Utkání sleduje reportér Kristian Šveda.
24: Začala 8. minuta, dál platí nerozhodné skóre mezi Bohemians a Mladou Boleslaví 0-0. Přímý přenos vysíláme na digitální stanici Radiožurnál Sport z Prahy. Kristian Šveda, Radiožurnál.
23: Basketbalistky USK Praha právě zahájí 19 hodin novou sezónu Euroligy domácím zápasem proti francouzskému Bourges. Utkání v hale Královka odvysílá živě Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. O hodinu později se představí také basketbalistky Slávie NBK, kteří v lize mistrů nastoupí na hřišti španělského Bilba.
25: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sackou v omezení popojíždí kolona z 27. kilometru, protože na 31. a pultem blokuje levý pruh porochané auto zdržení 20 minut. V Praze stále mnoho kolon, na okruhu směrem na D1 se popojíždí od D5 k Ořechu, opačně na letiště je nejdřív kolona na Radotinském mostě, pak kolem připojení od Barandova a další kratší ještě před sjezdem na Device, došetřují tam nehodu. Hodně ucpané je okolí Mrazovky na Smíchově, široké okolí Blanky v Troji a taky Kbelská obousměrně po dřívější nehodě a omezení u nájezdu na Cínoveckou. A na silnici 3 Praha České Budějovice je stále plno od posledního kruhového objezdu za Benešovem do omezení před Bystřicí, je to na 20 minut, opačným směrem zdržení o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Čeká nás studená noc, ochladí se na 5 stupňů až na nulu a přidají se četné přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme ráno místy mlhy, které se během dopoledne postupně rozpustí. Přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 12 až 17 stupňů, na horách se ta maxima zastaví kolem 9, na Šumavě bude i 13 a foukat má zítra jen slabý, proměnlivý vítr. Tolik hlavní zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, moderuje Vladimír Kroc.
0: Jak mimořádná je kauza čínského občana obžalovaného v Česku ze špionáže? Jak přijímají kulturní organizace nová pravidla pro přidělování dotací? A co bude podle odborů v praxi znamenat zákon o státních zaměstnancích, který definitivně schválila poslanecká sněmovna? Za přísných bezpečnostních opatření začalo dnes u Pražského městského soudu hlavní líčení v případu čínského občana obžalovaného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Yang Yiming přicestoval do Česka v roce 2022. U ministerstva zahraničí se akreditoval jako novinář čínského deníku. Podle obžaloby využíval tohoto krytí k tomu, aby na základě pokynu zahraniční zpravodajské služby sbíral politické i ekonomické informace a mapoval vlivové prostředí. Vytvářel se také kontakty s různými lidmi, včetně politiků, kteří mu dané informace mohli poskytnout. Ty pak podle obžaloby předával do Číny. Yang Yiming je v Česku prvním stíhaným na základě trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Jeho obhájce dnes u soudu odkázal na to, jak tento trestný čin vymezil ústavní soud a upozornil, že obžaloba neuvedla, jak konkrétně a reálně mohl jeho klient ohrozit zájmy České republiky. Víc teď se sinoložkou Simonou Fantovou z projektu Synopsis. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Část informací v tomto líčení zůstává v utajovaném režimu. Obžaloba odkazuje na desítky dokumentů, které čínský občan ukládal na různá datová úložiště. Je možné za těchto okolností nějak posoudit, jak pádné důkazy má státní zástupce?
1: Já si myslím, že v současné době by to bylo velice těžké. Jednak s ohledem na to, že nemáme přístup k tomu samotnému spisu a zároveň i proto, že vlastně podle tohoto nového paragrafu je to teprve první trestný čin, který je souzen. Takže nemáme ani nemáme možnost srovnání podle předchozích případů.
0: Yang Yiming byl v Česku akreditován jako zpravodaj listu čínské komunistické strany Kuangming Daily. Můžeme nějak přiblížit profil tohoto deníku, jeho vazby na stranický aparát?
1: Kuangming Daily je celostátní stranický deník. Byl založený už v roce 1949, tedy ve stejném roce, kdy vznikla Čínská lidová republika. On je formálně podřízený vedení ústředního výboru komunistické strany Číny, a to přímo ústřednímu oddělení propagandy. Zajímavé je to zaměření, protože se zaměřuje spíše na vzdělanější vrstvy, akademickou obec, lidi z kultury nebo třeba školství. A kromě toho, že samozřejmě se věnuje zpravodajství tedy v mantinelech toho, co žurnalistika v nedemokratickém státu, jako je Čínská lidová republika, může, ale také se zejména zaměřuje na šíření stranické ideologie, různých postojů k různým otázkám a tak dál.
0: Čínská oficiální místa odmítají podstatu obžaloby v této kauze, ale podle vás z několika analýz až polovina novinářů tohoto deníku plní zahraniční zpravodajské úkoly. Z čeho to, nebo jak tak soudíte?
1: Ano, jednak zde máme prohlášení různých zpravodajských služeb z dalších evropských států. Myslím, že to byla právě belgická zpravodajská služba, která ve svých veřejných prohlášeních mluvila o těchto počtech. Zároveň také lze na tato čísla usuzovat například z nějakých předchozích případů, kdy došlo k odhalení některých novinářů, kteří právě používali tu novinářskou afiliaci pouze jako krytí pro svoji zpravodajskou činnost.
0: Je ta kauza, kterou se zabývá Pražský městský soud, výjimečná i v mezinárodním kontextu?
1: Já bych řekla, že nebude výjimečná v tom smyslu, že by se jednalo o nějaký převratný případ, protože, jak jsme si řekli, tak Kuangming Daily je známé tím, že posílá lidi do zahraničí právě pod touto zástěrkou. Ale podle mě je důležitá v mezinárodním kontextu v tom, že ukazuje, že Čínská lidová republika má zájem posílat své zpravodajce do dalších zemí, provádět tento typ činnosti. Je to důležité, protože Česko je členem Evropské unie, je členem NATO a vidíme, že ten zájem o tyto témata čínská rozvědka má.
0: V Číně byl koncem června zadržen český občan na základě obvinění z údajné špionáže nebo tedy z předávání a získávání informací. Kam zatím dospěla jeho kauza?
1: My o něm nemáme příliš mnoho informací. Čínské ministerstvo zahraničí, pokud si dobře vybavuji, tak 16. července potvrdilo, že tento člověk je vyšetřován pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Peking akorát tvrdí, že úřady postupují v souladu se zákonem a já myslím, že jsem zahlédla zprávu, že k němu byl puštěný čínský, respektive čínsky mluvící advokát. Ale je zadržený. My víme, že má vazby na české státní, nebo že nemá vazby na české státní instituce. Nicméně dle zjištění deníku N v minulosti spolupracoval se společností, která má vazbu na Czechoslovak Group, tedy na naší zbrojovku. Vlastně nevíme, jak dál se ten případ bude vyvíjet.
0: No a je reálné, že by si Česko a Čína mohli oba zadržené muže, tak říkajíc, vyměnit na základě diplomatické dohody?
1: Já nejsem odborník na české právo, nicméně se obávám, že tohle bude velice obtížné z toho důvodu, že Čínská lidová republika je nedemokratický stát, kde justice je podřízena přáním KS Číny. V tu chvíli, pokud komunistická strana si přeje nějakým způsobem vyměňovat své vězně, tak k tomu má možnosti. Nicméně v Česku, kde vládne právní řád, tak náš právní řád, nejsem si jistá, do jaké míry náš právní řád něco takového vůbec umožňuje, jestli s takovým to možnostmi počítá, a spíše se domnívám, že nikoli.
0: Synoložka Simona Fantová z projektu Synopsis. Děkuju, nashledanou.
1: Já vám moc děkuji, naslyšenou.
0: Několik profesních organizací v kultuře se ohradilo proti změnám v podmínkách dotačních řízení, které počátkem týdne ohlásilo Ministerstvo kultury. Mimo jiné s tím, že dotace nemají podporovat politické aktivity a měly by odpovídat prioritám státní kulturní politiky. Podle organizací, které své výhrady zveřejnily i na sociální síti, by tak mohla být ohrožena svoboda tvorby. A nová pravidla by například mohla vést k autocenzuře. Vyjádřením v tomto smyslu vydali Asociace nezávislých divadel, organizace Nová síť, Vize tance, Divadlo.pro, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Česká asociace festivalů, Asociace kulturních center a také Český institut mezinárodního divadelního ústavu. Zdravím jeho prezidenta, divadelního producenta Jakuba Vedrala. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Vy upozorňujete, že ty nové dotační podmínky nejsou formulovány dostatečně konkrétně. To je tedy vaše hlavní výhrada?
3: No, dostatečně konkrétně. My spíš asi upozorňujeme, nebo problém s těma novýma dotačníma podmínkama je ve dvou rovinách. Jedna rovina je, řekněme, politicko-lidskoprávní, a to je teda ta jako zásadní, tam je ten zásadní problém, o kterém mluvíme, tam je ten problém toho, že nás, a taky já nejsem stejně jako má předřečnice odborník na právo, ale zdá se mi, že Ministerstvo kultury nemá být orgánem, který má kontrolovat, je-li v uměleckém díle hanobená rasa nebo příslušnost k etnické nebo sociální skupině, že od toho máme prostě jiné orgány a že jsou to podmínky, které rozhodně nepatří do dotační výzvy Ministerstva kultury jako orgánu, který by měl se starat o to, aby kultura v České republice měla co nejlepší možné podmínky, byla svobodná a mohla se volně vyjadřovat, tak jako se ostatně k tomu Česká republika v mnoha závazných a vyšších dokumentech za posledních 30 let různě jako zavázala. Tak to je jako ten první bod. Je to konkrétně, když si to někdo bude chtít najít, tak je to bod 17, vyhlášení podmínek, tam to je zcela jasně jako napsaný. Možná je to nějaký omyl, možná byly ty podmínky psány narychlo, protože jsou to jako nové body, které v těch podmínkách dříve nebyly, a možná je to nějaké nedorozumění, nicméně napsáno to tam je a je to naprosto jako nepřijatelný tenhle ten bod. A druhá věc jsou potom jako fakticky, řekněme, provozní změny, které ministerstvo chystá, kde my upozorňujeme na to, že si myslíme, že ambice těch změn je samozřejmě, řekněme, jako v pořádku, nebo že na ní má zcela jistě nové vedení ministerstva právo nějaké jako věci měnit, ale nejsme si zcela jistí, jestli je vůbec celý ten jako proces, který má dál následovat, domyšlený do konce, a jestli je reálný, aby to celé potom dotační řízení proběhlo jako v pořádku a včas. a aby nebyla ohrožena jako další sezóna fungování vlastně české kultury. Tím si jistý opravdu nejsme.
0: Ministerstvo kultury v úterý oznámilo, že reviduje dosavadní memoranda a smlouvy s významnými kulturními subjekty. Ve snaze zjistit, aby odpovídali, cituji, aktuálním prioritám státní kulturní politiky. No, z vašeho pohledu nemá vedení rezortu právo přihlédnout v té podpoře kulturních institucí a akcí k těm kritériím?
3: Tak hele, státní kulturní politiku víme, nebo už jsme se konečně jako nejenom odborná, ale i jako široká veřejnost mohli s novou státní kulturní politikou seznámit. Někdy tuším minulé úterý byla pověšená konečně a zveřejněná na stránkách ministerstva, takže to je samozřejmě jako skvělá zpráva. Ten dokument vznikl asi proto, protože toto vedení ministerstva potřebovalo mít nějaký dokument. To je asi jako v pořádku. Myslím si znova, že máme nějaké tady listiny, jako je Ústava České republiky, jako je Základní listina práv a svobod, jako jsou další mezinárodní smlouvy s UNESCOem a se Spojenými národy, dokumenty Evropské unie, který nějakým způsobem jako stav nebo vztah našeho státu ke kultuře jako definují. A já věřím tomu, že když ministerstvo tu svou kulturní politiku připravovalo, tak že do všech těchto dokumentů nahlídlo. My ten proces jsme kritizovali, tak to jistě víte, já to nechci znova jako opakovat. Tak pokud to tak je, tak zcela jistě ta memoranda jsou psána v souladu se všemi těmito dokumenty a je otázka, co na nich chce ministerstvo kontrolovat. Já žádné memorandum podepsané nemám, takže jako netuším, jakým jazykem k těm institucím ministerstvo mluví. Zároveň si troufnu říct, že jazyk, kterým mluví v tuto chvíli k široké odborné veřejnosti na sociálních sítích, by ministerstvo kultury úplně mluvit nemělo, přijde mi to nevhodný.
0: Pokud varujete před omezením tvůrčí svobody a před možnou autocenzurou, kníž by mohli mít sklon někteří umělci nebo kulturní pracovníci, minister kultury za Motoristy sobě o to Klempíř ujišťuje?
20: Umělci mají právo na svůj názor, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Nemám právo jim určovat, co mají říkat nebo o čem mají tvořit.
0: Jak rozumíte těmto slovům ministra Klempíře?
3: Tak to jsou jistě jako skvělá slova, ale tak pak mi tedy vysvětlete, proč přibyla v dotačním řízení podmínka, která říká, že příjemce nesmí při čerpání dotace ve výstupech projektu hanobit národ, jazyk, rasu, etnickou skupinu, skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické nebo sociální skupině atp. Já netvrdím, že to umělci jako dělají, ale máme interpretaci díla a to, že postava takto jako mluví, abychom nastínili nebo ukázali třeba zrůdnost nějakého systému, to se zcela jistě jako děje. A tohle je něco, co v nás vzbuzuje jako nejistotu a přijde nám takováhle podmínka zcela zbytečná, protože prostě my tady máme orgány činné v trestním řízení, které jistě, pokud by někdo se takhle choval, tak jsou od toho, aby to posoudili. Nemyslím si, že by pan Klempíř nebo někdo další z ministerstva měl být nějaký arbitr toho, co se smí nebo nesmí z jeviště říkat. Je to podmínka zcela zbytečná a pokud je pravda to, co jste mi před chvilkou pustil a co zaznělo, tak přece není třeba na takovou věc upozorňovat. To už můžeme do těch podmínek dotačního řízení dávat i věci, jako že ve městě máme jezdit 50-kilometrovou rychlostí a určitě ne 60-kilometrovou rychlostí a podobné věci, které jsou taky zcela jistě nějakým pravidlem, ale snad žijeme v demokratické zemi, kde jsou nějaké kompetence nějak jako rozdělené. Takže tohle zcela jistě není kompetence ministerstva kultury.
0: Jakub Vedral, prezident České pobočky Mezinárodního divadelního ústavu. Děkuji, nashledanou.
3: Mějte se hezky, díky moc.
0: Sněmovna dnes znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má podle autorů usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Dolní komora přehlasovala koaliční většinou ANO, SPD a motoristů veto prezidenta Petra Pavla, který se stejně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Šárka Homfrey je právnička, místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Podle prezidenta jde zákon proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Jak to vidíte vy?
4: No, my to vidíme obdobně. Ne, že by to byla jediná záležitost nebo jediný problém, který bychom tomu novému zákonu vytýkali, ale rozhodně je to jeden ten z těch klíčových, řekněme, vykřičníků nebo takových jako červených praporků, které jsme tam viděli už od začátku jeho projednávání.
0: Radek Vondráček za ANO tvrdí, že zákon přinese větší pružnost, odpovědnost a efektivitu státní správy. S tím nesouhlasíte?
4: Tak větší pružnost nepochybně přinese, zejména zkrátí možnost výpovědi, respektive rušení jednotlivých těch pracovních míst, případně ukončování těch teď už tedy pracovních poměrů, a to ať už v jednotlivých případech nebo v případech například plošných škrtů. Tam nepochybujeme o tom, že to skutečně zpružní a pravděpodobně zrychlí. Moc je to sice oproti současnému stavu nezlevní, ale to zřejmě předkladatele zákona asi netrápilo. Jestli to zvýší efektivitu čehokoliv jiného, možná to částečným způsobem mírně odbřemení personální útvary, protože jim některé dokumenty ubydou, které se nebudou muset vytvářet, ale to rozhodně nebyl problém, kvůli kterému bylo nutné rušit celý zákon.
0: No ale připouštíte, že služební zákon, ten současný, potřeboval úpravy?
4: No to nepochybně, a to jsme říkali od začátku a říkali jsme to celou dobu, za celých 10 let jeho účinnosti, kdykoliv se novelizoval, vždycky jsme měli k tomu určité připomínky, co by ještě si zasloužilo nějaký zefektivnění nebo zpružnění. Je ale potřeba si říct, že novela, která byla účinná od začátku roku 2025, to máme vlastně ještě ani ne necelé 2 roky, tak právě už se zaměřovala na spoustu těch věcí, které loni předkladatelé tady tohoto nového zákonu jaksi vyčítali. Takže nedali jsme poslední novele dostatečný prostor na to, aby ukázala, jestli opravdu je potřeba jít s takto drastickým řešením na problémy, o kterých jsme věděli a které už jsme, nebo respektive zejména ministerstvo vnitra a případně tedy úřad vlády se už dříve snažil nějakým způsobem adresovat.
0: A co se v praxi stane, pokud začne dnes schválený zákon platit od listopadu?
4: V první řadě se stane to, že můžeme očekávat poměrně velkou míru nejasnosti ohledně obsahu jednotlivých pracovních poměrů u jednotlivých lidí. To, že ten zákon nepředpokládá, že se budou jaksi vyhotovovat pracovní smlouvy, že obsah pracovního poměru těch lidí, kteří dneska v tom systému jsou, a je jich necelých 70 tisíc, se bude nějakým způsobem odvozovat prostě z přechodných ustanovení, aniž by bylo jasné, jestli obě dvě strany, to je zaměstnanec i zaměstnavatel, jsou jaksi ve shodě v tom, co je obsahem toho pracovního poměru a co tedy je možné potom zaměstnanci chtít, tak to bude první problém, který očekáváme. Na to jsme také upozorňovali od začátku, že toto není dobrý přístup, že není možné takové důležité věci nechávat jenom na nějakých výkladech z přechodných ustanoveních a pracovat bez pracovní smlouvy, ze které by to bylo jasné. Takže to je něco, co určitě očekáváme, že bude jako taková poměrně prudká vlna zmatečnosti. Druhá věc, kterou potom očekáváme, je ta, že zaměstnanci, kteří si zvykli za 10 let zákona o státní službě na to, že v případě, že se něco nějakým způsobem jim nevyhovovalo nebo že zjistili, že například jejich služební hodnocení nebo stanovení platu třeba jim přišlo nespravedlivé nebo nebylo v souladu s právními předpisy, tak oni měli k dispozici poměrně snadné, rychlé formální nástroje, jak tady toto řešit. A tyto nástroje najednou nebudou. A ve chvíli, kdy ti zaměstnanci zjistí, že kvůli každému problému buď by se museli rovnou soudit, anebo nebudou mít jak se toho domoci, tak to taky nepřispěje vlastně nějaké loajalitě jejich a spokojenosti.
0: Vysvětluje místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfrey. Děkuji vám, nashledanou.
4: Nashledanou.
0: Tolik publicistika Vladimír Kroc.
6: O 18.30.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: V Česku je přes milion lidí, kteří aktivně podnikají jako fyzické osoby. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu za rok 2024. Aktivních podniků bylo celkem asi 1 360 000. Za stejný rok vzniklo zhruba 130 tisíc nových tuzemských firm. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 5 let od založení bude fungovat jen půlka z nich. Ostatní postupně skončí. Tempo vznikání i zanikání nových subjektů je v Česku mírně nižší, než je průměr v Evropské unii. Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují. Rusko hlásí sestřelení více než 900 dronů, informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Ukrajinská armáda cílila na energetický sektor v Saratovské oblasti, včetně metalurgického závodu a taky na datacentrum Sberbank. Ruské úřady nezveřejnily konkrétní škody. Rakety a drony v noci mířily i z Ruska na Ukrajinu. Moskva potvrdila, že nočními údery masivně cílila na ukrajinskou energetickou a dopravní infrastrukturu. A programátoři z Vysokého učení technického v Brně vyvinuli novou počítačovou hru, která umožní lidem zažít rasové předsudky nebo diskriminaci. Jmenuje se Andre Miricipa, česky v mojí kůži, a je určená hlavně žákům 8. a 9. tříd základních škol. Hráči postupně procházejí příběhy mladých Romů a Romek, kteří se setkávají s předsudky v každodenních situacích. Hra bude k dispozici zdarma od příštího čtvrtka na platformě Steam. Na konci října pak i pro mobilní telefony v App Store a Google Play. Mladá Boleslav hraje ve fotbalové šancelize na hřišti Bohemians. Výhrou se může Boleslav bodově dotáhnout na druhý Liberec. A zápas sleduje Kristian Šveda.
24: Ve 32. minutě dál platí, že Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví 1-0. Skoroval Aleš Čermák z přímého volného kopu. Přímý přenos vysíláme na radiožurnálu Sport z Prahy. Kristian Šveda, radiožurnál.
25: Protisměr na D5 u Rudné a kolony na D11 za Sackou. Velký pozor teď dejte při výjezdu z Prahy dálnicí D5 směr Plzeň. Už za sjezdem z Pražského okruhu se držte vpravo a zpomalte. Kolem Rudné z 5. kilometru policie hlásí vozidlo jedoucí proti správnému směru. A vypadá to, že už ho zastavili, začíná se tam tvořit kolona. Na 5. kilometru je policejní hlídka, brzdí se prudce, dejte pozor. Na D1 za Prahou směr Brno se za sjezdem na Velké Popovice rozjíždí zbytek kolony ještě z 18. kilometru na 24. do omezení na Šmejkalce. Zabere to asi čtvrt hodiny a krátí se to. Na D11 z Prahy do Hradce Králové v omezení za sjezdem na Sackou vzniká kolona z 27. kilometru na 31. a půltý. Tam zabírá levý pruh, porouchané auto, zdržení 20 minut. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice se tvoří kolona za Benešovem z posledního kruhového objezdu. Popojíždí se i přes 20 minut stále do omezení s kyvadlovým provozem u Orlenu před Bystřicí. Opačně na Prahu je tam fronta jenom kratší. Na 13 z Liberce na Frýdlant se do omezení před Mníškem táhne kolona ještě od odbočky na Krásnou Studánku asi čtvrt hodiny. A v Praze stále velmi silný podvečerní provoz na vnějším okruhu kolony od D5 k Ořechu, taky od Vestce k nájezdu od Barandova, a na městském okruhu brzdí provoz nehoda v Dobříšské před Zlíchovským tunelem, regulují proto už vjezd do Blanky v Troji. Dlouhé kolony jsou tam z Libně i ze Zora od Proseka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra ráno místy pozor na mlhy, které se ale během dopoledne postupně rozpustí. Přes den už pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku až oblačno. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Ukrajina nedostává zpravodajské informace od Spojených států. Hnutí ANO na komunální úrovni někde spolupracuje i s opozicí. Trvalé nebo skutečné bydliště dělá velký rozdíl. Odložené palestinské volby anebo Trumpovy předvolební otočky, to jsou pracovní titulky komentářů středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázím ze studia Ondřej Konrád. Dobrý den.
6: Názory a argumenty.
9: Naši partneři nás opět předem nevarovali, napsal ukrajinský prezident Zelenský na síť X po ruském útoku z úterka na středu a mínil tím, že už druhý den za sebou neměla ukrajinská obrana informace od Spojených států. A to je téma, o kterém hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem. Buď zdrav.
10: Dobrý den.
9: Dodávám ještě, že podle Zelenského Ukrajina dodržuje energetické příměří, jednostranně vyhlášené o víkendu prezidentem Trumpem, zatímco Rusko v útocích na energetická ukrajinská zařízení pokračuje.
10: Ano.
9: Čili co to všechno znamená?
10: Tak je to opravdu situace poněkud zvláštní v tom, že Donald Trump tvrdí, že zpravodajské informace se dále předávají. Ovšem na Ukrajinu z nějakého důvodu nedorazily. Může to samozřejmě být i technický problém, ale na druhou stranu v souvislosti s tím, co se kolem onoho energetického příměří dělo, právě není divu, že Ukrajinci poněkud ztrácí důvěru či ztratili důvěru ke Spojeným státům. Nejde pouze o zpravodajské informace, podle dnešních zpráv z ukrajinské strany byl i omezen Starlink pro Ukrajinu. Omezen tak, že vlastně funguje jenom do 160 km za hodinu, to znamená, že vlastně rychlejší střely drony a tak dále nejsou Starlinkem podporovány, což vadí ukrajinským operacím. Prezident Trump, americký prezident, vyhrožoval Ukrajině, že pokud neomezí, či lépe řečeno nezastaví útoky na rafinérie, to je ono energetické příměří, které vyhlásil, takže právě zpravodajské informace nebudou ze Spojených států na Ukrajinu proudit. Zároveň američtí činitelé pohrozili, že by mohlo Spojené státy i zastavit dodávky zbraní, které pro Ukrajinu nakupuje Evropa za poměrně vysoké peníze. V souvislosti se Starlinkem to opravdu vypadá, že Spojené státy, Trumpova administrativa nyní tvrdě na Ukrajinu tlačí. Podle zpráv z Bílého domu se ono energetické příměří má týkat právě útoků na rafinérie. To je to, co Trumpa nyní nejvíce trápí kvůli cenám nafty ve Spojených státech. Ukrajinské útoky na ruské rafinérie omezují ruské možnosti financovat válku. Na druhou stranu na Ukrajině v současné době není jediná rafinérie, která by byla v provozu. Poslední po ruských útocích velmi omezila provoz už v roce 2022 a vlastně nevyráběla benzín a naftu a v loňském roce její provoz byl zastaven úplně. To znamená, to příměří je velice, velice nevyrovnané. Pouze by Ukrajina měla zastavit své akce, Rusko vlastně by to neomezilo. A z toho samozřejmě mají Ukrajinci velkou obavu, co Donald Trump v tomto ohledu vlastně sleduje.
9: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
10: Díky, naslyšenou.
9: Prezidenti a premiéři řady důležitých zemí mají před volbami a dostali se tedy do takzvané pozice chromé kachny, která už nemá sílu na jakékoliv budovatelské projekty a nebude jí mít celý nadcházející rok. To je téma komentáře publicisty Petra Holuba.
11: Zrušte demokratické volby. Tak zoufalá úvaha člověka napadne, když si uvědomí rizika, která celé Evropě přináší nadcházejících 12 měsíců, během kterých proběhnou parlamentní, případně prezidentské volby ve Španělsku, Francii, Finsku, Řecku, Polsku a Itálii, tedy v zemích, kde žije víc než polovina obyvatelstva Evropské unie a které, zjednodušeně řečeno, trápí největší dluhy. Volby podkopou i to málo odhodlání, které Evropě zbývá k přijímání nepopulárních kroků, shrnul vyhlídky týdeník The Economist. Vraťme se do Česka. Odhady tuzemského hospodářského růstu postupně klesají, a pokud Česká národní banka ještě počátkem roku předpovídala růst poblíž 3% hrubého domácího produktu, dnes už mohou analytici spekulovat, že centrální bankéři odhad brzy sníží pod 2%. Tato zpráva může posloužit za ilustraci, jaké časy nadcházejí, nejen v České republice. Hospodářský vzestup, který by definitivně překonal důsledky minulého krizového období, se stále nechce dostavit a kdo ví, jestli nenastane nějaká další krize. K příčinám hospodářského zpomalení nepochybně patří vysoká cena ropy a pohonných hmot, vyvolaná válečnými událostmi na Blízkém východě. Ovšem tím se zdaleka nevysvětluje všechno. Zřejmě ještě vážnějším důvodem je celkově neuspokojivý stav Evropy. Evropa by měla být komplexem, který by soutěžil s Amerikou a Čínou o to, kdo světu nabídne nejlepší řešení v oboru umělé inteligence. Místo toho však Evropané čelí neočekávaným nákladům, které vyvolala válka na Ukrajině, a navíc ještě složitě řeší otázky spojené s vyhlídkou, že Amerika nebude nadále ručit za jejich bezpečnost. Před nadcházející zimou jsou plynové zásobníky naplněny jen na 74%, tedy nejméně za posledních 15 let. Evropa se marně brání laciným dovozům z Číny, které ruinují domácí výrobní potenciál, a pokud by chtěli členské státy zavést nějaká rozpočtová opatření na podporu vlastní konkurenceschopnosti, pak s tím musí počkat, protože se jejich vlády nedokážou dohodnout na evropském rozpočtu pro příštích 7 let. Teď by se tedy měli sejít nejlepší evropští státníci a vymýšlet cestu, jak dostat světadíl z prekérní situace. Jenže k tomu nedojde, protože zmínění státníci mají jiné starosti. Španělský premiér Pedro Sanchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby a jeho hlavní starostí se stává otázka, jestli se udrží ve funkci. To bude v průběhu roku následovat i v dalších zemích, které přitom mají společnou jednu věc, totiž že jejich dluhy patří v Evropě k nejvyšším a to jim brání v jakékoliv ambiciozní hospodářské politice, ať na domácí nebo na evropské úrovni. S ohledem na své znovu zvolení jistě nezačnou vymýšlet úsporná opatření, jak dluhy omezit, zvlášť když jsou někteří z nich v čele s Francouzi vystaveni protestům žádajícím naopak vyšší výdaje. Prezidenti a premiéři řady důležitých zemí mají před volbami a dostali se tedy do pozice chromé kachny, která už nemá sílu na jakékoliv budovatelské projekty a nebude jí mít celý nadcházející rok. Depresivní text Ekonomistu i další podobné články jiných médií mají jen jeden pozitivní rozměr. Evropané si navykli produkovat nepřetržitý proud stížností, jaké katastrofy se z okolního světa na jejich kontinent řítí. Teď ve volebním roce si aspoň uvědomí, že jádrem problému je sama Evropa, nevýkonná, žijící nad poměry a neochotná na tom něco změnit.
12: Říká Petr Holub. Komunální politika má svoje specifika, patří k nim fungování koalic, které by na celostátní úrovni neměly šanci vzniknout a které se vedení stran a hnutí nemusí líbit. To aspoň říká ve svém příspěvku komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann a dokládá to na několika příkladech.
13: Vítězné hnutí ANO se v Ostravě dohodlo na spolupráci se starosty pro Ostravu. Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. V Plzni vznikla koalice vítězného hnutí ANO s hnutím STAN a také s uskupením pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s lidovci. To je několik příkladů toho, že nejenom v obcích a menších městech, ale i v těch velkých se formuje jejich vedení na odlišných základech než na celorepublikové úrovni. V těchto konkrétních případech neplatí dělení na vládní a opoziční síly. Komunální politici se nemusí dohadovat například o daňové či sociální reformě, o podobě nejrůznějších zákonů, ale potřebují řešit problémy konkrétní obce nebo města. To neznamená, že celostátní vedení stran a hnutí je z takovéto spolupráce úplně nadšené. V některých případech se snaží vyvíjet nátlak na své reprezentanty v daném městě, aby svůj postoj přehodnotili. Nevždy se jim to daří. Nechtějí-li kvůli tomu některé své členy vylučovat či místní organizace dokonce rušit, musí různá povolební spojení alespoň tolerovat. Komunální politika je přece jenom odlišný svět. Neplatí to pouze o problémech, které zastupitelé řeší. Týká se to také toho, že v některých místech by striktní dělení na vládní a opoziční tábor de facto bránilo vzniku nějaké většiny. Takže místním politikům nezbývá nic jiného, než se dohodnout, tak říkajíc, napříč politickým spektrem. V takovýchto případech často vstupují do hry osobní vztahy a vzájemná důvěra. Pokud koalice funguje, je občanům de facto jedno, zda ve vedení města spolupracují například reprezentanti ANO s Piráty nebo s občanskými demokraty, s lidovci či se starosty. Není proto divu, že takto vzniklé koalice dokáží někde přetrvat i po volbách, protože to jejich výsledky dovolí. Neplatí to pro všechna města. V některých koalice složené ze subjektů napříč politickým spektrem nevydrží celé 4 roky. Nemusí to být však pouze vinou špatné vzájemné spolupráce. Někdy jde o výsledek nátlaku ze zhora. Názorným příkladem mohlo být dění v Brně. Tam v roce 2022 vznikla poměrně široká koalice. Post primátora obsadili občanští demokraté a první náměstek připadl hnutí ANO. Jejich spolupráce fungovala až do momentu, kdy do ní vstoupilo vedení ANO. To se ostře vymezovalo proti tehdejší vládě Petra Fialy.

0: tak do dalších komunálních voleb personálně oslabilo. Na jeho výsledku se to projevilo. Ano, letos skončilo až třetí a na ambici vést Brno může zapomenout. Zkrátka, komunální politika má svá specifika. Patří k ním fungování koalic, které by na celostátní úrovni neměly šanci vzniknout a které se vedení stran a hnutí nemusí líbit.
1: U mikrofonu byl Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Palestinci, kteří doufali v návrat demokratického hlasování, mají důvod ke zklamání. Parlamentní volby, slíbené na konec listopadu, totiž nebudou. Není to první a možná ani poslední odklad? A hovoří o něm zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a náš redakční kolega Jan Fingerland.
3: Palestinci, kteří doufali v návrat demokratického hlasování, mají důvod ke zklamání. Parlamentní volby slíbené na konec listopadu nebudou. Není to první a možná ani poslední odklad. Francouzský prezident před rokem oficiálně uznal Palestinu jako stát a dokonce k tomu přiměl i další země. Od svého protějšku Mahmuda Abbase Emmanuel Macron očekával dlouho odkládané vyhlášení voleb, což by dokázalo, že Palestina je připravena fungovat jako dospělý stát. Palestinci si v roce 2005 skutečně celkem svobodně zvolili prezidenta a v roce 2006 i parlament. Jenže pak už se vždy našel důvod, proč je třeba hlasování odsunout. 90-letý Abbas je tak prezidentem už 21 let. Parlamentu v roce 2009 mandát vyprchal a neschází se. Macron má teď důvod být zklamán. Palestinci si možná, na rozdíl od francouzského prezidenta, nedělali iluze, že Abbas svůj slib splní. Posledním signálem byla schůzka vysokých palestinských představitelů v Káhiře, které se účastnil i Hamas a Islámský džihád. A tématem byl právě odsun data voleb. A tak před několika dny Mahmud Abbas vydal dekret, podle kterého se parlamentní i prezidentské volby odehrají 11. září roku 2027. Problém není v tom, že by byl Abbas diktátor, spíše vládne v souladu se zájmy privilegované palestinské elity, která nemá zájem na ohrožení svého velmi výhodného postavení, pro ně samotné. S odložením voleb ovšem souhlasil i Hamas, který si sice udržuje určitou podporu, ale jeho situace je po válce v Gaze komplikovaná. Do příštího podzimu se mu možná podaří se skonsolidovat. Proti odkladu byly ojedinělé hlasy, například zástupci Malé demokratické fronty pro osvobození Palestiny. Abbas se přímo obvinili, že hlavním důvodem odkladů je jeho obava z prohry. Něco podobného si nepochybně myslí i mnozí řadoví Palestinci. Palestinská politika trpí řadou neduhů. Jedním z nich je skutečnost, že se odehrává jinde než v parlamentu. Hamas své soupeře fyzicky likviduje nebo zastrašuje. Tak to udělal i po volbách z roku 2006, kdy po krátké občanské válce vyhnal hnutí Fatah z Gazy. Mahmud Abbas své rivaly likviduje lidsky a politicky. Například technokratického expremiéra Salama Fayyada, kterého vytlačil z funkce už v roce 2013. Nebo Muhammada Dahlana, kterého dokonce obvinil z vraždy Yasira Arafata a vytlačil ho do exilu. Pragmatik Dahlan zatím čeká na svou příležitost ve Spojených arabských emirátech. Je v kontaktu s Palestinci, ale i Američany a Izraelci. A možná to jednou bude on, kdo se ujme moci. Jiným neduhem je s tím vším související dlouhodobá politická stagnace. Politický život si zmonopolizovala dvě hnutí, Fatah a Hamas, i když dnes už skoro polovina Palestinců nedůvěřuje ani jednomu z nich. Jenže palestinská občanská společnost nevygenerovala silnou alternativu. Pozoruhodnou novinkou předčasně ukončené předvolební kampaně byla aliance Hamasu, Islámského džihádu se zmíněným Dahlanem, která hnutí Fatah pravděpodobně velmi znepokojila. Dahlan s Hamásem nemá skoro nic společného, s výjimkou odporu k Abbasovi a zájmu na jeho nahrazení a otevření nějaké nové etapy. Zatím se konec stagnace odsouvá do příštího září. pokud se ovšem do té doby

0: nestane něco nečekaného, buď mezi Palestince a Izraelci, nebo Palestinci samotnými.
1: A vařil Dan Fingerland. A na chvilku zpátky domů. Při pohledu na výsledky komunálních voleb v některých obcích nezbývá, než si jenom tipovat, jak reprezentativní opravdu jsou vzhledem ke skladbě lidí, kteří v daných obcích opravdu žijí. Což rozebírá Kateřina Smejkalová, vědecká pracovnice u německého veřejného think tanku Friedrich Ebert Stiftung.
2: Máme za sebou obecní volby, v souvislosti se kterými bylo tentokrát zhůsta poukazováno především na to, že v mnoha zejména menších obcích lidé moc na výběr u urny neměli, protože se o jejich hlasy ucházela pouze jedna kandidátní listina. Podotýkalo se také, že mezi kandidátkami se trvale klesá počet těch stranických ve prospěch různých místních politických projektů, které jsou na etablovaných partajích nezávislé, čímž se ztrácí propojení komunální politiky s jejími vyššími patry. Existuje přinejmenším jeden další obecnější fenomén, který by stálo za to diskutovat, nicméně v debatě se neobjevil. A to ani v souvislosti s kauzou prezidentské účasti ve volbách, kdy jsme se dozvěděli, že má volební právo ve vesnici, kde přinejmenším poslední roky určitě většinu času nepobývá. Jsme zjevně natolik zvyklí na absurditu českého administrativního systému, v rámci kterého může mít člověk trvalé bydliště v podstatě kdekoliv, aniž by to mělo souvislost s jeho aktuálním životem, že už to nikomu ani nepřijde divné. Jistě lze argumentovat, že zrovna u prezidenta jde o zvláštní případ. Jedná se nicméně o širší problém. Stojí za to vypíchnout zejména situaci nájemníků a nájemnic, což často zároveň bývají ekonomicky hůře postavení a také mladší lidé. Mají tak své specifické problémy a zájmy, které by se do komunální politiky měly promítnout. Jenže oni mají často trvalé bydliště někde jinde, nezřídka ještě u svých rodičů, a to proto, že pronajímatelé si často hlášení trvalého bydliště do svých nemovitostí nepřejí. Souvisí to ale určitě i s v Česku obvyklými nájemními smlouvami na dobu určitou. Je pochopitelné, že se do komplikované výměny všech dokladů nechce lidem, kteří si nemohou být jistí, kde budou bydlet za rok, i kdyby jim pronajímatel problémy nedělal. Člověk si tak nemůže neklást otázku, jak by se asi lišily výsledky voleb zejména ve větších městech, kde je nájemníků vyšší podíl, kdyby v nich mohli volit všichni, kdo v nich skutečně žijí. A platí to i naopak. Aby dostáli své občanské povinnosti, jezdí poněkud absurdně zjevně mnozí lidé volit do obcí, kde už dávno nebydlí. Nejde ale jen o volby, nýbrž o celou řadu dalších neméně důležitých věcí, například kalibrování veřejné infrastruktury na skutečný počet a strukturu lidí bydlících v daném místě, či rozpočtové určení daní pro jednotlivé obce. Kdybychom měli reálnou představu o tom, kdo kde skutečně žije, staly by se nad to celkem jednoduchými věci jako zmapování neobsazených bytů či regulace krátkodobých nájmů. Ku příkladu v Německu existuje povinnost nahlásit v řádu dní od přestěhování své nové bydliště, které se stává pro stát oficiální adresou člověka, od které se odvíjí vše další, například i právo volit v komunálních volbách. Vrátíme-li se k příkladu prezidenta, ten by si v německém systému v obci Černouček mohl po dobu výkonu své funkce nahlásit maximálně tzv. Druhé sídlo, zdržuje-li se většinu týdne v Praze. Po dobu své nepřítomnosti by ho například podle berlínských pravidel mohl pronajímat přes Airbnb. Jde o poměrně chytrou regulaci, využívající systém hlášení, kde se člověk doopravdy jak dlouho zdržuje k tomu, aby byly krátkodobé nájmy možné podle původní logiky jen u dočasně nevyužívaných prostor. Německé úřady automaticky ví, které to jsou a které ne. Určitě by však Petr Pavel v německém systému nemohl v malé obci, přinejmenším po dobu, kdy se tam většinu času fakticky nezdržuje, volit. Ať už bychom si zvolili německou inspiraci nebo nějakou jinou, je celkem zřejmé, že by si český systém nějakou reformu zasloužil. Jeho stávající podoba je totiž opravdu značně absurdní. Aktuálně nám při pohledu na výsledky voleb nezbývá, než si jen typovat, jak reprezentativní vzhledem ke skladbě lidí, kteří v daných obcích skutečně žijí, doopravdy jsou. Nájemnické zájmy přitom zůstanou podreprezentované zcela jistě.
1: To byla Kateřina Smejkalová. Blíží se volby do amerického kongresu a prezidentu Trumpovi poměrně reálně hrozí ztráta většiny. Snaží se tomu všemi způsoby zabránit a přitom provádí překvapivé obraty. O některých hovoří Tereza Zavadilová ze serveru Newsstream.
3: Americký prezident Donald Trump se otáčí jak korouhvička. Navenek to může vypadat, že jednou říká to, po druhé zase ono, ale strategii to má. Jako vrcholný politik, navíc těsně před volbami, se snaží uspokojit různé voličské zájmy. Obrátku si nyní vyzkoušeli na vlastní kůži šéfové největších amerických firm, takzvaných Big Techů. Poté, co si s nimi dal prezident nedávno v Bílém domě přátelský oběd a zatnul tipec všem kritikům AI, se k ním zase otočil zády. Na přátelském setkání plném úsměvů, fotografií a plácání po zádech prezident rozhodl, že nedopustí žádnou regulaci, která by zpomalila vývoj umělé inteligence, ať před její nekontrolovanou podobou hodně osobností varovalo. Z regulace udělal dobrovolnou samoregulaci a vložil ji do rukou šéfů firem Zuckerberga, Muska a spol. Dokonce prezidentským výnosem vymínil, že se nyní umělá inteligence bude nazývat superinteligencí, protože v tom bude Amerika hrát prim. A hned přišla otočka, která zcela jistě souvisí s předvolebním časem a také rostoucí kritikou těchto technologických gigantů, jinak také nazývaných hyperscalers. Na pomoc si vzal prezidenta J.D. Vance a po cukru přišel Ned Bitch. Vance oznámil, že vláda pozastaví přístup k programu stále pracovní certifikace pro Microsoft a řadu dalších IT firm. Obvinil giganty, že zneužívají takzvaná H1B víza, tedy migrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky. Prý podkopávají platy amerických lidí a propouštějí je, zatímco sponzorují levnější zahraniční pracovní sílu. Pro hyperscalery, kteří spoléhají na tisíce špičkových zahraničních inženýrů a datových vědců, jde o citelný zásah do jejich náborové strategie. Víza H1B jsou tím, co už dlouho leží v žaludku tvrdému jádru hnutí MAGA, které je proti jakékoliv migraci do Spojených států. V zápětí přišla další rána. Vláda protlačila zákon, který říká, že chrání běžné domácnosti a malé firmy před zdražováním elektřiny. To se děje kvůli obrovské spotřebě ze strany velkých datových center a zařízení pro umělou inteligenci. Zákon přináší náklady na rozvoj AI čistě na bedra technologických firm. Ty budou hradit všechny náklady na novou výrobu, přenosové soustavy a rozvody elektřiny, které jsou potřeba pro připojení data center. Energetické firmy mají od Big Techů požadovat finanční záruky nebo rovnou příspěvky na krytí těchto infrastrukturních nákladů. Vláda tím říká, že přestože Trump podporuje expanzi data center v zájmu technologického závodu s Čínou, nedovolí, aby voličům před volbami rostly účty za energii. Během jednoho týdne tak v médiích proběhly dvě rozdílné zprávy. První byla totální kapitulace prezidenta při obědě s hvězdami Silicon Valley. A v zápětí druhá, že administrativa stupňuje tlak na hyperscalery. Buď si pro datová centra postaví a zaplatí vlastní elektrárny a vedení, nebo ponesou následky a navíc jim zakáže vozit si inženýry z Asie. Co se týče nákladů na energie, vláda vidí, že i skupina skalních voličů je nervózní ze zvyšující se inflace, kterou táhne válka v Iránu i horečná stavba datových center. Jestli to bude dost, je otázka. Rozvoj superinteligence, který prezident tak tlačí, sebou nese obří náklady na energetiku, které jeden zákon jednoduše nevyřeší.
1: A ze studia Českého rozhlasu Plus se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
4: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Obžalovaný Yang dnes odmítl o soudu, že by sbíral informace pro čínskou tajnou službu. Spojené státy poprvé po více než 20 letech nepozvali k volbám mezinárodní pozorovatele. Fotbalisté Mladé Boleslavy hrají v šancelize proti Bohemians a výhrou se můžou bodově dotáhnout na druhý Liberec. Kolona se tvoří na silnici 3 za Benešovem směr Budějovice kvůli omezení u Bystřice. A počasí zítra čekejte ráno mlhavo, později polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 17 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Občan Číny Jiang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, dnes u soudu odmítl vinu. Cítí se nevinný. Policisté zadrželi Číňana v Česku 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
6: Bylo prováděno i skryté vyšetřování a záleží na předsedovi soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh v současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
5: Ani státní zástupce, ani obhajoba zatím svědky předvolávat nechtějí. Jednání má soud naplánované do pátku. Americká vláda nepozvala na listopadové volby do kongresu pozorovatele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Porušila tím tradici, kterou od roku 2002 dodržovaly administrativy obou stran, včetně té Trumpovy první. Organizace rozhodnutí označila za politování hodné. Mezinárodní pozorovatele k volbám dnes nepouštějí například Rusko a Bělorusko.
7: Mluvčí Bílého domu Lauren Bisová Trumpovo rozhodnutí vysvětlila tím, že americké volby budou organizovat, volit v nich i dohlížet na ně američtí občané. Demokratická senátorka Jean Shaheenová naopak vyzvala Bílý dům, aby pozorovatele pozval. Jinak podle ní půjde o hluboký rozpor s duchem svobody a transparentnosti amerických voleb. Kritici se obávají, že prezident chystá půdu ke zpochybnění výsledků, pokud republikáni prohrají. Mise pozorovatelů přitom o platnosti voleb nerozhoduje, jen hodnotí jejich průběh a navrhuje zlepšení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Lídr neúspěšné kandidátky v Hrabové napadl u soudu výsledky voleb v tomto ostravském obvodu. Správní soud krajského soudu v Ostravě podnět dnes přijal. Zatím o něm nerozhodl. Jan Dvořák, který vedl uskupení Hrabová pro lidi, napadá u soudu průběh voleb kvůli postupu úřadu při posuzování kandidátů.
8: Podle Jana Dvořáka úřad postupoval diskriminačně, když vyškrtnul kandidáta z jeho uskupení, zatímco stejný člověk na konkurenční kandidátce zůstal. Tvrdí, že voliči o tomto kandidátovi vůbec neměli hlasovat. Tajemnice úřadu Jana Teichmannová pochybení odmítá a říká, že se události odehrály úplně jinak. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
9: Fotbalisté Mladé Boleslavy hrají v pražském Dělíčku proti Bohemians dohrávku 6. kola šance ligy. Pokud zvítězí, bodově se vyrovnají druhému Liberci. Na hřišti Bohemians se jim ale dlouhodobě nedaří. Poslední tři vzájemné zápasy skončily remízou. Utkání sleduje reportér Kristian Šveda.
10: 48. minuta, Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví 1-0. Jediným střelcem Aleš Čermák z Prahy, Kristián Šveda, Radiožurnál.
9: Basketbalistky USK Praha právě hrají v Eurolize proti francouzskému Bourges. Utkání Hvalé královka je Veronika Šlajsová.
11: Hezký večer, po dvou odehraných minutách hrají basketbalistky USK Praha z Bourges vyrovnaně 2-2. Z Pražské královky Veronika Šlajsová, Radiožurnál.
12: Bezpečno na D5 u Rudné a překážky na D1 u Popůvek i D8 u Lovosic. Na D5 se za Prahou směr Plzeň už je mezi 0. a 5. kilometrem u Rudné bezpečný provoz, varování před autem v protisměru je odvolané, jen ještě na kilometru 4,5 v nájezdu z odpočívky pozor na stojící kamion v připojovacím pruhu. Na D1 z Brna na Prahu za Popůvkami opatrně na kilometru 184 ve stoupacím pruhu, tam stojí porouchané auto, už je u něj policejní hlídka. Na D1 za Prahou směr Brno se ještě před omezením na 24. u Šmejkalky rozjíždí zbytek kolony, teď od sjezdu na Benešov z 21. kilometru, je to tak na 5 minut. Na dálnici D8 ve směru z Drážďan na Prahu obezřetně nejdřív u exitu 65 Dřehlovice, na konci připojovacího pruhu stojí porouchaný kamion, a pak dál na D8 směr Praha pozorně ještě i za sjezdem na Lovosice. Na kilometru 42 v omezení se porouchalo osobní auto, zastavilo v pravém pruhu, je označené jenom blinkry a řidič mává na přejíždějící, aby jeli do levého. A silnice 3 Praha Budějovice za Benešovem z posledního kruhového objezdu stále kolona do omezení před Bystřicí, stále je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme ráno místy mlhy, která se během dopoledne už postupně rozpustí. Přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. A teploměry zítra ukážou 12 až 17 stupňů Celsia. Na horách se tam maxima zastaví většinou kolem 9. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
14: Jemenští povstalci Husijové znovu zaútočili na Saudskou Arábii.
15: Husijové údery na Saudskou Arábii odvodňují saudsko-arabskou podporou jemenské vlády.
16: Íránem podporovaní Husijové vyhrožují, že v útocích budou pokračovat.
17: V oblasti jde o nejkrvavější úder proti spojencům USA od začátku války s Íránem.
18: Okopávači kotníků, nástroj Íránu, jemenští rebelové, povstalci, Husijové. Proč útočí na letiště v saudském Riádu? Jak moc komplikují obchod s ropou? Kde se vzali? A za co bojují? Ptám se Břetislava Turečka, experta na Blízký východ z Metropolitní univerzity. Dnes je středa 14. října. Dobrý den, Břetislave, vítejte u nás ve Vinohradské 12, díky, že jste dorazil.
19: Dobrý den.
18: Dvojice raketových útoků Husijů na několik dní uzavřela saudsko-arabské mezinárodní letiště v Riádu. O víkendu tam zemřelo nejméně 14 lidí, stovky lidí byly zraněny. Své lety do oblasti pozastavují taky některé velké evropské aerolinky. Jak velký zásah pro saudsko-arabskou ekonomiku to je, tyhle ty útoky?
19: Určitě veliký, protože Saudové se snažili v uplynulých letech dohnat, řekněme, takové letecké velmoci, jako byly Emiráty, jako je Katar a tak podobně. Vy jste zmínil evropské nebo západní nějaké aerolinky, ale ono se to týká i těch asijských, které jsou možná pro Saudskou Arábii ještě důležitější, protože nejenže dopravují pasažéry, ale dopravují i třeba levnou pracovní sílu na saudsko-arabský trh, takové země jako Srí Lanka, Indie a tak podobně. Takže ten zásah je veliký a vy jste zmínil, že ten vzdušní prostor byl uzavřen na několik dní. Ono je otázka. Letiště. Ano, letiště, ale ty aerolinky některé uzavřely do nadcházejícího víkendu, ale vlastně nikdo neví, co bude nového po novém víkendu. Dá se říci, že za týden od teď bude saudsko-arabský vzdušní prostor bezpečnější.
18: No, to je otázka.
19: To je velká otázka, takže uvidíme, jak dlouho ta krize bude celá trvat.
18: Protože to nejsou jediné útoky, které Husijové v posledních dnech a týdnech provedli. Není to tak dávno, co udeřili i na ten dlouhý ropovod východ-západ, vyvádějící ropu z Perského zálivu do Rudého moře, pak tankery směřují ty nádrže plné ropy do Evropy a tak dále. Atakují Husijové taky ropné rafinerie Saudi Aramco. Jak je možné, že Saudové nejsou schopni tyhle ty útoky jim zamezit, bránit se, protože mají přeci velký zbrojní arzenál i od Spojených států, mají ty rakety TAT, mají Patrioty a stejně Husijové jsou úspěšní.
19: Přesně tak. Já bych řekl, že odpovídat by se dalo dlouho a v mnoha rovinách. Především Husijové mají jakousi ideologii, mají morálku bojovou daleko lepší než Saudská Arábie, která si na mnoho věcí týkající se její vlastní obrany musí vlastně najímat zahraniční síly. To je jedna věc. Druhá věc, znovu opakuje se to pořád jako přes kopírák. Je to jasná tendence podceňovat zdánlivě vizuálně slabšího nepřítele. Já připomenu, že Saudská Arábie začala bojovat v Jemenu v březnu roku 2015 a slibovala tehdy, že Husie porazí během 3 týdnů v roce 2015. Ta země, která nakupuje zbraně za miliardy dolarů ročně od Američanů. Takže na co se teď ptáte, to, co sledujeme, je vlastně jenom poslední epizoda, kdy Husijové do určité míry okopírovali přístup Íránců. Útočíte na nás, fajn, my budeme útočit zpět, ale tak, aby i vás to skutečně bolelo. A už vlastně někdy na začátku října Husijové jasně řekli, varovali ty mezinárodní letecké společnosti, nelétejte do Saudské Arábie, protože tamní letiště jsou pro nás legitimní cíl a v podstatě kopírovali i to, realita, že Saudská Arábie v uplynulých letech mnohokrát útočila na letiště přímo v Jemenu, kdy měla za cíl prostě nějakým způsobem omezit možnosti Husijů zasáhnout území, která Husijové měli pod kontrolou nebo mají pořád.
18: Bojuje se taky o klíčový průliv Bab el-Mandab, kterým směřují tankery, když nejde ropa zrovna přes ten velký ropovod, tak kterým tankery směřují do Rudého moře. Jemenské vládní jednotky po značné ofenzivě v oblasti před pár dny oznámily, že tu cestu do Rudého moře už kontrolují oni. Ale s tím zase Husiové nesouhlasí. Jak velké, jak silné, jak krvavé boje se o ten průliv vedou?
19: No já připomenu, je to vlastně měsíc a pár dní, kdy Husiové zcela překvapivě obsadili toto pobřeží, obsadili i několik ostrovů přímo v té úžině Bab al-Mandab. A vlastně poté, co Írán do velké míry pořád kontroluje Hormuzský průliv, který uzavírá cestu do Perského zálivu, tak teď se ukázalo, že vojenská síla napojená na Írán nebo do určité míry koordinovaná s Íránem má možnost uzavřít další strategickou vodní cestu na Blízkém východě, a to je přístup do Rudého moře, potažmo do Suezského průplavu. Z toho byli všichni v šoku a vlastně po dvou týdnech, řekněme z kraje minulého týdne, přišla teprve nějaká protiofenzíva, o které vy mluvíte, to znamená, že ty jemenské vládní nebo provládní síly, aktuálně provládní, kdo ví, komu budou lojální za měsíc, tak vlastně s leteckou podporou Saudské Arábie tvrdí, že vytlačují zase Husie z těchto strategických oblastí. A jak vlastně sám říkáte, my nevíme, jak je to doopravdy, a i kdybychom to věděli, tak nemáme jistotu, že to tak bude za týden.
20: Kritická situace zůstává u vnitrozemského města Taiz, které se snaží Husiové dobít.
21: Během jediného dne provedly naše ozbrojené síly 4 operace s pomocí všemohoucího Alláha.
18: Husiové ovládají poměrně velkou část severozápadního Jemenu. Kde se tam vzali?
19: Já především, když se podíváme na mapu, ona je zavádějící. Oni ovládají, řekněme, čtvrtinu, třetinu území Jemenu, ale žije tam asi 3/4 populace jemenské. Oni neovládají tu liduprázdnou téměř poušť na východě země například.
18: Směrem k Ománu potom.
19: Přesně tak. A toto území, no kde se vzali? Prostě je to etnicko-náboženská skupina, jsou to kmeny různé, které po stovky let obývají severozápad Jemenu a v rámci velice roztříštěné, já třeba svým studentům ukazuji kmenovou mapu Jemenu, to jsou desítky různých barviček, ostrůvků, různých jemenských kmenů, které se potom spojují do kmenových svazů, federací a tak dále. To v tom také hraje roli a prostě některé vyznávají šíitské náboženství, některé vyznávají sunnické, to je jedna rovina, druhá věc je ta etnicita a třetí věc je rovina politická, to znamená přístup a podíl na moci. A Husiové zkrátka, můžeme říci, že šíité vždy bývali menšinou na Blízkém východě a vždy byli jakousi odbojnou, dizidentskou, povstaleckou, řekněme, entitou v různých částech regionu. Nejinak tomu bylo v Jemenu a zkrátka, když někdy před 12 lety v roce 2014 usoudili, že jejich podíl na moci neodpovídá jejich zastoupení v populaci, tak obsadili hlavní město Sana a tím vlastně začala tato nová krize, o které teď hodně mluvíme, protože se stala součástí geopolitického souboje. Za Husie se v podstatě postavil Írán, zatímco Saudská Arábie se postavila za tu svrženou jemenskou vládu, poskytla jí útočiště a tak dále.
18: Tehdy se jemenská vláda, kterou podporuje Saudská Arábie i Spojené státy americké, stáhla do toho přístavu Aden na jihu země, a když mluvíte o těch událostech před 14 lety, tak oni navazovali tenkrát na arabské jaro, které bylo v roce 2011 a tehdy bylo velké zemětřesení v mnoha státech v severní Africe na Blízkém východě.
19: Přesně tak, a víte, to bychom opravdu, kdybychom to všechno měli rozebírat, já třeba zmíním, arabské jaro svrhlo prezidenta Sáliha v Jemenu. Jenže prezident Sálih se v jednu chvíli přidal k Husijům a bojoval sám proti centrální jemenské vládě, takže to je opravdu nesmírně spletité a opravdu tam neplatí takové to naše dělení dobří naši, zlí na druhé straně, protože ta lojalita se mění. Třeba ta součást proti husijovské, řekněme, aliance ještě nedávno podporovala, najednou se obnovilo jihojemenské povstalecké hnutí, separatistické. Naši posluchači mnozí vědí, že existoval před desítkami let jižní a severní Jemen a ono to tam pořád doutná. Další rovina těch konfliktů uvnitř Jemenu, o kterých se můžeme bavit.
18: To znamená, Husiové jako takový, začal jste tu historii, tu stručnou od roku 2014 dál, předtím, když existovali, protože mluví se o nich od počátku 90. let zejména, byli už tehdy jako radikální bojovníci už tehdy považovali mnohé státy světa za teroristy jako dnes?
19: Nebyli o nic radikálnější než mnohé jiné skupiny v Jemenu. Vždyť tam máme do dneška buňky islámského státu Al-Káidy, máme tam různé kmenové milice a Husijové prostě dostali nálepku teroristů, která mimochodem zdaleka není univerzální a platná všude. Prostě protože začali bojovat proti zájmům, řekněme, Izraele, Spojených států a jejich spojenců v regionu. No. To je všechno.
18: No, oni to mají ve sloganu, ne? Ten slogan zní smrt Izraeli, smrt Americe, ale to je, vítězství islámu.
19: To je jejich aktuální prostě mobilizační slogan, který před 20 lety bez pochyby neměli. V tuto chvíli se stali součástí této geopolitické hry a kdyby stejnými zbraněmi, stejnými postupy bojovali za jemenskou vládu, tak bychom jim říkali nějaká státotvorná povstalecká milice. Neliší se příliš od těch, kteří jsou třeba v jižním Jemenu, jak jsem zmínil.
18: Za co bojují? Co je jejich cíl vlastně?
19: Já si myslím, že v poslední době se, můžeme říci, namlsali, teďka to trošku zvulgarizuji, vidinou, že to budou jednou oni, kdo bude uznán jako legitimní jemenská vláda. To znamená, oni se ukázali, vidíme to, čelí obrovské vojenské přesile a mají prostě, myslím si, ambici ukázat, my jsme ti, kteří mohou Jemen ovládat. Nebojovalo se pořád, byly i různé pokusy o politické řešení, o dohodu, ale ty z různých důvodů čas od času prostě zkrachovaly. A to je, myslím si, podstata jejich snažení v tuto chvíli.
18: Takže chtějí zlikvidovat tu uznávanou jemenskou vládu a chtějí vládnout Jemen.
19: Uznávaná jemenská vláda je uznávaná kým? Ano, má pořád mezinárodní uznání, tak. Ale jak vidíme, to jsou věci, které se prostě postupem doby velice rychle mohou měnit. Podívejme se na Afghánistán. Kdo uznává hnutí Talibán? Nikdo, a přesto reálně je to afgánská vláda. Takže něco podobného do určité míry vidíme třeba v Jemenu.
18: Jak zásadní je napojení Husijů na Teherán, na Irán?
19: Irán je používá ke svým geopolitickým cílům. Tak jako Izraelci používají své milice, dneska se odvolávají na drůzy, na křesťany v Libanonu, na utlačované menšiny tam či onde. Podobně mají Kurdy třeba používají ke své geopolitické hře. Podobně to dělají Spojené státy, Saudská Arábie, dělá to i Irán. A Husijové v podstatě v tuto chvíli jsou pro ně dobrým nástrojem, jak okopávat kotníky té protiíránské alianci v regionu. Ve chvíli, kdy se dohodnou Iránci s Američany, tak iránská podpora Husijům v Jemenu může velice klidně rychle skončit. Aha. Když se Iránci a Saudové v roce 2023 dohodli na obnovení vztahů, na uklidnění vzájemné krize, a to za patronátu Číňanů, tak vlastně se ukázalo, že i ta jemenská válka může být uložena k ledu. Začalo se jednat o mírovém řešení konfliktu a válka vlastně celé to vyústilo v příměří. My se teď bavíme o nové válce, která přišla vlastně jako součást. Husijové se nejprve mobilizovali poté, co Hamas napadl Izrael a začala tato válka a v posledním
18: začali
19: roce...
18: Začali raketově ostřelovat Izrael a začali se zapojovat vlastně do těch bojů.
19: Přesně tak, jakože se solidarizují s Palestinci a teďka naprosto aktuálně a ta nejvyhrocenější forma, kterou vidíme, to je vlastně součást toho, že Irán byl napaden Izraelem a Spojenými státy a samozřejmě logicky Iránci mobilizovali, co mají v rukávu oni.
18: No a jak silné to napojení je? Skutečně to je tak, že třeba Iránci dovážejí zbraně Husijům, že cvičí jejich bojovníky?
19: Určitě se toto nedá vyloučit. Spíše záleží na množství. Mluví se třeba o tom, že Husie cvičil libanonský Hizbalách. Když začala...
18: To je ta osa odporu vlastně, že jo? Irán, Hizbalách,
19: Husijové. Teď je silně zdecimovaný, o tom není sporu, ale přeci jenom jeho bojové zkušenosti Hizbaláhu byly enormní ve srovnání s mnoha jinými skupinami v regionu, takže Iránci už nemuseli přímo cvičit jemenské bojovníky a obsluhu zbraní a tak dále, mohli si na to najmout v podstatě nebo vyslat nebo delegovat tuto práci k libanonskému Hizbaláhu. Takže tam není nutné, aby Iránci dováželi ve velkém zbraně.
18: Mluví se o překladišti zbraní třeba v přístavu Hudajda, že jo, na západě země. Já jsem o těch zbraních mluvil z toho důvodu, že já nevím, jestli jste to zaznamenala, mě pobavilo docela to, co jsem četl ve Financial Times, že Husijové využívají umělou inteligenci Anthropic, Claude, ten model, k vývoji balistických střel. Nicméně podle americké společnosti se jim to úplně nedaří, což poznali podle promptu, kdy Husijové psali do toho chatu, nám se to nedaří, jak to zlepšit. Což mi přišlo docela zajímavé, že jsou jako nápadní.
19: Jsem to zachytil, no jasně, to jsou takové atraktivní články, pro západní publikum, o tom nepochybuji, že se něco takového může dít, ale určitě na tom to celé nestojí. Věc, která Jemenu rozhodně nechybí, jsou zbraně. V podstatě si vůbec nemyslím, že je potřeba je tam nějakým způsobem dovážet. Já už jsem zmínil Sálih, bývalý prezident, když se přidal k Husium, to není jenom on jeden člověk. To jsou celé jeho milice, to jsou celé ozbrojené složky, které prostě mění aliance a samozřejmě nepřecházejí jenom bojovníci, ale přecházejí i prostě jejich arzenály. To tak je v Jemenu a vždycky bylo.
18: Právě kvůli tomu množství zbraní, které je Husiů, tak z toho důvodu jemenská vláda i Saudská Arábie, ta koalice vedená Saudskou Arábií a do toho obranného paktu teď nově spadá třeba Pákistán, Turecko, na pomoc přišla Francie, Británie, Saudské Arábie, tak z toho důvodu nejsou schopné tyto země Husie porazit? Protože ta válka je silně asymetrická.
19: No je, a důvodů, proč nejsou schopni je porazit, je celá řada. Především bych nepřeceňoval tu dohodu z Mekky, kdy Saudská Arábie uzavřela nějaký obranný pakt s Pákistánem a s Tureckem.
18: Letos, je to pár týdnů.
19: Ano, bylo to v srpnu a ty země ale jasně říkají, že se nezapojí do války proti Husium, že maximum, které ten pakt nebo ta dohoda je zavazuje, je obrana Saudské Arábie, to znamená obraná výzbroj, instruktoři, obrané jednotky, nikoliv útok a likvidace Husiů v Jemenu. Na to si dávají pozor. Další věc, proč Spojené státy se do toho nezapojí? O tom se teď hodně mluví, no, protože by to v podstatě bylo otevření nové fronty. Vždyť vidíme, Američané rozpoutali s Izraelem válku proti Iránu a teďka sklízí na celém světě téma vaší poslední Vinohradské, to znamená, že najednou musí nakupovat, nebo Trump se dohodl s Ruskem, že bude nakupovat ropu. Proč? No, protože není ropa z Blízkého východu. Takže toto vytloukání klínu klínem za této situace ještě rozjet novou válku v Jemenu, kdy slyšíme ty pohrůžky a varování, prostě Husiové řekli, zaútočí na nás Američané, vy nevíte, co přijde, jak budeme útočit my zpátky. Hmm. Mluví se o narušování datových kabelů v Hormuzském průlivu a tak dále. To jsou věci, které my si neumíme představit. A ve všech těchto věcech platí jedna důležitá věc. Husiové mají daleko méně co ztratit než Američané a jejich západní spojenci, kteří pronášejí bojovné projevy na různých pódiích západních think tanků a podobně.
18: Mluvíte o tom, že Amerika rozpoutala s Izraelem tu válku proti Iránu, což je bez pochyby pravda, nutno k tomu dodat, že ta historie těch vztahů mezi těmi zeměmi je mnohem složitější a tam je zase ta podpora toho Hizbaláhu od Iránu, podpora Hamásu, všechno se to velmi vyhrotilo po těch teroristických útocích Hamásu 7. října.
19: Ale těmi to také nezačalo, ale to také
18: no
19: víme.
18: Tak to samozřejmě tak. Víme, že ta historie je mnohem složitější. No já se ptám na to, proč jemenská vláda a Saudská Arábie, celá ta koalice není schopná Husie porazit i z toho důvodu, že za pár týdnů má v Saudské Arábii konat prestižní Davos v poušti, velká konference Future Investment Initiative, na které Saudům velmi záleží, mají přijet hosté z celého světa. A teď jsou asi poměrně silné obavy o bezpečnost těch hostů, když v Riádu je zavřené letiště. Není to jediné letiště, na které Husiové zaútočili.
19: Tak minulý týden útočili i na další jiná v regionech, ano.
18: No, tak vy byste se taky bál o bezpečnost Saudské Arábie teď?
19: Víte, co tady vůbec nejde o bezpečnost? Tady jde o to, kde si prostě Husiové řeknou, my budeme dál střílet na letiště v Saudské Arábii, tak Saudové třeba mohou ujišťovat, všechno je bezpečí, všechno už je v pořádku, v sobotu jsme to všechno napravili, ale vy jako ředitel nějaké letecké společnosti evropské pošlete tam letadlo s 200, 300 lidí.
18: To
19: je otázka. Takže ona, ta hrozba vůbec nemusí být reálná. Ono stačí prostě jenom nějaké riziko, že se něco takového může stát. A já znovu říkám, myslím, že to bylo 5. října, Husiové řekli, vaše saudsko-arabská letiště jsou pro nás legitimním terčem. My můžeme dneska spekulovat o tom, jestli to je nebo není válečný zločin, zda a nakolik ta letiště byla využívána i třeba k vojenským aktivitám.
18: No, trefili civilní terminál číslo 3 na tom riádském letišti.
19: Přesně
18: tam
19: tak,
18: zahynuli normálně
19: přesně
18: turisté,
19: tak, ale takže... když Saudové útočili na letiště v Saná, tak také říkali, útočíme na teroristy a také zasahovali přeci civilní struktury v zemi, pozabíjeli 10 000 lidí Saudové, civilistů v Jemenu, jo, a také říkali, že je to namířené proti bojovníkům. Takže my víme, jak to bývá v každé válce složité a i kdyby se nakrásně řeklo, že útok na letiště krále Chálida byl válečný zločin, tak je to úplně jedno, prostě ta hrozba trvá dál a to je na tom to nejpodstatnější, ne jak to budeme definovat.
18: Iránský ministr zahraničí teď nabídl, že Teherán zprostředkuje diplomatická jednání mezi Saudy a Husií. Je něco takového reálné, na co by třeba Saúdská Arábie přistoupila?
19: Je to reálné. Je reálné, že Irán uklidní Husie výměnou za nějaké protislužby, řekněme nějaké protinabídky, politické zisky pro Husie v Jemenu, politické zisky pro Iránce v Hormuzském průlivu. To je všechno právě nesmírně propletené. A vracíme se znovu k té válce, která nezačala, vy teda řeknete 28. února tím, že Izrael a Američané napadli Irán, ale je to vyhrocení té krize bezesporu a vidíme, že především Američané nejsou schopni ukončit tuto válku a Irán toho využívá ve všech možných ohledech, se kterými nikdo nepočítal, včetně třeba podpory a ponoukání Husijů a teď vlastně jejich jménem. Teherán říká v podstatě, že bude jednat se Saúdskou Arábií. Znovu se dostává, snaží se dostat do centra dění teheránský režim.
18: No tak tady na tom i vidíme, nakolik je ta husijská klika prodlouženou rukou právě teheránského iránského režimu.
19: To je otázka. Víte co, má to další rovinu. Teďka třeba jsme se mohli dočíst v izraelských novinách, že se nabízejí Izraelci, že pomůžou Saúdské Arábii v boji proti Husijům. A otázka je, přijme to Saúdská Arábie, když proti službou by mělo být, že Saúdská Arábie uzná Izrael. Přistoupí Saúdská Arábie na to, že si najme židovské vojáky, aby bombardovali muslimy v Jemenu. To jsou všechno otevřené věci. Uvidíme, jak to celé dopadne.
18: Dobrá, díky, že jste přišel a udělal v tom pro tentokrát jasno.
19: Děkuji za pozvání.
13: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska spolu se mnou Břetislav Tureček, expert na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha a taky bývalý blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu. Řešili jsme útoky Husijů na saudské letiště v Riádu, taky napojení na Irán, komplikace ve světovém obchodě s ropou a tak dále a tak dále. Tuhle epizodu jsme chtěli udělat už delší dobu, ale odsouvali jsme ji kvůli komunálním a senátním volbám. Ještě nějaké takové díly máme v záloze, takže se k ním postupně dostaneme. Nicméně mluvit budeme v nadcházejících dnech i o druhém kole hlasování do Senátu, to je jasné. Vybrali jsme pár zajímavých duelů, které stojí za to sledovat a brzy vám o nich něco řekneme. Naslyšenou zítra.
0: Zaostřeno. Maďarsko má půl roku od přelomových parlamentních voleb. Premiér Péter Maďar sliboval po dlouholeté vládě strany Fidesz velkou změnu a demokratizaci země. Doslova mluvil o změně režimu. Jak svoje sliby mění v činy? Nepostupuje obdobně jako jeho předchůdce Viktor Orbán, jehož praktiky kritizoval. S občany Maďarska, ale i odborníky na právo a politologii natáčel Ladislav Novák.
2: Zaostřeno. Dnes po 8. hodině večer na Plusu. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
22: Nejprve Brno a pak Ostrava. To byly první regionální stanice Československého rozhlasu, které vznikly hned ve 20. letech minulého století. Nesmíme ale zapomenout ani na Bratislavu. A takto se ohlašovaly Košice. Skutečný boom regionálních stanic Československého rozhlasu ale nastal po druhé světové válce.
23: Oznamujeme vám, že Rudá armáda před malou chvíli projela Ševětínem ve směru na Budějovice a zároveň Seboní rovněž ve směru na Budějovice. Na Budějovice jede zvýšenou rychlostí.
22: To je 9. květen 1945. Češi tehdy po celé republice obsazovali vysílače a informovali o postupu vojsk.
24: Těsně poválečná doba byla svědkem vzniku mnoha regionálních studií ve větších krajských městech, což souviselo s tím, že navazovali na povstalecká vysílání v květnu 45. roku.
22: Doplňuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
24: Tenhle ten rozmach těch regionálních studií souvisí také se snahami místních národních výborů o to mít nějaký prostředek pro rychlou poválečnou rekonstrukci, hospodářskou obnovu a informování obyvatelstva.
22: První německou vysílačku zabrali v Plzni. Potom později, v roce 1960, měla plzeňská pobočka kromě budovy šité na míru rozhlasovému provozu ještě také nejmladšího hlasatele. Byl jim tehdy 19-letý Karel Sedláček.
25: Tehdy se ten humor v rádiu nenosil. Jo. Vím, že jednou jsem třeba řekl, že za opravdu malou chviličku bude 12 hodin. Jo. Už mě volal nějaký inspektor z Prahy. Tak chlapče, tohle ne, jo.
22: Jaké byly začátky rozhlasu v regionech?
1: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: 19.30 Český rozhlas Plus Zprávy.
5: Koalice se shodla na novele školského zákona. V pondělí by ji měla projednat vláda. Výhrady k ní původně měli hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristé do novely prosadili některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Šéf americké FBI Cash Patel přiletěl do Ruska. S odvoláním na své zdroje to uvedla americká televize MS Now. Byla by to první návštěva ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování v Rusku od roku 2013. FBI ani Kreml informaci zatím nekomentovali. Podle webu Politico má Patel v plánu navštívit Moskvu a Petrohrad na pozvání ruské kontrarozvědky FSB. V albánském hlavním městě Tirana vypukl během druhého dne studentských protestů požár přímo v budově ministerstva školství. Místní policie zadržela nejméně 10 lidí. Studenti se bouří proti korupci současné vlády a poměrům ve školství. Nelíbí se jim například vysoké náklady na vysokoškolské vzdělání nebo vyhlídky na zaměstnání po dokončení studia. Podle agentury Reuters se jde o zatím nejnásilnější protesty od letošního května, kdy se část společnosti postavila proti výstavbě luxusního hotelového komplexu v přírodní rezervaci na jihu země. A snížená poptávka po teniskách se podle agentury Bloomberg projevuje i na světových trzích. Akcie výrobců bot jako Nike nebo Adidas dlouhodobě oslabily. Podle agentury se v současnosti lépe prodávají formálnější druhy obuvi, jako jsou třeba mokasíny. Nosit tenisky do kanceláří údajně už není trend, jak dodává Bloomberg. Fotbalisté Mladé Boleslavy hrají v Šancelize na hřišti Bohemians. Výhrou se můžou bodově dotáhnout na druhý Liberec. A zápas sleduje Kristian Šveda.
3: 76. minuta, Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví 1-0, stále jediným úspěšným střelcem Aleš Čermák. Poslouchejte přímý přenos na radiožurnálu Sport z Prahy, Kristian Šveda, radiožurnál.
5: A ještě basketbal. Basketbalistky USK Praha hrají v Eurolize proti francouzskému Bourges. Stav a čas zná Veronika Šlajzová.
11: V šesté minutě druhé čtvrtiny prohrávají basketbalistky USK Praha z Bourges 19-28 z Pražské Královky. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
12: Nehoda na pražském okruhu u Jinočan a nebezpečí na devítce u Medonos. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se za nájezdem z plzeňské D5 zpomaluje, dejte pozor, ve slabém provozu. Už to zdržení není dlouhé, ale před sjezdem na Stodůlky na 21. kilometru hlásíte dneska už další kolizi.
6: V levém jízdním pruhu je dopravní nehoda třech aut a je to neoznačený.
12: V Praze ještě počítejte s kolonou taky ve Spořilovské směrem z centra na D1. Od Tyrkovy se popojíždí těsně před nájezd na Brněnskou. Tam je provoz výrazně omezený po nehodě bagru, zabere to i 10 minut. A taky ve Kbelské směrem nahoru na dálnici D8 je ještě zbytek kolony od sjezdu na Prosek a Letňany do omezení před nájezdem na Cínoveckou, zabere to kolem 10 minut. Na silnici 9 Česká Lípa Mělník dejte pozor mezi Medonosy a Chudolazy.
7: Se na několika místech na silnici vyskytuje zvěř. Bylo to opravdu na třech nebo čtyřech místech.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Vítejte ve středeční Vědě Plus. Je 14. října i dnes pro vás máme necelou půl hodinu nabitou vědeckými tématy. A tady je naše nabídka. Co můžou mít společného křídla vášky a obvazy bez bakterií? Odpověď může přinést elektronový mikroskop. Co všechno dokáže, teď zjišťují studenti i vědci v Brně. Více řekneme už za pár vteřin. Co kdyby strom sám upozornil na to, že má žízeň, zvíře dalo včas vědět, že se necítí dobře. Brněnští vědci zkoumají, jak můžou miniaturní chytré senzory před těmito věcmi včas varovat. Improvizace při péči o pacienty a každodenní přítomnost smrti. To se vybaví anesteziologce Kateřině Benešové, když vzpomíná na misi s lékaři bez hranic ve Středoafrické republice. Nabídneme vám s ní rozhovor. Klidný poslech plusu vám přeje Ondřej Látal.
2: Věda plus.
9: V
4: V Brně se tento týden učí studenti i špičkoví vědci nahlížet do světa, který lidské oko nikdy samo nespatří. Na podzimní škole elektronové mikroskopie zkoušejí nejmodernější přístroje přímo v laboratořích a hledají nové možnosti, jak je využít ve vlastním výzkumu. Moderní mikroskopy jim pomáhají odhalit detaily, které můžou vést k novým materiálům i lepším lékům.
8: Tak. V ruce aktuálně držíte krabičku, vnímáte dva vzorky.
10: Tady máme vzorky hadí kůže z krajty královské, vzorek vášky, respektive křídel vášky, a potom tady máme netkané textílie nanovlákené.
14: Ukazuje mi svůj výzkum Václav Peroutka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mladý vědec a účastník podzimní školy elektronové mikroskopie.
10: Tyhle vzorky jsou zajímavé tím, že mají specifickou mikro- nebo nanostrukturu, které potom by mohly těm materiálům dát výhodné vlastnosti pro ať už v medicíně nebo například při výrobě potravinových obalů a podobně.
14: Zkoumá, jak mikroorganismy, například bakterie, reagují na specifický povrch různých materiálů.
10: To tady mám jako druhý vzorek, jsou to vzorky netkaných nanotextilí.
8: Ano, máte v ruce zkumavku a vypadá to, jak kdyby tam byly malé takové lístečky papíru.
10: Přesně tak, je to nastříhané na malé části, ale když se potom budeme dívat na tu nanostrukturu toho vzorku, tak uvidíme, že mají na sobě výčnělky, které imitují povrch té hadí kůže.
8: Na co bychom třeba takové vlákno mohli využít?
10: Takové struktury omezují schopnost mikroorganismů sedat si na ty povrchy a jak je dále infikovat nebo na nich tvořit biofilmy, zůstávají dále čisté a využití by to potom mohlo najít například v léčení kožních poranění nebo v obvazech.
8: Ten mikroskop v tom hraje vlastně jakou roli?
10: Potřebujeme mít nástroj na to, abychom byli schopni vidět tyto struktury a bez elektronové mikroskopie jsme v těchto rozměrech poměrně slepí.
14: A právě teď jeden z elektronových mikroskopů chystá školitelka podzimní školy Barbora Fousková.
15: Jenom si velice jednoduše odstříháme kus listu.
8: Ano, ten teďka držíte v pinzetě.
15: A pomocou automatické pipety si nejprve nastojan nanesím kvapku vody.
8: Takže kapete na místečko, kam přijde vzorek a jemně ho pokládáte.
15: A to je kompletná vlastně úprava vzorky. Můžeme zavřít komoru.
8: Ano, zavíráte komoru elektronového mikroskopu.
15: Teraz spustím vyčerpávání komory.
8: Klikla jste na políčko pump.
16: Já bych možná doplnil, že tento vzorek je zobrazován vlastně jedinečným mikroskopem na světě, který jsme tady přestavili, a je to environmentálně rastrovací elektronový mikroskop, který umožňuje zobrazovat vzorky třeba i živé.
14: Vysvětluje hlavní organizátor podzimní školy Vilém Neděla z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd.
16: Podzimní škola je unikátní projekt spolupráce mezi akademickými a firemními partnery v rámci Brna.
14: Škola už 25 let učí v Brně studenty i zkušené vědce pracovat s elektronovými mikroskopy a seznamuje je s novými metodami výzkumu.
16: Je zde unikátní prostředí špičkových vysokých škol a špičkových výrobců elektronových mikroskopů, které vzájemně spolupracují, a to jsou ideální podmínky pro elektronovou mikroskopii.
14: To potvrzuje i Václav Peroutka.
10: Přihlásil jsem se, chtěl jsem se v těch metrách zase dál zdokonalovat, protože to člověka posouvá.
14: Letošní ročník má přes 100 účastníků. Studenti, vědci i další odborníci mohou navštívit více než 25 laboratoří po celém Brně. Marek Gencl, Český rozhlas.
4: A v Brně ve Vědě Plus ještě zůstaneme. Měkká náplast na listu rostliny může hlídat, jestli má dostatek vody a nebo ji napadla nemoc. Lehký ohebný obojek zase sleduje zdravotní stav zvířat. Takové miniaturní senzory teď vyvíjejí a možnosti jejich využití zkoumají vědci z Brna. Jak tato chytrá elektronika funguje a k čemu může v praxi posloužit? To si teď vysvětlíme s vedoucím výzkumného týmu z centra CEJTEC VUT a Martinem Pumerou. Přeju vám dobrý den.
26: Dobrý den.
4: Pane Pumero, jak si takové chytré senzory tedy můžeme představit? Jak vypadají a kam je na strom nebo na tělo zvířete umisťujete?
26: Tak chytré senzory si můžeme představit v prvním přibližení jako chytré hodinky, chytré senzory pro lidi. Vlastně na zvířata je umisťujeme typicky, nebo se umisťují typicky, protože existují komerční. My samozřejmě vyvidíme nové pokročilé senzory, které komerční nejsou, ale typicky se umisťují jako obojky, případně jako hrudní pásy například na závodní koně. A co se týče rostlin, tak se pomocí klipu například umisťují na stonek nebo na list.
4: To už je ta zmíněná náplast, o kterém jsem mluvil v úvodu.
26: To není nezbytně to? Náplast, to jsou ty komerční senzory a vlastně ty senzory, které my vyvíjíme, protože ty klasické senzory, komerční i pro zvířata, pro rostliny, umožňují sledovat to, co vlastně sledují naše chytré hodinky, to znamená GPS, polohu, teplotu a případně nějaký tlak. Jo, to má fyzikální veličiny, které prostě umí normální hodinky chytré. A vlastně, co my vyvíjíme na chytré náplasti, případně chytré textílie, které mají vlastnosti vlastně analyzující to, co procesy v těle. To znamená, například u lidí si můžete představit úroveň hladinu cukru, u zvířat nebo u rostlin hladiny jiných biomarkerů a vlastně, když je dokážeme změřit včas, tak můžeme tu rostlinu, případně strom, zvíře léčit včas, než se to projeví nějakou další, třeba zvýšenou teplotou nebo umíráním rostlin, které se většinou odumíráním, které se projeví až několik dní potom, co vlastně se ty biomarkery v tom organismu zvýší. To znamená, vlastně se jedná o včasné varování předtím, než to zvíře nebo rostlina opravdu onemocní.
4: A vlastně chápu-li to správně, je to i taková prevence, řekněme.
26: Je to prevence, přesně tak.
4: Které z těchto technologií už se dnes používají v praxi?
26: Tak v praxi se v současné době používají komerčně dostupné. Můžete si koupit právě ty chytré pásy, případně obojky pro domácí mazlíčky, kde vám, nebo pro krávy, kde vám měří polohu, případně pohyb a vy na základě nějakého algoritmu určujete, jestli to zvíře se chová typicky nebo netypicky. A právě to není dostatečné pro prevenci a pro analýzu vlastně těchto zvířat, už chovných nebo domácích, protože vlastně si to obrovské komerční ztráty, pokud vlastně léčíte až potom nějaké následné nemoci prostě u nějakých stád, tak si dokážete představit ty ekonomické škody versus nějaké včasné varování u jednotlivých kusů předtím, než se třeba nemoc rozšíří.
4: No a když se teď podíváme tedy do praxe, jak může to včasné varování změnit, řekněme, péči o les nebo o zvíře? Co díky tomu senzoru můžeme zjistit dřív, než by si člověk všiml toho problému?
26: Tak můžeme zjistit, jestli ta rostlina má dost vody předtím, než ještě začne odumírat list, nebo se to projeví tak, že se to dá zjistit jinými metodami, tam příklad snímkováním z dronů, prostě to už vlastně snímkujete, analyzujete už projevy té nemoci, kdežto my pomocí těch našich technologií dokážeme změřit vlastně ty biochemické procesy, které probíhají uvnitř těch organismů ještě dříve, než tedy to propukne. To znamená, tohle se předává ty informace, zase je to výzkum, to znamená, není to komerční, předává se lesníkům, případně veterinářům a ty s těma informacema následovně pracují a právě, jelikož jsme v Brně, tak je tady vlastně v Brně obrovská koncentrace univerzit a výzkumných ústavů i s praktickým dopadem, jako ty veterinární ústav a tak dále, nebo na Mendelově univerzitě fakulta lesní, s jejímž odborníky spolupracujeme právě na těch aplikacích, protože z našeho pohledu my vyvíjíme senzory a oni nám vlastně dávají ty user casey, vlastně na co ty senzory, jakým způsobem je máme vyvinout, aby jim nejlépe sloužily.
4: A je to tedy tak, pane profesore, že to je, řekněme, nějaká jaksi testovací fáze a ten výhled je, že by se podobné senzory mohly stát, řekněme, běžnou součástí péče o lesy a zvířata?
26: Určitě to je cílem, je to výhled a vlastně my máme třeba za měsíc máme malý workshop s investiční skupinou, která chce vidět ty naše nápady a samozřejmě oni dokáží udělat mnohem lepší market research, případně to posunout ke komercializaci. Takže ano, ta idea je taková, že my máme praktické problémy, na které vlastně vyvíjíme naše technologie, aby je dokázali řešit. A ty praktické problémy přicházejí právě od jak veterinářů, tak lesníků.
4: A ten časový horizont, kdyby se to mohlo zavést, řekněme, do široké praxe, je asi těžké teď odhadnout.
26: To je jako velice těžké, protože tam je opravdu obrovský impact obrovská nejistota ohledně komercializace, zase to s tím nám pomůže investiční skupina průmyslový partner, který vlastně to propočítá tak, aby to dávalo smysl i jim a zavedením z té testovací fáze do praktické to jak můžou být roky a pokud je tam nějaká ještě agentura, například když mám té centrum pro lidi lékařské senzory, tak je tam zdravotnická agentura a tam je to jako v spíš desítkách let než jako v letech, ale právě proto například u rostlin ty bariéry jsou nižší, takže my máme, jako doufáme, že se to z té testovací fáze posune do nějaké komercializace mnohem rychleji.
4: Držíme palce. O flexibilní elektronice pro hlídání zdraví lesa i zvířat jsme mluvili s Martinem Pomerou z centra Sejtek VUT. Díky a přeju hezký den.
26: Děkuji. Naslednou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Co dělat s uměleckými díly, která vznikla za komunistického režimu a někdy sloužila i jeho propagandě? Zachovat je jako součást kulturního dědictví anebo odstranit jako připomínku totality? Tato otázka se týká také mozaik, které dodnes zdobí školy, nádraží anebo kulturní domy. Některé mají značnou uměleckou a řemeslnou hodnotu, přesto postupně chátrají anebo mizí při rekonstrukcích budov. Jak jejich hodnotu posuzovat a jak můžou při jejich záchraně pomoci vědecké metody a moderní restaurátorské postupy. I o tom minulý týden v Praze diskutovali odborníci na mezinárodní konferenci Kámen, město, papír a naším hostem je Marie Foltýnová, vedoucí oddělení umění ve veřejném prostoru Galerie hlavního města Prahy. Vítejte ve Vědě Plus.
0: Dobrý den, přeji.
4: Máte za sebou pátý ročník konference Kámen, město, papír. Co považujete za, řekněme, nejdůležitější poznatek z toho setkání? Zazněly nějaké konkrétní návrhy, jak lépe chránit mozaiky, kterým dnes hrozí poškození nebo zánik?
0: Tak při představování celé škály výrazových a uměleckých prostředků a umělců, kteří se mozaice a mozaikovému umění věnovali vlastně v druhé polovině 20. století,

0: to nejsou žádná díla, která by byla podřadná. Pokud posuzujeme jejich kvalitu podle určitého třeba používání prostředků k propagandě, ať už to jsou nějaké symboly spojené s vládnoucí stranou, tak se s tím různé státy, různá města, různí vlastníci nebo správci vypořádávají různě. Tak to je tak ve zkratce.
1: Jak rozsáhlý je ten problém chátrání a odstraňování těchto, řekněme, děl? Můžete uvést třeba nějaké konkrétní dílo, které už zaniklo nebo je dnes ohrožené?
0: Tak oni mozaiky ve své zásadě jsou ohrožené vždycky při každé přestavbě, jak už jste uvedl. Důležité je také zmínit to, že v současné době v podstatě velkoplošné monumentální mozaiky nemají příliš šanci vzniknout, protože je to tak finančně náročný projekt, že často vlastně nejsou zařazeny vůbec do, ať už do těch rekonstrukcí, nebo tedy do vytváření nebo do stavby nových objektů, že prostě mozaika, ať už materiálově, nebo pak ve šipřivé tvorbě, prostě tvoří velkou finanční zátěž. Proto by se ty stávající mozaiky, které ještě nebyly zničeny, by se měly tedy chránit už jenom prostě z toho důvodu, že dnes asi nemáme úplně možnost se takto vyjadřovat. Běžně a co se týká záchrany mozaik, máme za sebou vlastně takový case, teda případný ten příklad záchrany mozaiky máme v Praze a prostě na základě tedy spolupráce s Akademií věd jsme i založili program, projekt na záchranu mozaiky orchidejí od Jitky a Květy Válových v Praze, kde vlastně hrozilo, že při plánované demolici objektu zanikne i tato velkoplošná mozaika, která má rozměr bezmála 3x5 metrů. A ta tedy dnes už je sejmutá, protože majitel objektu věnoval toto dílo hlavnímu městu Prahy a Praze a přes galerii hlavního města Prahy se připravuje její transfer. Takže se pak mohou lidé s touto mozaikou setkat později v novém sídle magistrátu na Václavském náměstí.
1: Díky za ten konkrétní případ. Můžeme si v tom vzít nějaký příklad od jiných evropských zemí, protože ona, ta konference Kámen, město, papír, se věnovala nejen socialistickému umění, ale také mozaikám z nacistického Německa nebo fašistické Itálie. Ukázaly se při jejich ochraně a novém výkladu nějaké zásadní rozdíly?
0: Příliš ne, ale ukázaly se některé způsoby řešení, jak se tedy vypořádat s tím. Byl tam případ ukrajinské mozaiky, tuším, že teď nevím přesně to město, se omlouvám, ale ukázalo se, že tam řešili velkoplošnou mozaiku, kterou tedy z ideologických důvodů jí hrozil zánik tím, že byly přesázeny ty plochy, kde se objevoval srp a kladivo, případně rudá hvězda, a mozaika slouží dál a jako ten námět, kde je různé folklorní zobrazení lidu a krojů, které prostě k té oblasti patří, tak vlastně dnes nevzbuzují už ten problematický význam.
1: Dodává ve Vědě Plus Marie Foltýnová, vedoucí oddělení umění ve veřejném prostoru Galerie hlavního města Prahy. Moc díky, že jste s námi byla ve Vědě Plus.
0: Děkuji pěkně a mějte se. Nashledanou.
1: Má za sebou první misi s Lékaři bez hranic. Ve Středoafrické republice působila anesteziologka Kateřina Benešová 3 měsíce. V nemocnici v Bangasu se setkávala s pacienty s nejrůznějšími chirurgickými diagnózami. Od zánětu slepého střeva přes průstřely až po císařské řezy. Co si z mise jako lékařka odnesla? I o tom s ní mluvila vědecká reportérka Andrea Skalická.
2: Byla to vaše první mise. S čím jste tam odjížděla a jak se to pak lišilo od té reality?
3: Já jsem odjížděla s tím, že teda jako budu muset improvizovat a budu muset dělat věci, na které nejsem úplně zvyklá. Ale asi jsem se úplně nedokázala představit tu realitu místních lidí. Žijí s nemocí a se smrtí v každodenním kontaktu. To si myslím, že minimálně ze začátku bylo ohromující.
2: Byla to jediná nemocnice široko daleko. Jaké tam bylo vybavení?
3: Měla jsem k dispozici ventilátor, takže jsem pacienta mohla uvést do celkové anestezie. Měla jsem k dispozici monitor, který mi ukazoval tlak, EKG a množství kyslíku v krvi. Takže základní vybavení bylo, ale že bych si mohla moc vymýšlet, co všechno u pacienta chci měřit, to zase úplně ne.
2: Pracovala jste, řekněme,

0: podobnými léky jako tady v Česku? Měla jste jich dostatek?
1: Plejáda léků byla velmi podobná. Co se týče množství, tam člověk musí být velmi opatrný, kolik toho použije, protože veškeré léky se na místo dostávají letecky. Tam vlastně není vůbec žádný přístup po zemi, takže rozhodně není na místě jakékoliv plýtvání.
0: Ale ta práce té anesteziologky se tolik nelišila od té praxe tady v Česku.
1: Konkrétně anesteziologická práce úplně moc ne, akorát ty kulisy toho operačního sálu byly poněkud odlišný.
0: A ty kulisy, jak jste to vnímala?
1: Ona je to jednoduchost a do jisté míry nevybavenost, ale na druhou stranu to nikdy není, že bychom něco základního neměli. Improvizujeme, dám příklad, máme speciální nástroj na dechovou rehabilitaci, kde jsou takový tři balónky v trubičce, oni se tak jako různě nadzvedávají, aby ten pacient dostatečně profukoval plíce třeba po operaci. To je věc, kterou nemáme k dispozici na misi. No a místo toho jsme vymysleli to, že jsme uřízli stříkačku, do té jsme dali rukavici a pacienti naši po operaci nafukovali balónek.
0: A mělo to stejný efekt.
1: A efekt to mělo ve finále stejně, měli jsme to potvrzený i pak rentgenem po operačním, kdy ty plíce se rozfoukly úplně parádně.
0: Který konkrétní příběh konkrétního pacienta nebo pacientky vám uvízl v hlavě?
1: Moje úplně první pacientka na misi byla hnedka v den příletu. Ještě ten večer mě volali k urgentnímu císařskému řezu. Miminko v břiše mělo moc pomalé srdíčko, takže se muselo co nejdřív z dělohy vytáhnout. To je velmi kritická situace i v Čechách. Vytáhli jsme malinkou holčičku, srdíčko už jí netlouklo vůbec. Protože jsme věděli, že ještě před jako relativně nedávnou chvílí to srdíčko fungovalo, tak jsme zahájili resuscitaci. A byla to velká bojovnice, proč se povedlo. Srdíčko naskočilo a začala dýchat. Poté, co se zaléčila novorozenecká pneumonie, zápal plic, odcházela s maminkou v pořádku domů.
0: To jsou příběhy, ze kterých mrazí, stačí to jenom poslouchat. Co vám vlastně ta mise dala jako lékařce? S tím jste se vrátila?
1: Přijela jsem s tím, že přestože v Evropě to tak nevnímáme, tak smrt je součástí života, že role mě jako lékařky není preventovat smrt. Moje role je léčit toho pacienta, jak nejlépe to jde. A pokud nám to už medicína a naše současné možnosti neumožňují, tak se o něj starat tak, jak bych si přála, aby bylo postaráno o mě nebo o moje nejbližší. Paradoxně, v takhle extrémní situaci jsem si našla daleko bližší vztah k paliativní medicíně. Na místě, kde máte omezené možnosti, omezené vybavení i přinášení úlevy pacientovi a rodině ve smyslu té úlevy psychické a vědomí, že se o ně někdo zajímá, je veliká věc.
2: Dává ke své misi s Lékaři bez hranic ve Středoafrické republice anesteziologka Kateřina Benešová, Andrea Skalická, Český rozhlas.
3: Posloucháte Středeční Vědu Plus. Americké vozítko Perseverance překonalo rekord v délce jízdy na jiném vesmírném tělese než na Zemi. Na povrchu Marsu už ujelo přes 45 kilometrů a překonalo tak svého předchůdce Opportunity. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na NASA. Přístroj velikosti automobilu na Marsu sbírá vzorky půdy a pátrá po stopách dávného mikrobiálního života. O rekordu i průzkumu Marsu si teď budeme ve Vědě Plus povídat s popularizátorem kosmonautiky a šéfredaktorem webu Cosmonautics Dušanem Majerem. Dobrý den.
4: Krásný den.
3: Pane Majere, tak jak významný je tento rekord v kontextu dosavadního průzkumu Marsu a dalších vesmírných těles?
4: Je to určitě dobrá zajímavost, ale že by se tím něco vyloženě měnilo pro misi roveru Perseverance nebo pro ostatní rovery, vyloženě technického to ne. Je to krásná ukázka toho, že NASA skutečně odvedla během přípravy této mise velmi dobrou práci, že rover funguje, že to všechno zvládl a je to určitě příslib do budoucna, že se tyhle ty rekordy budou posouvat, ale vyloženě, že by to mělo nějaký přímý dopad na tu misi, že by teď měla něco mnohem jednodušší nebo tak to úplně ne.
3: A teď jenom, abychom si to dokázali představit, tak přes 45 kilometrů se tady z našeho zemského pohledu nemusí zdát jako moc velká vzdálenost ujetá za více jak 5 let. Jakou rychlostí se tedy vozítko pohybuje a jak obtížný terén musí překonávat?
4: Není to žádná závratná rychlost. Je potřeba si uvědomit, že to není závodní vůz typu Formule 1. Jeho úkolem není jezdit rychle, je to vědecké vozítko, to znamená, ono se přesouvá pomalu z jednoho vědecky zajímavého místa na druhé. A během té doby se ještě rozhlíží kolem, pořizuje fotografie, zjišťuje, jaké podmínky kolem něj panují. Dosavadní rekord roveru Perseverance v té rychlosti se měří nikoli v kilometrech za hodinu, jak jsme zvyklí tady na Zemi, ale v metrech za den. Respektive za marsovský den, takzvaný sol, který je plus minus stejně dlouhý jako pozemský den. V případě roveru Perseverance ten dosavadní rekord činí 412 metrů za den.
3: Aha, Až 90% jízd zvládne rover samostatně. Jak vlastně funguje jeho autonomní navigace a kdy se tedy řídí manuálně?
4: Takzvaná autonomní navigace Autonav, tak ona v podstatě funguje tak, že vozítko jede a během té doby snímkuje své okolí pomocí kamer, které má na své palubě, a jeho palubní počítač si vytváří trojrozměrnou mapu okolí a především překážek, které jsou kolem něj. A samo vybírá cestu mezi body, které mu určí pozemní tým. No a tohle je ten základ, samozřejmě je to složitý algoritmus, který potřebuje vstupy z kamer, potřebuje samozřejmě, aby mu pozemní středisko určilo, kudy má je, takové ty waypointy po cestě, průjezdní body. No a pak se sám musí rozhodovat o tom, co na těch kamerách vidí, jak to detekuje, složí to do trojrozměrného obrazu a řekne si, tohle je překážka, té se musím vyhnout, abych se dostal tady do toho bodu.
3: Na Marsu jezdí ještě vozítko Curiosity. Jak se od sebe liší tyto dva rovery?
4: Řekněme, že na první pohled jsou si velmi podobné. Jsou to v podstatě taková marsovská dvojčata a samozřejmě Perseverance je modernější, takže liší se třeba tím, že má kvalitnější kamery. Ty, které jsou na jeho hlavě, ty hlavní, tak dokáží dokonce i zoomovat, což na kamery na roveru Curiosity neumí. No a co se týče dalšího přístrojového vybavení, tak je tam třeba zajímavé i to, že rover Perseverance je schopen odebírat jádrové vzorky kamenů a ukládat je do pouzder, která by se jednou mohla vrátit na Zemi v rámci nějakého vědeckého výzkumu.
3: Na závěr, pane Majere, prosím, připomeňte, jaký byl zatím největší objev vozítka Perseverance na Marsu?
4: Pro mě osobně určitě kámen pojmenovaný Chajava Falls, který vzbudil před tím 2 lety velký zájem nejenom odborné, ale i laické veřejnosti, protože bylo potvrzeno, že vznikal v prostředí, kde byla voda kapalná. A to je jeden ze základních předpokladů existence života, tak jak jej známe. No a když vozítko ten kámen prozkoumalo všemi svými dostupnými prostředky, tak se ukázalo, že je to horký kandidát na možný důkaz dřívější existence života na Marsu. Bohužel další informace o tomhle kameni samo vozítko zjistit nemůže, jak jsem říkal, použilo na něj veškeré přístroje, které mělo k dispozici, a s tou dopravou vzorku z Marsu to momentálně nevypadá úplně dobře, takže možná si budeme muset na rozřešení téhleté hádanky počkat ještě o pár let více.
3: Lehce přes 45 kilometrů, tak takovou hodnotu má nový mimozemský rekord v délce jízdy. Na Marsu tuto vzdálenost překonalo vozítko Perseverance. Nejenom o tom jsme v dnešní Vědě Plus mluvili s popularizátorem kosmonautiky Dušanem Majerem. Moc vám za to děkuju a přeju hezký den.
4: Rádo se stalo a krásný den i vám.
3: A to už je taky všechno ze středeční Vědy Plus. Za poslech děkuje Ondřej Látal.
5: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Sněmovna dnes přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Moravskoslezští kriminalisté odhalili podvodníky s dávkami pro uprchlice z Ukrajiny. Fotbalisté Mladé Boleslavy prohráli v šancelize na hřišti Bohemians 0-1 a na druhý Liberec se bodově nedotáhli. A počasí zítra bude nejdřív mlhavo, později většinou polojasno nebo skoro jasno a teploměry ukážou až 17 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Poslanci dnes hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
6: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokratický moloch, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice. Řeknu skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
2: Haasovi vadí mimo jiné pozměňovací návrhy v doprovodné novele, které se zákonem nesouvisejí. Jeden z nich počítá s omezením pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích, jako třeba u OSN nebo NATO.
7: O budoucím vedení je po dnešku jasněji v 7 ze 13 krajských měst v Česku. Třeba v Ústí nad Labem bude vítězná koalice Jedno Ústí vládnout sama. Primátorem bude dosavadní šéf městských služeb nezávislý Tomáš Vohryska. Jednání po víkendových komunálních volbách ještě zůstávají otevřená v Praze, Ostravě, Pardubicích, Jihlavě, Zlíně a Českých Budějovicích. Vládní hnutí ANO, které volby vyhrálo v 6 krajských městech, své vítězství proměnilo v účast v koalici zatím ve 2. Ukrajinská armáda se potýká s omezením satelitního spojení. Americká společnost SpaceX nečekaně snížila rychlost zvláštních služeb družicového internetu Starlink poskytovaných ukrajinské armádě v rámci programu Starshield.
8: Ukrajinští vojáci působící na frontě listu Ukrajinská pravda potvrdili, že omezení rychlosti na maximálně 160 km za hodinu zmařilo mnoho dronových operací. Vojáci upozornili, že Starlink, pracující s vysokorychlostními drony, je nezbytný k sestřelení ruských proudových letounů. Ty dnes zaútočili mimo jiné na západoukrajinský Luck.
9: Na žáli vorok necílil v udar.
8: Náčelník volinské vojenské zprávy Roman Romaniuk ukrajinské televizi řekl, že ruské drony zasáhly čistě civilní objekt. Velkoobchod s evropským zbožím, jako jsou cukrovinky, čokolády nebo chipsy. Nejméně 6 lidí zahynulo a 12 bylo zraněno, uvedl Romaniuk. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Moravskoslezští kriminalisté odhalili podvodníky s dávkami pro uprchlice z Ukrajiny. 70 žen slíbili pomoc s vyřízením příspěvků na bydlení a pak zneužili jejich údaje. Podvodníci tak stát připravili o téměř 2 800 000 korun. Případ přes 3 roky vyšetřovali policisté z odboru hospodářské kriminality. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětinské má spis bezmála 5 000 stran.
10: Kriminalisté v těchto dnech vyšetřování končí a budou předkládat státnímu zástupci spis návrhem na podání obžaloby. U mužů je trestní stíhání zahájeno pro zločin podvodu a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti. Obviněným hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let.
11: Fotbalisté Mladé Boleslavy podlehli v dohrávce 6. kola šance ligy Bohemians 0-1. Středočeši tak přišli o možnost bodově se dotáhnout na 2. Liberec. Basketbalistky USK Praha právě hrají v Eurolize proti francouzskému Bourges. Zápas sleduje Veronika Šlajsová.
12: Ve 4. minutě 3. čtvrtiny vedou basketbalistky USK Praha dokonce rozdílem 10 bodů, 46-36, a to i proto, že francouzskému Bourges se ten vstup do 3. čtvrtiny úplně nevydařil. Z Pražské Královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
13: Překážka na D1 za Holubicemi a nehoda na pražském okruhu u Jinočan. Na D1 z Prahy z Brna na Vyškov opatrně za sjezdem na Slavkov na kilometru 213 vás může překvapit neosvětlené vozidlo. Na místo to jede řešit policie. Na D1 z Brna do Prahy podobná překážka za Divišovem. Na 37. kilometru porouchaná dodávka blokuje pruh pro pomalá vozidla. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pozor na nehodu před odbočkou na Stodůlky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh. V místě se zpomaluje, už je to ale bez dlouhé kolony. S kolonou naopak počítejte na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ve Spořilovské ulici se popojíždí od sjezdu z Tyrkovy ulice až do Brněnské, kde u sjezdu na Chodov překáží převrácený bagr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekejte ráno ještě místy mlhy, které se během dne postupně rozpustí. Přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. A teploměry ukážou 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Před půl rokem porážkou v parlamentních volbách v Maďarsku skončila éra Viktora Orbána. V čele země stál celkem 20 let. Šéf nové vlády Péter Maďar ze strany TISA slíbil ráznou obnovu demokracie a vytvoření zcela nové maďarské ústavy. Opozice ho obvinuje ze zavádění nové tyranie. Jak se Maďarovi daří naplňovat sliby a do jaké míry jeho styl vládnutí připomíná jeho předchůdce Viktora Orbána? Jak ho hodnotí běžní Maďaři, experti i političtí rivalové? U poslechu pořadu Zaostřeno na Českém rozhlase Plus vás vítá a dobrý poslech přeje Ladislav Novák.
5: Zaostřeno.
14: Když jsem v měsících před volbami objížděl maďarská města, na příznivcích Tisi jsem pozoroval nejdřív opatrný optimismus, později nadšení a pak už přesvědčení, že Orbánova vláda skutečně dospěla ke svému konci. Večer před začátkem hlasování uzavírala Tisa kampaň ve druhém největším městě země, Debrecínu.
15: Je to neuvěřitelné, dva roky, tolik se toho stalo. Celá země pochybovala, že takové hnutí může růst, hnutí, které dokáže zničit režim. A teď tomu věří.
14: Svěřoval se mi Gábor, jeden z tisíců fanoušků strany Tisa. Když o 24 hodin později Orbán v Budapešti uznal porážku, stoupal budoucí premiér Péter Maďar na pódium za zvuků refrénu I'll do it my way. Udělám to po svém. S odstupem půl roku se nabízí otázka, jestli si Maďar popularitu udržel. V létě jsem to zjišťoval mezi obyvateli Budapešti.
16: Maďar Péter szerintem nekem legalábbis nem egy szimpatikus ember.
17: Maďar vůbec není sympatický člověk, ale souhlasím s tím, co dělá. Já jsem se doteď o politiku nezajímala, ale i já najednou pozorně sleduji všechny změny. Lidi zajímá, jaká budoucnost nás čeká. Donedávna jsme neměli žádnou vizi, ale teď konečně vidíme paprsek naděje, že se dostaneme z té hluboké deprese.
14: Hodnotí povolební vývoj paní Andrea, zatímco se chladí na oblíbené pláži na břehu Dunaje. Parta u vody se shoduje, že nová vláda se k ním chová jako k dospělým lidem, což hodnotí jako příjemnou změnu. Oceňují taky, že Maďar některé své nápady píše na sociální sítě, ptá se na názory a pak se získanou zpětnou vazbou řídí. Říkají Attila a Andrea. Optimistický je i stařičký pán Jožef, se kterým jsem se zapovídal na stanici metra.
18: Dnes věci fungují tak, jak měly fungovat už od 89. roku. Máme zase demokracii a nejen show jediného muže, který nám říká, co máme dělat a jak.
19: Je mi 55 let a zažila jsem i Kadarův socialismus. Za Orbánovy vlády jsem se cítila podobně jako tehdy. Takže teď jsem v euforii. Úplně mi naskakuje husí kůže, jen o tom mluvím.
14: Svěřuje se paní Aniko. Opodál narážím na Arpáda, voliče opozičního Fidesu. Premiér Maďar s jeho ani výkonem moci, ani svou často útočnou rétorikou rozhodně nezískal.
20: Nemyslím, že vládne příliš dobře. Je to taková show pro lidi ve stylu chléb a cirkus. Neustále šlape po ostatních. To je dědictví, které si odnesl z dob, kdy byl ve Fidesu. Nevzbuzuje to u mě důvěru.
14: Konstatuje Arpád. Vláda se podle něj neumí soustředit na důležitá témata. Vyčítá jí například nezvládnutí energetické krize související s nízkou hladinou Dunaje a omezením provozu jaderné elektrárny Paks. Převládající popularitu Maďarovy vlády ale ukazují i čísla průzkumných agentur. Na konci září by podle Medianu Tisu volilo 54% lidí. To je v podstatě stejně tolik, kolik ji podpořilo ve volbách. Mezi voliči, kteří tvrdí, že by šli určitě k volbám, má strana trvale podporu sahající nad 60 a někdy až k 70%. Pro vysvětlení nálad v Maďarsku mířím za politologem Bálintem Madlovičem na Středoevropskou univerzitu. Zeptal jsem se ho, jak by popsal dění v zemi v posledních měsících.
21: V Maďarsku se od voleb odehrává změna režimu, nebo jinými slovy je to demokratický průlom. Maďarovo vítězství bylo jednoznačné. Žádná vítězná strana nedostala tolik hlasů nikdy v celé maďarské postkomunistické historii. To, co sledujeme, je rozkládání autokracie a obrat k demokratickému směřování. Přestože od voleb už uběhlo několik měsíců, podpora pro vládu strany Tisa je stále velmi vysoká. V Maďarsku je to úplně bezprecedentní. Není to normální pro žádný typ demokracie. Vlastně takovou voličskou podporu známe jen ze zemí, které prožívají revoluci nebo procházejí změnou režimu. Takhle to teď lidé v Maďarsku cítí, že to, co se děje, není jen obyčejná výměna vlády. Není to výměna špatné vlády za dobrou vládu. Jde o nahrazení špatného systému a špatného režimu dobrým systémem a dobrým režimem. Cítí, že dochází k zásadní změně.
14: Můžeme ale skutečně mluvit o změně režimu? Nebo je to spíš, řekněme, slogan, který strana TISA používala v předvolební kampani a používá dál i v povolebním období, aby tím zdůvodnila některé nestandardní kroky?
21: Já bych to označil za změnu režimu, protože jde o obrácení kurzu vůči autokratickému směřování Viktora Orbána. Orbán změnil ústavu, jednostranně upravil volební zákon, aby pomáhal jeho politické straně a do institucí, které měly být brzdami a protiváhami vládní moci, dosadil své věrné. Těmito změnami prakticky převzal kontrolu nad celou státní mašinérií. Celý stát měl pod palcem a mohl vládnout bez jakékoliv kontroly. To, co sledujeme teď, je úplný obrat. Už teď vidíme změny v ústavě a TISA přislíbila, že nakonec vznikne úplně nový základní zákon. Do tvorby ústavy se bude moct nějakým způsobem zapojit veřejnost a měla by být schválená přímo lidmi. Vidíme i kroky, kterými jsou vytvářené nové brzdy a protiváhy vládní moci, jako například omezení premiéra, že může být ve funkci pouze dvě volební období. To je ukázka omezování moci naproti jejímu neustálému rozšiřování, které jsme mohli vidět za Orbánova vládnutí. Volební zákon zatím upravený nebyl, ale má se změnit a zavést víc proporční systém. Měl by to být systém, ve kterém bude na rozdíl od současnosti mnohem obtížnější získat v každých volbách ústavní většinu.
14: Jaká je vize premiéra Maďara? Jak chce obnovovat maďarskou demokracii?
21: To je jedno z jeho hlavních poselství. Chce fundamentální změny ve třech pilířích. První z nich je obnova vlády práva a demokracie. Druhý pilíř je zničení mafiánského státu, tedy centralizované a systémové korupce kriminálního státu Viktora Orbána. Třetím pilířem je obrácení orientace maďarské zahraniční politiky z východu na západ, od Ruska k Evropské unii. Lidé v těchto oblastech očekávají obrovské výsledky a v průzkumech stále vidíme, že Maďarovi i jeho vládě věří. Jsou v tom výkyvy a lidé některé kroky kritizují, ale stále je přítomná euforie, kterou jsme viděli v ulicích 12. dubna. Asi nejviditelnější změnou je odstraňování loajalistů Fidesu, jako byl prezident a další lidé. To je samozřejmě velmi citlivá otázka, protože například prezident Maďarska Tamáš Šujok byl odstraněný změnou jediné věty v ústavě, která říká, že už nemůže být prezidentem, protože ztratil důvěru veřejnosti. A teď, co je důležité, čemu musíme věnovat pozornost, abychom viděli, jestli je odstranění prezidenta krok autoritářský nebo demokratický. Základním testem je sledovat, kdo je jmenovaný na jeho místo. Když Orbán odstraňoval lidi, nahrazoval je svými věrnými, kteří ho poslouchali a plnili jeho příkazy. Teď ale máme nového prezidenta Andráše Boku, který býval předsedou nejvyššího soudu, byl 17 let soudcem Evropského soudu pro lidská práva. Není členem strany TISA a nemá na ní žádné vazby. Je to zastánce právního státu a ústavních omezení vlády. Dosazení takového člověka je dokladem toho, že sledujeme jiné změny, než jaké se odehrávaly za Orbána.
14: Kde vidíte nedostatky toho, jak Maďar zatím své změny naplňuje?
21: Mnozí maďarští intelektuálové mají obavy, že některá Maďarova rozhodnutí jsou příliš netransparentní a řada kroků se zdá být uspěchaná. Třeba právě výměna prezidenta Šujoka. Jeden den, bylo to v sobotu, Péter Maďar řekl, že bude rozsáhlá společenská debata o tom, kdo se stane novou hlavou státu. A půl dne na to už oznámil, že má svého kandidáta. Máme na to i průzkumy. 95% lidí uvedlo, že se o tom doslechli a 68% se nelíbilo, že rozhodl tak rychle a bez konzultace s veřejností. Lidé si všímají, že některé změny nejsou příliš promyšlené a nejsou transparentní. To může narušit důvěru vůči novému režimu. Přesto to vypadá, že navzdory kritice lidé chápou, že tohle jsou jakési dětské nemoci nebo řekněme porodní bolesti, které se objevují, když vzniká nový systém.
14: Interpretuje čísla a náladu v Maďarsku politolog Bálint Madlovič ze Středoevropské univerzity v Budapešti. Oblíbenost opoziční strany Fidesz sice od voleb výrazně klesla, stále má ale v průzkumech podporu kolem 25% voličů. V jednom z budapešťských parků se potkávám se členkou strany Orsolyou Ferencovou, jednou z těch, kdo kvůli propadu Fideszu přišli o poslanecké křeslo. S tezí o změně režimu zásadně nesouhlasí.
0: Je to jenom politická kampaň a politická show. Není to pravda. Vláda Fideszu byla 4x demokraticky zvolená. Má za sebou výsledky a fantastické úspěchy. A ano, i nenaplněné možnosti. Vláda Fideszu byla demokracií a i dnes máme demokracii. To, co tvrdí Tisza, to je problém, protože to rozděluje společnost. Ani si s námi nechtějí podat ruce. S tak velkým vítězstvím by mohli využít situaci a pokusit se znovu sjednotit rozdělenou společnost. Místo toho používají agresivní slovní útoky, stále burcují proti druhé straně. Tohle může maďarské společnosti uškodit.
14: Jak reagujete na kritiku, že Orbánova vláda kontrolovala soudy, ovládala média, koncentrovala veškerou moc ve státě, na to, že i volební systém byl nastavený tak, aby zvýhodňoval vládní stranu? O Fideszu se dokonce někdy mluví jako o státostraně.
0: Nebyl to stát jedné strany, protože se konaly demokratické volby a druhá strana mohla vyhrát. Tato otázka už je historií zodpovězená a uzavřená. Byla to demokracie. I v České republice, i v Maďarsku máme zkušenosti se systémy jedné strany. To jednoduše neplatí. Ale některé otázky, které zmiňujete, jsou validní. Fidesz dělal velké chyby a ty by pro nás měly být lekcí do budoucnosti. Musíme se z toho poučit, jak se politika nemá dělat. Fidesz dělal chyby a problematické kroky týkající se ústavního práva i některých zcela základních témat. Musíme to dělat lépe. Pokud současná vláda říká, OK, vy jste to dělali, tak to můžeme dělat i my, protože máme ústavní většinu, tak to být nemůže.
14: Proč si myslíte, že Fidesz v uplynulých volbách tak výrazně propadl?
0: Posledních 16 let bylo opravdu dlouhých. 4 volby, 4 výhry pro Fidesz, 4 vlády Fidesu. Některé z těch let byly absolutními úspěchy a některé ne. To poslední volební období úspěšné rozhodně nebylo. Má to hned několik rovin. Jednou z nich byla ekonomika. Dalším problémem bylo vedení kampaně. Její nástroje i zvolená témata. Kampaň Fideszu úplně selhala. Například otázka Ukrajiny. To je legitimní téma, ale kampaň byla v této otázce příliš vyhrocená a vzdálená běžným lidem.
14: Orsolya Ferencová, členka Fideszu a donedávna i poslankyně strany.
5: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Matýs Bogárc je odborník na srovnávání politických systémů a zejména se věnuje dějinným momentům, kdy v dané zemi selhává demokracie, nebo kdy společnost hledá cesty, jak se demokracií znovu stát. Vyrazil jsem za ním na Středoevropskou univerzitu do Vídně. I on si všímá určitých podobností mezi vládnutím Viktora Orbána a Pétera Maďara.
1: This is ironic because there are clear parallels with what Peter Maďar is doing now and what Orbán did back in 2010.
22: Je to určitá ironie, protože jsou tu jasné paralely mezi tím, co dělá Peter Maďar a tím, co dělal Orbán v roce 2010. Orbán se tehdy také snažil změnit maďarskou demokracii k obrazu svému. Myslím, že Maďar postupuje dokonce o něco rychleji, ale je tu zásadní rozdíl. Maďar byl zvolený s mandátem od voličů, aby Maďarsko opětovně demokratizoval. Vedl předvolební kampaň se slibem změny režimu a teď to naplňuje. Naproti tomu v roce 2010 Orbán nedostal mandát, aby například změnil ústavu nebo volební systém. Nebyla to součást jeho kampaně. Sliboval jen, že vymění starou, skorumpovanou vládu. Orbán se pustil do něčeho jiného, než co slíbil. A proto musím dát Maďarovi kredit za to, že velmi otevřeně deklaroval svůj cíl a teď ho plní.
3: Je ale tedy podle vás ospravedlnitelné, pokud Maďar dělá kroky na hraně ústavy, když vedou k obnovení demokracie?
1: What we're seeing here is a potential dilemma of redemokratization.
22: To, čeho jsme svědky, bychom mohli označit jako dilema redemokratizace. Je možné obnovit demokracii v rámci pravidel, která nastavil váš nedemokratický předchůdce? Peter Maďar má obrovské štěstí, že ho maďarský volební systém z tohoto dilematu téměř osvobozuje, protože disponuje ústavní většinou. Nemusí hrát podle Orbánových pravidel, ale jsou tu výjimky. Například ono odstranění prezidenta Šujoka. Došlo na určité přetlačování ze strany premiéra vůči prezidentovi, který byl hrozbou pro jeho reformní plán. Je to nedemokratické? Myslím, že to velmi záleží na perspektivě. Širší otázka samozřejmě zní, je všechno povolené v rámci úsilí obnovit demokracii. Můžete demokracii obnovit nedemokratickými kroky? Asi na to se ptáte. Ale pojďme tedy zpět v čase a zamysleme se nad revolucemi z konce 80. a začátku 90. let. Taková otázka nikdy nepadla v kontextu přechodu k demokracii. Ve východním Německu nikdy nikdo neřekl, proč bychom se měli držet západoněmeckých pravidel, měli bychom přeci respektovat Honeckerovu ústavu. V mnoha zemích došlo k nahrazení starých gard novými lidmi. A protože předchozí komunistický systém byl totálně zdiskreditovaný, nikdo se neptal, podle jakých pravidel se má odehrát přestup k demokracii. Myslím, že v Maďarsku jsme teď v podobné situaci. Lidé by dokonce řekli, že by bylo nesprávné, neférové nebo dokonce nemorální, pokud bychom se dál řídili Orbánovými pravidly, která měla za cíl ochraňovat režim, který byl hluboce skorumpovaný a hluboce nedemokratický.
3: Řada posluchačů může být překvapená, že děláte paralely mezi komunistickými režimy 20. století a Orbánovým Maďarskem. Byla podle vás Orbánova vláda skutečně tak nedemokratická?
22: Já jsem politolog a i v mém oboru byla dlouhou dobu debata o tom, čím bylo Maďarsko, kam ho zařadit. Je to pořád demokracie, i když slabá, nebo demokracie s nedostatky? Už Maďarsko překročilo hranici k autoritářskému režimu? Pokud ano, tak kdy se to stalo? Dokážeme to určit. Volební autoritativní režimy nebo diktatury s vícestrannými volbami, ve kterých může kandidovat opozice, i když nemá vyhrát, ty jsou velmi časté. Většina dnešních diktatur jsou volební autoritářské režimy. A to může být matoucí. Vždyť přeci pořádají volby, že? Tak kde je problém? Pokud se bavíme o Putinově Rusku nebo Erdoganově Turecku, tak myslím, že je to zcela zřejmé. Ale jsou i méně jasné případy. A myslím, že Orbán vždy dokázal udržovat důvěryhodnost, že byl přeci zvolený lidmi. Volby byly přeci svobodné. Byly svobodné, ale nebyly férové, protože volební systém byl zmanipulovaný tak, aby pomáhal Orbánově Fidesu. Stejně tak byla média silně namířená proti opozici a prakticky fungovala jako nástroj státní propagandy. Ale přesto já nikdy nepovažoval za Orbánův problém ani tak volby, jako spíš způsob, jakým vykonával moc. Orbán na svou obhajobu používal nálepku neliberální demokracie. Říkal o sobě, nejsem úplně liberální a vám se to nemusí líbit, ale jsem pořád demokrat. To jsem nikdy nepovažoval za uvěřitelné. Nemyslím si, že Orbán byl jiný typ demokrata. Myslím, že vůbec nebyl demokrat. A bylo to stále víc vidět na tom, jak si monopolizoval moc. Soustředil ji nejen ve své straně, ale zejména do svého úřadu a do svých rukou. Všechny instituce klasické liberální demokracie, které jsou navržené tak, aby omezovaly moc nebo ji kontrolovaly, rozdělení moci ve státě, to všechno ovládl tím, že jejich vliv snížil na minimum. Nebo tam dosadil své lidi, včetně nejvyššího soudu, ústavního soudu, médií nebo univerzit.
3: Pokud se Orbán choval autoritářsky, jak se zatím v úřadu podle vás chová Péter Maďar?
22: Pokud byste se mě zeptal, jestli udělal nějaké zásadní chyby, tak bych řekl, že ne. Myslím, že všechno, co zatím dělá v zájmu obnovení demokracie, je ospravedlnitelné. Čím si už tak jistý nejsem, je výhled do budoucna. Jedna věc je totiž obnovit demokracii, jiná pak je dokázat se vrátit k normální politice. Myslím, že jeho opravdový test přijde možná za rok, za dva, až projekt demontáže Orbánova státu bude úspěšně dokončený.
3: Hodnotí Matyj Bogárc, politolog se specializací na opětovné demokratizování autokratických režimů. Moment, který se do debaty neustále vrací, je červencové kontroverzní odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Péter Maďar svým voličům slíbil, že je zbaví tzv. Orbánových loutek. Prezidenta opakovaně vyzýval k rezignaci. Když Šujok odmítl odejít, TISA dvoutřetinovou většinou v parlamentu změnila ústavu. Maďar prezidentovi pohrozil, že pokud dodatek nepodepíše, obratem ho odvolá parlamentní cestou. Šujok dokument podepsal s vysvětlením, že z ústavy neměl jinou možnost. Před lázněmi Gellért zpátky v Budapešti se scházím se Zoltánem Flekem z Univerzity Loránda Eötvöse a ptám se na zákonnost celé politické přestřelky z pohledu ústavního právníka.
2: Víte, jako právník a sociolog musím říct, že všechny ústavní kroky po dlouhém období autokratické vlády jsou politickým rozhodnutím. Je třeba chápat, že nová demokratická vláda musí vyčistit scénu od zbytků Orbánova autokratického vládnutí a jednou z bariér demokratické transformace byl i prezident státu a také ústavní soudci, šéf nejvyššího soudu, ombudsman a ostatní ústavní figury. Péter Maďar před volbami slíbil, že to udělá a tak to není žádné překvapení.
3: Ale způsob, kterým se to stalo, nebyl zrovna standardní. Bylo to z hlediska maďarského práva v pořádku?
2: Můžeme říct, že je to problematické vyhodit prezidenta ústavní většinou, ale v maďarském ústavním systému je dvoutřetinová většina formálně dost i na něco tak hrubého. Musíte pochopit, že přechod z demokracie do autokracie vyžaduje stejnou logiku jako přechod z autokracie do demokracie. A tou logikou je využít dvoutřetinovou většinu v parlamentu k vytvoření nového systému.
3: S tím asi mohou souhlasit lidé, kteří věří, že v Maďarsku došlo ke změně režimu, ale co ti ostatní, kteří tak jako Fidesz vidí jen obyčejnou výměnu vlády?
2: Jednoduchou odpovědí těmto lidem by bylo, vy jste před lety udělali to též, neboli je to celé chyba maďarského ústavního systému. Pro vládnoucí stranu je totiž příliš snadné změnit ústavní pořádek a to je problém. Tentokrát je to použito pro dobro věci. Velkou otázkou je, jak to obhájit před Evropským soudním dvorem nebo evropskými právními experty.
3: Některé neziskové organizace Maďara kritizují za to, že prezidenta odvolal pomocí zákona, který byl namířený jen proti němu, s tím, že personalizované zákony nejsou přípustné. Zároveň ale konstatují, že jiný nástroj vláda neměla. O čem to podle vás vypovídá?
2: To je velmi zajímavé, protože mnohé organizace a obecně experti tvrdí, že vláda postupuje příliš lehce a váhavě. Běžně by tyto revoluční kroky proti pozůstatkům autokratické vlády byly řešené mnohem ráznějším politickým rozhodnutím. Například postup vůči soudcům ústavního soudu. Vláda se některých zbaví tím, že pro výkon funkce stanovila maximální věk. A to je příliš lehký přístup, protože bychom mohli argumentovat, že celý ústavní soud byl proti vládě práva a proti hodnotám demokracie. Mohli bychom to ukazovat případ za případem na posledních 16 letech. Takže by to mohlo být legitimní odvolat všechny ústavní soudce a to by bylo čisté řešení. Odborná veřejnost paradoxně žádá formální řešení, ale zároveň volá po radikálnějším postupu.
3: Takže by podle vás bylo řešením nějak formálně stanovit, že bývalý režim byl autokratický a to by umožnilo snažší přechod k demokracii?
2: Dobrým řešením by bylo jasné prohlášení parlamentu, že šlo o autokratické období a ohlášení kroků, které budou následovat.
3: To se ale zatím nestalo.
2: To se nestalo a to je problém, protože potřebujeme nakreslit jasnou linii mezi autokratickým režimem a novou demokracií.
3: Jakou sílu má podle vás současná maďarská ústava? Já se setkávám totiž i s tvrzeními, že tak úplně už neplatí.
2: Ano, takzvaný základní zákon, tedy maďarskou ústavu, vytvořil Orbánův režim. Je plná ideologických, jednostranných prvků. Není to ústava celého politického společenství a je tu příslib nové vlády sepsat novou, tak, aby se na její tvorbě podíleli i občané. Jsem na celý ten proces velmi zvědavý. Nemuselo by to trvat moc dlouho, mohla by být hotová v polovině volebního období. 2 roky se zdají být dost. Současná ústava není legitimní společensky ani politicky a musíme tak čekat na novou. Současná ústava není vhodná pro demokratickou vládu a proto je nezbytné ji změnit.
3: Uzavírá právník zaměřený na sociologii práva a ústavní právo Zoltán Flek. Takové byly pohledy běžných lidí, politických hráčů i expertů na vývoj v Maďarsku po dubnových parlamentních volbách a porážce Viktora Orbána. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ladislav Novák.
5: Interview Plus.
4: Čínský občan Yang Yimin u pražského městského soudu odmítl obžalobu ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Jaké důkazy svědčí proti jeho tvrzení? Může probíhající pražský proces ovlivnit osudy Čecha Aleše K., zadržovaného v Číně kvůli údajné špionáži? Pavlína Nečásková se zeptá novináře z týdeníku Respekt Ondřeje Kundry, který proces sleduje.
5: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Giuseppe Garibaldi je samozřejmě znám jako jeden ze sjednotitelů novodobé Itálie, ale tam jeho působnost zdaleka nekončí. Byl obchodním námořníkem jak v Itálii, tak ale i ve Spojených státech a bojoval i v Brazílii a Uruguayi. A na osvobození celé Itálie si musel velice dlouho počkat. I tak byl ve své době ikonou a hrdinou pro mnohé utlačované na starém i novém kontinentě.
9: Garibaldi se narodil do rodiny námořníků a kupců. Na moři se cítil jako doma. A právě při plavbě do Ruska se seznámil s italským revolucionářem Giuseppem Mazzinim. Ten ho přesvědčil o nutnosti sjednotit Itálii v jeden stát. Části území dnešní Itálie tehdy patřily Sardinskému království, Neapolskému království, Papežskému státu, Rakouskému císařství, Francii a dalším menším městským státům. Garibaldi s myšlenkou sjednocení souhlasil a přidal se ke skupině zvané Mladí Italové. První pokus byl roku 1834, když se Mazzini a Garibaldi pokusili o povstání v Piemontu, ale to skončilo neúspěšně a Garibaldi musel utéct ze země. Rozhodl se zkusit štěstí v Jižní Americe.
6: Tam si vybojoval svoji pověst nezastavitelného generála, když se účastnil bojů v brazilském císařství a později i v Uruguayi. Tam sformoval slavnou armádu italských dobrovolníků, kteří si kvůli svým uniformám začali říkat červené košile. S těmito dobrovolníky se Garibaldi rozhodl v chaotickém revolučním roce 1848 vrátit do Itálie. Tam nejprve podporoval Milánskou republiku a poté Římskou, ale obě trvaly jen krátce a Garibaldi byl znovu nucen opustit vlast. Tentokrát odcestoval do Spojených států a pak do Peru, kde se stal kapitánem námořní lodě.
9: Trvalo dalších 5 let, než se Giuseppe Garibaldi znova vrátil do Itálie. V roce 1859 nabídl své služby sardinskému králi v sardinsko-rakouské válce. V té dosáhl Garibaldi svého největšího úspěchu, kterému se často říká tažení tisíce. Schromáždil tisícovku věrných dobrovolníků v červených košilích a vylodil se na Sicílii, kterou následně dobil. Všechny své úspěchy věnoval sardinskému králi Viktoru Emanueli II. S pomocí britského námořnictva se přeplavil na Apeninský poloostrov a pokračoval zdobýváním dalších území. Do konce roku 1860 ovládl Neapol. Garibaldi se stal hrdinou oslavovaným v celé Itálii. Viktor Emanuel se nechal korunovat italským králem.
6: Garibaldi se později zúčastnil i dalších válek proti nepřátelům, při kterých byly dobyty poslední zbytky italského území, jako například Benátky a Řím. Byl také aktivní v italském parlamentu a do konce života podporoval liberální reformy, ale už nikdy nepřekonal svůj vlastní úspěch tažení tisíce. Nezapsal se ale pouze do italských dějin, ale i do těch světových. Stal se ideálem všech budoucích revolucionářů. Giuseppe Garibaldi zemřel v roce 1882 ve věku 74 let.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Ahoj Jano, zdravím tě přes Atlantik z Prahy.
10: Ahoj Honzo, zdravím tě přes Atlantik z Washingtonu.
8: Já jsem Jan Kaliba.
10: A já jsem Jana Ciglerová a tohle je náš nový podcast. Pořad Českého rozhlasu Plus přes Atlantik.
8: A vy jste, Jano, jak všichni víme, v Americe už naplno zahájili volby do kongresu, které určí rozložení moci a sílu prezidenta na další dva roky.
10: Ano, je to fakt, už to tady začalo, už se otevřely první volební místnosti, v některých státech už se totiž volí v předtermínech a Virginie, ve které jsem zrovna teď já, začala jako úplně první.
8: Některé státy se ještě postupně přidávají, ale co je podstatné, Američani mají letos velké obavy, jestli ty volby budou svobodné a spravedlivé a jestli po volbách nenastane chaos, problémy s uznáním a schvalováním výsledků a jestli taky nedojde třeba na násilí. Americká vláda tentokrát také odmítla pozvat mezinárodní pozorovatele a mluví se o možném vyhlášení třeba i staného práva nebo ozbrojených silách u volebních místností. My se vám dnes pokusíme udělat pořádek v tom, co se kolem voleb děje a co se skutečně může a co by se nemělo stát.
10: Musím říct, že ty obavy jsou mezi Američany velmi reálné. V podstatě každý, s kým mluvím, říká, když budou fair and free, tak uvidíme, ale to je otázka. Ale taky to odráží tyhle jejich pochybnosti, jsou vidět i v číslech. Výzkum od Univerzity kalifornské v San Diego říká, že míň než polovina Američanů věří, že letošní volby budou fair and free, to znamená svobodné a spravedlivé. Je ale zajímavé vidět, že jak demokrati, tak republikáni mají k těm svým obavám vlastně jiné důvody. Bojí se obě strany.
8: Pojďme si možná nejdřív říct na začátek, o co jde, kdo všechno se volí, kam se volí. Zásadní je, že ty volby organizují jednotlivé státy. Federální vláda by na ně měla mít minimální vliv, případně v nějakých detailech federální zákony samozřejmě platí. Ale jinak organizovány, sčítány jsou v jednotlivých státech, které pak reportují ty výsledky.
10: A kam se volí, Honzo, všude v těchto volbách?
8: Každé dva roky se obměňuje celá sněmovna reprezentantů, to znamená, tam končí všichni poslanci, teď budou zvoleni noví za celou Ameriku. Obměňuje se třetina senátu každé dva roky, to znamená i v tom neprezidentském roce, kdy se volí, tedy zrovna letos v těch takzvaných midterms. A potom samozřejmě jsou to volby guvernérů, státních legislativních orgánů, ale i velmi lokální volby, volí se třeba školní komise, ty výbory v jednotlivých školních okrscích, nebo třeba šerifové, takže opravdu od zhora až dolů, kromě prezidenta, všeobecné volby ve Spojených státech.
10: Já jenom ještě dodám, že tohleto jsou vlastně první Trumpovy volby od těch, které se pokusil zvrátit v roce 2020. A i proto je část Američanů, zejména těch, kteří ho volit nechtějí, docela v napětí, co udělá tentokrát. Opět je při moci a opět jsou tady volby.
8: A opět reálně může prohrát, což je právě ten okamžik, kterého se mnozí lidé bojí. On vlastně za to, o co se pokusil v tom roce 2020, což vyvrcholilo útokem na Kapitol, jeho příznivců tedy tažením, tak nenesl zodpovědnost. Soudní procesy, které běžely, ty vlastně skončily s návratem jeho do Bílého domu. Nebylo to dořešeno, nijak toho nezalitoval, co se tehdy stalo. Naopak neustále pěstuje tu svoji vyvrácenou teorii o ukradených volbách a o nedůvěryhodnosti toho volebního systému, pomáhá dosazovat také do důležitých funkcí lidi, kteří smýšlejí stejně, takže z toho plynou hodně ty obavy mnoha Američanů pro ten letošní rok. Říkají si, jak by takovýto pokus instituce tentokrát ustály, Ale jsou tu i obavy akcentované Donaldem Trumpem a republikány a tím možná můžeme začít.
10: Ona je to úspěšná strategie, to, co si právě popsal. Podle průzkumu 2/3 republikánů nevěřili tomu, že on ty volby skutečně prohrál. A to se teď odráží i v jejich důvěře vůči tomu, jak ty volby dopadnou, nebo jestli vůbec se budou konat férově a spravedlivě.
8: Dokonce k tomu aktuální výzkum od YouGov a ten říká, že 28% dospělé populace ve Spojených státech věří tomu, že ty volby v roce 2020 byly ukradené, což je obrovské množství lidí, 75 milionů Američanů, kteří tomu stále věří a jsou tím pádem i náchylnější uvěřit tomu znovu. A Donald Trump to velmi dobře ví. Já si pamatuju, že i v tom terénu to bylo znát. Před tím rokem 2020 ti republikáni třeba i z těch lokálních odboček strany mi říkali před volbami 2020, no možná Donald Trump ano, zpochybňuje třeba tu volení poštou, ale my tady u nás v tomto místě na to spoléháme, u nás to funguje velmi dobře, takže všechno je z našeho pohledu tady lokálního v pořádku.
11: Ne, nezrazujeme lidi od hlasování poštou. Pomáháme jim, pokud mají nějaké dotazy. Máme i službu, kterou doručujeme žádosti lidí o korespondenční formu hlasování na úřad. Nevím, jak zbytek země, ale v našem okrese korespondenčnímu hlasování důvěřujeme.
8: O 4 roky později na těch samých místech v Pensylvánii mi ti lidé z těch odboček republikánské strany většinou říkali, když jsem se jich ptal, a kdyby zase bylo nějaké zpochybňování voleb, tak komu byste věřili, kdyby audity, přepočty, soudy řekly, že všechno bylo v pořádku a Donald Trump říkal, že volby jsou ukradené. I would like to see if it is a close race that we do a double check on everything to make sure. Oni mi většinou říkali, no, my bychom věřili Donaldu Trumpovi. But would I trust Donald Trump when he says he won? Yeah, I would, based on the prior history and what I know. Takže tam i v tom terénu byl vidět prostě ten posun, že ten volební systém prostě přichází o tu důvěru i těmito výroky Donalda Trumpa opakovanými.
10: Tak je to necelá třetina, je to vlastně více než čtvrtina, to znamená, to pokrývá zhruba tak ten podíl americké společnosti, který si říká MAGA, to znamená Make America Great Again, příznivci Donalda Trumpa, takové to tvrdé jádro. Ono se mu to daří ale i šířit vlastně napříč tou společností, samozřejmě spíše těmi konzervativními republikánskými voliči. A to, o co on se dlouhodobě snaží, je podkopat důvěru v hlasování poštou. On zpochybňuje jednak ty elektronické volební přístroje, zpochybňuje to, že ty hlasovací lístky potom s nimi není nějak manipulováno. Přitom proto nejsou vůbec žádné důkazy, přitom i ty průzkumy nebo ty analýzy volební, i republikánské volební analýzy vyvracejí to, že by šlo o nějaké masové ovlivňování voleb. A tady jen taková vtipná odbočka, on velmi kritizuje hlasování poštou. V podstatě se mu nedá divit, protože když lidé nejvíc Američané hlasovali poštou během covidu, tak prohrál o nějakých 7 milionů hlasů. Ale zároveň sám velmi rád hlasuje poštou. V těch posledních volbách, kdykoliv on volil tak, že posílal svůj volební lístek.
8: Dokonce před těmi volbami 2020, kdy to pak kritizovali a Donald Trump to napadal u soudu, tak to byli republikáni třeba ve velmi diskutované Pensylvánii, kteří posilovali legislativně možnost volit poštou a pak to vlastně torpédovali po těch prohraných volbách. Ale Donald Trump teď i vyzýval zase k volbě poštou, takže někdy vysílá opravdu smíšené signály, ale i jemu poradci říkají, že volba poštou je samozřejmě jako zásadní podíl těch volebních hlasovacích lístků, takže není dobré úplně ve vlastních řadách odrazovat lidi, aby to používali.
10: My z těch průzkumů víme, že více demokratů volí poštou než republikánů. Nicméně to, kolik republikánů volí poštou, zejména starší populace, zejména ta rurální populace, která nemá vlastně z těch regionů takový snadný přístup do volebních místností. A to jsou voliči republikánů, o které strana nechce přijít. A teď vzhledem k těm preferencím, které Donald Trump má historicky jedny z nejnižších vůbec v historii, tak si to ani vlastně ta republikánská strana nemůže dovolit.
8: No další takové podtéma, které Donald Trump rád zvedá, to je spolehlivé fungování nebo nefungování těch elektronických volebních strojů, protože jak víme, tak v těch volebních místnostech ve Spojených státech se ty hlasy nakonec zadávají do těch elektronických strojů, ty to potom zpracovávají, ale ty nejsou propojené s internetem, takže nějaké hackování na dálku by nemělo přicházet v úvahu, také je ten systém vždy před tím hlasováním kontrolovaný nadstranickými delegáty. A hlavně funguje tvrdá záloha těch dat, papírová záloha těch každého hlasu by měla fungovat a pokud ještě někde nefunguje, což už je velmi málo míst ve Spojených státech, tak je to hlavně z důvodu podfinancování a jediný stát, který plošně to ještě neměl zavedené třeba před 2 lety při volbách, tak je Louisiana a tu ovládají republikáni.
10: No ale to není všechno samozřejmě. Donald Trump kritizuje celou škálu těch způsobů, jakými lidé volí. V podstatě se dá říct, že se snaží omezit to, kdo volí, kolik lidí bude volit a jakými způsoby. A jedno takové velké téma, a to je hodně pro nás jiné, protože tady v Americe je tohle zrovna jinak než v České republice, je ten průkaz identity. On se o to snažil přijetím zákona Safe Act. Honzo, vysvětli prosím tě, o co šlo?
8: To bylo velké téma těch posledních 2 let. On se snažil prosadit zákon, který by vedl k přísnější identifikaci u amerických voleb, k prokazování se lepšími průkazy s fotografiemi, což samozřejmě nám přijde jako běžná věc, základní věc u voleb, ukázat tu občanku. Ovšem ve Spojených státech, jak ty víš, je tohle mnohem komplikovanější téma, než by se u nás mohlo zdát, protože tam občanský průkaz jako takový neexistuje, prokazuje se běžně řidičským průkazem, ale nemusí mít platnost federálního průkazu a pas ten spousta Američanů nemá. A je to velmi drahé ho získat, stojí to minimálně 3000 korun v přepočtu, což pro někoho

0: nezávislých, na straně mnoha dalších lidí úplně z jiných důvodů. A ty si tuším byla i nedávno na jedné akci ve Washingtonu, kde tihleti lidé přišli ty obavy vyjádřit.
1: Já jsem tam mluvila s jedním voličem, který je z Virginie, a ten mi třeba říkal, že se bojí toho, že Donald Trump si vlastně v těch agentech ICE buduje takovou svoji osobní armádu neoficiální.
2: What people don't really understand is that ICE is Trump's personal militia thugs. He can use them in a number of ways to intimidate voters.
1: A že tihle lidé poté před těmi volbami vytvoří a před těmi volebními místnostmi, kde podle těch stávajících informací mají být, takže vytvoří chaos, vytvoří takovou nepřátelskou atmosféru, kdy se lidé budou bát a budou si říkat, no tak to tam radši nepůjdu, buchví, co by se mi tam stalo.
2: I really fear for what he's doing in militarizing our government. It's unprecedented.
1: A černoští voliči, ty mají zase strach z toho, že buď budou mít třeba volební místnost příliš daleko, nebo to bude v omezené době, kdy tam nebudou moc přijít, nebo tam před těmi volebními místnostmi budou dlouhé fronty a samozřejmě ne, každý si může dovolit stát několik hodin ve frontě na to, aby vůbec mohl vhodit svůj hlasovací lístek.
0: Já jsem teď při své nedávné návštěvě ve Spojených státech taky samozřejmě tohle to slyšel od různých lidí. Souvisle jsem o tom mluvil a vedl takový hlubší rozhovor s Shermanem Teichmannem, to je emeritní profesor Tavcovy univerzity a je to taky mimo jiné poradce Nadace pro lidská práva, mezinárodní organizace, a spíš v takové osobní rovině jsme se o tom opravdu bavili a on mě tak prováděl celým tím procesem a říkal, jaké obavy má v těch jednotlivých fázích toho procesu. Říkal vyloženě, že má úzkostné obavy, jestli vlastně ty volby vůbec budou. Byť sám ví, že to řídí ty státy, ale obává se, že Donald Trump se může pokusit o to nějakým způsobem vyvolat situaci, aby ty volby vlastně neproběhly.
3: I'm tremendously anxious about what's happening in November to the extent of even will we have elections.
0: Nedovedl říct konkrétně, co by to mělo být, ale jmenoval také obavu z těch federálních ozbrojených sil v poblíž volebních místností, agenti ICE, že by se tam mohli pohybovat, což dává ta administrativa čas od času najevo.
3: Will ICE be deployed at polling stations just to intimidate? How deep has Trump managed to put his sycophants and the people who insist that he won?
0: No a potom při sčítání a potvrzování těch výsledků tam viděl ta slabá místa, třeba obavy z toho, že vyznavači konspirací o těch údajných volebních podvodech, kteří byli během těch posledních 6 let zvoleni a dosazeni do důležitých lokálních funkcí, tak vlastně budou dohlížet na tyhle ty volby a to může být zásadní pro úspěšnější pokus případný Donalda Trumpa ovlivnit pak výstup těch voleb. No a taky říkal, že současné ministerstvo spravedlnosti, které by normálně mělo být garantem správného průběhu těch voleb, tak on považuje nikoli za nezávislý úřad, ale vzhledem k tomu, jak si lidé tam byli dosazeni za jakýsi nástroj moci Donalda Trumpa, a zkrátka řekl, že nejsem si jistý, že máme stejnou ochranu voleb jako v roce 2020.
3: What's absolutely astounds me is the fecklessness of the institutions, universities, things that we thought were immutable.
0: Je to člověk, který ve Spojených státech zažil období násilí atentátů, dobu vietnamské války, ale podle něj tehdy fungovaly základní morální zábrany a instituce a teď to tak podle něj tak docela není.
3: The Supreme Court has been taken over and newspapers have been seized and the Washington Post. I mean, a lot of the things we rely upon.
1: Tuhle obavu teď nedávno vyjádřila republikánská komentátorka, velká kritička Donalda Trumpa, Anna Navarro, v televizní stanici CNN, kde říkala, že je vlastně s podivem, že se o ty volby neobává kvůli nějakým vlivům zvnějška, ale že vlastně největší ohrožení volební neutrality přináší vlastní vláda a vlastní prezident. Říkala, že to jsou časy, kterých vůbec netušila, že se jako imigrantka z Nikaraguji někdy dožívá. Žije. Honzo, ono totiž to omezení voleb je jednak to, co ti řekl profesor, ale zároveň vlastně další způsob omezení voleb je nepřipustit do těch volebních místností lidi, kteří by mohli hlasovat jinak, než chceme. A i v této části je vlastně taková velká série tak opatření,

0: které třeba na první pohled nemusí být vůbec zřetelné. Jedním z takových příkladů je Souls to the Poles. To jsou autobusy, které odvážejí po nedělní mši z černošských kostelů voliče do volebních místností. Jak na to reagují v některých státech, například v Georgii se o to pokusili, uzavřou volební místnosti v neděli. To je na první pohled, no jo, no tak přece by někdo nechodil volit v neděli. Ale když znáš ten život tady, tak víš, že uzavřít volební místnosti v neděli znamená vlastně ty nedostat ty lidi, kteří jdou po mši volit do volebních místností.
1: Zavírání volebních místností obecně je vlastně téma v některých státech, třeba v Texasu, jeden z nejpočetnějších okresů, Tarrant County, tak tam úřady řekly, že letos nebude v provozu skoro třetina těch obvyklých volebních místností. Tuším, že se to ještě řeší u soudu. Jedna z těch místností měla být na místní univerzitě, takže studenti to měli mít pohodlné, ale ta byla také mezi těmi, co by mohly být nakonec zavřené. A gerrymandering, to bychom asi měli krátce vysvětlit, to je překreslování těch volebních obvodů vlastně politiky, což funguje většinou každých 10 let poté, co proběhne sčítání lidu, zjistí se, kolik vlastně v kterém státě žije reálně lidí, a potom docházelo k tomu stranickému většinou překreslování těch obvodů. Ale teď k tomu přistoupili na přání Donalda Trumpa republikáni, nejprve v Texasu, pak i v dalších státech, a pak se toho chytili někde i demokrati, aby to vyvážili ty ztráty potenciální těch křesel vlastně uprostřed toho desetiletého období, aniž by se něco měnilo, co se týče sčítání lidu a velikosti populace. A takový bonmot, který občas v Americe slýchám, je, že normálně v demokracii si lidi vybírají své politiky, když to ve Spojených státech si politici vybírají své lidi, své voliče.
0: Tak ono i to zavírání volební místností. Samozřejmě, koho se to dotkne nejvíc? Dotkne se to nejvíc lidí, kteří nemají buď auto, aby mohli objíždět někde daleko vzdálenou volební místnost, chudí lidé, nebo lidí, kteří nemají čas, nemají možnost, když pracuješ v McDonaldu, tak nemáš volno na to, aby si šel volit, takže nemají možnost stát dlouhé hodiny. Jakmile omezíš počet volebních místností, tak se ti, dejme tomu, stejné množství lidí vlastně nacpe do těch domín místností, takže před nimi vznikají fronty. Z Ameriky známe, jsou mnohahodinové v některých případech. Toto se ale děje v těch chudších oblastech.
1: Ještě můžeme do toho výštu přidat to, že velký problém může být rušení registrací, že člověk vypadl z toho seznamu registrovaných a neví vlastně proč, a současná administrativa, ministerstvo spravedlnosti se pokoušelo získat voličské seznamy, které vedou ty jednotlivé státy, a mít vliv na to, kdo bude vyškrtnutý třeba pro podezření, že nemá oprávnění volit.
0: A to ti řeknu, Honzo, to není stejné jako u nás. Prostě tady, když přijdeš do volební místnosti a nejseš registrovaný, tak máš smůlu, protože registrace probíhá před volbami, takže jakmile se ti tohle nepovedlo, tak nemůžeš volit. A dozvíš se to v ten den.
1: Jenom výjimečně některé státy umožňují se registrovat i v den voleb, tuším, ale většinou to opravdu nejde. Také omezit hlasování poštou se znovu Donald Trump pokoušel, ale to řešil i nejvyšší soud a ten, řekněme, hlavní pokus zamítl. No a pak tady byly takové ty, řekněme, soft sliby, jako když Donald Trump pronesl, že dá $5,000 na osobu při republikánském vítězství v kongresových volbách každému dospělému Američanovi, anebo nedávno v Ohio pronesl něco ve smyslu, že když zvolíte demokraty, tak nepočítejte s podporou federální vlády pro váš stát, pro Ohio, ale to jsou tedy ty případné překážky, bariéry pro to, aby někteří lidé vůbec došli k těm volbám a volili. Z toho je obava v části americké společnosti, že může to naklonit rovinou u těch voleb, ale pak jsou tady ty věci, kterých se Američané obávají, že se mohou dít v den, volební den, což je 3. listopad, úterý, už opravdu zanedlouho. A nebo i po něm, při tom sčítání, schvalování a uvádění vlastně případných nových kongresmenů do funkcí.
0: Já nevím, jestli se vzpomínáš na ten moment, kdy v oválné pracovně Donald Trump si pozval tehdy Volodymyra Zelenského, to bylo to únorové fiasko, kdy se tam pohádali před kamerami, ale tam byl moment, kdy Zelenský mu řekl, že tím, že je válka, země je ve válce, tak nemá volby, nemůžou se vypisovat volby. A třeba tohle je jedna z těch věcí, o které lidé běžně tady mluví, že se bojí, že vyhlásí válku, aby vlastně se ty volby vůbec nekonaly.
1: Já zase slýchám hodně ty obavy, že ti agenti ICE budou kolem volebních místností a že se to dá využít potom i při nepříznivých výsledcích, které budou chodit z těch jednotlivých okresů, okrsků, tak v ten moment se hodně mluví a píše o tom, že by se mohl Donald Trump a jeho administrativa pokusit federálně zabavit v těch klíčových oblastech ty volební stroje nebo ty boxy s hlasovacími lístky, vyhlásit nějaký stav, který ohrožuje národní bezpečnost, že má podezření na zmanipulování těch voleb, což už od něj známe, a na základě toho vyhlásit nějaký výjimečný stav. Mluví se i o stanném právu, že někteří z těch volebních popíračů ho do toho docela přesvědčují. Zase jiná část lidí kolem něj ho o tohle opravdu zrazuje, aby se do něčeho takového pouštěl. Ale každopádně, že tam se můžeme dostávat opravdu na tenký led a asi v tuto chvíli kdokoliv říká, že ví, co se stane, pokud republikáni přijdou o sněmovnu, případně i o senát, tak o co se Donald Trump pokusí. Takže asi nemluví úplně pravdu, protože nikdo z nás neví, co se v tu chvíli může stát.
0: Tak teď jsme si vysvětlili to, co se může stát všechno před volbami, ale když si nás najdete v aplikacích nebo na webu, tak se ještě pobavíme o tom, co se děje v den těch voleb, jak probíhá sčítání a hlavně, co se může stát po těch volbách.
1: Mějte se pěkně a naslyšenou.
0: Ahoj přes Atlantik.
2: Slavné únosy.
3: V listopadu 83 byli v Amsterdamu uneseni šéf pivovaru Heineken i se svým řidičem. Za jejich vydání bylo zaplaceno rekordní výkupné kolem 15 milionů dolarů.
4: Heineken měl v tomto smyslu obrovské štěstí, že ti únosci ho nezabili hned na začátku a pak vlastně jenom nepožadovali výkupné, protože nikdo nemohl vědět, jestli je naživu nebo není.
3: Říká historik Jan Adamec.
2: Cyklus portrétů poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Týká se inkluze. Slovensko schválilo rozpočet s vyšším schodkem než letos navzdory úsporným balíčkům. Basketbalistky USK Praha porazily v Eurolize francouzské Bourges 76-55. A počasí zítra čekejte ráno mlhavo, později polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 17 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Koalice se dnes shodla na novele školského zákona. V pondělí by ji pak měla projednat vláda. Výhrady k ní původně měly hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a taky financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristé do novely prosadili některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Pokračuje ministr pro sport a předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
6: Tím konečným cílem musí být nějaká míra redukce té inkluze, tak jak potom volají samozřejmě pedagogové, jak potom volají samotní rodiče, ale i jak to samozřejmě někdy zaznívá i od dětí.
5: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby novela začala platit od září příštího roku. Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok. Vláda Roberta Fica ho prosadila nejtěsnější možnou většinou 76 hlasů. Opozice se do hlasování nezapojila a návrh kritizovala. Slovensko má totiž příští rok hospodařit s vyšším schodkem než letos, a to navzdory třem předchozím úsporným balíčkům.
7: Hlasování o rozpočtu předcházely hlasité protesty opozičních poslanců. Schodek státního rozpočtu má příští rok vzrůst v přepočtu na téměř 190 miliard korun, tedy o více než 60 miliard. Vláda Roberta Fica přitom slibovala snížit deficit celých veřejných financí na 3% hrubého domácího produktu. Místo toho má dosáhnout téměř 5%. Kabinet přesto mluví o rozpočtu dobrých zpráv, který zachová sociální podporu. Slovenská rozpočtová rada upozorňuje, že vyšší schodek znehodnocuje část úspor z předchozích let. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Dnes je papučový den. Upozorňuje na význam mobilních hospiců. Právě péči o nevylečitelně nemocné doma je dnes možné podpořit třeba příspěvkem na společný provoz. Domácí hospicová péče je komplexní a reaguje tak na různé potřeby rodiny, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čeřovská.
8: V tom týmu je lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psychoterapeut a duchovní a vlastně poskytují tu péči takhle komplexně, protože ten nemocný člověk i jeho rodina mají potřeby v celém tomto spektru a není to tak, že by si vybírali pacienti jenom nějakou část té péče.
9: Basketbalistky USK Praha vstoupily do Evropské ligy vítězně. Domácí hale Královka porazili francouzské Bourges 76-55. Největší zásluhu na výhře měla Briana Fraserová, která nastřelila 21 bodů. Mladoboleslavští fotbalisté prohráli i druhé utkání v šancelize po reprezentační přestávce. Bohemians podlehli v dohrávce 6. kola na jejich hřišti 0-1. Jediný gól dal domácí kapitán Aleš Čermák z přímého kopu. Zejména ve druhém poločase byla hra hodně rozkouskovaná. Diváci viděli mnoho střetů, soubojů a faulů. I o tom mluvil trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer.
10: Typický utkání na Bohemians, ať už směrem od fanoušků nebo i směrem od domácích. A to emotivní prostředí vždycky je nešťastný dávat na Bohemku neskušeného rozhodčího. Tam byly situace, které byly výrazně posouzlý v náš neprospěch. Faul na Marka Havrana na hraně pokutového území. Nechápu, proč brankář přiběh do toho souboje Karafiáta s Liškou. Byly tam takové prostě situace, které si myslím, že prostě pro toho rozhodčího v té atmosféře jsou složitý.
11: Nehoda na D5C před Plzní a taky na Pražském okruhu u sjezdu na Studulky. Na D5 z Rozvadova do Prahy pozor na nehodu před Plzní. Za sjezdem na Bory a Klatovy na 80. kilometru havarovalo osobní auto. Na místo jedou záchranáři, zatím je to s opatrností průjezdné bez zdržení. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se před sjezdem na Studulky na 21. kilometru střetlo osobní auto s dodávkou. Blokují levý pruh a projíždí se pomaleji. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm na Bumba se za Prostřední Bečvou střetla dvě osobní auta. Následky havárie překážejí za mostem přes Kněhyni za zatáčkou. A v Praze se chvíli zdržíte ve Spořilovské ulici ve směru z centra. Je tam kratší kolona, která pokračuje do Brněnské ulice ke sjezdu na Chodov. Tam provozu překáží převrácený bagr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Před námi je studená noc, ochladí se na 5 stupňů až nulu a přidají se četné přízemní mrazíky. Nad ránem pak čekejte i mlhy, ty se sice během dopoledne rozpustí a přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku, ale čekejte místy i oblačnou oblohu. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 12 až 17 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 9, na Šumavě bude i 13. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Co se dělo v Československu přesně před 35 lety, tedy v říjnu 1991? Připomene to repríza pořadu Archiv Plus Pavla Hlavatého a Karolína Koubová s Martinem Chadimou pak v repríze Historie věčně živé přiblíží, jak se hledala bájná Troja.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
12: Slovenská krize, zločiny komunismu, špinavé peníze, lustrační zákon, vracení majetku KSČ a SSN. Tedy říjen 1991. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
2: Archiv Plus.
13: Velmi priaznivo zapôsobili na verejnosti slova primátora Žiliny pána Slotu o tom, že tí, ktorí nie sú za zvrchované Slovensko, budú raz odsúdení. Len tak mimochodom ide o poslanca federálneho zhromaždenia, ale odzneli takéto názory aj z úst poslancov Slovenskej národnej rady práve na 17. zasadnutí Slovenskej národnej rady.
12: V říjnu 1991 na Slovensku výrazne přituhlo. Více o tom 1. října poslankyně Slovenské národní rady za demokratickou stranu Božena Bádelová.
14: Já sama jsem byla překvapená, když jsem počula, ako sa vyjadril pan poslanec federálneho zhromaždenia a primátor mesta Žiliny pan Slota, pretože tieto jeho slova nahňajú mi strach, doslova. Môžem povedať, že bola som svedkom v rokovacej sále Slovenskej národnej rady, keď poslanci Slovenskej národnej strany po prečítaní v kultúrnom živote mien podpísaných za spoločný štát prehlásili, citujem doslova, pán Porubec, člen Slovenskej národnej strany, keď sa ho pýtali, čo číta, povedal mena zradcov slovenského národa. A v tom, že ako náhle bude vyhlásený slovenský štát, všetci budú zapísaní na stĺp hanby, alebo vyvesení na stĺpe hanby. Na to druhý poslanec Slovenskej národnej strany, pán Balážik, prehlásil, že nie je na žiadnom stĺpe hanby, ale ich dáme do Leopoldova. Ja som sa celá zhrozená obratila k ním, pretože sedia za mnou a hovorím, prečo ja by som mala teda skutočne byť v Leopoldove. Na to sa ma pán Januš, ďalší poslanec Slovenskej národnej strany, opýtal, a čo vy nám dáte, pani Badalová? No ja som povedala, že nič, ale s tým som musela teda vystúpiť aj na pléne Slovenskej národnej rady, pretože dostala som plnú hrôzu, keď sa prejednávalo alebo prerokoval návrh uznesenia o postupe práce na ústave a vtedy všetci poslanci Slovenskej národnej strany, čo je prakticky ich parketa, vystupovali a doslova v tom smere, že slovenský štát bude tak či tak zvrchovanosť a slovenský štát bude tak či tak. Vtedy som vystúpila a som skutočne s týmto vyšla verejne pred celým národom, že mám strach zo Slovenskej národnej strany. Mám strach z toho, čo nás čaká ako Slovákov, tých, ktorí nesúhlasia s politikou poslancov Slovenskej národnej strany alebo Slovenskej národnej strany ako takej.
12: V Praze se počátkem října konala první mezinárodní konference o zločinech komunismu. Z průvodního rozhlasového pořadu jsme vybrali ukázku, ve které hovoří Radek Žák, člen dokumentační komise Konfederace politických vězňů.
15: Komunistická strana v tom cizím žoldu prakticky umožnila exploataci naší přírody a našeho bohatství nerostného takovou měrou, že prostě to nemá snad ve světě nikde obdoby. Uran byl tehdy prvek, který otevíral cestu k atomovému věku. V těch 50. letech, kdy ten uran sloužil jenom válce a teď se začalo uvažovat o jeho mírovém využití, tak to byl jeden z nejcennějších prvků vůbec snad na světě. A taky ta jeho cena tomu odpovídala. No a když jsme o tom hovořili s těma mýma kamarádama, který pracovali na Elku v táboře El, kde odkud odcházeli ty vlaky do Sovětského svazu, a začali jsme počítat podle autentických výpovědí těchto těch lidí, kteří tam denně teda s tím byli ve styku a denně prostě to nakládali do těch věrtušek, že jo, který s vojenským doprovodem odjížděli, tak nám vyšlo tak fantastický číslo, že jsme prostě zůstali úplně skoprnělí. A když ještě uvažovali o tom, že kdyby ten náš uran byl přišel na světový trh, takže nutně musela klesnout jeho cena, tak uvažovali jen s poloviční cenou toho, těch světových cen, které se tehdy za uran platili, tak vyšlo 360 až 400 miliard dolarů ročně plný těžby. A ta těžba šla v tomhletom tempu celých 10 let. Tam byly výkyvy od začátku, když jsme to počítali, tak ta maximální těžba byla kolem 56. roku. Když se otevřely u šachty tady na Slavkově, na Příbrami, tak tohle to všecko dohromady je tak fantastický číslo, že prostě z toho jdou až oči dohromady. A o tohle nás připravila komunistická strana, která tohle beze zbytku umožnila. Nebyla kontrola ze strany státních orgánů vůbec nad tím, co se vyváží. Určovali to sovětští poradci, kterých bylo na Jáchymově asi 400. Ty prostě určovali, co se těží, kolik se toho těží, že to všecko bylo v rukách cizích. Navíc ve svobodném státě to byly uzavřené oblasti, kam se chodilo jen na propustky a jen pro ty lidi, kteří tam pracovali nebo kteří tam byli připuštěni. To znamená, byly zabrané území, ve svobodném státě byly zabrané území, které prakticky nám vůbec nepatřily. A kde se dělo tohleto, tahleta loupež století, já to neumím jinak nazvat.
12: Tolik dlouhodobě utajené údaje. A ještě jedna konkrétní ukázka. Hovoří předseda Konfederace politických vězňů generál Rudolf Pernický. Parašutista vysazený za druhé světové války v protektorátu a politický vězeň 50. let.
16: Ta šachta byla vzdálená asi 1,5 nebo 2 kilometry od našeho tábora. Poněvadž si někdo vymyslel, že by byl možný lehce útěk, i když nás doprovázeli vachaři se samopaly a podobně, že celou tu cestu museli jsme se držet sraženě tak dále. Někdo vymyslel to, že je třeba zajistit celou tu směnu, jak pochodovala proti útěku. I vymysleli, že nás obtočili ocelovým ladem, srazili, pětíce se museli držet, srazili se těsně na sebe, kolem toho otočili lano, které zamkli na zámek. A tak jsme pochodovali. To byla oslava práce v pojetí marx-leninském, že jsme šli. Ti první lidé, kteří byli tam napředku, pač samozřejmě ten rytmus se někdy nedal dodržet, šlapali jsme si na paty nebo po mě. Obyčejně došli na šachtu s krvavými pruhy tady v místech, kde to lano probíhalo. A vzpomínám si právě, že jako snad trumf proti tomu, jednou večer, když jsme šli z odpolední směny, to už byla tma, když se vyšlo z brány ze šachty, tam byl okamžitě les, tak jeden z těch chlapců, těch vězňů, samozřejmě proklous pod toho lana a útek do lesa. To byla taková facka těm příslušníkům toho sboru na pravé východě, těch pachařů, že přesto, že to neudělali, jim utek. Ten chlapec dneska žije v Kanadě, je to Zdeněk Otruba, je předsedou redakční rady Nového domova československého časopisu, který je vydáván v Kanadě.
12: Nyní se přesuneme od zločinů, možno říci starých, ke zločinům novým. Ministryně kontroly Květoslava Kořínková hovoří 3. října 1991 o špinavých penězích.
17: My jsme například zjistili, že v aukcích, zejména v menších městech, se objevují vydražitelé, kteří v celku otevřeně hovoří o tom, že svoje prostředky nemají z vlastní výdělečné činnosti, ale že jim někým byly poskytnuty nebo že se našly vhodné cesty k tomu, aby peníze, které by jiným způsobem nemohly být uloženy třeba v našich bankách, mohly být tímto způsobem použity. Je to třeba i otázka počítačových her, to je jedna také z těchto obdob, které nejsou zdaněny. Je to v podstatě dár a kdo umí tímto způsobem se chovat, tak pochopitelně z toho má nesmírný zisk. A je velice zajímavé, když třeba 20-letý chlapec přijde s kufříkem a má v něm i několik milionů, vydraží zařízení, o kterém vůbec nic neví, splní všechny dražební podmínky, a na závěr řekne, a mohli byste mi teď ukázat, kde to zařízení vlastně je. A to jsme se dovídali pouze ze stížností, které k nám samozřejmě dochází, ne z vlastní kontrolní činnosti. Je zapotřebí peníze zdanit a odpovídajícím způsobem posoudit oprávněnost nakládání s takovými prostředky u některých našich občanů.
18: Znamená to tedy, že když zjistíte nějaký případ těchto špinavých peněz, že to není trestný čin a že tedy nemůžete podat například trestné oznámení prokuratuře, aby zahájila stíhání?
17: Například u těch počítačových her je to zcela vyloučené, protože jsme nenašli ještě nástroj, kterým bychom mohli takové zisky zdanit, tak jak je to v jiných vyspělých zemích. A u majetku KSČ, tam samozřejmě jsme museli prokázat, že doopravdy plyne z majetku KSČ. No a pokud to v těch osobních kontech těm lidem neprověříte, tak oni nemají povinnost se vám zpovídat, odkud ty peníze získali. A pokud evidence u příslušné organizace je v pořádku, a my víme, jak se třeba účetní evidence, pokud je neúplná, dá dopracovat, no tak také neprokážete, že ty peníze plynou třeba z jiných zdrojů, než by bylo správné.
12: Špinavé peníze nebyl jediný tehdejší problém. Na podzim roku 1991. se začalo veřejně hovořit o problémech spojených s vracením majetku KSČ a SSM. Hovoří zmocněnec Přemysl Blahák.
19: Já bych se přihlásil, já jsem zdědil, dostal jsem na starost. No, já jsem to zdědil po svých dvou předchůdcích, jeden tam vydržel 8 hodin, druhý 48 hodin.
20: Máte na mysli rudý právo, ne?
19: Máme na mysli rudé právo, tak jsem si říkal, to bude hrozně hezký. Samozřejmě první jsem se scháněl po rozboru, zjistil jsem, že rudé právo transformované do vydavatelství Florence vydělo za 3/4 roku 43 milionů, které pečlivě odevzdalo státu, přesně jak se má. Jenomže já, když jsem tam nastoupil v únoru, tak už debet tohoto podniku byl zhruba 2 milionový. Tak jsem se pídil, proč? Zjistil jsem, že přesně podle zákonu a zákonníku práce pan inženýr Podobný jako ředitel tohoto zařízení rozvázal pracovní poměr se všema, takže mě tam čekali 4 účetní, jeden ekonomický náměstek, který odmítl na tuto hru přistoupit, a několik dam na mateřské dovolené. No a zjistil jsem, že všechno, co se dalo použít, zhruba v hodnotě 20 milionů, celková hodnota majetku byla mnohem vyšší, to byla necelých 100 milionů, ale to je umrtvený v zařízení, spoluúčast na tiskárenském zařízení a podobné věci, ale veškeré vybavení moderní redakce za 20 milionů si pan inženýr Podobný jako představitel nebo předseda správní rady akciové společnosti Borges, kam samozřejmě všichni vstoupili, všichni redaktoři a zaměstnanci Rudého práva s datem rozvázání pracovního poměru, pronajal za 70 tisíc měsíčně.
1: No, to takže to ještě jako bývalý ředitel.
19: No, on to udělal šikovně, protože on si to pronajal od svého statutárního zástupce, samozřejmě v době, kdy řediteloval. Takže pan inženýr Podobný zastupoval Borges a jeho statutární zástupce den před rozvázáním pracovního poměru Michal Ryžák jako statutární zástupce Florence podepsal tuto nájemní smlouvu. Zaplať pámbu, na rozdíl od ostatních zmocněnců, mi tam zůstal jeden poctivý člověk, který se nebál jít do arbitrážního sporu, a arbitr tuto smlouvu zrušil začátkem září.
21: Takže vy jste úspěšný. Dobře,
19: nejsem úspěšný, nejsem omyl, protože...
1: No, to bylo z titulu spolupráce s tím...
19: Ano, to bylo...
1: S tím vlastním statutárním zástupcem, nikoli z titulu...
19: Toto dával statutární zástupce, nikoli já jako zmocněnec. A nejsem úspěšný, protože já jsem sice vyhrál a smlouva byla vyhlášena neplatnou, za to je poplatek 500 korun. Ovšem já jsem žádal únik, který k datu podání dělal 25 milionů, neoprávněného zisku, který se na státním majetku vlastně nahrabala akciová společnost Borges, a tam je bylo, a to je vklad 100 tisíc. No a proč mi bylo řečeno, že to nespadá do oblasti hospodářského práva a že se mám obrátit na trestní právo, tak mi tento poplatek propadl. Takže já jsem typický morální vítěz.
2: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
12: A nyní téma, které zločiny staré a nové spojuje. Zákonné odškodnění politických vězňů. 6. října o tom hovoří Jaroslav Anděl, předseda Sdružení bývalých československých politických vězňů.
22: Ten zákon nemá vůbec žádný etický podklad. Pač kdyby měl etický podklad, musí se držet mezinárodních právních norem, které normují lidská práva a základní svobody. A tento zákon je striktně proti lidským právům a proti základním svobodám proto, že v žádném státě na světě se nerozlišují práva jednotlivých lidí. Jestliže v nějakém státě někdo žije, nemusí být jeho občanem, ale má všechna práva jako lidé, kteří tam žijí. A my jsme občani této republiky a nám tato práva jsou upírána. Prosím vás, tady není naprosto žádná souvislost s jakoukoliv etikou. Československo podepsalo i Evropskou chartu lidských práv, ta ovšem není dosud ratifikovaná, ale jestliže to podepsalo a chce se stát členem Evropské rady, musí to Československá republika ratifikovat a i s touto je to v rozporu, zejména s tou chartou samotnou i s jeho 8 dalšími protokoly. Prosím vás, tady je nutno uvážit jednu věc. Tento zákon se týká majetku. Majetek je vlastnictví. Právně definované je vlastnictví jako úplné a ničím neomezené panství nad věcí. To je ovšem právní definice. Já mám jinou definici ještě, já říkám, že vlastnictví je akumulovaná lidská práce. Byla to práce mých rukou, já jsem půl století v pravém slova smyslu držel. U některých je to práce jejich rodičů, kde to zdědili, ale v každém případě majetek, který byl zákonně nabitý, mluvím o majetku, který byl zákonně nabitý, není nic jiného než akumulovaná lidská práce. A jako akumulovaná lidská práce má každý zákon povinnost tento majetek chránit, což ten zákon číslo 119 z roku 1991 nedělá. Ten majetek nám byl skutečně ukraden. Každý právní stát stíhá kupce kradeného majetku v tom smyslu, že mu ten majetek bez náhrady odejeme a vrátí ho jeho původním majitelům. Ten majetek nám byl skutečně protiprávně ukraden, my jsme všichni rehabilitováni a přesto ten majetek tento stát nechává kupcům tohoto kradeného majetku. Prosím vás, to je zásadně protiprávně a protietické taky. Všichni, kteří koupili ten náš majetek, ho koupili za nepatrný zlomeček jeho ceny. Já mám konkrétní případ, že majetek mý manželky, který stál přes 1 000 000 korun, koupil bývalý osobní tajemník pana Novotného za 4 400 000 korun. To znamená za 4,4% jeho ceny. A takhle to bylo všeobecně, čili ti lidé, kteří tento majetek koupili, všichni věděli, že je to konfiskát, čili kupovali to eventuálně s rizikem jeho vrácení, ale kromě toho, za ta dlouhá léta, co ho užívali, to, co za něj zaplatili, si dávno odbydleli, čili mají to vrátit bez jakékoliv náhrady a stát by to nemělo stát ani haléř.

0: Poslanec federálního shromáždění za veřejnost proti násilí Peter Kulan přibližuje politické zákulisí na Slovensku.
1: Prosím vás pekne, ja som rozprával o tom, že na Slovensku v približne v takých prapodivných cykloch sa opakuje zvýšená aktivita bývalých spolupracovníkov štátnej, či už v masmédiách, alebo sa zvyšuje aktivita bývalej vplyvovej agentúry. Prosím pekne, to nie je len ohrozenie funkcionárov VPN na okresnej úrovni. V žiadnom prípade nie. Sú evidentne zaznamenané aktivity bývalých spolupracovníkov štátnej, napríklad medzi vysokými cirkevnými hodnostármi, napríklad v masmédiách, napríklad v politickom živote. A bohužiaľ, hovorím bohužiaľ, je zneužívané národné cítenie slovenského národa často na to, aby títo ľudia presadzovali podľa môjho názoru poslednú šancu, ako zostať pri moci, a to je rozbitie tohto štátu. To sú faktické, skutočne faktické udalosti, ktoré sa odohrali, ktoré sa dejú, a sú to konkrétni ľudia, ktorých je možné pomenovať, a konkrétna činnosť, ktorá je prekázateľná. Sú to konkrétni ľudia v štátnej správe, konkrétni ľudia napríklad na úrade slovenskej vlády, konkrétni ľudia v úrade Slovenskej národnej rady, ktorí konkrétne veci robia a vedú tento štát k jeho faktickému zániku.
0: Řekl 9. října 1991 poslanec Peter Kulan. Jeho analýza byla naprosto přesná. V téže době byl ve federálním shromáždění přijat lustrační zákon. Na mezinárodní konferenci o zločinech komunismu k tomu zazněl následující komentář.
2: Předseda KANU, pan Dvořák, se pak ještě jednou vrací na tribunku k mikrofonu.
3: Jako vedoucí právní sekce oprávněn nebo zmocněn sdělit vám, že činnost naší právní sekce absolutně rozbořilo včerejší zasedání federálního shromáždění přijetím lustračního zákona. Jsem poprvé v životě rád, že mi někdo zkazil práci.
0: Jak fungovala justice, komunistická i postkomunistická? O tom následující rozhovor z 25. října 1991.
2: Pane Jiří, vy jste bratr známého vězně svědomí Pavla Vonky, dnes mrtvého, bohužel, že ano?
4: Ano.
2: Já jsem se vás chtěl zeptat, vám prý hrozí, že vás ještě dneska komunisti dostanou za mříže?
4: No, hrozí mě, mám trestní stíhání. My známí potom pátrali a zjistili, že mě chce prostě různé kruhy, mě chtějí zastrašit v souvislosti s mojí aktivitou. Napsal jsem dopis trutnovské prokurátorce Jude Rychlíkové, kde jsem prostě označil lidi, kteří prostě se podíleli na zavraždění mého bratra za vrahy, a vyjádřil jsem pouze úvahu, prostě v případě, že by prostě takový vrazi byli fyzicky likvidovaní, jestli by byli taky ty lidi jako beztrestní za to. Byla to prostě jen úvaha, no. A oni mě za takovéto
2: čili vypátráte po vrazích,
4: ano,
2: svého bratra.
4: Ano, a skutečně za Vonku bude nakonec odsouzen Vonka.
0: A na závěr rozhovor s rozhlasovým redaktorem Petrem Markem z 29. října 1991. Tématem byla demonstrace, či snad manifestace, v Bratislavě, které se zúčastnil prezident Václav Havel a další významné osobnosti.
5: Ale vraťme se k Bratislavě. Pan prezident do ní přiletěl po noci strávené v letadle při příležitosti otevírání nových místností prezidentské kanceláře v prostorách Bratislavského hradu. Poté položil věnec k památníku československé státní vzájemnosti a poté se odebral do Slovenského národního divadla, kde vyslechl slavnostní koncert opery Slovenského národního divadla. Ale co tam bylo to podstatné, byla ona odpolední demonstrace na náměstí Slovenského národního povstání. Já jsem tam byl také osobně přítomen. V televizi to znělo možná, ten hluk poté, co prezident vyzval přítomné, aby uctili památku těch, kdo položili životy pro svobodu Československa dvouminutovým tichem, tak ten hluk, který poté nastal, vypadal, jako kdyby možná většina těch lidí ho tam vyvozovala. Ale nebylo tomu tak, nicméně byla to taková menšina, byly to takové skupinky, které už dostatečně včas si našly výhodné strategické body, tak aby mohli vlastně výrazně navenek průběh tohoto shromáždění ovlivnit. Byla to menšina, ovšem velmi hlučná menšina. On hluk je vždy více slyšet než co jiného.
6: Kdo tu skupinu organizoval?
5: To nevím, to nemohu posoudit. Každopádně jednoznačně to byly organizované skupiny podle toho, jak byly rozestaveny, podle toho, jakým způsobem skandovali, jakým způsobem se chovali. Projevovaly se na nich taky dost výrazně silné známky fanatismu, naprosto nesmířitelné intolerance. A mimo jiné, když členové vládní delegace vyšli na pódium, tak začali po ní házet i různé předměty, také vejce. Federální ministr financí Václav Klaus byl jedním z vajíček zasažen přímo do hlavy. Nevím, jaký to bude mít vliv na jeho politickou strategii, předpokládám, že žádný. Nicméně je pravda to, o čem hovořil pan prezident, že se zřejmě ocitáme v našem soužití na takové historické křižovatce, že je zřejmě v této chvíli třeba už situaci nějakým způsobem řešit a já si myslím, že by měl být daleko silnější tlak na ty strany, které jsou ve federálním shromáždění, aby přijali prováděcí zákon o referendu. Oni se samozřejmě, ty strany se samozřejmě vymlouvají na to, ovšem ty důvody, pro které nechtějí ten prováděcí zákon přijmout, jsou jenom politické, o žádné jiné podstatné důvody nejde.
0: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Říjen 1991 o zločinech starých i nových. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
7: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
8: Ještě v 19. století považovala většina evropských učenců Troju za čistě literární fikci z Homérových eposů. Její hledání přiblíží v repríze Historie věčně živé Karolína Koubová a Martin Chadima.
7: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Dobrý den, začíná pořad Historie věčně živá. Dnes jsme pro vás připravili další díl z cyklu o starověkých městech. Vydáme se na pouť skutečně mytologickou. Málo které město totiž žije tolik na pomezí báje a reality jako Troja, nebo chcete-li Ilion. A to je právě naším dnešním cílem. Legendární město ležící v Malé Asii, které bylo po dlouhá staletí považováno za fantazii starověkých básníků. Novodobí trojští dobyvatelé v čele s amatérským archeologem Heinrichem Schliemannem byli označováni za blázny, když chtěli objevit toto proslulé město, jehož mytologie je spjata s krásnou Helenou, udatným Achillem, lstivým Odysseem či urozeným Paridem. Dnes o existenci Troje nikdo nepochybuje. V druhé polovině 19. století to však bylo úplně jinak. O tom všem bude dnešní pořad, kterým vás provedou Karolina Koubová a spoluautor pořadu historik Martin Chadima. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Troja byla mocným městem, které střežilo vjezd do úžiny mezi Egejským a Černým mořem a v její blízkosti se také nacházela pozemní obchodní stezka, která vedla po západním pobřeží Malé Asie, čili velmi strategické místo. Co víme o vzniku Troje?
1: Její vznik je velice mytologický. Pravděpodobně tam opravdu na začátku bylo malé tábořiště, které později dostalo nějaké dřevěné palisády. Až někdy v 15. století před naším letopočtem se dá hovořit o hradbách, které měly dokonce 5 až 10 metrů v průměru, 10 metrů do výšky, ale díky moři, díky těm obchodním stezkám se Troja stala obchodním městem, byť bychom si ho neměli představovat jako město ve smyslu Praha, přece jenom bylo to spíš menší místo, kde sídlilo několik set a později několik tisíc lidí, zejména obchodníků a vojáků.
0: Troja tedy díky tomu strategickému místu byla poměrně bohatá, ovládala úžinu Dardanely a byla mocným starověkým městem, proto také byla místem velmi exponovaným a chtěným a nejznámější starořecký básník Homer ve svých eposech Ilias a Odyssea popisuje trojské války, co vypovídá vlastně o té samotné době.
1: Každopádně Homer je a byl živým člověkem, byl to bard, který skládal v hexametrech. Je to báseň, která nemá klasický verš, souvisí s epickou formou literatury. A dá se říci, že Homer v ní zachytil pravděpodobně prastaré legendy o takzvaných herojích, kteří se z nějakých důvodů vymykají životu normálních smrtelníků. Ať už je to na straně řeků neboli Achájů Achilles a Odysseus, a na straně těch Trojanů to může být Priamos, Hektor a konec konců i Paris, který tu válku vlastně zavinil.
0: Poslechněme si tedy část z Iliady.
2: K Hektorovi zas Apollon mocný tak promluvil ochránce v boji. Nyní se vzmuž, vždyť Zeus ti poslal takového průvodce z Idy, aby stál při tobě k ochraně, totiž Fojba se zlatým mečem. Vždyť já tě, bůh Apollon, dávno chráním a stejně jak tebe mám na péči Ilion strmé. Vzhůru a vybídni již své jezdce, ať ve velkém počtu ženou svá spřežení rychlá až k prostorným achajským lodím. Já ale půjdu napřed a úplně urovnám cestu koním a na útěk přitom hned obrátím achajské reky.
0: Tak to tedy jazykem Homérovým promlouval Apollon k Hektorovi v Iliadě. Tak jestli můžete přiblížit právě tuto část, protože se dá říct, že oba eposy pojednávají především o trojské válce.
1: Ilias se zabývá vyloženě trojskou válkou, to znamená desetiletým obdobím, kdy Achájové neboli kontinentální Řekové obléhali Troju. Trojané pravděpodobně byli nějakým způsobem etnicky svázáni z Řeky, možná, že měli co dočinění s mykénskou kulturou. Každopádně je to o desetiletém obléhání Troji, byť se Iliada zabývá především posledníma několika desítkama dnů před pádem Troje. Odyssea je o návratu jediného Řeka, který přežil z toho řeckého vojska, byl to Odysseus, který opět, je to vymezeno zhruba 41 dny jeho putování, byť to putování trvalo 10 let, tak vlastně Homer zachycuje posledních 41 dní, přičemž se dozvídáme ale ze zpětného vyprávění o tom, co jakoby Odysseus zažil v té válce. První je o tom, jak díky tomu, že se nakonec většina důležitých bohů přiklonila k Řekům, tak Trojané prohráli. Druhý epos je o tom, jak paradoxně bohové nakonec potrestali i Řeky, takže se domů opravdu dostal jenom Odysseus.
0: Nakolik vlastně ale se dá pokládat Ilias a Odysea jako spisy historické, nakolik skutečně vypovídají něco o své době, protože víme, že Homer historickou postavou byl. Každopádně obsah jeho eposů můžeme brát jako nějaký relevantní důkaz o tom, co se v té době dělo.
1: Ve spisech, ať už je to epos o Gilgamešovi, ať už je to Ilias od Odysea, ať už je to třeba Teogonia od Hesioda, nebo konec konců, ať už je to naše stará dobrá Bible, starý nebo nový zákon, se prolíná často mytologie s filozofií a s historií. Žádný z těchto spisů nechce být klasickou historií, jaký vnímáme dneska. Přesnost, exaktnost, empiričnost. Homer byl přesvědčen, že popisuje život skutečných herojů, jakýchsi symbolů statečnosti, mravnosti, ctnosti, hrdinosti a také té tragiky, která v Řecku je, totiž, že vlastně váš osud vůbec není ve vašich rukou. Je dán předem, nic moc s ním neuděláte, takže vlastně skutečně v tom eposu nakonec nejde o klasickou historickou pravdu, ale je to velice symbolické čtení.
0: Co je tady známo, možná tady je ta otázka potom, když mluvíme o tom, že je ta symbolika a vůbec báje, mýty vlastně jsou něčím velice základním, co k Troje patří, tak přece jen, ale co je známo o tom, jaký život Trojané vedli?
1: My díky vykopávkám v Mykénách, v Mílétu, v Efezu, konec konců i v Aténách, víme, že Řekové byli válečníci, obchodníci, intelektuálové. Víme něco o tom, jak se oblékali, jak se zdobili, jak asi přemýšleli. Našli jsme řadu zlomků třeba z řeckých filozofů, nebo se zachovali jejich slova a jejich důležité teze zase ve spisech jejich následovníků. My si umíme sestavit jakýsi základní obraz toho, jak ti lidé asi žili, ale velmi často samozřejmě to můžeme dotvářet jenom díky mytologickým spisům.
0: Je tady něco, čemu se dá bezpečně věřit, co o Troji vlastně víme a co je pouhá legenda?
1: Víme, že Troja byla. A víme...
0: Což je velká informace důležitá, kterou ještě na konci 19. století mnozí nevěděli.
1: Přesně tak, ale vy jste už to naznačila. Schliemann třeba sám byl přesvědčen, že nalezl pravou Troju, ale nebyla to pravda, protože nakonec na místě, kde byla nalezena ta homerovská Troja, je ještě dalších zhruba 7 nebo 8 vrstev a je vidět, že to místo bylo prostě obývané zhruba již 2000 let před naším letopočtem a na starých troskách těch starých měst vyrůstaly další a další města, čili co víme, Troja byla.
0: K tomu se ještě dostaneme, k těm jednotlivým vrstvám, které postupně odkrýval archeolog Heinrich Schliemann. A když mluvíme o Troji, ocitáme se, jak z naší řeči už vyplývá, neustále na pomezí reality a mýtu. Nejnovější objev ovšem z letošního srpna dává další důvod k přesvědčení, že Homerovy eposy mají historický základ, protože archeologové z univerzity v Ioannině na severozápadě Řecka objevili trosky paláce z 8. století před Kristem, který mohl podle všeho patřit legendárnímu Odysseovi, tomu Odysseovi, který se z trojské války vracel domů na rodnou Itaku dalších 10 let.

0: velmi důležitým atributem, který se k Troje pojí, je její nedobytnost. A v Iliadě popisuje Poseidon hradby města takto. Tehdy já okolo města jsem Trojanům vystavil hradby široké, velice krásné, čímž se město nedalo dobít. A to byl fakt, silou se za hradby vlastně nikdo nedostal a nedobytná Troja podlehla až mazané lsti Řeků, kteří po desetiletém obléhání upustili od strategie založené na síle a zbraních a použili legendárního úskoku s trojským koněm, aby se dostali za brány města. Můžete něco říct, pane doktore, k tomu, jak vlastně celý ten konflikt probíhal, trojské války, přece jen, když mluvíme o Troje, nemůžeme je vynechat?
1: Řekněme, že jde o spor dvou obchodních center, protože Trojané kontrolovali celou tu oblast obchodní a Řekové pravděpodobně chtěli mít ještě snadnější přístup k Egejskému moři a vůbec k těm obchodním cestám. Celý konflikt nevíme, jestli trval 10 let. Každopádně má všechny předpoklady být dokonalou tragédií, protože, dám příklad, vezměte si, když Achilles se rozhádal s velikým panovníkem Agamemnonem, který tam měl pomoci proti Troje svému bratrovi Menelaovi, kterému Paris uzmul krásnou Helenu. Tak Achilles se rozhádal s Agamemnonem kvůli jedné z žen, kterou on považoval za svoji kořist. A v době, kdy Achilles trucoval, Trojané zaútočili. Právě mimochodem také na popud bohů. A v tom boji zahynul dvojník Achillův, jeho největší přítel, možná i milenec, Patroklos, který si oblékl Achillovu zbroj a Hektor jej zabil. Tam skutečně ta válka byla na vážkách. Hořely desítky řeckých lodí, spousta Řeků padla a Trojané tím, že se domnívali, že zabili Achilla nesmrtelného, podcenili zbytky řeckých Řeků a odešli slavit. Řekové se zmátořili, Achilles posléze zabil Hektora a nakonec skutečně Řekové použili lsti, kterou Troju dobili.
0: To je ten slavný trojský kůň, němž řečtí bojovníci byli vtaženi zvědavými Trojany za hradby města a tam následně všechny pobili a Troju dobili. Nicméně po dobití Troje a slavném vítězství Achajů se tedy s městem děje co, protože podle všeho, byť se toto vítězství zapsalo do dějin, tak z hlediska další budoucnosti Troje už tak šťastné a nijak slavné nebylo, ba právě naopak její pád je spojen s pádem celé mykenské civilizace.
1: To máte pravdu. My datujeme pád té homerské Troje zhruba do 12. století před Kristem, kdy se objevují v masivnější míře takzvané mořské národy. Příčinou toho byl třeba pád Novochetické říše, pád Mykénské říše a Bůh ví, kdo vlastně Troju nakonec dobil, jestli to byli ti Řekové a Achájové. Troja sama se stala provinčním městem, ale všimněme si, zase v těch řeckých dějinách je kouzlo toho, jak ta tragédie, ta smrt splodí nový život. Podle mytologie se zachrání z hořící Troje Aeneas, který zachrání pouze svého stařičkého otce, několik dětí, několik sluhů. A toulá se po Itálii, kam nakonec dojde a tam založí panství, které později bude Římskou říší. Takže třeba Gaius Julius Caesar, když se přišel poklonit k tehdy už k opravdu rozpadlé Troji, k takové jakoby větší, lepší vesnici, tak Caesar se tam přišel poklonit, protože tam viděl svého předka Aenea, kterého považoval za zakladatele a stařešinu rodu Juliů, Gaius Julius Caesar.
0: Co skutečně můžeme o Troji říct v souvislosti s historickými událostmi, kdo třeba ze zajímavých lidí se tu skutečně zastavil, protože když mluvíme o Troji, tak je to město, které existovalo opravdu krátký časový úsek na tu dlouhatánskou dobu, kdy v podstatě bylo považováno za fantazii a teprve až později bylo tady objeveno.
1: Starověký člověk přemýšlí úplně jinak než my, přemýšlí symbolicky. Protože Homérovy eposy Ilias a Odysea byly biblí starověku, tak si řada význačných osobností považovala za často místo navštívit. Dva příklady, my už jsme zmiňovali Gaia, Julia, Cezara, ale například Alexandr Makedonský, který před sebou měl přetěžkou úlohu dobít Perskou říši a velice těžké bitvy s Dáriem III., tak navštívil Troju. Dokonce tam tehdy ještě objevil hrob Priama, Achilla, Patrokla, poutní místa, dokonce tam objevil údajně jakousi kapličku, kde byla snad zbroj, která byla přechovávaná z těch homérských dob. Tu zbroj on si vzal a nechal tam svojí a obětoval tam bohům.
0: A ta návštěva je skutečně doložena.
1: Pravděpodobně se to stalo. On skutečně, ta cesta, jak ji popisují historické záznamy, tak je celkem logicky vedoucí přímo do místa, kde potom svedl tu bitvu s Dáriem III. A definitivně zlomil jeho moc. Zajímavé je, že se tam zastavil i Xerxes, perský král, dokonce obětoval 100 000 krav na tom místě. Prosím, to číslo berme opět zase v úvozovkách. Ale vidíte, že i Peršan, tedy neřek, vnímal to místo jako něco, čemu se musí poklonit. A bylo to jakoby těžiště bohů. Tam se totiž kdysi bohové střetli. A obětovat v Troji znamenalo přivolat na sebe právě pomoc těch bohů. To znamená, že i Xerxes, když táhl na svá tažení, tak se tam přišel poklonit památce mrtvých. A jak už jsme říkali, také Gaius Julius Caesar přišel se poklonit památce svého předchůdce Aenea.

0: stroji se tedy postupem času staly pouze sutiny, na nichž se potom stavěly další a další města a další civilizace. Tím pádem následně objevování Troje nikdy nebylo jednoduché. Oblast Troady, kde se zbytky slavného města rozkládají, byla osídlena již od začátku 3. tisíciletí před naším letopočtem, a přestože zde lidé žili ještě v období helenismu a za římské nadvlády, následující 2000 let Troja patřila pouze do říše fantazie. Ti, kteří se pokoušeli objevit legendární město, se nejprve setkávali s výsměchem ne nepodobným tomu, kterému se zažívat Don Quixote, když bojoval proti větrným mlýnům. Větším problémem než výsměch bylo ale určení místa vykopávek. Lokalit, kde se Troja měla nacházet, bylo hned několik. Můžeme k ním něco říci?
1: Troja se nachází v evropské části Turecka. Byly tam poměrně nedaleko od sebe dva takové pahorky. Jeden z nich byl dlouho pokládán za místo Troji, ale dá se říci, že ten pahorek, kam vlastně prchl Šlíman, tak na

0: šesti Turků na ten poklad přišel on a nikoli Turci.
1: Mýtickou Troju tedy objevil až v roce 1870 amatérský archeolog Heinrich Schliemann. Do svého deníku si, tak jak je citován v knize Irvinga Stouna Řecký poklad, zapsal v souvislosti s vykopávkami na Hisarliku toto.
2: Mé očekávání je krajně skromné. Jediným cílem mých vykopávek od samého začátku bylo nalézt Troju. O jejíž poloze se přelo 100 učenců ve 100 knihách, ale kterou se až dosud nikdo nepokoušel vykopat ze země. I kdybych v tomto směru neuspěl, budu úplně spokojen, jestliže se mi podaří proklestit cestu do nejhlubší temnoty prehistorických časů a obohatit archeologii o několik zajímavých poznatků z nejstarších dějin velké helenské rasy.
1: Tak nejen tento skromný předpoklad se Schliemannovi vyplnil. Nicméně tento amatérský archeolog dosud vzbuzuje v odborných kruzích kontroverze. Jeho vykopávky na stranu jednu měly bez pochyby velký význam, na straně druhé řadu ze svých objevů odnesl, aniž by o nich byl záznam. Jak tady probíhalo jeho objevování Troje a následně také nález pokladu, o němž se mylně domníval, že patřil králi Priamovi?
0: Tady musíme začít opravdu tím, že Schliemann měl v životě neuvěřitelné štěstí. On se narodil do velice chudých poměrů, což štěstí není, ale díky svému otci, který mu nadšeně vykládal o Homérově a předčítal mu Ilias a Odysseu, tak se u něj rozvinula bohatá fantazie. On se ve svých 28 letech ocitl v USA, kam odcestoval za svým bratrem. A tam vláda Spojených států udělila občanství všem těm, kteří se v tu chvíli na jejím území nacházeli. On začal obchodovat. Najednou byl americkým občanem. Začal obchodovat se zbraněmi, s indigem a s dalšími produkty a neuvěřitelně zbohatl. A v tu chvíli ten 34-letý Schliemann se pouští do toho svého snu, protože tatínkovi kdysi slíbil, že tu Troju prostě najde, a skutečně začíná Troju hledat. Procestoval Střední východ, Egypt, Řecko. On měl dobrodružný život, on se oženil s dcerou ruských obchodníků, přišel o dceru, která mu zemřela, se svojí ruskou manželkou se rozvedl a nakonec
1: našel další štěstí v podobě své řecké manželky Sofie.
0: Krásné dívky, která byla o několik desítek let mladší, byla stejně posedlá jako on, v podstatě žila pouze Homérovými eposy a nakonec ona byla jeho největší pomocnicí, když ve svých vlastně 49 letech opravdu objevil Troju a další 3 roky to bylo obrovské dobrodružství, než našel přímo ten trojský poklad.
1: Heinrich Schliemann spolu se svým žákem Wilhelmem Derbfeldem nakonec odhalili tedy 9 vrstev Troje. V knize Irvinga Stouna Řecký poklad je odhalování jednotlivých vrstev popsáno takto.
2: Jak rozšiřovali příkop, pronikali dál a dál do nitra pahorku a mohli na vlastní oči spatřit po obou stranách výkopu, jak zde postupně vznikala 3 další odlišná sídliště. Zdi, ulice, různorodé trosky postavené ve 3 rozdílných obdobích v odlišném stavebním slohu s odlišnou odvodňovací soustavou. Druhé město od spoda se nacházelo v hloubce od 12 do 8 metrů pod vrcholovou rovinou pahorku, třetí v hloubce od 7 do 5 metrů, čtvrté v hloubce od 5 do 2 metrů. Očividně ti, kdo budovali nové příbytky v těchto 4 vrstvách, neměli tušení, co leží ve spod. Zdi křížily dřívější zdi v podivných úhlech, volné prostory nesouhlasily. Větší i menší kamenné konstrukce vyrůstaly na zdař bůh. Totéž platilo o domech, stály jeden na druhým, často v pravém úhlu oproti spodnímu, nebo s průčelím obráceným na opačnou stranu. Několika vrstvová homole sídliš, 17 až 18 metrů vysoký kopec navršený člověkem v průběhu 2000 let. Teď vypadal rozsáhlý pahorek jako obrovská budova, když střechu smete exploze a v útrobách lze vidět pokoje, stěny, chodby, podlahy a nádvoří.
1: Toto všechno tady v sobě skrýval pahorek Hisarlik. Tyto na sebe navazující vrstvy dokumentují vývoj celé té oblasti města a jeho civilizací, které tu jedna na druhé stavěly své životy. Homérova Troja, kterou básník popisuje v Iliadě, je pravděpodobně ta, kterou Schliemann popsal jako vrstvu 7a. On sám v tom měl trochu zmatek, co se týče těch jednotlivých vrstev, protože on se domníval, že Troja Homérova je jiná. Je to tak?
0: Je to tak. On se řídil do značné míry intuicí. Vezměte si, že on první knížku, která se zabývala archeologií, přečetl někdy v roce 1866, což mu bylo 44 let. On je skutečně vnímán jako geniální hochstapler. Ti doboví vědci mu nemohli přijít na jméno, dokonce se říkalo, že jeho jediný pracovní nástroj je krumpáč. Žádný štěteček, pinzetka, vemte si také objevení

0: toho pokladu, to bylo do svého času veliké štěstí. On totiž nasadil k jakési zdi, která nakonec byla hradební zdí, tak nasadil dělníky turecké, kteří normálně krumpáči velmi brutálním způsobem odsekávali kusy toho zdiva a Šlíman shodou okolností pravděpodobně byl u toho a vytušil, že narazili na něco cenného, tak je poslal na svačinu. A sám, protože mu hrozilo nebezpečí, pravděpodobně se bál toho, že by ty Turci jej zabili, protože se objevil poklad. Jen s tou druhou manželkou vlastně ten poklad vykopal a v jejím jakémsi šátku tajně vynesl ven, takže on byl jakýsi archeologický buldozer.
1: Když mluvíme o tom, že takto naložil vlastně s tím pokladem, který z poloviny, pokud se nepletu, měl ovšem patřit turecké vládě, nebo taková byla smlouva, tak připomeňme jen, že objevil na Hisarliku ruiny několika starověkých měst, prozkoumal 5 hrobů, které považoval za místo posledního odpočinku trojského Priama a jeho potomků. Když tedy potom ten trojský poklad vynesl v šátku své manželky Sofie, tak co se vlastně následně stalo s jeho nálezy?
0: Nejbližší možnou lodí poslal ten náklad pryč, nakonec skončil u jeho přítele v Berlíně. A až tehdy vyšlo najevo, že něco našel. Turci tehdy konečně začali reagovat a dokonce ho postavili před soud. Ale Šlíman využil toho, že turecký místodržící v té oblasti byl jeden z nejskorumpovanějších úředníků, takže místo 100 000 pokuty zaplatil 50 000 do kapsy tomuto úředníkovi a ten ho propustil. Nakonec Šlíman mohl pokračovat i ve vykopávkách. Víme, že nakonec kopal i v Mykénách a objevil opět veliký poklad, ale dá se říci, že díky té tajnosti se mohl ten poklad dostat do Evropy. A až poté, co ten poklad byl několik měsíců už na vzduchu, tak ten Šlíman začal postupně seznamovat veřejnost s tím pokladem a teprve potom začala jeho veliká sláva, diskuze, debaty a zájezdy.
1: On ho následně také odkázal městu Berlínu, které ho vystavilo ve svém muzeu.
0: Tady mluvíme spíš o tom pokladu z Mykén, který byl tak veliký, že údajně se dal sestavit seznam až na 200 stránkách. Ten poklad byl v podstatě neprodejný. Nechtěli ho Němci, nechtěli ho Rusové, Francouzi ani Angličané, takže podle záznamů Šlíman ho nabídl městu Berlínu, ale nikoli zadarmo, on za to dostal čestné občanství a to v té době dostal pouze Bismarck a Moltke, dva vynikající politici a jeden z nich voják. A bohužel tenhle ten poklad ale do značné míry zanikl při náletech spojenců na Berlín někdy v roce 1944, takže se vrátil zpátky tedy do země pod ty ruiny.
1: A jak pokračovaly archeologické výzkumy v souvislosti s Trojou ve 20. století?
0: Později tam přesídlili Američané, kteří samozřejmě dostali ven nějaké drobnosti a další cennosti. Upřesňovalo se, co je Troja homerská a co je ta první až 7. vrstva. Upřesňovalo se, řekněme, kvalita té civilizace v těch daných jednotlivých vrstvách, ale opravdu to nejcennější je spojeno s nálezem, tedy Šlímanovým.
1: Části trojského pokladu nebo části pokladů, které objevil Heinrich Šlíman, skončily tedy pod sutinami, jak jste říkal, následkem spojeneckého bombardování Berlína. Další fragmenty pak údajně mohly být nalezeny v Rusku, což by potvrdilo možnou teorii, že byly z města odvezeny v roce 1945 Rudou armádou. Zkrátka mýty a tajemství, která se k Troje vážou, předčí dnešní realitu slavného místa fyzických pozůstatků na severozápadě Turecka mnoho není a tak by dnešní návštěvník opojen trojskou legendou mohl být po návštěvě tohoto archeologického naleziště zklamán. Jak to tam vypadá dnes?
0: Na tomhle místě jsem nebyl, ale každopádně můžeme říct, že Troja pravděpodobně bude mít spíš význam do budoucna symbolicky a vždycky bude spojen s Homérem a vždycky bude spojen se Šlímanem. Byť paradoxně Šlíman nepatřil mezi ty klasické doajeny archeologie a už vůbec to nebyl klasický expert. Byl to spíš snílek, který měl obrovské štěstí díky své vytrvalosti a vůli.
1: My jsme mluvili také o tom, že ten pahorek je opravdu malý. To znamená, že ten, kdo si třeba představuje Troju jako něco skutečně legendárního a velkého, může být zklamán těmi rozměry.
0: No bezesporu, to je v podstatě fotbalové hřiště, možná dvě fotbalová hřiště, ale prosím vás, když se ve starém eposu řekne 100 000 vojáků, tak to musíme opravdu dělit třeba tisícovkou. Když se řekne obrovské město, tak si můžeme opravdu představit spíš menší, okresní město, které nemá milion obyvatel, ale má třeba jenom 10 tisíc obyvatel. Nehledě na to, že Troja byla poměrně vzdálená moři, bylo tam obrovské horko, Schliemann sám třeba mohl kopat pouze od dubna do června. Navíc tam trpěl neduhy různými, byla tam řada nepříjemného hmyzu, takže určitě to nebylo místo, které by bylo tak jako krásně žitelné, takže musíme ty legendy číst opravdu s velmi kritickým zrakem.

0: Jako motto své knihy Řecký poklad, z níž jsme i v dnešním pořadu několikrát citovali, použil Irving Stone Sofoklova slova. Čas dlouhý, nezměrný, ten všechno vynáší, co tajné k světlu a co zjevné zakrývá. Je to tak, tajemství spojených s Trojou je celá řada. Když je však vynesete na světlo, stanou se ještě více záhadnými. Troja zkrátka bude už jednou provždy městem na pomezí mýtu a reality. Něco z jednoho i druhého jsme se vám pokusili zprostředkovat s Martinem Chadimou v dnešním pořadu. Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Dále se na dnešní historii Věčně živé podíleli z technického pracoviště Markéta Bidžovská a z režie Radvít Novák. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Na změně pravidel pro státní úředníky trvá. Ukrajinská armáda hlásí výpadky ve fungování služby Starlink. Zelenského poradce z toho viní Spojené státy. Fotbalisté Bohemians vyhráli v šancilize po druhé za sebou, když porazili Mladou Boleslav 1-0. A počasí zítra čekejte ráno mlhavo, později polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 17 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků můžou začít platit. Poslanci vládních stran a hnutí totiž znovu trvali na svém a dnes přehlasovali i prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Podle koaličních politiků změna přinese pružnější státní správu. Opozice se obává politizace. Primátorem Ústí nad Labem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska z jednoho Ústí. Volební koalice povede město sama. Hnutí ANO jde tak po 8 letech ve vedení města do opozice. Přidá se k hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov, SPD a koalici Spolu pro Ústí. Vítěz voleb opozici nabízí zastoupení ve finančním a kontrolním výboru. S některými zástupci opozice se už Vohryska setkal.
4: Všichni nás podpořej, když bude smysluplný směřování města. Máme velkou programovou průnik s koalicí Spolu pro Ústí. Nesetkal jsem se ještě se zástupci ANO, ale oni se teprve dohadují a dle neoficiálního vyjádření se chtějí se mnou setkat v pátek.
3: To se uskuteční i další schůzka s hnutím Vaše Ústí. Ukrajinská armáda hlásí omezené fungování a taky výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink. Informoval o tom poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Serhij Bezkrestnov. Podle něj přestalo vojákům fungovat spojení s objekty pohybujícími se rychleji než 160 km za hodinu. To údajně omezilo několik ukrajinských bojových misí. Bezkrestnov z nařízení výpadku obvinil administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajina podle něj taky nedostala varování od amerických spojenců o ruských nočních raketových útocích. Ukrajinské úřady hlásí nejméně 3 mrtvé a přes 20 zraněných. Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je proto přinášejí zpátky do vody. Zachránili tak už desítky tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. I po dešti z posledních dnů zůstává voda nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže. Pokračuje koordinátorka sběru škeblí Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová.
5: V tuto chvíli už máme hlášeno více než 96 tisíc posunů škeblí zpátky do vody a do akce se zapojilo více než 580 dobrovolníků. Na 19 lokalitách podél břehů Slap jsou stále potřeba pomocné ruce.
3: Pražští Bohemians zvítězili ve fotbalové šancilize po druhé v řadě. Znovu vyhráli 1-0 na svém stadionu, tentokrát porazili Mladou Boleslav. A stejně jako naposledy proti ostravskému Baníku dal jediný gól utkání Aleš Čermák. Kapitán Bohemians se trefil z přímého volného kopu ránou o břevno. A po zápase přiznal, že si takové zakončení den předem zkoušel.
6: Jo, jsme si kopali na tréninku s Honzou Kovaříkem 3 nebo 4 a všechny jsem kop tak do úrovně kotníku po zemi. Takže když jsem si to stavil, jak jsem si říkal, tak prosím tě, hlavně to zvedni, ať to nedopadne jako včera na tréninku, aby se mi nesmál, a naštěstí to dopadlo, takže dobrý.
3: A basketbalistky USK Praha vstoupily do Evropské ligy výhrou nad francouzským Bourges 76-55. Ve druhé čtvrtině přitom prohrávali o 11 bodů. Do poločasu ale vyrovnali a po přestávce zápas otočili. Nejlepší střelkyní byla s 21 body Briana Fraserová.
1: Překážka na D8 za Doksany a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem čekejte překážku v omezení za Doksany. Na 41. kilometru zastavilo nouzově ve zúžení osobní auto. Projíždějte opatrně. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda ve sjezdu na Zličín a Chrášťany. V křižovatce s ulicí Na Radosti havarovala dvě osobní auta, průjezd je tam omezený. V Praze pozor na výjezdu z města směrem do Brna. V Brněnské ulici u sjezdu na Chodov převrácený bagr. Jeden pruh je neprůjezdný, kolona se tam ale už netvoří. A v Praze se stala nehoda také na začátku dálnice D11 do Hradce Králové. Na konci Chlumecké ulice za zatáčkou havarovala dvě osobní auta. S opatrností je to průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Čeká nás studená noc, ochladí se na 5 stupňů až 0 a přidají se četné přízemní mrazíky. Nad ránem pak i pozor na mlhy, ty se během dopoledne rozpustí a přes den bude polojasno nebo skoro jasno, pouze na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 12 až 17 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví kolem 9, jen na Šumavě bude i 13 a foukat má zítra jen slabý, proměnlivý vítr. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Hudební skladatel, ale také muzikolog, autor muziky k různým filmům, ale také divadelním představením, původně ovšem houslista. Aleš Březina je mým dnešním hostem. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Budeme si tykat, protože se známe dlouho. U mikrofonu je Ondřej Konrád a posloucháte Hovory.
2: Hovory.
7: Říkám původně houslista, což je pravda, protože jsi vystudoval na konzervatoři hru na housle, ale té ses potom nějak příliš nevěnoval.
8: Já jsem po konzervatoři šel na hudební vědu na Karlovu univerzitu, ale na housle jsem hrál pak ještě asi 30 let v různých orchestrech a hrál jsem třeba v Pouťovém promenádním orchestru na divadelní pouti a s Jiřím Ornestem ve studiu Bouře a v kapele Agon, která hrála soudobou hudbu. A pak když jsem šel studovat do Švýcarska, tak tam mi to pomáhalo jako financovat to studium, že jsem tam hrál v různých barokních orchestrech a v soudobých orchestrech. Takže vlastně definitivně jsem cvičit přestal až tak před 10 lety a teď už hraju jenom s dětma.
7: Už jsi zmínil sám, že jsi šel na hudební vědu na Univerzitu Karlovu, čili táhlo tě to k té muzikologii už během těch studií konzervatoristických?
8: No vlastně už i předtím, protože já jsem od malička strašně rád četl životopisy různých skladatelů. To mě fascinovalo víc než životopisy neskladatelů. A potom na konzervatoři my jsme měli vynikající profesorku, paní doktorku Bokůvkovou. To byla taková zářná osobnost plzeňského hudebního života a ta přede mnou poprvé vyslovila slovo muzikologie, jestli bych jako neuvažoval o vysokoškolském studiu. A já jsem do té doby vůbec netušil, že takový obor existuje, tak jsem se připravil, dostal jsem se a vystudoval jsem to.
7: No ty jsi dokonce vystudoval na několika školách, už jsi zmínil právě tu Bazilej švýcarskou.
8: Bazilej, Berlín a pak jsem dokončoval v Olomouci.
7: Olomouci, takže máš ten titul doktor filozofie. Co tě na té muzikologii vlastně nejvíc přitahovalo? Protože jedna věc jsou životopisy skladatelů, což je přesně taková na půl beletrie, ale muzikologie je skutečně vážná věda.
8: Je to tak, tak samozřejmě ty životopisy skladatelů, to bylo, když mi bylo 8-9 let, tak tehdy jsem je hltal. Mezi tím, co mě na tom zajímá, no tak hudba je za mě jedno z nejuniverzálnějších umění, které vůbec existuje a mě zajímalo zjišťovat, jak funguje, jak se vyvíjela v dějinách, jak fungovala třeba v době gregoriánského chorálu, jak to, že jsme dospěli k hudbě 19. století tímto způsobem, co to je česká hudba, jak se odlišuje od jiné hudby. Čili je tam spousta otázek, které opravdu přesahují do různých jiných oborů, mimo jiné třeba právě do filozofie a to mě nesmírně zajímalo.
7: Nesklamalo tě nic na těch studiích, že bys od toho očekával víc? Například, když jsi přišel na tu Pražskou Karlovu univerzitu, nebo respektive to srovnání potom s těmi studiemi zahraničními?
8: Tak já, když jsem přišel do Prahy, to bylo z Plzně, v roce 1985, tak já jsem měl pocit, že jsem se odsunul někde na západě. Jako, že jsem někde v Paříži, nebo svobodomyslný New York, protože ta Praha byla úplně jinde než Plzeň roku 1985. Takže jsem až to studium až tak moc neřešil. Hlavně jsem se tehdy skamarádil se svými dodnes nejlepšími přáteli, jako je Honza Hřebek, jako je Petr Jarchovský a další. A najednou jsme začali objevovat společně. Oni začali se mnou objevovat klasickou hudbu, mm-hmm. kterou do té doby tolik neznali. Já s nimi zase různou jako tu rockovou hudbu, kterou jsem míň znal já. A ta Praha byla fascinující v roce 85. To byl pro mě jako obrovský šok.
7: A když to srovnáš potom s těmi studiemi například v tom Švýcarsku? No?
8: Tam to bylo na vyšší úrovni, to studium, a mělo to i tu výhodu. Já jsem tam odešel v roce 89 a tím pádem jsem se tam odsunul v době, kdy tady to nejvíc vřelo a tam byl klid. Tam to bylo opravdu to Švýcarsko a ta, speciálně ta Bazilej je nádherné, poklidné, univerzitně hudební město, kde se toho opravdu hodně děje, ale zároveň tam člověk všude dojde pěšky, dojede na kole. Já když jsem si tam pořídil své první kolo a jel jsem do Studentenheimu, kde jsem bydlel a zazvonil jsem radostně před tím Studentenheimem, tak z protějšího okna se vyklonila pohoršená Švýcarka a řekla, už bylo 5 odpoledne. Takže tam jsem se odstnul v úplným jako kontrastu a hrozně jsem si to užil. Měli jsme tam fantastické profesory, profesorky, spolužáky a byl to pro mě obrovsky objevný pobyt.
7: No a Švýcarsko, což je spojeno s tou vlastně už velmi dlouholetou profesí, protože jsi ředitel institutu Bohuslava Martinů, to je právě země, v níž Martinů žil po té nejprve svém pařížském pobytu ve 30. letech, potom tedy ve Spojených státech, no ale pak se po válce vrátil do Evropy a žil právě ve Švýcarsku. Ty, když jsi ale přišel do té Bazilie v roce 89, tak si ještě se konkrétně o Bohuslava Martinů asi nezajímal.
8: Naopak, já jsem tam šel kvůli němu,
7: aha.
8: protože já jsem psal tady v Praze diplomku na téma rané smyčcové kvartety Bohuslava Martinů. Mě Martinů zajímal od jak živa nejvíc ze všech českých skladatelů. Mě úplně fascinuje. Přijde mi dodnes po těch 40 letech profesionálním zájmu, mi přijde tajemný, zajímavý, překvapující, což se mi třeba u Dvořáka stává méně, u Smetany takřka vůbec. Myslím tím časově, nemyslím tím, že by Smetana a Dvořák byli méně významní skladatelé, to možná třeba i spíš naopak, ale nepřekvapují mě tolik, protože ta hudba je starší o několik desetiletí a člověk do ní více pronikl, víc ví, co má očekávat. Já jsem poté právě šel do té Bazilie dělat doktorát, protože tam je nadace Paula Zachra, což byl velký příznivec, přítel, podporovatel Bohuslava Martinů. Právě u něj Martinů tam v tom roce 59 ano, ano. zemřel a on tam založil nadaci, ve které má spoustu rukopisů Bohuslava Martinů, kompletní svou korespondenci s Bohuslavem Martinů. Takže já jsem tam vědomě šel studovat do tohoto archivu Paula Zachra. Dokonce jsem ještě měl možnost se s Paulem Zachrem osobně seznámit a mohu-li to lehce nadneseně říct i do jisté míry zblížit, protože on, já jsem mu svým jazykem připomínal Martinů, že tam slyšel ten akcent ano. a on na to nesmírně rád vzpomínal, říkal, to jsem vlastně slyšel u Václava Havla a teď tady od vás, jakože tam slyšel ten východoevropský akcent a byly to pro ně krásné vzpomínky, takže my jsme se i s Paulem Zachrem seznámili a on mi umožnil přístup v podstatě k jakémukoliv veškerému archivnímu materiálu.
7: Mimo to, že si tedy ředitel toho institutu, k tomu se ještě dostaneme, tak ty si také provedl rekonstrukci jedné z slavné kompozice Bohuslava Martinů, těch řeckých paší, ale proč bylo třeba je rekonstruovat?
8: Martinů to složil v letech 54 až 57 a udělal to jako vyvrcholení své dlouholeté operní dráhy. Radikální dílo plné až jako filmových střihů, okamžitých ukončení, změn nálady a tehdy to narazilo. Nejdřív to narazilo v londýnské královské opeře Covent Garden, kde to ta komise považovala, že toto se tomu Martinů tolik nepovedlo, že tam trošku chybí hudba. Potom to narazilo u univerzální edice ve Vídni, kde to Martinů chtěl vydat a potom vlastně s podobnými argumenty v Curišské opeře, kde mělo dojít k premiéře. Mm-hmm. A Martinů, protože byl vlastně i v těch svých 50 plus velice skromný, sebevědomý, ale skromný, tak usoudil, že asi šlápl vedle, což je přímo jako jeho termín, a napsal druhou verzi podle těch připomínek, které obdržel ze všech těch tří institucí. A mě oslovil v roce 1997 Sir Charles Mackerras, dirigent, který byl vynikající.
7: České hudby veliký.
8: Přesně tak.
7: Janáčka konkrétně.
8: Fantastický dirigent a Žák Talichův. A zeptal se mě, že má dělat v Bregenci na festivalu řecké pašie. A měl to tehdy režírovat režisér, který si přečetl tu knihu, ten román Kazantzakisův, Kristus znovu ukřižovaný neboli řecké pašie,
7: ano,
8: a usoudil, že v tom chybí strašně moc z toho děje. A začal hledat, jak by do toho implementoval to z té knihy. A Charles Mackerras, my jsme se tehdy potkali v Bazileji a on ode mě dostal katalog rukopisů Martinů, které jsou v Bazileji, a zjistil, že tam je spousta nepoužitých listů právě té kompozice, té první verze.
7: Aha.
8: A on mi řekl, myslíš, že bys to jako dokázal dát co nejvíc dohromady. Já jsem řekl, no pokusit se o to samozřejmě mohu. Druhý den mi volal intendant festivalu z Bregence a dostal jsem zakázku, že pro ně mám ne tehdy ještě zrekonstruovat tu první verzi, ale najít tolik, kolik bude možno, aby Baz Luhrmann, který to tehdy měl režírovat, tak aby Baz Luhrmann to mohl tam použít. Mezitím od toho Baz Luhrmann odešel, protože dostal nabídku udělat Moulin Rouge.
7: Filmový režisér toho například slavného Moulin Rouge.
8: A právě kvůli Moulin Rouge opustil řecké pašie, takže se k tomu dostal David Pountney a já jsem zrekonstruoval, postupně jsem nacházel v různých světových archivech, privátních, veřejných, různé listy, které jsem skládal dohromady, protože Martinů tehdy už psal na volné listy, že to není svázaná partitura. A když jsem to měl úplně komplet, tak jsem si říkal, to je zvláštní. Mám to skoro komplet, ale chybí mi tam takový ty nejemocionálnější momenty. A trvalo mi asi měsíc, než mě napadlo se podívat na originál druhé verze řeckých paší. A tam jsem zjistil, že tyto stránky Martinů převzal z té první, vzal je do druhé. Takže se to poznalo tím, že tam bylo dvojí číslování stránek.
7: Aha, aha.
8: Já jsem je do toho vsunul, zcvaklo to jak zámek, vydali jsme to, mělo to premiéru na festivalu v Bregenci 99, potom na londýnské královské opeře Covent Garden v roce 2000. Tam to dostalo Olivier Award za nejlepší novou inscenaci a od té doby se to hraje po celém světě.
7: Tak to je úžasná záležitost. No a ještě mi řekni, jak vlastně vznikla ta tvoje profese ředitele institutu, kde se ten institut sebral. To zase pochází od toho Sachra.
8: Ne, to pochází od doktora Viktora Kalabise.
7: Aha.
8: Viktor Kalabis, významný skladatel, byl tehdy předsedou správní rady nadace Bouslava Martinů. A on přijel navštívit Paula Sachra do Švýcarska, protože existuje i bazilejská nadace Bouslava Martinů, jejímž členem byl právě Paul Sachr. A on ho tam prováděl, Paul Sachr, tím archivem a představil nás, protože říkal, tady sedí váš krajan Aleš Březina, možná se neznáte, a představil nás. A Viktor Kalabis, když odjel do Prahy, mi napsal dopis, abych až budu příště v Praze, se mu ozval, že by se mnou chtěl probrat takový návrh. Já jsem přijel do Prahy, on řekl, že by chtěl zřídit něco, čemu tehdy říkal studijní centrum nadace Bouslava Martinů. Já jsem si to odjel rozmyslet do Švýcarska a radil jsem se i se svým profesorem, protože jsem tam tehdy měl vlastně stipendium na univerzitě, a ten říkal, já dostat takovouhle nabídku, tak neváhám ani vteřinu. Měl naprostou pravdu, takže jsem tam odsaď odešel a od roku 95 jsem vlastně tady založil to, co se dnes jmenuje Institut Bouslava Martinů.
7: No a čím se zabývá?
8: Zabývá se, takový hlavní projekt je zhromažďování veškerých informací o Martinů, písemného charakteru, rukopisy jeho skladeb, rukopisy jeho dopisů. My máme archív asi 9000 dopisů zpracovaný online, to doporučuji na www.martinu.cz, tam opravdu najdete. Myslím si, že na světě je málo takto dokonale zpracovaných archivů, jako udělali moji kolegové a kolegyně z institutu právě na tom Martinů.cz. Jsou tam autografy veškerých skladeb, které se dochovaly všude na celém světě Martinů. On od doby, kdy žil v Americe, tak ty skladby reprodukoval na takzvaném Circle Blueprint papíru, což znamená, že z každého originálu udělal třeba 5 kopií. Mm-hmm. To znamená, že nám nestačí najít jeden autograf originál té skladby, ale i ty všechny rozměry odmnoženiny, které on rovnou udělal, rozeslal je dirigentům do nakladatelství a podobně. Všude do toho někdo udělal nějaké změny, konzultoval to s ním. Takže ty tam jsou, máme několik desítek tisíc výstřižků ze všech světových médií, která psala o Martinu, interview s Martinů. Máme samozřejmě nahrávky, všechny existující nahrávky skladeb Martinů, které od 20. a 30. let vznikaly.
7: Máme... A k těm se můžou zájemci dostat?
8: Samozřejmě, institucí Lív Kobylisích, Bořanovická 14, jsme tam každý pracovní den a vítáme návštěvy.
7: Aha, aha. Jak se za ty desítky let podle tebe změnilo postavení Bohuslava Martinů ve světě? Už jsi sám zmínil Smetanu a Dvořáka, já jsem zase ze souvislosti se Sirem Ekeresem hovořil o Janáčkovi, čili to je ta velká čtyřka, jak se říká, kde přece jenom ten Martinů byl, řekněme, až ten čtvrtý. Je to tak pořád?
8: On tak asi zůstane navždy, jo, protože ona ta chronologie má i svou logiku, i skladatelsky vývojovou, protože bez Smetany by asi nebylo Dvořáka v té podobě, v jakého známe. Bez Dvořáka by asi určitě nebylo Janáčka v té podobě a bez Janáčka by nebylo Martinu. Tam vlastně vždycky existoval velmi výrazný obdiv té novější generace vůči té bezprostředně předcházející. Janáček se s Dvořákem velice přátel, obdivoval ho, uváděl premiéry jeho děl. Martinů jednou psal takový přehled, jaké skladatele má rád, a končil to lakonicky: Janáček vždycky líbil a líbí. Obdivoval ho opravdu, měl jeho partitury. Čili mně to přijde vlastně jako dobrá logika a přijde mi, že v zahraničí čím více poznávají Smetanu, Dvořáka a Janáčka, tím lépe rozumějí Martinu. Mm-hmm. Čili my se nesnažíme nějak izolovaně propagovat Martinu, jako že by byl někde jinde, než jsou právě ti tři předtím jmenovaní, ale pro nás je právě úžasná ta kontinuita, protože v téhle té kontinuitě jsme opravdu jeden z mála národů světa, který má čtyři takhle zásadní skladatele v podstatě
7: po
8: generaci od sebe. A nebýt té komunistické cezury, tak to mohlo pokračovat.
7: Mm-hmm. Dostaneme se teď k té druhé tvojí, nebo onych těch tváří tvých je několik, původně tedy houslista, pak ředitel, muzikolog, no ale ještě taky skladatel. A to skladatel vlastně poměrně dosti pilný, protože už jsi zmiňoval lidi, se kterými jsi se spřátel v těch 80. letech, jmenoval si Honzu Hřebejka, filmového režiséra, jehož posluchačům samozřejmě netřeba představovat, no ale k jeho filmům, tuším asi k pěti, si dělal hudbu.
8: Je to tak? Tak Honzu vlastně napadlo jako prvního, že bych mohl skládat. Mě to do té doby vůbec nenapadlo.
7: Aha.
8: Ale tím, jak jsme se přátelili v době, kdy on nastoupil na filmovou akademii a potřeboval do takových různých cvičení tu zahrát něco na housle, tu něco zaranžovat, tak vlastně mě do toho postupně vtahoval a já jsem měl výhodu, že jsem vlastně v tu dobu mu byl absolutně nejblíž ze všech lidí, kteří rozuměli hudbě. Takže jsem byl schopen ty jednotlivé úkoly vykonávat. A spolu jsme tak jako rostli a potom si mě začali půjčovat někteří jeho spolužáci. Potom mi Petr Zelenka jako první zadal hudbu do Knoflíkářů. Předtím jsme s Honzou dělali hudbu do krásného, krátkého filmu. To byl jeho absolventský film na FAMU. To se jmenovalo Co všechno chcete vědět o sexu a bojte se to prožít. Potom mě oslovil Jiří Mencl, že mu zemřel pan Šust a že potřebuje skladatele do připravovaného filmu Obsluhoval jsem anglického krále. On se dovolil Honzi Hřebejka, jestli smí si mě půjčit, což byla ta noblesa této generace, a Honza mu mě půjčil a ta spolupráce se nám osvědčila, že pak jsme spolu dělali ještě jeden další film, který on stihl dokončit.
7: Don Shiny. No. A tady je kousek právě z hudby z filmu Obsluhoval jsem anglického krále, autorem je dnešní host Aleš Březina.

0: ale něco jiného jsou ty, zejména ty dvě tedy mini opery, aby se tak dalo říct, které obě dvě se hrály na půdě Národního divadla, tehdejší půdě, to znamená v tom divadle Kolovrat vedle Stavovského, a to je Zítra se bude, což je opera o procesu s Miladou Horákovou, no a potom ta o několik let pozdější Toufar, který se také dělal Čam, čili zase o tom zavraždění toho pátera z toho slavného čihožského zázraku takzvaného. Jak tě napadlo skládat opery, protože to zase je úplně jiná kategorie než filmová hudba. A ještě k tomu takovéhle, které vlastně vycházejí z nějakých faktických záležitostí.
1: Tak, jak mě to napadlo? Opět stejně jako s filmovou hudbou to nenapadlo mě. Napadlo to Soňu Červenou, která dostala tenkrát třikrát nabídku z Národního divadla od tehdejšího vedení Dvořák Nekvasil, aby v něčem vystoupila. Ona postupně ty tři nabídky odmítla a zeptala se, jestli by si mohla objednat operu, ve které by ráda vystoupila. Řekli, že ano, a ona mě oslovila, jestli bych pro ní něco složil. Když člověk píše pro takhle významnou zpěvačku, takovou legendu, tak jí chce napsat nějakou dramatickou roli, protože v tom ona vynikala, myslím si, nejvíc. A tam šlo o nějaký velký ženský osud. Ptal ses na to, proč jako dokumentární, to si myslím, že souvisí s tou mojí muzikologickou stránkou. Já prostě mám rád příběhy, které mají nějaký reálný základ a zdá se mi, že skýtají obrovskou možnost rozvoje. A pak mě napadl ten proces s Miladou Horákovou, čili není to vlastně o životu Milady Horákové, ale čistě o tom procesu, protože jsem si říkal, no vždyť to je vlastně už inscenace sama o sobě. To je vlastně něco, kde byl napsaný scénář, museli se ho ty herci naučit, odříkat ho a na závěr místo potlesku byli popraveni. Takže jsem si říkal, to by se asi dalo dobře zpracovat. A tehdy byla doba, kdy se otevíraly archivy, mluvíme tak o roce 2002-2003, takže jsme to začali shromažďovat, sestavili jsme kostru toho libreta, kde zásadní roli hrá Jiří Nekvasil, který opravdu tomu libretu dal dramatickou podobu. No a pak jsme to skládali, očekávalo se, že to bude 5 repríz, no a nakonec se to hrálo několik sezon, mělo to asi 87 repríz, Honza Hřebejk to natočil jako film, hrálo se to v zahraničí, přišel na to Lou Reed a Laurie Anderson se na to přišli podívat a napsali mi krásný poděkování. Takže jako nakonec to projelo i kus světa a jako film to v podstatě sem tam běží dodnes.
0: Byla tam ďábelsky napsaná ta role toho žalobce Urválka, kterou zpíval mimochodem technik tady ze stanice Vltava Českého rozhlasu Honza Mikušek, který ovládá tu techniku toho kontratenoru, čili to je vlastně ten vysoký hlas, který ale obžalovává tu Horákovou, to působil dost mrazivě. No ale potom ještě tedy ten Toufar, to víceméně asi navazovalo na úspěch té opery o Miladě Horákové.
1: Tam přišla prosba festivalu Divadelná Nitra, mimochodem festivalu, který teď díky komplikované, nebo v důsledku, ne díky, v důsledku komplikované politické situace na Slovensku prožívá velkou krizi a jen tak se podařilo uskutečnit teď právě dokončený ročník. A festival Divadelná Nitra nás nejprve pozval s tím Zítra se bude, s tou Horákovou, a potom mě oslovil na projekt, že připravují ze všech postkomunistických zemí nějaké inscenace na téma soužití tajných policií s občany té země. A byly tam vynikající projekty z NDR, z Polska, z Rumunska, z dalších zemí a nás tam tehdy napadlo zvolit ten číhožský zázrak, protože to je taky jako téma, které je fascinující a mnohostranné a které i umožňuje tím, jak je tam ten kostel, je tam ten arcibiskup, je tam ten střed církve s novou nastupující komunistickou mocí, tak to umožňuje ten dramatický konflikt. Čili tam není to, co mají operní skladatelé nejradši, když na konci umře krásná žena, že jo? To je takový hlavní téma většiny oper, aspoň těch tradičnějších, tak tady na konci je umučen ten kněz a v podstatě v důsledku až absurdních různých nedorozumění, kdy on má být hlavním svědkem ve svém procesu, ale horlivý estébák ho umlátí a oni to musí řešit jiným způsobem. Čili ten příběh v sobě skrývá obrovskou tragédii a absurditu. A já si myslím, že jestli na něco máme tady talent v těchto končinách, tak je to absurdita. To si myslím, že nám opravdu jde, protože to každodenně prožíváme. A tak jsem zvolil toto téma a moc mě to bavilo. To se hrálo taky několik sezon.
0: Říká Aleš Březina, který byl hostem dnešních hovorů, skladatel, původně houslista, muzikolog, ředitel Institutu Bohuslava Martinů. Moc krát děkuji za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Ondřej Konrád.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
3: Opposition members of parliament criticized civil service changes on Wednesday as the lower house of the Czech parliament recognized legislation vetoed by President Petr Pavel. The coalition of the ANO party, Freedom and Democracy party and motorists wants to replace the Civil Service Act from November. The coalition is expected to override the veto. Chinese citizen Yang Yimin denied charges of spying for Chinese intelligence through his lawyer at Prague's municipal court. He is the first person prosecuted in Czechia for unauthorized activity on behalf of a foreign power and faces up to 5 years in prison. The non-governmental organization Transparency International says the European Commission has confirmed that Czech Prime Minister Andrej Babiš of the ANO party remains in conflict of interest despite transferring Agrofert shares to the RSVP trust in February. A group of Czech senators has asked the Constitutional Court to strike down legislation allowing the government to cap petrol and diesel prices.
2: Weather.
3: Skies over Czechia will be mostly clear or partly cloudy, with daytime highs between 12 and 17 degrees Celsius. The annual Signal Festival of Light kicks off in Prague on Thursday, with 21 installations by Czech and international artists across the city. For the first time this year, the festival will take visitors to Davice and feature a dedicated zone showcasing student projects. Ruth Franková spoke to the festival's program coordinator, Daniel Burda, and started by asking him about this year's theme, Dreams and Visions.
4: It's always somehow complicated because it's a very conceptual approach, but given we plan quite a lot of time ahead, we always set up this theme that helps us kind of like guide the artist when we are launching the collaboration with them. I think Dreams and Visions is a really nice theme for us because it's also something that everybody can explore on their own, and at the same time is very open to many narratives. So Dreams and Visions are mainly the topic that is under every installation at the festival, but some of them are more dreamy, I must say. But if I was to like put up one of the artworks that's the most dreamy for me, I'd say it's probably one of the more distant installations, which is on the river channel near water treatment plant, and it's by Taiwanese artist Aka Chang, and it's very interesting in terms of the topic of the festival as well.
5: And apart from this installation, what would you say are the main highlights of this year's edition?
4: I would say definitely the fact that for the first time we are in Prague 6 in Davice district. That's really the first time in 14 years since the festival has been running that we are experiencing this new district. It's very open to general public. There is a zone for students presenting their university works. I think this is very accessible to kids and to families with kids as well, to elderly people. There's not so many paid locations, so really anyone can come and experience the Signal to a large extent. And on the other side of the river, at the center, Prague 1, around Signal Space and other locations in the center. And this is more for, like, I would say, a refined audience because there are more like conceptual installations, mostly indoors. So if you don't really feel like going outdoors or maybe if it's too cold for you, I would recommend you stay in the center and get to the inside location.
5: And finally, if you were to choose just one event or installation or video mapping projection, what would it be?
4: I've seen it yesterday at one of the general rehearsals, and I was really happy and astonished by how does it look. And it's called Residual Signal. It's our homage to Woody Wasulka, who was this famous video artist from 80s and 90s, who was from Czechoslovakia, but most of his work were done in USA. And what we are presenting is installation as an homage to his work, which was created by Mucha Studio, which is this contemporary studio which is doing animated movies and advertisements. But at the same time, they are very creative, and I think they have really managed to get a grab on Woody Washuka's legacy in a really fantastic way. It's funny, it's intelligent, and it's also a bit edgy at the same time. But I think for somebody who's really interested in contemporary art or some media history, this is really a great place to go.
3: Daniel Burda, program director of the Signal Festival, speaking to Ruth Franková. And that's all from us for now. But you will find more news and stories about Czechia at radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Český rozhlas nabízí i letos duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 20 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 75 Karviná. Ve studiu proto vítám vítězku prvního kola, kandidátku hnutí ANO, dosavadní starostku města Orlová Lenku Břiškovskou. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A spolu s ní do druhého kola postoupil kandidát hnutí Osobnosti pro kraj, ředitel Slezského divadla v Opavě Petr Kazík. Dobrý den.
8: Dobrý den.
2: Volby 2026, senátní duel.
6: Předesílám, že tento duel předtáčíme v pondělí 12. října odpoledne, což znamená, že nemůžeme reagovat na případné pozdější události a informace. V Karviné letos do Senátu kandidovalo 7 lidí. Jak už jsem říkal, první kolo vyhrála Lenka Břiškovská z hnutí ANO, a to s výrazným náskokem. Měla 33,6% hlasů. Druhý Petr Kazík získal 14,3% hlasů a bylo to jen o necelou stovku hlasů víc než další dva kandidáti z Pirátů a z Občanské demokratické strany. Při tom rozdílu v prvním kole nebojíte se, paní Břiškovská, že někteří vaši voliči mohou brát to druhé kolo jako formalitu, nepřijít a že potom ty hlasy mohou chybět?
7: Tak především bych chtěla poděkovat všem voličům za důvěru, protože získat více než 8 tisíc hlasů, to mě mile překvapilo. Nicméně snažím se všem voličům říct, že tímto nic nekončí. První kolo je za námi a začínáme prostě od nuly, a to je důležité a každý hlas se počítá.
6: Pane Kazíku, vidíte šanci to ve druhém kole otočit, když ten rozdíl byl tak velký? Předpokládáte, že se vám podaří přilákat voliče třeba těch dvou kandidátů, kteří skončili opravdu velmi těsně za vámi?
8: Ano. Přiznám se, že jako zcela nezávislý, bez podporou tedy Osobnosti pro kraj, které na Karvinsku nějak nepůsobí, jsem ten výsledek nečekal, že tedy to takhle dopadne, a jsem za to samozřejmě velmi voličům velmi vděčný. Na druhou stranu oba dva, ti, co zůstali za mnou, těsně, bylo to velmi napínavné, tak oba dva už přislíbili a už projevili tedy podporu, takže dohromady těch hlasů bylo docela hodně, takže nějaká šance tady je.
6: Tak jedna věc je, že vás podpoří ten kandidát, druhá
8: jeho
6: věc je,
8: voliči.
6: Jestli vás podpoří jeho voliči.
8: To
6: samozřejmě uvidíme v pátek a v sobotu. Vy vedete v posledních týdnech kontaktní kampaň, setkáváte se se spoustou lidí na ulicích, na náměstích, na řadě dalších míst. Když za vámi přijde váhající volič a zeptá se, proč má volit zrovna vás, v čem byste byli lepší senátor nebo senátorka než váš soupeř nebo soupeřka, co odpovídáte, paní Břiškovská?
7: Že samozřejmě proti kandidáta nechci hodnotit, to je na voličích, a já jim můžu říct to, co jim nabízím já, a to je každodenní praxe ze samosprávy, z vedení města, kdy v praxi se setkávám to, co eventuálně i tomu městu, i regionu chybí, v čem je možnost v tom senátu víceméně pro ten region být nápomocná, a to je, myslím si, že to je to důležité, skloubit tu praxi přímo v tom senátu a vlastně pomoct v legislativě, když to takhle můžu říct.
6: Co na tu otázku, v čem by byl lepším senátorem, odpovídá Petr Kazík?
8: Moje výhoda je asi v mojí největší slabině, to tak bývá. Předtím, že jsem politiku nedělal, byť jsem byl celý život velmi angažovaný, ale prostě ne politicky, tak mám jistou výhodu v tom, že a chci být tím propojovatelem, protože já jsem první krok udělal ten, že jsem navštívil všechny starosty, všechny ne tedy, vynechal jsem Orlovo.
6: Tak teď budeme mít nové starosty.
8: Ale, jasně, ale tehdy, já jsem se šel zeptat, jak ten senátor funguje, jak jsou spokojeni. Když ho mám někoho nahradit nebo mám pokračovat něčem, tak v dobrém ať pokračuji a v tom méně šikovném ať to dělám jinak. A zaznělo hlavně od všech, že senátora v podstatě za celých 6 let pořádně neviděli. Což mě překvapilo a považuji to tedy za velmi nešikovné, ale na druhou stranu rozumím tomu, že ve chvíli, kdy senátor je ctí, řekl bych, barvy své strany, no tak samozřejmě prioritně podporuje věci, které jsou zajímavé pro tu stranu. Já chci zastupovat 9 obcí a chci, abychom podporovali ten region, nikoli v politické zájmy.
6: Oba jste říkali, že chcete podporovat region, tím se dostáváme k vašim záměrům. Kdybyste měli říci v bodech 3 priority, se kterými kandidujete do Senátu, které co jsou, tentokrát začneme panem Kazíkem.
8: Tak zase samozřejmě chci se věnovat tomu, čemu se profesionálně věnuji celý život, což je oblast vzdělávání. Protože jsem byl 20 let akademikem a učil jsem na vysokých školách a učil jsem od 40 let učím. Byl jsem podnikatelem, měl jsem vzdělávací firmu a jsem ředitelem divadla, čili mám dlouholetou manažerskou zkušenost, takže vzdělávání a kultura, to je jasný. A pak tím, že jsem pracoval s lídry, s mnoha firmami, tak mám bohatou zkušenost v této oblasti a tam bych byl schopen pomáhat hledání zdrojů, hledání podnikatelských aktivit pro ten region, protože prostě v celé republice znám desítky, možná stovky manažerů a majitelů firem.
6: 3 priority, které by v horní komoře parlamentu chtěla prosazovat nebo dělat Lenka Břiškovská?
7: Tak je to hlavně budoucnost Karvinska po ukončení těžby, dostupnost zdravotní péče a samozřejmě i bezpečnost, protože to jsou ty oblasti, které nás trápí, jako když to řeknu, samosprávy nejvíce. Můžu říct, že v rámci Svazu měst a obcí Karvinska tak všichni starostové jsou vlastně členy toho takzvaného SMOKu a můžu říct, že hodně tady tohleto diskutujeme. Já jsem moc ráda, že v rámci SMOKu je tam i pan senátor Vícha a prakticky velmi často za námi dochází i pan senátor Feber, kterého já právě prakticky tím, že už nechtěl dál pokračovat, tak ho vlastně budu za značku ANO, jsem za něho kandidátem. Takže můžu říct, že v rámci SMOKu opravdu to jsou asi ty největší bolístky, které nás v rámci regionu trápí.
6: Když teď u těch priorit zůstaneme trochu detailněji, paní Břiškovská v prvním bodě na webu, na sociálních sítích, ve sítích píše o tom, co už říkala před chvílí, že skončila těžba a Karvinsko prochází zásadní proměnou, že bývalé důlní areály musí dostat nové využití. Jaké by to využití mělo být?
7: Tak hlavně by mělo přinášet znova dávat práci. Protože víme, že historické šachty dávaly několika tisícům, neli 10 000.
6: Pardon, že do toho skáču. V praxi, co to znamená? Co tedy v těch místech může být?
7: Já myslím, že ať to nejsou jenom montovny. Rozhodně by to měly být, když to řeknu, měli by přijít investoři, kteří by nabídli, když to řeknu, práci od klasické dělnické profese až po střední management, až po ten vrcholový management, protože to je všechno to, co ty lokality, co ty areály, co ty šachty nabízely i v minulosti, protože na složení, když se podívám na složení občanů celého našeho regionu, tak nejenom inovativní centra, ale opravdu tu práci jako takovou v tom širokém spektru, v tom širokém spektru. Takže já to vidím v praxi sama na Lazích, kde velmi komunikujeme, co se týče města, státu, ministerstva průmyslu, SIRS, Diama a dalších soukromých vlastníků a můžu říct, že právě tam komunikujeme to, aby prostě ten areál znovu ožil a znovu to Karvinsko, když to řeknu, bylo na výsluní republiky.
6: Pan Kazík jako první prioritu uvedl vzdělávání. Když jsem se díval na váš web na sociální sítě, tak vy tam máte řadu podbodů. U vzdělávání mimo jiné píšete, že by se měla změnit státní maturita, aby byla jedna zkouška pro ukončení střední školy i přijetí na vysokou. Jak to jako senátor chcete zařídit? To byste univerzitám a vysokým školám přikázal?
8: Tak to vůbec nefunguje. Univerzity, zaplať pánbůh, jsou zcela samostatné a akademická
6: svoboda funguje. Tak jak chcete jako senátor naplnit to, co slibujete?
8: Relativně jednoduše a ono, já jsem byl u mnoha projektů, které jsme realizovali v rámci kvality vzdělávání a bohužel životnost ministra školství je rok a půl a tudíž vždycky se něco vymyslí. Mezi náma nápad Cermatu a státních maturit byl na začátku skvělý a navazovalo to na SCIO, které prostě přišlo vlastně s úplně novým pohledem na to, jak se můžou dělat přijímačky. Zafungovalo to. Většina vysokých škol na to přeskočila. Když jsem byl prorektorem na Ostravské univerzitě, tak jsme přijímali díky SCIO testům studenty. Pak se přišlo na to, že by to měl mít teda přece jenom ne právě.
6: Vznikl Cermat a to bychom tady mohli být hodně dlouho, kdybychom to rekapitulovali. Mě zajímá, když budete tak senátorem, tak jak toho docílit?
8: No ve chvíli, kdy se naplní ta myšlenka toho projektu, tak jak ten Cermat měl vzniknout, čili že bude jedna zkouška.
6: Ale jak zařídíte, že se naplní ten
8: Ve chvíli, kdy tak maturita bude kvalitní a ten systém bude kvalitní, já tam dávám příklad.
6: Rozumím, ale jak k tomu přispějete jako senátor?
8: No tím, že můžu zaprvé se bavit s řediteli škol, ze zástupci vysokých škol, které naštěstí máme vysokou školu zastoupenou i v našem regionu. A samozřejmě komunikovat s ministerstvem školství a tam já vidím tu možnost toho senátora, protože on v tom senátu z hlediska toho politického života sedí nejdéle. A senátor by mohl být údajně podle statistiky je životnost senátora 9,5 roku. Oproti tomu rok a půl je ten ministr a 4,5 roku je poslanec. Takže ten senátor by mohl ty moudré, chytré projekty, a máme jich spoustu, uvádět do života.
6: Kandidátka Hnutí ANO Lenka Břiškovská o tom už také mluvila a má to ve svých prioritách, konkrétně v bodu 3, že chce zajistit jasná a vymahatelná pravidla. Píšete, že obce potřebují účinnější možnosti řešit opakované porušování pravidel a situace, kdy sankce ztrácejí svůj účinek. Jak si to představujete?
7: Tak otevřít debatu, právě to jsou zase ty zkušenosti z té obce, otevřít debatu v tom, že když eventuálně někdo pobírá i sociální dávky a dluží státu, ale i městu, protože my můžeme říct, že v rámci města máme opravdu několik desítek milionů dlužníků a teď se nebavím čistě jenom za bydlení, ale právě za rušení toho veřejného pořádku a svým způsobem, když ten dotyčný nezaplatí tu pokutu a dostane další sankci, tak už to není sankce, protože mu je to svým způsobem jedno.
6: Pardon, tomu rozumím, ale zajímá mě jako senátorka, co byste s tím udělala?
7: Otevřít debatu o tom, jestli i tady se nedá na širším plénu, samozřejmě, jestli se i tady nedá udělat to, že svým způsobem, tak jak dneska, když někdo neposílá děti do školy, tak se přijde o dávky, tak jestliže někdo porušuje pravidla, tak i tohle by byl ten nástroj, kdy prostě nedostanou dávky.
6: A je to řešení?
7: Já myslím, že
6: nedostane
7: ano.
6: Nedostane se ještě do horší situace, nebude potom třeba alternativou kriminální činnost?
7: Tak víceméně to je přesně na té širší debatě. Otevřít, jestli je to vůbec možné, ale já si myslím, že vždycky nějaké řešení se dá nalézt a nemusí být příliš složité. Je potřeba si sednout s odborníky, je potřeba se ale otevřít tu debatu vůbec, že opravdu ty města a když i vidí městská policie, že někdo neřeší a je to hříšník, který je jako kdyby recidiva, tak i oni vlastně ztrácí smysl v té svojí práci a opravdu tohle téma by se právě mělo otevřít, že je to velký problém.
6: Petr Kazík, kandidát Hnutí osobnosti pro kraj, jako prioritu uváděl také kulturu. Když jsem si díval do podbodů, tak mě tam zaujalo, že tam máte podbod organizace multikulturního mezinárodního festivalu. Kde by byl, s jakým počtem návštěvníků byste počítal?
8: My jsme dokonce připravovali projekt na světový festival v tomhle regionu a to by mohlo být, my jsme na takovém festivalu byli už několikrát s Permoníkem a tam je 15 000 účastníků. Tak a měli jsme ten projekt připravený, jenom jsme nedosehnali podporu, tedy dostatečnou podporu státu. Jednal jsem tenkrát i s ministrem financí a vůbec na to neslyšeli, ale já trochu tady jsem v rozporu, já... Přine, přivést nové investory je sice dobrý nápad, ale to fakt bude tak za 6 let. My můžeme dělat ty věci daleko rychleji, takže máme, jsou tady projekty a už je to vlastně načrtnuto a mohlo by se to velmi rychle realizovat. Konkrétní příklad, šachta Barbora, která už je udělána a měla by být Gabriela taky doupravena jako kulturní multicentrum s 900 posluchači a Permoník může pozvat z celého světa, koho chce. A všichni za náma přijedou z New Yorku, ze Singapuru, z Jižní Afriky, přijedou rádi, ale nemají kde zpívat. Takže ve chvíli, kdy budeme mít kulturní zázemí, a to může být v tom, v těch brownfieldech se to dá vybudovat a peníze na budování
9: Rozumím, ale není na ten program. Já si u toho říkám, je potřeba k tomu, abyste uspořádal něco takového, být senátorem? Je to práce pro senátora?
8: Samozřejmě zase senátor může a může

0: několik konkrétních věcí, o kterých diskutují současní ministři, poslanci nebo senátoři. Zajímá mě, jak byste se k ním postavili. Začnu ústavním zákonem o celostátním referendu, u kterého nemůže sněmovna přihlasovat senátory. Vláda navrhuje, že referendum bude možné vyhlásit na základě petice alespoň 300 tisíc lidí nebo návrhu parlamentu. Aby výsledek byl závazný, muselo by hlasovat pro vítěznou odpověď alespoň 35% oprávněných voličů. S těmito parametry takovýto návrh byste podpořil, pane Kazíku?
1: Ne, určitě ne. Já jsem hluboký demokrat a myslím si, že zastupitelská...
0: Hluboký demokrat, který nechce referendum?
1: No pozor, referendum už tu bylo a řešilo se speciálním zákonem, čili vstup do NATO, odchod z Evropské unie, samozřejmě tam ať proběhne referendum, ale na to se dá udělat speciální zákon, ale všechno ostatní by měla, myslím, že na to má Česká republika dostatečně kvalitně udělanou ústavu a systém, který je schopen o těch věcech rozhodovat.
0: Lenka Břiškovská by podpořila s těmito parametry návrh ústavního zákona o celostátním referendu?
2: Nemyslím si, nemám ho úplně načtený, tenhle ten zákon, nicméně já pro referendum jsem, ale s jasnými pravidly. Pokud se mě někdo zeptá, jestli eventuálně referendum o vystoupení třeba z NATO, tak proto nejsem. Myslím si, že nemělo by se týkat právě referendum by se nikdy nemělo týkat například základních práv a svobod, daní, státního rozpočtu. U tady těchto otázek tam třeba proto referendum nejsem. Nicméně vždycky je to na tom, jak je ta otázka položena a pokud budou mít jasná pravidla, proč ne?
0: Měla by se snížit věková hranice trestní odpovědnosti, paní Břiškovská?
2: Umím si představit snížení věkové odpovědnosti, ale ne plošně. Určitě u závažných trestných činů mladistvých, tam si to asi dovedu představit.
0: A nakolik?
2: Já si nemyslím, že bychom se měli bavit o věku. Proč 13, proč 12, proč 11? Myslím si, že pokud by to měl být...
0: Tak nějaký věk musí být stanovený.
2: Určitě, ale je to taky o té debatě právě těch odborníků. Já si právě myslím, že když bychom to udělali plošně, tak si nemyslím, že by to bylo dobré v rámci našich dětí. Nicméně, pokud někdo, a tam by to ti odborníci měli právě posoudit...
0: Rozumím, mohli bychom pokračovat dlouho, kdybychom měli čas, musím vám do toho skočit. Petr Kazík, jak vy se stavíte k debatě o tom, jestli nesnížit věkovou hranici trestní odpovědnosti?
1: Já tady souhlasím v tom, že měli by to definovat odborníci jednoznačně, děti dospívají dříve, takže určitě ta hranice by se snížit mohla. Na jakou úroveň, to by určitě sociologové byli schopni jasně vydefinovat a reagovat na to, že prostě se vyvíjí dneska i mladý člověk trochu rychleji, než to bývalo před lety.
0: Senát letos slaví 30 let své existence. Jenom stručně, je pojistkou, osvědčil se za těch 30 let, pane Kazíku?
1: Já jsem přesvědčen, že určitě ano. Jo, už to, že ústavní změny nemohou proběhnout bez Senátu, to je to nejdůležitější a občas i to vrácení toho zákona může mít efekt.
0: Paní Břiškovská?
2: Určitě ano. Senát vnímám každopádně jako důležitý druhý pohled na zákony.
0: Blížíme se k závěru. Otázka, protože jeden z vás je ředitelem divadla, druhá je starostkou Orlové, což samozřejmě teď vás čeká vyjednávání, ale dopadli jste tak, že součástí toho vyjednávání jste. Pokud budete senátorem na plný úvazek, paní Břiškovská?
2: Já jsem se nikdy netajila tím, že pro mě je důležité město a právě v tom vidím to propojení senát, město, dávat do toho senátu opravdu i tu praxi, tak samozřejmě bych skloubila tyhle ty dvě, jsem jenom člověk, takže v tuto chvíli říkám ano, chci to skloubit, protože přinést právě při tvorbě zákonů tu
0: Rozumím.
2: Praxi.
0: Skloubit oboje. Pan Kazík?
1: Mám to podobně, já jsem to moc neplánoval v tuhle politickou kariéru, nepřipravoval jsem se na to, přišlo to nečekaně. Myslím si, že první dva roky senátor sbírá zkušenosti, ostatně jako všude. Dva roky, abych dotáhl některé věci v divadle, které jsem začal před 3 lety, by měly stačit a pokud bude ta funkce náročnější, tak samozřejmě pak dát přednost tomu, kde mě bude víc potřeba.
0: Takový byl další senátní duel, a sice duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v senátním obvodu číslo 7.

0: 75 Karvina. Našimi hosty byly Lenka Bříškovská z Hnutí ANO, díky, nashledanou.
1: Také děkuji a nashledanou.
0: A Petr Kazík, kandidát Hnutí osobnosti pro kraj, díky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Doplním, že k tomuto duelu, stejně jako k ostatním před druhým kolem letošních senátních voleb, se můžete vrátit na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Volby 2026, senátní duel. Příběhy lidí, měst a krajiny. To je cyklus tématu plus zapomenuté regiony. Jak se žilo, žije a bude žít na místech, o kterých se moc nemluví, ale mělo by se mluvit. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Portréty.
4: Josef se narodil v roce 1840 do rodiny náčelníka kmene Nesperseů a od začátku byl jako budoucí náčelník vychováván. A dokonce v dětském věku pokřtěn, díky čemuž získal i jméno Josef. Vedení kmene převzal v 31 letech po smrti svého otce. Bylo to ve složité době. Oblast v dnešním severovýchodním Oregonu, kterou Nesperseové obývali a měli ji navěky garantovanou smlouvou s americkou vládou z roku 1855, začali masivně osidlovat bílí přistěhovalci. Stalo se tak proto, že část Nesperseů podepsala s vládou novou smlouvu a nároků na půdu se vzdala. Náčelník Josef k nim nepatřil a po několikaletém tlaku bílých osadníků a armády se rozhodl odejít se svým lidem na sever. Téměř 2 500 kilometrů dlouhý a 3 měsíce trvající pochod, během kterého se neustále Nesperseové střetávali s americkou armádou, byl téměř v přímém přenosu sledován americkým tiskem a náčelník Josef se paradoxně stal pro svůj houževnatý, ale důstojný odpor téměř celonárodním hrdinou, hovoří historik Jan Adamec.
5: Připomínám, že v té době vlastně vrcholí i střet sedícího býka, který vlastně svede tu bitvu a utíká vlastně do Kanady, tak o něco podobného se chtěl pokusit i právě náčelník Josef, že by se dostal do Kanady, kde očekával vlastně příznivější podmínky a možnost se tam usadit, ale jak víme, ani Kanada vlastně nepřijímala ty americké indiány a nechovala se k ním nějak zvlášť přívětivě. Právě tady náčelník Josef si vydobil vlastně obrovské renomé jako válečník. Paradoxně předtím byl v podstatě mírotvůrce a snažil se za každou cenu zachovat ten smír, tak tady si vydobil vlastně velké renomé jako velký náčelník, který dokáže využívat ten terén a vlastně s malým počtem bojovníků dokáže odrážet ty útoky americké armády.
4: 60 kilometrů před kanadskými hranicemi zastihla náčelníka Josefa, jeho bojovníky a jejich rodiny zima. Mnoho z jeho lidí padlo, děti zaživa umrzaly, indiánům chybělo jídlo a přikrývky. Náčelník Josef se 5. října 1877 vzdal americké armádě. Navzdory slibům, že se budou moci vrátit do míst, kde se narodili, byli drženi jako váleční zajatci jinde.
5: Tam byl ještě navíc problém v tom, že oni je přesunuli a vlastně drželi je na indiánském teritoriu v Oklahomě a to bylo pro Nespersy smrtící i v tom, že nebyli zvyklí na to podnebí. Tam bylo výrazně teplejší léta, vlhčí podnebí a oni byli zvyklí na ty hory. Že? A proto vlastně se mezi nimi výrazně zvýšila úmrtnost na nejrůznější nemoci. Oni navíc žili ve špatných podmínkách s velmi špatným materiálním zabezpečením. A u těch starších se projevovalo i to, co pak ti v uvozovkách bílí lékaři charakterizovali jako zlomená srdce. Jim prostě toužili se vrátit a věděli, že možná už se nikdy vlastně do těch svých původních území nevrátí.
4: Náčelník Josef byl navíc vždy internován na úplně jiném místě než jeho lidé, což jen prohlubovalo jeho osamělost. Je absurdní, že tohoto vězně přijali postupně 2 američtí prezidenti. Oba mu slíbili návrat k jeho kmeni a možnost obývat rodnou půdu, ale slib nebyl nikdy dodržen. Náčelník Josef zemřel v září 1904. Do úmrtního listu lékaři napsali doslova zlomené srdce. Trpké příběhy amerických indiánů, kteří byli vyhnáni z rodné půdy, pronásledováni a nakonec deportováni do rezervací, je dodnes pro Spojené státy jednou z kapitol historie, kterou není důvod se chlubit.
5: Ten střet té v uvozovkách bílé civilizace s těmi původními obyvateli je dnes vnímán v tom americkém kontextu jako taková, dalo by se říct, 13. komnata, taková vlastně černé svědomí Ameriky, se kterým se Spojené státy jako stát, nebo jako, pokud budeme o Spojených státech hovořit třeba jako o civilizaci, postupně snaží vyrovnávat a snaží se nějakým způsobem to dědictví, paměť a odkaz původních obyvatel začlenit do toho svého celkového amerického příběhu. Zajímavé zajímavé je, že i vlastně už v té době část Američanů vnímala, že těm původním obyvatelům se děje křivda, že prostě ty zábory půdy, že to vyhánění, že to násilné stěhování do těch rezervací je prostě nespravedlivé.
3: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Zblízka, z dálky a ze všech stran nasvítí problémy dneška reportážní pořad Zaostřeno. Analyzuje události politické, ekologické i sociální a vysvětluje, proč se odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, dění v americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Část senátorů se obrátila na ústavní soud kvůli zákonu o regulaci paliv. Chtějí ho zrušit. V Hormuzském průlivu se potopila kontejnerová loď, kterou zasáhl projektil. Basketbalistky USK Praha porazily na úvod Evropské ligy Burš 76-55. A zítra čekáme ráno mlhy, později polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Skupina 34 senátorů navrhla ústavnímu soudu, aby zrušil zákon o regulaci pohonných hmot. Vadí jim, že úprava dává vládě příliš velké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před ztrátou. Podle nich stát může ceny paliv regulovat, ale jen za mimořádných okolností. Současný zákon proto považují za nadbytečný. S tím ale kabinet nesouhlasí. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO už oznámila, že je vláda připravená úpravu obhájit.
2: Je to mimořádně neodpovědný krok. Oni chtějí, aby ústavní soud zrušil opatření, které umožňuje vládě pomáhat lidem. Bezesporu připravíme podrobné stanovisko a jsme připraveni obhájit to před ústavním soudem.
1: Zákon umožňuje stanovit maximální ceny paliv až na rok a regulaci opakovat, pokud pro ně budou přetrvávat důvody. Po zásahu projektilem se v Hormuzském průlivu potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou. Další loď je poškozená. S odvoláním na bezpečnostní zdroje o tom informuje agentura Reuters. Podle singapurských úřadů jsou posádky obou plavidel v pořádku. Námořní dopravu v úžině, která je klíčová pro globální dodávky ropy a dalších surovin, komplikují útoky iránských ozbrojenců. Air France bude respektovat izraelské nařízení a pilotům a členům posádek z 31 zemí neumožní vstup do Izraele ani přelet přes jeho vzdušný prostor, informovala o tom stanice Al Jazeera. Nařízení se týká zemí s převážně muslimským obyvatelstvem. Podle francouzské advokátky Clary Gandanové je případné vyloučení členů leteckých posádek na základě jejich státní příslušnosti přímou diskriminací. Francouzské aerolinky se hájí tím, že musí dodržovat vstupní předpisy zemí, do kterých létají. Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 dnes zahájil 67. ročník. Příznivci krátkých filmů během něj až do neděle uvidí několik projekčních bloků, které předvedou 50 krátkých snímků od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je pokračovat v tradici podpory tvůrců krátkých a studentských filmů. V závěru festivalu odborná studentská porota rozdělí několik cen. Možnost hlasovat budou mít i návštěvníci po skončení projekcí, vysvětluje ředitel festivalu Milan Šimánek.
6: Přímo, když chodí na filmy, tak budou dostat hlasovací lístky, nepotřebují propisku, oni se to vždycky natrhnou, vyberou svůj oblíbený film na tom bloku a tímhle způsobem hlasují. Ceny jsou finančně hodnocené, je to určitě tak, že hlavně právě těm filmařům krátkého filmu určitě jim to vždycky pomůže a udělá radost.
1: Fotbalisté Bohemians zvítězili i ve druhém utkání po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav v dohrávce 6. ligového kola porazili 1-0. A basketbalistky USK Praha vstoupily do euroligové sezóny vítězstvím. Francouzský Boruš porazili 76-55. Ten přijel v oslabené sestavě a to pouze s jednou rozehrávačkou Laurou Menzenovou. Pražanky se tak v obraně soustředili hlavně na ně. Pokračuje rozehrávačka Gabriela Andělová.
7: Náš úkol byl vlastně znepříjemnit po celou dobu zápasu. zápasu hru, být tvrdý a dávat na ní tlak po celém hřišti. A myslím si, že v té třetí čtvrtině už bylo vidět, že už toho má možná trochu plný zuby. A tím se vlastně trošku rozpadla i ta jejich hra, protože bez rozhrávačky to není úplně jednoduchý a myslím si, že tím jsme se prostě zvedli a začíná padat i střely.
1: Další utkání čeká basketbalistky USK Praha příští středu na palubovce polského Lublinu.
8: Omezení na D5 za loděnicí a nehoda na D11 v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za loděnicí. Na 12. kilometru je kvůli údržbě kanalizace uzavřený levý pruh. Pravým pruhem projedete bez většího zdržení. Pracuje se i na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. U Brandýsa nad Labem silničáři v pravém pruhu připravují betonáž, zpomaluje se na 13. kilometru, kolona ale nevzniká. V Praze pozor na nehodu na začátku dálnice D11 do Hradce Králové. V Chlumecké ulici za zatáčkou havarovala dvě osobní auta, s opatrností projedete. A v Praze v Brněnské ulici směrem k D1 do Brna stále překáží u nájezdu ze Spořilovské ulice převrácený bagr. I tam už s opatrností projedete bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Během noci se ochladí na 5 stupňů až 0 a přidají se i četné přízemní mrazíky. Zítra čekáme ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Ukrajina nedostává zpravodajské informace od Spojených států. Hnutí ANO na komunální úrovni někde spolupracuje i s opozicí. Trvalé nebo skutečné bydliště dělá velký rozdíl. Odložené palestinské volby anebo Trumpovy předvolební otočky, to jsou pracovní titulky komentářů středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provází jim ze studia Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
9: Naši partneři nás opět předem nevarovali, napsal ukrajinský prezident Zelenský na síť X po ruském útoku z úterka na středu a mínil tím, že už druhý den za sebou neměla ukrajinská obrana informace od Spojených států. A to je téma, o kterém hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem. Buď zdrav.
10: Dobrý den.
9: Dodávám ještě, že podle Zelenského Ukrajina dodržuje energetické příměří, jednostranně vyhlášené o víkendu prezidentem Trumpem, zatímco Rusko v útocích na energetická ukrajinská zařízení pokračuje.
10: Ano.
9: Čili co to všechno znamená?
10: Tak je to opravdu situace poněkud zvláštní v tom, že Donald Trump tvrdí, že zpravodajské informace se dále předávají. Ovšem na Ukrajinu z nějakého důvodu nedorazily. Může to samozřejmě být i technický problém, ale na druhou stranu v souvislosti s tím, co se kolem onoho energetického příměří dělo, právě není divu, že Ukrajinci poněkud ztrácí důvěru či ztratili důvěru ke Spojeným státům. Nejde pouze o zpravodajské informace. Podle dnešních zpráv z ukrajinské strany byl i omezen Starlink pro Ukrajinu. Omezen tak, že vlastně funguje jenom do 160 km za hodinu, to znamená, že vlastně rychlejší střely, drony a tak dále nejsou Starlinkem podporovány, což vadí ukrajinským operacím. Prezident Trump, americký prezident, vyhrožoval Ukrajině, že pokud neomezí, či lépe řečeno nezastaví útoky na rafinérie, to je ono energetické příměří, které vyhlásil, takže právě zpravodajské informace nebudou ze Spojených států na Ukrajinu proudit. Zároveň američtí činitelé pohrozili, že by mohlo Spojené státy i zastavit dodávky zbraní, které pro Ukrajinu nakupuje Evropa za poměrně vysoké peníze. V souvislosti se Starlinkem to opravdu vypadá, že Spojené státy Trumpova administrativa nyní tvrdě na Ukrajinu tlačí. Podle zpráv z Bílého domu se ono energetické příměří má týkat právě útoků na rafinérie. To je to, co Trumpa nyní nejvíce trápí kvůli cenám nafty ve Spojených státech. Ukrajinské útoky na ruské rafinérie omezují ruské možnosti financovat válku. Na druhou stranu, na Ukrajině v současné době není jediná rafinérie, která by byla v provozu. Poslední po ruských útocích velmi omezila provoz už v roce 2022 a vlastně nevyráběla benzín a naftu a v loňském roce její provoz byl zastaven úplně. To znamená, to příměří je velice, velice nevyrovnané. Pouze by Ukrajina měla zastavit své akce, Rusko vlastně by to neomezilo. A z toho samozřejmě mají Ukrajinci velkou obavu, co Donald Trump v tomto ohledu vlastně sleduje.
9: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
10: Díky, naslyšenou.
9: Prezidenti a premiéři řady důležitých zemí mají před volbami a dostali se tedy do takzvané pozice chromé kachny, která už nemá sílu na jakékoliv budovatelské projekty a nebude jí mít celý nadcházející rok. To je téma komentáře publicisty Petra Holuba.
11: Zrušte demokratické volby. Tak zoufalá úvaha člověka napadne, když si uvědomí rizika, která celé Evropě přináší nadcházejících 12 měsíců, během kterých proběhnou parlamentní, případně prezidentské volby ve Španělsku, Francii, Finsku, Řecku, Polsku a Itálii, tedy v zemích, kde žije víc než polovina obyvatelstva Evropské unie a které, zjednodušeně řečeno, trápí největší dluhy. Volby podkopou i to málo odhodlání, které Evropě zbývá k přijímání nepopulárních kroků, shrnul vyhlídky týdeník The Economist. Vraťme se do Česka. Odhady tuzemského hospodářského růstu postupně klesají. A pokud Česká národní banka ještě počátkem roku předpovídala růst poblíž 3% hrubého domácího produktu, dnes už mohou analytici spekulovat, že centrální bankéři odhad brzy sníží pod 2%. Tato zpráva může posloužit za ilustraci, jaké časy nadcházejí, nejen v České republice. Hospodářský vzestup, který by definitivně překonal důsledky minulého krizového období, se stále nechce dostavit a kdo ví, jestli nenastane nějaká další krize. Příčinám hospodářského zpomalení nepochybně patří vysoká cena ropy a pohonných hmot, vyvolaná válečnými událostmi na Blízkém východě. Ovšem tím se zdaleka nevysvětluje všechno. Zřejmě ještě vážnějším důvodem je celkově neuspokojivý stav Evropy. Evropa by měla být komplexem, který by soutěžil s Amerikou a Čínou o to, kdo světu nabídne nejlepší řešení v oboru umělé inteligence. Místo toho však Evropané čelí neočekávaným nákladům, které vyvolala válka na Ukrajině, a navíc ještě složitě řeší otázky spojené s vyhlídkou, že Amerika nebude nadále ručit za jejich bezpečnost. Před nadcházející zimou jsou plynové zásobníky naplněny jen na 74%, tedy nejméně za posledních 15 let. Evropa se marně brání laciným dovozům z Číny, které ruinují domácí výrobní potenciál, a pokud by chtěli členské státy zavést nějaká rozpočtová opatření na podporu vlastní konkurenceschopnosti, pak s tím musí počkat, protože se jejich vlády nedokážou dohodnout na evropském rozpočtu pro příštích 7 let. Teď by se tedy měli sejít nejlepší evropští státníci a vymýšlet cestu, jak dostat světadíl z prekérní situace. Jenže k tomu nedojde, protože zmínění státníci mají jiné starosti. Španělský premiér Pedro Sanchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby a jeho hlavní starostí se stává otázka, jestli se udrží ve funkci. To bude v průběhu roku následovat i v dalších zemích, které přitom mají společnou jednu věc, totiž že jejich dluhy patří v Evropě k nejvyšším a to jim brání v jakékoliv ambiciozní hospodářské politice, ať na domácí nebo na evropské úrovni. S ohledem na své znovu zvolení jistě nezačnou vymýšlet úsporná opatření, jak dluhy omezit, zvlášť když jsou někteří z nich v čele s Francouzi vystaveni protestům žádajícím naopak vyšší výdaje. Prezidenti a premiéři řady důležitých zemí mají před volbami a dostali se tedy do pozice chromé kachny, která už nemá sílu na jakékoliv budovatelské projekty a nebude jí mít celý nadcházející rok. Depresivní text Ekonomistu i další podobné články jiných médií mají jen jeden pozitivní rozměr. Evropané si navykli produkovat nepřetržitý proud stížností, jaké katastrofy se z okolního světa na jejich kontinent řítí. Teď ve volebním roce si aspoň uvědomí, že jádrem problému je sama Evropa, nevýkonná, žijící nad poměry a neochotná na tom něco změnit.
9: Říká Petr Holub. Komunální politika má svoje specifika, patří k nim fungování koalic, které by na celostátní úrovni neměly šanci vzniknout a které se vedení stran a hnutí nemusí líbit. To aspoň říká ve svém příspěvku komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann a dokládá to na několika příkladech.
12: Vítězné hnutí ANO se v Ostravě dohodlo na spolupráci se starosty pro Ostravu. Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. V Plzni vznikla koalice vítězného hnutí ANO s hnutím STAN a také s uskupením pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s lidovci. To je několik příkladů toho, že nejenom v obcích a menších městech, ale i v těch velkých se formuje jejich vedení na odlišných základech než na celorepublikové úrovni. V těchto konkrétních případech neplatí dělení na vládní a opoziční síly. Komunální politici se nemusí dohadovat například o daňové či sociální reformě, o podobě nejrůznějších zákonů, ale potřebují řešit problémy konkrétní obce nebo města. To neznamená, že celostátní vedení stran a hnutí je z takovéto spolupráce úplně nadšené. V některých případech se snaží vyvíjet nátlak na své reprezentanty v daném městě, aby svůj postoj přehodnotili. Nevždy se jim to daří. Nechtějí-li kvůli tomu některé své členy vylučovat či místní organizace dokonce rušit, musí různá povolební spojení alespoň tolerovat. Komunální politika je přece jenom odlišný svět. Neplatí to pouze o problémech, které zastupitelé řeší. Týká se to také toho, že v některých místech by striktní dělení na vládní a opoziční tábor de facto bránilo vzniku nějaké většiny. Takže místním politikům nezbývá nic jiného, než se dohodnout, tak říkajíc, napříč politickým spektrem. V takovýchto případech často vstupují do hry osobní vztahy a vzájemná důvěra. Pokud koalice funguje, je občanům de facto jedno, zda ve vedení města spolupracují například reprezentanti ANO s Piráty nebo s občanskými demokraty, s lidovci či se starosty. Není proto divu, že takto vzniklé koalice dokáží někde přetrvat i po volbách, protože to jejich výsledky dovolí. Neplatí to pro všechna města. V některých koalice složené ze subjektů napříč politickým spektrem nevydrží celé 4 roky. Nemusí to být však pouze vinou špatné vzájemné spolupráce. Někdy jde o výsledek nátlaku ze zhora. Názorným příkladem mohlo být dění v Brně. Tam v roce 2022 vznikla poměrně široká koalice. Post primátora obsadili občanští demokraté a první náměstek připadl hnutí ANO. Jejich spolupráce fungovala až do momentu, kdy do ní vstoupilo vedení ANO. To se ostře vymezovalo proti tehdejší vládě Petra Fialy. Do jeho strategie příliš nezapadala spolupráce v Brně, tedy ve městě, kde měl na jeho chod zprostředkovaně vliv do bitcoinové aféry namočený občanský demokrat Pavel Blažek. Ve městě, kde také žil a žije tolik kritizovaný premiér Fiala. Proto usilovalo ANO o odchod zastupitelů tohoto hnutí do brněnské opozice. Prostřednictvím místopředsedkyně Aleny Schillerové vyvíjelo na své reprezentanty silný nátlak. Ten neúčinkoval zdaleka na všechny. 10 z nich bylo kvůli tomu z ANO vyloučeno. Hnutí tak do dalších komunálních voleb personálně oslabilo. Na jeho výsledku se to projevilo. ANO letos skončilo až 3. a na ambici vést Brno může zapomenout. Zkrátka, komunální politika má svá specifika. Patří k ním fungování koalic, které by na celostátní úrovni neměly šanci vzniknout a které se vedení stran a hnutí nemusí líbit.
9: U mikrofonu byl Petr Hartmann.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Palestinci, kteří doufali v návrat demokratického hlasování, mají důvod ke zklamání. Parlamentní volby, slíbené na konec listopadu, totiž nebudou. Není to první a možná ani poslední odklad? A hovoří o něm zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a náš redakční kolega Jan Fingerland.
10: Palestinci, kteří doufali v návrat demokratického hlasování, mají důvod ke zklamání. Parlamentní volby slíbené na konec listopadu nebudou. Není to první a možná ani poslední odklad. Francouzský prezident před rokem oficiálně uznal Palestinu jako stát a dokonce k tomu přiměl i další země. Od svého protějšku Mahmuda Abbase Emmanuel Macron očekával dlouho odkládané vyhlášení voleb, což by dokázalo, že Palestina je připravena fungovat jako dospělý stát. Palestinci si v roce 2005 skutečně celkem svobodně zvolili prezidenta a v roce 2006 i parlament. Jenže pak už se vždy našel důvod, proč je třeba hlasování odsunout. 90-letý Abbas je tak prezidentem už 21 let. Parlamentu v roce 2009 mandát vyprchal a neschází se. Macron má teď důvod být zklamán. Palestinci si možná, na rozdíl od francouzského prezidenta, nedělali iluze, že Abbas svůj slib splní. Posledním signálem byla schůzka vysokých palestinských představitelů v Káhiře, které se účastnil i Hamas a Islámský džihád. A tématem byl právě odsun data voleb. A tak před několika dny Mahmud Abbas vydal dekret, podle kterého se parlamentní i prezidentské volby odehrají 11. září roku 2027. Problém není v tom, že by byl Abbas diktátor, spíše vládne v souladu se zájmy privilegované palestinské elity, která nemá zájem na ohrožení svého velmi výhodného postavení, pro ně samotné. S odložením voleb ovšem souhlasil i Hamas, který si sice udržuje určitou podporu, ale jeho situace je po válce v Gaze komplikovaná. Do příštího podzimu se mu možná podaří se skonsolidovat. Proti odkladu byly ojedinělé hlasy, například zástupci Malé demokratické fronty pro osvobození Palestiny. Abbas se přímo obvinili, že hlavním důvodem odkladů je jeho obava z prohry. Něco podobného si nepochybně myslí i mnozí řadoví Palestinci. Palestinská politika trpí řadou neduhů. Jedním z nich je skutečnost, že se odehrává jinde než v parlamentu. Hamas své soupeře fyzicky likviduje nebo zastrašuje. Tak to udělal i po volbách z roku 2006, kdy po krátké občanské válce vyhnal hnutí Fatah z Gazy. Mahmud Abbas své rivaly likviduje lidsky a politicky, například technokratického expremiéra Salama Fayyada, kterého vytlačil z funkce už v roce 2013, nebo Muhammada Dahlana, kterého dokonce obvinil z vraždy Yasira Arafata a vytlačil ho do exilu. Pragmatik Dahlan zatím čeká na svou příležitost ve Spojených arabských emirátech. Je v kontaktu s Palestinci, ale i Američany a Izraelci. A možná to jednou bude on, kdo se ujme moci. Jiným neduhem je s tím vším související dlouhodobá politická stagnace. Politický život si zmonopolizovala dvě hnutí, Fatah a Hamas, i když dnes už skoro polovina Palestinců nedůvěřuje ani jednomu z nich. Jenže palestinská občanská společnost nevygenerovala silnou alternativu. Pozoruhodnou novinkou předčasně ukončené předvolební kampaně byla aliance Hamásu, Islámského džihádu se zmíněným Dahlanem, která hnutí Fatah pravděpodobně velmi znepokojila. Dahlan s Hamásem nemá skoro nic společného, s výjimkou odporu k Abbasovi a zájmu na jeho nahrazení a otevření nějaké nové etapy. Zatím se konec stagnace odsouvá do příštího září, pokud se ovšem do té doby nestane něco nečekaného, buď mezi Palestince a Izraelci, nebo Palestinci samotnými.
9: Hovořil Dan Fingerland. A na chvilku zpátky domů. Při pohledu na výsledky komunálních voleb v některých obcích nezbývá, než si jenom tipovat, jak reprezentativní opravdu jsou vzhledem ke skladbě lidí, kteří v daných obcích opravdu žijí. Což rozebírá Kateřina Smejkalová, vědecká pracovnice u německého veřejného think tanku Friedrich Ebert Stiftung.
13: Máme za sebou obecní volby, v souvislosti se kterými bylo tentokrát zůsta poukazováno především na to, že v mnoha zejména menších obcích lidé moc na výběr u urny neměli, protože se o jejich hlasy ucházela pouze jedna kandidátní listina. Podotýkalo se také, že mezi kandidátkami se trvale klesá počet těch stranických ve prospěch různých místních politických projektů, které jsou na etablovaných partajích nezávislé, čímž se ztrácí propojení komunální politiky s jejími vyššími patry. Existuje přinejmenším jeden další obecnější fenomén, který by stálo za to diskutovat, nicméně v debatě se neobjevil. A to ani v souvislosti s kauzou prezidentské účasti ve volbách, kdy jsme se dozvěděli, že má volební právo ve vesnici, kde přinejmenším poslední roky určitě většinu času nepobývá. Jsme zjevně natolik zvyklí na absurditu českého administrativního systému, v rámci kterého může mít člověk trvalé bydliště v podstatě kdekoliv, aniž by to mělo souvislost s jeho aktuálním životem, že už to nikomu ani nepřijde divné. Jistě lze argumentovat, že zrovna u prezidenta jde o zvláštní případ. Jedná se nicméně o širší problém. Stojí za to vypíchnout zejména situaci nájemníků a nájemnic, což často zároveň bývají ekonomicky hůře postavení a také mladší lidé. Mají tak své specifické problémy a zájmy, které by se do komunální politiky měly promítnout. Jenže oni mají často trvalé bydliště někde jinde, nezřídka ještě u svých rodičů, a to proto, že pronajímatelé si často hlášení trvalého bydliště do svých nemovitostí nepřejí. Souvisí to ale určitě i s v Česku obvyklými nájemními smlouvami na dobu určitou. Je pochopitelné, že se do komplikované výměny všech dokladů nechce lidem, kteří si nemohou být jistí, kde budou bydlet za rok, i kdyby jim pronajímatel problémy nedělal. Člověk si tak nemůže neklást otázku, jak by se asi lišily výsledky voleb zejména ve větších městech, kde je nájemníků vyšší podíl, kdyby v nich mohli volit všichni, kdo v nich skutečně žijí. A platí to i naopak. Aby dostali své občanské povinnosti, jezdí poněkud absurdně zjevně mnozí lidé volit do obcí, kde už dávno nebydlí. Nejde ale jen o volby, nýbrž o celou řadu dalších neméně důležitých věcí, například kalibrování veřejné infrastruktury na skutečný počet a strukturu lidí bydlících v daném místě, či rozpočtové určení daní pro jednotlivé obce. Kdybychom měli reálnou představu o tom, kdo kde skutečně žije, staly by se nadto celkem jednoduchými věci jako zmapování neobsazených bytů či regulace krátkodobých nájmů. Ku příkladu v Německu existuje povinnost nahlásit v řádu dní od přestěhování své nové bydliště, které se stává pro stát oficiální adresou člověka, od které se odvíjí vše další, například i právo volit v komunálních volbách. Vrátíme-li se k příkladu prezidenta, ten by si v německém systému v obci Černouček mohl po dobu výkonu své funkce nahlásit maximálně tzv. Druhé sídlo, zdržuje-li se většinu týdne v Praze. Po dobu své nepřítomnosti by ho například podle berlínských pravidel mohl pronajímat přes Airbnb. Jde o poměrně chytrou regulaci, využívající systém hlášení, kde se člověk doopravdy jak dlouho zdržuje k tomu, aby byly krátkodobé nájmy možné podle původní logiky jen u dočasně nevyužívaných prostor. Německé úřady automaticky ví, které to jsou a které ne. Určitě by však Petr Pavel v německém systému nemohl v malé obci, přinejmenším po dobu, kdy se tam většinu času fakticky nezdržuje, volit. Ať už bychom se zvolili německou inspiraci nebo nějakou jinou, je celkem zřejmé, že by si český systém nějakou reformu zasloužil. Jeho stávající podoba je totiž opravdu značně absurdní. Aktuálně nám při pohledu na výsledky voleb nezbývá, než si jen typovat, jak reprezentativní vzhledem ke skladbě lidí, kteří v daných obcích skutečně žijí, doopravdy jsou. Nájemnické zájmy přitom zůstanou podreprezentované zcela jistě.
9: To byla Kateřina Smejkalová. Blíží se volby do amerického kongresu a prezidentu Trumpovi poměrně reálně hrozí ztráta většiny. Snaží se tomu všemi způsoby zabránit a přitom provádí překvapivé obraty. O některých hovoří Tereza Zavadilová ze serveru Newsstream.
14: Americký prezident Donald Trump se otáčí jak korouhvička. Navenek to může vypadat, že jednou říká to, po druhé zase ono, ale strategii to má. Jako vrcholný politik, navíc těsně před volbami, se snaží uspokojit různé voličské zájmy. Obrátku si nyní vyzkoušeli na vlastní kůži šéfové největších amerických firem, takzvaných Big Techů. Poté, co si s nimi dal prezident nedávno v Bílém domě přátelský oběd a zatnul tipet všem kritikům AI, se k ním zase otočil zády. Na přátelském setkání plném úsměvů, fotografií a plácání po zádech prezident rozhodl, že nedopustí žádnou regulaci, která by zpomalila vývoj umělé inteligence, ač před její nekontrolovanou podobou hodně osobností varovalo. Z regulace udělal dobrovolnou samoregulaci a vložil ji do rukou šéfů firem Zuckerberga, Muska a spol. Dokonce prezident prezidentským výnosem vymínil, že se nyní umělá inteligence bude nazývat superinteligencí, protože v tom bude Amerika hrát prim. A hned přišla otočka, která zcela jistě souvisí s předvolebním časem a také rostoucí kritikou těchto technologických gigantů, jinak také nazývaných hyperscalers. Na pomoc si vzal prezidenta J.D. Vance a po cukru přišel Ned Bitch. Vance oznámil, že vláda pozastaví přístup k programu stále pracovní certifikace pro Microsoft a řadu dalších IT firem. Obvinil giganty, že zneužívají takzvaná H1B víza, tedy migrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky. Prý podkopávají platy amerických lidí a propouštějí je, zatímco sponzorují levnější zahraniční pracovní sílu. Pro hyperscalery, kteří spoléhají na tisíce špičkových zahraničních inženýrů a datových vědců, jde o citelný zásah do jejich náborové strategie. Víza H1B jsou tím, co už dlouho leží v žaludku tvrdému jádru hnutí MAGA, které je proti jakékoliv migraci do Spojených států. V zápětí přišla další rána. Vláda protlačila zákon, který říká, že chrání běžné domácnosti a malé firmy před zdražováním elektřiny. To se děje kvůli obrovské spotřebě ze strany velkých datových center a zařízení pro umělou inteligenci. Zákon přináší náklady na rozvoj AI čistě na bedra technologických firm. Ty budou hradit všechny náklady na novou výrobu, přenosové soustavy a rozvody elektřiny, které jsou potřeba pro připojení data center. Energetické firmy mají od Big Techů požadovat finanční záruky nebo rovnou příspěvky na krytí těchto infrastrukturních nákladů. Vláda tím říká, že přestože Trump podporuje expanzi data center v zájmu technologického závodu s Čínou, nedovolí, aby voličům před volbami rostly účty za energii. Během jednoho týdne tak v médiích proběhly dvě rozdílné zprávy. První byla totální kapitulace prezidenta při obědě s hvězdami Silicon Valley. A v zápětí druhá, že administrativa stupňuje tlak na hyperscalery. Buď si pro datová centra postaví a zaplatí vlastní elektrárny a vedení, nebo ponesou následky a navíc jim zakáže vozit si inženýry z Asie. Co se týče nákladů na energie, vláda vidí, že i skupina skalních voličů je nervózní ze zvyšující se inflace, kterou táhne válka v Iránu i horečná stavba datových center. Jestli to bude dost, je otázka. Rozvoj superinteligence, který prezident tak tlačí, sebou nese obří náklady na energetiku, které jeden zákon jednoduše nevyřeší. Za poslední pololetí zásadně vzrostl veřejný odpor k výstavbě datových center, a to i v táboře MAGA. Podle průzkumu magazínu Ekonomist mezi lidmi, kteří bydlí v jejich blízkosti, prudce roste politická podpora demokratů. Trumpova předvolební korouhvička zdaleka nemusí na jejich přesvědčení stačit, stejně jako předchozí rétorika, že kdo brání datacentrum, zůstane pozadu a chudý.
9: Příspěvek Terezy Zavadilové završil středeční názory a argumenty a ze studia Českého rozhlasu Plus se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.

Markéta Hejkalová, Dům pod náměstím, díl pátý. Poslední únorová sobota přestupného roku 1948 začala docela obyčejně. Joška se chystal do školy ochotněji než v jiné dny. V sobotu měli vyučování jen dopoledne. A Josef Vlkovský procházel krám, chystal objednávky na příští týden. V sobotu tolik zákazníků nechodilo a býval tu jen příručí s učněm. Najednou se v krámě objevil tajemník Stanislav Kumstár v dlouhém koženém kabátě a s ním hokynář Zajíc. Josef zaslechl, že prý se vtírá ke komunistům. Ten jeho krcálek za mostem už není k uživení. Přejete si, postavil se Josef za pult, než příručí přiběhne ze skladu. Váš velkoobchod vykořisťoval větší než povolený počet zaměstnanců a proto se s okamžitou platností znárodňuje, řekl Kumstár obyčejně, jako si dřív chodil pro 10 deka pomletého kafe. Teď je velký pán na výboře a pro kávu si posílá. Josef poslouchal Gottwaldovo řečnění před 3 dny na půl ucha. Lidové milice a demise a nová vláda. Prezidentem je naštěstí pořád Beneš. Nemáme přece 50 zaměstnanců, namítl. Na daně a odvody si už zvykl, ty předepisovat můžou, ale tohle? Pořád si ještě není jistý, jestli by neměl Kumstára z krámu rovnou vykázat. Přece mu nemůžou sebrat krám jenom proto, že to tajemníka napadlo, říká si Josef. Ale jistota ho opouští. Váš závod přechází do vlastnictví všeho lidu Československé republiky a vy jste povinen předat veškeré zboží, inventář a dokumenty národnímu správci, deklamuje Stanislav Kumstár. Zajíc stojí před pultem a klopí oči k zemi. Josef se na něj nevěřícně podívá. Tenhle má vést jeho krám? Přivede ho ke krachu dřív, než krachne nová vláda, než zní Beneš s Janem Masarykem vyženou komunisty. Za pár měsíců se věci dají zase do pořádku, krám jim vrátí, ale při Zajícově hospodaření by toho k vracení moc nezbylo. A tím byla jmenována zaměstnankyně soudružka Jarmila Málková. Co to máte za papír, vytrhne Josef Vlkovský Kumstárovi lejstro z ruky, jenže nemá brýle. Když je v krámě potřebuje, Jarmilka mu je vždycky úslužně přinese. Ale teď stojí jako zařezaná. Nemáte pro konfiskaci zákonný podklad, řekne pevně. To jejich divné slovo znárodnění z úst nevypustí. Tohle vám žádný soud neuzná. Žádný soud nebude. Odbíde ho Kumstár lhostejně, jako by zaháněl bzučení do těrné mouchy. Chce vykořisťovateli a třídnímu nepříteli důrazně oznámit, že začíná nová, spravedlivá doba. Ukázat mu, kde teď bude jeho místo. Chce mu to říct zautiskované a vykořisťované pracující z celého města, z celé země a z celého světa. Ale pak si vzpomene, jak se mu líbila Vlkovského dcera. Co ho to napadá za sentimentální bláboli? Vždyť Vlkovský svou manželku a dceru bez tak zabil. A historická spravedlnost není žádné příkoří. Přesto tu větu dokáže pronést jenom ve třetí osobě. Dosavadní majitel může ve svém závodě zastávat místo řadového zaměstnance. O jeho pracovní náplni bude ode dneška rozhodovat národní správkyně. Najednou nikdo neví, co dál. Tajemník Stanislav Kumstár se otočí k odchodu, ale Zajíc významně zakašle. Ano, ještě jsme zapomněli. Chtěl jsem říct, pohádkové postavy jsou symbol ohlupování pracujících a proto se do výlohy nehodí. Vlka si vezmeme a najdeme pro něj lepší využití. Kumstár už ví, že Zajícovi neměl nic slibovat. Tady se vlk do výlohy nehodí a v Zajícově krcálku pracující ohlupovat může? Takhle by nová doba začínat neměla. Tak to ne, národní správkyně popošla do prostřed krámu. Na scénu.
Začíná její velká role, teď se jí nesmí třást hlas. Vlk není žádný symbol, ale dekorace. K našemu krámu patří, řekla a konečně zvedla oči od země a nesměle se podívala na pana šéfa. Pochopil, že na funkci národní správkyně kývla jenom proto, aby krámu pomohla? Jedině kvůli panu šéfovi bude Jarmila možná souhlasit i s druhou věcí, kterou jí tajemník nabídl. Kvůli krámu a kvůli šéfovi možná vstoupí i do té jejich strany. Jarmila ovšem tajně sní o jiné nabídce. V pořádku, vyštěkne Kumstár. Pane šéf, chci vám říct, spustila Jarmilka sotva Kumstár se zajícem odešli. Pane šéf, věřte mi, já jsem to takhle nechtěla. Souhlasila jsem jenom proto, aby se nám sem nenacpal zajíc. A nebojte se, to všechno bude jenom na oko. Šéf, jste pořád vy jako dřív. Josef pořád mlčí a Jarmilka neví, jak dál. Teď by ji měl šéf přerušit. Pozvat ji, ať s ním jde nahoru, vždyť tady za pultem hrají všem divadlo. A za dveřmi na úzkých točitých schodech by ji měl obejmout, sevřít v náručí, utřít jí slzy a říct, že se na ní nezlobí, že všechno chápe a že už dlouho... Umí si představit, jak jí šéf šeptá, že už jí má dlouho rád? Jak jí děkuje, že mu teď pomůže zachránit krám a až se poměry uklidní a vrátí do normálu, že jí požádá o ruku a vezme si ji za ženu? Dokud byla naživu paní Vlkovská, Jarmila takovéto sny odháněla. Nedovolila jim přerůst do slov. Ani do takových ne, která by říkala jenom sama sobě. Boženka by měla radost, že už nebudu myslet na peníze, napadlo Josefa. Dřív si občas představoval, jaká by byla úleva zbavit se krámu, nestarat se o mzdy, o zboží, o potravinové lístky. Nebylo to doopravdy, vždycky věděl, že musí ještě vydržet aspoň do té doby, než Joška odmaturuje. Ale teď to doopravdy je. A Josef se místo úlevy znovu propadl do husté šedé mlhy, jako by se octl ve zlém snu a ne se z něj probudit. Slečna Jarmilka zklamaně odstoupila.

Krám Josefu Vlkovskému sebrali, ale v bytě může bydlet dál. Dům je pořád ještě jeho a národní podnik Pramen mu za krám dokonce platí nájemné. Zpočátku se skutečně zdá, že se toho tolik nestalo a všechno je jako dřív. Jarmila se celé dny usmívá, vaří čaj a nosí z domova makovec, ale připadá si přitom jako ve zlém snu, jako by se rozdvojila. Ne, dvě je málo, jako by se rozpadla na tři osoby. První je slečna Jarmilka, stejná jako ta dřívější. Trochu účetní a trochu vedoucí a trochu zástupkyně pana šéfa. Tahle její podoba se jí líbí nejvíc, ale ta už se nevrátí. Druhá Jarmila počítá. Čas. Kolik let jí zbývá, jestli se chce vdát a mít rodinu? A kroky. Kolik jich udělá z kanceláře do garáže, z garáže do skladu a ze skladu za pult, aby cestou potkala pana šéfa a mohla se na něj usmát? Počítá i úsměvy. Kolikrát se usměje ona na něj a kolikrát on na ní. Pan šéf se nikdy moc neusmíval, ani když všechno šlapalo, ale Jarmila mu to nemá za zlé. V krámě jsou pořád starosti. Pan šéf se mračil a paní šéfová se usmívala. Tak to bylo, tak to má být. A tak to třeba zase bude. Třetí Jarmila je soudružka Málková. Soudružka Málková píše a podává hlášení, telefonuje na podnik a chodí na porady. Poslouchá, jak plnit plán plynulého zásobování obyvatelstva základními potravinami a jak využít výlohu k propagaci nového zřízení, v němž už člověk nebude člověku vlkem jako dřív, nýbrž soudruhem, přítelem a bratrem. A taky, jak by měla vlka Vlkovského skrotit, odhalit, usvědčit, ze šmeliny. Neukrývá někde nějaké zboží? Prohlédla jste to tam pořádně, soudružko Málková? Máte všechno pod kontrolou? Zasloužíte si důvěru, kterou vám lid dal? Opravdu je takový problém přistihnout Vlkovského při spronevěře? Nesmíte z něj spustit oči. Pane šéf, pípla nesměle, když Josef začal jako každý večer počítat pokladnu. Dopočítal 10 koruny, zapsal, teprve pak k ní zvedl hlavu. Potřebujete ještě něco? Jděte už domů, jste tady od rána. Jakoby zapomněl, že domů by měl jít on. Já jenom, že až to spočítáte, tak... No, já bych to prostě měla podepsat, to je takový hloupý příkaz. Omlouvá se. A nejradši by se neviděla. Ale druhý den ohlašuje šéfovi návštěvu jako za starých časů. Přišla paní Kajzrová. Aneška je rozcuchaná a udýchaná. Chlapečka drží na ruce, jednu holčičku za ruku a druhá se krčí za ní. Jozívku. Aneška osloví Josefa tak, jak mu říkala Boženka. Jozívku, zopakuje zoufale. Nezlobte se, že jsem sem tak vtrhla, ale nevím, co mám dělat a nemám za kým jiným jít. Všechno začalo tím, že jim hned po Vánocích utekl býk. Nikdo neví, jak se dostal z chlíva a navíc ještě z ohrady. Bez tak ho chtěl někdo ukrást, někdo, kdo o dobytku nic neví. V Blumendorfu se teď v prázdných domech po Němcích začali objevovat divní lidi. Býk zmizel. Hans ho po válce pojmenoval Rusák. Bylo to takový divoký zvíře. Stopy ve sněhu vedly na náves a pak se ztratily. Lidi ale začali povídat, že býka viděli u lesa, na skřivánku, za silnicí. Hans ho šel hledat, protože kdyby Rusák někomu něco udělal, byl by to malér. V půlnoci Hans vždycky vstal, vzal pistoli, kterou tam měl Rudy schovanou ještě z první války, a vyrazil. Chudák, ani jedinou noc se nevyspal, a já taky ne. Chodil po lese a po polích skoro 3 měsíce. Býka nenašel, ale někdo ho musel vidět, jak ve tmě obchází vesnici skvérem. A možná i zaslechl, jak na něj křičí, Rusáku, ty mrcho jedna, já tě zastřelím. Určitě ho musel někdo udat, jinak to není možný. Proč by se u nás jinak včera objevili 2 chlapy v kožených kabátech, stejných, jako nosili za války gestapáci?
Hned Hanze sebrali, že musí jít s nima a statek prý propadá státu a já s dětma se musím okamžitě vystěhovat. Dřív na nás nevražili, že jsme Češi, a teď zase, že prý je Hans Němec. Jaký Němec? Kvůli mně se přihlásil k Čechům. Aneška spustila a není k zastavení. Doslov se mísí vzliky. Josef neví, co má dělat. Proč nešla radši domů do Habrůvky, než za mnou, pomyslí si bezradně. Mě taky všechno vzali. Dům ti nechali, uslyší najednou Boženčin hlas, jako by se opravdu octla vedle něj. Můžete se zatím nastěhovat k nám, řekne tiše proti své vůli. Cimra po učednících je prázdná a Miladin pokoj taky, opakuje po Božence.

bytě v prvním patře domu pod náměstím zase znějí dětské hlasy. Josef s Joškou si už nemusí chodit do hospody pro guláš nebo si ohřívat párky z krámu. Aneška jim vaří, jak se to naučila od Boženy, a taky uklízí, pere a žehlí. Jakoby se život znovu rozběhl, ale Josef cítí, že to není doopravdy. Aneška se s dětmi na statek hned tak nevrátí, družstvo si tam zřídilo kravín. Hanze pořád ještě drží ve vězení. Neví se kde, návštěvy, dopisy i balíčky jsou zakázané. Neví se, z čeho je Hans obviněný a kdy bude soud. A jim krám taky hned tak nevrátí. Přemýšlel jsem, že bych se znovu oženil, začal Josef opatrně v jednom deštivém nedělním odpoledni. A koho by si chtěl vzít? Zeptal se Joška lhostejně, aby nedal najevo, jak ho otec ranil. Přece si sem nemůže místo maminky přivést cizí ženskou. Myslel jsem na Jarmilku, zahuhlal Josef tiše. Naši slečnu Jarmilku? Z krámu? Joška se rozkechtal na celé kolo. Jo, tu si vem. A já ti za ní budu chodit. Ulevilo se mu. Tohle snad fotr nemůže myslet vážně. A i kdyby mu přeskočilo, co by mu asi Jarmilka odpověděla, starýmu chlapovi. Vysmála by se mu i Jarmilka? To už se Josef nedozví. Neodváží se Jarmilky zeptat a přestane na ní myslet. Snad ještě nikdy se necítil tak trapně. Řešení se objevilo z nečekané strany. Takhle už to dál nejde. Žijete tam s Aneškou jako nějaká vlčí smečka, lidi už si o vás povídají, začala Boženina sestra Růžena, když je jednou pozvala na oběd. Měl by ses oženit. A koho by si měl vzít, to víš taky? Vyjel na tetu Joška. Zrovna od ní zákeřnou zradu nečekal. Vím, přikývla Růžena a zamlaskala, aby se manžel ve spánku nesvezl ze židle na zem. Vdovu po bratránkovi Libovském. Dobromilu. Zrovna tuhle vdovu Libovskou, kterou Boženka neměla ráda, Aneška té zprávě nemůže věřit. Nejradši by se s celou rodinou odstěhovala, kdyby měli kam. Hanze pustili z vězení, neodsoudili ho, soud ani nebyl, ale statek jim nevrátili. Ve dvou místnostech v Dolní ulici se trápí jako zvíře na řetězu. Ještě, že aspoň přes den může pracovat venku. Co je to za práci, pucovat bordel v parku, nadává Hans, místo aby ocenil, že se všechno dalo aspoň takhle do pořádku.

Horší je vedoucí v krámě. Nechápe, proč jí Josef i Joška říkají Jarmilka. Vždyť už je stará, stará pana, nikdo o ní nestál.

My domy nemáme lidskou duši a proto by nám mělo být jedno, co se v našich čtyřech stěnách děje, ale není. Začíná druhá polovina 20. století a mnoho lidí i domů je třeba předělat, aby sloužili tak, jak to nová doba vyžaduje. Lidi se převychovávají v kriminálech a domy přestavují tak, aby byly k užitku všemu lidu. Lid si možná myslí, že své potřeby zná a ví, jak se svými domy nakládat. Ale tajemník Stanislav Kumstár a další soudruzi na výborech to vědí líp. Proud dějin se valí nemilosrdně ke světlým zítřkům a nedá se zastavit. A vily patří do včerejška. Ředitele Knopa Národní výbor vystěhoval do tmavého bytu u nádraží a v Knopově vile se usídlil Pramen. V přízemí se po dubových parketách tahají bedny se zbožím a z jídelny v prvním patře s oknem táhnoucím se po celé délce domu udělali zasedačku, kde se při dlouhých podnikových poradách musí poslouchat nekonečné řeči o plnění plánu, distribuci dočasně nedostatkového zboží a aranžování výloh tak, aby napomáhali propagaci socialismu. Možná proto tam Jarmila chodí s takovou nechutí. Nebo kvůli novému kádrovému náměstkovi Zdeňku Sýkorovi? Co je nového s Vlkovským? Vyptává se jí. Co by mělo být? Otázka jí nezaskočí, opakuje se na každé poradě. Příjemná jí ale není. Zaskočil ji šéf Vlkovský, když si místo ní přivedl z Prahy protivnou starou bábu. Zaskočil ji, ale pořád ho ještě spíš lituje, než aby mu chtěla líčit pasti a čekat, jestli se do některé z nich chytí. Snad si vážně nemyslíte, že by pan šéf kradl z kasy tržbu? A nemůžete mu nějak pomoct? Kdyby se Vlkovskému v kapse objevil tlustý pakl bankovek, který by chyběl v pokladně, všechno by se rázem vyřešilo. Náměstek Zdeněk Sýkora má svoje úkoly a ty musí plnit. Zlikvidovat Vlkovského. Soudruh tajemník Kumstár je jím jako posedlý. Chce ho zadupat do země. Aby na něj lidi zapomněli. Aby pořád nepovídali, že jdou nakupovat k vlkům. Už je to prostě Pramen. Ale dokud se bude Vlkovský motat po krámě, tak jim to nedojde, i kdyby měli za výlohou říjnovou revoluci celý rok. Ani tu tahle vzpůrná Jarmilka nechtěla a vyměnit vlka za papírového dědu Mráze s rudou hvězdou taky odmítla. Nemusela by pořád dělat takové caviky. S ničím. Bez pana šéfa by to v krámě možná bylo skutečně jednodušší. Jarmila se ho pořád ještě na všechno ptá, ale pak to stejně provede podle sebe. Nebo podle Sýkory? Ale tohle se jí příčí. Pracuje u Vlkovských od 15 let. Na něco tak primitivního by pan šéf stejně neskočil. Je chytřejší než my všichni dohromady. Má na jazyku. Ale nechce náměstka zbytečně dráždit. I když tuší, že by jí to prošlo. Sýkorovi se líbí, to pozná. A roky jí utíkají. Propustit ho musíme, pokrčil Sýkora rameny. Už začíná mít té záležitosti s Vlkovským plné zuby. To já nemůžu, zavrtěla Jarmila hlavou. Zítra dopoledne v krámě nebudu, jsem objednaná k zubaři, řekla pak jakoby nic. Náměstek se u ní každou chvíli stavuje na kafe, tak aby nechodil zbytečně.

Od zubaře se vracela, co noha nohu mine, aby do krámu přišla co nejpozději. A zadem přes sklady. Že se nestydíte, vyhrkla na ní v chodbě paní Kajzrová. Za co? Toho nenecháte v jeho krámě ani pracovat? Tolik vám překážel? Kroutila Aneška hlavou. Ale já... Ale

0: A vy, mávla Aneška rukou. Jestli se na podniku rozhodli pana šéfa zbavit, udělali by to, i kdyby v krámě byla. Ale ona tady nebyla. A je to vyřízený, usmál se na ní Sýkora. Právě vycházel z kanceláře. Pojďte se mnou do skladu, musím s vámi něco probrat. Kdyby se od zubaře vrátila o chvíli dřív, mohla si vybrat, jestli zradí pana šéfa Vlkovského, který ji před 20 lety přijímal do práce, nebo soudruha náměstka Sýkoru, který ji z té práce může vyhodit. Minulost nebo přítomnost. Teď už jí zbyl jenom Sýkora.
1: Já tě tak chci, nedělej, že nevíš, jak strašně moc tě chci.
0: Vrhl se na ní sotva, vystoupali po schodech nahoru do skladů. A Jarmila ho najednou chce taky, hned teď. Už si stejně vybrala. Na výčitky bude mít času dost potom. Celý život. Vede ho do komůrky, o které nikdo neví. Padnou na zem, Jarmila roztáhne nohy. Když do ní Sýkora vniká, začíná se jí celým tělem rozlévat slast, jakou nezažila už tak dlouho, že ji skoro zapomněla. Zdeněk Sýkora se spokojeně usmívá. Obou cílů, které ho v tomhle městě ještě drželi, dosáhl v jednom dni a dokonce i v jednom domě. Už tady byl moc dlouho. 5 let v Knopově továrně a 5 let v Prameni. Nejvyšší čas odejít. Možná za ženou a dětmi do Brna. A možná někam jinam. Víš, nebo dál.

Milada, řekla Jarmila, když se jí za 9 měsíců v porodnici zeptali, jaké jméno si pro miminko připravila. Dlouho přemýšlela, jestli může dát svému dítěti jméno po mrtvé dceři pana Vlkovského. Mínila to jako omluvenku. Pane šéf, věřte mi, že jsem vás nechtěla vyhodit, ale vašemu propuštění jsem nedokázala zabránit, to prostě nešlo. Možná si ho troufne i požádat, aby šel děťátku při křtu za kmotra. Až mnohem později jí napadlo, že jméno pomrtvé Miladě Vlkovské by její holčičce mohlo přinést smůlu. Pro chlapečka měla připravené jméno Zdeněk. Zdeněk Sýkora zmizel právě, když se mu chystala oznámit šťastnou zprávu. Pro ně těhotenství dobrá zpráva byla, jednoznačně. Na podniku jí nikdo nechtěl nic říct a když se dovolala na krajské ředitelství do Hradce, odbili ji, že náměstek Zdeněk Sýkora už v podniku nepracuje. Ne, nevědí, kam odešel, ne, nemají jeho adresu. Proč ho vlastně hledáte? Zeptala se kádrovačka podezíravě a Jarmila hovor rychle ukončila. Dostala strach. Stejně jako všichni věděla o lidech, co z ničeho nic zmizeli v kriminále. A kdyby po Zdeňkovi pátrala, ještě by tím mohla vlézt do pasti. Ku podivu jí vůbec nenapadlo, že pravda může být jednodušší. Že Zdeněk Sýkora mohl prostě utéct. Ne na západ. Před Jarmilou. Užil si. Pak už ho u ní nic nedrželo. A jméno otce? Jarmila se nadechla. Otec neznámý, řekla zarputile. O svoji holčičku se postará sama. Dokáže to. Musí.

Román Markéty Hejkalové Dům pod náměstím upravila pro rozhlas Blanka Kostřicová. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého účinkoval Zdeněk Bureš. Spolupracoval zvukový mistr Michal Dediana Boros.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto a trvala na změně pravidel pro státní úředníky. Lídři států Evropské unie budou v Bruselu jednat o vysokých cenách energií i přípravě víceletého evropského rozpočtu. Fotbalisté Bohemians zvítězili nad Mladou Boleslaví v Šancelize 1-0 a dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů. Je čtvrtek 15. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků můžou začít platit. Vládní poslanci znovu trvali na svém a přehlasovali i prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Podle koaličních politiků změna přinese pružnější státní správu. Opozice se obává politizace.
2: Opozice varuje, že úředníci nebudou sloužit státu, ale vládním politikům, říká Karel Dvořák z hnutí STAN.
3: Se obáváme toho, že ta současná vládní koalice se chce zbavovat nepohodlných lidí.
2: To koalice odmítá. Naopak, podle Libora Vondráčka z klubu SPD, změna pomůže depolitizaci státní správy.
4: My tam dokonce navrhujeme změnu v tom duchu, že vedoucí pracovníci nebudou smět být ani řadovými členy politických stran.
2: Státní správa bude podle koalice fungovat lépe. Zaměstnávání státních úředníků se přiblíží běžnému pracovnímu poměru. Změny taky mají přilákat k práci pro stát nové lidi. Zákon o státních zaměstnancích, který nahrazuje původní služební zákon, začne platit ještě letos na podzim. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Koaliční lídři se ve středu shodli na sporné novele školského zákona. Sešli se kvůli ní v tomto týdnu už po druhé. Pondělní koaliční rada skončila bez dohody. Výhrady k normě měli původně hlavně motoristé. Novela se týkala inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje.
5: Motoristé do návrhu prosadili několik změn, se kterými souhlasí i ostatní koaliční partneři. Například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle poslance za motoristy Miroslava Krejčího se koalice nakonec dohodla na kompromisu.
6: Já si myslím, že jsme prosadili všechno, co se v tomto čase prosadit dalo.
5: Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy byla debata věcná.
7: Probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
5: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Čínský občan Yang Yiming u pražského městského soudu odmítl, že by prováděl špionáž pro čínskou zpravodajskou službu. Obžaloba ho viní z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc a v Česku je prvním stíhaným za tento paragraf. Muže hrozí až 5 let vězení.
8: Yang Yiming pracoval v Praze od podzimu 2022 jako novinář čínského deníku Kuangming Daily s akreditací ministerstva zahraničí. Svou práci popsal ve výpovědi u soudu, řekl jeho obhájce Michal Sýkora.
9: Vyloučil, že by tady vykonával neoprávněně nějakou činnost pro cizí moc ke škodě České republiky.
8: Práce novináře ale byla podle státního zástupce Martina Bílého zástěrkou pro spolupráci s čínskou tajnou službou.
10: Je to součást ještě neprovedených důkazů, nicméně v tom spisovém materiálu lze rozlišit běžná činnost a činnost, která vykonávána pro cizí moc.
8: Bílý proto pro Yanga navrhuje vězení, peněžitý trest a vyhoštění z Česka. Soudní líčení bude pokračovat až do pátku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Lídři států Evropské unie projednají na summitu v Bruselu přípravy nového víceletého rozpočtu Evropské unie. Nový upravený návrh počítá se škrty ve výši 8%. Řešit se budou taky obchodní vztahy s Čínou nebo příprava Evropské unie na rozšíření o další státy.
11: Jedním z hlavních témat Evropské rady budou také možná řešení vysokých cen energií. Podle návrhu závěrů summitu, které má Radiožurnál k dispozici, se lídři chystají Evropskou komisi vyzvat, aby připravila cílená dočasná opatření. Ta mají zohlednit okolnosti různých členských států. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před středečním odletem do Bruselu se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá nejvíc na průmyslové země, jako je Česko či Polsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal majitele společnosti SpaceX Elona Muska, aby zrušil rychlostní omezení pro zařízení Starlink. To ukrajinská armáda používá například k ovládání dronů.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Elona Muska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Starlink se řeší i v Bulharsku. Tamní policie vyšetřuje žhářský útok na pozemní vysílače této americké satelitní sítě nedaleko hlavního města Sofie. Bulharský premiér Roman Radev to oznámil poslancům a zároveň vyzval k trpělivosti, než budou jasné závěry. Opozice ale tvrdí, že šlo o sabotáž, za kterou stojí Rusko a stěžuje si, že vláda mlčí.
13: Jako první o žhářském útoku na začátku týdne mluvil opoziční poslanec Ivajlo Mirčev. Podle něj 11 ze 17 antén zapálili dva maskovaní muži. Záběry z průmyslové kamery, zveřejněné webem Novinite, zachytily za jedním z vysílačů Starlinku šlehající plameny. Opoziční poslanci kritizovali premiéra, že dosud za pachatele útoku neoznačil Rusko. Připomněli zářijový požár u stanice Starlinku v Polsku, ze kterého Varšava obvinila Moskvu. Šéf bulharské kontrarozvědky Plamen Tončev před poslanci řekl, že jeho země bude v budoucnu zřejmě čelit pokusům o další sabotáže. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Dnes je Velký knižní čtvrtek. Jeho 29. vydání přináší 15 knih. Ve výběru českých nakladatelů jsou klasické romány, soubor rozhovorů s anglistou Martinem Hilským i tipy pro malé čtenáře. Jiný pohled na osobnost maršála Radeckého by čtenářům mohla přinést kniha od skotského historika Elena Skeda.
14: Ellen Skets na slavného vojevůdce, který porazil i Napoleona, dívá nově a objevuje i podrobnosti z jeho soukromého života. Knihu o životě, ale i překládání a literatuře sepsal z víc než 50 hodin nahraných rozhovorů s legendou české anglistiky Martinem Hilským, jeho žák, překladatel a redaktor Petr Onufer.
15: Bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí seminář anglické nebo americké literatury.
14: Vychází taky nový román Josefa Formánka Lovec lvů a několik knih pro děti. V nakladatelském výběru Velkého knižního čtvrtka je tentokrát 15 titulů. Od historie po romantické romány i fantazy. Kateřina Svátková, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Bohemians zvítězili i ve druhém zápase po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola šance ligy 1-0. Z přímého volného kopu rozhodl gólem Aleš Čermák. Svou trefu opřel o břevno branky a ránu kapitána Bohemians pak chválil trenér Pražanů Jaroslav Veselý.
16: Skvělá, ještě o břevno a je hezký, že takhle trefil a myslím si, že fanoušci Bohemky a Tondy Panenky to určitě ocenili. Tuhle mi Tonda říkala, že už to dlouho nikdo netrefil, říkám, jo, tak Čermák jedině, no vidíte, je to tady.
1: Basketbalistky USK Praha vstoupily do nového ročníku Evropské ligy výhrou nad francouzským týmem Borussia 76-55. A fotbalisty Sparty Plzně a Jablonce čekají duely v evropských pohárech. Pražané doma na Letné přivítají ve druhém kole Evropské ligy v 18 hodin 45 minut norský Lillestrøm. Viktoria Plzeň ve stejné fázi soutěže odehraje od 21 hodin duel na trávníku maďarského Ferencvároše. Jablonec vstoupí do konferenční ligy zápasem v německém Freiburgu od 21 hodin. Všechna utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
17: Překážka na D5 u Plzně a omezení na D2 za Břeclaví. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova čekejte překážku u Plzně. Za odbočkou na Bory a Klatovy na 81. kilometru ještě může v pravém pruhu ležet pneumatika, zvyšte pozornost. Na D5 z Rozvadova do Plzně počítejte s omezením u Stříbra. Mezi Stým a Stým 11. kilometrem se kvůli opravě vozovky a výstavbě dopravního značení bude až do víkendu projíždět pouze jedním pruhem. Na D2 z Brna do Bratislavy dnes budou silničáři cestičáři opravovat most za Břeclaví. Na 53. kilometru proto počítejte během celého dne se zúžením do jednoho pruhu. A na Opavsku startuje stavba cyklostezky kolem silnice 56 mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem. Omezený provoz tam bude téměř rok. V místě stavby počítejte vždy s provozem v jednom pruhu řízeném semafory. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 9, Plzeň město, kde kandidovalo 8 uchazečů. Do druhého kola tady postoupil bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka za STAN. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: A náměstkyně plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová za ANO. Dobrý den.
20: Dobrý den.
0: Volby 2026, senátní duel.
18: Tento duel přetáčíme v úterý 13. října ve 13 hodin a 30 minut, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Armádní generál Karel Řehka, který kandiduje jako nestraník za STAN, získal v prvním kole skoro 33% hlasů. Náměstkyně plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová kandiduje za ANO a v prvním kole si připsala více než 27% hlasů. Proč se chcete stát senátorkou?
20: Tak já bych ráda využila své zkušenosti z komunální politiky i z vedení našeho města Plzně. Zároveň jsem aktivní paní učitelku na základní škole, takže asi nikoho nepřekvapí to, že bych se chtěla věnovat školské legislativě.
18: Proč se chcete stát senátorem?
19: No, kdybych to hodně soubecnil, tak protože mi není lhostejné, co se tady děje v té zemi a myslím si, že nesměrujeme úplně dobrým směrem a já bych chtěl zase využít svoje předchozí zkušenosti a chtěl bych přispět na to k tomu, aby to prostě, aby to bylo lepší a samozřejmě, protože jsem se rozhodl žít v Plzni a na Plzeňsku, tak mě přijde logické kandidovat tady.
18: Paní Kantorová, jste v té kampani zdůrazňovala, že jste rodilá Plzeňačka, je to důležité?
20: A já si myslím, že je důležitý mít jako úzký vztah s městem, kde kandidujete, protože i za celou tu dobu, co tady já žiji, tak slýchávám to, co lidé potřebují. A pokud mám zastupovat naše město a naše občany, tak určitě čím více podnětů, tím lépe.
18: Pane Řecho, jaký vy máte vztah k Plzni?
19: Tak já jsem tady nevyrostl, nenarodil jsem se tady. Samozřejmě tím, že jsem sloužil jako voják, tak jsem pendloval na mnoha místech po republice a v zahraničí. Ale tady nějaké 2,5, necelé 3 roky tady žiju v regionu a moje manželka tady pochází odtud, má tady rodinu, a takže já se tady přeženil vlastně a protože tady chci žít a záleží mi na tom, tak tady chci i kandidovat. No.
18: A díky čemu jste se, myslíte, dostal do druhého kola, respektive jste zvítězil v tom prvním?
19: Tak ono to je těžko říct, protože těch hlasů bylo, že nějakých, já nevím, 12,5 tisíce zhruba. A každý ten hlas, ten důvod mohl mít jiný, takže já to takhle neumím odhadnout, ale asi myslím si, že tam hraje roli i celorepubliková témata, tam hrají roli, ale myslím si, že i ty lokální a podle mě asi lidi taky cítí, že to chce nějakou změnu a že ta země nejde úplně dobrým směrem.
18: Proč myslíte, že jste se dostala do druhého kola?
20: Tak já pevně věřím, že to je mé vysvědčení za dobu své působnosti právě pro naše město, pro naše školy. Takže já to beru tak, že jsem dostala tu důvěru, protože lidi ví, jak pracuji, ví, že umím dotahovat věci do konce a že mi na našem městě opravdu záleží.
18: Je nějaký bod ve vašich programech, kde jste se zásadně střetli? Kde se hodně lišíte? Kde jdete proti sobě, paní Kantorová?
20: Přemýšlím. Já nevidím úplně asi nic zásadního, tak je jasné, že pan Řehka, jeho silná stránka je bezpečnost, má stránka je školství, ale je to náš asi čtvrtý, pátý duel a nevím, jestli bylo něco zásadního, čím jsme se odlišovali.
18: Pane Řecho?
19: Já z toho, co jsem slyšel v těch duelech, tak vlastně v zásadě asi ne. Já samozřejmě se velmi odlišuju od hnutí ANO, za které paní Kantorová kandiduje, ale osobně tak, jak jsme se bavili, a co se bavíme i o těch bodech programu, tak tam nevidím nějaký zásadní rozpor.
18: A přislíbil vám někdo z neúspěšných kandidátů podporu a je to pro vás důležité?
19: Tak já jsem si všiml, že se vyjádřili a tuším, že chceme Plzeň a vím, že TOP 09. A přiznám se, že jsem to teď úplně nestíhal sledovat.
18: Takže vy sám jste o ní neusiloval, tu podporu?
19: Tak já jsem samozřejmě rád za každou podporu, je to pro mě čest, když mi někdo jako dá důvěru a řekne, že mi nějak věří a že by mě rádi podpořili. Ale já se snažím soustředit opravdu na ty volby, snažím se mluvit se všema lidma napříč spektrem, protože v konečném důsledku to není o tom, co vám řekne který stranický lídr, i když to nespochybňuji a vážím si toho, ale je to nakonec o tom názoru těch lidí a těch voličů a já se budu snažit oslovit všechny, upřímně soustředit se na kontaktní kampaň, na vysvětlování svých pozic, svých názorů, svých hodnot a myslím si, že tak to má být.
18: Vy, paní Kantorová, máte podporu některých z těch, kteří neuspěli?
20: Já bych chtěla ještě zareagovat na pana Řehku, co řekl, že nesouzní s hnutím ANO. Já bych chtěla zmínit, že právě senátní volby jsou o personě, o tom člověku. A ještě neznamená to, že když kandiduju za hnutí ANO, že máme úplně ve všem stejné názory. To bych tady chtěla podotknout. A co se týče té...
18: Ale když už o tom mluvíte, vrátím se k té otázce. Jsou body, kde nesouhlasíte s tím, s tou linií hnutí ANO?
20: Určitě jsou nějaké
18: například?
20: Body. Co se týče koncesionářských třeba poplatků, to jsme řešili společně, že bych, já teda preferuji to, aby veřejnoprávní média byla nezávislá, je to pro mě velmi důležitý osobně a tam samozřejmě jsou jako odlišnosti od hnutí ANO.
18: No a ta otázka zněla, jestli máte podporu někoho dalšího?
20: Samozřejmě vyjednávám. Já možná teď neskromně řeknu, že mám výhodu to, že ty lidi osobně znám. Já znám i velmi úspěšného pana stávajícího ještě senátora Aschenbrennera. My jsme spolu několikrát pracovali a to, že on vím, jaký má vztah k našemu hnutí, ale také vím, že mě zná velmi, velmi dobře a tím, že on tvrdí, že v senátu by rád viděl nějakého plzeňáka, označil plzeňačku, tak tím si trošku říkám, že ta podpora by třeba mohla být, ale já nechci spekulovat, ale za každou podporu jsem ráda, hlavně když mi zvolí i občané našeho města.
18: Pane Řehko, když Lucie Kantorová mluvila o tom, že ne vždycky musí souhlasit s tou hlavní linií hnutí, za které kandiduje, a vy jste ale i členkou hnutí, ano, tuším.
20: Jsem.
18: Vy jste nečlen za STAN. Jak důležitá je pro vás linie, kterou prosazuje toto hnutí?
19: Pro mě je důležité určitě, protože přijmout podporu nějaké strany nebo hnutí, tak samozřejmě tam nemůže být jako zásadní rozpor v hodnotách, což není. Mně hnutí STAN je hodnotově blízké, ale to neznamená, že se vždycky budeme muset shodnout úplně jako na každé věci v průběhu hlasování. To se může stát, je to legitimní, pokud se to pojmenuje veřejně a člověk zatím prostě normálně stojí a vysvětlíme si to. Tak si myslím, že to je naprosto v pořádku. Ono ten STAN, ta zkratka znamená starostové a nezávislí a ta myšlenka vlastně toho hnutí bylo sdružovat i nezávislé osobnosti. Já se řadím mezi ně. Já aspoň sám sebe takhle vnímám a to, že mám podporu hnutí STAN, tak ještě neznamená nějaký slib věrnosti jako za všech okolností.
3: Volby 2026. Senátní duel.
18: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 9 Plzeň město Karla Řehky a Lucie Kantorové. Pane Řehko, v kampani jste sliboval, že uděláte z Plzně první město směrem na západ. Co tím myslíte?
19: Tak to je samozřejmě trošku heslo, jak z toho vyplývá, ale já z toho myslím, tím myslím to, že to heslo si myslím, že je trefné, protože ta Plzeň má prostě obrovský potenciál, který si myslím, že se může rozvíjet. A samozřejmě já nebudu předstírat, že tady budu stavit silnice a železnice, protože to prostě senátor nedělá. Myslím si, že by to nebylo fér tady tohle to slibovat. Ale Plzeň, tak jako už v minulosti, ještě předtím, než jsem se rozhodl vůbec jít do politiky, tak jsem zjišťoval třeba při své předchozí práci, kolik tady je vlastně nevyužitelného potenciálu. A já jsem sám se trochu začal seznamovat se Západočeskou univerzitou. Přijal jsem členství ve správní radě. Pomáhal jsem tady rozběhnout vlastně a podporoval jsem tady rozběhnout bezpečnostní konferenci, která třeba ku podivu tady do té doby nebyla, což si myslím, že bylo škoda, teď už má nějaké dva ročníky za sebou. A obecně, když jsem se více seznamoval s tím regionem, tak jsem pochopil, že ať už v té bezpečnosti nebo i v jiných věcech, ta Plzeň jako v mnohem si myslím, že má velký potenciál. Jednak to je ta geografie, je to blízko na ten západ. Je to ta možnost rozvoje další spolupráce s Bavorskem, ale jsou tady také šikovné firmy, je tady šikovné prostředí pro vývoj a výzkum, je tady univerzita, která má technické i netechnické obory a umí je hodně kombinovat, ale i věci, které dělá město, ať už to je to středisko informačních technologií, centrum robotiky a tyhle ty věci si myslím, že jsou dobré. senátor samozřejmě není ten, kdo to řídí, to není člověk v samosprávě, ale já bych chtěl tyhle věci propojovat, chtěl bych prošlapávat cestu a tam, kde můžu pomoct legislativně, třeba odstraňováním bariér, tak bych to chtěl dělat, ale tak to mám napsané i v tom programu, takže jsou tam i ty věci, které s tím pak souvisí, že? Jako je například ta doprava, to dostupné bydlení a podobně, protože bez toho prostě nejde tyhle věci dělat.
18: Paní Kantorová, vaší proklamovanou prioritou jsou bezpečné a moderní školy. Co tím přesně myslíte?
20: Tak bezpečné se bavíme i o budově škol, protože my jsme založili taky speciální fond, kdy zabezpečujeme čipově naše školy, aby se tam nedostal nikdo jiný, aby se propisovala i docházka těm žákům do elektronické třídnice, aby třeba měl i povědomí o případném nějakém záškoláctví rodič. Ale ta bezpečnost je myšlena i tím různými preventivními programy, kterými taky se snažíme doplňovat tu výuku, ať už to jsou preventivní programy v rámci mediální výchovy, protože teď je velmi aktuální téma nějaká gramotnost mediální, aby žák dokázal kriticky myslet, aby dokázal přemýšlet a hledat jako v kontextech, takže i rizika sociálních sítí, kyberšikana a tak dále, takže určitě na to nezapomínat, protože to jsou velmi důležitá témata.
18: A co jste proto za 8 let v politice udělala, co se vám podařilo prosadit v komunálu?
20: A tak my jsme realizovali takzvané bezpečnostní audity, teď se bavíme o těch budovách právě těch škol, to znamená, že jsme udělali nějakou analýzu bezpečnosti, v momentě, kdy jsme zjistili, že tam je nějaký limit té školy, tak jsme se snažili udělat nápravná opatření, zjistili jsme, že nám velmi dobře funguje právě zabezpečení pomocí těch čipů, různé únikové vchody a tak dále. Takže opravdu jsme vytvořili budget na to, aby se naši žáci i rodiče cítili bezpečně v našich školách.
18: Pane Řehko, slibujete, a už jste o tom mluvil, že pokud dostanete důvěru, budete prosazovat změny, které městům usnadní výstavbu dostupného nájemného bydlení a doplňujete pro klíčové profese. Které to jsou?
19: Tak klíčové profese vždycky asi musí vyidentifikovat především to město, že jo? Protože to nemusí být všude stejně. Samozřejmě máme jako klíčové profese napříč asi celou republikou, které jsou důležité, ať už to je integrovaný záchranný systém, ať už to jsou prostě zdravotníci, policisté a podobně. Ale pokud to město se chce rozvíjet třeba některým směrem a chybí mu konkrétní daná oblast, ať už to budou technické, netechnické profese na základě toho, jaký tam je třeba průmysl nebo jaké tam jsou příležitosti, takže samozřejmě to můžou být i další. Ty hlavní, ty průřezové, řekněme, ať už to je učitelé, lékaři, všechny složky integrované za záchranného systému a bezpečnostní sbory, ty jsou jako neodiskutovatelné všude.
18: A jak tedy zvýšit dostupnost bydlení?
19: Tak já si myslím, že Plzeň v tom dělá dobré věci. Plzeň má strategii k tomuhle, má dané i přesně milníky, kde chce dosáhnout vlastně jakého počtu vlastně nájemních bytů. Já tomu fandím a samozřejmě pokud bude moc a bude cítit Plzeň, protože zase znovu říkám, senátor, prostě nepřestírejme, že senátor řeší jako místní problém, neřeší a není to jeho role. Ale senátor může usnadnit například využívání pozemků, které jsou vlastněné státem, dohlídnout třeba na financování, kde třeba, a zase nechci tady jako lacině, teď to není na paní Kantorovou, ale kde třeba je poměrně znepokojivé dneska prohlašování hnutí ANO o tom, jestli by nemohli šahat třeba si na peníze samospráv a podobně. Takže tam si myslím, že senátor může jako pomoct. Bavit se vůbec o způsobech financování, o té legislativě, protože ono je hezké říct, že samosprávám leží peníze na účtech, ale když se podíváte na způsob financování projektu, tak oni, kdyby je tam neměli, tak nejsou schopni nic udělat. A myslím si, že tady v tomhle tom senátor může pomoct. Prostě naslouchat, zjišťovat ty problémy, sledovat ty harmonogramy toho, kde stát konkrétně co slíbil pro ty regiony a tam, kde se to týká Plzně, tak to hlídat, pravidelně to zveřejňovat, tam, kde se neplní, tak na to upozorňovat, dostávat ty lidi k jednomu stolu, prošlapávat cestu, odstraňovat bariéry, protože to je všechno, co senátor vlastně může jako reálně pro samosprávu dělat.
18: Paní Kantorová, vaší domenou je školství. Jak se díváte na současný spor uvnitř vládní koalice ohledně inkluze, respektive změně financování asistentů pedagogů?
20: Je to zcela nešťastné. Já v tomto plně souzním s naším panem ministrem Plagou. Inkluze je rozjetá, je velmi důležitá. My potřebujeme integrovat žáky, potřebujeme asistenty pedagoga. Obzvláště potřebujeme nyní asistenty pedagoga, protože jsou přidělené do prvních tříd, vlastně ze zákona teďkon, protože se nám zrušily odklady. To je taky dost specifické téma, takže určitě v tomto souzním s panem ministrem a chtěla bych, aby to řádně pokračovalo i nadále.
18: Jak se k této otázce staví Karel Řehka?
19: Já si myslím, že inkluze je důležitá, ale zároveň jako slyším i ty hlasy, které říkají, že prostě některé ty věci mají svoje limity ve smyslu, kde to ještě dává smysl i vůči těm dětem a kde je potřeba už nějaké třeba v některých případech třeba speciální zacházení, ale protože já nejsem odborník, který by v této oblasti dělal, tak samozřejmě jako senátor, pokud budu mít někdy možnost rozhodovat v této legislativě, tak samozřejmě vyslechnu nejdřív odborný názor, případně k tomu spořádáme nějaký seminář a podobně, protože myslím, že politik se nemá tvářit, že všemu rozumí, ale má být ochoten si ty informace zjistit.
18: Zdá se mi, že chcete něco dodat, paní kantorová.
20: Protože inkluze je velmi důležitá v tom, a pokud my zajistíme to, že budou třeba dotační programy pro rozšíření základních škol a možnosti naše žáky více dělit, tak ta inkluze bude daleko jednodušší. Takže ono to úplně nestojí na těch asistentech pedagoga, ale i spíš na těch podmínkách přímo v těch školách.
18: Jaký je váš postoj k výši výdajů na obranu, tak jak je pojala koaliční vláda, pane Řehko?
19: Tak jak je pojímá současná koaliční vláda, tak to je v podstatě jedna velká tragédie. A to ne jako v tom, že nedává dostatek peněz na armádu, jenom takhle lacině to říct, ale znevěrohodňuje to Českou republiku prostě v očích spojenců. Tenhle stát přijal na politické úrovni, přijal nějaký závazek v summitu vágu se všemi ostatními, protože se všichni zhodli na tom, že to je prostě nezbytně nutné udělat. Navíc my v tom máme obrovské dluhy z minula, takže my jako to dvojnásob potřebujeme. A pokud pak přijde k moci vláda, která první, co začne říkat, tak začne prohlašovat, že tyto závazky jsou závazky předchozí vlády. A byť to říká domácímu publiku, tak ti spojenci to samozřejmě taky slyší a poslouchají to. Tak to je prostě, to je špatně, to nás nevěrohodňuje. A neznevěrohodňuje nás to jenom v té obraně, ale promítne se to i do dalších oblastí. Takže za mě rozhodně bychom měli plnit závazky, ke kterým jsme se zavázali. Navíc oni jsou dneska opravdu nezbytně nutné k tomu, abychom se prostě vyhnuli nějaké možné tragédie v budoucnu. Ale samozřejmě reálná jako procenta HDP ještě neznamenají reálné schopnosti, takže je potřeba jako hlídat i za co ty peníze se utrácí. A vůbec netvrdím, že se nemá jako hlídat striktně efektivita těch nákladů.
18: Jak to vidí Lucie Kantorová?
20: Já samozřejmě nejsem odborník na bezpečnost, takže bych se nerada do toho pouštěla, ale když poslouchám svého protikandidáta, jaké vlastně ty závazky neplníme? Teď možná osvěta i pro mě.
19: No tak my je neplníme jako teď téměř žádné. My jsme ze starých, protože ty závazky, no tak za první, když se budeme bavit teda o procentech HDP, tak se tady šermuje číslem 2% HDP, že dokonečně budeme plnit. To dávno není závazek. My jsme se zavázali k 3,5% tvrdých vojenských výdajů a 1,5% souvisejících. Ale jak říkám, není to o procentech. Ale už staré cíle výstavby schopností, které ještě nereagovaly na změnu bezpečnostní situace, na nové obranné plány, na novou strategii a na válku v Rusku, tak jsme těch cílů kvalitativních plnili zhruba 30% a kvantitativních zhruba 50%. Z těch nových cílů, které byly výrazně navýšeny všem členských zemí, neplníme ani to. V těch už schopnostech, už těch, který reálně vyčleňujeme, tak jak i Andrej Babiš řekl, že bychom posílali třeba dvě brigády, ono ve skutečnosti toho je víc, kdyby byl někdo napaden. Tak reálně v těch schopnostech konkrétně, které třeba on jmenoval, že by vyjeli v případě nějaké krize, máme podle aliančního hodnocení ve výstavbě asi 6 až 10 let zpoždění. A tím, že neplníme ten závazek současný, protože ten je opravdu potřeba takhle vysoko plnit, aby se to dohnalo, tak jenom navyšujeme ten dluh, který hrneme před sebou. A čím déle ho budeme hrnout, tím i vzhledem k demografii, i vzhledem k budoucímu předpokládanému zatížení státu na sociálních výdajích a podobně, tak to bude ještě těžší plnit. Takže teď je nějaké okno příležitosti, jak bezpečnostní, tak ale i reálně ekonomické pro nás to plnit. A tím, že to neděláme, tak to přenášíme do budoucna a zhoršujeme tu situaci.
20: A jak byste je naplnil, když říkáte, že je velký vysoký schodek státního rozpočtu?
19: No tak vysoký schodek je a myslím si, že některé jako populistická gesta typu jako rozdávání jednorázových balíčků a někde nedává smysl, ale samozřejmě obrana je jeden z věcí a já jsem to řekl už i v minulosti, kde i za cenu krátkodobého zadlužení to podle mě dává smysl a konec konců to je i ten důvod, proč Evropská unie nabízí třeba ty programy jako je SAFE a podobně, aby ty státy mohly mít třeba výhodně garantované půjčky a v případě i potřeby třeba se zadlužily. ale my se tady nezadlužujeme v investicích do obrany nebo v jiných věcech, my se tady zadlužujeme i bohužel ve spotřebě
18: a v mandatorních výdajích. Lucie Kantorové, děkuji za spolumoderaci. Pojďme ještě k poslední otázce. Prvního kola voleb se ve vašem obvodu zúčastnilo více než 40% oprávněných voličů. Čím byste chtěli přesvědčit lidi v Plzni, aby znovu přišli k senátním volbám?
20: Protože každý hlas je důležitý a je důležitý ten svůj názor na politickou situaci i na to, jak reagovat na věci u nás v Plzni, tak aby přišli ten svůj názor tlumočit právě tím, že hodí lístek jednomu z nás.
18: Pane Řehko?
19: Já tady se naprosto zhodneme. Já si myslím, že prostě volit je obrovské privilegium, to právo volby. A zažil jsem situace a země při své službě, kde lidi to právo nemají. Na mnoho místech za to lidi umírají. My jsme v minulosti tady taky, naši předkové za to umírali. A myslím si, že prostě bychom se měli snažit nenechat se znechutit, ať už to je z jedné nebo z druhé strany toho politického spektra, tím, co se děje, a lidi by prostě neměli rezignovat na to, že budou rozhodovat o své budoucnosti. Takže rozhodně souhlasím a myslím si, že by maximum lidí mělo využít to právo.
18: Hosty byli Karel Řehka a Lucie Kantorová, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 9 Plzeň město. Oběma děkuju, nashledanou.
20: Nashledanou.
19: Díky, nashledanou.
18: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
3: Volby 2026. Senátní duel. Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
21: Jemenští povstalci Husiové znovu zautočili na Saudskou Arábii.
22: Attack on Saudi Arabia's international airport.
23: Husiové údery na Saudskou Arábii odůvodňují saudsko-arabskou podporou jemenské vlády.
24: Íránem podporovaní Husiové vyhrožují, že v útocích budou pokračovat.
25: V oblasti jde o nejkrvavější úder proti spojencům USA od začátku války s Íránem.
4: Okopávači kotníků, nástroj Íránu, jemenští rebelové, povstalci, Husijové. Proč útočí na letiště v saudském Riádu? Jak moc komplikují obchod s ropou? Kde se vzali? A za co bojují? Ptám se Břetislava Turečka, experta na Blízký východ z Metropolitní univerzity. Dnes je středa 14. října. Dobrý den, Břetislave, vítejte u nás ve Vinohradské 12, díky, že jste dorazil.
26: Dobrý den.
4: Dvojice raketových útoků Husijů na několik dní uzavřela saudsko-arabské mezinárodní letiště v Riádu. O víkendu tam zemřelo nejméně 14 lidí, stovky lidí byly zraněny. Své lety do oblasti pozastavují taky některé velké evropské aerolinky. Jak velký zásah pro saudsko-arabskou ekonomiku to je, tyhle ty útoky?
26: Určitě veliký, protože Saudové se snažili v uplynulých letech dohnat, řekněme, takové letecké velmoci, jako byly Emiráty, jako je Katar a tak podobně. Vy jste zmínil evropské nebo západní nějaké aerolinky, ale ono se
4: Lufthansa,
26: to týká i těch,
4: ale ono se to týká i těch
26: asijských, které jsou možná pro Saudskou Arábii ještě důležitější, protože nejenže dopravují pasažéry, ale dopravují i třeba levnou pracovní sílu na saudsko-arabský trh, takové země jako Srí Lanka, Indie a tak podobně. Takže ten zásah je veliký a vy jste zmínil, že ten vzdušní prostor byl uzavřen na několik dní. Ono je
4: to
26: otázka.
4: Letiště.
26: Ano, letiště, ale ty aerolinky některé uzavřely do nadcházejícího víkendu, ale vlastně nikdo neví, co bude nového po novém víkendu. Dá se říci, že za týden od teď bude saudsko-arabský vzdušní prostor bezpečnější.
4: To je otázka.
26: To je velká otázka, takže uvidíme, jak dlouho ta krize bude celá trvat.
4: Protože to nejsou jediné útoky, které Husijové v posledních dnech a týdnech provedli. Není to tak dávno, co udeřili i na ten dlouhý ropovod východ-západ, vyvádějící ropu z Perského zálivu do Rudého moře, pak tankery směřují ty nádrže plné ropy do Evropy a tak dále. Atakují Husijové taky ropné rafinerie Saudi Aramco. Jak je možné, že Saudové nejsou schopni tyhle ty útoky jim zamezit, bránit se, protože mají přeci velký zbrojní arzenál i od Spojených států, mají ty rakety TAT, mají patrioty a stejně Husiové jsou úspěšní.
26: Přesně tak. Já bych řekl, že odpovídat by se dalo dlouho a v mnoha rovinách. Především Husiové mají jakousi ideologii, mají morálku bojovou daleko lepší než Saúdská Arábie, která si na mnoho věcí týkající se její vlastní obrany musí vlastně najímat zahraniční síly. To je jedna věc. Druhá věc, znovu opakuje se to pořád jako přes kopírák. Je to jasná tendence podceňovat zdánlivě vizuálně slabšího nepřítele. Já připomenu, že Saúdská Arábie začala bojovat v Jemenu v březnu roku 2015 a slibovala tehdy, že Husi je porazí během 3 týdnů. V roce 2015 ta země, která nakupuje zbraně za miliardy dolarů ročně od Američanů. Takže na co se teď ptáte, to, co sledujeme, je vlastně jenom poslední epizoda, kdy Husiové do určité míry okopírovali přístup Íránců. Útočíte na nás, fajn, my budeme útočit zpět, ale tak, aby i vás to skutečně bolelo. A už vlastně někdy na začátku října Husiové jasně řekli, varovali ty mezinárodní letecké společnosti, nelétejte do Saúdské Arábie, protože tamní letiště jsou pro nás legitimní cíl, a v podstatě kopírovali i to, realita, že Saúdská Arábie v uplynulých letech mnohokrát útočila na letiště přímo v Jemenu, kdy měla za cíl prostě nějakým způsobem omezit možnosti Husiů zasáhnout území, která Husiové měli pod kontrolou nebo mají pořád.
4: Bojuje se taky o klíčový průliv Bab el-Mandab, kterým směřují tankery, když nejde ropa zrovna přes ten velký ropovod, tak kterým tankery směřují do Rudého moře. Jemenské vládní jednotky po značné ofenzivě v oblasti před pár dny oznámily, že tu cestu do Rudého moře už kontrolují oni, ale s tím zase Husiové nesouhlasí. Jak velké, jak silné, jak krvavé boje se o ten průliv vedou?
26: No já připomenu, je to vlastně měsíc a pár dní, kdy Husiové zcela překvapivě obsadili toto pobřeží, obsadili i několik ostrovů přímo v té úžině Bab el-Mandab, a vlastně poté, co Írán do velké míry pořád kontroluje Hormuzský průliv, který uzavírá cestu do Perského zálivu, tak teď se ukázalo, že vojenská síla napojená na Írán nebo do určité míry koordinovaná s Íránem, má možnost uzavřít další strategickou vodní cestu na Blízkém východě, a to je přístup do Rudého moře, potažmo do Suezského průplavu. Z toho byli všichni v šoku a vlastně po 2 týdnech, řekněme z kraje minulého týdne, přišla teprve nějaká protiofenzíva, o které vy mluvíte, to znamená, že ty jemenské vládní nebo provládní síly, aktuálně provládní, kdo ví, komu budou lojální za měsíc, tak vlastně s leteckou podporou Saúdské Arábie tvrdí, že vytlačují zase Husie z těchto strategických oblastí, a jak vlastně sám říkáte, my nevíme, jak je to doopravdy, a i kdybychom to věděli, tak nemáme jistotu, že to tak bude za týden.
2: Kritická situace zůstává u vnitrozemského města Taiz, které se snaží Husiové dobít.
5: Během jediného dne provedly naše ozbrojené síly 4 operace s pomocí všemohoucího Alláha.
4: Husiové ovládají poměrně velkou část severozápadního Jemenu. Kde se tam vzali?
26: Já především, když se podíváme na mapu, ona je zavádějící. Oni ovládají, řekněme, čtvrtinu, třetinu území Jemenu, ale žije tam asi 3/4 populace jemenské. Oni neovládají tu liduprázdnou téměř poušť na východě země například.
4: Směrem k Ománu potom.
26: Přesně tak. A toto území, no kde se vzali? Prostě je to etnicko-náboženská skupina, jsou to kmeny různé, které po stovky let obývají severozápad Jemenu, a v rámci velice roztříštěné, já třeba svým studentům ukazuji kmenovou mapu Jemenu, to jsou desítky různých barviček, ostrůvků, různých jemenských kmenů, které se potom spojují do kmenových svazů, federací a tak dále. To v tom také hraje roli, a prostě některé vyznávají šíitské náboženství, některé vyznávají sunnické, to je jedna rovina, druhá věc je ta etnicita a třetí věc je rovina politická, to znamená přístup a podíl na moci. A Husiové zkrátka, můžeme říci, že šíité vždy bývali menšinou na Blízkém východě a vždy byli jakousi odbojnou, dizidentskou, povstaleckou, řekněme, entitou v různých částech regionu. Nejinak tomu bylo v Jemenu, a zkrátka, když někdy před 12 lety v roce 2014 usoudili, že jejich podíl na moci neodpovídá jejich zastoupení v populaci, tak obsadili hlavní město Sana a tím vlastně začala tato nová krize, o které teď hodně mluvíme, protože se stala součástí geopolitického souboje. Za Husie se v podstatě postavil Irán, zatímco Saudská Arábie se postavila za tu svrženou jemenskou vládu, poskytla jí útočiště a tak dále.
4: Tehdy se jemenská vláda, kterou podporuje Saudská Arábie i Spojené státy americké, stáhla do toho přístavu Aden na jihu země, a když mluvíte o těch událostech před 14 lety, tak oni navazovali tenkrát na arabské jaro, které bylo v roce 2011, a tehdy bylo velké zemětřesení v mnoha státech v severní Africe, na Blízkém východě.
26: Přesně tak, a víte, to bychom opravdu, kdybychom to všechno měli rozebírat, já třeba zmíním, arabské jaro svrhlo prezidenta Sáliha v Jemenu. Jenže prezident Sálih se v jednu chvíli přidal k Husijům a bojoval sám proti centrální jemenské vládě, takže to je opravdu nesmírně spletité a opravdu tam neplatí takové to naše dělení dobří naši, zlí na druhé straně, protože ta lojalita se mění. Třeba ta součást proti husijovské, řekněme, aliance ještě nedávno podporovala, najednou se obnovilo jihojemenské povstalecké hnutí, separatistické. Naši posluchači mnozí vědí, že existoval před desítkami let jižní a severní Jemen, a ono to tam pořád doutná. Další rovina těch konfliktů uvnitř Jemenu, o kterých se můžeme bavit.
4: To znamená, Husijové jako takový, začal jste tu historii, tu stručnou od roku 2014 dál, předtím, když existovali, protože mluví se o nich od počátku 90. let zejména, byli už tehdy jako radikální bojovníci, už tehdy je považovali mnohé státy světa za teroristy jako dnes?
26: Nebyli o nic radikálnější než mnohé jiné skupiny v Jemenu. Vždyť tam máme do dneška buňky Islámského státu, Al-Káidy, máme tam různé kmenové milice, a Husijové prostě dostali nálepku teroristů, která mimochodem zdaleka není univerzální a platná všude. Prostě protože začali bojovat proti zájmům, řekněme, Izraele, Spojených států a jejich spojenců v regionu. No. To je všechno.
4: No, oni to mají ve slogan. Ne, ten slogan zní smrt Izraeli, smrt Americe, ale to je, vítězství islámu.
26: To je jejich aktuální prostě mobilizační slogan, který před 20 lety bez pochyby neměli. V tuto chvíli se stali součástí této geopolitické hry, a kdyby stejnými zbraněmi, stejnými postupy bojovali za jemenskou vládu, tak bychom jim říkali nějaká státotvorná povstalecká milice. Neliší se příliš od těch, kteří jsou třeba v jižním Jemenu, jak jsem zmínil.
4: Za co bojují? Co je jejich cíl vlastně?
26: Já si myslím, že v poslední době se můžeme říci namlsali, teďka to trošku zvulgarizuji, vidinou, že to budou jednou oni, kdo bude uznán jako legitimní jemenská vláda. To znamená, oni se ukázali, vidíme to, čelí obrovské vojenské přesile a mají prostě, myslím si, ambici ukázat, my jsme ti, kteří mohou Jemen ovládat. Nebojovalo se pořád, byly i různé pokusy o politické řešení, o dohodu, ale ty z různých důvodů čas od času prostě zkrachovaly. A to je, myslím si, podstata jejich snažení v tuto chvíli.
4: Takže chtějí zlikvidovat tu uznávanou jemenskou vládu a chtějí vládnout Jemen.
26: Uznávaná jemenská vláda je uznávaná kým? Ano, má pořád mezinárodní uznání, tak. Ale jak vidíme, to jsou věci, které se prostě postupem doby velice rychle mohou měnit. Podívejme se na Afghánistán. Kdo uznává hnutí Talibán? Nikdo, a přesto reálně je to afgánská vláda. Takže něco podobného do určité míry vidíme třeba v Jemenu.
4: Jak zásadní je napojení Husijů na Teherán, na Irán?
26: Irán je používá ke svým geopolitickým cílům. Tak jako Izraelci používají své milice, dneska se odvolávají na drůzy, na křesťany v Libanonu, na utlačované menšiny tam či onde. Podobně mají Kurdy třeba používají ke své geopolitické hře. Podobně to dělají Spojené státy, Saudská Arábie, dělá to i Irán. A Husijové v podstatě v tuto chvíli jsou pro ně dobrým nástrojem, jak okopávat kotníky té protiíránské alianci v regionu. Ve chvíli, kdy se dohodnou Iránci s Američany, tak iránská podpora Husijům v Jemenu může velice klidně rychle skončit. Aha. Když se Iránci a Saudové v roce 2023 dohodli na obnovení vztahů, na uklidnění vzájemné krize, a to za patronátu Číňanů, tak vlastně se ukázalo, že i ta jemenská válka může být uložena k ledu. Začalo se jednat o mírovém řešení konfliktu a válka vlastně celé to vyústilo v příměří. My se teď bavíme o nové válce, která přišla vlastně jako součást. Husijové se nejprve mobilizovali poté, co Hamas napadl Izrael a začala tato válka, a v posledním
4: začali
26: roce
4: raketově ostřelovat Izrael a začali se zapojovat vlastně do těch bojů.
26: Přesně ano. Tak, jakože se solidarizují s Palestinci. Ano. A teďka naprosto aktuálně a ta nejvyhrocenější forma, kterou vidíme, to je vlastně součást toho, že Írán byl napaden Izraelem a Spojenými státy a samozřejmě logicky Iránci mobilizovali, co mají v rukávu oni.
4: No a jak silné to napojení je? Skutečně to je tak, že třeba Iránci dovážejí zbraně husijům, že cvičí jejich bojovníky?
26: Určitě se toto nedá vyloučit, spíše záleží na množství. Mluví se třeba o tom, že husie cvičil libanonský Hizbalách. Když začala...
4: To je ta osa odporu vlastně, že jo? Irán, Hizbalách,
26: husijové. Teď je silně zdecimovaný, o tom není sporu, ale přeci jenom jeho bojové zkušenosti Hizbaláhu byly enormní ve srovnání s mnoha jinými skupinami v regionu, takže Iránci už nemuseli přímo cvičit jemenské bojovníky a obsluhu zbraní a tak dále, mohli si na to najmout v podstatě nebo vyslat nebo delegovat tuto práci k libanonskému Hizbaláhu. Takže tam není nutné, aby Iránci dováželi ve velkém zbraně.
4: Mluví se o překladišti zbraní třeba v přístavu Hudajda, že jo, na západě země. Já jsem o těch zbraních mluvil z toho důvodu, že já nevím, jestli jste to zaznamenala, mě pobavilo docela to, co jsem četl ve Financial Times, že husijové využívají umělou inteligenci Anthropic, Claude, ten model, k vývoji balistických střel. Nicméně podle americké společnosti se jim to úplně nedaří, což poznali podle promptu, kdy husijové psali do toho chatu, nám se to nedaří, jak to zlepšit. Což mi přišlo docela zajímavé, že jsou jako nápadní.
26: Já jsem to zachytil, no jasně, to jsou takové atraktivní články pro západní publikum, o tom nepochybuji, že se něco takového může dít, ale určitě na tom to celé nestojí. Věc, která Jemenu rozhodně nechybí, jsou zbraně. V podstatě si vůbec nemyslím, že je potřeba je tam nějakým způsobem dovážet. Já už jsem zmínil Sálih, bývalý prezident, když se přidal k Husijům, to není jenom on jeden člověk, to jsou celé jeho milice, to jsou celé ozbrojené složky, které prostě mění aliance a samozřejmě nepřecházejí jenom bojovníci, ale přecházejí i prostě jejich arzenály. To tak je v Jemenu a vždycky bylo.
4: Právě kvůli tomu množství zbraní, které je Husijů, tak z toho důvodu jemenská vláda i Saudská Arábie, ta koalice vedená Saudskou Arábií a do toho obranného paktu teď nově spadá třeba Pákistán, Turecko, na pomoc přišla Francie, Británie, Saudské Arábie, tak z toho důvodu nejsou schopné tyto země Husije porazit? Protože ta válka je silně asymetrická.
26: No je, a důvodů, proč nejsou schopni je porazit, je celá řada. Především bych nepřeceňoval tu dohodu z Mekky, kdy Saudská Arábie uzavřela nějaký obranný pakt s Pákistánem a s Tureckem.
4: Letos, je to pár týdnů.
26: Ano, bylo to v srpnu a ty země ale jasně říkají, že se nezapojí do války proti Husijům, že maximum, které ten pakt nebo ta dohoda je zavazuje, je obrana Saudské Arábie, to znamená obraná výzbroj, instruktoři, obrané jednotky, nikoliv útok a likvidace Husijů v Jemenu. Na to si dávají pozor. Další věc, proč Spojené státy se do toho nezapojí? O tom se teď hodně mluví, protože by to v podstatě bylo otevření nové fronty. Vždyť vidíme, Američané rozpoutali s Izraelem válku proti Iránu a teďka sklízí na celém světě téma vaší poslední Vinohradské, to znamená, že najednou musí nakupovat, nebo Trump se dohodl s Ruskem, že bude nakupovat ropu. Proč? No, protože není ropa z Blízkého východu. Takže toto vytloukání klínu klínem za této situace ještě rozjet novou válku v Jemenu, kdy slyšíme ty pohrůžky a varování, prostě Husijové řekli, zaútočí na nás Američané, vy nevíte, co přijde, jak budeme útočit my zpátky. Mluví se o narušování datových kabelů v Hormuzském průlivu a tak dále. To jsou věci, které my si neumíme představit. A ve všech těchto věcech platí jedna důležitá věc. Husijové mají daleko méně co ztratit, než Američané a jejich západní spojenci, kteří pronášejí bojovné projevy na různých pódiích západních think tanků a podobně.
4: Mluvíte o tom, že Amerika rozpoutala s Izraelem tu válku proti Iránu, což je bez pochyby pravda, nutno k tomu dodat, že ta historie těch vztahů mezi těmi zeměmi je mnohem složitější a tam je zase ta podpora toho Hizbaláhu od Iránu, podpora Hamásu, všechno se to velmi vyhrotilo po těch teroristických útocích Hamásu 7. října.
26: Ale těmi to také nezačalo, ale to také
4: no, tak to samozřejmě víme, že ta historie je mnohem složitější. No já se ptám na to, proč jemenská vláda a Saudská Arábie, celá ta koalice není schopná Husie porazit i z toho důvodu, že za pár týdnů má v Saudské Arábii konat prestižní Davos v poušti, velká konference Future Investment Initiative, na které Saudům velmi záleží, mají přijet hosté z celého světa. A teď jsou asi poměrně silné obavy o bezpečnost těch hostů, když V Riádu je zavřené letiště. Není to jediné letiště, na které Husiové zaútočili.
26: Přesně tak, minulý týden útočili i na další jiná v regionech, ano.
4: No, tak vy byste se taky bál o bezpečnost Saudské Arábie teď?
26: Víte, co tady vůbec nejde o bezpečnost? Tady jde o to, kde si prostě Husiové řeknou, my budeme dál střílet na letiště v Saudské Arábii, tak Saudové třeba mohou ujišťovat, všechno je bezpečí, všechno už je v pořádku, v sobotu jsme to všechno napravili, ale vy jako ředitel nějaké letecké společnosti evropské pošlete tam letadlo s 200, 300 lidí? To je otázka. Takže ona ta hrozba vůbec nemusí být reálná. Ono stačí prostě jenom nějaké riziko, že se něco takového může stát. A já znovu říkám, myslím, že to bylo 5. října, Husiové řekli, vaše saudsko-arabská letiště jsou pro nás legitimním terčem. My můžeme dneska spekulovat o tom, jestli to je nebo není válečný zločin, zda a nakolik ta letiště byla využívána i třeba k vojenským aktivitám.
4: No, trefili civilní terminál číslo 3 na tom riádském letišti, přesně tam tak, zahynuli přes, normálně
26: přesně
4: turisté.
26: Tak, ale takže když Saudové útočili na letiště v Saná, tak také říkali, útočíme na teroristy a také zasahovali přeci civilní struktury v zemi, pozabíjeli 10 000 lidí Saudové, civilistů v Jemenu, jo, a také říkali, že je to namířené proti bojovníkům. Takže my víme, jak to bývá v každé válce složité, a i kdyby se nakrásně řeklo, že útok na letiště krále Chálida byl válečný zločin, tak je to úplně jedno, prostě ta hrozba trvá dál a to je na tom to nejpodstatnější, ne jak to budeme definovat.
4: Íránský ministr zahraničí teď nabídl, že Teherán zprostředkuje diplomatická jednání mezi Saudy a Husí. Je něco takového reálné, na co by třeba Saudská Arábie přistoupila?
26: Je to reálné. Je reálné, že Írán uklidní Husie výměnou za nějaké protislužby, řekněme nějaké protinabídky, politické zisky pro Husie v Jemenu, politické zisky pro Íránce v Hormuzském průlivu. To je všechno právě nesmírně propletené. A vracíme se znovu k té válce, která nezačala, vy teda řeknete 28. února, tím, že Izrael a Američané

0: dopadnout. Teďka třeba jsme se mohli dočíst v izraelských novinách, že se nabízejí Izraelci, že pomůžou Saudské Arábii v boji proti Husium. A otázka je, přijme to Saudská Arábie, když proti službou by mělo být, že Saudská Arábie uzná Izrael. Přistoupí Saudská Arábie na to, že si najme židovské vojáky, aby bombardovali muslimy v Jemenu. To jsou všechno otevřené věci. Uvidíme, jak to celé dopadne.
1: Dobrá, díky, že jste přišel a udělal v tom pro tentokrát jasno.
0: Děkuji za pozvání.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska spolu se mnou Břetislav Tureček, expert na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha a taky bývalý blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu. Řešili jsme útoky Husijů na saudské letiště v Riádu, taky napojení na Irán, komplikace ve světovém obchodě s ropou a tak dále a tak dále. Tuhle epizodu jsme chtěli udělat už delší dobu, ale odsouvali jsme ji kvůli komunálním a senátním volbám. Ještě nějaké takové díly máme v záloze, takže se k ním postupně dostaneme. Nicméně mluvit budeme v nadcházejících dnech i o druhém kole hlasování do Senátu, to je jasné. Vybrali jsme pár zajímavých duelů, které stojí za to sledovat a brzy vám o nich něco řekneme. Naslyšenou zítra.

0: Timothy McVeigh, muž, který se pomstil americkým federálním úřadům odpálením nákladňáku s výbušninou u úřední budovy v Oklahoma City. Zemřelo 168 lidí, včetně 19 dětí.
1: The Oklahoma City bomber was sentenced to death for setting off an explosion which killed 168 people.
2: A man who has never expressed remorse for his killings, sentenced to die by lethal injection this morning.
0: Kdo byl muž, který nikdy nelitoval svého hrůzného činu, vypráví speciál portrétů Terorismus. Najdete ho na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Slavné únosy.
4: Únos Čechů v zahraničí je událost naprosto výjimečná, ale nikoliv nemožná.
5: Pěl do těmi místnosti, pažbou rozbil mi ten telefon, že vyrval mi to sluchátko, nadal mi hlaveň samopalu, hlavě a říkal konec, jdeme.
4: Vojáci, novináři či turisté, ti všichni mají za sebou zkušenost, kterou by nikdo nechtěl zažít.
6: Fakt jsem se bál, jsem to viděl jako jeden z pravděpodobných scénářů, že nás třeba na místě zabijou.
3: Sérii Tématu Plus poslouchejte v sobotu po 5. odpoledne a v neděli po 11. dopoledne na Plusu. Slavní hoštapleři.
0: Když v listopadu 1903 dorazil Carlo Ponzi jako další migranti na lodi z Itálie do Bostonu, měl v kapse $2.50, bylo mu 21 let a jak později řekl, nikdy nepochyboval, že je předurčen k tomu, aby zbohatl. Historik Jakub Rákosník si myslí, že Ponzi nic zásadně nového do způsobu okrádání naivních lidí nepřinesl.
7: Popravdě řečeno, ono to není nějak originální schéma, prostě spíš jenom získal mediální slávu a v učebnicích je tedy už terminus technicus Ponziho schéma, ale to můžeme jít daleko do minulých staletí a uvidíme úplně stejnou metodu, která se opakuje i od té doby až do dneška, takže je to spíše shoda šťastných okolností pro Ponziho, že takhle jako si zvětšnil jméno.
0: Všechno začalo v lednu 1920, kdy Ponzi založil v Bostonu společnost pro obchodování s cennými papíry.
7: V tom roce 1920 je to paradoxně výročí 200 let, dokonce to vychází víceméně na měsíc, od podobného Ponziho schématu, který byl v roce 1720 s jihomořskou společností, která se nakonec dostala tedy do podobných problémů, že zisky vyplácela z nových úpisů, a jo, čili úplně stejné Ponziho schéma. Ponzi sliboval astronomické zisky za krátkou dobu a udělal to tím pyramidovým schématem, že těm prvním investorům vyplácel jejich přislíbené zisky prostřednictvím nových úpisů od těch pozdějších investorů.
0: Charles Ponzi nebyl troškař. Investorům sliboval 50% zhodnocení do 45 dnů nebo 100% zhodnocení do 90 dnů. Bylo to v době, kdy normální banky vyplácely 5% úrok. Ponziho nabídce uvěřili tisíce lidí. Po třech měsících měl na účtu přes $440 000.

0: A protože zpočátku dokázal staré investory vyplácet z vkladů nových investorů, nikdo netušil možné problémy. Většina investorů si i prodloužila investici z 45 na 90 dnů. V létě 1920 tak Ponzi inkasoval od dalších nově příchozích zájemců o investování $250,000 denně a pak musela nutně přijít havárie.
1: Traduje se, že tady média sehrála dost důležitou roli, že díky právě tady novinářské práci došlo k diskreditaci Ponziho, nicméně tím nějak nesnižují zásluhy médií, ale stačí se na to schéma podívat a ono je strukturálně špatně, že je to jenom shoda okolností, že tedy média zapůsobila a zveřejnila průšvih, který se odehrává, ale dříve či později vlastně ten průšvih nevyhnutelně musel nastat. Platí bankovní moudrost, že tedy za každým pořádným bankovním zločinem stojí muž, který ještě včera patřil mezi ctihodné občany, čili nectihodnému člověku nedáte peníze, ať vám slibuje sebe víc. Čili nepochybně v tom muselo být určité charisma a přesvědčovací schopnosti, protože to zase nebyli žádní luzři, kteří spekulovali spolu s Ponzim, čili on se konfrontuje s profesionály a musí mít potřebné know-how k tomu, aby v nich vzbudil tedy očekávání.
0: I když Ponzi vystupoval sebevědomně, jeho podnikání bylo jen pověstným okrádáním Petra, aby se zaplatilo Pavlovi. Novinářům z Boston Post pomohlo, když Ponziho firmu opustil člověk odpovědný za PR a řekl médiím, že Ponzi je na mizině. Soud odhadl ztráty investorů na $20,000,000 a Ponzi ho odsoudil na 5 let do vězení. Po propuštění se Ponzi pokusil o další podvod na Floridě, kde sliboval 200% zisk do 60 dnů. Po odhalení chtěl utéct do Itálie, ale byl zadržen a ve vězení si odseděl dalších 7 let. Zemřel v naprosté bídě v lednu 49, ale podvodné schéma, které přivedl k dokonalosti, žije dál. Vždyť v červnu 2009 byl americkým soudem odsouzen ke 150 letům vězení a pokutě $170,000,000, kdysi respektovaný finančník Bernard Madoff, který připravil své investory o $65 miliard.
1: Tohle to jsou spektakulární případy, ten Ponzi a Madoff, ale ono se to děje celkem běžně v životě, že když vezmete do ruky nějaké historické knížky, tedy o takovýchhle finančních spekulacích, tak mnohdy jsou to prostě úplně banální příběhy, které jedou v řádech statisíců a nízkých milionů, které se odehrávají v podstatě jako mezi sousedy, jo? Takže ono to schéma, ono to svádí k tomu magickému světu velkých financí, ale v ten Ponzi se dá hrát i s relativně malými částkami mezi obyčejnými lidmi. Jo. Jak říká jiná zase finanční moudrost, zkrátka v určitých situacích lidé ztrácí obezřetnost a je jen málo tak znepokojujících věcí, jako vidět svého přítele bohatnout. Jo. A v tu chvíli přichází ke slovu šance pro lidi, jako byl Carlo Ponzi.
0: Říká historik Jakub Rákosník. Příběhy slavných hochštaplerů si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také všude tam, kde jste zvyklí pořady Plusu poslouchat.
2: Jaké máme daně?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Daně jsou povinné a nenávratné platby, které stát vybírá z našeho majetku nebo našich příjmů. Prostředky, které se na daních vyberou, vláda používá k hrazení nevýdělečných služeb, které pro obyvatele zajišťuje, a to zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy, kultury a školství. Nastavit daňový systém, tedy správnou kombinaci daní dobře tak, aby ekonomika s daněmi efektivně fungovala, není ale vůbec jednoduchá záležitost a proto má každý stát daňovou skladbu jinou. Obecně platí, že daně dělíme na přímé a nepřímé. Plátcem přímé daně je konkrétní osoba, na kterou se daň vztahuje. Sama ji platí a sama ji také státu odvádí. Mezi přímé daně patří daně z příjmu a pak majetkové daně, tedy třeba daně z nemovitostí, silniční daně nebo daně převodové. Nepřímé daně státu odvádí někdo jiný, než kdo je zaplatí, obvykle obchodník. Mezi nepřímé daně patří daň z přidané hodnoty a spotřební daně.
3: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Část senátorů navrhuje ústavnímu soudu zrušení zákona o regulaci cen paliv. Spojené státy poprvé po více než 20 letech nepozvali k volbám mezinárodní pozorovatele. Fotbalisté Realu Madrid otočili duel v Lize mistrů na trávníku a s Řím vyhráli 4-3. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzinu pomocí vládního nařízení. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Radiožurnálu to řekl Tomáš Goláň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj Česko v minulosti navíc mělo fungující zákon. Zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Radiožurnálu to řekl Tomáš Goláň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj Česko v minulosti navíc mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
5: Přesto všechno, vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat takzvaný nařízení vlády.
4: Ústavní soud návrh dostal minulý týden. Senátoři ho požádali o přednostní projednání. Ministerstvo financí návrh považuje za nezodpovědný a proti zájmu občanů. Stát podle resortu musí mít možnost včas zasáhnout. Americká vláda nepozvala na listopadové volby do kongresu pozorovatele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Porušila tím tradici, kterou od roku 2002 dodržovaly administrativy obou stran, včetně té Trumpovy první. Organizace rozhodnutí označila za politováníhodné. Mezinárodní pozorovatele k volbám dnes nepouštějí například Rusko a Bělorusko.
6: Mluvčí Bílého domu Lauren Bisová Trumpovo rozhodnutí vysvětlila tím, že americké volby budou organizovat, volit v nich i dohlížet na ně američtí občané. Demokratická senátorka Jean Shaheenová naopak vyzvala Bílý dům, aby pozorovatele pozval. Jinak podle ní půjde o hluboký rozpor s duchem svobody a transparentnosti amerických voleb. Kritici se obávají, že prezident chystá půdu ke zpochybnění výsledků, pokud republikáni prohrají. Mise pozorovatelů přitom o platnosti voleb nerozhoduje, jen hodnotí jejich průběh a navrhuje zlepšení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Pardubický krajský úřad chce zjednodušit těžbu dřeva v přírodní rezervaci Maštele. Zveřejnil vyhlášku, která by umožnila razantnější zásahy ve vybraných částech chráněného území. Už loni přitom úřad navrhoval rezervaci zrušit a vytvořit novou na menší ploše.
7: Po kritice ale plán odložil. Návrh nových opatření počítá s vytvořením tří zón. V bezzásahové by bylo možné kácet nepůvodní druhy stromů nebo odstraňovat ty, které blokují cesty. Ve druhé by vlastníci mohli likvidovat kůrovcové stromy a také nejstarší borovice. Nejmírněji chráněné pásmo kombinuje všechny zásahy, a to včetně postřiků nové výsadby proti vybraným škůdcům. Krajský úřad teď ještě bude čekat na případné připomínky k návrhu. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Radiožurnál.
4: Fotbalisté Realu Madrid vyhráli ve druhém kole Ligy mistrů na trávníku AS Řím 4-3, přitom ještě v 80. minutě prohrávali 1-3. O otočku se postarali Espí, Endrick a Rüdiger. Obhájce triumfu Paris Saint-Germain zvítězil na hřišti Manchesteru City 4-2 a je první v tabulce. Liverpool slaví po výhře na stadionu Lasku 6-3, Aston Villa deklasovala Fenerbahce Istanbul 6-0, Real Betis porazil Porto 3-2, Bode Glimt vyhrálo nad Dortmundem 1-0, Slovan Bratislava prohrál se Stuttgartem 0-3, Šachtar Doněck zvítězil nad AEK Atény 3-1 a komu podlehlo na trávníku soupeře Feyenoordu 2-3. A fotbalisté pražských Bohemians zvítězili i ve druhém zápase po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola Šance ligy 1-0.
8: Omezení na D10 u Mladé Boleslavy a překážka na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D10 je omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte překážku za Lochkovem. Na 15. kilometru stojí porouchaný kamion, blokuje tam připojovací pruh od exitu Lochkov. A na dálnici D1 je opět průjezdný Klimkovický tunel u Ostravy. po projetí nadměrného nákladu opět obnovili provoz v obou směrech, kolona se rychle rozjela. A připomínáme, že kvůli čištění a údržbě

0: homage to Woody Wasulka, who was this famous video artist from 80s and 90s, who was from Czechoslovakia, but most of his work were done in USA. And what we are presenting is installation as an homage to his work, which was created by Mucha Studio, which is this contemporary studio which is doing animated movies and advertisements. But at the same time, they are very creative, and I think they have really managed to get a grab on Woody Wasulka's legacy in a really fantastic way. It's funny, it's intelligent, and it's also a bit edgy at the same time. But I think for somebody who's really interested in contemporary art or some media history, this is really a great place to go.
1: Daniel Burda, program director of the Signal Festival, speaking to Ruth Franková. And that's all from us for now. But you will find more news and stories about Czechia at radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý den. V pravidelném čase je tady prostor pro pravidelný rozhovor v souvislostech. Mým dnešním hostem je Vít Hradil, hlavní ekonom investiční společnosti Investika. Buďte vítán, dobrý den.
4: Děkuji, dobrý den.
3: Zajímat mě bude především to, jaký dopad má roztříštěnost samospráv na českou makroekonomiku. Zda je návrh zavést mimořádnou daň na rafinerie krok správný a férový a jaká opatření fiskální a měnové politiky mohou zmírnit výkyvy ekonomiky. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
3: Inflace v Česku v září zrychlila na 2,5%. Podle České národní banky táhly hlavně dražší pohonné hmoty. Leží, pane Hradile, klíč k celé situaci nadále v Hormuzském průlivu nebo možná spíše v Bílém domě?
4: Částečně ano, ale myslím si, že už se z toho stává pomalu zodpovědnost spíš právě ČNB a obávám se, že ona bude pravděpodobně nakonec nucena k nějaké akci. Ona obecně, když se centrální banka sleduje inflaci, tak právě takovéhle věci, jakože někde někdo na Blízkém východě zaútočí na jinou zemi a nejenom vám zdraží pohonné hmoty, tak centrální banka standardně se snaží od toho odhlížet, protože to je taková ta náhodná inflace, kde prostě na trhu něco se vychýlí nahoru a za 3 měsíce to zase spadne dolů a většinou centrální banka od toho odhlíží. To znamená, kdyby ta naše inflace byla tažena jenom tím, že se jako vychýlily ceny pohonných hmot, tak by to nutně nebyl úplně důvod k obavám. V opačném směru působí něco podobného, tam nám teď pomáhají zlevňující potraviny, respektive meziročně výrazně zlevňující potraviny. To je podobný efekt. Centrální banka se obvykle snaží od tohohle odhlížet, protože zase to v závislosti na počasí nebo na dodavatelských řetězcích lítá nahoru a dolů. A ještě tam máme jeden takový víceméně náhodný výkyv, a to, že za nás teď stát platí ty příspěvky nebo poplatky na obnovitelné zdroje energie, což taky není záležitost pro centrální banku. Takže ona, když se rozhoduje, tak se snaží si očistit tohle všechno pryč a podívat se na takovou tu podkladovou inflaci, my říkáme jádrová, a ta bohužel problematická je a zůstává. To je někde okolo 3%, a táhnou jí služby, táhne jí realitní sektor a ty pohonné hmoty, byť jsem říkal, že kdyby to byl dočasný výkyv, tak to není nutné na to reagovat, ale oni, když to trvá dlouho, tak se začnou do té ekonomiky propisovat. Všechno je drahé rozvést, lidé si začínají zvykat na vyšší ceny, chtějí vyšší mzdy, firmy si zvyšují marže a tak dále. Takže já si myslím, že byť velká část toho, co jste říkala, je pravda, to znamená, ten původní důvod skutečně leží v Hormuzském průlivu a potažmo v té válce proti Iránu, tak teď už se z toho pomalu stává ta skutečná inflační hrozba a pak není jiná možnost, než aby centrální banka na to zareagovala zvýšením úrokových sazeb, které podle mě ještě do konce roku zažijeme.
3: Takže třeba na příštím listopadovém zasedání České národní banky lze očekávat tedy zvýšení těch sazeb.
4: Zbývají nám dvě, jestli se nemýlím, začátek listopadu a potom prosinec, ano. Takže ano, já bych čekal, že na jednom z nich se to stane a kdybych si měl vsadit na jedno z nich, tak bych se pravděpodobně skutečně klonil k tomu listopadu. A ten důvod je jednoduchý, oni v listopadu zveřejňují svoji pravidelnou čtvrtletní prognózu, což většinou je takový dobrý moment pro to udělat nějaké to politické rozhodnutí, protože v tu chvíli oni mají jako nejjasnější obraz o té ekonomice, protože zrovna dodělali tu svoji celou komplexní prognózu a pak na tom dalším zasedání už jim začíná většinou ta realita trošku odjíždět od predikce, čímž se nesnažím karikovat, to se stává každému, ale ten listopad se nabízí jako dobrý moment, ano.
3: Co kromě potravin, pane Hradile, působí protiinflačně? Byť teda potraviny zlevňují čím dál méně, pokud se nepletu.
4: Ano, a ten efekt se pravděpodobně brzy vyčerpá. Začátkem příštího roku do toho spíš začne promlouvat s tím opačným znamenkem. A v podstatě to druhé, je to, čeho jsem se dotknul, a to jsou energie. Jednak protože on nám skutečně odeznívá pořád ještě ten předchozí energetický šok, kdy prostě dobíhají ty fixace, které byly ještě relativně drahé a uzavírají se nové, takže smlouvat s tím opačným znamenkem. A v podstatě to druhé, je to, čeho jsem se dotknul, a to jsou energie. Jednak protože on nám skutečně odeznívá pořád ještě ten předchozí energetický šok, kdy prostě dobíhají ty fixace, které byly ještě relativně drahé a uzavírají se nové, takže z toho trochu pomalu mizí ty úplně šílené ceníky, které jsme byli nuceni uzavírat, když ty energie byly vyloženě drahé. A pak je tam ten vládní zásah. Ten sám o sobě tu inflaci přes energie, právě přes elektřinu, snižuje o nějaké nízké desetiny procentního bodu. Což často vláda oslavuje jako úžasné protiinflační opatření, ono to ve skutečnosti jako s inflací nic reálně nedělá, jo? To, že my to nezaplatíme na svojí složence, ale zaplatíme to přes daně, přes státní rozpočet, v podstatě nemění tu cenu elektřiny, ta zůstává stejná, jenom ji za nás zaplatí strýček stát a za rok, za dva si o ty peníze řekne zpátky z daní, ale technicky statistici to zaznamenají jako snížení inflace, protože je skutečně zajímá, co je napsané na té faktuře, kterou vám pošle dodavatel, a tam ten poplatek prostě není, takže tohle je druhý významný vliv. Jinak jestli se nemýlím, tak tohle jsou třeba jediné potraviny a energie, které skutečně působí nějak významně s mínusem.
3: Jak by vláda mohla svou politikou ovlivnit tedy tu míru inflace?
4: Vláda tímhle udělá velmi málo. Ono není náhodou, že my máme dokonce i v ústavě napsáno, že tohle je prostě záležitost centrální banky. Vláda, pokud by chtěla snižovat inflaci, tak by v podstatě měla dělat spíš opak toho, co většinou bývá ta reakce.
3: Nebo jakou politiku by měla dělat? Mohla?
4: Říkám, ona jako nedokáže tu inflaci skutečně ovlivnit, kromě toho, že ona by mohla jako zaškrtit ekonomiku. To znamená, v momentě, kdy rostou ceny, tak ona by mohla přijít jako s úsporným rozpočtovým plánem. To znamená naopak rozdávat méně peněz, méně toho za nás platit a tím, jak si omezit tu ekonomickou aktivitu a to, že lidé chodí do obchodu nebo nechodí a objednávají služby nebo neobjednávají, což samozřejmě politicky absolutně neprůchozí. Tohle jsou přesně naopak situace, kdy ta vláda typicky přijde a řekne, pro boha, zdražuje nám tady všechno možné, musíme těm lidem přisypat peníze, aby na to pořád měli. A v momentě, kdy děláte tuhle politiku, tomu se říká fiskální expanze, tak vy do té ekonomiky přisypáváte další peníze. A to je větší množství peněz, které se snaží soupeřit o pořád stejné množství zboží a služeb, takže vy tu inflaci vlastně posilujete. Kdybych měl vyloženě jako říct, co teda vláda má dělat v takovémhle, řekněme, představme si kritické období, jako byla ta energetická krize, tak zachraňovat vyloženě jenom ty, kteří to nezbytně potřebují, to znamená ty, kterým hrozí nějaký pád do chudoby nebo vyloženě jako existenční problémy, a všem ostatním říct prostě, já se omlouvám, ale já prostě nemůžu hnout s cenou elektřiny, to je kompletně mimo moji kontrolu. Kdybych vám přisypala peníze, tak všechno jenom zhorším, budete to muset vydržet. Já teďka nechci se hlásit k žádnému politickému názoru, ale vzpomínám si, že tehdy a do dneška se to karikuje, bylo to ten výrok o dvou svetrech. Vemte si dva svetry, pokud je vám doma zima. Ono to samozřejmě, jako, já chápu, že politicky si ta autorka hodně naběhla, ale ekonomicky to dává smysl. Prostě vláda řekne, já se omlouvám, ale jako, já s tím nedokážu nic dělat. To nejlepší, co můžeme udělat, je prostě zatnout zuby a vydržet to.
3: Pane Hradile, sněmovna podpořila včera vládní návrh zavést mimořádnou daň na rafinerie. Tím důvodem je nárůst marží. V důsledku situace na světovém trhu s ropou týkat se má jen velkých korporací. Dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, obě vlastní petrochemický gigant Orlen Unipetrol. Daň by měla do státního rozpočtu letos přinést asi 5,5 miliardy korun. Tak vnímáte to jako krok správným směrem, férový, když se podíváme na nastavení těch parametrů? Podle opoziční ODS je ten návrh principiálně špatně, protože se zákon zaměřuje jen na jednu firmu.
4: Což evokuje to, co jsme zažili tehdy s ČEZem, kdy ta Infotex dopadla podobně. A takhle, já nemám ambici rozsoudit férovost rafinerského biznesu a jejich marží, to je skutečně trošku nad mojí expertízu. Co se k tomu dá říct ekonomicky, a to samé se dalo říct tehdy k té Infotex, která nakonec dopadla na ten ČEZ, je, že ono v teorii tohle vlastně jako velice dobrý, chytrý, chcete-li, způsob zdanění, pokud se to nastaví správně. A ta Infotex, to znamená, pokud je to nastavené jako daň z neočekávaných zisků, tak ona má tu specifickou vlastnost, že právě cílí na ty neočekávané zisky a to slovo je naprosto klíčové. My v ekonomicky, když koukáme na daně, tak si říkáme, jak moc oni mění chování těch tržních aktérů, na které dopadají. A to se říká, že je takový ten negativní vliv daní. Prostě někoho zdaníte a tím ho odrazujete od nějaké aktivity, kterou by on býval chtěl dělat. A on ji chtěl dělat, protože byla efektivní. V momentě, kdy ho zdaníte, tak se ho snažíte dotlačit do neefektivních rozhodnutí a neefektivních plánu. Tahle daň je kouzelná v tom, že vy vlastně seberete někomu zisk, který on neočekával v té minulosti a neočekával.

0: Čekává ho ani v budoucnosti, protože ono to z definice má cílit jenom na ten zisk, který ta firma prostě nemohla čekat. Pokud tohle správně nastavíte a pokud tohle skutečně tak bude fungovat, tak ta daň je kouzelná v tom, že ona nemění chování těch tržních aktérů. Znamená, z pohledu ekonomie je to jako velice čistá daň. A pak samozřejmě se dostáváme, a to už je mimo ekonomickou disciplínu, k té spravedlnosti. To, tehdy ta argumentace byla podobná jako pravděpodobně teď. To znamená, vy tady máte nějaký moment, kdy někdo bez svého přičinění hodně vydělává a někdo naopak hodně trpí. A tam už právě do toho přichází nějaký ten hodnotící soud, který ekonomům nepřísluší ve smyslu spravedlivější by bylo ty peníze přesunout z jedné hromádky do druhé, ale to už je spíš politická otázka.
1: Pohled Víta Hradila, hlavního ekonoma investiční společnosti Investika.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Pokračuje sestavování koalic v jednotlivých městech a obcích po komunálních volbách v České republice. Jaký dopad mají vůbec, pane Hradile, samosprávy na makroekonomiku?
0: Vlastně hodně velký, ale asi si každý dokáže představit, že to je jako hodně atomizované, to znamená, on je strašně moc těch obcí, takže to, co udělá každá jednotlivá z nich, zdánlivě nemá žádný efekt, což je pravda, protože oni jsou prostě v tom celém kontextu mrňavé. A když se na ně podíváte jako na systém, znamená na celou tu komunální politiku, tak oni jsou velice, velice silný hráč. A jestli se nemýlím, tak oni operují každý rok v součtu s rozpočtem nějakého půl bilionu, nějakých 500 miliard. To už si nezadá ani se státním rozpočtem, ten samozřejmě je výrazně větší, ten nějakých 2300 miliard, ale už hrajete podobnou ligu. Jo? To znamená, nikdo nepopírá, že stát je významný aktér, kam on nasměřuje peníze nebo nenasměřuje, tam skutečně je to potom znát. To též lze říct i o těch samosprávách. Prostě půl bilionu ročně korun je hodně a velice záleží na tom, kam to půjde. O investicích se tady často mluví a tam oni taky hrají velice významnou roli. Já mám pocit, že oni za rok proinvestují asi 160 miliard korun, stát má nějakých 250, takže tady už jsou vyloženě jako na podobném hřišti, takže je to strašně důležité. Navíc oni často zastávají věci nebo agendy, které mají velice silný ten ekonomický efekt, typicky třeba oni jsou zodpovědné za ty nejnižší úrovně vzdělávání, což my víme, máme to potvrzené x studiemi, že právě tam ta kvalita lidského kapitálu, to znamená, jak schopní zaměstnanci nebo podnikatelé se pak z těch lidí stávají, tak tam ten efekt je největší. Paradoxně větší než třeba u středních škol a vysokých škol. My si vždycky představíme, že jako největšího chytráka z člověka udělá Oxford nebo Cambridge nebo Harvard. No, samozřejmě tam je silný efekt, ale to, jak dobrou jste měla školku nebo první ročníky základní školy, paradoxně více určující pro to, Jak schopný člověk nebo zaměstnanec se z vás potom stane. A tohle je vlastně agenda, kterou zajišťují samosprávy nebo věci, jako je podnikatelská aktivita, to jestli má kde podnikatel otevřít, ať už je to továrna nebo obchod nebo cokoliv, to znamená, co máte napsáno v územním plánu, jak dobře tam máte rozvinutou tu úplně lokální infrastrukturu. To jsou vlastně strašně důležité věci a tu ekonomiku ovlivňují velice zásadně, ale konkrétně u nás, ale ono to platí v jiných zemích, ale u nás je to teda skutečně do očí bijící, je právě ta roztříštěnost těch samospráv. To znamená, že my máme nějakých 6300 těch obcí, což je jako absolutně mimo veškeré tabulky. Jako říkám, nejsme úplně jediní, ale extrémně vynikáme v rámci OECD, v rámci Evropské unie. A jestli se nemýlím, tak naše průměrná obec je 16x menší než průměrná obec v Evropské unii, což je prostě úplně nepředstavitelné. To znamená, když si představíte, jak jedete po venkově a projela jste přes 16 cedulí, které oznamují novou obec, tak v průměrné evropské zemi byste pořád byla v jedné obci. To znamená, jako to nesnese ani srovnání.
1: Sloučil byste tady některé, nebo jak to řešit? Když narážíte na tu roztříštěnost.
0: Tam můžete do politiky, jak to řešit. Takhle, já si myslím, že to je strašná chyba, jo, že to je jako obrovský problém. A to z několika důvodů. Jednak, když si představíte, že to prostě stojí peníze úplně jednoduše, jo? Že prostě potřebujete 16 obecních úřadů, když by býval stačil jeden. To znamená, tam jenom utíkají prostě čistě účetně peníze. To je jedna věc. Druhá je ta koordinace. Když vy máte prostě záměr něco jako kanalizace nebo optické vlákno nebo cokoliv dalšího, tak když si představíte, že vy potřebujete 16x lepší koordinaci než běžná evropská země, to znamená, u ní prostě ten magistrát nebo ten obecní úřad řekne, že to tak chce a na celém tom svém území potom je schopen zařídit, že teda všichni budou spolupracovat, že se to stane. U nás se musí dohodnout 16 na sebe nalepených obcí, že všichni to chtějí, jakmile to jedna nechce, nebo jedna chce něco úplně, co je v protikladu k tomuhle, tak ta koordinace je prostě strašně obtížná, až nemožná, tím samozřejmě zhoršujete tu efektivitu. Další věc, já si třeba představuju, že řízení města je jako velice specializovaná činnost, že na to potřebujete lidi, jako jsou právník, v nějakých případech ekonom, nebo nějaký inženýr, nebo urbanista, nebo něco podobného. A když si představíte, že vy máte obec, která má 100 nebo 150 obyvatel, jako opravdu je realistické předpokládat, že tam vůbec těch lidí je dost, že tam opravdu najdete toho člověka, který, a já říkám, že všude ne, pravděpodobně se to často povede, ale představuji si, že často se to taky nepovede. To je, jako kdybyste řekla, já potřebuju srdečního chirurga a potřebuju ho v téhle obci, jo? Jako je dost velká šance, že on tam nikdo nebude, tak to dáte nakonec řezníkovi, protože je to jako podobné, nebo co s tím uděláte. A v neposlední řadě i vlastně jako ta demokracie jako systém, on trošku selhává v takhle maličkých obcích, kdy vlastně ta demokracie má být o tom, že my se rozhodujeme, jeden politik přijde s jednou vizí, druhý politik přijde s druhou vizí a my si máme mezi nimi vybrat. Znamená, má tam být ta možnost volby a ono to funguje jako disciplinující mechanismus pro ně, protože oni se musí snažit, musí tu vizi obhájit, například před kritikou a tak dále. A jestli se nemýlím, tak u nás snad třetina těch obcí má jednu kandidátku. To znamená, že tam není možnost volby. Vy prostě ten, kdo řekl, že to teda dělat bude, tak vy vlastně nemáte jinou možnost, než mu ten hlas dát, což podle mě dost oslabuje právě tu demokratickou soutěž ideí. Takže stručná odpověď, ano, já si myslím, že prostě je to problém, že nás to stojí peníze jednak účetně a jednak na těch nákladech příležitosti. Mimochodem věnoval se tomu i NERV, než ho tato vláda rozpustila, a ten to vyčíslil asi na 10 miliard korun ročně, tu potenciální úsporu, když jenom omezíme počet těch nejmenších obcí, těch pod tisíc obyvatel. To znamená, ne, že bychom udělali vyloženě skok na ten evropský průměr, ale že bychom jenom jako tu úplně nejkřiklavější případy nějak vyřešili, ale teď
1: takže ten schodek by přece jenom pak nakonec, kdybychom tohle připočetli nebo odečetli, mohl být taky nižší.
0: Jasně, už to jsou zajímavá čísla. Jo, pokud se vždycky v politice se říká, že pokud to nejsou miliardy, tak vás to nezajímá, že prostě se 100 miliony ani nemá cenu se zaobírat, tak tady už to jsou ta zajímavá čísla, ale, a to už teda není vůbec moje ambice rozsoudit, jak to udělat, že prostě představa, že to uděláte násilně, to znamená, že vyloženě jako řeknete, že se někdo musí sloučit, si myslím, že absolutně neprůchozí, to si nedovedu představit, že by s tím se lidé dokázali stotožnit, takže potřebujete nějakou pozitivní motivaci, něco ve smyslu, no a když tady se jako nějak dohodnete a například sloučíte, tak tam můžete dostat bonus nějaký peněžní nebo něco, ale jak účinné to bude, jak dlouho to bude trvat, asi nevím, netroufám odhadnout.
1: Říká Vít Hradil, hlavní ekonom investiční společnosti Investika.
2: Jak to vidí?
1: Nobelovy ceny za ekonomii získali američtí vědci Robert Hall a Michael Woodford za výzkum mikroekonomických základů makroekonomické stabilizace. Řečeno stručněji, zabývají se tím, co by měly vlády a centrální banky dělat, aby se vyhnuli hlubokým krizím, vysoké nezaměstnanosti, nekontrolovatelnému růstu cen, a navrhují třeba, aby vláda podpořila spotřebu domácností, sazby se zvýšily, jinak se vymkne inflace, nebo centrální banka musí snížit sazby, aby nakopla ekonomiku. Tak jak vy se díváte na jejich názory?
0: Ano, já nechci teďka úplně zatěžovat tady posluchače těmi technikáliemi, protože oni vzali tuhle hypotézu nebo teorii a doplnili ji o právě technické, nějaké mikroekonomické vztahy a vliv očekávání a tak dále. Ale to, že vláda a centrální banka má jaksi vyhlazovat ten hospodářský cyklus, to znamená, že mají brzdit ekonomiku, když příliš roste a pak z toho máte inflační tlaky a tak dále, a přispěchat na pomoc teprve v momentě, kdy ta ekonomika klesá, tohle je všeobecně uznávaný ekonomický názor, je prostě lepší jít nahoru po takové jako přímé linii, než kolem ní kývat nahoru a dolů ve velkých cyklech. Problém pak, když se tohle má aplikovat do skutečné politiky, protože asi si dokážete představit, že tu část o tom podpořit ekonomiku, tu si politici velice rádi vezmou sebou, ale tu část o tom přiškrtit jí, když naopak se začíná přehřívat, do toho už se nikomu nechce. A pak z toho máte ten politický cyklus, kdy neustále hledáme důvody, proč zrovna teď potřebujeme přisypat, a pak se odvoláváme na ekonomické teorie.
1: Vysvětluje Vít Hradil, hlavní ekonom investiční společnosti Investika. Já vám děkuji za vaše názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Sklodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vládní koalice se dohodla na podobě novely školského zákona. Výhrady k ní měli původně hlavně motoristé, kteří nakonec prosadili několik změn. Návrh upravuje pravidla pro přidělování a financování asistentů pedagoga. Jejich počet má taky zastropovat. Školy by na ně nově dostávaly peníze podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb. Novela počítá i se zavedením spádovosti školských poraden. V pondělí je má projednat vláda. Platit by mohla od příštího září. Americký federální úřad pro vyšetřování FBI vyvrátil, že by jeho ředitel Cash Patel odletěl do Ruska. Informaci o údajné Patelově cestě původně zveřejnila americká televize MS Now s odkazem na dva nejmenované zdroje. Americké bezpečnostní složky ale uvedly, že Patel je ve skutečnosti na bezpečnostní akci ve Virginii. Jeho záběry z tohoto státu zveřejnila stanice ABC News. Toxický kouř z rozsáhlých požárů v Indonésii způsobuje dýchací problémy 100 000 lidí v regionu. V Singapuru koncentrace jemných částic v ovzduší podle Světové zdravotnické organizace výrazně překročila doporučené limity. V Malajsii a východním Timoru jsou zavřené školy. Malajsie kvůli situaci svolala mimořádné zasedání Sdružení zemí jihovýchodní Asie. Vlády zasažených států doporučují lidem při neodkladném pobytu venku nosit roušky. Indonésie nasadila na boj s požáry asi 60 000 hasičů. A v lesích okolo Čerchova na Domažlicku začala podzimní výsadba stromů. Lesníci musí nahradit stromy zničené kůrovcem a taky stromky vysazené na jaře, které přes léto uschly. Vysadí zhruba 50 000 sazenic, hlavně buky, duby a smrky. Hokejový obránce Jan Ščotka se po 8 letech vrací do Pardubic. Dynamo získalo mistra světa z roku 2024 výměnou za útočníka Tomáše Vondráčka, který naopak míří do Komety Brno. 30-letý Ščotka už za Pardubice odehrál přes 200 zápasů. S Kometou navíc loni získal extraligový titul. 35-letý Vondráček s brněnským klubem v minulosti vybojoval dva mistrovské tituly.
4: Překážka na pražském okruhu u Lochkova a omezení na D2 za Břeclaví. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte překážku u nájezdu od Lochkova. Na 15. kilometru stojí porouchaný kamion. Místo už je označené majáky, některá vozidla vybočují. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dnes budou silničáři opravovat most za Břeclaví. Na 53. kilometru proto počítejte během celého dne se zúžením do jednoho pruhu. A pracuje se také na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. U Brandýsa nad Labem na 13. kilometru silničáři pokládají beton ve středovém dělícím pásu. Je tam proto uzavřený levý pruh, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Skoro všichni pláčou. Ano, když zjistilo, že nejvíc hlasů ještě nemusí znamenat vítězství. ODS, když vidí, že její někdejší bašty už nejsou nedobytné. Nebo Piráti, když zjistili, že sen o návratu do primátorského křesla v Praze byl velkou utopií. Komunální volby skončily, ale skutečný boj o moc teprve teď vrcholí. Kdo nakonec ovládne velká města a co povolební vyjednávání prozrazují o stavu české politiky? Osobnost Plus je tu a Bohumil Pečinka, spoluautor podcastu Keci a politika, taky. Vítejte, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
2: Osobnost Plus.
5: Ještě pořád to někoho překvapuje, že mít nejvíc hlasů nemusí znamenat vítězství na těch radnicích. Nepřekvapuje vás to, že to tolik lidí překvapuje, včetně politiků?
6: I přece v poslanecké sněmovně rozhoduje, kdo vytvoří tu většinu. To je první věc. To, že je ještě druhé kolo voleb, tedy to sestavování, to tady víme už od roku 90, kdy byly první komunální volby. Tam jde o to, že by se mělo respektovat právo vítěze, pokud ten vítěz zvítězí nějakým výrazným rozdílem. Například o třetinu má víc než ten druhý v pořadí, tak tam je to výrazný. Kdyby totiž platilo tady to, co říkáte, tak tam vždycky je nějaká část toho politického spektra je někdy sjednocená, jak to bylo například v minulosti pod hlavičkou ČSSD, napravo zase pod ODS, a jsou zase doby, kdy je jedna část toho politického světa roztříštěná a naopak ta druhá sjednocená. Teď je situace taková, že tu jednu část toho politického spektra sjednotilo hnutí ANO a ta druhá je roztříštěná. Takže říkat, že z toho automaticky vlastně vyplývá, že by ANO mělo vládnout všude, kde třeba zvítězilo jenom o jeden mandát, napadá mě teď rozdíl mezi prvním a druhým v Opavě byl jeden mandát a teď tam budou vlastně rozhodovat Zelená pro Opavu, což je malé uskupení s dvěma mandáty. Takže jenom chci říct, že vždycky se to musí posuzovat v nějaké perspektivě. Nebo další příklad vám řeknu. Jablonec, kde sice zvítězilo hnutí ANO, ale bude v opozici, protože v minulém volebním období se po několika měsících v čele města tak strapnilo svou nevýkonností a nefunkčností. Všechny strany řekly, že raději utvoří jako koalici širší než toto.
5: Ale můžu. Ano. Totiž možná bychom se všichni měli, včetně politiků, sjednotit na tom, co znamená slovo vítězství. Slovo vítězství přece neznamená získat nejvíc hlasů. V tomhle případě. Slovo vítězství znamená usednout ve vedení radnice a to dané velké město doopravdy řídit. Čili,
6: to jo, ale ten vítěz voleb by měl být opravdu respektován, pokud zvítězí opravdu silně a rozhodně, protože to je taky hlas určité části voličů.
5: Ne, bez pochyby, ale proč neříkáme, tenhle získal nejvíc hlasů a po tom druhém kole jednání říct, ale tenhle zvítězil v těch volbách. Rozumíte mi? Ten, kdo to řídí fakticky.
6: No, jasně, určitě. Na druhou stranu je strašně důležité taky neskreslovat to rozložení těch voličských hlasů. A kdyby někdo měl 40% a všichni by šli proti němu, tak to bych viděl jako velké zkreslení.
5: Ale i to je zákonný postup.
6: Je to zákonné, ale vyvolává to takovou pachuť v těch voličích a o ty jde, protože smyslem těch voleb je, aby tam získali ti lidé důvěru v to, že ten jejich hlas má váhu. Já nemám rád takovou tu tezi kritiku demokracie, že kdyby volby měli za něco stály, nebo volby měly nějaký smysl a význam, tak by je ve skutečnosti dávno zrušili. Ale tady se ukazuje, že fantasticky na těch volbách je, že vidíte, že řada velkých měst měla už memoranda většinou s hnutím ANO dopředu připravená, že s nima budou vládnout a najednou je šokovali jejich voliči, kteří rozhodli jinak a v řadě měst od těch, napadá mě Pardubice, ale i další města, Nový Jičín, od těch memorand ustupují a říkají, voliči chtěli změnu, my to cítíme a my se tomu přizpůsobíme.
5: Já teď nechci v dnešní osobnosti plus řešit jednotlivá města.
6: No ty ilustrují, ale tu obecnou tezi.
5: Já jsem ještě nedořekla otázku. A mě zajímají prostě nějaké, zda existují, nějaké viditelné trendy při těch jednáních, při těch už obsazení, už hotových dohod, kterých pár je.
6: Určitě.
5: Vidíte tam něco, co nám unikalo?
6: To je to, o čem mluvím, že v řadě měst byly předpřipravena memoranda o spolupráci, často se podepisovala ještě než byly sečteny výsledky těch voleb, jo, což působilo úplně děsivě a ano, ilustrovalo to tu tezi, že vlastně výsledek voleb není podstatný, podstatný je, jak se my předem domluvíme.
5: A kdo podepisá, jenom mi řekněte, kterých partají se to týká.
6: To ale podepis... to není kterých partají, no, kterých měst, jo.
5: Tak kterých měst.
6: Protože, no já nevím, Pardubice mě napadají, typický příklad. No a oni od toho pak ustoupili, stejně jako od toho ustoupili, jak jsem říkal, v tom Novém Jičíně a v dalších městech. Prostě byla tady, nikdo si nedovedl představit, že by výsledek voleb, a to jsem mluvil minulý týden, jsme byli na Moravě, mluvil jsem s desítkami lidí, nikdo si nedokázal představit jinou situaci, než že hnutí ANO potvrdí svou dominanci i na té komunální úrovni. A najednou oni vidí, že hnutí ANO část voličů nepřišla a naopak byl namotivovaný ten druhý voličský svět. Ty volby prostě dopadly jinak, než lidé čekali a než čekali i dnešní vlastně strany té dnešní opozice. A najednou oni se s tím často nedokázali vlastně vyrovnat a jeli v tom starém módu. A najednou ti voliči na ně zatlačili a říkají, počkejte, my jsme hlasovali pro změnu. A oni od těch memorand, už často podepsaných, ustupují a říkají, no jasně, ty vlastně volby dopadly úplně jinak.
5: Takhle, ale pardon, můžu se zeptat jenom. Opět, prostě, jestliže pod vlivem výsledků faktických jakýchkoliv voleb někdo ustoupí od memoranda, tak to opět není jakoby, nebo je to negativní jev úplně?
6: Ne, je to absolutně, absolutně pozitivní jev, že to přihlíží k výsledkům voleb.
5: No.
6: Negativní je, že porcují medvěda ještě předtím, než byl uloven.
5: Je možné, či pravděpodobné, že by vedení jednotlivých větších partají mělo nějakou by kompaktní politiku směrem k tomu, s kým uzavírat koalice a s kým ne. Jinými slovy, kdo je fuj a kdo je nefuj.
6: Já jsem, jak říkám, naposled minulý týden jsem se sešel s řadou lidí i z té, jak říkáte, dnešní jako na vládní opozice a nikdo nedoufal v tento volební výsledek. To říkám jako s plnou vážností. Takže oni byli připraveni mentálně na to, že budou maximálně juniorním, až na výjimky v některých městech jako Prahu, ale že budou juniorním partnerem v nějaké koalici s hnutím ANO. A teď ti voliči jim vystavili úplně jiný účet.
5: Ne,
6: dali
5: tohle,
6: jim
5: jasně, ale pardon.
6: Tak tohle, co chcete? Teď nevím,
5: ne,
6: trošku.
5: Ne, já to upřesním ano. Možná. Ten dotaz. Mně jde o to, jestli vedení těch partají nějakým způsobem řeklo do velkých měst, například moment.
6: No neřeklo, protože si mysleli, že prohrají ty volby.
5: No jasně, ale
6: oni měli porážku v hlavě ještě minulý týden.
5: Jasně, ale teď už je snad zřejmé, že situace je jiná. Takže se ptám, máte pocit, že v tuhle chvíli, kdy ta jednání vrcholí...
6: Že se žaví, se žaví v telefony z centra.
5: Ano,
6: já si myslím,
5: ano.
6: Že určitě, ale často... Na ně nemají dostatečné páky, protože není jasné, kdo je kdo. Typickým případem třetí největší město Ostrava, kde je paradoxní situace, že tam vznikla starostové pro Ostravu, ale tam není jisté, jestli jsou to STAN nebo ne. Oni mají teda i čo STAN, mají tu franšízu, ale ti lidé říkají, že vlastně se STANem a s Rakušanem nemají nic společného. A paradox je, že vynesli voliči v protestu nahoru, v protestu proti hnutí ANO a oni teď vlastně vytváří s hnutím ANO, které tam výrazně oslabilo, tak vytváří koalici, což je nemilé tomu hnutí STAN, což chápu. Podobně se to stalo v Kroměříži, ovšem tam v tom gardu zase byla TOP 09 a lidovci, kteří podporujou tam takové to rodinné vedení v čele s Radkem Vondráčkem, respektive on to tam jenom řídí a vlastně pomáhají dosazovat do vedení hnutí ANO. Takže ANO, telefony se žaví, oni ví, co by měli dělat, ale často na ně nemají dostatečné páky.
5: Jasně, a když říkáte, oni ví, co by měli dělat,
6: a
5: tak víme to, pardon,
6: často
5: víme
6: to... Často je to na sebrání licence, abych to
5: ale,
6: tak řekl.
5: Jasně, ale víme hnutím. To my, co mají dělat. Ne, rozumíte, jestli my tenhle ten, oni vědí, co mají dělat. A teď se vás zeptám, a co to je?
6: Obecně, Tady se hrálo o 61 tisíc zastupitelských mandátů a 81% získali různí nezávislí, kteří nemají vazby na centrální hnutí. Čili 81% jde mimo ty strany. Takže my se bavíme o 19%, tudíž se bavíme o, dejme tomu, největších městech, řekněme okresních, kterých je asi 80.
5: No a jsou tam...
6: Takže bavíme se o nějaké dvourychlostní politice a my se bavíme o tom, u té části té politiky jenom.
5: Mě by zajímalo, protože vy léta, dekády, abych ano. byla úplně férová, sledujete ODSku, jo. ODS získala výsledek takový, jako řekněme, neslaný, nemastný. Žádné velké vítězství se nekonalo, ani se nečekalo. A já se vás ptám, jestli tyhle volby komunální, které právě skončily, ale nakonec i první kolo senátních, tak jestli říkají něco o tom, v jaké je kondici ODSka?
6: No, analyticky viděno, ta strana měla nejparadoxnější volební výsledek, protože se tam dramaticky, jak to v minulosti vůbec nebylo, rozevřely nůžky mezi některými městy, čili tam, kde byla ODS dobrá, Praha 9, Jihlava, Kutná Hora a tak dále, Blansko, tak získali přes 40%, čili šli nahoru. Tam, kde ale byla průměrná nebo lehce špatná, tak výsledek je ještě horší. Takže Liberec Kopřivnice a se nedostali vůbec do zastupitelstva. Takže ten výsledek té strany je absolutně jako paradoxní a musí si to vyhodnotit, protože ta ODS se jim vlastně v tomto smyslu rozpadá na taky dvourychlostní ODS.
5: Možná nejen v tomto smyslu.
6: Jo. Ano, no to určitě.
5: No a mě by zajímalo, jestli ta ODS-ka vašima očima ano. je dnes prostě silnější, slabší nebo na stejné úrovni, jako byla před půl rokem třeba.
6: No tak ona je dlouhodobě v útlumu, jo. Celé vlastně za tu éru Petra Fialy odešlo 40% členů, tak to jako není, nehovoří o tom, že je v nějaké zvláštní kondici, jo. Akorát tentokrát si voliči toho opozičního tábora pro svůj protest nevybrali Spolu nebo ODSku s někým, ale vybrali si STAN. A tím ona dostala v řadě míst podprůměrný výsledek.
5: Je, možná jenom drobná poznámka. Podle počtu členů se nepozná úspěšnost partnera.
6: Ne, ale je to jedna z kritérií, která vám řekne, v jaké je kdo kondici.
5: Ne, co je dneska podle vašeho názoru vlastně tím největším problémem ODSky? Je to to, že nerozumí voličům, a nebo je to to, že nerozumí sama sobě?
6: Těch pár měst, které jsem vám vyjmenovala, mohl bych mluvit ještě o dalších, svědčí o tom, že svým voličům rozumí. Ale jsou další města, která jsou před rozpuštěním, před odebráním licence, kde se zakopala určitě bratrstva lidí, kteří nemají dobrou pověst a přivedli k úplnému bankrotu v těch volbách. Takže ano, tam se musí udělat radikálnější reformy a radikálnější zásah ze strany toho vedení toho nového předsedy.
5: A Martin Kupka je bude dělat ty reformy? Já se ptám.
6: No pokud je nebude, tak za rok na tom kongresu bude odvolán, jako Tak to je.
5: Vy si myslíte...
6: Každý svého štěstí strujci.
5: Ne, určitě, ale vy si myslíte, že Martin Kupka je-li hodnocen jenom za to svoje období po odchodu pana profesora Fialy, takže předvádí dobrou práci?
6: Je to 10 měsíců a... Já nevím, co je to dobrá práce, jestli dobrá práce opoziční, jako v poslanecké sněmovně, nebo dobrá práce jako předsedy. Je to složitý převzít po 12 letech stranu, z níž odešlo 40% členů, která nemá jasnou vizi a ideologii.
5: Tak já to zkusím jinak, jo. Mně jako tohle všichni víme, že je to těžké to po kýmkoliv přebírat za tu dobu. Ale změny, které se dějí s ODSkou pod vedením Martina Kupky, jsou z vašeho pohledu analytika politického.
6: No, nedostatečné.
5: Takže A ještě jeden dotaz. Vydrží tam, podle vašeho názoru, to je odhad, vydrží tam Martin Kupka?
6: Pokud neudělá radikální kroky dovnitř té struktury, ale také ven směrem k voličům, tak ne. Tak za rok si zvolí úplně jako jiného, bude to člověk o generaci mladší a ta partaj se bude formovat na úplně jiných základech.
5: Víte, jenom maně mě napadá, jestli Martin Kuba se svým naším Českem, abych tak řekla, jestli vlastně není důkazem toho, že problém ODS není v nedostatku pravicových voličů, ale je skutečně samotné ODS. Rozumíte mi?
6: Nerozumím vůbec.
5: No, ne, tak...
6: no tak Martin Kuba celostátně neuspěl v těchto volbách.
5: Ne, ale nejde o celostátně, jde o ten jeho region.
6: Ano, ano.
5: Kde to totálně...
6: Získal tam 170 mandátů, celostátně z toho 135 jenom v jihočeském regionu. Tam ukázal už při těch sestavování těchto městských koalic, že je to B-tým Andreje Babiše a že všude tam, kde oslabila nějak ANO, ho doplnil a vytváří vlády s hnutím ANO.
5: Čili není to na úkor ODS, si myslíte?
6: Ale část

0: sestavování vlád, myslím, řadě lidí ukázali vlastně, do kterého toho voličského tábora se on staví.
1: Bohumil Pečinka, Kecia politika, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Ještě krátce k ANO. Myslíte si, že tyhle volby, u kterých už je zcela zřejmé, že prostě ANO nějakým způsobem není v rozletu, abych tak řekla. Zdá se vám, že je to nějaká zpráva pro vedení hnutí ANO? A nebo nemůžeme vlastně směšovat výsledky z jednotlivých velkých měst s tím, co nás čeká ve velkých volbách?
0: Platí jedno i druhé. V řadě měst, takových těch hlavních baštách, to hnutí ANO vládlo už třetí volební období. Cheb, Sokolov, Pardubice a podobně. Lidé už jsou... kdyby tam byl kdokoliv, tak po třech volebních obdobích jste přesyceni určitým způsobem politiky. Navíc Chomutov. V těchto městech Pardubice, Chomutov, ale i další, často ty primátory odvedla policie během toho volebního období. Takže ten přirozený prostě úpadek toho zájmu a toho zklamání vlastních voličů je jako evidentní. Když se podíváte na ty výsledky voleb, tak je evidentní, že část voličů hnutí ANO a vůbec i těch dnešních vládních voličů nepřišla k těm volbám, jo? Z různých jako důvodů a naopak ten druhý tábor byl namotivovaný tam přijít. Takže i takhle se ty volby musí hodnotit.
1: Jasně, ale byl to tedy nebo to nebyl vzkaz vedení hnutí ANO celostátně?
0: Ano, ten odlesk té vysoké politiky tam určitě byl taky. Protože ale přece jenom u toho vládního kormidla jsou teprve 10 měsíců a ne všechny změny udělali, ale to, jak například u středostavovských voličů hnutí ANO zarezonovalo ten deficit státního rozpočtu na příští rok, tak mě přesvědčil o tom, že ne všichni voliči ANO jsou s tímhle srozuměni, že bude docházet prostě k takovéhle, dejme tomu, prostě rozpočtové rozvolněnosti. Takže ano, byla tam nespokojenost s těmi místními elitami i ten odliv vzhledem k vysoké politice.
1: Čekáte nějakou viditelnou reakci Andreje Babiše a vedení hnutí ANO na to, co se stalo v těchto volbách?
0: No, on už to ohlásil, že se všemi těmi šéfy těch největších krajských měst, možná řekl největších měst, bude jednat a bude je vést k odpovědnosti za to, jestli dělali všechno pro to, aby uspěli. Protože podívejte, nejbolestivější pro hnutí ANO je opouštět ten pás měst, kde, na kterých založili celou tu svou jakoby voličskou kariéru. Takže Ústí nad Labem, Cheb, Sokolov a další města, propad v Ostravě a tak dále. Můžu jmenovat další. To je strašně bolestivý. Vždycky odliv té strany nastává, ne když prohraje v baště svého soupeře, ale když prohraje ve své hlavní voličské základně.
1: Ve své vlastní. Jasně, to se stane třeba republikánům v Americe teď. Ale víte, jak když jsem se ptala na reakci vedení ANO, tak to pro mě není, nebo pro mnohé komentátory, to není žádná reakce, že budu s někým jednat. Reakce je, když něco změním.
0: A je pár dní.
1: Počkejte, ale co odhadujete? To jde o to, že jestli mě jde o nějakou systémovou změnu, já nevím jakou.
0: Já myslím, že bude tvrdá, že přijde, protože Andrej Babiš ví, že... Podívejte, on hrál o spoustu mandátů. On tak, jak sjednotil na té centrální úrovni ty hlasy bývalých voličů ČSSD a KSČM, tak teď mohl ještě dobrat zbylé zastupitelské mandáty po sociální demokracii a komunistech. Čili tam bylo nějakých ve hře třeba přes 1000 těchto zastupitelských mandátů. A očekávalo se, a minulý týden to očekávali vlastně všichni, že je získá hnutí ANO. A tohleto nevítězství ukázalo, že naopak je vlastně opačný.

0: proces, že část voličů jim nepřišla, plus oni nemají důvěru na těch městech, nebo na části, větší části těch měst.
1: Kdy jste, teď odbočuji od Andreje Babiše, aby to bylo úplně jasné, a dívám se na české politiky jako celek. Ano. A ptám se vás, kdy jste naposledy slyšel od českého politika nějakou novou myšlenku, nebo alespoň výraznou myšlenku, nebo alespoň dobrou myšlenku?
0: No, složitý. My jsme zrovna v etapě, kdy všichni jsou oslněni tím online marketingem a myslí si, že je to on, který vyhrává volby, což v čemž v tomhletom přesvědčení je teď upevnil pan Grolich, který zvítězil jako s nápaditým marketingem, ale to je vlastně jenom první krok, nebo on má stále stojí v čele 2,5% strany. A získat širší podporu voličů, to neznamená jako dělat nějaké jako maškarní před senátníma volbama, kde rozhoduje 10 000 lidí nakonec, ale dělá to, je to komunikovat s lidmi o převážně ekonomických tématech a úplně lidským jazykem a schopnost říct jim realitu, jaká je. Podobně, jak to udělal Petr Hlaváček, který pravděpodobně budoucí primátor města Prahy, který řekl, že jednou z prvních věcí, co udělá, je zdražení jízdného v MHD a podobné věci. Takže
1: pamatujete si ještě, na co jsem se ptala? Jasně, ale pamatujete se, ptala jsem se na novou myšlenku, zaslechl jste ji?
0: Ne.
1: Tak, to bylo krátké a stručné. Kdybyste, a tohle už je opravdu jako poklusem, kdybyste měl vsadit vlastní peníze na to, která z existujících dnes českých politických stran bude významnější než dnes a která naopak bude méně významná než dnes, řekněme do 5 let. Jakou byste si vidíte tady prostě partaj, která je, cítíte, že perspektivní?
0: Ne, absolutně ne. Absolutně ne, ale cítím, že jejich voliči o to mají velký zájem. A pokud například v těch příštích sněmovních volbách znovu vyhraje Andrej Babiš a tahle ta skupina, tak všechny ty partaje v podstatě končí. A myslím, že pak bude mít, možná ještě před těmi volbami, nevím, velkou šanci člověk, který zvedne prapor a osloví tyhle voliče a oni prostě opustí ty své jako malé roztříštěné opoziční strany a půjdou za ním. Jo? To bude model Macron nebo model Maďar v Maďarsku. Prostě bude se to formovat nikoli přes ty politické strany roztříštěné, ale bude se to přes úplně jinou stranu, bude to hodně personalizované a takhle ten vývoj spíš vidím.
1: Podcaster Bohumil Pečinka byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Kandidát v Ostravské Hrabové zpochybňuje průběh voleb u soudu. V Černém moři začala hořet loď, pomohlo jí Rumunsko. Basketbalistky USK Praha porazily na úvod Evropské ligy Burž 76-55 a dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Lídr neúspěšné kandidátky v Hrabové napadl u soudu výsledky voleb v tomto ostravském obvodu. Správní soud Krajského soudu v Ostravě podnět včera přijal, zatím o něm ale nerozhodl. Jan Dvořák, který vedl uskupení Hrabová pro lidi, napadá u soudu průběh voleb kvůli postupu úřadu při posuzování kandidátů.